0: financovány díky stabilní a odolné ruské ekonomice. Zmínil rovněž zavádění umělé inteligence, robotiky a integrovaných řídicích systémů v ozbrojených silách. Navazující výroky po jednání s vládou. Po setkání s absolventy Putin pokračoval ve výrocích na jednání s členy ruské vlády. Tato část se týkala především války na Ukrajině a nesla se v duchu stejné rétoriky o vnějším tlaku. Ukrajina podle Putina přešla na pozadí neúspěchů na frontě k taktice útoků na ruskou civilní infrastrukturu s cílem rozkolísat společnost. Vyzval úředníky k opatřením, jež mají snížit dopad těchto úderů, a varoval před snahami narušit dodávky energii i turistickou sezónu. K vyjednání zopakoval, že není důvod odklánět se od istanbulských dohod, rámec z roku 2022, a ani důvod jednat s prezidentem Zelenským, přičemž poukázal na ukrajinské údery. K situaci na bojišti tvrdil, že ruské síly jsou blízko Konciantivnivky a tlačí na ukrajinská vojska podél celé linie dotyku. Zasazení do kontextu a reakce Západu. Výroky zazněly v době, kdy členské státy NATO dále navyšují obranné výdaje, rozšiřují vojenskou připravenost v reakci na ruskou rozsáhlou invazi na Ukrajinu. Západní představitelé dlouhodobě argumentují, opačně než Putin, že právě ruská invaze učinila vyšší obranné výdaje nezbytnými, zatímco Moskva tytéž kroky vykládá jako důkaz nepřátelských úmyslů aliance. Tak, že to je jeden. On samozřejmě ten projev byl mnohem delší, ale toto jsou součásti toho projevu. A teďka tady mám úryvek projevu od Marie Zacharovové. Takže to taky přečtu. A pak to probereme. Tak, tisková konference Marie Zacharovová. Briefing oficiální mluvčí ministerstva zahraničí věcí Ruska MV Zacharovové, Moskva, 25. června 2026. Probírali se program ministra, situace ve Venezuele, o pokusech kyjevského režimu překrucovat dějiny velké vlastenecké války, zločiny kyjevského režimu, ukrajinská krize, o odstranění řady populárních ruských aplikací z obchodu Apple App Store, situace v Moldavsku, společné cvičení ozbrojených sil Korejské republiky a USA poblíž hranice s KLDR, zpráva generálního tajemníka OSN o dětech a ozbrojených konfliktech za rok 2025, o zprávě ministerstva zahraničních věcí Ruska o situaci s právy původních obyvatel jednotlivých zemí, o vlasteneckém projektu Vlak paměti a o mezinárodním hudebně o světovém projektu Vycházející hvězdy. Tam jsou ještě pak odkazy na ty podrobnější informace. Kyjevský neonacistický režim s podporou západních patronů nepřestává s terorem proti pokojnému obyvatelstvu a civilní infrastruktuře naší země. Za uplynulý týden utrpělo rukama bojovníků ozbrojených sil Ukrajiny 296 pokojných obyvatel. Z toho 47 osob zahynulo, včetně dítěte, 250 bylo zraněno a mezi nimi 20 dětí. Nasazení vyspělých západních zbraní Kyjevem, včetně britsko-francouzských řízených střel velkého doletu Storm Shadow, není možné bez přímé účasti zahraničních specialistů zajišťujících její provoz a navádění na cíl ani bez poskytnutí potřebných zpravodajských dat ukrajinským ozbrojeným silám ze strany jednotlivých zemí NATO. Diplomatickými kanály i veřejně jsme varovali klíčové západní sponzory Zelenského režimu, mimo jiné i Londýn a Paříž, před jejich přímou odpovědností za eskalaci a protahování bojových operací na Ukrajině, což ve spojení s pokynem k úderu do hlouby ruského území dalekonosnými prostředky činí i z těchto zemí de facto stranu konfliktu. Moldavsko-rusofobie. Oficiálně Kišiněv nesnižuje míru protiruské hysterie a paušálně obvinuje Rusko ze všech svých nezdarů. Nyní se moldavským úřadům začalo nyní se moldavským úřadům podařilo spatřit ruku Moskvy v prudkém nárůstu počtu případů telefonních podvodů v republice. 17. června zveřejnila informačně bezpečnostní služba Moldavska komentář k odhalené operaci ruských tajných služeb v uvozovkách, spočívajících v hromadném sběru informací o moldavských občanech prostřednictvím napadení soukromých serverů a nákupních osobních údajů ve stínovém segmentu internetu. Ruská hrozba v uvozovkách se využívá k ospravedlnění bezzubé militarizace Moldavska. Přitahování moldavské armády k vojenským strukturám NATO a nasycování země západními zbraněmi. V samotné republice stále hlasitěji zaznívají obavy, že úřady jsou ochotny ke všemu, dokonce uvrhnout zemi do pekla války, jen aby se připojili k evropské rodině. Jaké hodnoty v této evropské rodině panují, to my dva docela dobře známe. Podle posledních průzkumů 53% až 58% Moldavanů nevěří v prozápadní propagandě a domnívá se, že republika se vyvíjí špatným směrem. Dále Korejský poloostrov KLDR. Ve dnech 16. a 19. června provedlo námořnictvo letectvo Korejské republiky společně s ozbrojenými silami USA v akvatoriích Japonského a Žlutého moře bezprostřední blízkosti mořské hranice s KLDR rozsáhlá vojenská cvičení, včetně ostrých střeleb, mimo jiné i s použitím raketových zbraní. Tento další krok Soulu a Washingtonu namířený proti KLDR nemůže nevyvolávat znepokojení v kontextu dalšího vývoje situace na Korejském poloostrově. Vzniká dojem, že úřady Korejské republiky, které slovně nepřestávají deklarovat snahu o uvolnění napětí, se ve skutečnosti podnikají kroky přímo opačným směrem. Jsme přesvědčeni, že pro zajištění dlouhodobého míru a stability v severovýchodní Asii je potřeba především objektivní zhodnocení geopolitických reálií vzniklých na Korejském poloostrově a zohlednění bezpečnostních obav všech zúčastněných států, včetně KLDR. Takže to bylo vyjádření jak Vladimíra Putina, tak Marie Zacharovové k aktuálním událostem. Ono ještě tam byl projev nebo oficiální prohlášení Lavrova ohledně té situace, ale bylo to dost podobným duchu.
1: Já jsem to pochybně četl. Sergej Lavrov de facto to, co řekl, tak to opakovala Maria Zacharovová jako mluvčí. Takže já se tě, ale Jiří, zeptám, kdyby si jednou větou definoval, co vlastně tady bylo řečeno. Z toho, co jsi jako tady četl, existuje, lze vyvodit nějaký závěr nebo výzvu nebo sdělení?
0: Jednou větou. Nebudeme se Západem jednat o míru, protože víme, že ničeho nedosáhneme. Varovali jsme dostatečně dopředu, udeříme vojenskou silou na kritickou infrastrukturu. Asi tak to čtu já.
1: Já bych to doplnil, já taky mám nárok na jednu větu. Stále vám to říkáme diplomaticky, neslyšíte, proto provedeme akce, které vás přesvědčí a nám zabezpečí to, co vy byste nám slíbili v nějakých dohodách a nikdy byste nedodrželi.
0: Ano.
1: Taky byste dal takhle definovat. No,
0: Ano.
1: je to příprava na ten útok, který prostě bude muset přijít, protože v Ruské
0: Po
1: federaci.
0: dobrým to nešlo.
1: Ano, po dobrým to s váma nejde, Takže my vám teď budeme demonstrovat, zatím vám budeme pouze demonstrovat to, co bude následovat v masivním gardu, pokud si nedáte říct. Ono vlastně dneska Kyjev a Oděsa a já nevím, ještě nějaká další města byla podrobena velkým útokům a permanentním útokům ze strany Ruské federace, protože ten útok na Moskvu byla poslední kapka, přestože z 500 dronů prošlo 6 a vlastně jenom 2 strategicky dopadly, kam měly, tak i to vyvolalo prostě, to byla taková tak poslední kapka, kdy už to je neudržitelné. A já si myslím, že tady máme 3 hlavní cíle. Paříž, Londýn, Berlín.
0: Ano.
1: Tady, ať to bude na jakémkoliv místě těchto 3 zemí, tak si myslím, že to bude ten zdvižený prst a bude to jedno z posledních varování, protože potom začnou konat. Vladimír Putin se v nějaké své řeči nechal také slyšet, že ta denacifikace, která měla proběhnout na Ukrajině, jak si ukázala, že nemůže probíhat pouze na území Ukrajiny, ale že bude potřeba tu denacifikaci opravdu udělat řádně a na mnohem větším území. Schválně nedefinoval státy, schválně nedefinoval, ale myslím si, že Vladimír Putin chápe, že to, že Stalin nemohl dojít až k tomu moři, protože otevřeli západní frontu a hráli komedii, že poráží fašismus a nacismus německý.
0: Který financovali, že?
1: Přesně, který splodili a financovali. Takže tuhle tu hru s nima hrát nebudou a že prostě budou tvrdé údery. Budou to odvetné údery. To je to, co se tady vlastně říká, jo. Vy dneska útočíte na naše města, protože to, co vy nám tady pácháte jakoby za škody a to, co my jako řešíme, tak to jsou záležitosti, které nemohou probíhat ze strany pouze ukrajinské armády. Vy jste v tom zakomponovaný, jste oficiálními členy nebo jste součástí našeho protivníka, protože jste se zapojili do toho konfliktu, no a tak jste se automaticky stali pochopitelně součástí. Takže bude to nějak řešeno. Jestli jsi zaznamenal, tak teďko proběhla nějaká série zemětřesení.
0: Ano, k tomu mám taky něco.
1: Já nevěřím, že to byla zemětřesení, jenom jako taková.
0: Já taky ne. Já si taky nemyslím.
1: Promiň, ještě jenom dokončím a vrátíme se k tomu zemětřesení.
0: Jo.
1: A já jsem tady říkal, že ku podivu to, jak se Donald Trump stavěl jako kdyby k tomu konfliktu Ukrajiny, ať se tu o něm jako šíří jakékoliv zprávy a jeho rozhodování je opravdu rozhodování velice závislého politika. Každý den v podstatě ta závislost se projevuje tím, že ty určité skupiny nemají jednotné zájmy, ale mají rozdílné zájmy a on jak jim vyhovuje, tak pochopitelně dělá marketing k tomu, aby ozřejmil to, co v podstatě oni chtějí a dělají. Takže jako přislíbil Ukrajině asi 3000 raket s dlouhým doletem, jo. Mm-hmm. A teď nastává takový ten okamžik, jako, kdy se musíme jako zamyslet nad tím, co je reálné a co není reálné a proč to udělal, jako, proč Donald Trump, jakoby, který říká, že přestává toho Zelenského už jakoby podporovat. Na G7 v podstatě Zelenskému lezl furt do fokusu a on ho ignoroval. Proč Trump, který nepochodil v Číně a jaksi ani jako s tou Indií mu to moc nějak nedopadlo.
0: Mm-hmm.
1: Proč Trump najednou 3000 raket pro Ukrajinu? No, Pak jsem viděl snímky, které jsou teď čerstvé, jak údajně 7 tisíc raket, nevím, proč se lišejí ta čísla, už to je to trochu jakoby divné. Obrovský dlouhý konvoj rozsekaných vojenských vozidel, která vezou ty obrovské rakety. Někde tam na silnici s tím, že speciální složky ruské armády je tam úplně zmasakrovali a neumožnili v podstatě tu dodávku realizovat. Jo. Tohle to je pro ulici informace. Ale když se nad tím zamyslíš, tak my už jsme se tady povídali, že v tom konfliktu s Íránem v podstatě Amerika vystřílela všechno, co vyrobila pro evropské zadavatele, tak to použila a vlastně Amerika je na dně s nějakým arzenálem. Bylo to probírané i Trump byl obviňovaný v podstatě v kongresu za to a tak dál. A najednou, kde se vzali, tu se vzali 3 000 nebo 7 000 nějakých raket, jo. A najednou zničený konvoj. Takže když si to malinko přechroupneme a překoušeme, tak si řekneme, máme tady zbrojařské firmy. Zbrojařské firmy potřebují nějakým způsobem proúčtovat a nejlépe, kdyby Evropa zaplatila ty rakety z těch peněz, které tečou na Ukrajinu jako ta evropská záchranná pomoc, ty peníze přetekly do amerických kapes zbrojařských, ty za to údajně vyrobili ty rakety. Teď máme problém, nebo musíme si říct, že existuje problém, že nejsou mikročipy a že nejsou suroviny jako na ty rakety. Takže vyrobili údajně 1000 raket a když je transferovali tomu odběrateli, tak jim je někdo zničil. Ono to stačí pár fotek, pár záběrů nebo pár simulací i možná z počítače. Takže modus operandi, jak se kradou peníze, aniž by se dodalo zboží.
0: Mm-hmm.
1: Takže já bych si vsadil na tuhle verzi, že v podstatě to byla jenom operace pro získání finančních prostředků od evropských daňových poplatníků na zvýšení ekonomické úspěšnosti USA.
0: Ano. Která asi bez tady těch externích dotací už vlastně v podstatě jako skomírá, jo, to je, protože na druhé straně s tím souvisí to, že zaznamenávám od nezávislých analytiků na tom internetu, že se mluví o vlastně přímém nahrazení dolaru a že digitální dolar nebude a že vlastně se přepne a ze dne na den bude jiná měna.
1: Co je možné, tak jako kryptoměna je jeden z nástrojů momentálně využívaných hojně ke korupci, takže třeba na pražském magistrátu už dneska korupční peníze tečou přes kryptoměnu, protože to je nezachytitelný, jo, v podstatě. Čili Blažek otevřel Pandořinu skřínku, to bude mít nějaký, že jo, dozvuk. Ale ta kryptoměna ve své podstatě umožňuje operace, které jsou nečisté, to je jasné, a budou sloužit okradení občanů, to je také jasné. No a já bych vás chtěl všechny zafokusovat na zítřejší řeklo se, stalo se, protože já vám tam pustím pana Blahinku.
0: Ano.
1: Ten zhrne trošku jiným způsobem, než to děláme my, tak zhrne vlastně fungování celého toho dolarového bankovního systému operací s dluhopisy státními a tak dál. Čili kdo se chcete opravdu v tomhletom, kdo jste nám moc nerozuměli, anebo kdo to chcete mít ještě v širších jaksi souvislostech, tak vám doporučuji zítřejší pořad. No a teď se pochybně vrátíme zpátky k tomu tématu které jsme tady nakousli, a to bylo...

0: silné zemětřesení. Potom v Kalifornii, kde byla, tam se stala, počkej, ještě tady, otřes u východního pobřeží prefektury Iwate měl magnitudu 7,2. Podle japonské meteorologické agentury bylo v hloubce zhruba 50 kilometrů. Takže bylo to Japonsko. Oblast je dlouhodobě seismicky aktivní. Otřes nastal tam, kde v posledních měsících se opakovaně objevují silná zemětřesení, včetně jednoho, které v prosinci spustilo týdenní výstrahu před mega zemětřesením. Tak. Kalifornie. 24. června zasáhlo v severní Kalifornii zemětřesení o magnitudě 5,6 poblíž města Willis. Podle finálních dat šlo o otřes 11 kilometrů severně od Redwood Valley v hloubce 8,9 kilometrů a lidé je cítili až v San Jose a Sacramentu. Tady ještě podle zástupce ta. A dále byla Venezuela. A ve Venezuele bylo zdaleka nejkritičtější. 24. června zasáhla severozápadní střední Venezuelu dvě silná zemětřesení. Epicentra byly v obci Veroes a ve státě Yaracuy. První otřes o magnitudě 7,2 nastal v 18 hodin 04 minut a o 39 sekund později následoval hlavní otřes o magnitudě 7,5. Jde o nejsilnější zemětřesení ve Venezuele od roku 1900. Bilance je stále vážná, stále roste. Podle posledních zpráv zahynulo 235 lidí, přes 4300 budov bylo, nebo lidí bylo zraněno a více než 40 tisíc bylo prohlášeno jako pohřešovaných. Zhroutilo se přibližně 250 budov. Nejhůře je zasažený stát La Guaira a byl vyhlášen katastrofickou zónou. Situaci komplikuje politický a ekonomický kontext země. Venezuela je vedena jako prozatímní vládou, poté co americké síly letos zajali prezidenta Nicolase Madura, čelí ekonomice ochromené roky hyperinflace. Byl vyhlášen stav nouze a vytvořen počáteční fond 200 milionů dolarů na obnovu země. Prezidentka Delcy Rodriguezová zároveň oznámila uzavření poškozeného letiště Simona Bolívara a týdenní přerušení výuky. USA vyčlenila pomoc na vojenské síly v regionu, včetně lodí USS Fort Lauderdale a USS Billings a nasadili záchranné týmy. No, jak ty se na to díváš? Já myslím, že tři zemětřesení
1: No Jiří,
0: na třech.
1: no, a jenom mi prosím mě řekni, v Japonsku to mělo jakou sílu?
0: V Japonsku to mělo sílu 7,2, 6,9 až 7,2.
1: Kalifornie?
0: V Kalifornii 5,6
1: Venezuela
0: v tom
1: 7,2 až 7,5.
0: 7,2 až 7,5, ano.
1: Je zvláštní, že na třech místech je až na tu Kalifornii, kde to bylo lehce slabší, protože tak je zvláštní, že to zemětřesení bylo de facto stejné.
0: Ano.
1: Nebo takhle. My víme, že 10. června v noci na 10 sekund otestovali Rusové nebo Rusí otestovali zbraň, která umí vypnout všechny GPSky a všechny navigační systémy. Předvedli to na 10 sekund, na 10 sekund všechno na celém světě, nebo respektive v těch státech, kde to oni testovali, kolektivního západu, tak

0: vlastně oslepili armádě naprosto všechny navigační systémy, ať se týká letadel, navigovaných střel, v zaměřování jinými zbraněmi, řízení dronů a tak dále. Čili v podstatě jim předvedli, že jsou schopni jim vypnout jakoukoliv techniku, novou technologii, proti které se nedokázali bránit. To za prvé. A to je v podstatě v předvečer, kdy pravděpodobně se chystá nějaký útok na Francii, Anglii a Německo. Dále, a to nikdo nezaznamenal, protože pochopitelně, když na 10 vteřin vypadne nějaká navigace tobě jako uživateli, no tak to bereš, že vypadl nějaký vysílač nebo jo, blablabla, bla, bla, něco. Ovšem, odborníci byli docela zděšení, armáda taky, protože když lokalizovali ty zdroje, proč, no tak pochopitelně zjistili, proč. A že to nebylo způsobeno žádnou přírodní anomálií nebo něčím, ale že to bylo prostě naprosto cílené a v jeden okamžik všudy přítomné. Což asi těžko lze udělat jinak, než prostě technologicky.
1: Ano.
0: Možná, že tady testovali nějaké jiné zbraně, které jsou podle všeho asi podmořské, tak tady testovali něco, co teda potom pro tu ulici se prezentovalo jako nějaké zemětřesení.
1: No, zajímavý je, že je to vlastně vždycky u pobřeží.
0: To je ti ale jo, zajímavý. To, a kde pak leží taková... ti Poseidony?
1: No, já si myslím, že možná v té Kalifornii právě.
0: No,
1: jo, takže...
0: Takhle, řekněme pokud... si třeba Japonsko. Jaký by byl důvod, jak si ukázat, že jsme schopni potopit Japonsko, když bude zlobit?
1: Japonsko je klíčový partner USA. Mluvím, co mě napadá jako z hlavy, jo?
0: Jasně, no.
1: Japonsko je klíčový partner na pomáhání živnosti dolarů při té globální výměně přes jen. A vlastně politika toho Japonské centrální banky udržuje dolarový systém v chodu.
0: A Japonsko je velice militantní, jo?
1: A Japonsko je samozřejmě militantní země, samozřejmě.
0: A
1: je v
0: G7.
1: Je v G7.
0: No, Kalifornie?
1: Kalifornie, no, nebudou tam nějaký laboratoře? Silicon Valley je v Kalifornii, nebo není?
0: To nevím, to by se musel podívat, já to z hlavy nevím.
1: Já mám totiž pocit, že jo, jako zase, dívej, já jsem tomu nevěnoval nějak moc jako pozornost, jo, takže...
0: Ne, to je v klidu, bavíme se jako úplně online a z ostra. A z patra, takže máme nárok se podívat někde na nějaké zdroje.
1: Silicon Valley je Kalifornie, ano, San Jose.
0: Jo, jo. Ano. Víš to? Hned ti to přišlo, viď?
1: Hned mi to přišlo, no, hned mě to napadlo, no.
0: Teď co vyrábí, prosím tě?
1: Silicon Valley, křemíkové údolí, že?
0: Mm-hmm.
1: Čipy a vývoj obecně jako technologií a určitě tam bude vojenský, víš co?
0: Tam bude datový úložiště jedno z největších asi, ne taky?
1: No. Je v Kalifornii, já to hned zadám tady, hned v Kalifornii nějaký strategický infrastruktura výroba zbraní.
0: Myslím, že tam budou datová úložiště a pochopitelně strategická výroba zbraní, jo.
1: Já si to totiž taky myslím. Já jsem mu to tady zadal, ať mě to hledá zatím, a ještě tu Venezuelu
0: Ještě mi
1: jsme.
0: řekni, prosím tě, Fort Knox je v jaké části USA?
1: Fort Knox, hned to najdu, prosím tě. Fort Knox je. Fort Knox je ve státě Kentucky.
0: Jo.
1: Kentucky je vnitrostátní
0: Jo,
1: záležitost.
0: jo, jo, jo. Dobrý. To je tam někde v těch horách, no.
1: Jo. No a
0: Takže
1: ještě ta
0: Venezuela.
1: Venezuela mi řekni ještě.
0: No já Venezuelu bych šacoval na to, že v podstatě ukradli Čínou zafinancovaný ropný průmysl. A to by pak znamenalo, že jim ho nechcou dát.
1: Aha, no člověče. A když se ale podíváš na mapu a podíváš se pozorně a vezmeš Venezuela, Kalifornie, Japonsko, tak je to skoro v jedné přímce. Dá se to proložit jako úsečkou. To je taky taková zajímavá zajímavost. Já jsem si to tady našel na mapě.
0: Tohle to by bylo zajímavé, pokud by to bylo jakoby přírodní v uvozovkách. Tak pokud je to takhle na té jedné přímce, tak to by, pokud by to bylo přírodní, tak by to také vysvětlovalo, že se tam vlastně ty zlomy, že se tam projevují, ta
1: Aha.
0: jedna. A dvě, otázka, co je přírodní. Ona
1: No,
0: totiž
1: no.
0: planeta Země se taky může zbavovat určitých vší a parazitů, které jí dělají
1: Ano.
0: neplechu.
1: No a mě už to tady vyjelo. Jo? To se zasměješ, co mi všecko vyjelo.
0: Já,
1: Takže co je
0: povídej.
1: všechno v Kalifornii, jo? Takže to, mám pocit, že to nebude náhoda, jo?
0: Že to asi nebude
1: Obrany a...
0: přírodní, myslíš, jo?
1: Ne, spíš ne. Podle toho, co ti přečtu, tak spíš ne. Obranný a zbrojní průmysl. Kalifornie je historicky srdcem amerického vojenského průmyslového komplexu. Stala se kapitálem vojenského průmyslového komplexu zejména díky leteckému průmyslu. Sektor letectví a obrany dnes generuje odhadem 35 miliard dolarů ročního HDP, přičemž třetina amerických space tech firem sídlí v Kalifornii. Do Kalifornie se směřovalo 70% rizikového kapitálu pro space tech v USA. Klíčové firmy je centra. South Bay, historické jádro, kde sídlili, vznikl Northrop, Huge Aircrafts, McDonald's, Douglas Aerospace Corporation. V roce 21 jsem umístila Space Force své velitelství pro vývoj a aktivizaci vojenských kosmických systémů. SpaceX strojnásobil kadence startů, takže vypouštějí se odsud satelity Starlink. Mimo jiné, teďka lehce odbočím, vyskočila mi tady zpráva, že BRICS má nový systém, který je vlastně přímý konkurent Starlinku a dokáže Starlink vypnout. A je to, kde já to mám? Já to jenom tady rychle, rychle najdu. Tak, kde to? No, vždycky to chci rychle najít a tady
0: To je konec,
1: BRICS.
0: no, to je potom.
1: Jo. No, prostě já to mám ještě tady výš, jo, tady to mám, jo. Satelitní systém BRICS je to nízkoorbitální alternativa ke Starlinku zajišťující suverénní komunikaci. Může souviset s tím, co jsi říkal, těch 10 sekund, jo. Potom je tady další. General Atomics, výrobce dronů, Reaper a Predator, HDR Laboratories, výzkumné centrum vlastněné společnosti Boeing a GM, Arand Corporation provozuje několik FFRDC souvisejících s národní obranou, včetně projekt Air Force, National Defense Research a tak dále. Dále jsou tam v Kalifornii více než 30 velkých obranných instalací zahrnujících všechny složky armády. více než dvojnásobek proti jakémukoliv jinému státu. Kalifornie má největší kombinaci operačních základen, výcvikových prostor a podpůrných aktivit pro obranné potřeby a je strategickou bránou do Asie a Pacifiku. Strategicky nejvýznamnější Vandenberg Space Force Base, Edwards Air Force Base, je tady, ono je tady toho hodně, jo, kosmické raketové lety, špičkové testování letadel, letadlové inovace, zpravodajské sledovací průzkumné mise, na Naval Base San Diego, hlavní domovský přístav pacifické flotily s 50 loděmi, je domovem Navy Seals, Camp Pendleton, největší obojživelná výcviková základna námořní pěchoty, Fort Irwin, hlavní bojové výcvikové centrum armády, pouštní simulace, NAS Lemoore, nejnovější a největší stíhací základna námořnictva na západním pobřeží, a tak dál, a tak dál, jo. Sklady munice, poskytuje Concord Naval Weapon Station, poskytuje muniční podporu, slouží jako strategické zařízení pro nakládání munice pro pacifickou flotilu, jo. Dále, energetická struktura. Jsou tady jaderné elektrárny, je tady zásadní rozvodná síť, ale bilancuje na hraně spolehlivosti, a dále je tady přístavní a logistická struktura a kosmický a výzkumný ekosystém NASA Jet Propulsion Laboratory Aerospace Corporation a pak
0: Já
1: nějaký ještě
0: myslím,
1: univerzit.
0: Že to úplně stačí, je to jasné.
1: Jo. Je to takže
0: jestli
1: myslím
0: nám
1: si,
0: k tomu
1: že
0: něco
1: Kalifornie...
0: pošlete, budeme rádi. Ono totiž čas se nachyluje, víš?
1: Jasně, jasně. Už jsem skončil, Hauk.
0: Promiň, že tě takhle to... Ale ještě jenom to chci říct. Poslal nám náš posluchač. Na české politické scéně se přemnožila škodná. Zdaleko nejde o jednoho člověka, ale o celou vlastizrádnou a za každou cenu škodící smečku pohrobku Konráda Henleina a K.H. Franka, která je přisátá jako parazit na Českou republiku. Nepřekvapilo by mne, kdyby to vzal do ruky nějaký horlivý myslivec. No, my tady máme co dočinění s vnitřním nepřítelem a to je vlastně dneska ta celá ta opozice, který nejde o Českou republiku, ale který jde právě o to rozbít a postavit na tom smetišti, potom postavit nějakou čtvrtou říši. Jiří, už nezbývá čas vůbec na nic, pojď závěrečné slovo a rozloučit se.
1: Nevěřím, že ty zemětřesení byly náhoda, jak jsme si četli, a přeji všem, ať zvládnou ty vedra, ať se jdou někam vykoupat, mějte se krásně, budeme se těšit příští týden. Naslyšenou.
0: Já ti děkuju za to, že jsi byl tady přítomen, že jsi přinesl spoustu zajímavých informací, že jsme mohli probrat spoustu, ale opravdu velkou spoustu hodně inspirujících sdělení a toho, co se děje, protože to je důležité k pochopení a k chápání toho, co se vlastně tady ve skutečnosti, co se tady odehrává. Hlinka je nachystaná, další pořad taky, takže mě nezbývá, než prostě tady pustit další prostor pro ten pořad, no a taky si pustíme písničku, takže to je všechno, co v podstatě jsme vám dneska mohli nabídnout. Společně s Jiřím se tady z Midgardu loučí a brzy zase se na vás těší, jak jinak, než společně s Jirkou Petr Václav.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Hezký večer, vážení posluchači, vám všem ze studia Helen Svobodného vysílače CS, kde právě startují páteční hovory u Klábosnice. A protože jsme všichni připraveni, VK, Vítek i náš host, tak přeji všem hezký večer a prozradím vám, že dnešním hostem je Ladislav Vrabel, předseda politického hnutí Česká republika na prvním místě. Hezký večer.
2: Ahoj Helenko, já tě zdravím, zdravím zároveň všechny naše posluchače, kteří se k nám připojili, my jsme minulý pátek avizovali, že tady bude překvapení. On tu Láďa prásknul na nás už během tohoto týdne určitě, tak myslím, že tak velké překvapení nebylo. Nicméně, abychom to nezdržovali, já tedy přivítám nejprve našeho hosta Láďu Vrabela po delším časovém období. Láďo, vítej u nás, ahoj.
3: Ahoj Vítku, dobrý večer Helenko, ahoj VK a zdravím všechny posluchače, děkuju za pozvání a přeju hezký poslech.
2: A hlavní protagonista, jak už Láďa avizoval, je šéfredaktor Analog News, pan VK, jako tradičně každý pátek. VK, taky, ahoj.
4: No, ahoj Vítku, ale hlavně ahoj Láďo, tak to zase slyšíme zase po nějaké době a doufám, že dneska budou naše posluchači dobře naladění, protože samozřejmě končí, že jo, ten měsíc, že jo, před dovolenými, takže určitě se chystají někam do Itálie, chystají se někam do Chorvatska, že jo, do předražených prostorů a podobně a určitě se to dneska pěkně užijou a my spolu s nimi, takže já vám všem přeji krásný poslech.
2: Já už jsem se bál, že bude říkat, že začínají prázdniny, protože to je takový zajímavý zvyk pro nás dospělé, už do konce života říkáme, že začínají prázdniny v červenci, už dávno do školy nechodíme, ale tak všichni máme děcka a ty do školy chodí, takže nám to zůstává prakticky celý život ty prázdniny. Nicméně začneme teď prvním tématem, které je docela aktuální a žhavé, stejně tak jako je žhavé počasí venku celý tento týden a vypadá to tak, že celý víkend ještě bude, než přijde zase nějaké to ochlazení. Myslím vnější, nikoli vnitřní, protože vnitřní si jistě dopřeláme taky v někteří v množství hojnějším, než by bylo třeba. Ale v rámci toho prvního tématu myslím, že nás dost nažhaví a my to samozřejmě všechno už tak nějak vnímáme. Ústavní soud České republiky vydal usnesení ve stylu ústavního puče a nařídil vládě Andreje Babiše zařadit rozvědčíka Petra Pavla na soupisku členů vládní delegace pro summit NATO. Soudcokracie okolo aktivistických soudců ústavního soudu mění Českou republiku ze zastupitelské parlamentní demokracie na prezidentský systém. Nejde o izolovaný incident, ale o vzorec v Evropě, kdy ústavní soudci zasahují do pravomoci legislativy, exekutivy a plebiscitu. Obrátím se nejprve na tebe, Láďo, jako na našeho hosta. Je jasné, že ústavní soudce nemůže z principu vměšovat do této úrovně. Nicméně má vláda povinnost na druhé straně, na druhou stranu, má vláda povinnost uposlechnout ústavní soud, je to závazný dokument, jedná se přece jenom o usnesení. Jak to tady je? Nebo jak to vnímáš ty?
3: No, tak tohle je zrovna takový téma, do kterého bych se úplně nerad pouštěl, protože mám na to trošičku jiný názor než prakticky celá Česká republika, ale nebo minimálně vlastenecká scéna, ale když jsem dotázán, tak odpovím. Zaprvé tedy jsem studoval mezinárodní právo, takže a soudím se dlouhá desetiletí, takže se právu věnuju poměrně dost na to, že teda nejsem profesionál, který by byl advokátem nebo že bych se věnoval jako právník profesionálně tomu. A co se týče toho prvního, co si řekl Vítku, že ústavní soud nemá právo se vměšovat do nějakých věcí, tak ústavní soud máme kvůli tomu, aby vykládal ústavu. A v České republice máme ústavní pořádek, který podle ústavy říká, jakým způsobem jsou rozdělené funkce v zemi, jaká funkce patří prezidentu, jaká funkce patří vládě, jaká funkce patří parlamentu. A ten demokratický systém, tak jak je navržený, neříkám, že tak funguje. To netvrdím, že funguje demokracie u nás, to v žádném případě. Konec konců Petr Pavel, když jsem o tom mluvil před rokem na náměstských předvolební kampani, tak jsem vyzýval k tomu, aby byl odvolaný z funkce, protože zasáhl do vlastně voleb neústavním způsobem a to tak, že prohlásil na začátku předvolební kampani, kampaně, že nejmenuje žádného ministra, který by chtěl prosazovat vystoupení z Evropské unie nebo z NATO, což je proti mě protiústavní, protože právě v rámci demokracie rozhodují voliči o tom, jakým způsobem bude směřovat země dále, a to dělají ve volbách. V prezidentských volbách volí prezidenta napřímo, což je velmi demokratické, a v parlamentních volbách si vybírají zástupce do parlamentu a později i tedy do vlády, kteří budou řídit zemi, a pakliže by občané chtěli ve volbách, aby Česká republika vystoupila z Evropské unie a vystoupila z NATO, tak je to právě ten moment, kdy mají občané právo uplatnit svůj demokratický názor. A pakliže prezident a priori na začátku předvolební kampaně tvrdí, že nejmenuje žádného ministra, který by chtěl vystoupit z Evropské unie a z NATO, tak absolutně poškodil celý volební systém. Dopustil se něčeho, co je protiústavní, protože to je protiústavní zásah do voleb, a proto měl být odvolán a volby měly být anulovány. To je můj názor, který jsem veřejně říkal před rokem. Takže pro mě Petr Pavel je pro Českou republiku katastrofa a jedná naprosto protiústavně. Ale co se týče toho, té cesty na summit NATO, tak je potřeba si uvědomit, že v České republice existuje nějaká rovnováha sil. To je ústavní pořádek. A vláda nemá absolutní moc. Není to tak, že by na základě parlamentních voleb vláda měla absolutní moc. Je tady pořád ještě, oproti poslanecké sněmovně, je tady ještě senát a ještě je tady prezident. A potom je tady nezávislý soud, protože demokracie je rozdělená do té zákonodárné, výkonné a soudní moci, a tyhle ty tři nohy demokracie musí stát nezávisle na sobě, aby existovala rovnováha sil ve státě. A pak, když by vláda měla mít absolutní moc, tak by nebyla demokracie. A ústavní soud taky nemá absolutní moc. Ústavní soud může pouze vykládat ústavu. A to, co udělal ústavní soud, je to nařízení, který vydal, nebo to předběžné prohlášení, to předběžné opatření, který vydal, nejsem si úplně jistý, jestli to je v souladu s právem nebo ne, protože na to jsou různé názory. Ale to, že prezident má podle ústavy zastupovat zemi navenek, to je v ústavě, říkám to celou dobu, kdy začala tato hádka. A taky už na počátku téhle hádky jsem řekl, že to je hádka, která je uměle vyvolaná, protože prezident Pavel na summit NATO pojede, vsadil jsem se na to, říkám to celou dobu, bylo to jasné, a je to nějaká hra na Českou republiku, na lidi v České republice, že existuje nějaká koalice a opozice. A v tom spočívá vlastně jakoby celá ta pointa, proč se to děje. Aby vláda vypadala, že má oproti sobě nějakou opozici. Protože vláda prosazuje naprosto to samé jako prezident. Podívejte, prezident přišel v březnu s tím, že chce jaderné zbraně od Francie, Babiš s tím přišel v červnu. Jo, co se týče zbrojení, co se týče nákladů na zbrojení, Babiš řekl, že udělá všechno pro to, aby Česká republika dostála svým závazkům v NATO, že se připojí k tomu, abychom platili 5%, a dneska máme ve zprávách, že Česká republika na ten summit NATO se připravila a že tam jednoznačně slíbí, že do konce roku dá do NATO 2% HDP. Takže tam se prezident a vláda vůbec neliší v tom, co prosazují. Takže podle mě to je uměle vytvořená situace, aby občané měli pocit, že tady je nějaká opozice a koalice, protože ve skutečnosti jsme totalitní stát řízený z NATO a z Evropské unie a naše vláda i náš prezident pouze plní to, co dostanou zadáno z NATO nebo z Evropské unie. Jediné, co tam může být, jestli tam je nějaký rozkol, a nejsem si tím úplně jistý, jestli tam nějaký rozkol vůbec je, jestli to není řízené celé někde zvenku a domluvené celé tohle divadlo, ale jestli tam nějaký rozkol je, tak jediný rozkol, který vidím, je mezi Petrem Kolářem, který byl zvyklý, že domlouvá ve Washingtonu v kongresu obchodní kontrakty a určitě z toho má dobré provize. A teď byl ve Washingtonu v kongresu Petr Macinka, který se tam pokoušel domluvit, aby se z České republiky stala výrobna zbraní pro Spojené státy. Takže můj názor na to je, že to je celý v podstatě taková hra na voliče, která nemá vlastně žádný význam. A řeknu vám k tomu ještě jednu poslední věc, abych nebyl dlouhý. Ptám se lidí, když mi říkají, Petr Pavel nesmí jet na summit NATO, ten nám tam udělá strašnou ostudu. Říkám, jakou ostudu? To vám napsali média, že udělá ostudu. Jakou udělá ostudu? Co bude prosazovat jinýho než Andrej Babiš? A víte vůbec, kdo zastupoval Českou republiku na minulém summitu NATO? Víte vůbec, kde se konal poslední summit NATO a kdy se konal? A víte, kdo zastupoval Českou republiku na summitu NATO předtím? A víte, kolik bylo vůbec summitů NATO? A lidi většinou neví. Většinou nepotkal jsem nikoho, kdo by věděl, kdo zastupoval Českou republiku na minulých summitech NATO, kolik jich bylo, kolikrát to byl prezident, nebo jestli vůbec nás zastupoval prezident, jestli vedl delegaci prezident nebo ne. Protože kdyby to lidi věděli, tak by zjistili, že to je prostě celý další vymyšlený příběh, který má rozdělovat českou společnost.
2: VK souhlasí s tím, co Láďa tvrdil, že vláda nemá absolutní moc, tedy že nemají právo zakazovat prezidentovi účastnit se summitu NATO, tedy že prezident má mít danou možnost reprezentovat Česko navenek. A že ten dojem opozice mezi prezidentem a vládou je ve skutečnosti iluzí a že vláda je ve skutečnosti ve shodě s těmi základními postupy nebo principy rozvědčíka.
4: No, tady je třeba rozlišovat mezi dvěma věcmi. Vláda Andreje Babiše rozhodně není nějakou vládou, která by byla ultra mega vlastenecká, která by byla protialianční, která by byla protibruselská, to snad se nikdo nemůže ani myslet, to samozřejmě je jasné, že průsečíky, schody společné politiky Hradu Petra Pavla a vlády Andreje Babiše se protínají minimálně v těchto dvou takzvaných v uvozovkách hodnotových konstantách Evropské unie. Hodnotové konstanty. Konec konců mluvila o tom Ursula von der Leyen, že celá Evropa je založena na takzvaných hodnotových konstantách souručenství Evropské unie s aliančními ozbrojenými svazky Severoatlantické aliance. Měla o tom povídání před asi 3 nebo 4 dny na tom setkání. Těsně předtím, než teď se setkali včera v Polsku, Babiš tam byl také v Gdaňsku na tom setkání. Takže o tom to není, že by mezi nima byl jakýsi rozkol v pohledech na zásadní teze a pozice. Ten problém, který tam je, je v koaličním sestavení vlády Andreje Babiše, kde jsou dva subjekty, které šly do voleb s nějakým programem, který se hodně tvářil aktivisticky opoziční. Aktivisticky, řekněme, jakoby alternativní ve snaze jakoby vyjet po zádech alternativy, přinést nějaká alternativní témata do vysoké politiky. SPD a následně i motoristé se dostali do parlamentu a vytvořili s Babišem jedinou možnou koalici. Žádná jiná koalice početně by nedokázala složit 101. To znamená, ten problém je v tom, že kdyby Babiš, a to je důležité, kdyby Babiš měl sám o sobě 101 hlasů, žádná kauza s Petrem Pavlem by nikdy nebyla, žádné rozpory a rozkoly mezi Babišem a Petrem Pavlem by nikdy nebyly, protože nikdy by pro ně nebyl důvod, protože proč? Protože Aspen Institut. Vláda je kádrována Aspen Institutem, který je napojený samozřejmě na hlavního prezidenta České republiky, kterým je Petr Kolář. Petr Kolář je prezidentem, skutečným prezidentem České republiky. Petr Pavel, lampasák, prezidentčík, rozvědčík, dělá pouze bílého koníka, bílý kůň v roli prezidenta. O tom nikdo nepochybuje, naprosto nepochybuje. A způsob, jakým se dostal Petr Pavel, jakým byl prosazen, jakým se dostal do povědomí lidí, že vůbec uvažovali o tom, že nějaký Petr Pavel, nějaký bývalý šéf vojenského výboru NATO, že se stane jakýmsi miláčkem českých voličů, tak to bylo jenom kvůli tomu, že Petr Kolář s ním jezdil jako s cirkusovým koněm po celé republice, po velkých, dokonce i malých městech a dělali besedy, dělali mítingy s lidma, hovořili o politice, jak je Miloš Zeman špatný, jak je proruský, jak zatahuje Českou republiku směrem na východ, jak znovu budou českými městy projíždět ruské tanky, jak Putin si bude privatizovat česká pole, české louky a tak dále a tak dále. To znamená, tenhle ten systém propagandistického zpracování procházel celou republikou, no a výsledkem je samozřejmě produkt, ten produkt má název, má trademark, ten produkt se jmenuje Petr Pavel, respektive produkt má název Petr Pavel pomlčka prezident, a tenhle ten produkt vyrobil jeho hlavní současný poradce Petr Kolář. To znamená, Petr Kolář je skutečným prezidentem České republiky. A k tomu, aby se o Petru Pavlovi vědělo, aby byl všude pečený, vařený během volební kampaně i předvolební kampaní, tak na to byly potřeba peníze. A ty peníze přišly od zbrojařů. Od vojensko-průmyslového komplexu České republiky. Od zbrojařů. A tím se dostáváme k meritu věci. Jak uveřejnil list Politico, na summitu v Ankaře se bude schvalovat takzvaný revolvingový úvěr. Úvěr, který nikdy v historii Evropy nemá obdoby. Revolvingový úvěr je opakovaný úvěr, který se pravidelně bude vyplácet Ukrajině v objemu 70 miliard eur každý rok k 1. březnu. Každého roku se bude vyplácet Ukrajině 70 miliard na pokračování války proti Rusku. A teď ten konflikt, který nastal, že Andrej Babiš tam chtěl jet s delegací 12 lidí a s Macinkou a s některými dalšími delegáty a nechtěli tam Petra Pavla, je jenom kvůli tomu, že Petr Pavel je obklopený obrovskou delegací 35 lidí, jeho lidí, kteří jsou napojení na vojensko-průmyslový komplex v České republice. A na tom summitu na Ankaře, podle informací serveru Politico, tam se budou dohadovat obrovské zakázky jednotlivým zbrojovkám a zbrojařům v Evropě a ve Spojených státech. Spojené státy si ukousnou velký balík samozřejmě, ale o nicméně menší balík z těch 70 miliard ročně si vezmou evropští zbrojaři. A to je tak naprosto zásadní, že se nemůže stát a není dovoleno, aby nějaký motorista, aby nějaký zástupce SPD, kteří mají problémy se zbrojením na Ukrajině, aby to zablokovali, aby způsobili, že na tom summitu oni řeknou, my jsme ochotní dávat do zbrojení na Severoatlantickou alianci slíbená 2%. Dobře, my se k tomu připojíme, ale nic víc. Žádných 70 miliard na tom se podílet nebudeme. Podobně jako to řekl Robert Fico teď, když byl s těmi studenty v Bardějově, jak měl to povídání, tak říkal, že Slovensko se na tom balíku 70 miliard na tom revolvingovém úvěru podílet nebude. Jako stát. No samozřejmě, že soukromé firmy si to můžou, že jo, slovenské zbrojovky, které jsou ale pod kontrolou českých zbrojních komplexů. Víte, že Strnadova CSG vlastní na Slovensku několik zbrojovek, to je známá věc. To znamená, ten systém je nastavený tak, že ty dvě malé strany v Babišově vládě by vyrobili na tom summitu obrovský průser. Způsobili by, že čeští zbrojaři by byli odříznuti od té obrovské revolvingové zakázky. To je ten důvod. Tam jde o obrovské peníze. A když jde o obrovské peníze, tak není dovoleno. Není dovoleno, aby to někdo sabotoval. Proto zazněl telefon, v noci svolali 15 zastupitelů, 15 ústavních soudců, v noci zněly telefony. V noci oni museli vstát, sejít se a do rána sepsat mustr, sepsat papír předběžné opatření a nařídit změnu složky, soupisky na summit NATO, nařídit Babišovi, aby začlenil Pavla plus tu jeho obrovskou skvadru 35 lidí té zbrojovské delegace na summit v Ankaře. Protože jsou to tak obrovské peníze a moc vojensko-zbrojařského, že vojensko-průmyslový komplex, který by v podstatě případnou sabotáží, politickou sabotáží ze strany SPD, případně motoristů, by vedl k odstoupení od toho závazku na 70 miliard, tak by přišly o obrovské peníze. No a protože samozřejmě Petr Pavel je povinován svým sponzorům z volební prezidentské kampaně, o tom nikdo nepochybuje, tak proto nebylo dovoleno. Proto nemohl tam jít jenom Babiš s Macinkou, kteří by se připojili ke 2% HDP, ale odmítli by 70-miliardový balík společně se Slovenskem. A zřejmě společně i s Maďarskem. To je ten důvod. Proto je jasné, že Česká republika jakožto společnost s ručením omezeným založená tehdy toho 15. ledna 1990 v Holandsku, že u obchodního soudu skutečně funguje jako korporace. To znamená, když jde o velké peníze, tak zvednou telefon, zavolají panákům, těm 15 soudcům v noci. V noci se musí sejít a musí napsat papír a musí zabránit motoristům a SPD v sabotáži obrovského dílu, který má být podepsaný v Ankaře na revolvingový úvěr 70 miliard euro ročně pro Ukrajinu. To je celý. Aha. Takhle funguje společnost s ručením omezeným s názvem Česká republika. To znamená mafiánský stát, mafiánský subjekt, řízený mafiány, minulá vláda to přehnala, bylo to příliš viditelné, Fialova vláda byla příliš viditelná jako mafiánský stát, kampeličky, dozimetry, mrtvoly, bitcoiny, bylo to moc viditelné, majitelé České republiky nebyli spokojení, bylo to moc viditelné, takže teď je snaha to zakrývat, jenže ono se to nedaří. Ono se to nedaří zakrývat. To znamená, ten spor mezi vládou, spor mezi hradem o jakési ježdění někam, že někam se pojede, aby pan prezident se mohl podívat, oni mu v tom chtějí zabránit, a teď je z toho prostě velké halo, lidé si říkají, oni nechtějí pustit na výlet pana prezidenta, jenže pro boha tam nejde o výlet. Tam jde o tu obrovskou delegaci, tam jde o to, aby prezident, který chce být v čele té delegace, ne aby to vedl Babiš, protože oni vědí, že Babiš je slabý, že se nechává ovládat zrovna podle toho, který pes je větší. To samozřejmě se říká, že jo, to znamená, kdo je větší pes a víc štěká, tak tomu Andrej Babiš podlehne. Jo, to je známá věc. To znamená, oni se bojí, že motoristé a SPD by tam prostě donutili kvůli svým vlastním voličům, protože SPD a motoristé nemůžou v Ankaře kývnout na 70 miliardový revolvingový balík pro Ukrajinu. To by je zničilo politicky. Doufám, chápete, o co se jedná. Oni nemůžou na to kývnout. Oni můžou kývnout na 2% HDP, budiš, ale nemůžou kývnout na tohle. Na to nemůžou. No a to je problém. To je samozřejmě obrovský problém. Proto Petr Pavel včera, ne předevčírem, řekl v tom rozhovoru, nebo včera to bylo, ano, včera někdy dopoledne, ve čtvrtek, řekl pro televizi, že podle všech zvyklostí, pokud on pojede do té Ankary, jakože pojede, protože to nařídil ústavní soud, tak on bude samozřejmě vedoucím té delegace. On bude mít vedoucí úlohu, protože on je prezident podle ústavních zvyklostí a podle že ústavního nastavení, to znamená prezident je nejvyšší ústavní činitel celého státu, takže když se někam jede, tak jako automaticky, logicky on je v čele delegace, bylo by trapné, bylo by hloupé, bylo by nezvyklé, kdyby prezident jel s premiérem a s ministrem zahraničí a s další delegací nějakých 35 plus, já nevím, 12, pomalu někde k 50 lidem a na místo prezidenta by hlavní roli měl premiér a prezident, jakožto ústavně vyšší činitel, by dělal někde nějakou stafáž, no tak to asi zřejmě ne. To znamená, vede to k tomu, že Pokud tam teda oni pojedou spolu nebo poletí dvěma letadly z bezpečnostních důvodů, oni nemůžou být na jedné palubě, protože někdo to letadlo by mohl sundat, že jo, celá vláda by zahynula, včetně prezidenta, nastala by ústavní krize, takže možná, že někdo pojede vlakem nebo seženou čártrové letadlo někde nebo nějaký Gulfstream si půjčí od polského premiéra. To je jedno. Zkrátka, udělají to takovým způsobem, aby to vedl prezident Pavel, a pokud to povede prezident Pavel, no tak oni tam na to kývnou, na ten balík 70 ano. miliard pro Ukrajinu. Ano. A na to si počkáme. Jak se k tomu postaví motorista, jak se na to bude dívat SPD, nikdo neví. Dokonce, pozor, dokonce to může povalit vládu Andreje Babiše a může to být dokonce i plán. Plán donutit Babiše, aby podlehl silnějšímu, to znamená prezidentovi, a aby tam kývl na balík vyzbrojování Ukrajiny za 70 miliard ročně. A to vám garantuji, to by rozbilo koalice, vládní koalice. Takže takhle bych to uzavřel a předám ti slovo, Vítku.
2: Fajn, abychom nechali taky mluvit Láďu Rabela, našeho hosta. Jak bys navázal, Láďo, na to, o čem hovořil VK, že ty rozkoly a konfrontace mezi vládou a prezidentem jsou autentické, nebo autentičtější minimálně v té rovině, že marioneta prezidenta se zpovídá kruhům kolem Aspenu, to je ta, řekněme, vedlejší trať, třeba, že měl komunistické zázemí, ale prioritně, že se zpovídá české zbrojařské lobby a že primárně se jedná právě o ten revolvingový úvěr v Ankaře na summitu na to, aby tam nedošlo k blokaci ze strany české delegace, pokud by ta byla jiná než ta prezidentova.
3: No, bylo řečeno hodně věcí. První věc, od teďka se nehádám, od teďka se sázím, jak zaznělo v Pedíškách, takže za mě bych si vsadil na to, že ten úvěr 70 miliard dolarů projde a že se proti němu nepostaví ani naše vláda. Ale to je jenom můj názor. Ale pojďme se podívat na jednotlivé ty věci. Ono, to, že prezident Pavel je řízený zbrojáři, to je neoddiskutovatelné, konec konců mluvil jsem o tom na začátku taky, že jestli tam je nějaký rozkol, tak ten rozkol je v tom, kdo bude kasírovat provize z těch zbrojářských kontraktů, protože za Petra Pavla to, nebo ta parta Petr Pavel, to byl Petr Kolář, který jezdil do kongresu, kde on vcházel první do kongresu Spojených států, protože on tam má jako bývalý velvyslanec, který jednal proti zájmům České republiky, což je zdokumentováno z Wikileaks v oblasti zbrojení, tak tam má otevřené dveře a má tam silné kontakty. Ale když se podíváme na Macinkovou návštěvu před necelým měsícem, myslím, ve Spojených státech v kongresu, tak dělal úplně to samé. Domlouval obchodní kontrakty a do České republiky přijel s tím, že Česká republika by mohla vyrábět zbraně pro Američany. Takže co se týče Macinky a co se týče Petra Pavla, tam samozřejmě může být ten rozkol v tom, kdo bude kasírovat provize z těch zbrojních kontraktů, protože jsme mafiánská republika. V tom souhlasím naprosto. Když se podíváme na předvolební spot Filipa Turka, tak ten jasně říkal, že chce vyrábět drony s umělou inteligencí, třívrstvovou obranu, puste mě na to, potřebujeme odborníky, je to příležitost pro české dronaře a tak dál. Filip Turek byl ten, který chtěl sedět na ministerstvu zahraničních věcí a dělat tyhle ty obchody. Takže ten konflikt mezi motoristy a Petrem Kolářem v tom, kdo bude kasírovat ty peníze ze zbrojení, tam určitě jsou. O tom, že by motoristé chtěli zablokovat ten úvěr 70 miliard, to si nemyslím. Nemyslím si to ani u SPD, protože SPD měla možnost mít svého ministra zahraničních věcí ve formě třeba Radima Fialy, nebo Tomio Okamury, ale spíš třeba Radima Fialy, ten by se na to asi hodil víc. Ale neudělali to. Oni se zbavili odpovědnosti s tím, že dosadili na ministerstvo obrany Jaromíra Zunu, vojenského generála, který samozřejmě dělá úplně to samý, jako třeba Petr Pavel. To je velmi podobná postava. Taky člověk, který pracoval už někdy od roku 2000 ve Spojených státech, vyvíjel letoun F-35, který prosazuje poděkoval Andrej Babišovi za to, že v prosinci schválil úvěr 90 miliard pro Ukrajinu, z toho je 60 miliard na zbrojení. A tady je potřeba se podívat na Andreje Babiše. Takže SPD pro mě je úplně stejná písnička. Zase zbrojení, akorát, že ty tam vyslali Jaromíra Zunu, aby byli jaksi z obliga před svými voliči. Ale ty už dávno měly být z vlády pryč, už dávno měly být demonstrace v České republice, protože SPD podvedla všechny svoje voliče tím, že ministerstvo obrany si nevzala pro sebe a neudělala ty věci, které slibovala, že udělá, ale poslali tam Jaromíra Zunu, aby on pracoval pro globalisty. A Andrej Babiš a globalisté a biznis a mafie, no tak se podívejte na rok 2020 na vakcíny. Jaký biznis dělal s Ursulou von der Leyen? Jak tlačil na lidi, aby se dávaly vakcíny, aby byly povinné? Jak za to sliboval boty? Nike nebo nevím co, Adidasky nebo co za to dávali, telefony, aby se lidi očkovali. Jak Alena Schillerová říkala, že je potřeba zničit život neočkovaným, znepříjemnit život neočkovaným. A nakonec jsme vylívali vakcíny asi za 8 miliard korun, protože Babiš jich nakoupil moc. Nikdy se to nevyšetřilo. A součástí téhleté party je taky pro takového Jindřicha Rajchla, radnice na Praze, když ohlásil špatně svoji demonstraci na Václaváku, tak otevřeli v neděli. Ten ústavní soud to mohl mít předpřipravené a ráno to dodělat, ale pro Rajchla otevřeli o víkendu, aby mu zajistili, že on převezme demonstrace na Václavském náměstí. Takže to je pro mě úplně stejně falešná opozice, falešná alternativa jako motoristé, jako SPD. A potom se podívejte na Babiše. Babiš první, co udělal v prosinci, když byl zvolený premiérem, tak jel do Bruselu. A v Bruselu se schvalovalo půjčka Ukrajině 60 miliard eur, což je ekvivalent těch 70 miliard dolarů na zbraně, plus dalších 30 miliard eur na fungování státu. A ráno, když se novináři ptali Andreje Babiše, jak to bude v tom Bruselu, co tam budete schvalovat, tak říkal, no to nevím, to víte, tam je to takové dynamické, Giorgia Meloni tam jde s nějakými návrhy, no uvidíme, jak to tam bude. Samozřejmě, že jsme všichni věděli, že se tam bude hlasovat o 90 miliardách pro Ukrajinu. Ještě měli ukrást ten ruský zmrazený majetek, což se naštěstí nakonec nepodařilo, ale zadlužili nás všechny. A Babiš to odmával, sice s Robertem Ficem a s Viktorem Orbánem tam dělali takový jako drahoty, že se musí něco těm lidem v Čechách, v Maďarsku a na Slovensku říct. No ale nakonec přišli s kým, že to odmávali. A odmávali 90 miliard pro Ukrajinu. 60 z toho je na zbrojení, takže to, že by teďkon Andrej Babiš měl být velký kamarád Marka Rutteho, se kterým se vždycky objímá a teďkon propaguje Friedricha Merce, že by měl Merc vyjednávat za Evropu s Ruskem a velký kamarád Emmanuela Macrona, který pracoval pro banku Rothschildu a říká se, že neudělá žádnou věc, kterou by mu neřekl Alexander de Rothschild, tak to jsou jeho největší kamarádi v Evropě, tak si vůbec nedokážu představit, že by Andrej Babiš nebo motoristé, nebo Jaromír Zuna jako ministr obrany, který tam bude, někdo z nich měl zablokovat to, co chtějí udělat globalisty, to znamená dát 70 miliard Ukrajině. A říkám, nehádám se, tady se vsázím. Jestli tady je nějaký rozkol, tak ten rozkol je v tom, kdo to bude kasírovat. Ale podle mě tam ten rozkol není. Podle mě to je domluvený tak, aby pořád lidi měli představu, že tady je nějaká skupina, která jaksi hájí zájmy České republiky a potom ten špatný Petr Pavel a ta špatná vláda Petra Fialy, na kterou se to všechno háže, aby lidi pořád žrali ten blábol, že je tady nějaká nová vláda, která vlastně jako je protiglobalistická nebo která je jaksi pročeská nebo něco podobného, což vůbec není pravda, protože podívejte se na to, jak to šlo od začátku. Všechno, co slíbili, tak už stihli nedodržet. To byla muniční iniciativa. Zrušíme muniční iniciativu. Zrušili muniční iniciativu? No nezrušili. Andrej Babiš jel na schůzku někde na to. A co řekl? No řekl, že partneři to vítají, že to nemůžeme zrušit. A ještě když tam jel, tak říkal, že se na to podívá, že má papíry sebou. A pak řekl, ne, prostě muniční iniciativa bude. Letadla F-35, no co udělal Andrej Babiš? Řekl, že má papíry sebou a pak řekl, že ne. Zavolal mu Donald Trump a řekl, že ne. Jenom se jásal, že si na něj vzpomněl Donald Trump. A ten skvělý ministr obrany z SPD, Jaromír Zuna, povídal, jak jsou to skvělý letadla, jaký to bude přínos pro naši armádu. A Petr Macinka v březnu oznamoval, že v České republice bude povinná vojenská služba. jestli jste si všimli nebo ne, nevšimli, ke mně se to dostalo až teďkon, Petr Macinka udělal video, kde oznamuje, že oni prosazují 3měsíční povinnou vojenskou službu. No takže podle mě vůbec tyhle ty lidi, a to jsou další věci, které porušili, podle mě tyhle ty lidi vůbec nemají zájem, aby zablokovali tu platbu Ukrajině ke 70 miliard dolarů, která se bude schvalovat v NATO. To si myslím, že tohle to vůbec není ta skladba. Možná to budou říkat, jako to říká teďkon Robert Fico. On taky říkal,
4: je
3: že
4: tam
3: nebudu
4: jenom spolu, jedna nebudu... věc, jenom Ladio, jenom jedna věc, tam nejde o zablokování těch 70 miliard, tam jde o neúčast na tom projektu. Neúčast.
3: No dobře, ale to je Evropa stejně, jako to bylo s těma penězma v Evropě.
4: Abys, jenom aby zrozuměl v tom nastavení, v jakém se pohybuje vláda, ta chatrná pozice Andreje Babiše. Kde je ten problém? Velká část voličů hnutí ANO je silně nespokojená s tím, jak vypadá koalice. To konec konců to uniká na jejich diskuzní fóra na Facebooku. Tam je možné sledovat, jakým způsobem chtějí, aby Babiš vytvořil něco nějakou formu, nějakou vládu prostě z ODS, to znamená s opoziční stranou. Něco dát dohromady, nějaký projekt, protože spousta bývalých ODSáků je uvnitř hnutí ANO. To znamená snaha o rekonstrukci vlády. A co je důležité a co je zásadní, že ve chvíli, když by Andrej Babiš nějakým způsobem byl dotlačen k rekonstrukci vlády, tak by to ohrozilo samozřejmě jeho samotného. Protože to, že jsou zastaveny nebo nějakým způsobem utlumeny všechna ta Čapí hnízda, snaha kriminalizovat Andreje Babiše, takzvaně ho odsunout z politiky z mnoha důvodů, tak to je vlastně jenom díky tomu, že byla se vytvořena vláda, která vzájemně se drží u koryta, u moci a hlavně v bezpečí. To znamená, ta trojkoalice má ještě jednu funkci, kromě toho, že spolu vládnou, vzájemně se takzvaně ochraňují. A znovu se vrátíme k tomu základnímu modelu z toho roku 90, když vznikla ta právní forma České republiky jako společnosti s ručením omezeným založená v Amsterdamu, v Holandsku. Proč to tak bylo uděláno? Když bylo rozhodnuto tehdy v Římském klubu v roce 88, byl u toho Otto von Habsburský, který potom se setkal v roce 90 s Petrem Fialou, s mladíčkem, že tehdy v Brně, tak bylo dohodnuto, že transformace bude zahájena tím, že zlatý poklad Státní banky Československé bude převezený do Londýna, do takzvaného Rothschildova vaultu, Rothschildova trezoru, podzemnímu trezoru The National Bank of England. A tato aktivita

0: republika jakožto stát demokratický, demokratickými principy, ale ve skutečnosti oni do všech struktur řízení, soudy, média, velké podniky, privatizační projekty, si dosadili všechno jenom svoje lidi. To znamená, je to něco, co bychom mohli nazvat plutokracií. Bohatí lidé, už tehdy bohatí lidé si vlastně udělali republiku pro sebe. A tohleto, co dneska se tedy odehrává, je, že ty procesy onoho řízení, které připomíná mafii, a minulá vláda Petra Fialy to nezvládla a de facto se utrhla ze řetězu, že všechny ty kauzy, tak i teď v podstatě se ukazuje, že jsou struktury řízení, kdy se rozděluje někde nějaký balík a jedna skupina okolo hradu, okolo Petra Koláře, okolo zbrojařů si na to chce sáhnout. A druhá skupina chce zachránit svoji vládu. Protože ta vláda má skutečně ještě jednu funkci, než to, že jenom vládnou. Oni vzájemně se chrání před tím, aby ta druhá skupina okolo hradu je dostala do tepláku a do kriminálu. Minimálně, co se týče všech těch likvidačních procesů, které byly napumpovány okolo Andreje Babiše, okolo Agrofertu, okolo Čapího hnízda a tak dále a tak dále. To znamená, je to o tom, že tam nikdo neusiluje o nějaké vlastenectví. Tam nikdo neusiluje o to, aby země republika byla svobodná. Tam se hraje pouze o to, kdo si přerozdělí velké balíky peněz a kdo komu půjde po krku. Takže oni se rádi rozdělí mezi sebou, samozřejmě, to o tom není pochyb, ale jsou některé věci, přes které nejede vlak a je jasné, že oni musí dělat a musí našlapovat velice opatrně, protože ve chvíli, když by se otevřeně, a ví to samozřejmě, oni nejsou sebevrazy, stejně jako Robert Fico není sebevrah, Robert Fico nemůže se podepsat pod 70 miliardový balík pro Ukrajinu. To nemůže. A to nemůže ani, nemůže to udělat v podstatě nikdo z motoristů a nemůže to udělat ani nikdo z SPD. To by byl jejich konec. Takže v tomhle tom já nemůžu, Láďo, s tebou souhlasit, že oni klidně se k tomu přihlásí. Ne, ne, ne, to by byl jejich konec. Politická sebevražda. Oni se přihlásí k 2% HDP na summitu úplně bez problémů, to bude bez mrknutí oka. Ale co se týče 70 miliard balíku na zbrojení a na podporování války na Ukrajině, tak tam uvidíme jednu věc, nebo jednu ze dvou věcí. Pokud tam bude o tom rozhodovat Petr Pavel, no, tak to bude samozřejmě naprostá katastrofa, to nevím, to může položit klidně Babišovu vládu, ale pokud by tam o tom měl skutečně rozhodovat Andrej Babiš, tak nebude mít mandát od svých koaličních partnerů, nebude mít mandát od motoristů, nebude mít mandát ani od SPD, aby se k tomu přihlásil. A maximálně, že by SPD začala svým lidem říkat, byli jsme přehlasováni na vládě, což taky se může stát. Oni nás na vládě přehlasovali, my jsme to chtěli zablokovat, ale partneři z Hnutí ANO nás přehlasovali. Nemůžu vyloučit, že tohleto se stát nemůže, ale jak říkám, byla by to politická sebevražda konec konců, ale záleží samozřejmě na balíku, na finančního ohodnocení, to znamená, pokud se to někomu vyplatí. Jasně. Politici jsou schopni udělat úplně cokoliv. Takže takhle bych to uzavřel. Já nevím, jestli si dáme nějakou písničku, že by tam Halenka našla.
1: Já myslím, že ta hodina, když se tady oba dva, tak když se tady hodina, tak necháme třeba mluvit Láďu chvíli a když se tady, tak se můžete střídat a ta písnička ani není potřeba. Podle mě.
0: No ne, to je kvůli posluchačům, jo, tak aby oni si mohli odpočinout. Ale dobře, tak mě
1: myslím,
0: to je.
1: Oni si odpočinou při našem povídání. Myslím, že to je hodnotnější než hudba. Každopádně já se na tebe, Láďo, obrátím. Ty jsi byl přerušen panem VK, chtěl jsi ještě něco dopovědět v rámci toho, ale i s ohlédnutím na to, co vlastně VK doplnil, myslíš tedy, že mají oni vůbec sílu cuknout ve finále z těch 70 miliard pod hrozbou ztráty voličů v České republice, že by to došlo až

0: do takové míry, jak si říkal, že ano, oni dojednávají kšefty, oni jsou v podstatě proválečná vláda, akorát mají jemnější retoriku, řekněme, než ta předchozí vláda, ale v podstatě dělají to též. Ale mají oni nějakým způsobem sílu a hlavně kuráž cuknout právě, že to přebije ta obava ze ztráty voličů v České republice?
1: Ale jak jsem řekl už na začátku, od teďka se nehádám, od teďka se sázím, takže VK nějakou dobrou hruškovici do roka a do dne sázím na to, že Česká republika schválí ten úvěr těch 70 miliard dolarů. Ale jenom jedna technická věc. Prezident nemůže, i když povede delegaci na summitu NATO, odsouhlasit tadyhle ten balík peněz. To musí udělat vláda. A to prostě prezident k tomu nemá z ústavy tu pozici, že by to mohl odsouhlasit on. On povede tu delegaci pravděpodobně, ale odsouhlasit to bude muset vláda možná, myslím si, že vláda technicky. Takže myslím si, že to udělá vláda. To, co jsi říkal VK, že se stane, že je možný, že motoristé budou říkat a SPD, že jsou proti, ale že byli přehlasováni, tam s tebou souhlasím. To je velmi pravděpodobný, protože u nás se děje taková zvláštní věc, že my máme opozici a koalici ve vládě. A toho si můžeme všimnout právě v těchto případech, kdy SPD tvrdí, no my jsme to takhle nechtěli, ale ono jich je víc. Stejně to bylo třeba s vystoupením z Evropské unie a z NATO, později tedy s referendem o vystoupení z Evropské unie.
0: Jasně,
1: a NATO.
0: Všichni známe Radima Fialy a jeho kšefty v rámci, já nevím, ISP Service, myslím, ta firma, jak se jmenovala, s napojením na zakázky na NATO a tak dále. Že jsem tě přerušil, omlouvám se, tak to je úplně jasné.
1: Pohodě, takže to je tato věc, ale dál bych to nechtěl rozebírat, protože nemám křišťálovou kouli, myslím si, že to bude, že se někde potkáme na tom, ale sázku bych uzavřel na to, že Česká republika schválí tenhle ten úvěr nakonec, protože to je to, o co jde a vždycky se globalistům podařilo prosadit cokoliv, co chtěli v těch posledních letech. Ale ještě jednu věc k tomu summitu NATO. Ten summit NATO nebude jenom o těch 70 miliardách dolarů pro Ukrajinu. On bude taky o tom, že Ukrajina vstoupí do NATO. A o tom se tam bude jednat. Nevím, jestli se tam o tom bude hlasovat, předpokládám, že se o tom bude jednat tak, aby z toho byl nějaký závazný výstup. A to bude naprosto zásadní věc, protože Rusové jasně řekli, že pro ně tohleto je červená linie, přes kterou oni nepřejdou. A myslím si, že to je to, co se tam bude dohadovat, že to nejsou jenom ty peníze, ale tohleto je velmi silný geopolitický moment, pokud se na tom summitu bude projednávat, že Ukrajina vstoupí do NATO, a jsem přesvědčený o tom, že to je přesně to, o co se tam bude jednat. Můžu doplnit ještě jednu věc, když už jsem to nakousnul. Summit NATO, ten summit NATO, který teď se koná, je pro Českou republiku 20. summitem. Na těch 19 summitech NATO zastupoval Českou republiku a vedl delegaci s výjimkou toho, kdy Miloš Zeman měl zakázáno létat od lékaře a požádal premiéra, aby za něj převzal vedení delegace pokaždé prezident České republiky. Při všech 19 summitech. Takže to není žádná nová věc, to není žádná změna, to není žádný, řekněme, ústavní puč nebo něco takového, že by se tady prováděla nějaká změna. To je ustálená záležitost, protože i když se podíváme na to, jakým způsobem funguje NATO a pro koho je summit NATO určený, tak summit NATO je určený pro hlavy států a premiéry. No, takže to je naprosto normální věc, že prezident jede a vede českou delegaci na summit NATO. Vždycky to tak bylo a tentokrát by to bylo poprvé, kdyby to tak nebylo. A proto jsem už na začátku, když se o tom začalo mluvit, tak jsem řekl, ne, samozřejmě, že Petr Pavel na summit NATO pojede. Je to bývalý generál NATO, je hlavní globalista v České republice. Není vůbec žádný důvod, proč by tam neměl jet. Jediný důvod, který by mohl existovat, by byl, kdyby vláda prosazovala něco opačného než prezident, a proto ho tam nechtěla. Ale vláda neprosazuje žádnou jinou věc než prezident Pavel. A prezident Pavel taky řekl, že nebude on prosazovat něco, k čemu by neměl mandát od vlády. Takže tam není žádný reálný důvod, proč by tam on nemohl jet, nebo proč by tam on neměl jet. Proto bylo jasné od začátku, že tam pojede. Otázkou je, proč vznikla tato mediální kampaň? Proč vznikla tato záležitost, že celá republika to řeší? Protože k tomu není žádný důvod, aby to někdo řešil, protože to bylo jasné od začátku, že tam pojede. A to znamená, že se za prvé odvrací pozornost od důležitých věcí, a za druhé, že se tam chystá něco, co bude navlíknutý tak, aby někdo vypadal dobře a někdo vypadal špatně. To je můj názor, protože Je možný i to, že si jdou po krku, tak jak říká VK, že tam hrozí kriminály a že si opravdu jdou po krku. Ale moje zkušenost z politiky, tak jak znám vrcholovou politiku, je, že nakonec to vždycky končí na nějakém zámečku, kam jsou ty lidi pozvaní, kde se sejdou, kde se domluví, kde dostanou noty a kde to rozhoduje někdo úplně jiný. Měl třeba u toho SPD, o kterém jsme se tady bavili, SPD, proč poslalo Jaromíra Zúnu na pozici ministra obrany? Proč si nenechal Radim Fiala pozici ministra obrany a proč neprosazoval české zájmy? Proč tam poslal americko-českého v podstatě generála? Jo, to je otázka, proč to udělal? Nebo proč to udělali SPD? Proč tam nedali svého člověka? Proč tam dali Zúnu? Proč to ministerstvo, který dostali ve volbách, v demokratických volbách, tak proč ty lidi, kteří stáli na těch předvolebních mítincích a slibovali ty věci lidem, proč jeden z nich není ministrem? Proč tam poslali někoho úplně dalšího cizího? No a tyhle ty otázky potřeba by si člověk pochopil, položil a pak pochopí, že to je proto, že SPD od začátku, když existovalo hnutí Islám v České republice nechceme, tak Tomio Okamuru řídil a podporoval ho Tomáš Hrdlička, bývalý poslanec z ODS a kmotr z ODS, který vytvořil celé to SPD. Aby zaniklo i večer na Islám České republice nechceme a aby tuhle proti migrační rétoriku převzal Tomio Okamura, který to nikdy neměl jaksi v popisu svojí politické činnosti předtím. A je to Tomáš Hrdlička, který je přece velkým přítelem Jindřicha Reichla, kde Jindřich Reichl má v jeho domě, v největším domě v revoluční, nebo měl donedávna jeho manželka, celý spodní patro revoluci, kam Tomáš Hrdlička chodil. A každý na vlastenecký scéně, kdo si pohybuje ve vysoké politice, přece ví, že Tomáš Hrdlička má na starosti právě vlasteneckou scénu. Vlasteneckou scénu v uvozovkách má pod kontrolou. A to je kmotr z ODS. Stejně tak jako Trikolora, která je součástí tady toho, tak je přece parta z ODS, když ji zakládal Václav Klaus mladší. Když to je samozřejmě ODSka Bčko. A Radim Fiala je bývalý poslanec ODS a Zuzana Majerová je bývalá poslankyně z ODS. Je to pořád stejná parta.
0: Stejně tak jako motoristé, že? Jsou Bčko v podstatě ODS.
1: Stejně tak jako motoristé, přece Petr Macinka nikdo ho neznal, nemá za sebou žádnou historii, jediný, co dělal, tak pracoval v institutu Václava Klauze. A ten se dostal do politiky právě přes tyhle ty struktury bývalého prezidenta ODS, který stojí za kuponovou privatizací a za předáním majetku České republiky do zahraničních rukou globalistům především z Británie a ze Spojených států. Jo. A Andrej Babiš není vůbec lepší, to je přece člověk, který pracuje, za prvý, on dostal od svého otce, když byla revoluce, 550 milionů, to mi řekl tohleto předseda republikánů doktor Sládek, že dostal od svého otce, který byl šéfem komunistické strany na Slovensku v Bratislavě, dostal do podnikání 550 milionů. Po revoluci, když je to sedmý nejbohatší člověk v České republice, který má obrovské koncerny v Německu, který dostává z Evropské unie miliardu jenom pro Agrofert každý rok. Takže to je globalista, který s nima hraje přece celou dobu.
0: Samozřejmě můžeme jmenovat Karla Havlíčka, že v podstatě v rámci té vystavené knížky od Klause Švaba, jak byla ta kauze v roce 20, myslím, nebo 19, kdy v podstatě dal najevo svou příslušnost tímto způsobem a kšefty v rámci firmě Inova, myslím, že se jmenovala právě taky s Jindřichem Reichlem v roce 15, 16 a tak dále a tak dále. To jsou samozřejmě ty propletence.
1: Ano, kdy oni spolu podnikali, že jo, a v době covidu Jindřich Reichl byl hlavním bojovníkem právě proti Karlu Havlíčkovi a vládě Andreje Babiše, aby posléze udělal v parlamentu covid seminář, který zakončil tím, že Jana Zirtek-Hamplová a Jindřich Reichl řekli Andrej Babiš je velký politik, který se omluvil a uzavřeli veškerou vinu Andreje Babiše a vlády. Přičemž do parlamentu se velmi s velkou podporou dostali právě lidi, kteří bojovali za to, aby byli odsouzeni ty lidi, kteří dělali ty nejhorší svinstva v covidu. A můžeme se podívat třeba na prvního místopředsedu politické strany pro doktora Vacka, který sepisoval dokumenty pro vstup České republiky do NATO. Vždyť je to pořád stejná parta.
0: VK, jsi tady už máš spojení?
2: Slyšíme se?
3: Ano, slyšíme se.
0: Co se stalo s technikou?
2: No, tak jsem zpátky. No, točící kolečko. Točící kolečko, zase znova. Takže jsem to restartoval a pořád učící kolečko. No, skvělá aplikace, opravdu skvělá, takže musíme pochválit autory, že, protože tohleto už je po několikátý a točící kolečko je prostě řešení i politiky. Že jo, točící kolečko pořád dokola jako u blbejch. Tě se na to koukají, že jo, pořád dokola točí se kolečko. Jedna svině, druhá svině, třetí svině jako na orloj. Že jo. Já nechci být úplně negativní, ale tak doufám, že nám to vydrží. Já jsem si odskočil jenom, jo. Trošku se občerstvit a přijdu najednou a koukám, je to schozený a startuju a točící kolečko. Takže Discord je opravdu skvělá aplikace. Dobrý, jsme zpátky. Tak doufám, že nám to vydrží. Pustíme se teda do dalšího tématu. Tak. Co teda, kde jsme skončili, Vítku? Kde jsme skončili?
0: My jsme skončili právě u té české politiky, kdy jsme tady probírali s Láďou, ty si to právě neslyšel, různé kšefty Karlu Havlíčku, Jindřicha Reichla a Radima Fialy a další v podstatě kšefty právě v rámci toho kolečka, že se v podstatě nejedná o žádnou změnu v rámci politiky nastolení, v podstatě jde jenom o přebarvení rétoriku, ale ten základ zůstává stejný. Nicméně já myslím, že tohle lidé už slyšeli, ještě bychom se měli v rychlosti vrhnout na druhé téma, které tu máme. A já se zase zeptám Ládi, protože je náš host a potom VK to rozvedeš už právě se zapracováním toho, co Láďa zmínil, o čem on hovořil, abys to uvedl do nějaké tvé roviny. Máme tady druhé téma, co se týče Ukrajiny. Ta písnička, respektive ten technický předěl nám to takto přerušil, což je možná dobře, protože my bychom se možná k tomu druhému tématu ani nedostali, nedopracovali. Takže druhé téma se týká Ukrajiny. Ukrajinské drony útočící na civilní cíle v Rusku nemohou zastavit prostup ruské armády po celé linii fronty, ale mohou rozbít plány ruských rodin na dovolenou u moře. Evropa se chystá na válku s námi. Vladimír Putin zhodnotil ukrajinskou dronovou kampaň a vyhlídky do roku 2030. Sergej Lavrov mezitím prohlásil, že Zelenský je fírer a snaží se zatáhnout Bělorusko do války na Ukrajině. Je tedy ta Putinová nerozhodnost, Láďo, ohrožením vůbec akceschopnosti Ruska, protože, a VK na to potom naváže, protože VK tvrdí, že Putin je v podstatě jakýmsi generálním ředitelem, čili vykonavatelem Ruska, tedy on vlastně nemá být co nějak nerozhodný. Měl by jen plnit zadání, instrukce, pokyny, ale on nemá reálnou rozhodovací pravomoc, podobně jako ostatní politické marionety na západě v rámci toho kulečka, tak vlastně nemá být ani co vůbec nerozhodný. Nicméně, jak se na to díváš v rámci toho celého tématu?
1: Kolik máme času na odpověď, protože 50, 20, 50...
0: Klidně můžeme přetáhnout třeba 10 minut v rámci té technické komplikace, posluchači nám to snad prominou.
1: I když tak taky nechal prostor VK. No, a co se týče rozhodnosti, tak podívejte se na rok 2022, 24. února. Tam myslím, že Rusové ukázali, že jsou docela rozhodní a že dokážou udělat akci, i když to ne úplně všichni čekali. Takže to si úplně nemyslím. Ale myslím si, že Rusko má v podstatě cíle speciální vojenské operace, který chce dosáhnout. A to je denacifikace Ukrajiny, to znamená odstranění toho režimu a zajištění toho, aby Rusové nebo lidé s ruskou národností mohli na Ukrajině žít. A druhá věc, chce zajistit svoji bezpečnost, protože se rozehrává to, co se rozehrává každou chvilku, každý několik desetiletí, snaha západních globalistů okrást Rusko o jejich dřevo, o jejich nerostné bohatství, o jejich půdu, o jejich pitnou vodu a tak dále. Tohle jsou cíle Ruska. A zároveň to, co by oni chtěli, je vyhnout se třetí světové válce, protože to, že oni přišli na Ukrajinu, nebylo tak, že oni by chtěli válku. Oni se snažili válce zabránit. To znamená, kdyby teď nějakým způsobem se snažili velmi tvrdě eskalovat ten konflikt, tak by v podstatě měnili svoji taktiku. Jejich taktika byla od počátku zabránit válce. To znamená, pokud oni můžou vydržet do zimy, aby Ukrajina skolabovala, tak se podle mého názoru snaží dostat do téhle z té situace. Druhá věc je, a samozřejmě oni to i tvrdí, že Ukrajina je před kolapsem na frontě. Druhá věc je Anchorage, protože ten Spirit of Anchorage, o kterém mluví Sergej Lavrov dlouhodobě, tak teď se začala přestřelka. Víte, že dneska Marco Rubio řekl, že respektive dneska Sergej Lavrov komentoval, že to, co včera řekl Marco Rubio, že nebyly podepsány a uzavřeny žádné dohody, že to není úplně fair, protože dohoda byla uzavřena, že ze strany Washingtonu, ze strany Donalda Trumpa přišla nabídka na to, jakým způsobem urovnat ten konflikt na Ukrajině a že ruská strana plnila svoji část dohody z Aljašky, ale americká strana ne. Takže to je ta druhá věc, že podle mě se Rusové snažili trošku krotit kvůli tomu, že se Donald Trump s Vladimírem Putinem dohodli na nějaký strategii, kde Donald Trump převezme kontrolu nad Evropany a nad NATO a nějakým způsobem najdou nějaké řešení. A teď, co se týče Běloruska, o tom si taky mluvil, Volodymyr Zelenský před 6 dny pohrozil Bělorusku, že jestli neodstraní repetitory, které navádí drony na Ukrajinu, takže je odstraní ukrajinská armáda, což by v podstatě znamenalo válku s Ruskou federací. Rusové jasně prohlásili, že Bělorusko podpoří, pokud Ukrajina zaútočí na Bělorusko, takže ruská armáda podpoří a bude chránit Bělorusko. Bělorusové jasně řekli, že jsou připravení a že jestli na ně budou útočit, takže se budou bránit a že tam ten konflikt bude. Ale jestli jste si taky všimli, tak Volodymyr Zelenský včera prohlásil, že Bělorusko stáhlo už 22. června ty repetitory z funkce a že už funkční nejsou, tudíž není důvod k útoku. Ruská strana ani běloruská strana to nepotvrdila, podle mě jde zase spíš o propagandu, kdy se Volodymyr Zelenský právě teď, když se koná v Polsku, v Daňsku, že ta velká konference na obnovu Ukrajiny, teď jsme před summitem NATO v Istanbulu, takže v této době prostě podle mojeho názoru, když už to vypadalo na krach Ukrajiny, na bojišky, tak globalisti ze západu spolu s Ukrajinou vymysleli, že se musí ukázat Volodymyr Zelenský jako silný lídr. Taky včera ze Spojených států přišla zpráva, kterou potom převzala i ukrajinská pravda, nebo předevčírem, že Ukrajina vítězí. No, to je ten současný narrativ, že Ukrajina krátkodobě vítězí nad Ruskem, což samozřejmě není pravda, protože aby Ukrajina vítězila, tak by musela dobít zase nějak, že, ty svoje území a dostat se na ruský území a zabírat ruský území, to se vůbec neděje. Ale je to ten příběh, který se píše v médiích, že najednou Ukrajina je silná, najednou Ukrajina vítězí, najednou Moskva hoří, najednou Petrohrad bombardovaný, najednou na Krymu je stav ohrožení. No, takže tenhle ten příběh má ukázat, že Volodymyr Zelenský je silný, že je potřeba podporovat Ukrajinu, že je potřeba tam nalít další peníze, dokonce z úst Marka Rutteho slyším včera Uršulu von der Leyen, když jsem poslouchal v Daňsku, že dokonce Ukrajina má na to, aby předčila Rusko ve zbrojení, že má na to, když tam dáme dost peněz, že Ukrajina bude mít víc zbraní než Rusko a tudíž má šanci Rusko porazit. Takže to je ten příběh, který se rozehrál ten poslední týden, že najednou Ukrajina otočila to, že prohrávala, že najednou vítězí, že Volodymyr Zelenský je silný. A to je podle mě i ten příběh toho Běloruska, kdy Volodymyr Zelenský může vyhrožovat Bělorusku válkou a když teda Bělorusko ustoupilo tlaku Volodymyra Zelenského, tak válka nebude. No, takže podle mě tam je 90% válečné propagandy v našich médiích, aby se právě ta společnost naladila na to, že se budou schvalovat velké peníze další pro Ukrajinu. To je to, co si myslím. Ale nemyslím si, že by to bylo pro Rusko až zas tak zásadní. A myslím, že o tom psal i VK na Aeronetu, že jestli si dobře vzpomínám, že to je spíš na západě vidět, než by to bylo vidět v Rusku. Nemyslím si, že by to bylo v Rusku až zas tak strašně zásadní. Samozřejmě pro ně to je pro ně těžké, že bude možná další mobilizace, je pro ně těžké to, co se děje na Krymu, je pro ně těžké, že hořela rafinérie v Moskvě, je těžké to, že se útočí na rafinérie, ale nemyslím si, že by to bylo tak hrozné, jako to, co zažívají Ukrajinci na Ukrajině, v žádném případě. A další věc to, jestli Vladimír Putin a Sergej Lavrov a další, jestli jsou jenom řízení a vykonávají pokyny. Myslím si, že to je někde mezi, že samozřejmě mají taky nějaké lidi, které na ně tlačí, že tam není jako úplně čistá demokracie, že tam taky musí někoho, že tam je taky někdo ovlivňuje. Nevím, jak je to prostě s těmi židovskými rodinami, s těmi obřezanými chlapci, jestli kompletně řídí ruskou vládu nebo ne. Myslím si, že ne, to je můj pocit, ale samozřejmě někdo si může myslet, že ano, ale nedohlídnu tam. Ale samozřejmě Rusko má taky, co se týče globalizace, tak je taky součástí VTO, taky dělá digitalizaci, taky dělá vývoj taky je to moderní země a snaží se být moderní, taky v Moskvě jsou všude kamery, taky mají 10% muslimů v zemi, takže všechny ty globalistické procesy, které prochází u nás, tak tam prochází taky, ale trošičku jinak. Pořád je to pravoslavná země, pořád je to velká ruská duše, pořád je to země, kde je mnohem míň toho obalu a víc obsahu, než je u nás na západě. Západ si myslím, že je na tom mnohem hůř. Taky co se týče státního dluhu, tak na tom Rusko není tak dramaticky špatně, jako jsou západní země. Myslím si, že tam je víc pravdy i v tom veřejném prostoru, než je u nás na západě. Myslím si, že západ je opravdu vedený satanisty v tuhle chvíli, že se bude muset západ nějakým způsobem očistit. Nevím, kdy ta proměna přijde a ta očistá, ale myslím si, že my jsme opravdu velmi hluboce oproti Rusku. Myslím si, že Rusko je na tom v tomhle směru mnohem líp.
0: Tak, VK, tvá reakce na to, o čem Láďa hovořil ještě před, ani ne před písničkou, ale před spíš našimi posluchači nebudeme hrát, asi to nemá smysl, potom se vrhneme rovnou, posluchači se vrhnou na nás tady, ale tvoje reakce ještě?
2: No, já už jsem o tom hovořil několikrát. Speciální vojenská operace na Ukrajině se jmenuje speciální proto, protože není dovoleno jí vést jako válku. Je tam příliš mnoho zájmů těch, kteří kontrolují takzvaný nejvyšší sovět dnešní Ruské federace, což samozřejmě jsou takzvané moskevské kanceláře, kontrolované těmi, kteří kontrolují tuto planetu. To znamená, Chabad kontroluje nejenom Kreml, kontroluje Bílý dům a v podstatě se dá říct, že celá věc Ukrajiny je otázkou toho, jakým způsobem zajistit zájmy těch, kteří tam mají své majetky a které není dovoleno bombardovat, likvidovat, srovnávat se zemí. Ne, není dovoleno. A jakým způsobem naplnit ty cíle, které v podstatě byly stanoveny globálním prediktorem, a to znamená, to je demise Spojených států. Demise Spojených států je proces rozborky, který je v plánu. Nejprve bylo třeba rozbít Sovětský svaz, to se povedlo, a nyní je třeba provést rozborku Spojených států. Donald Trump se na tom podílí velice úspěšně a urychlovacím procesem je právě válka na Ukrajině. Problém je samozřejmě v tom, že konceptuální gramotnost, tedy schopnost vnímat a chápat, kdo řídí procesy v podstatě nad touto planetou, zabraňuje většině lidí a mnoha lidem vlastně pochopení toho, v čem žijí, v jakém systému žijí. Jenom to velice rychle zopakuji. Všechny banky, všechna média, všechny farmaceutické firmy, všechny potravinářské firmy a velké kolosy, všechna média, všechna velká televizní studia, takzvané velké hollywoodské systémy, všechny politické strany, všechny soudy, všechny velké zbrojské společnosti, všechny chemické společnosti, všechny těžařské velké společnosti, všechny jsou kontrolovány vyvoleným národem, tedy jste tomu rozuměli rodinami židovského původu. Úplně všechny, na všech místech, na všech centrech řízení. Není dovoleno, aby se k moci a k systému moci dostal kdokoliv, kdo by jakýmkoliv způsobem ohrožoval tento konceptuální proces, tento nejvyšší proces. Veškeré procesy řízení na touto planetou jsou kontrolovány vyvoleným národem. Můžete se potom klidně se potom podívejte na to, kdo kontroluje složení Českého ústavního soudu. Jaký je původ, etnický původ těch, kteří tam rozhodují. Podívejte se, kdo kontroluje od roku 90 Českou národní banku. No a konec konců všechny centrální banky na světě s výjimkou těch dvou zemí, které centrální banku nemají. Severní Korea a Kuba. No a samozřejmě, že ve Venezuele bychom to mohli připočítat, ale tam to dlouho trvat nebude, to už je pod kontrolou Spojených států. Proto válka na Ukrajině je vedena s cílem, jakým je vedena od samotného začátku. To znamená vyčerpat Spojené státy, učinit z nich něco, co přestane podporovat Evropskou unii. A Evropská unie automaticky, když odejdou Spojené státy z Evropy, se automaticky znacifikuje a sfašizuje, protože je to přirozený fyzikální proces. Spojené státy fungovaly od roku 1945 v prostoru západní Evropy a po roku 89 a po rozvalu Sovětského svazu jako tlumící pojistka revanšismu a revizionismu na území Evropy, aby fašistické a neonacistické tendence jednotlivých řídících evropských elit se nemohly dostat zpátky k moci po roce 1945. Tím, jak Spojené státy po nástupu Trumpa k druhému mandátu se začaly odsunovat z Evropy, začala mohutně se prosazovat nacifikační, fašizační a samozřejmě revanšistická, revizionistická linka nad celou Evropou. Toho jste konec konců svědky, toho jsme všichni svědky, co se teď děje, všude to vidíme každý den a snaha o zatažení Evropy do války s Ruskou federací je součástí plánu na destrukci onoho západního ukotvení, světového ukotvení systému Pax America. Očekává se, že Spojené státy v jakémkoliv konfliktu, do kterého se zapojí, budou poraženy. Konec konců viděli jsme to právě v případě Íránu a ten proces vnitřního rozpadu Spojených států samozřejmě je úzce koordinovaný s tím, jak se fašizuje a nacifikuje Evropa. Vtažení Evropy do války s Ruskou federací na přelomu roku 2030 je připraveno a nachystáno. Oni se tím netají. Oni o tom hovoří otevřeně, bude se o tom hovořit i v Ankaře, že musíme se připravit na rok 2030 na válku s Ruskem. Proto i Macinka, já jsem to ještě neviděl, já se na to musím podívat, pokud Láďa říkal před chvílí na začátku pořadu, že nějaké základní výcvikové téma typu 3 měsíce povinné nějaké služby, dobrovolně povinné nebo něco takového. Oni budou chtít samozřejmě naplnit nějaký befel, který přijde z Bruselu. To znamená, aby jako, že někdo je připravený na něco. Není to ani o přípravě. Jde o to, aby oni měli nacvičené a natrénované mobilizační procesy. Oni vidí, že na Ukrajině to je opravdu velký špatný. Tam ten proces té mobilizace je špatný. Co oni budou chtít udělat, je udělat si průzkum, kdo je čeho schopný ve společnosti. To se udělá pod záminkou výcviků, krátkodobých 3měsíčních výcviků, že tenhle ten je schopný dělat tohleto. Tenhle ten má obrovskou nadváhu, toho dáme k někam k dronařům, může řídit drony, protože není schopný chodit, jak si dopřává. Že jo? Takže různě, aby oni zjistili, koho mají k dispozici, až vypukne ta válka s Ruskem. Samozřejmě úplně jiná věc je, jestli oni si uvažují, nebo oni vůbec tuší, co by to znamenalo, že ve chvíli, kdy ta válka začne vyprazňovat celou Evropu, tak co bude důsledkem té války? No, důsledkem války s Ruskem v lepším případě, když to neskončí termonukleární výměnou, v tom lepším případě, povede k vyprázdnění Evropy od původního bílého obyvatelstva. A na jeho místě zůstanou ti, které sem naši politici od 12. června s velkou radostí pod migračním paktem navážejí a ještě navezou v následujících letech. Proces velké výměny, the Great Replacement, to je jejich proces. A je to proces samozřejmě těch, kteří kontrolují Kreml a kontrolují Bílý dům. Chabad Lubavič. Oni to mají napsané ve svých materiálech. To znamená, musí zničit ještě nástupce Římské říše, musí zničit Bílý Edom. To jsme my, křesťanský prostor, nebo takzvaný západní svět.
0: Tak,
2: Roky pod různými čísly. Já to musím dokončit, to je zásadní, protože posluchači musí počkat. Tohle je klíčové, protože chápete, pokud se lidé neprobudí a pokud nechápou, kdo kontroluje tyhle ty procesy proti ním, proti jejich rodinám, proti jejich životnímu prostoru, ve kterém žijí, tak se nedokážou zachránit. Budou pouze pasažéry ve vlaku, který směřuje na frontu s Ruskem na horizontu roku 2030. A co můžete udělat? Můžeme zastavit ten vlak? Máme na to sílu? No, můžeme třeba říkat, že někdo z toho vlaku vystoupí. Co to znamená obecně řečeno? No, někdo se odstěhuje mimo prostor Evropy a severní hemisféry téhle planety. Protože nemluvíme o zničení jenom Evropy, ale celé severní hemisféry. Spojené státy, Rusko, všechno kolem dokola, co je od rovníku na sever, pryč. Proto je asi jasné, že když lidé chodí k volbám, tak by si měli uvědomovat, čemu čelí. Že by měli odporovat procesům zničení vlastní rodiny na páté prioritě chemickými šmakuládami. A to jsme neviděli během covidové krize. Ano, sice Babiš, ano, rozdával hodinky, rozdával adidasky, rozdával tyhle ty telefony a podobně, že jo, jak se to jmenovalo, tečka, že jo, tečka systém. To znamená, dejte si tečku a dostanete iPhone, nebo nějak to, nebo vyhrajete iPhone, tak nějak to bylo. A o co jde? Že lidé chodili dobrovolně na to očkování ani ne tak kvůli těm cenám a výherním záležitostem, ale oni tam chodili dobrovolně kvůli tomu, že odborníci v televizi, mluvící hlavy, jim to řekli na televizní obrazovce. A když mluvící hlava jim to řekla, oni šli a oni tam dokonce za ruku táhli i svoje děti. Chápete? Není pomoci. Protože pokud lidé myslí jako otroci a mají hlavu otroku, myslí jako otroci, nelze jim pomoci. Máte otroka. Má šanci, že může utéct ze systému. Někdo mu sundá okovy. Může utéct. Ale ten otrok, jeho mindset je nastavený zůstat otrokem. On tam zůstane. On je závislý na systému. Ten otrokář mu dá něco najíst. A má pocit, že ho chrání. Má pocit, že mu dává střechu, za kterou ten otrok musí platit svou prací. Po dobu 30 let. A říká se tomu hypotéka, mimochodem. A když zlobí, tak mu někdo tu hypotéku zruší. A najednou už nemá kde bydlet. Že? No, to už jsme někde jinde, to už nejsme ve starověku, to už jsme v současnosti, že? Jenom příměrem, jak to funguje. To znamená, když lidé chodí těm volbám, tak by měli volit v zájmu vnitřního kruhu své rodiny, ochrany rodiny. To znamená tradiční rodiny, muž, žena, jejich dítě, jejich plod. Měli by bojovat za ochranu druhého kruhu, to je životní prostor. Prostor, kde žijeme, vaše město, vaše obec, vaše čtvrť, to je životní prostor. Aby se o to starali lidé, kteří ten prostor nečiní pro vás nebezpečným, že by do toho vašeho životního prostoru nasunovali migranty z noži, že by vaše dcery měly strach v tom životním prostoru vyjít na ulici, protože nějaký politik, který je placený z Rothschildova domu, rozhodne, že republika přijme dalších 150 tisíc migrantů v příštích 5 letech na základě migračního paktu. A zároveň ti lidé by měli být schopni chránit a vnímat ochranu i takzvaného třetího kruhu, a to je kruh národa, vlasti, země. A my vidíme, že ochrana třetího kruhu ta už dávno není, nebo jestli vůbec někdy byla v historii našeho národa. Občas někteří jedinci určitě ano, ale ne určitě většinově. Ochrana druhého kruhu životního prostoru. Byly města, kde byly rozumní starostové, ještě do nedávna, kteří bránili různým jevům společenským, že jo, nepřizpůsobivé obyvatelstvo a tak dále, to znamená byli, ale už nejsou, jsou dávno pryč, jsou odstraněni. No a co se týče vnitřního kruhu, na vnitřní kruh právě globalistický nepřítel útočí na všech frontách. Genderová dysplazie, snaha přeprogramovat děti, aby byly neplodné, aby si nechávali přešívat pohlaví. Kdokoliv tomu brání, je zatčen ve Spojených státech, nemají rodiče právo rozhodovat o pohlaví svého dítěte a tak dále. To znamená, cílem je opravdu depopulace bílého člověka, zdůrazňuji, bílého člověka. Je to boj proti naší, někdo řekne bílé rase, někdo řekne proti našemu křesťanskému společenství, někdo to uzavře do toho názvu kolektivní západ, že západní svět vzešlý z onoho křesťanského směru a z Dobřímské říše. To znamená, je snaha zlikvidovat naší civilizaci na všech prioritách řízení. Buď válečné, šestá priorita, naši politici nás vženou do zničující války s Ruskem. Nebo pátá priorita, narvou do nás vakcíny, chemie, ftaláty, v potravinách, ve vodě. Pátá priorita. Na čtvrté prioritě, že na mediální, na třetí, finanční, na chronologické i na vzdělávací, na všech prioritách, ve školách, na všech procesech řízení, v televizích, na úvěrech, na systémech, v bankách. Všechno nedostupnost bydlení. Proč nedostupnost bydlení? Proč na této prioritě se vytváří v západním světě drahost? Drahota bydlení. No, aby bylo bydlení drahé, aby nevznikaly rodiny, protože když bude bydlení drahé, nebudou moci vznikat nové rodiny, respektive když vzniknou, nepořídí si dítě, protože když nebudou mít kde bydlet, bude vytvořena snaha nemít děti. Chápete? Je to systém. Na všech procesech řízení je snaha o vymazání naší rasy. A je to plán vyvoleného národa. To znamená, měli bychom se bránit? A jak se budeme bránit? Je vůbec odvaha bránit se? Je vůbec schopnost a ochota bránit se? A máme vůbec prostředky a víme, jak bychom se měli bránit? No, to už na to nemáme čas, protože máme 21.17, to si řekneme někdy příště. Já teda předám slovo Vítku. Láďa, nevím, jestli to nějak ještě něco k tomu dodá a pustili bychom se už bez nějaké hudební přestávky do telefonických dotazů.
0: Určitě. Přemustíme to, Láďo, chceš k tomu ještě něco doplnit nebo půjdeme na posluchače?
1: Myslím si, že ne, protože ať mají posluchači právo taky si zavolat, samozřejmě to, co říká VK, tak tam nemám, co bych k tomu rozporoval, to bych mohl jenom doplňovat, ale to bychom tady mohli sedět ještě dalších 5 hodin.
0: My jsme velmi rádi, že když jsme domlouvali telefonátem účast Ládi, tak Láďa se uvolil k tomu, že tady zůstane i potom v rámci té druhé hodiny do 22. hodiny, takže můžete, milí posluchači, směřovat vaše dotazy nejenom na pana VK, hlavně na našeho hosta Láďu Vrabela, pokud budete mít nějakékoliv otázky, budeme rádi, nebo třeba na oba dva na jednou, to vůbec nevadí, bude to ku prospěchu věci. Takže Helenko, teď je to na tobě, předávám ti, že zlo.
3: Je to na prezidentské,
0: ale
3: chvíli,
0: už jsme tady mluvili.
3: V tuto chvíli tady není na drátě posluchač, ten, který čekal, nevydržel, tak já znovu připomínám telefonní číslo do studia 721 557 022 a už tu mám prvního volajícího, kterého dávám přímo do vysílání. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se rovnou ptát.
4: Ano, dobrý večer všetkým. Dobrý večer panu VK. Pán VK, by som sa chcel spýtať, čo už bolo krátko spomenuté, že Rubio včera poprel ducha Ankorič a že žiadna dohoda na Aljaške nebola, len návrh. Zapadá mi to do toho, čo Trump robí posledné dni alebo týždne novej stratégie vojenskej eskalácie proti Rusku a nech sa ruská diplomacia nehnevá. Lavrov sa jednoducho len zmôže na vyjadrenie, že Moskva chce ešte mať len jasno o tom, akú rolu USA na Ukrajine hraje. Tak to je podľa mňa veľmi naivné vyjadrenie vôbec hlavného diplomata. A druhá vec, čo poviete na to potom Zelenského ultimátum Bielorusko na to závažné mlčenie Lukašenka. Všetci dobre vieme, akú veľkú hubu má Lukašenko a on celé dní mlčal na to Zelenského ultimátum. Tak
2: Děkuji za dotaz. Já to vezmu od konce. Chystám ještě dneska na večer ještě článek právě o Lukašenkovi. On se k tomu vyjádřil. Vyjádřil se k tomu včera. V předvečer vypršení té lhuty. Informace jsou takové, že Bělorusko žádné retranslační, teda no, na ty ruské retranslační stanice, které jsou umístěné v Bělorusku, že vlastně nikdo vůbec nevypnul a že pouze Zelenský v podstatě tvrdí něco, co zase opět není pravda. To znamená, je to jakási hra, ale pozor, pozor, velmi důležitá věc. V polovině týdne, v úterý to bylo, přišla informace, že velení ukrajinské armády nařídilo evakuaci z pohraničí Černihivské oblasti a ta evakuace začala poté, co Zelenský oznámil tuhletu zprávu, že dostal informace, že Bělorusko vypnulo retranslační stanice. Teprve poté začala evakuace, byla vyhlášena evakuace Černihivské oblasti, která sousedí s Běloruskem. Co to znamená? No, že Kyjev má za každou cenu určeno z Londýna zatáhnout Bělorusko do války jakoukoliv cestou, za jakoukoliv cenu. Bude ještě večer potom článek o tom, budou tam i videa. Je to ještě horší situace, než byla minulý pátek, protože teď se ukazuje, že oni opravdu usilují o to zatáhnout Bělorusko do konfliktu za jakoukoliv cenu, za každou cenu. A co je důležité, bude to mít všechno v článku. Dneska znovu, a dneska už oficiálně, protože byly informace, že Lukašenko odletěl už o minulém víkendu, nakonec se ukázalo, že to byla jenom nějaká cesta do Gomelu a že to nebyla cesta do Ruska, ale teď je to oficiálně a Lukašenko dneska v pátek přiletěl na rychlou návštěvu pohotovostní letadlem do Moskvy a bude jednat s Putinem. Protože evakuace jednotlivých osad a vesnic v Černihivské oblasti znamená, že Ukrajina chystá otevřít frontu s Běloruskem. A to je velká věc, to je zásadní. Takže to je odpověď na tu druhou část dotazu. První část dotazu, co se týče Lavrova. Tady bych to hodnotil trošku jinak. Já jsem o tom hovořil před asi 10 minutama. O co se jedná? Cílem je v podstatě destrukce Spojených států, ale zároveň i bílé civilizace na prostoru Evropy. A jak se toho dosáhne? Mírem? Ne, mírem ne. Dosáhne se toho konfliktem mezi Evropskou unií, rovná se evropskými zeměmi NATO a Ruskou federací. A Trump, který prohrál válku v Iránu, se znovu vrací k Evropě, znovu se vrací k Ukrajině a hledá jiný způsob, jak eskalovat proces v prostoru Evropy. To znamená, aby byl urychlený proces v podstatě destrukce celého kolektivního západu v prostoru Evropy, takzvané bílé Evropy, naší křesťanské Evropy. A na tomhle tom se samozřejmě podílí obě dvě strany. To znamená, jak kanceláře v Moskvě, to znamená Chabad, který kontroluje Kreml, tak samozřejmě Chabad, který kontroluje Bílý dům. To je společný proces v rámci takzvané komplementární války. A já vím, že veřejnost tomu nerozumí, co je to komplementární válka. A já to jenom velice rychle zopakuju.
0: Stručně, VK.
2: Jenom velice stručně. Tomu rozumím, ale aby tomu rozuměli ti, kteří nás poslouchají třeba poprvé. Komplementární válka je taková válka, kde dvě válčící strany, které stojí mediálně, jakoby mediálně proti sobě, ve skutečnosti v zákulisí spolupracují na likvidaci toho třetího, který stojí mezi nimi a neví o tom, že z obou stran je likvidován. To je komplementární válka, která je mimochodem popsána v Tanachu, že? Kterou se řídí Chabad Lubavitch. To znamená, to je nejodpornější způsob boje. No a přesně co teď probíhá, to znamená Bílý dům a Kreml se budou pokoušet teď vyčistit Evropu od nás. Obrovskou zničující válkou na horizontu roku 2030. Bum, to je rána. Što slučilo? Chápete? A to je prostor, ve kterém žijeme. Proto to, co říká Lavrov, je v podstatě nějaká formulka, kterou on může říct. Pamatujete si na to, jak před několika lety mu ujela ústa Lavrovovi a jak kritizoval Izrael a židovský národ, že za všechny špatnosti a za tu tragédii, která se odehrává na Ukrajině, že můžou Židé. Ten řev, jaký se začal ozývat z Izraele, že Lavrov je antisemita. Pamatujete si na to? Potom se musel omlouvat za to. No, ono mu to ujelo samozřejmě. Ale jenom to potvrzuje, že zkrátka jsou věci, které hodně tedy jako přesahují asi představivost prostě obyčejného člověka, obyčejných lidí, ale pokud odmítáte používat uši k tomu, k čemu je máte, nebo máte mít, to znamená k tomu, abyste poslouchali, co říkají ti politici, kteří jsou tam v tom Bruselu, tam nahoře, ti, kteří jsou v televizích, ty mluvící hlavy, které mluví o tom, že je třeba zbrojit a připravit se na konflikt s Ruskem na horizontu let 2029-2030, třeba se připravit, třeba zbrojit, vyzbrojit Evropu. Na co oni potřebují vyzbrojovat Evropu? Na co oni chtějí strkat 70 miliard každý rok Ukrajině? No, samozřejmě na přípravu konfliktu Evropy a NATO s Ruskem. Opakování onoho, že jo, procesu z 22. že? Června 1941, znovu Drang nach Ostem, znovu celá Evropa táhnout proti Rusku do války. To je jejich proces. No a Rusko, to by mohlo tomu procesu války přece snadno zabránit. Stačilo by vytáhnout velký kalibr, ani by nemuseli vytahovat velký kalibr, nemuseli by používat nějaký demonstrativní termonukleární úder někde v Severním moři jako varování, že vybouchlo by to v Severním moři, a nebo by odpálili EMP, že odpálili by termonukleární hlavici ve výšce zhruba 20 kilometrů nad zemí a vypnuli by veškeré polovodiče na území střední Evropy, by spálili okamžitě, že EMP, explozí. Mohli by to udělat, kdyby chtěli. Ne, neudělají to. Putin kreslí červené čáry, oni je překračují a situace eskaluje. A eskaluje do stavu, kdy Evropa původně nechtěla jít do války, chtěla válčit rukama Ukrajinců, ale uběhly více než čtyři roky a jsme ve situaci, že oni najednou chtějí do války s Ruskem, protože ví, že Ukrajinci ty Rusy neporazí. A proto plánují zbrojení a proto znovu plánují povinné výcviky tříměsíční. Chápete? Máte to před očima, nevidíte to. Slyšíte to v televizi od mluvících hlav, ale neslyšíte to. No a to je tragédie. Protože potom, k čemu máte oči, k čemu máte uši.
0: Tak.
2: Já vám to tady pouze můžu tlumočit a upozorňovat na to, ale zkrátka máme to před očima. Ta válka na Ukrajině je vedena jenom kvůli jedné věci, aby vytvořila eskalační podhoubí pro střet evropských vojsk Severoatlantické aliance s Ruskem. Kreml dělá všechno pro to, aby k tomu došlo. A Brusel dělá všechno pro to, aby k tomu došlo. Chápete? Kdyby Putin nechtěl, aby k tomu došlo, tak by od začátku té speciální vojenské operace dělal jiné kroky. Nejprve by vybombardoval všechny železnice a nechal by svými speciálními jednotkami obsadit všechny hraniční přechody na hranicích, na západních hranicích Ukrajiny, aby nemohla po silnici a po zemi proudit pomoc Ukrajině po železnicích a po silnicích. Ono těch silničních koridorů na Ukrajinu z Polska, ze Slovenska, z Maďarska, z Rumunska zase není tolik. Tam by nemuseli být tak velké kontingenty. Proč to neudělali? Každý generál, kdyby to chtěl takhle naplánovat, by to udělal. To znamená, neudělali to. Za celou dobu nebyly vybombardovány koleje z Kyjeva do Polska. Za celou dobu nebyly vybombardovány koleje z Kyjeva přes Mukačevo a že jo, směrem do Čopu, že jo, na východním Slovensku nebyly vybombardovány. Oni se tomu vyhýbají, ruské bombardéry, protože proč? Není dovoleno. protože tím by ta válka skončila. Nebo by bylo, nebo by hrozilo, že Ukrajina nebude moci dostávat zbraně a ta válka brzy skončí. Není dovoleno, aby ta válka brzy skončila. Protože cílem je vehnat Rusko do střetu s Severoatlantickou aliancí. Tohle to je šílené, když se nad tím zamyslíme. Nad tím procesem. Chápete? A někdo se řekne, Putin je slabý. Ne, on není slabý. On dělá jenom to, pro co byl dosazený jako generální ředitel. Nemá dovoleno. 8 let neměl dovoleno pomoci východním regionům, kde žije ruské obyvatelstvo. A Ukrajinci je tam vyhlazovali genocidou. Okolo Doněcku na té linii tam rozestavili dělostřelecké skupiny a každý den dělostřeleckými útoky stříleli na paneláky v Doněcku a v Luhansku. Každý den po dobu 8 let.
0: Dobrá,
2: oni, jenom chci říct, že já vím, ale jenom chci říct, že opolčenci 8 let prosili Putina, ať tam zasáhne. Ve chvíli, kdy hrozilo, že úplně tam padnou a že Ukrajinci tam udělají speciální operaci se západními partnery a celé to tam obsadí, tak teprve poté bylo dovoleno. Teprve poté moskovské kanceláře dovolili. Je to samozřejmě s velkými přesahy, nemáme na to čas a musíme pustit dalšího volení. Takže ano. Já se omlouvám, ale jestli, je to velmi dlouhé. No.
0: Ano, je to samozřejmě složité téma. Posluchač volal 21.17, teď máme 31, to znamená, tam je 4 hodiny jeden dotaz, tak doufejme, že aspoň za polovinu to stihneme.
2: Dobře, tak to uděláme to jinak. Teď už budou dotazy jenom kratší a budou jenom ano. Na Láďu, aby se to vyrovnalo, takže prosím jenom dotazy jenom na Láďu.
0: Jako jo, oba dva,
2: aby to bylo vyrovnaný, jo, abych nebral Láďu.
0: No, tam spíš jde otázka, nebo respektive idea je taková, filozofie je taková, že oba odpovíte 2-3 minutky a půjdeme dál, jo, ne, že jeden 4 hodiny, pak druhý 4 hodiny, to nemá cenu, takže trošku jako dialogu
3: další
0: je
3: vlající
0: odpovídat.
3: Čeká.
0: Pojďme na dalšího posluchače tedy.
3: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
5: Dobrý večer, tak to není problém, keď tam nějaká rozpráva, ale je to zaujímavé. Já bych se chcel opýtať, existuje taký informačný zdroj, nejaký pán Fulford, či by ste vedeli k nemu niečo povedať, nakoľko on, alebo teraz tých nových vyjadrení, ono sa to objavuje sem tam, vyplýva, že globalisti práve strácajú tú kontrolu, nevyšlo im to celkom tak, ako si predstavovali pri covide a to ovládanie más neprebieha tak, ako by si to oni predstavovali. Tak či viete povedať niečo k tomuto informačnému zdroju Fulford? Potom by som sa chcel, keď neviete, tak by som sa chcel opýtať, že sa hovorí v súčasnej dobe o tom, že sa vytráca duch Anchorage. A nebol náhodou cieľom toho Anchorage urobiť to, čo robia Spojené štáty americké veľmi často, nejakým spôsobom podviesť Rusko, ale hlavne uvoľniť Trumpovi ruky preto, aby mohol zaútočiť na Irán. Teraz to nevyšlo, tak dobre, sa uzavrie nejaká dohoda a znova sa koncentrujeme na Európu. A potom ešte možno tretia otázka. Vy ste spomínali, že futbal je globalistická, že to je ich srdcová záležitosť. Vy ste sa k tomu mohli vyjadriť, že prečo je to ich srdcová záležitosť. Neviem, či aj s tými otváracími ceremoniálmi nie sú spojené nejaké tie rôzne, tak ako bolo s olympijskými hrami. Takže vlastne, že prečo to je ich ako srdcová záležitosť, tak ďakujem. Do počutia.
3: Ďakujeme za otázky.
0: Dobrá, skúsme tady Láďu. Láďo, vybereš si něco z těch 3 otázek, začneme třeba Fulfortem, je relevantní zdroj informací.
1: Velmi rychle, ten zdroj informací neznám podle jména. To, že by globalisté ztráceli sílu, si nemyslím, všechny procesy probíhají tak, jak je potřeba, ať už je to digitalizace, digitální identita, digitální euro, migrační pakt, válka, která se rozjíždí, ty procesy chemie, která se do nás sune, špatné jídlo, prostě všechny ty procesy vybíjení dobytka, ničení, likvidace půdy, Green Deal, který se promítá do všech různých oblastí. Takže nevidím žádnou záležitost, kde by to globalistům nevycházelo. Naopak, lidé jsou ukolíbání, věří různým nesmyslům a pohádkám, které vytváří CIA a v podstatě nikdo se nebouří. Takže podle mě jim to funguje naprosto perfektně, mnohem líp než za covidu nebo po covidu, protože to se lidi bouřili.
0: Tak, máš na mysli, že nějaké nesary, gesary, QAnony a tak dále. předpokládám.
1: Vlastně tak, to, nechci tady prostě jako říkat, abych se někoho nedotknul, třeba někdo věří různým těmhleckým věcem, ale podle mě zrovna tyhle ty věci, které ty si řekla, další vymýšlí CIA proto, aby se lidi uklidnili, aby se nebouřili, aby se nespojili. Co se týče fotbalu, myslím si, že to je úplně stejný, už do Bříma prostě chléb a hry, rozděl a panuj a chléb a hry. Je potřeba rozdělit společnost na dvě částky, aby si šli po krku. To znamená, jedna část bojuje proti Petrovi Pavlovi za Petra Macinku, druhá opačně, a dokud se tohle to daří, tenhle ten příběh, tak si lidi žijou v iluzi, že máme nějakou demokracii a bojují proti sobě a nikdy se nespojí za svoje vlastní zájmy. A k tomu je samozřejmě potřeba jim ještě dát chléb a hry. Rozdělit je, poštvat proti sobě a dát jim chléb a hry. Takže budu se snažit být velmi stručný. Tohle to je, takhle asi bych odpověděl můj názor. Ještě tam byl duch Anchorage, ano. Ten spirit of Anchorage. Myslím si, že to je typický pro Spojené státy. Podívejte se na to, co řekl Donald Trump, že pro něj mezinárodní právo není závazné, že pro něj je závazný jeho svědomí. Takhle mluví zločinci.

0: Šojgu nebo Lavrov, myslím, že dokonce Lavrov, že jestli náhodou ten Anchorage neměl být podobného typu jako Minské dohody, které v podstatě měly hrát o čas pro Ukrajinu, aby se mohla Ukrajina nazbrojit, tak jak to později přiznala Angela Merkel. Takže já doufám, že jsem odpověděl všechny dotazy. Předávám slovo.
1: Tak, Vek, jak chceš tam ještě něco doplnit, nebo přejdeme na našeho posluchače? Asi přejdeme na dalšího posluchače, jak tak vypadá. Tak, Helenko, máme nikoho?
2: Ano, máme. Hezký večer, jste ve vysílání.
3: Dobrý večer, Martin do Žiliny. Já bych se pana Veka, a pozdravím vás všetkých, chtěl opýtat na jeho názor, alebo na jeho nějakou takovou poznámku, co se týká Monsanta, alebo Bayeru, ako vlastně robia svoju politiku GMO potravín a obilovín a výsevou, že vlastně v Amerike svojimi patentovými právami ovplyvňujú všetkých farmárov dookola a napadajú ich cez svojich právnikov, aby vlastne ich zlikvidovali tým, že na susedných plodinách alebo obilninách, ktoré nie sú napadnuté týmito GMO potravinami, ich zažalujú, že vlastne využívajú potraviny, ktoré sú križené s ich patentovými potravinami. Či vlastne chcem, aby to zaznelo len v eteri, by nebolo možné nejak zažalovať naopak firmu Monsanto, že likviduje všetky biologické, čisté, prírodné potraviny a napáda všetkých pestovateľov, ktorí sa snažia v úvodzovkách košer potravinu dopestovať a tým pádom vlastne doplácajú na to, že likvidujú oni svojimi GMO patentmi všetkých naokolo. Uh-huh. Ja, taký akože názor. Ďakujem.
2: Děkujeme.
1: Zkusíme teď pane VK.
4: No, já děkuji za dotaz. No tak Monsanto, samozřejmě to je stará historie, to už dávno není americká firma, to je německá firma. Bayer koupil Monsanto v roce 2007 nebo 2006, koupil tuhletu firmu. A co se týče těch patentových práv, tam šlo o to, že v podstatě ty rostliny, ty plodiny, které se v podstatě, jsou tam včely, mají tam včely, jo. A ty včely přenášejí, když opilovávají plodiny, které jsou šlechtěné a jsou to Monsanto plodiny, tak ty včely na svých tělíčkách přenášejí v podstatě ten pyl i na plodiny sousedních farmářů. A tím přenášejí genetický materiál na ty sousední nemodifikované plodiny. Z těch plodin vyrůstají potom super rostliny, které jsou odolné proti škůdcům, proti všemu. A ti farmáři semena, které z toho vzniknou, protože jsou hybridní, tak mají zachovanou plodnost. Kdežto patentovaná semena mají vypnutou plodnost. To znamená, když si koupíte osivo od společnosti Monsanto, tak vzejde z toho klas. A ten klas je pouze potravinový. Pokud se jedná o obilí, je pouze potravinový. To znamená, ta semínka, která jsou v tom klasu, tak kdybyste je, namísto toho, že byste je semleli, udělali z toho mouku a upekli chleba, tak místo toho, kdybyste je dali do pytle, schovali a potom znovu zaseli do pole, tak vám z toho nic nevzejde. Protože geneticky jsou modifikované tak, aby byly neplodné. Ta semena, aby zkrátka nemohla znova sklíčit. To je ochrana patentových práv. Jo, aby prostě si museli zemědělci stále kupovat nové a nové a nové a nové osivo od Monsanta. Je to ochrana průmyslových práv. Tím, že ty včelky to přinesou na sousední plodiny zemědělců a ti zemědělci získají osivo, které tuhletu rozmnožovací schopnost vypnutou nemají. To znamená, mají super osivo, a které se může používat a ti zemědělci toho využívají, dávají to do pytlu a prodávají to pod cenou ostatním farmářům jako skvělé osivo. Potom z toho vznikly spory, Monsanto je zažalovalo, že tohle to dělat nemůžou a tak dále, že je to způsobené včelami, které opilovaly jejich modifikované plodiny a tak dále. Problém je v tom, že na informační scéně, na americké

0: klasické alternativě, z toho trošku takovým tím způsobem, který se někdy objevuje, je, že vznikla taková ta věc, že Monsanto chce zakázat ostatním zemědělcům pěstovat v okolí, aby tam vlastně nemohli nic pěstovat, že oni nebudou moci podnikat, že Monsanto je chce zničit a zlikvidovat. No, to o tom to nebylo samozřejmě. Bylo to o tom, že oni chtěli odškodnění za zneužívání jejich patentových práv. Ti zemědělci na to neměli na zaplacení těch rozsudků a proto došlo k exekuci těch pozemků. A z toho to vzniklo. To znamená, že Monsanto prostě krade pozemky a likviduje farmáře. Podívejte se, modifikované potraviny vznikly za nějakým účelem, vznikly kvůli tomu, že zemědělcům šetří obrovské peníze za chemikálie a za postřiky, za herbicidy, za postřiky prostě proti škůdcům a proti potvorám, které ničí úrodu. Kvůli tomu vznikly modifikované plodiny. No a problém je v tom, že ve chvíli, kdy v podstatě máte firmu, která de facto na tom založí biznis, no a někdo potom si kvůli včelám, které to přenášejí vedle na pole, si to používají zkrátka k nějakému vlastnímu výdělku, tak je zkrátka zažaluje. To je Amerika. No, takže jak se na to dívat?
1: No.
0: V tom já nevidím vůbec jako nějaký velký problém. Hlavní problém je v tom, že jakmile se rozšíří geneticky modifikované potraviny do potravního řetězce, tak samozřejmě povedou k tomu, o co usilují globalisté. Snížení porodnosti, snížení plodnosti, biologické změny, nikdo to neprozkoumal, nikdo neví, jaké budou projevy ve druhé, ve třetí generaci potomků, dětí, jejichž rodiče a prarodiče jedli geneticky modifikované potraviny. Protože proč? No, protože v geneticky modifikovaných potravinách ty pesticidy na ochranu těch rostlinek jsou geneticky vložené přímo do genového kódu těch rostlinek. To znamená, ty pesticidy jsou geneticky přímo v těch rostlinách. Nejsou na nich nastříkané na povrchu, ale jsou přímo v nich, takže škůdci na ně nelezou. Chápete? A lidé tedy konzumují pesticidy. Monsanto tvrdilo, že obsah těch pesticidů je zdravotně v normě, v limitech a tak dále, tak dále. No, někdo tomu může věřit, někdo nemusí. Každopádně konzumace modifikovaných potravin by měla být identifikována tak, že na těch potravinách bude napsáno, že se jedná o GMO, ale víte, že Evropská unie to zrušila. Že v Evropské unii to bylo zrušeno, už nemusí být potraviny GMO, a teď mě neberte za slovo, je to myslím 3 roky stará záležitost, nebo 4, že už nemusí být v Evropě označováno jako GMO. No proč? To je naprosto evidentní, jaký sledují zájem. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, můžete se ptát.
2: Hezký večer všem, studují tady Dugan a Lešsko. Zdravím vás všichni, děkuji takto všem vám, co jste tam za vaši práci, protože to je neuvěřitelné, jak informace podáváte a ty jsou děsivé, jako teďka byl ten případ a tam se jich chci zeptat. Vlastně určitá část, odporná část vyvoleného národa právě s náma takto pracuje máma. Vede nás tam, jak pan lékař říká, je nepochybné. Jaká je proti tomu obrana? Já se si chtěl ptat, současně jsem slyšel, že jako odstraní nějaký toho člověka, nechci bavit jako nabát na nic, ale že oni dokáží nějak vymazat dotyčnou skupinu nebo jedince, ale že to se nedělo třeba s Němcem, tedy se Sákama, jo, že likvidovali zvolený národ a prakticky byli chráněni, dokonce byli nabát jako služebníci, jo, a protože pokud, myslím si, že výchova všechno, že prostě to už nestihneme snad, jo. Oni to tak ženou, že pokud jim nevyjde a nevychází ta chemická cesta, tak oni mají fakt našláplo na tu jadernou výměnu, že nás tady spálí a jestli se nedáčne říct snad něco radikálního, tak asi není pomoci. Takže na to bych si chtěl zeptat, jak tu pan VK, nebo jí vlastně vrátil.
3: Děkujeme. Hezký večer, Láďo, co na to odpovíš?
4: No tak podívejte, děkuju teda za dotaz. V první řadě je potřeba si uvědomit, že je nějaký žebříček toho, kam se to může vyvinout. To znamená, pokud dojde k jaderné výměně a má být zničená severní hemisféra, což se může stát, tak se samozřejmě tomu dá těžko zabránit. Pakliže nedojde k takovéhle situaci, bude jenom nějaká menší válka, při které vymře třeba nějaká určitá část populace, tak to, co jsem vyhlásil asi před půl rokem, je zachraň se, kdo můžeš. To znamená, co mě osobně se týče, tak už jsem několik měsíců zavřený v podhůří v jižním Srbsku, kde buduju pole, dům a takové věci, abychom mohli přežít, když prostě ta situace bude, když ta situace bude horší.
3: No a to je taky v severní hemisféře. Já si trošku lípnu, jo.
4: Když bude zničená severní hemisféra, tak samozřejmě můžeme odletět do jižní hemisféry, jo? Ale pakliže to nepůjde tak, že by byla jaderná výměna, ale budou tady probíhat ty procesy jako digitalizace, jako jídlo třeba GMO, který taky mimo jiné je GMO proto, aby globalisté absolutně kontrolovali přísun jídla a prodej jídla, protože ti globalisté, kteří jsou u moci, řekněme, tady je určitá skupina lidí, kteří jsou u moci. A můžeme se na to dívat z různých úhlů pohledu, ale když se omezíme na to, že jsou tady čtyři rodiny chazarských židů, který řídí celý svět, tak je potřeba si uvědomit, že je tady dalších 8 miliard lidí, který každý z nich má nějaký zájem a i mezi těmi bohatými lidmi jsou nějaké boje. Takže nemůžeme říct, že by bylo stoprocentně všechno řízeno jenom několika rodinami. Samozřejmě, že jsou tady některé rodiny, které řídí prakticky skoro všechno, že jsou tady firmy jako Vanguard a Black Street, který mají 15% ve všem, ať už v médiích nebo v jakémkoliv biznisu, že tady je VTO a od 50. let se tady vytvořily mezinárodní zákony pro globalistický obchod. Samozřejmě, že to celý je pyramida moci, ale v té pyramidě moci probíhají taky různé procesy, kde někdo uplatňuje svoje zájmy. Takže my nevíme, jakým způsobem to bude přesně. Pokud bude jaderná výměna, tak se může stát, že celá planeta shoří. Tomu se neubráníme. Ale pokud budeme mluvit o tom, že máme šanci se ubránit, tak jak říkám, co mě se týče, první, co bych doporučoval lidem, je mít někde místo odloučený mimo město, nejlépe někde na kopci, kde je čistý vzduch, jedna příjezdová cesta, chráněný dostatek vody a nějaká možnost pěstovat jídlo. To je jenom jedna věc. Ale samozřejmě jako společnost, my se musíme bránit jako společnost, jako lidi dohromady, nejenom, že si každý bude hlídat sám pro sebe, aby mohl přežít. A jako společnost samozřejmě se jim musíme postavit a to musí proběhnout po celém světě. To znamená, lidi musí chápat, co se děje, je potřeba informovat lidi o tom, co se děje, aby se ta elitářská chátra, která se snaží udržet se u moci a uchovat si svoji moc, tak aby se jim to nepodařilo, protože oni se nás bojí, nás je hodně, jich je pár. A to je neustálý boj tadyhle o to. Jo? Podívejte se třeba na francouzskou revoluci. Ale co se týče České republiky, tak vezmu to, dneska jsem tady jako předseda politického hnutí, tak to vezmu z té politické stránky. To, co my jsme prosazovali před evropskými volbami i před parlamentními volbami, je vystoupit z Evropské unie, vystoupit z NATO, vystoupit z globalistických organizací, jenom jak je to možné. Vyrvat Českou republiku, a protože nám voláky hodně Slováků, doporučil bych to i Slovákům, vyrvat ty země z toho globalistického řízení, jenom jak je to možné, uzavřít hranice. Protože třeba ten migrační pakt, který už u nás platí od 12. června, povede přesně k tomu, že to bude vypadat jako v Británii, jako v Německu, jako v Holandsku a tak dál. To znamená, to jsou dlouhodobé procesy. A jestli nás nevyhladí válka, jakože si taky myslím, že nás tlačí do války, ale doufám, že to nebude jaderný holokaust, jestli nás nevyhladí válka, no tak ale pořád tady probíhají ty procesy digitalizace, absolutní kontroly, konce hotovosti, přechod na digitální měnu, přechod na umělý nepodmíněný příjem, aby nás mohli kontrolovat, sledování skrze kamery, satelity, čipy, auta, pruhy na silnicích, které kontrolují pneumatiky, digitální technologie a až přijde 6G síť nebo 6G síť, tak 6G síť má být už poměrně v podstatě jako inteligenční pole, které bude sledovat neustále všechno, co se v tom poli děje, každého člověka, i když nebude mít zařízení, tak je potřeba se těmhle věcem bránit. A říkám to od roku 21 ve svých videích, není možný bránit se každý té věci zvlášť ani na té politické úrovni. Není možný předpokládat, že budeme bojovat proti migračnímu paktu a vyhrajeme. Jo? Naše vláda odmítla migrační pakt. To je prostě výkřik do tmy. Není to možný, protože ten migrační pakt je závazný pro Českou republiku. A sice máme teď výjimku, protože jsme přijmuli spoustu Ukrajinců, ale v podstatě to už je naplňování toho migračního paktu, takže nebereme muslimy z Afriky a z Blízkého východu, protože bereme Ukrajince. A jakmile nebudeme brát tolik Ukrajinců, tak nám začnou lifrovat ty lidi z toho Blízkého východu a z Afriky. A když se vezmeme jenom ten migrační pakt, tak proti tomu se nedá bojovat a priori jako proti jedné věci. Nedá se bojovat jenom proti třeba digitalizaci. Prostě jediný, co je možný, je vyskočit, vyrvat Českou republiku z toho globalismu, uzavřít ji a nastavit nějakou změnu systému, nastavit si svoje vlastní pravidla. Doufám, že tohle se stane. Možná se to stane po válce, tak jak jsem to říkal, když jsem psal plán Česká republika na prvním místě v roce 2022, tak jsem říkal, že to je plán na 5 až 10 let a mezi tím si pravděpodobně projdeme na 2 na 3 roky válkou. Ale cílem by mělo být dostat se z těch globalistických agent. A to nejde dělat tak, že bychom rušili třeba teď povolenky, no nebo tak. Prostě nikdy se to neudělá, vždycky se to udělá salámovou metodou, tak teď vám to zastropujeme na 45 euro, nebude to pro domácnosti, bude to jenom pro firmy, ale za rok to bude, za rok to zase půjde kousíček dál. S migračním paktem to půjde dál. S těma penězma na Ukrajinu to půjde dál. Ukrajina se bude přijmutá do Evropské unie. Pravděpodobně vstoupí do NATO, takže všechny ty globalistické agendy, ten plán na to, aby tady vzniknul jeden velký stát, který bude řízený jednou velkou vládou, tak ten probíhá. A samozřejmě depopulace probíhá. A to, co my můžeme jediný udělat, je probrat lidi v České republice, vysvětlit jim, co se děje, a jestli to nějakým způsobem pochopí, a myslím si, že ta válka by mohl být takový nějaký spouštěč, že po válce by mohli lidi trochu procitnout, tak potom říct, dobře, ale my chceme, aby Česká republika byla samostatná. A předpokládám, že je docela možný, že tohle se začne dít po světě, proto jsem taky přišel s tím plánem Česká republika na prvním místě, s tím suverenismem, že začnou ty státy po válce, pravděpodobně, přemýšlet tím způsobem, co jsme udělali špatně, že došlo k válce. A zjistí, byl tady ten globalismus, on tady úplně nefunguje. A musíme to udělat jinak, musíme to rozdělit na malé celky a musíme to řídit na úrovni malých celků. Musíme decentralizovat a nastavit systémy řízení, které nebudou centrální, ale které budou lokální. Musíme přejít k lokálnímu od centrálního. A to si myslím, že jako je jediná reálná šance. Takže na té osobní úrovni vám doporučuji, samozřejmě my jsme mimo Evropskou unii, takže v Srbsku není GMO jídlo, to je zakázaný zákonem a ten stát funguje v zásadě, bych řekl, velmi dobře oproti tomu, jak funguje Evropská unie. Ale doporučil bych chránit sám sebe, svoji rodinu na prvním místě, protože vypadá to, že opravdu ty procesy jdou skoro bych řekl až bez jakýhokoliv odporu a je možný, že se lidi nikdy neproberou, tak je potřeba zachránit aspoň svoji rodinu. Ale na druhou stranu je potřeba taky, aby se lidi dávali dohromady, aby spolu mluvili, aby byli svobodní vysílači, aby psal VK na Aeronetu, aby to lidi četli, poslouchali, aby se vzdělávali, mluvili s dalšíma lidma, protože dokud lidi nebudou vědět, co se děje, tak se nikdy nedají dohromady a vždycky budou ty globalisti vítězit. My potřebujeme, aby lidi věděli, co se děje, aby se dali dohromady, aby z toho vznikla nějaká síla, která nakonec ty elity porazí. Podívejte se třeba na Albánii, jak si tam Ivanka Trump s Jaredem Kushnerem teďkon pořídili ostrov a pláž, 8 kilometrů pláže, jak se celá Albánie postavila, že je prostě vykopou pryč. Stejně se to stalo v Bělehradu, když Jared Kushner chtěl tam stavět z toho armádního vojenského štábu si svůj hotel, tak se lidi dali dohromady, architekti se dali dohromady, dokonce úředníci řekli, že to nepodepíšou, aby on tam stavil, že se radši nechají vyhodit. A nakonec Kushner taky odešel. Takže určitě se to dá vyhrát, ale je to miska vah. A globalisti v tuhle chvíli mají navrch, mají větší sílu, a to proto, že mají dokonale zvládnutou propagandu a psychologické řízení společnosti skrze média a skrze nastrčený politiky. Takže je potřeba lidem otvírat oči, probouzet je a potom je možný, že se nějakým způsobem ty misky vah otočí, ale je potřeba přidávat na tu naší misku váh těch obyčejných lidí, aby jsme měli větší sílu. A dokud budou lidi spát, jako v Matrixu, tak budou zavřený v těch buňkách a budou jim odsávat energii, ale je potřeba ty lidi probouzet, aby vznikla armáda lidí, který nakonec se postaví tomu globalismu, a je potřeba pojmenovávat přesně a správně a pravdivě a bez strachu to, co se ve společnosti děje.
3: Tak, já myslím, že to perfektně shrnuto. Už nemáme tolik času, máme posledních zhruba 5 minut do konce. Dáme tady šanci poslednímu posluchači, jestli nám Helenko někdo volá.
1: Poslední posluchač to vzdal a zavěsil. V tuto chvíli tedy nemáme žádného posluchače.
3: Nemáme, tak nám prosím už nevolejte. A to byl tady předchozí poslední posluchač. Dáme ještě slovo na závěrečné zhodnocení panu VK. VK, myslíš, že bys k tomu ještě chtěl něco doplnit v rámci toho, jak se networkovat a síťovat se v podstatě nějakým způsobem na nějakých sjednocujících platformách, jako je třeba svobodný vysílač Ironet, Láďa s jeho plánem Čero na prvním místě a tak dále. Prostě nějakým způsobem kooperovat, koordinovat tu alternativní scénu, že to je vlastně hlavní achilovou patou naší scény. Pořád to opakujeme dohromada. Dohromady, myslím, ne tedy v rámci politiky, protože politika je falešná záležitost, to nejnižší stupeň řízení, ale myslím na té zpravodajské alternativě.
0: Ano, aby se lidé mohli organizovat, musí mít nějaké společné téma, nějaký leitmotiv. Podívejte se třeba na organizaci Milion chvilek. Oni nemají problém svést a zorganizovat na letenskou pláni 250 000 lidí. Ano, můžeme diskutovat o tom, jestli to bylo jenom 200 tisíc, nebo 230 tisíc, nebo 250, nebo 195 a podobně, ale zkrátka oni to dokážou v podstatě svolat kdykoliv. Kdykoliv. To není tak, že jednou se zadaří super, ale příště jim přijde jenom 5 000 lidí. Ne. Proč? Co oni mají společného? No, oni mají svůj leitmotiv a ten leitmotiv se jmenuje Antibabiš. Antibabiš je spojovací leitmotiv pro zhruba 1 000 000 lidí v České republice. Dokáže, protože hodně lidí nepřijede na demonstrace, ale ten leitmotiv sdílí doma. Doma. To znamená, těch lidí je hodně. Konec konců důkaz máte na výsledku posledních parlamentních voleb tam u vás. Sice Fiala prohrál volby, to je pravda, ta jeho pětikoalice prohrála, ale v absolutních číslech oni dostali víc hlasů než v roce 2021 u voleb. Oni přibrali hlasy. To je neuvěřitelné. Proč? No, protože oni mají svůj leitmotiv, oni mají Antibabiš. Sice to nestačilo, těch lidí, kteří chtěli změnu a kteří nebyli spokojeni s tou mafiánskou vládou Petra Fialy, tak samozřejmě změnili dresy a volili hnutí ANO. Ale pravda je taková, že kdokoliv se chce organizovat, musí mít nějaký spojovací leitmotiv. A tady narážíme na obrovský problém, že lidí, kteří chtějí vystoupit z Evropské unie v České republice, je opravdu málo. A lidí, kteří chtějí opravdu poctivě vystoupit ze Severoatlantické aliance, je možná ještě méně. A teď se můžeme bavit o tom, jestli čeho je víc, čeho je méně podpora ve společnosti, ale tenhle ten spojovací mechanismus nefunguje. Ale existuje jedna věc, která by se měla v následujících měsících a letech uchopit k vytvoření obrovského bloku lidí, které by bylo možné dostat do ulic. Oni to chystají. Evropská unie chce zavést a plánují to, mají to v plán, chtějí zavést takzvanou komerční daň z nemovitosti. Komerční daň jako ve Spojených státech, jako v New Yorku, ve státu New York, jako v některých dalších amerických státech, to znamená, platily by se obrovské částky z nemovitosti. Komerční, ne to symbolické, co se platí dneska, že máte nemovitost za 10 000 000 a od městského nebo místního úřadu vám přijde složenka na zaplacení 750 korun nebo 520 korun na zaplacení daně z nemovitosti. Ne, tady mluvíme o takzvaném komerčním zdanění procentem z prodejní ceny, tržní ceny nemovitosti. Například ve státě New York se platí 8%. Proto ve Spojených státech, třeba ve státě New York, skoro nenajdete soukromé vlastnictví domů u jiných lidí, než jsou právníci, soukromí lékaři a bohatí lidé. Protože nikdo jiný si nedokáže dovolit ty vysoké daně z nemovitosti ve státě New York platit. A to chápete, když máte nemovitost a máte, vezměte si, že byste měli nemovitost, která by měla odhadní hodnotu, dejme tomu 10 milionů korun, nějaký barák s nějakým pěkným pozemkem někde v prostoru středních Čech, říkám příklad, měli byste to za 10 milionů a pokud by se platila nějaká 4%, jsou takový ty nástřely v Evropské unii. Jo, 4%, tak by to bylo 400 tisíc platit na daně každý rok za nemovitost. No tak pokud vyděláváte velký peníze, tak byste to zaplatili, ale představte si, že jste důchodci a v té nemovitosti bydlíte jako důchodci. Co by to znamenalo? Museli byste to řešit, jako se to řeší ve Spojených státech. Je to takzvaná reverzní hypotéka. Vy byste v podstatě ten barák prodali bance a ona by vám do konce života platila peníze. Takzvaná reverzní hypotéka. A ve chvíli, kdy sionistický nepřítel se pokusí z Bruselu sáhnout lidem na nemovitosti, to bude leitmotiv. To bude obrovský leitmotiv, schrnout lidi do ulic a změnit volební procesy, změnit výsledek voleb a hned poté změnit politický systém a režim v republice. Problémem totiž není změna vlády, ale změna politického systému, která musí proběhnout. Veškerá moc musí být vrácena do rukou lidu. Není možné změnit jenom politické partaje, je třeba změnit politický systém. O tom jsem naprosto přesvědčen. Musí dojít k návratu něčeho, co bychom nazvali obrozenou národní frontou. To znamená, aby ne politické strany, aby jednotliví lidé zastupovali zájmy ze svých obcí. Lidé, kteří mají důvěru lidí ve svých obcích, ve svých druhých kruzích, to znamená kruh životního prostoru. V dané obci, v daném prostoru je nějaký člověk, který má důvěru lidí v dané čtvrti. Městské čtvrti má důvěru. Na dané vesnici, na dané obci, která má 2000 obyvatel, je tam člověk, který má důvěru těch lidí, tak ten půjde do Národního shromáždění, ten tam bude zastupovat jejich zájmy za jejich očíslovaný okrsek. Žádné politické strany, ale Národní fronta. Jedině tak. Ne ta, která byla pokřivená komunistickou stranou, že oni to udělali jako fejkově, že udělali Národní shromáždění, ale veškerou moc v Československu nedržel lid, ale samozřejmě strana. Takže tak ne, samozřejmě. Ale změna politického systému tak, aby skutečně národ si řídil své věci, aby lidé nedovolovali převádět práva a správu nad svým vlastním národem do rukou partajních sekretariátů, které všechny nakonec jsou skorumpovatelné. Úplně všechny. Protože buď je skorumpují tak, že jim nabídnou peníze, anebo jim pohrozí, že je zlikvidují a zničí. To je realita. Globální nepřítel používá tyhle ty dvě metody. Buď si je koupí, anebo je zničí. Konec konců viděli jste, jak dopadl Jörg Haider. Toho si koupit nemohli, tak ho zničili, tak ho zlikvidovali. Zabili ho v autě, odpálili mu za jízdy brzdy. To je realita. Takhle to funguje. Pokud víme, proti komu stojíme, proti globálnímu nepříteli, musíme očekávat, že je připravený nás zlikvidovat a zničit. A pokud chceme národ zachránit, musíme změnit režim. Ne jenom vyměnit politické partaje. To totiž nestačí. Takže takhle bych to uzavřel. Loučím se teda s tebou, Vítku, s tebou, Helenko, a samozřejmě s tebou, Láďo, díky, že jsi našel čas a že jsi přispěl svými názory skutečně podnětnými. Určitě se to lidem opět líbilo, takže doufám, že i v budoucnu takhle to znovu zopakujeme. A já doufám, že se to líbilo všem našim posluchačům a samozřejmě čtenářům Aeronetu. A pokud si najdete čas, tak příští týden týden tedy už o prázdninách, že jo, po 19.45 v pátek se opět vrátíme a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa, takže si užijte samozřejmě víkend, samozřejmě nastávající dovolené a všechny ty prázdniny, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
3: Tak dáme slovo ještě Láďovi Vrabelovi, aby se rozloučil Ráďo. Láďo?
4: Tak děkuju VK za pozvání, děkuju za diskuzi, děkuju Vítku tobě za pozvání i Helence a celému svobodnému vysílači, děkuju za vaši práci. Co mě se týče, tak bych vám chtěl říct ještě jednu věc na závěr a to je, že my jsme začali asi před 2 měsíci dělat zprávy, o čem jsem mluvil od roku 2021, že na české scéně chybí každý den dělat zprávy, které nebudou propaganda globalistů, takže pokud byste měli zájem se na ně podívat, tak je vysíláme každý den, kromě neděle, protože v neděli mám pravidelné nedělní vysílání už 4 roky, tak je děláme každý den od 9 hodin, najdete na mém facebookovém profilu nebo na YouTube. A to je asi všecko, co jsem vám chtěl říct, protože zbytek vám řeknu ve zprávách, protože tam každý den mluvíme a komentujeme tyhle ty věci a těším se někdy příště, až se potkáme, buď to tady nebo někde jinde, to, co bych si přál, abychom se víc potkávali, abychom se víc dávali dohromady, abychom víc spolupracovali, protože myslím, že to je potřeba, aby opravdoví lidi, kterým jde o to, aby se nám žilo dobře, aby se dávali dohromady. Takže to je za mě všechno a moc děkuju.
3: Určitě je velmi podstatné, takže zkuste najděte plán ČR na prvním místě, tam budete mít všechny náležitosti, které vás povedou přímo na tu stránku, kde budete moci právě poslouchat zprávy každý den. To je velmi dobrý počin, já si myslím, že by to mohlo slavit a už dokonce i slaví, myslím, úspěch, protože si říká 2 měsíce, že provozujete, takže to je skvělé. Nicméně já se tady taky loučím s tebou, VK, mě se moc hezky i s tebou, Helenko, děkuji moc za vysílání a hlavně s tebou, Láďo, díky, že jsi přijal naše pozvání, určitě se budeme těšit někdy příště, až si popovídáme a zhodnotíme nějaká aktuální témata, která přijdou právě v tom čase. Takže ode mě je to všechno, mějte se všichni moc hezky, děkujeme vám, milí posluchači, že nám voláte, píšete a budeme rádi, když nás budete sdílet na i vaše platformy, na vaše sociální média z kanálu Odyssey, kam za chvilku pořad nahraju. Láďo, píšte technická poznámka na závěr, pošlu ti link, já tam vyšmikám všechna ta hluchá místa, respektive bylo jedno hluché místo, jak jsme se zkoušeli navázat spojení, takže to bude všechno v jednom hutném materiálu. Takže to je všechno ode mě, mějte všichni moc hezky, dobrý večer a případně dobrou noc.
1: Já se samozřejmě také loučím, děkuji tobě VK, tobě Vítku i tobě Láďo za zajímavé informace a vám vážení posluchači přeji hezký zbytek večera se svobodným vysílačem.
5: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Jo, arriva Kladno, vole! 40 stupňů ve stínu! Klimatizace!

0: Darma jako bonus.
1: Vedení říká:
2: musíme šetřit!
3: Autobus drží pohroma, je modlitbá páska.
2: Musíme šetřit!
3: Šváb právě předjel přes palutku.
2: Musíme šetřit!
1: Štěnice mají permanentku zdarma.

0: cizinci.
1: Tak ať si zkusí 8 hodin v tomhle vedru sedět. Bez hajzlu, bez klimy,
0: bez nervů a s autobusem, co svítí jak vánoční stromeček Poruch.

Krásné ráno, hezké odpoledne a nebo také dobrý večer. Vážení přátelé, vážení chcemíři, mý drazí Slované vlastenci, já vás všechny moc vítám u vašeho oblíbeného nedělního pořadu Co týden dal a jak mnozí velmi správně a vtipně doplňujete, co nám také vzal. Dnešní den, přátelé, bude ve znamení nejteplejšího dne v historii zemikoruny české. Je třeba strašit lidi. A je třeba je strašit aspoň 14 dní dopředu, protože vystrašený dav je poslušný a můžeme přinést rozhřešení, když budeme strašit. Takže přátelé, užijte si dnešní krásný letní den, i když bude 40 stupňů nebo 45 stupňů, to se hold může stát. V minulosti se to stalo. Nenechte se vystrašit, nenechte se strašit lidmi. Berte to s nadhledem, tyhle ty informace. Bohužel spousta lidí tomu podlehne. Pak zbytečně má vysoký krevní tlak, kardiovaskulární potíže a tak dále. Je naprosto jasné, že když je horko, tak si zalezeme do stínu, jdeme k vodě, pokud to jde, hydratujeme se, to je dost důležité. Také je třeba se namazat, v mém případě si mažu i hlavu krémem 50, jinak to nejde. A tak jako já teď v kanceláři, tady mám příjemných 24 stupňů, poněvadž proti mně je speciální větrák s ledem, protože klimatizace je příliš hlučná, tak věřím, že i vy si dokážete poradit. Takže přátelé, nebojme se, vlka nic, nic se neděje, je léto, užívejme léto plnými doušky a buďme rádi, že je teplo, protože věřte mi, nechci strašit, ale léto bude opět stát za prd, budou podprůměrné teploty, bude hodně deštivo a tohleto je pouze výchylka, která tady v minulosti byla před více než 50 lety například. Já jsem v týdnu říkal, že jsem zažil, byl to myslím rok 2015, že 34 dnů v kuse byla teplota kolem 30 stupňů, nekápla ani kapka tady u nás na jihu a bylo to úplně šílené a říkal jsem si, aha, tak to je ten konec světa. To je to globální oteplování. Samozřejmě, že člověk se na tom podílí, to je pravda. Ale příroda si dokáže poradit. A já zrovna nepatřím mezi lidi, kteří by podceňovali přírodní vlivy a přírodu, zemi jako takovou a hlavně i fyzikální a chemické zákony, protože ty neočuráme, i kdybychom stokrát chtěli. Tento týden byl ale hlavně ve znamení strašení z jiné strany. A to ze strany, kde bychom naopak měli hledat útěchu a úlevu, a to je ústavní soud. Jak vidíte, také je to na U. To znamená, to, co předvedl s předběžným opatřením, přátelé, prosím pěkně, to není verdikt ústavního soudu ve smyslu kompetenční žaloby, jak se to velmi často špatně vykládá, ale to je předběžné opatření, na které mnozí čekají měsíce nebo i roky. O verdiktech nemluvě, ale tady se to podařilo za několik hodin doslova. Ano, nebylo to dohromady ani 24 hodin, kdy admirální generál, prezident Pavel, chce letět za každou cenu do Ankary, a ústavní soud v předběžném opatření nařídil vládě České republiky, to znamená jmenovitě Andreji Babišovi a ministru zahraničních věcí, vicepremiérovi panu Macinkovi, že musí mu udělat tu kartičku, že je součástí delegace. Součástí delegace, která původně měla 12 členů a stačilo na ní jedno letadlo, tak teď bude mít v součtu členů skoro 50, protože jenom admirální generál chce dalších 34 lidí, nebo 35 dokonce, někteří hovoří, a nemohou letět společně, což je logické z bezpečnostního hlediska, protože jde o vysoké ústavní činitele,
Dokonce u prezidenta jde o nejvyšší ústavní funkci a tudíž musí letět odděleně. Ovšem nikde není napsáno, že nemusí prezident letět linkou. Rozhodně nepřikázal ústavní soud předběžným opatřením, aby vláda schválila letadélko. Takže klidně může letět linkou. Bylo by to sice asi dosti potupné, ale žádoucí vzhledem k tomu, co admirální generál předvádí. My musíme do minulosti a ne do žádné daleké pár měsíců zpátky. Admirální generál tvrdil, že nemusí být součástí a že je potřeba, aby tam byl předseda vlády a kritizoval negativně předsedu vlády Andreje Babiše, že nebudou plnit 2%. Slyšeli jste někdy od admirálního generála od roku 2022, respektive 2023, abych byl korektní, protože šel až v roce 2023, ale slyšeli jste od něj někdy, že by negativně kritizoval vládu Petra Fialenka za to, že neplnili ta 2%, alespoň jednou jedinkrát. Pokud ano, přátelé, tak mi prosím pěkně dejte odkaz, protože já o tom nevím a to toho denně čtu desítky. Takže nečetl jsem nikde, že by je negativně kritizoval za to, co předváděla ta vláda, že neplnila. Máme to z oficiálních čísel Severoatlantické aliance Marka Rutteho, který prohlásil, česká vláda za rok 2025 neplnila požadovaná 2%. Nejsme zdaleka jedinými, nehrajme si na to, že jsme jak kůl v plotě. Ne, nejsme. Takových zemí je daleko více. Ale samozřejmě, když se to hodí, tak je potřeba si kopnout a to, co předvádí admirální generál, není nic jiného, než kopání do současné vlády, absolutní nerespektování výsledků voleb, vůdce opozice, který se nesnaží o nic jiného, než tu vládu rozeštvat, znechutit a znepříjemnit jim to vládnutí. Protože až do tady toho rozhodnutí, toho předběžného opatření, a to si ještě počkáme, jak dopadne ten verdikt, to se klidně může stát, že to budeme vidět příští týden, přátelé. Tak tady byla parlamentní demokratura. Nemusela se nám líbit, ale jakž takž byla. Teď už víme, že nikoliv, že tady máme soudcokracii, řekněme chuntu částečně, vůbec se nebojím to takto říci, protože admirální generál si bude prosazovat a bude podávat neustále žaloby, to tu nikdy nebylo, na vládu, když se něco nebude líbit v prezidentské kanceláři. Tady totiž vůbec nejde o osobu prezidenta republiky. Tady jde o ty lidi okolo něj, okolo něho. Proč? No, protože je tam obrovská zbrojařská lobby. Když se podíváte na akcie, tak těm zbrojařům se zase až tak nedaří, jak by člověk předpokládal. A protože je potřeba, aby se peníze točily a je nutné sledovat tok peněz.

jeho působení. Já jsem v šoku tedy. To znamená, paní bere apanáž, jak u amerických prezidentů. Já to chápu v prezidentském systému, ale to je přesně ta salámová metoda, o které já tady hovořím. Pěkně odkrojíme a ještě odkrojíme. Teď to zakrojili pořádně, jo? To je trošku větší kolečko, a tam by se taky mohl někdo udusit. Jo? A zase, a ono to nevadí, a ty lidi jsou pitomci, a oni to, to jsem mámo, jim to nevadí. Tady máš 100 000, tady si přidáme, tady rozpočet Hradu, podívejte se, jaký rozpočet Hradu byl předtím. A okolik teďkon teda vláda to zkrouhla, že jo? Protože tam samozřejmě jako je potřeba šetřit. Prostě není možné, aby tady rozpočet Hradu byl k miliardě, nebo kolik už to tam je, nebo konce přes miliardu. To prostě není možné. Je třeba ořezávat. My máme šetřit, ne? Je nám říkáno, že se máme chovat ekologicky a na nás musí být přísnost. No tak ale oni by měli jít příkladem. A to se teda rozhodně neděje. Jo? Takže to byla taková první vlaštovka. Potom jmenování premiéra trošku otálel. Tam, dejme tomu, tam mu to ta ústava umožňuje. On může jmenovat klidně svého kamoše. Může jmenovat klidně svoji manželku, když bude chtít premiérem. Může, tomu ta ústava umožňuje. Ale u členů vlády, no tam mu to neumožňuje. Tam je ten výklad úplně jasný. Kdo tady porušil ústavu? Andrej Babiš? A nebo Petr Pavel? No, já jsem přesvědčen, že Petr Pavel. A diví se, že s ním nechtějí mít motoristé nic společného. Já se tomu nedivím, protože to se tady nikdy v minulosti nestalo. Něco takového. To je plně jasné. Takže samozřejmě, že se dalo očekávat, jaký bude následný boj. A to teď vidíme všichni v přímém přenosu. Prý je to veliká ostuda. Není, přátelé. V Polsku v roce 2008 to bylo daleko horší. Tehdy mezi premiérem Tuskem a Kaczyńským jako prezidentem. Nesmiřitelní nepřátelé. Říkalo se tomu boj o židli. Bylo to velmi trapné. Tak k tomuto u nás bohužel dospěje, přátelé. A pokud si někdo myslí, že ne, tak ano. Protože to, že ten ústavní soud tohle nařídil, vůbec neznamená to, o čem hovoří admirální generál. A on říká, prezident, když je účasten zahraniční delegace, tak je automaticky jejím šéfem. Ne, není. Za zahraniční politiku zodpovídá premiér a vláda. Tento summit konkrétní se koná kvůli penězům a plnění nejdříve těch 2% a následně do roku 2035 těch 5%, z čehož 1,5% bodu je do infrastruktury vojenské, stěžejní. A protože my jsme celkem ve středu Evropy, no tak u nás se to dá schovat lecos. Ne? Klidně z Prahy na Karlštejn, když to přeženu. A on přeci říkal, že tam nemusí být, že si to musí obhájit ten premiér. Že on by to neobhájil. Dále prohlásil, že Donald Trump je odpudivá lidská bytost. A on se s odpudivými lidskými bytostmi nebaví a rozhodně jim nemůže podávat ruku. Tady za chvíli budu mít takovou řeč. Nepodám mu ruku. Doufám, že už nikdy nebudu mít příležitost, abych té odpudivé lidské bytosti musel podat ruku. Myslíte si, že to Donald Trump neví? Samozřejmě, že to ví. A i kdyby to nevěděl, tak mu to řeknou. Umíte si představit, jak tam bude sedět admirální generál na nějakém jednání, kde bude Donald Trump? Já si to neumím představit. Pro mě je to nepředstavitelné. Je to potupa. Je to trapné. A Donald Trump je mimořádně ješitný člověk. Já s ním vůbec nemusím souhlasit, také s ním nesouhlasím ve spoustě věcech. Ale viděli jste Marka Rutteho, jak se to dělá? Donalde, až za vás jsme, jako kdysi za Roosevelta. Jenom vy jste donutil ty bídáky, jako nás, platit. Jste nejlepší, Donalde. Děkuju. Jsem hrdý na to, že tady s vámi mohu být. Neviděli jste to? No tohle mu říkal. Taky mu Rutte říká taťko.

No je to hloupé. Je to trapné, mně je trapně za ně. Ale Mark Rutte je jeden z mála, který skutečně umí s Donaldem Trumpem hovořit. A víte, na co je Donald Trump nejvíc naštvaný? Že jsme mu nepomohli s tím Íránem. A ten Írán je totální debakl. Takže si teď představte, že tam naproti němu bude sedět admirální generál. No, mně je trapně za něj. Takže je jasné, že tam musí být ministerský předseda. Ministerský předseda zodpovídá za fiskální rozpočet. Vláda za to zodpovídá ústavně. Takže to, co jsme tady viděli, a já souhlasím s tím, co říká Petr Macenka, to je ústavní puč. To není nic jiného. No a bývalí komouši se přece nepodrazí. Můžeme děkovat za jednu soudkyni a jednoho soudce, kteří byli proti. Shodou okolností byli jmenováni Pavlem, takže tady vidíte, že zachovali nestrannost. Pokud jste viděli ten přímý přenos té tiskové konference zpravodaje pana profesora soudu, tak takhle přece nevystupují lidé, kteří věří tomu, co zrovna říkají. To byla ostuda jak blázen. Ten člověk, ten by mohl, tak se zmenšil až takhle. Proč? To je ta nonverbální komunikace. No, protože je jasné, že tohle to je gigantický průšvih a že to nemůže takhle být, že to není běžné. A já, když chci něco vědět, tak se ptám lidí, kteří na rozdíl ode mě se v tom vyznají. Takže nejenom, že se v neděli večer budeme ptát Jindry Reichla, protože je to právník, je to člověk, který se v tom vyzná, ale hlavně sleduji otce zakladatele novodobé ústavy, a to je pan doktor Cyril Svoboda. Když ho sleduji, to jeho jednání a to, jakým způsobem on vystupuje, tak zaprvé je to jeden z mála lidovců, kterého si vážím, ještě s panem Čunkem. A za druhé, naprosto vážně říkám, že by vláda měla začít uvažovat o kandidátovi na prezidenta, do prezidentského klání v lednu roku 2028. A já osobně bych byl pro člověka, jako je Cyril Svoboda. Z taktického hlediska. To není o tom, jestli souhlasím se vším, co říká. Já třeba nezdílím jeho názor na Ukrajinu. Vůbec ne. Ale to neznamená, že my nemůžeme už čekat, přátelé. My musíme vybrat někoho, kdo má reálnou šanci tohle, co tam teď sedí, porazit. A to nemá žádný národovec. Nelžeme si do kapsy. Nikdo z nás tu možnost nemá. Na to nedozrál čas ještě. Ještě nejsme v Německu, ve Francii, ve Velké Británii. Zaplať pán Bůh, my se tam dostaneme, nebojte se. Nebojte se, bude hůř. Ale ještě nenazrál ten čas. Takže já říkám Cyril Svoboda. Velká část opozice by pro něj hlasovala. Byl by schůdný. Takže přemýšlejte nad tím, přátelé, jestli to není dobrý nápad. A právě Cyril Svoboda nám vysvětlil, ten byl rozčílen úplně, to jsem ho poprvé viděl takhle rozčíleného České televizi, tam lapali po dechu okolo. Protože on to vidí jako pošlapání té ústavy. Jako, že takhle jsme to teda nemysleli, jako soudruzi. Takhle ne. Soudruh prezident, krásné. A jak on to říká, ten Macinka, ne? Úplně s tím vážným ksichtem, to mě baví na tom nejvíc. A ono to tak je, on se prostě tak chová. A tohle to je důležitá věc. Tohle není mlha už, přátelé. Tohle už jsou karty na stůl. Takhle já po vás půjdu. Budu na vás podávat kompetenční žaloby. Nevím, jak dopadne ta kompetenční žaloba. Třeba ji nevyhraje. No ale to bych se teda hodně divil. To by mě Baxa překvapil. Účastník v roce 2019 milionů bublinek pro demokraturu, jak si to pochvaloval a pošušňával, jak to bylo vynikající. Jak byl hrdý, že se toho účastnil. Vzpomínáte si na to, přátelé. Mluvil o tom potom následně v Reflexu, v tom jejich podcastu. Všimněte si, co dělá ta umělecká velká část té umělecké části obyvatel. Plivou, kopou, čertí se, jsou zprostí. Myslí si o sobě, že jsou velmi inteligentní, jako například Ondřej Novotný. S tou jeho mluvou, on jako já vůbec nechápu, jak takový člověk může vést nějaký pořad. Vždyť ten nedá dohromady souvislou větu bez a podobně. Nezlobte se na mě, takový člověk by neměl být moderátorem.
Moderátor musí umět perfektně mluvit. Vytříbená řeč, dobrá dikce, žádné zadrhávání. No jo, jenomže dneska se to považuje za projev vysoké inteligence, jsem četl. Mě napsal jeden Liptart, že tak, jak mluvím já, tak to je vlastně špatně. Málo dělám. To vlastně jako přemýšlíte, protože jste tak strašně chytří, že vám to nejde na jazyk. To jsem se dozvěděl. Člověk se furt učí, přátelé. No, takže tenhle ten poloblb se vyzvracel v nějakém podcastu, kudy běžela srnka, nebo jak se to jmenuje. Sleduje to neuvěřitelných 13 000 lidí, jo, na YouTube. To prosím pěkně vyhrálo sportovní podcast roku. To je vidět, jak jsme na tom bídně jako společnost. Jo? To není přece vůbec relevantní číslo. To se má opravdu počítat podle toho, jaká je sledovanost, kolik máte odběratelů a tak dále. Vidíte, když jste na správné straně barikády, tak i tak to můžete vyhrát. No a samozřejmě je to i člověk, který vlastní OKTAGON, šikovný podnikatel. Ovšem, kdyby za sebou, já tady ty lidi jmenovat nebudu, kdyby za sebou neměl určité lidi, tak by to tak daleko vůbec nedotáhl. A jeho cílem je prodat ten OKTAGON, aby on z toho měl miliardu. Co z toho bude mít jeho společník, je mu podle mě úplně jedno, ale ona by z toho měl aspoň miliardu. Na tom pracuje. A OKTAGON je v podstatě na prodej. Jo? Tak abyste věděli, o koho jde. Tak ten se tady vyzvracel několikrát, nejdřív teda na Otu Klempíře, jako ten správný morální maják. Ten si to neodpracoval, Ota, ještě ne. A poté napadl celou vlasteneckou scénu, ale hlavně teda, co mě teda fakt zvedlo ze židle, respektive z křesla, tak bylo to, jak napadl pana Vondráčka, jednoho z nejslušnějších lidí, já ho znám velmi dlouho, Libora. Takže to je jeden z nejslušnějších lidí v politice. Já mu to vždycky vyčítám. Vy to víte, když jsem ho tady měl v živém vysílání, tak mu to vyčítám. Říkám, pane předsedo, nebuďte tak slušný. Tak toho on napadne. Že by bylo dobré, aby někdo těle těch pět lidí, Jindru a spol, vzal do auta a napál to s nima do skály. To tam opravdu říkali. V živém přenosu. Na YouTube. To je prostě neuvěřitelné. A ještě se tomu chechtali. Primitivové. Tohle je ten výkvět, to jsou ti nositelé těch hodnot, za které tak bojuje admirální generál, tenhle odpad společnosti, Xindl a Polvo. Ale to se na mě nezlobte, přátelé. Mé hodnoty teda v tom případě nejsou správné, protože mé hodnoty jsou úplně jiné. Já si vážím všech lidí, bez rozdílu věku, barvy, pohlaví, pokud uznává jenom dvě, tak jako já, a podobně. A neumím si představit, že bych takovým způsobem, jako veřejně známá osoba, někde vystupoval. Takhle teda mě maminka nevychovala. Takže byste se nad tím, pane Ondřej, měl zamyslet. Já moc dobře vím, že se to video v týdnu k vám dostalo. No, dobře vám z toho není. Já vím, já se těžko napadám. Se mnou se dost blbě diskutuje, protože já na vaši úroveň nepůjdu a vy na moji úroveň nemáte. Takže tím je to jednoduché. Jo, pak spolu těžko můžeme nějakým způsobem komunikovat. Ale tenhle ten výkvět nás tady bude moralizovat, tyhle ty morální majáky. To je stejné jako jeden z rodů Hrušinských, že jo, který podváděl svou manželku, pak díky tomu přišel o hodně peněz, ta odplata byla dobrá, a kvůli pozůstalosti se tak pohádal s bratrem, že spolu desítky let nemluvili, teď už spolu teda zase hovoří, ale po dlouhé době, tak toto je prosím pěkně morální maják. No takhle bych je tady mohl vyjmenovávat hodinu, nebudu s nimi ztrácet více času. Ale jenom chci říci, že to jsou přesně ti lidé, kteří stojí za admirálním generálem. To má být ta lepší část společnosti. A proti tomu my teda musíme vystoupit a zdraceně bojovat, přátelé. Protože opravdu to, co tady teď máme, abych uzavřel tohle téma, tak je poloprezidentský systém, je to soudcokracie, to znamená, ti soudci podrží admirálního generála pokaždé, když vláda něco udělá. To samé očekávejte u poplatku. Už to avizoval STAN, Piráti a ODS, takže to tak bude. KDU ČSL to samé v ledě modrém. Černoprdelníci, a
Myslím, že nám z toho dobře nebude, přátelé. Co to znamená? Znamená to, abych z toho nějaký vývod, že v podstatě nemusíme chodit k volbám. Oni nám tím říkají, volte si, koho chcete. Vy jste povolil. Nás to nezajímá. Když nevyhrajou ti správní, tak my tomu budeme pomáhat tak, aby ti správní se mohli prosadit. To je celé. To je daleko důležitější, než jestli někdo poletí nebo nepoletí do Ankary. To totiž vůbec není podstatné. Tohle je jádro problému. Takže přátelé, napište mi do komentářů, co vy si o to myslíte, jaký na to máte názor, protože dobře víte, že to čtu, že mě to zajímá. Co se týče toho světového dění, tak už tady několik týdnů posloucháme, jak Ukrajina drtivě vítězí. Naše vojska jdou vpřed, zpátky ní krok, akorát teda u té Konstantinovky to nějak moc nevychází, tam je v oklíčení zhruba posledních ještě 500 ukrajinských vojáků a otevírá jim to cestu, když se podíváte na mapu, vysvětloval jsem to tady mnohokrát, tak je to úplně evidentní, to je jedna věc. Druhá věc, Rusko vede speciální vojenskou operaci od 24. února roku 2022. Konflikt na Ukrajině je od roku 2014. Ten konflikt byl vyvolán neschopnými na jedné straně, na druhé straně všehoschopnými vládami, které táhly k ukrofašismu, k banderismu, dneska je to úplně už evidentní, a hlavně tajné služby jako CIA, MI6 a tak dále. Jsou tam rozmístěné základny CIA, jejich 14 na té východní hranici, biologické laboratoře a takhle bych mohl pokračovat. Nulandová, jak tam nosila ty preclíčky na Majdanu a tak dále. Majdan byla rozbuška. Následně vraždění rusky hovořících, zákaz v podstatě ruského jazyka, přejmenovávání ulic na Banderu, Melnika a jiné krvežíznivé netvory. No takhle bych mohl pokračovat. No, co dělají teď? Dělají to, že Polsko nedalo zrovna málo peněz na Ukrajinu, docela dost peněz. Polsko bude obrovskou armádu, Polsko dává zhruba 6%, necelých 6%, 5, řekněme 67% hrubého domácího produktu, což jsou naprosto nepředstavitelné peníze pro nás. To by nás úplně zrujnovalo do armády, protože budují silnou armádu. Polsko má jiný vztah k armádě než my. My nejsme militantní národ, Poláci. Ano, to neříkám ve zlem. To prostě konstatuji fakt. U nich voják něco znamená. U nás to je, nám je to jedno. U nich si těch lidí neuvěřitelně váží. U nás na ně koukáme trošku skrz prsty. A o tom tedy něco vím, protože v těch veteránských spolcích jsem strávil nějaká léta. Takže musím říci, že je jasné, co Polsko chce a proč to dělá. Já jsem tady v roce 2022 v srpnu vám říkal, jak dojde k rozdělení Ukrajiny. Jeden z poradců Volodymyra Zelenského, bývalých teda už, vydal mapu, která je, jak kdyby mě slyšel. A nejenom mě, já jsem nebyl jediný, kdo to říká. Bylo tam přesně to rozdělení. Halič, Polsko, celá ta východní část, až nahoru vlastně Charkovu, Ruská federace, no a tak nějak ten kyjevský banderista. Jo? Takže to jsou úplně reálné věci, o kterých se tady leta bavíme. A já jsem vám tady říkal, že Poláci mají velikou chuť na Halič. Jako další vojvodství. Velikou. No jsme tady. Proč? Protože provokace ze strany Ukrajiny, kdy přejmenovávají ulice na Stepana Bandery, poslední průšvih tohoto týdne bylo několik desítek autobusů, které měly být do jednoho města na západě Ukrajiny, jenomže tu linku, kterou ty autobusy měly jezdit, se jmenuje linka Stepana Bandery. To není kec, to se klidně vyhledejte v mapách. Když si zadáte mapy.cz a vyhledání, tak to najdete. A hlavně se podívejte, kolik těch ulic tam je. Budete velmi překvapeni, jde to přesto. A samozřejmě, že Poláci řekli, tak to teda v žádném případě. Na naše polské autobusy nedáte linku Stepana Bandery. Tečka. Tak. Dále. Pojmenování UPA. Vzpomínáte si, když před 3 lety si pletli bílou růži a sourozence Šolovi z Mnichova. Opravdové hrdiny s alpskou protěží. Tam naprosto běžně je nacistická symbolika. Říká nám to tady i Natanova maminka, jak to funguje. Takže nežijeme v nějaké deziluzi. A dále, pohřbení Melníka.
s jeho ženou, se všemi poctami. Druhý nejdůležitější muž OUN. M. Šéf UPA. No tak, tam se není vůbec o čem bavit. Plukovník Melník. Dále. Stepan Bandera. Pohřben v Mnichově. To se povedlo. To musím říct, že jestli se sobě tu něco povedlo, tak tohle. Klobouček. Tak si představte, že Volodymyr Zelenský měl domluvené s kancléřem Mercem převoz těch ostatků Stepana Bandery a pohřbení se všemi poctami na Ukrajině. Nepleťte se do naší historie. Ne, říkají. To jsou naši hrdinové. Vy na to koukáte moc jednostranně. Jaké u nás vycházely články tento týden? Údajné, dvakrát potrhuji, volyňské masakry. Toto prosím pěkně napíše redaktor, který je držitel ceny Ferdinanda Peroutky. To je hnus. Takže se naprosto správně proti tomu postavili, ale všichni Poláci, včetně Tuska, a to teda, že se s Navrocky nemusí, tak o tom tady nemusím hovořit. Navrocky to řekl jasně. Odebírám vám nejvyšší vyznamenání. Tak oni ostentativně a demonstrativně to začali posílat balíčky s doporučenou poštou. Přímo do prezidentské kanceláře. Všichni, Budanov a tak dále. Dobře, pořádku. Já být na místě Poláků, tak bych chtěl, aby vrátili všechny prachy. Všechny peníze. No, tak když už tak už, ne? Když jde teda o hrdost. Ale ne, my místo toho jsme tento týden na Ukrajinu poslali další 3 miliardy eur z té takzvané půjčky. Všichni víme, že to není půjčka. Všimněte si, jak se k tomu staví Donald Trump, který si nad tím, jak Pilát Ponský, takhle myje ruce a říká, kupujte od nás zbraně a všechno, my sice nestíháme výrobu, ale kupujte to od nás, zadlužte se, dávejte 5% na tu takzvanou obranu, jinými slovy útok na Rusko. No a když se zrovna daří, jako se daří teď partizánský způsob boje, záškodnický, úplně typický, to znamená ty drony na Moskvu, na tu oblast až k Uralu, vlastně 2000 km od fronty, tak tomu fandí. Říká, jen jděte do toho, krásně vám to jde, kluci. Jsou tam sankce. To už neplatí? Aha, ale to je jinak. Oni si opravdu myslí, že porazí Rusko? Tak to je směšné. To je opravdu směšné, protože Rusko vede speciální vojenskou operaci. Rusko nevede válku ve smyslu zdrcující, zničující války, jako byla velká vlastenecká válka. Oni nechtějí ty lidi zavraždit. Oni chtějí to vyčistit. Takže tak. Takhle to je. Já vím, že to někomu nejde po chuti a to je v pohodě. Já to unesu. Ale přátelé, ta situace je taková, že až budeme dávat těch 5%, což je zhruba 420 miliard korun. Otázka, z čeho to počítáte. Měl bys to počítat zhruba z 9,4 bilionu. Těch 5%. Tak se budeme všichni ještě hodně divit. Protože kdo asi tak bude cílem? Co nám říkají? Budujte ve velkém protizdušnou obranu raketové systémy. Kam jdete první? Na radary? Na raketové systémy. Nám se tady tvrdí, že ty orešníky vlastně nemají. No a jsou vlastně makety. Hlavně, že ty jejich, jak tady byla ta sbírka na Putina, která mimochodem teď dala na 5 letadel české výroby, a jsou na Ukrajině, a zbylých 5 jsme zaplatili my. Takže to není tak, že tam vláda už žádné peníze neposílá. To je nesmysl. Pořád tam posíláme peníze, přátelé. To je jedno, ztráte v naturálích, nebo to pošlete cash. Nejlepší je jim to poslat cash. To se teď už můžou rovnou ty zlatý hajzlíky koupit. A odskáčou to ti obyčejní lidé, protože o ty nikomu nikdy nešlo a nikdy nepůjde. A to je ta věc, která mě na tom vadí. Na každé válce. Ti, co se nemůžou bránit, staří lidé, skutečné samoživitelky, opuštění lidé, děti, tak těch je mi líto. Takže kdyby ti Rusové vedli tu brutální válku, jak se nám tady vykládá kolikrát, tak je přece srovnají se zemí, ne?
Proto Sergej Lavrov hovořil teď o použití taktických jaderných zbraní. Pokud by něco takového udělali, tak je to další překročení Rubikonu a pak teda to bude řeš. Už bez servítek. Ale já nejsem tak naivní a s těmi všemi knihami, co mám přečtené, je mi naprosto jasné, že Rus se prostě porazit nedá. Pokud se sám on vnitřně nezlikviduje, tak se porazit nedá. Vzhledem k hrdosti ruského národa, tak to se opravdu nestane. Jinak, přátelé, ještě milion věcí se stalo tento týden, ale to by co týden dal, měl přes hodinu. Já vám každopádně děkuji za vaši přízeň, za sdílení, za lajkování. Tento týden padlo několik rekordů. Chci vám za to moc poděkovat. Nebojte se sdílet komentáře, zviditelnění, lajkování a tak dále. Bojujeme proti upozadňování. A já vám všem přeju krásný zbytek neděle. Dneska se uvidíme ještě dvakrát ve 13 hodin Kiddy z bunkru a ve 20.00 se vrátí z České televize z Kavčích hor Jindra a budeme ho tady mít živé vysílání. Mějte se krásně. Na viděnou.

0: Jdeme, přátelé, po 15 minutách se nám podařilo konečně. Vypl nám zvuk, nevíme proč, Jindra si vyměnil telefon, já jsem si vyměnil nový sluchátka, podívejte se, už tady mám troje, jako jo. Ne, samozřejmě opět to bylo nahlašovaný.
1: Já zkoušel ještě jeden telefon.
0: Prostě všechno jsem marný. To dal moc brzo. Moc brzo jsem to dal, takže to bylo nahlašovaný. Přátelé, my vás vítáme, i tak je vás tady skoro 1300, takže to se určitě dostaneme na 5000. Jinak Jindra dneska, to musím začít, nevysílá u sebe, protože byl v České televizi. A tím začneme, protože Jindro, já jsem vůbec neměl čas to sledovat. Tak jaké to bylo v té veřejnoprávní nestranné České televizi se Satanem?
1: Klasika teflonový ryb. Prostě ten člověk, jako on nemá, on je podle mě sociopat, on nemá jako, on se nestydí, jo? On má tu výhodu, že lže, jak když tiskne a vůbec ho to jako ani u toho nehne brvou, jo? Podle mě ten by prošel i detektorem lži, jo? Tak prostě mě úplně fascinovalo, když tam vyprávěl, jak teda ty Piráti dělají všechno transparentně na té Praze a že my si tam dosazujeme svoje lidi. Já jsem říkal, podívejte, všem divákům doporučuji, aby se podívali na dozorčí rady a představenstva všech pražských firm, jo, který řídí hlavní město Praha. To je jeden Pirát vedle druhýho. On říká, my jsme dělali výběrový řízení. Já říkám, a že ho zrovna vždycky vyhraje Pirát? To je taková jako náhodička. Jo. Tak Bylo to jako vtipný, samozřejmě ústavní soud, to on vůbec tomu nerozumí, takže jenom říkal, že ústavní právníci říkají, ale tam on je úplně mimo. Asi třikrát mi tam říkal, že jsem měl nějakýho klienta ve vězení, no tak to je jako kdybych operatérovi, když on je doktor, jak kdybych operatérovi vyčítal, že mu taky umřel nějaký pacient, jako prostě to hold jako tak je, jo. A vždycky je ta otázka toho poměru, kolik lidí zachráníš a u kolika se ti to nepovede.
0: Jasně.
1: A samozřejmě jako závěr byl vynikající, kdy já jsem mu dal, a to úplně to bylo vidět, že teda to jsem ho poprvé viděl, že se rozpad, jo. Že on podle mě čekal nějakou otázku na ty jeho rekordní vratky za elektřinu, který jako má v téhle republice už jenom Třinecký železárny a Škoda Mladá Boleslav, nikdo jiný. Ale já jsem mu dal jinou otázku, já jsem říkal, podívejte se, pane předsedo, vy když neustále říkáte, že za každý průšvih vlády může Babiš a že by měl teda odstoupit, tak já se vás jenom chci zeptat, když teď prohrajete volby na podzim v Praze a přijde někdo jiný a odhalí se tam nějaký kauzy, které byly v Praze za dobu vašeho působení, jestli teď na kameru řeknete, že vy skončíte v politice. Pokud se tam odhalí nějaký kauzy, který byli za vašeho působení, tak jak kritizujete Babiše, jestli vy v té politice skončíte. Můžete to říct na kameru? A to bylo vidět, že to úplně rozbilo. A to najednou vypad z role a říká, my Piráti, my jsme nikdy žádné kauzy neměli, my jsme ta nejčistší strana. Já říkám, no ne, počkejte, tak jestli jste neměli, tak řekněte. Ano, skončím. Neodpověděl. Vyhýbal se tomu jak čert kříži. Úplně ho to vykolejilo, bylo to jako krásně vidět. Že samozřejmě se toho bojí, protože tam jsou že jo, celá řada trestních oznámení a prostě problémů, který s tou Prahou jako souvisejí a tak dále. Takže já jsem velmi zvědavý na to, až prostě tam ty Piráti u toho nebudou, protože 4 roky byl primátorem, pak další 4 roky byl faktickým primátorem, protože že jo, Svoboda, ten tam byl akorát na okrasu, ten se tam neukázal za celou dobu z ODS. Takže jsem na to zvědavý, až teď konečně tam nebudou v té vládě pražský a odhalí se nějaký ty skandály z doby, kdy oni působili, jak se najednou bude kroutit a vymlouvat, že on to nevěděl a on za to nemohl a tak dále. Mimochodem i při dozimetru byl primátorem on. Pardon, jako jo, já vím, že to se týkalo primárně Stanu a TOP 09, ale on byl v tu dobu primátorem Prahy. On za to nese tu ultimátní odpovědnost, protože si to nedokázal pohlídat. Jo. Takže kdyby to bylo obráceně, kdyby primátorem byl Babiš v tu dobu, když byl dozimetr, tak Hřib bude řvát, že jeho koaliční partneři tam rozkrádali veřejné peníze a že to je jako chyba Babiše, že by Babiš měl odstoupit. Ale když se to týká jeho, tak on řekne, no to já jsem o tom nevěděl, to nebylo jako moje, to všechno bylo TOP 09 a Stan, jo. Takže to bylo vidět, že ho vykolejilo jako a rozhodilo opravdu pořádně. No a samozřejmě jinak jako jeho klasický řeči, tak jak jsem říkal, on je prostě teflonový, jo. Po něm všechno steče. Cokoliv ano. Prostě to, tak takhle to steče dolů, jak po teflonu.
0: No, když jsme tady u toho si takhle začal, protože pak tady jsou samý dotazy, které se týkají samozřejmě ústavního soudu a to si tady budeme povídat převážnou část. Ale když jste u té Prahy, pokud se nepletu, tak hnutí ANO má obrovské problémy, protože jim vypadl lídr pro Prahu, Patrik Nacher to nevzal a teď se tam diskutuje o té jedné poslankyni, která je, pokud se nemýlím, 8 let zastupitelkou města Prahy, taková docela fešná ženská. A jako, víš, co mě blesklo hlavu, já jsem si udělal legraci z toho, že já to teda beru, jako, a úplně jsem si to jako udělal z toho virál na Facebooku, ale úplně vážně mě napadlo, že v rámci jako té koalice, proč se jako nepokusíte tam dát nějakého společného kandidáta, a teď já to řeknu úplně natvrdo, tebe.
1: Ne, tak já zaprvé, já strašně nemám rád kumulování funkcí, jo. Mě prostě, když dělám nějakou práci, tak ji chci dělat pořádně. Abych byl někde v zastupitelstvu kraje, města, v poslanecké sněmovně, bral za to 3 platy a tak dále, to fakt není můj styl. Jo. Já mám teď už tuhle tu chvíli práce až nad hlavu, vůbec jako nestíhám skoro nic, makám jak šroub a představa, že bych ještě teď jako by dělal něco v Praze, to je nesmysl. Za druhý, je to kandidátka ANO, jo, to znamená, to by měl být člověk za hnutí ANO, aby to bylo důvěryhodné. To hnutí má spoustu šikovných lidí a mimochodem ta dáma, o který jsi mluvil, tuším, že to je Barbora Rázga, tak já jsem s ní byl ve středu, tuším, buď to v úterý nebo ve středu na Primě v debatě v 360. A vlastně i členka té vyšetřovací komise na dozimetr. A je to prostě jako velmi inteligentní holka, velmi konsenzuální. Nemyslím si, že by to byla chyba, kdyby jí to dali. Já musím říct, že ji mám velmi rád, že je to fakt jako chytrá ženská, která by tu politiku zase jako pozvedla dál. Takovýhle, tak když budou v politice takovýhle ženy, tak jako to je v pořádku. To je fakt jako chytrá, vzdělaná, pracovitá ženská.
0: Ne, říkám, tam se na rovinu, protože samozřejmě tady teďkon poslední 3 týdny není nic jiného, než že se šije opět do koalice, co se týče komunálních voleb a toho Prokopa, která jako zlikvidovali rychlostí světla. To jsem teda čuměl, protože já ho jako malinko znám a říkal jsem si, že on se do toho navrtal, jako že do toho šel, jo, protože to bylo přece jasný, že kolem toho začnou takhle slídit, že jo, a tam, kde by slava, o které se určitě budeme také bavit, tak tam, kde by měla, tak tam jako ne. A tady se teda snažili velice, velice rychle a seznam zprávy, kdy teda ona není, ale samozřejmě od nich vytahuje ty tajné informace na Paukner a tak dále, tak tam se moc teda nesnaží a jako zlikvidovali ho teda rychlostí opravdu blesku.
1: To je na tom to nejzvláštnější. Jo. Mě Zdislava Pokorná volala v týdnu vlastně, než psala o tom Tomasiovi Pauknerovi a volala mi a říká, a vy ho znáte? A říkám, ne, neznám ho osobně, nevím. A proč ho jako propagujete, když ho neznáte? A říkám, no protože se mi líbí, co píše. Myslím si, že má neskutečně skvělou analýzu, že je to prostě nová hvězda investigativní žurnalistiky tady v České republice. A mě nezajímá, kdo to píše. Mě zajímá, jestli je to pravda, jestli je to doložitelný. To je to, co mě zajímá. Já říkám, jinak, jestli se vás můžu zeptat, proč novináři nepíšou ty věci, které on vám tam dává, serviduje na stříbrném podnose s naprosto jasným doložením, který je úplně neprůstřelný. Proč teda, když jako Seznam píše tady o bytech paní Mrázový a paní Tinde Bárty a pana Prokopa, proč teda nepíše o bytech paní ředitelky STANu? Jako, on dělá práci, kterou vy neděláte. On prostě vzniknul proto, že vy tuhle práci neděláte. No a ona mi říkala, to já nebudu komentovat. Říkám, to byste měla, jako, protože je zvláštní, když prostě tady máme Seznam zprávy i dnes, máme vás. Říkám, prostě vy jste dneska tady velká hvězda, ty investigativní žurnalistiky, tak proč si to nevezmete, tuhletu kauzu, proč píčete jenom o ANO a o koalici a v momentě, kdy tady je evidentně stejný problém z hlediska hnutí STAN, možná ještě závažnější a vy to prostě úplně ignorujete a vymlčujete, jak kdyby to nebylo, tak buďte férový, že jo, no, tak na tom to skončilo. Takže mě skutečně jako tady se vžilo, Vojto, v posledních letech třídit informace podle zdroje, jo, jako buď to je to důvěryhodný zdroj, to je ten mainstream, anebo je to nedůvěryhodný zdroj a to jsou všichni ostatní. A ty informace vůbec nebudeme řešit, jestli je pravda nebo ne. Jo? Dokud nemáme prostě, dokud nevíme, od koho to je, tak budeme prostě ty informace úplně vymlčovat. Jo? A teď si vem, jak je to absurdní, že oni namísto toho, aby řešili tu podstatu toho, co tam ten Paukner dává, tak všichni prostě úplně zběsile začali řešit, kdo je Paukner. Jo. To je, víš, koho mi to připomíná, když jsem nad tím přemýšlel? Edwarda Snowdena. Snowden, když byl v Americe a teď začal vlastně uvolňovat ty zprávy o tom, že ty tajné služby špiclují maily, špiclují prostě telefony, že jdou absolutně jako, že opravdu fízlují každýho, veškerou konverzaci, že jdou daleko za hranu zákona, tak nikdo neřešil nějakou dobu, než přišli na to, že to je Snowden, tak nikdo neřešil to, že prostě on nám tam ukázal a rozkryl obrovský problém z hlediska porušování zákona, z hlediska porušování soukromí jednotlivých osob. Všichni řešili, kdo to vypustil.
0: Ano.
1: A teď si vem ten posun, když byla aféra Watergate, tak tehdy ty informace o tom, že vlastně ta republikánská strana v čele s Nixonem prošpiclovala ty kanceláře demokratů, tak tehdy za to, že vlastně to někdo odhalil, tak za to dostal Pulitzera, jo? Pulitzerovou cenu, vlastně nejprestižnější ocenění v žurnalistice. A po nějakých 40 letech jsme se dostali k tomu, že ne, že dostaneš Pulitzera, ale dostaneš 12 let na tvrdo za to, že říkáš pravdu, protože pravda v tuto chvíli není v souladu se zásadami komunity sítě Seznam. Jo. Takže
0: no, jasně.
1: To je prostě obrovský problém a úplně to, jako chtěl bych, aby si to lidi uvědomili, jak neuvěřitelně jsme se posunuli, že nám tady někdo dává na stůl krásně odladěnou, dokonale vypointovanou, odzdrojovanou kauzu, kde prostě ukazuje na obrovskou defraudaci veřejných peněz a na klientelismus hnutí STAN. A nikdo neřeší tuhletu kauzu jako takovou. Všichni se snaží odhalit, kdo je Paukner. To je neskutečný, kam to dospělo. A já mu držím hrozně moc palec, protože takovýhle investigativec nám tady strašně dlouho chyběl. To prostě, ta schopnost jeho analýzy je neskutečná, to, jak to dokáže prostě pospojovat, vyhledat ty informace. Kéž by tenhle ten člověk šel někam do mainstreamu, já jsem to říkal i ve sněmovně, jo. Až bude v reportérech ČT Paukner s Dobiášovou, tak já budu první, kdo ty koncesionářské poplatky bude hrdě platit. Hrdě. A dám jim víc, ne, ani ne, těch 150, dám jim klidně tisícovku za měsíc, ale chci v těch reportérech vidět Pauknera a Dobiášovou. Skutečný investigativce a ne ty jejich aktivisty v čele s Moláčkem.
0: Ne, jako já jsem taky přemýšlel do toho, protože já toho člověka sleduji od prvního jeho článku, který dal na Seznamu, protože on byl na blogu Seznamu. Začal tam, pokud se nemýlím, když tak mě oprav, ale únor rok 2025. Tam jsem ho zaznamenal a občas jsem ho citoval i ve zprávách a na kávě s Vojtěchem. Ale takhle, já osobně si myslím, že to je bývalý důstojník BIS, ale to je můj soukromý názor, vůbec to tak nemusí být. Jo. Ale ty jeho informace jsou naprosto, naprosto skvělé. A on teda jako je člověk, s kterým já nesouhlasím ve spoustě názorech, protože on je silně pro ukrajinský, on je silně pro izraelský, ale to nevadí, to není nic proti ničemu. Rozhodně je to chytrý člověk, se kterým by se dalo bavit. Otázka je, jestli to není soubor několika lidí, protože vzhledem k tomu, že já už 5 let dělám zprávy každý den několikery, tak vím, kolik to zabere času a to zdaleka nemusím zdrojovat, jako zdrojuje on. Jo? Takže no, úplně si nejsem jist, že to je jeden člověk. Jo?
1: Ještě jedna věc. Jo. Já nevím, jestli si pamatuješ na účet Julius Schumann. Pamatuješ, když byl na Twitteru, byl účet Julius Schumann, a ty začali zveřejňovat, a taky se spekulovalo, kdo to je, jestli je to skupina lidí a tak dále, a tak dále. A začali zveřejňovat různý kauzy a ty média to okamžitě přebírali. Jo. A to je pár let zpátky. Najdi si to potom, to se určitě jako budeš, možná si na to potom vzpomeneš. A všichni jako taky řešili, kdo to asi je. Ale primárně řešili ty kauzy, na který ten účet jako poukazoval. Jo. A dneska prostě za pár let, to je neuvěřitelný fofr, tak už prostě nikdo neřeší, co tam ten Paukner dává, ale nastal hon na Pauknera. Jo? Jako, musíme zjistit, kdo to je, co to je za zmetka, který nám tady pravdou kazí náš krásný příběh. Jo? Jak říká klasik na Seznamu, proč si kazit dobrou příhodu pravdou?
0: Jako Jindro, já až ti řeknu, co se stalo mýmu kolegovi Vaškovi, až to budu moci zveřejnit a kvůli čemu byl na výslechu tento týden, tak tomu nebudeš věřit, jako kam až dalece to může zajít a jak nebezpečné to kolikrát je. Jo? Ale jako říkám, já nemůžu víc prozrazovat, potom až budu moci, protože on půjde ještě na jeden výslech, já v tom výjimečně nefiguruji, výjimečně, ale vlastně týká se mě to také, protože to je opravdu věc, kdy jsem žasl a říkal jsem si, aha, tak pozor, že mě předtím moje žena varovala už několikrát, že se něco takového může stát a teď, jako když to vidím u toho Vaška, tak jsem si říkal, no, jo, tak to je teda hustý. Takže jako přátelé, to, co tady píšete s tím, že na sebe máme dávat pozor a tak dále, to není jen tak do větru, jo, to není jen tak do větru a samozřejmě, jak já, tak Jindra máme bezpečnostní opatření, které nebudeme prozrazovat, já teda mám jako velmi drahá opatření, ale to tak je, prostě v životě je to vždycky jako trade-off, něco za něco. Ale pojďme se věnovat tomu, co zajímá nejvíc lidí, já tady začnu těmi otázkami, co se týče ústavního soudu. Paní Eva, Jindro, co si myslíte o Vaxovi a dalších soudcích? Chtělo by je to prověřit, myslím si, že jsou skorumpovaní. Co si o to myslíte vy?
1: No, já začnu trošku oklikou, ale dostanu se k tomu jádru věci. Tady neustále mantra, že kdykoliv někdo kritizuje rozhodnutí jakýhokoliv soudu, tak hned prostě vyletí ta opozice, ta média. Jak můžete zpochybňovat nezávislost soudu? No, co si to dovolujete? To je útok na demokracii a tak dále, a tak dále. Všechny tyhle ty řeči. Tak já jenom na chviličku odbočím ke kolébce demokracie, kterou jsou Spojené státy americké. A tam, když nominovali soudce nejvyššího soudu, ať už to byl Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh nebo Amy Coney Barrettová, který nominoval Trump, tak oni procházejí docela tvrdým jako výslechem v Senátu, jo? Že fakt musí odpovídat na velmi jako zásadní věci. Na toho Kavanova vytáhli tenkrát, že měl nějakou tu ženskou někde 40 let zpátky povalit na postel a tak dále a tak dále. A šli do nich jako extrémně tvrdě. Jo. A naprosto normálně říkali, vyloučíte, když vás nominuje Donald Trump, vyloučíte se z projednávání kauzy, které se budou týkat Donalda Trumpa? Naprosto normálně. Jo. Nikdo, jakože by, co si to dovolujete tady? Ne, prostě ten ústavní soud není na žádném obláčku, aby jsme nemohli kritizovat jeho rozhodnutí, abychom prostě museli mlčet a všechno pokorně přijímat. Jo. Ústavní soud je jako pojistka. Jo. Když máš prostě v baráku elektriku, tak máš pojistky, aby v momentě, kdy ti něco zkratuje, tak aby ti nevyhořel celý barák. To samý je ústavní soud. Ústavní soud se nemá do toho plíst, nemá být vůbec součástí toho systému, má být jenom pojistka, aby v momentě, kdy prostě se dostáváme za hranu ústavnosti, tak aby on zasáhl a řekl pozor, tohle už je moc daleko. A nám prostě vyhořeli ve středu pojistky. Nám reálně ve středu vyhořeli pojistky a v tuhle tu chvíli ten náš barák je velmi náchylný k tomu, aby jako lehnul plamenem. Prostě v momentě, kdy ústavní soud naprosto flagrantně odmítá respektovat zákon o ústavním soudu, překračuje to, co ty pravomoce, které mu tam ten zákon dává, tak to je za mě jako extrémně, extrémně nebezpečná záležitost. To není jenom nákrok k tomu prezidentskému systému, který se tady Petr Pavel a jeho nohsledi snaží. To je už jako vlastně nastává situace bezpráví, jo? Že najednou vidí, že soudce Baxa, který ještě za Komančů. A to je mimochodem taky dobrý příklad. Jo. Teď on za komunistů soudil a odsuzoval na 6 let lidi, kteří emigrovali z téhle země a dávali jim 6 let na tvrdo. To byl taky dobrý rozsudek, to jsme taky jako neměli kritizovat. To byl taky nezávislý soudce za těch komunistů. Nefakt, jako pojďme si položit tu otázku. Byl za těch komunistů, když dával 6 let na tvrdo lidem, kteří bez povolení opustili tuhletu republiku, že prostě emigrovali, dali jim 6 let na tvrdo. Byl v tu chvíli nezávislý, byl to správný rozsudek, který jsme neměli v tu chvíli kritizovat, měli jsme mu zatleskat za to. Tak jako proč bychom nemohli kritizovat rozhodnutí soudu, když je evidentně špatný, evidentně protiprávní, evidentně nezákonný. Jako perfektně to shrnuli ty dva soudci, Dita Řepková s Janem Wintrem. Klobouk dolů před nima, že se prostě nezaprodali. To disentní stanovisko bych já tam podepsal každý jedno slovo. Prostě předběžné opatření ve věci kompetenční žaloby vůbec nelze vydat. Předběžné opatření je uvedený v paragrafu 80 a pak v paragrafu 114 a je úplně v jiných oddílech. Jo. To znamená, týká se ústavní stížnosti. Ty, když dáš na soud nějakou ústavní stížnost proti nějakému rozhodnutí, tak tam ten soud může vydat předběžné opatření. Ale ne v kompetenční žalobě. Kompetenční žaloba je paragraf 120 a následující. A tam vůbec možnost předběžného opatření není. Prostě není. To je jak kdyby prostě soud ti dal trest smrti a ty by říkala, to není jako v trestech. No, ale my dáváme trest smrti. Prostě protože jsme se pro to jako rozhodli. A druhá věc je, v rámci toho předběžného opatření v té ústavní stížnosti, jediný, co tam soud může udělat, to je paragraf 80 odstavec 1, je takzvaná zápověď. Jo? To znamená, on nemůže ti přikázat něco dělat, něco aktivně konat. On jediný, co může přikázat, je rozhodnutí, který zakáže orgánu veřejné moci pokračovat nějakým protiprávním stavu. To je jediný, co on může dělat. Zdržet se toho dalšího jednání vůči konkrétní osobě, která tu ústavní stížnost podala. Takže to je absolutní nesmysl. A za třetí, ta kompetenční žaloba, když se podívá kdokoliv do zákona o ústavním soudu, paragraf 124 odstavec 1, tak jasně říká, že ústavní soud rozhodne o tom, kdo má kompetenci, kdo má pravomoc dané věci rozhodnout. To znamená, jediný, co ten ústavní soud může udělat v rámci toho nálezu, je napsat o složení oficiální delegace České republiky na summit NATO má pravomoc rozhodnout vláda nebo prezident. Nic jiného. Ale prostě říká, česká vláda je povinná notifikovat orgány NATO s tím, že tam pojede pan prezident a jeho doprovod, jo, to je mimochodem ta nejdůležitější část, jo, a jeho doprovod, k tomu se ještě dostaneme. Vem si, že to tam ten ústavní soud dá, jo, a jeho doprovod. To je ten zakopaný ďáblík v tom detailu. To, že prostě to vládě uloží něco aktivně konat, není možný. To já půjdu do debaty s jakýmkoliv ústavním právníkem kamkoliv. To mě nikdo neobhájí. Prostě, že ani v jednom případě to předběžné opatření neumožňuje tomu ústavnímu soudu nařídit, aby něco konal, někdo, aby něco konal. Oni můžou prostě derogovat, to znamená něco zrušit, a oni můžou dát povinnost se něčeho zdržet. To je ta pojistka, jo, o který jsem hovořil. Ale oni si začali hrát prostě na třetí komoru, která nám tady jako určuje vládě, co má dělat. To je absolutní offside, zakázaný uvolnění z hlediska zákona o ústavním soudu. A teď samozřejmě, že jo, ta nejtěžší otázka, jo, ta otázka za milion dolarů. Jo. Co dělat v momentě, kdy máš evidentně protiprávní nezákonný rozhodnutí, proti kterému neexistuje opravný prostředek? Co v tu chvíli dělat? Jo. Cyril Svoboda navrhuje aby vláda dala kontranávrh na zrušení toho předběžného opatření. Jo. A já myslím, že oni to prostě neudělají, protože to by jako popřeli sami sebe. Že? A teď prostě nastává ta otázka, kam až jako chceme jít, jestli nám stojí za to prostě zahájit tady opravdu tu jako těžkou válku a říct, my to rozhodnutí nebudeme respektovat, protože je prostě nezákonný. Ty tím otevíráš strašnou pandořinu skřínku, protože prostě najednou vytváříš precedens, že vlastně řekneš, ale nás nezajímá, co ten soud a my si budeme dělat, co chceme. Jo, ten ústavní soud asi nemá v ruce nějaký exekuční nástroj, aby tu vládu k něčemu donutil. Ale samozřejmě zahráváš si s ohněm, jo, protože vytváříš strašně nebezpečný precedens, že až příště ten soud něco rozhodne, tak zase jiná vláda řekne, nám se to taky jeví nezákonný a my to taky nebudeme respektovat. Takže to je jako věc, která je, a proto jako chci být v tomhletom férově objektivní, je to opravdu jako jaderný kufřík. To je prostě, s tímhle si zahrávat je hrozně moc nebezpečný. Ale musím říct, že tohle je z mýho pohledu tak zjevně nezákonný rozhodnutí, že bych prostě řekl, nezlobte se, ale já tam toho Pavla prostě nevezmu. A můžeme se o tom bavit, jak chcete, ale tohle je prostě za hranou, vy jste prostě překročili veškerý pravomoce, který vám ten zákon dává. Mimochodem, to zahrávání s ohněm, když jsme tenkrát upozorňovali na to, že přímá volba prezidenta je špatně, tak dneska to sklízíme. To celé je důsledkem toho, že jsme udělali přímou volbu prezidenta. Je to obrovská chyba, kdy najednou ten Pavel vytváří vlastní mocenský centrum a říká, podívejte se, já jsem tady dostal ve volbách tolik a tolik hlasů a já mám to právo teďko rozhodovat, protože teď jsem... Já, jak to byla ta scénka Luděk Sobota a kromě toho, já jsem vedoucí. A mimochodem je zajímavý pár týdnů zpátky rozhovor Petra Pavla pro Českou televizi, kde říkal, To je samozřejmé, že složení delegace na summit NATO určuje vláda. To je naprostá ano. samozřejmost.
0: Ano, přesně tak.
1: Ten člověk nemá absolutně žádnou páteř. On je schopný prostě lhát, úplně otočit svoje vyjádření během pár týdnů. To je něco naprosto zoufalého. Takže to je jako překročení Rubikonu. Jo? Jak ten Cezar, když prostě stál před tím Rubikonem a přemýšleli, jestli teda porušit ten absolutní zákaz vstupu armády do Říma, a nebo ne, nebo se držet ty tradice, a pak prostě řekl, kostky jsou vrženy a šel na to. A tady je to prostě přesně ta situace, kdy podle mého názoru je na čase říct, kostky jsou vrženy, a my prostě tenhle aktivismus ústavního soudu nemůžeme dál tolerovat, protože to děláme v zájmu právního státu v téhle zemi, aby tady ještě pořád platilo právo, a ne aby si tady pan Baxa a kolegové začali hrát na všemocné diktátory, kteří prostě budou říkat, co má vláda dělat. Jako já už jsem jenom čekal, že třetí odstavec bude, že prezident Pavel musí sedět v první řadě vlevo u okýnka a že mu prostě Petr Macinka je povinen přinést třikrát za cestu kafe. Jo. Prostě to už jsou věci, které ten ústavní soud absolutně nemá co řešit. Já to naschvál říkám ad absurdum, ale ústavní soud prostě nemůže uložit povinnost v rámci předběžného opatření komukoliv cokoliv konat. Aktivně konat. To je totální offside, totální prostě faul na ústavu. Totální faul na ústavu.
0: Ne, je to tak, jak říkáš, tomu není co moc dodávat. Jenom bych chtěl říct, že vás tady 4250, což je neuvěřitelné číslo, chci vám za to poděkovat. A takhle, co se týče pana Baxy, co se týče admirálního generála, prezidenta a jako dalších lidí, tak všimněte si, přátelé, že to je čistě homogenní společnost. To jsou lidé z jedné líhně. To jsou bývalí kovaní komouši, kteří v tom nejproduktivnějším věku, to znamená mezi tím 25. a 30. rokem života, chtěli dělat přes mrtvoli kariéru a taky dělali v rámci komunistického zřízení. Byla to šlechta komunistická a teď jenom s tím, že si před sebe vemou fotku Václava Havla a zaštiťují se vlastně tímto a předvádějí to od těch nejvyšších pater až po ta nejnižší vist, to, co jsme teď viděli na tom festivalu a tak dále. Jo? To znamená, mě tohle to už jako vůbec od nich nepřekvapuje. Mě by spíš překvapilo, kdyby se chovali jinak. Ale řekni mě, jak to bude vypadat, protože já jsem hledal někde v Evropě nějaký příklad. A přátelé, jeden příklad ještě horší, než máme...
2: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
1: Kauza Turek je hrozně jednoduchá, že jo? Získá zákona, pan Filip Turek je buď odsouzený, já teda nevím, ale myslím, že není. Jo? Myslím, že dokonce
2: je
1: ani, snad není obžalovaný z něčeho. Nevím, jestli nějaký jako chvilku vyšetřovaný policií může to být kteroukoliv minutu, protože někdo dá trestní oznámení a oni měsíc ho tam mají na stole. Ale jako nic neudělal, takže jasná věc, že samozřejmě prej napsal nějaký věci na Instagramu, mě vůbec jako česká politika přijde jako bizár. To znamená, jako my vlastně ty naši politici nejvíc věří vždycky nějakému Frantovi, který mu je 22, je bakalář a umí to s tím Instačem, protože ty politici neumí ani ten Instagram ovládat. A teď oni jsou z něj úplně hotoví a říkají, tyve, my jsme, máme na všechny něco na...
3: 20 poslanců a poslanky a 41 senátorů a senátorek.
4: Já jenom k tomu doplním jednu věc. Jo. Já nechci upírat lidem jakoby možnost si vybrat, ale musíte pochopit jednu základní věc, že my žijeme v období mediokracie. Prostě k těm volbám, my, kteří sledujeme politiku, nás je 20%. 80% lidí, zeptejte se jich, proč šli volit Petra Pavla. Vám většina řekne, protože dobře vypadá. Protože prostě je to slušný člověk. Jo. To jsou lidi, kteří absolutně nemají informace, ale jenom je média natloukli do hlavy, že prostě Petr Pavel je ten správný a oni jdou a jdou to tam hodit. Jo, kdyby jsme dneska volili prezidenta my ve sněmovně, no tak prostě Petr Pavel není prezidentem. Jako evidentně není, protože my bychom ho v žádném případě jako koalice nezvolili. Ale bohužel, jako teď si to vemte, když byla volba prezidenta sněmovnou, tak byl prezidentem dvakrát Václav Klaus. Pak byla přímá volba a Miloš Zeman, což je unikátní osobnost české politické scény, dokázal těsně porazit Schwarzenberga a to jenom proto, že Schwarzenberg udělal kardinální chybu, kdy prostě šel do Benešových dekretů. Kdyby to neudělal, tak byl možná prezidentem Schwarzenberg. Ano. Takže byste chtěli prezidenta Schwarzenberga? Jako kdyby nebyl Miloš Zeman, tak jsme měli prostě prezidenta Schwarzenberga a pak asi Drahoše. A teď máme Pavla, tak se podívejte, co to je jakoby za lidi, protože to není volba politická, to je prostě Česko hledá superstar. Jo? No. Danuše Nerudová, kdyby nepromluvila a nezjistili jsme prostě, že se to opravdu poslouchat nedá, tak mohla být prezidentkou Danuše Nerudová. Ona měla v preferencích víc než Petr Pavel v jednu dobu. Ano. Pak naštěstí otevřela pusu a všichni pochopili, že to fakt nejde. Ale klidně jsme, jako kdyby z nás musela hamba fackovat, kdyby byla prezidentkou Danuše Nerudová, to už by bylo úplně zahranou všeho, takže já jako bohužel s ohledem na to, já bych si strašně moc přál, aby rozhodoval národ z hlediska těch zásadních otázek, jako je prostě přijetí eura, vystoupení z Evropské unie, vystoupení z NATO, vystoupení z WHO. Já s tím nemám vůbec žádný problém, protože tam rozhodujete o otázkách, které se vás jako osobně týkají, které ovlivňují váš život. Ale u toho prezidenta ty lidi rozhodují prostě podle toho, že on dobře vypadá. Že mě normálně, přísávám Bohu, mě člověk, který je spíš náš volič, volí ano, tak mi říkal, že volil Petra Pavla, protože bude dobře vypadat na známkách. To a bez legrace. Bez legrace, Vojto. Bez legrace, jo. A pak vidíš, jako kam to směřuje, že média nám říkají, že tady leze po katedrále svatého Víta, čistí tam okna, vyšplhal na stožár, zachránil paraglidistu, jo. Eva Pavlová, jako nová Madonna, všichni ženy chtějí účes, jako má Eva Pavlová, určuje módní trendy a tak dále, tak to vidíš. Hele, oni vždycky si dělali srandu, jak ruský média adorujou Putina, jak dělají kult osobnosti. Jo. To, co předvádějí v současné chvíli média vůči Petrovi Pavlovi a Evě Pavlovi, to není jako ruský média vůči Putinovi. To je jako severokorejský média vůči Kim Jong-unovi.
3: Ano, jo. Ano. To je
4: už je prostě, to už je úplně za hranou všeho.

0: Ne, pozor, věřili. Který mu podlehli proto, že třeba vstoupili do strany, aby jejich děti mohli studovat. Jo? Aby prostě neměli problémy jejich děti, jejich příbuzný nebo něco. Ale lidi, kteří vlastně vstoupili do té strany jenom kvůli tomu, aby mohli osobně budovat svůj vlastní kariéru. A bylo jim úplně jedno, že jsou součástí toho režimu. A prostě jenom chtěli stoupat po tom žebříčku kariérním vejš a vejš. Což je pan Šámal, což je pan Baxa, což je Petr Pavel, tak to jsou prostě oportunisti. A nemůžeme čekat, že oportunista začne nějakým způsobem jakoby ctít ty morální mravní zásady, že pro ně přes ně nepůjde, protože oni už dokázali, že jsou oportunisti. Takže z mýho pohledu, já si myslím, že ta kritika toho ústavního soudu je zcela legitimní a nemyslím si, že bychom měli žít v zemi, pokud je demokracie, tak můžu kritizovat kohokoliv. Můžu kritizovat prezidenta, můžu kritizovat vládu, můžu všichni kritizovat mě jako poslance, můžou všichni kritizovat ústavní soud. A nemůžeme přece říct, tak ten ne, pozor, to jako nemůžeme vůbec. No tak promiň, ale pokud Josef Baxa jde v roce 2019 na demonstraci milionu chvílek pro demokracii, podepisuje tam výzvu chvilka pro rezignaci, která vyzývá Andreje Babiše k podání demise, tak ten člověk nemůže být předseda ústavního soudu. Nemůže. Z principu. V Americe, kdyby jakýkoliv soudce šel na demonstraci proti nějakému politickému kandidátovi, tak končí. Ten den.
1: Končí, no jasně. Ten den. Jako se není o čem bavit.
0: To nemůžeš prostě dát najevo, protože tím v podstatě jako dáváš najevo, že nejseš nezávislý, že máš prostě politický názor, který jako budeš prosazovat. A jak chce rozhodovat nestranně Josef Baxa o vládě Andreje Babiše, když podepisoval výzvu k demisi Andreje Babiše? No promiň, tam přece je naprosto jednoznačný, že ta nezávislost a nestrannost není daná. On to jasně prostě dokázal.
1: Mně se tady líbí teď tenhle ten dotaz, ten je opravdu vynikající, Moniko, já vám děkuji a zároveň děkuji za příspěvek. Jinak mi tady zmizely všechny ty předtím, vůbec se tady nemůžu dohledat. Ne, protože tady jsou tisíce zpráv už. Jo. Pěkný večer všem, pane Reichle, může Pavel na tom summitu podepsat dohodu něco právoplatně za zády vlády? S kým se tam může chtít osobně setkat bez zanechání vysledovatelné komunikační stopy? Ale to druhý bych se vyjádřil já, ty mi řekni právě okay. To první.
0: Tak já začnu teda, jo, dobře. Pak ti dám to druhý. Ne, nemůže tam podepsat nic závazného. To je první věc, první bod. Ale tam nejde přece o něj. Znova upozorňuji, ta klíčová větička v tom rozhodnutí je a jeho doprovod. 35 lidí, který on si sebou bere, jeho sponzoři ze zbrojařské lobby a tak dále, kteří tam chtějí být. A já vám řeknu, proč tam chtějí být, protože tam se má projednávat ta 70-miliardová půjčka pro Ukrajinu a samozřejmě to, co se bude 70 miliard samozřejmě dolarů, jo? Ne korun. Jo? A tam se prostě budou dělat ty kšefty. Že? A oni tam jedou proto, aby všem těm státním představitelům, protože tohle jsou většinou potom už peníze a kontrakty, o kterých rozhoduje ten stát, tak aby řekli, my máme na Ukrajinu super kontakt. My máme perfektní kontakt, my se s nima umíme domluvit, že to budou objednávat od vás a ne od někoho jiného. A dokonce se s nima umíme domluvit, že vám budou jako dávat vratky. Jo? Že cokoliv, co tam pošlete, tak oni prostě dají peníze vám nebo zasponzorujou vás. Tohle je prostě obrovský problém. Ten lobbying z toho zbrojářského lobby, těch lidí, kteří jsou tam vlivní a kteří budou součástí toho dobrovodu Petra Pavla. Takže Petr Pavel je tam fakticky nedůležitý. Nedůležitý, Američani podle mého názoru se s ním nebudou vůbec bavit a on tam nemůže nic podepsat. Ale ten ansámbl těch lidí, kteří tam jedou, kteří ho tlačili do té kompetenční žaloby, kteří ho tlačili do toho, aby se tam prosadil za každou cenu, aby oni tam mohli jet, ne on, oni, aby tam mohli jet, tak to je ten největší problém a bohužel jsem si jist, že oni tam prostě přesně tuhletu činnost budou vykonávat a budou se snažit dohadovat různý kontrakty a zase to je jenom o penězích, o něčem jiným. Já odmítám dát korunu z našich daňových prostředků Ukrajině. Korunu jednu jedinou prostě na to, aby si tam Zelensky to rozkrádal, aby předváděl to, co předvádí dál. Je to, a jedna je to podpora války, a dva je to podpora korupce na Ukrajině. A

0: z mýho pohledu není možný v tomhletom pokračovat. Mark Rutte přišel s tím, že by země, a to si myslím, že bude pozor, jo? To si myslím, že na tom summitu Fankaře bude, že by všechny členské země měly dávat určitý procento HDP na Ukrajinu, na podporu Ukrajiny. Ne na vlastní zbrojení, ale na podporu Ukrajiny. To znamená nejenom ta 70-miliardová půjčka, která je zase darem, není žádnou půjčkou. Jo? Mimochodem těch 90 miliard euro, co půjčila Evropská unie, tak se má splácet z reparací, který zaplatí Rusko. No tak to chci vidět, jako, jo? Jak ty reparace Putin tomu Zelenskému platí. To, na to si koupím lísky do první řady a popcorn k tomu. Ale prostě to je zase jenom dar, ale pozor, navíc tam je to, že tak, jak nám říkají 2% HDP na obranu a potom 5% HDP na obranu v roce 2035, tak tam chtějí říct, aby třeba 0,15% HDP jsme dávali Ukrajině. Našich peněz. Povinně. Povinně na to, aby si Ukrajina mohla nakupovat zbraně. A tohle bude návrh, který tam podle mého názoru bude diskutovaný. Ten Rutte s tím přišel a myslím si, že to bude prosazovat. Takže tohle jsou prostě ty důvody, které tam jsou. Petr Pavel, to je maskot, ten je tam zbytečný, ale ty lidi, kteří jedou s ním, ty jsou důležitý.
1: Tím si odpověděli na to druhé, já jenom doplním, že jde o 0,25%, bere se to z HDP, to znamená 9,4 bilionu korun za fiskální rok, což činí zhruba 23 miliard dalších navíc, co říká Jindra, ale každý ten stát má jiné to HDP, takže v celkovém součtu ta částka, když jsem to počítal, bude zhruba, nebo by měla být zhruba někde kolem 35 miliard eur ještě navíc k těm penězům, které už tam dáváme. Jo? Takže to vůbec nejsou žádná malá čísla. A ta druhá část té odpovědi se týká 70 miliard, o kterých hovořil Jindra, s tím, že propálil to jako první Robert Fico. Jo? Robert Fico řekl jasně, že tohle je ten důvod. A vemte si, že ještě tady máme další peníze, a to je Mezinárodní měnový fond. A když se podíváte, jenom za uplynulý týden, tak Mezinárodní měnový fond překlepl další 34 miliardy dolarů, plus my jsme uvolnili, to jsou naše peníze, to jsou Jindrovo peníze, moje, vaše, vás všech daňových poplatníků, tak jsme uvolnili první 3 miliardy, které jdou na Ukrajinu a budou se uvolňovat, co jsem tak počítal, zhruba každý týden, maximálně 14 dnů, protože to tak vychází, aby se dočerpala ta částka těch 90 miliard, což je šílený. Ale teď pozor, vemte si, že z ekonomického hlediska Ukrajina, pokud jsem to správně počítal, je zhruba minus 5% HDP. To znamená, že absolutně není schopná ani pokrýt svůj vlastní provoz. Ne, že by od roku 1991 to bylo jinak, ale teď je to opravdu kritické. A nějaká schopnost plácet, o tom se nemůžeme vůbec bavit, protože všechny ratingové agentury dávají bod těsně před krachem. Jasně. Tam už prostě horší hodnocení není. Takže admirální generál tam potřebuje protlačit kamoše ze zbrojovek, protože když se podíváte, tak akcie, a já teď vyjmenu jednu tu zbrojovku za všechny. Já neříkám, že to tak musí být, ale můžeme si taky trošku jako zaschýzovat, jo? Zapolemizovat. Čechoslovák Group začala 34 ne marek, ale euro za akci. Víte, kolik je dneska? 13. Já myslím, že tím je řečeno vše. Je třeba sledovat tok peněz. Tady nejde o nic jiného. Naštěstí, jak je ten Volodymyr Zelenský, jak už si myslí, že je největší. V Bělorusku teď momentálně probíhá mobilizace. To ještě bude jako všechno velmi, myslím si, zajímavé.
0: No já jenom doplním, že polský historik Svata už řekl vlastně po té reakci, kdy Polsko vlastně, nebo respektive Karol Navrocký se rozhodl odebrat řád Bílé orlice Volodymyrovi Zelenskému a Ukrajinci hned se začali strašně durdit a začali vracet ty vyznamenání polský jako zborově hromadně všichni. Tak tenhle ten vlastně polský historik už řekl, že je přesvědčen, že po skončení války na Ukrajině bude největším problémem pro Poláky nikoli v Rusku, ale Ukrajina. že prostě jenom otázka času, kdy se ty Ukrajinci otočí proti Polákům a půjdou s perfektně vyzbrojenou, vycvičenou armádou proti Polsku a budou mít v Polsku milionovou ukrajinskou diasporu, jakožto pátou kolonu, která bude těm Ukrajincům pomáhat. Jo. Ty Ukrajinci, kteří odešli tam nebo sem, no v momentě za situace, která by hypoteticky mohla nastat, že by Ukrajina prostě šla do toho Polska, no tak za koho bude těch milion Ukrajinců bojovat? Za Polsko? Asi těžko, jo. Takže jako z mýho pohledu je ta situace, a to řekl prostě polský historik naprosto jednoznačně prokazatelně, a myslím si, že v tom má velkou pravdu. A prostě ty Poláci najednou v momentě, kdy těm Ukrajincům poprvé řekli ne, tahle prostě nebudete pojmenovávat jednotky po UPA, to jako pardon, jako nebudete nám plivat do obličeje, my vám tady dáváme peníze, zbraně, starujeme se o vaše migranty a vy nám prostě budete plivat úplně bezskrupulózně do obličeje, tak ten Navrocky se proti tomu jasně postavil. A co bych chtěl říct a co bych ocenil na Polácích? Postavila se proti tomu celá polská scéna. Od severu k jihu úplně všichni. Jo? Ano. To je ukázka toho, jak ta politika má vypadat. U nás, kdybych já teď navrhnul, a já o tom přemýšlím, protože my jako poslanecká sněmovna máme právo navrhnout prezidentovi odebrání nějakého řádu. Jo? Může to udělat jedině prezident, ale my to můžeme navrhnout. A já chci normálně navrhnout bod do jednání poslanecké sněmovny návrh na odebrání řádu Bílého lva Volodymyrovi Zelenskému. Jo? A když to udělám, tak uvidíš, jak bude vřískat opozice, jo? Že to je proruský a tak dále. Tak v Polsku nikdo to neudělal. Nikdo. Protože oni vědí, že kdyby prostě těm Polákům řekli, my s tím souhlasíme, to je správně, že to pojmenovali UPA, tak ten politik ten den končí. Ty Poláci by si to nenechali líbit ani vteřinu. Když to my tady máme pořád část kolaborantů, který jsou schopní prodat tu republiku jenom za to, aby buď to získali nějaké politické body, anebo nějaké hmotné výhody. Ale promiň, prostě pojmenovat jednotku UPA, která vraždila nejenom Poláky, Židy, ale i Čechy a Slováky. A my jako děláme, že nic? No tak, pardon. Kde jsou všichni ty, kteří tady 4 roky mě říkali, že na Ukrajině žádný nacismus není? Že si to vymýšlím, že to je proruská propaganda, že to nemá s nacismem nic společného. On pojmenuje jednotku po nacistický jednotce. Jako to je po vrazích, po zrůdách, jako ty, co dělali, no tak tam tuhla krev i těm německým nacistům. Jo. Jako podívejte se na ten film Volině, kdy byli schopní jít rozřezat těhotným ženám břicho, vyjmout jim plot a zašít jim do břicha králíka. Kdy byli schopní přibíjet malý 3leté děti na stromy. Jako no. Přibíjet malý 3leté děti na stromy. A vy podle toho pojmenujete jednotku? To je zrůdnost. Takže já prostě za sebe tenhle bod navrhnu, uvidím, jak se k tomu postaví koalice. Ono je vždycky prostě problém, že tam se chtějí projednávat spoustu dalších bodů, které jako chápu, že jsou důležitý z hlediska našeho života, ať už je to služební zákon a tak dále a tak dále. A jednací řád, prostě aby jsme byli rychlejší. Ale já si myslím, že prostě k tomuhle by se ta sněmovna vyjádřit měla. Jo? Stejně jako k sudetoněmeckému Landsmannschaftu, kdy jsme prostě nemlčeli, tak by se i k tomuhle tomu ta sněmovna vyjádřit měla, že nemůže náš nejvyšší řád držet člověk, který adoruje nacismus. Promiň, nemůže. Prostě to je urážka všech našich lidí a já to nemůžu jenom přemlčet a dělat, jako že se nic neděje. Fakt ne.
1: Ne, já k tomu jenom doplním, protože to, co říkáš, je naprostá pravda, tak doplním poslední čísla podle polských historiků, když začali sčítat po jednotlivých okresech, tak jde o 137 tisíc zavražděných a umučených Poláků. Mimo jiné, samozřejmě Židé, Sinté, Čechoslováci a tak dále, tak ten součet bude daleko, to číslo bude daleko
0: vyšší. Jenom jednu větu, Vojto, než půjdem dál, jenom jednu větu, jo. Teď myslím, že to bylo na Deník.cz, ale nejsem si úplně jistý, abych nelhal, který médium, ale byl to náš mainstream, který napsal, že vztahy Ukrajinců a Poláků poškozuje údajný masakr ve Volyni. Údajný. Jo, tak když se Pepa Skála s Jirkou Šifrinem a s Vladimírem Kapalem bavili o tom, jestli Katyni spáchalo NKVD nebo jednotky SS, tak za to dostali podmínku, byli za to odsouzený. A tady prostě novinář napíše údajný masakr. Jaký údajný? To není zpochybňování genocidia? Když napíšeš o jednoznačně historicky prokázané události, že je to údajná informace. To je, představ si, kdybych napsal, někde já řekl, že to je údajný holokaust. No tak jsem tam okamžitě, to druhý den přijde to trestní oznámení. Nikdy bych to neřekl. A prostě údajný masakr ve Volyni, to je údajný? A nic se neděje, jo? Protože to je zase samozřejmě věc, která se může, jelikož jako stojí pan novinář na té správné straně a ten, kdo je pachatelem dobra, ten může říct a udělat úplně všechno. Takže pro mě je to, já když jsem to četl, já jsem tomu nechtěl věřit, že prostě někdo schopný napsat, jako relativizovat historii, že to je údajný masakr ve Volyni, kde prokazatelně zemřeli 10 000 lidí, tak to je něco, to je opravdu chucpe, jako promiň.
1: Pohodě, já tady vám dám ten odkaz, přátelé, protože je to věc, na kterou jsem reagoval jsem na tom i na kávě s Vojtěchem a reagoval jsem na Facebook Doktor Vajíčko, kde to vidělo zhruba 250 000 lidí. Jde o pana Luboše Palatu, což je mimochodem držitel ceny Ferdinanda Peroutky. Vyšlo to 14.6. v 7 hodin ráno a když jsem to četl, tak jsem tomu nemohl uvěřit. Já jsem vůbec nevěřil, že je tohleto možný a pan Palata mi osobně napsal. Jo, protože samozřejmě jako měli najednou čtenost, takže mi napsal. Já jsem mu taky ještě napsal a on mi potom k tomu napsal, že to a pak už jsme se nenapsali. Jo? Protože tady totiž není o čem se bavit. To je úplně stejné jako zpochybňování holokaustu, tak je to.
0: Naprosto.
1: Tady máte ten odkaz, abyste se na to mohli podívat, že se to tady nocucáme z prstu. A s tím se pojí další, tady je teda milion dotazů, nestihneme je všechny, přátelé, to nejde, ale byl tady dotaz ohledně, já jsem to také zaregistroval, říkal jsem to ve zprávách, česká vláda koupila 5 letounů a 5 letounů dodalo dárek pro Putina na Ukrajinu. Víš o tom něco?
0: Podrobnosti nevím, neznám jakoby úplně podrobnosti, jak to tam celý probíhá.
1: Jo.
0: Jenom jsem to načet z médií.
1: Já jsem právě, že se tak s tím se vlastně pojí i další dotaz. Protože ono je, máte za sebou kolik teďko, nějakých 7 měsíců, 8 měsíců, plus minus. Řekni nám, Jindro, otevřeně, co se teda vlastně jako povedlo. Jo? Je tam něco, nebo máme tady fara, jo? Nevím o tom nic, všechno mi přijde, že se to tak jako seká a ty kauzy jsou schválně dělaný tak, aby byla mlha a neřeší se ty podstatné věci.
0: No? No hele, samozřejmě jako ty mě znáš, jo. Já jsem člověk, který prostě chce ty věci dělat rychle, efektivně, tak aby byly vidět výsledky a jako chápu určitou skepsi lidí, že celá řada věcí se jako nepovedla, nejde tak rychle, jak by si přáli, tak já to rozdělím do 3 kategorií, jo. Ano, některé věci už se jakoby podařily a udělali a já jsem za to rád. Třeba prostě to převzetí poplatku OZE na stát je strašně důležitá věc. Strašně důležitá věc. Jo. To prostě zlevnilo elektřinu, snížilo to inflaci. Je to klíčová záležitost. Tady se potvrzuje to, co já říkám roky. Roky. Snižme cenu elektřiny a plynu a ta republika vystartuje ke hvězdám. Jo, prostě v momentě, kdy máš nejdražší elektriku a nejdražší plyn široko daleko v přepočtu na paritu kupní síly, tak to nemůže tady fungovat. Z principu, protože seš absolutně nekonkurenceschopný v momentě, kdy máš ty vstupy dražší než v jiných státech a nikdo tady nebude investovat. Jo, prostě proč ta fabrika na čipy z toho Tajvanu je udrážďana, ne u nás? No protože u nás drahá elektrika. Že? To je ano, prostě jednoznačná záležitost. Jo. Takže to je první věc. A děláme tam opravdu, snažíme se teď ten služební zákon, je hrozně důležitý, aby tam nebyli všichni ty pirátský a lidovecký trafikanti, kteří se tam dostali a kteří jenom nám hážou klecky pod nohy. Jo. Samozřejmě velký boj bude o tu českou televizi a tak dále a tak dále. Druhá kategorie jsou věci, které jako opravdu připravujeme a snažíme se je dělat, ale ono to fakt nejde rychle, protože oni obstruují, oni se snaží prostě nám neustále to prodlužovat, nenechají nás ty zákony schvalovat a tak dále a tak dále. Já jsem rád, to, co se taky povedlo v té první kategorii, že máme tu sněmovní vyšetřovací komisi na ten dozimetr. Nebudu moc jak si informovat o průběhu toho vyšetřování, protože to by poškozovalo ty závěry a vlastně vůbec efektivitu té komise. Ale jsem rád, že tahle komise vznikla, že aspoň někde se snažíme napravit ty škody, které tady páchala ta předchozí vláda a nějak vzít tu spravedlnost aspoň trošku jaksi ne do rukou, ale vrátit ji sem do České republiky, aby zase znovu tady platila. To samý platí o těch bitcoinové kauze. A pak je třetí věc a ta mě mrzí nejvíc a to je to, že v některých těch věcech jako ustupujeme. Jo. Já chápu, že je tady mediální tlak, že nám budou nakládat jako média a opoziční politici a že Minář bude demonstrovat tamhle na Letný a tak dále. Mně je to, Vojto, úplně jedno. Úplně jedno. Lidi nám v říjnu dali hlasy k tomu, aby jsme ty věci dělali. My neděláme nic, co by v tom programu nebylo. Ten zákon FARA tam byl. Změna financování České televize tam byla. Já bych pochopil ten nesouhlas a ty demonstrace, kdybychom dostali hlasy na něco, tak jak to udělal Fiala, jo? Že dal něco do programu a pak dělal úplně něco jiného. Tak tomu rozumím, že teda jako ty lidi řeknou, vy jste nás obelhali, vy jste nás podvedli, takže my jdeme do ulic. Ale my jsme nikoho neobelhali, my jsme nikoho nepodvedli. My děláme přesně to, na co nám ty lidi dali v těch volbách mandát. A naopak neděláme to dostatečně rychle a dostatečně efektivně. Takže mě, kdyby prostě Mikuláš Minář, tamhle, který se mnou bálí do debaty, že to on ví moc dobře, jak by dopad, tak se ještě vymluvil, že jsem si tu debatu objednal, nakonec sám Seznam, jako mu napsal pod ten příspěvek, že se důrazně proti tomu ohrazuje, že si nikdo žádnou debatu neobjednal. To se mě lidi tenkrát ptali, jestli to není falešný účet Seznamu, že se Seznam postavil proti Minářovi, protože to už byla nebetyčná lež, takže i ten Seznam na to musel reagovat. Ale já bych prostě dal jednoduchou otázku, kolik dostal pan Minář hlasů ve volbách? Kolik? Já myslím, že nula. Nula. Tak ať si založí tu stranu, na kterou vybral 7 milionů, který rozebral a nezaložil nic, a pak se můžeme bavit. Ať se s náma utká ve volbách a pak se můžeme bavit. Ale tyhle ty jeho nátlakové metody, mě by to vůbec nezajímalo. Já bych mu řekl, dělejte se nám demonstraci každý týden. Mně lidi dali na něco mandát a já budu plnit svoje sliby, které jsem dal lidem. Takže ano, já prostě říkám jednoznačně, já bych se s tím tolik nepáral, ale konec konců, jak vždycky říkám, lidi rozdali karty a pokud jako dneska třeba se jim nezdá, že něco nefunguje tak, jak by si přáli, že něco nejde tak rychle, jak by si přáli, no tak přece to hlavní poučení je z toho, že příště musí dát hlas nám. Jako mě, když dneska někdo řekne, vy v SPD neplníte svoje sliby, no my děláme v sakra všechno pro to, aby jsme je splnili, ale je nás tam 15. Vy jste nám dali do rukou 15 mandátů v té poslanecké sněmovně. Takže my nemůžeme prostě diktovat někomu, kdo má 80 těch mandátů. Prostě to nejde. Jako já to vždycky říkám, jste dali do ruky ESO a nám jste dali prostě 10 nebo 9. A teď prostě jako my nemůžeme tou 9 přebít to ESO a říct, hele, my máme vyšší kartu. Nemáme. Takže já za sebe říkám, že mám absolutně čistý svědomí z hlediska toho, co se snažím dělat. Navrhnul jsem ten zákon FARA. Vláda řekla, že připraví svůj vlastní návrh. Já si na to počkám. Musím říct, že tomu dávám čas do konce podzimu. Pokud ten návrh nepřijde, tak já ho podám znova. Klidně jako poslanec. Já z toho neustoupím. Já jsem lidem ten zákon FARA slíbil a já to prostě ten slib dodržím. Stejně tak prostě jsem slíbil tu sněmovní vyšetřovací komisi na dozimetr. Nemůžu říkat detaily. Nebudeš věřit, jak těžký to bylo prosadit. Jak strašně těžký to bylo prosadit, aby ta komise vznikla. Jaký proti tomu byl obrovský odpor. Jo? Mimochodem je to opravdu to, co jsi říkal, z hlediska té bezpečnosti. Tady si fakt jako hraješ s ohněm, to není sranda.
1: Ano, to není prostě sranda.
0: Všichni víme, co se v tom dozimetru stalo. Stejně prostě jsem řekl, slíbil jsem to, udělám to, udělal jsem to a chci poděkovat všem koaličním partnerům za to, že mě zvolili předsedou té komise. Velmi si toho vážím, ty důvěry. Snažím se prostě k sudetu německému Landsmannschaftu, to jsme psali společně s kolegama z SPD, to usnesení. Lucka Šafránková udělala fantastický kus práce v Brně, kde navrhovala neustále na každém zastupitelstvu to, aby se k tomu ten magistrát nějakým způsobem postavil a tak dále, a tak dále. Tomáš Doležal, který to se mnou dával dohromady a tak dále. Jo. Takže já za sebe, myslím si, že a nejenom za sebe, ale myslím si celý klub SPD, že fakt máme čistý svědomí, že prostě prosazujeme to, k čemu nám ty lidi dali mandát. Ale máme 15 poslanců. Jestli chcete, aby tady byla vláda, která se nebojí médií, která se nebojí Mináře, která se nebojí Evropské unie, která se nebojí NATO, dejte nám hlas a uvidíte. Pak se můžeme bavit o tom a skládat vám účty, protože já vám teď a tady říkám, že dokud nepůjdeme do otevřeného střetu s Evropskou unií, s Bruselem, tak nemáme šanci tady v té republice s něčím pohnout. To nejhorší, co se na nás řítí, je jednak samozřejmě to válečné zinčení, které oni jsou schopní jako dotáhnout až do konce, bohužel. A za druhý jsou všechny ty Green Dealové nesmysly, jako je RED 3, EPDB 4, ETS 1, ETS 2. To, když všechno zkombinujete, to je likvidace evropské ekonomiky. To je totální katastrofa pro evropskou ekonomiku. Takže když mě někdo říká, a já už jsem to říkal v jednom svým živým vysílání a řeknu to tady znova, jo. Náklady na vystoupení z Evropské unie jsou obrovsky vysoký. Obrovsky. Počítá se, odhaduje se to 2 až 4 biliony korun. Biliony. Fakt to není sranda. Znamenalo by to propad naší životní úrovně po nějakou dobu. Ale proti tomu, když postavíš, kolik budou činit náklady našich občanů, našich lidí, na EPDB 4, což je zateplování, že bezemisní domy, od roku 2030 každý nový dům musí být bezemisní. Nula CO2. Jo, budeš topit tepelným čerpadlem. Zkus si zatopit tepelným čerpadlem v minus 15. Za prvé ten barák nevytopíš a za druhý budeš mít účet za elektriku 30 000 za ten měsíc. To ti garantuju. To pojedou ty hodiny jak větrák, ty elektrohodiny. Totální nesmysl. Ničím jiným nebudeš moct topit. Žádný uhelný kamna, žádný plynový kotle, nic na dřevo. Ne. To všechno má emise. Jenom tepelný čerpadla. Good luck. RED 3, to je závazek, že do roku 2030 bude 42,5% elektřiny vyráběno z obnovitelných zdrojů. To je prostě, to budou ty soláry a větráky úplně všude. To jinak nemáme šanci splnit do toho roku 2030. Proto jsou tady ty akcelerační zóny. To je jenom projev téhle ty šílené politiky. Ano. ETS 1 všichni vědí, že jo? Zdražení elektřiny, totální nesmysl, na který vydělávají německý penzijní a investiční fondy. My to platíme.
1: Ano.
0: My jsme ty, kteří platí nejvíc. My. 7000 korun to stojí každou domácnost a samozřejmě dohromady ten dopad je přes 100 miliard korun jenom přímej do státního rozpočtu a nepřímej z hlediska brzdění ty ekonomiky jde taky do stovek miliard, možná bilionů. ETS 2 to bude úplně definitivní konec. Takže když potom spočítáš proti tomu to, co ušetříš, když nebudeš muset plnit ETS 1, ETS 2, RED 3, EPDB 4, když nebudeš muset všechny tyhle ty nesmysly dělat a ta tvoje ekonomika pojede nahoru, zatímco ty ostatní půjdou cu grunt, tak se nám to vyplatí. Bude to trvat a já prostě říkám férově naprosto lidem, pokud chcete vystoupit z Evropské unie, tak to bude trvat nějakou dobu, ad jedna, než se to vůbec podaří, ad dva, bude to znamenat, a připravte se na to, že to bude třeba na 4-5 let pokles životní úrovně, ale pak půjdeme nahoru. A buď to chceme pomalou smrt, a nebo teda si chvíli propadnout, utáhnout ty opasky, jak říkal Klaus, ale pak jít zase nahoru. Ale z mýho pohledu pomalá smrt je to nejhorší. A to, co dělá Evropská unie, to je pomalá smrt. To není nic jiného než pomalá smrt.
1: Ne, je to tak, jak říkáš. Každopádně ještě tady jedna věc, a to teda mě tady taky zajímá osobně dost. Proč je tam pořád ten policejní prezident? Proč není vyměněný? Já to nechápu, jako to je pro mě to nepochopitelné.
0: Co pak policejní prezident, ale proč tam je třeba pan Vodný, že, který jako vůči němu existují to hlavní podezření, že údajně vynesl ty informace o dozimetru Vítu Rakušanovi, že, a tak dále, ale to není jenom ministerstvo vnitra, to je spousta další věcí. Já pevně doufám, v pátek jsme schválili ten služební zákon. Jo. To znamená, vlastně nám to bude umožňovat zásadním způsobem obměňovat personální obsazení těch ministerstev. A je to strašně důležité. Já jsem se teď o tom s Rybem hádal, on říká, jak budeme vyhazovat ty odborníky z Oxfordu a tak dále. Já říkám, odborníky z Oxfordu já tady vůbec nechci. Jo. Mimochodem, pro mě vzdělání z Oxfordu opravdu není záruka jako to, že ten člověk je inteligentní, to pardon.
1: To je dávno pryč.
0: Jo, to jsou dneska levicové univerzity, které, ale co, jako kdyby levicové, to jsou neomarxistické univerzity. Takže jako za mě to není vůbec žádná záruka, ale já pevně doufám, protože podle toho starého služebního zákona je téměř nemožný někoho vyhodit. Je to téměř nemožný, protože prostě to musí být hrubý porušení pracovní kázně a tak dále. Na ministerstvu obrany mě vždycky říkají, my tady máme ženskou, která chodí tady každou středu demonstrovat proti nám. Veme si volno a jde demonstrovat a my ji nemůžeme vyhodit. Jo. Prostě protože nám to zákon neumožňuje. Tak doufám, že teď potom přijetí toho služebního zákona, že ty personální změny přijdou, protože bez toho to nejde. Jo. Já jsem nám říkal Řibovi, já pokud mám míst odpovědnost za nějaké ministerstvo, tak si tam musím přivést svůj tým lidí. To, nemůžu to dělat jako mít ministerstvo a pracovat s úředníkama, kteří jsou lidovci, piráti a topaři. To je absolutní nesmysl. Oni mě budou házet klacky pod nohy na každém kroku, takže já doufám, že se to změní. Samotný bych chtěl, aby ty změny probíhaly rychleji a aby tam přišli skutečně lidi, kteří něco umějí, a ne aby to byli trafikanti pirátů. A samozřejmě nejvíc jich tam má KDU ČSL. Jo. Ty jsou v tomhle tom mistři, jak někoho nadspat prostě do všech možných pozic a mít tam jako krásný platy a nedělat nic.
1: Já jenom k tomu Oxfordu dodám, přátelé, že většina těch lidí, která to tvrdí, tak tam má kurz. Ten kurz online na Oxfordu si můžete udělat taky. Je to velmi drahá sranda, bavíme se s 5 nulami minimálně. A dneska to vůbec nic neznamená. Jo? Tady dokonce bude mezi vámi člověk, který mě dlouhodobě sleduje a má na Oxfordu vystudovanou jazykovku, byl tam rok a půl a chechtal se tomu, když viděl, jak tam ten pán doktorant tvrdí, že má Oxford, a on říká ne, on tam má pouze udělaný nějaký kurz, jo? To si můžete zaplatit a jít tam studovat taky. Respektive ti to lidé si to neplatí, ti té politiky, ale platíme to my většinou, anebo tam mají nějakého toho sponzora, viz CIA, Farský a tak dále. To znamená,
0: ale upřímně, já ho neberu. Jako. Pro mě, Vojto, já ti řeknu ještě jednu věc. Jo. Pro mě jakýkoliv titul není zárukou inteligence. Z jakýkoliv univerzity. Ne. Podívej se na nejbohatší Čechy, kteří tady byli, Petr Kellner, Pavel Tykač, Honza Dienstl. Ty nemáš žádný Oxford a prostě dotáhli to tak daleko, jako to dotáhli, jako za mě a dneska jako si myslel, že vzdělání z nějaký západní univerzity, že to je záruka kvality. Pro mě, já znám spoustu středoškoláků, spoustu lidí, kteří jsou normálně v biznisu nebo dělají rukama, kteří jsou 100x chytřejší než všichni možní doktorandi a PhD a LLM a tak dále, MBA. To furt za mnou někdo chodí a říká, proč si neuděláš PhD a LLM a MBA? Já říkám, protože to nechci. Nechci být kašpar jak Fiala. Já jsem prostě vystudoval právnickou fakultu a mě všechny tyhle ty tituly, u nás je posedlo z České republice, že čím víc titulů, tím seš chytřejší. Jo. Tak to je úplně obráceně. To jsou většinou lidi, kteří v životě nebyli pořádně v praxi, jsou to teoretický akademici, kteří vlastně nemají vůbec schopnost vnímat reálný svět a nejsou schopní řídit ani koloběžku, jo, na to stát. Takže pro mě prostě já žádný MBA, LLM, PhD a já nevím, co ještě, jak to má Fiala, že jo, ten je, se všema titulama je na celý řádek, jo, a ať si lidi udělají samý obrázek, jestli je to člověk, u kterého chtějí, aby řídil tuhle zemi.
1: Já teda mladý, blbý a ambiciozní jsem od roku 2017, já mám vystudovaný MBA, ale já jsem to dělal z důvodu toho, že jsem potřeboval finanční management, jo, to znamená, ono je taky rozdíl,
0: když pořádku.
1: Jako říkám, ať si každý studuje, co chce, ale není to v žádném případě, jak říkáš, tady žádná záruka. A u těchto lidí je to naprosto signifikantní, protože to mají všichni. Dekroa, Fiala, všichni tyhle ty lidi to mají. A já si to musím smát už jenom z toho důvodu, že například u té paní Dekroa je podezření, já neříkám, že to tak je, ale je podezření, že z těchto zahraničních kurzů se jí podařila nostrifikace, protože nemůže používat titul MBR. To je velmi zajímavá věc. A podařila se jí nostrifikace tak, aby si tady mohla udělat PhD. A já vím, jak se to dá udělat. Je to jenom otázka peněz a jednoho dobrého známého, který to překryje.
0: Ale já tě jenom k tomu řeknu, jo. Jednoduchá věc. Existuje mezinárodní systém kreditů, který vlastně umožňuje právě porovnávání toho vzdělání. Jo. Na český magisterský vzdělání potřebuješ 300 kreditů.
1: Ano.
0: Jeden semestr je vlastně 60 těch kreditů. Jo. Jeden rok, to znamená, potřebuješ 5 let studovat, abys byl na těch 300. No a ano. Eva Dekroa prostě odstudovala 4 roky, takže má jenom 240 těch kreditů. Nemá těch 300, to znamená, nemá nárok na to magisterský, na uznání toho magisterského studia. To je úplně jednoduchá věc. A můžu ti říct jenom to možná, jako, aby lidi viděli jako ze zákulisí. Jo. Kdykoliv se bavíš, ať už v poslanecký sněmovně, nebo v těch televizních debatách, tak ty jako právník chápeš a vidíš, kdo tomu rozumí a kdo tomu nerozumí. Takže když jako se tam baví za ANO paní profesorka Válková, za motoristy paní doktorka Vesecká, A teď, abych byl spravedlivý, za opozici, za ODS Karel Haas, velmi dobrý právník. Jo? Máme jiný vidění světa, ale právník je to vynikající. Jo? Za TOP 09 Pospíšil. Jo? Zase tisícinásobně s ním nesouhlasím, mám k němu milion výhrad, ale právník je to dobrý, rozumí tomu. Jo? Pak přijde Dekroa, tak se tomu tam všichni smějeme. Normálně se tomu smějeme, protože ty jako vidíš, že ona prostě plácá floskule a že je úplně mimo. Jo? Speciálně v trestním právu. To jsou, jako ona tam byla schopná říct, že když jsme jakoby zaváděli zpátky tu trestnost neplacení alimentů, jo? Protože prostě v současné době, jakmile to není trestný, no tak ty ženský, které jsou samoživitelky, nedostanou ani kačku, jo? To tak prostě je. Tak ona prostě byla tam schopná říct, no to nemusíte dávat do trestního práva, vždyť jako to nemusí být nepodmíněný trest, nemusíme plnit věznice, teď by stačila podmínka, nebo by stačilo třeba jako trest domácího vězení. Ale Vojto, bez toho, aniž by to bylo v trestním zákoníku, nemůžeš dát podmínku a nemůžeš dát domácí vězení. To je prostě, ona úplně míchá hrušky s jabkama. A tomu se tam normálně směje celá sněmovna. Takže my, když jako máme ty disputace s Pospíšilem, s Hásem, tak jako je to dobrý, jo? Prostě ty lidi tomu nějakým způsobem rozumějí a má to nějakou úroveň. Ale když tam přijde Dekroa, tak se tomu smějou všichni. Opravdu, bez legrace.
1: Ne, tak to je prostě nomen omen, jako já se vždycky musím smát jenom tomu, jak ona je prostě pitomá, s tím je vždycky někde něco vyleze a nezaopatřený. No, to stačí, že jo, nezaopatřený, ona si vůbec nezjistí, kdo to je. To je, ona si myslí, to je prostě děsivý, to je opravdu jako děsivý, tato paní, ale dělá kariéru v ODS, evidentně jí to jde a lidi tomu věří, jo, takže...
0: Jo, máme tady přes 4900 lidí, Vojto, tak to je úžasný, teda.
1: Koukám na to, že se blížíme 5000, což je super, to má taky důvod, protože jsem dneska neměl u sebe vysílání na Facebooku, takže já musím říct, přátelé, ten chat se nedá absolutně stíhat, já se tady pokouším odepisovat, proto koukám dolů, ale je to prakticky nemožný, protože když je tady 5000 lidí a z toho 150 se rozhodne, že bude psát, tak samozřejmě to není možné.
0: Zklamal si, Vojto, zklamal si.
1: Tady dotaz, jo. Ke služebnímu zákonu OK, ale to se asi týká běžných pracovníků, ale co absolutní špičky těchto úřadů, to předpokládám, jsou najímáni na nějakou jinou smlouvu, ale jasně to nevím.
0: Ne, tam máš vlastně politický vedení, to znamená ministr a politický náměstci, a pak vlastně už všechno pod tím, což jsou ředitelé sekcí, ředitelé odborů, náměstci, jakoby těch právě ředitelů a tak dále, to už je všechno podle služebního zákona. To znamená, fakticky mimo ten služební zákon jde jenom ministr a politický náměstci, nikdo jiný. Takže jako je to strašně důležitý zákon. Strašně důležitý, protože jako představ si, že řídíš firmu, máš tam totální netáhla, máš tam lidi, kteří ti podrážejí tu firmu, kteří jdou proti tobě, kteří ti vynášejí informace, kteří tě poškozují na každém kroku a ty je nemůžeš vyhodit. Ty tam budeš sedět jako šéf a budeš říkat, no, co jako s váma. Takže jako z mýho pohledu každý státní úředník, který dělá poctivě svoji práci a jsou jich tisíce a desetitisíce, se prostě nemá čeho bát. To není o tom, že chceme vyhazovat lidi, kteří dobře pracují. Ale pak je tam, Vojto, 10 000 trafikantů z KDU, od Pirátů, TOP 09 a ty tam prostě nemají co dělat. Nemají co dělat. A ten zákon konečně umožní, aby nám nepožírali ty peníze z našich daní, aby jsme trošku zúžili ten stát, protože prostě v současné době je to rozežraná hydra, kde je prostě spousta lidí, kteří tam dostali opravdu jenom ty trafiky z důvodu toho, že někde správně zvedali ruce, tak s tím kamarádičkům se to tam dalo. A když to ten Zip říká, že chceme my politizovat státní sféru, tak to se prostě musím smát, jo, protože oni ty piráty si narvali úplně všude, všude kam to šlo a všude to dovedli cu grunt, jo, podívej se na pražskou plynárenskou a podobný. Takže z mýho pohledu je to strašně důležitý zákon, protože bez toho nelze efektivně ten stát řídit.
1: A abychom teda to nějak uzavřeli, co ten Pavel teda, co ty myslíš, jak to vůbec jako dopadne, jak to bude vypadat, poletí, nepoletí, nedají mu letadlo, protože spolu letět nesmí, to je jasné.
0: Nesmí, poletí určitě, poletí s tím svým celým ansáblem, bude se tam snažit hrát, že on je vedoucí té delegace, budeme tam za totální kašpary, protože prostě všichni budou chtít jednat s Babišem a pak tam bude pobíhat Pavel a bude říkat to, já jsem tady vedoucí. A jako všichni se tomu budou jenom smát, prostě ten člověk nám dělá mezinárodní ostudu, jenom za tím účelem, aby si tam proseděl ten svůj ansámbl těch lidí. Jo. Znova říkám, to není o něm, to není o něm. On má svoje sponzory, oni mu tu kampaň zaplatili, oni ho udělali prezidentem a teď říkají, kamaráde, snaž se. My jsme ti ty peníze nedávali zadarmo, abys byl tady prezident. My jsme ti tady nezařizovali celou tu mediální kampaň, která tě vykreslovala jako poloboha na zemi. A teď za to chceme, aby jsme v té Ankaře byli, protože tam se ty kšefty dělají. Tam se to domlouvá. Takže teď uděláš všechno. Já, kdyby jako čert na koze jezdil, tak my tam budeme. Tohle je výsledek.
1: To Cyril Svoboda, co myslíš, byl by to dobrý kandidát na prezidenta?
0: Já myslím, že Cyril Svoboda už v současné době je trošku jakoby za Zenitem. Mně se ty jeho myšlenky líbí z hlediska práva, ale já osobně si myslím, že by jako reálně neměl šanci porazit Petra Pavla. Podle mého názoru to musí být osobnost, tak jak oni vytvořili Petra Pavla, tak my prostě musíme vzít osobnost, která stojí mimo politiku. Lidi prostě primárně nemají rádi politiky. A jim docela rozumím. A musí to být nějaká osobnost, která jako bude schopná mít za sebou obrovský finanční zázemí, mediální zázemí, bude mít za sebou prostě velmi těžko napadnutelnou historii a zároveň to bude člověk, kterýmu jako budeme moc lížet. Jo. Takže pokud by to byl někdo mimo politiku, tak spekulovalo se o tom jménu. Já bych se to úplně nebál, když už teda jako žena, i to říkal Andrej Babiš, tak já myslím, že třeba Ivana Tykač, jako že by to mohla být jako solidní kandidátka z hlediska toho, že dělá roky charitu a dává do toho spoustu peněz. Určitě by měla skvělý mediální a finanční zázemí. Je to chytrá ženská, která jako nepotřebuje plnit někde nějaké zadání a sloužit nějakým loutkovodičům. A myslím si, že by to stálo za to zvážit, ale to je nějaký můj personální teďkon odhad v tuhletu chvíli, to se ještě může jakoby mnoha věcech změnit.
1: Takže zatím je to pořád otevřené, ale já myslím, že ten čas se krátí a je potřeba, aby tady v tom se koalice spojila a aby to byl člověk, proto jsem mluvil o tom Svobodovi, kterého zároveň bude volit část toho opozičního bloku, nebo by volila, jo, podmiňovací
0: způsob. Já myslím, že ta opozice půjde za tím Pavlem zcela jednoznačně a podle mého názoru, jako fakt, já kdybych ti měl říct jako recept, žena, která dělala takhle nějak charitu, která má opravdu, jak dneska, Vojto, bez extrémně silného finančního a mediálního zázemí nemá šanci.
1: To je úplně bez šance.
0: A může se nám to líbit nebo nelíbit, ale to je prostě fakt. A když tady někdo píše, a co ty, Jindro, no to jako, já bych to musel brát jedině jako kamikadze misi na to, že bych šel kandidovat, abych zničil Petra Pavla v rámci těch debat a nechal vyhrát někoho jiného, protože samozřejmě v současné době je to absolutně nemyslitelné, že by národ jako zvolil mě prezidentem, to prostě všichni jako víme, musíme být realisti, jo. A jediný, co by mě lákalo, je prostě utkat se s Petrem Pavlem v debatě, protože jsem přesvědčený, že to by si za rámeček fakt jako nedal, jo. Že tam by ten rozdíl byl vidět diametrální, ale není to možnost a za druhý musím říct, že já fakt jako cítím tu svoji hodnotu daleko vyšší v té exekutivě. Já bych si přál mít příští volební období možnost sedět na nějakém ministerstvu, abych vám ukázal, že jako já jsem to říkal už předtím. Nejdřív byla moje povinnost, když jste mi dali ty hlasy do poslanecké sněmovny, vám ukázat, že nezradím, neotočím a nezačnu prostě říkat něco jiného, než jsem říkal před volbama. Spoustu lidí tomu nevěřilo. Jo? Spoustu lidí říkalo, no až bude ve sněmovně, on změkne, ten bude hned jako tam říkat jiný věci, než říká teď, no. A tak dále. A já myslím, že jsem to za toho půl roku už jako dokázal snad naplnit, že mi celá řada lidí věří, že prostě neuhnu, neotočím, ať je ten tlak jakýkoliv. A já bych byl strašně rád ten další postupný krok, kdyby mohl dostat jakýkoliv ministerstvo vnitra, spravedlnosti, to je úplně jedno, abych ukázal těm lidem, že ty věci jako fungujou, když se člověk dělá pořádně a nebojí se médií a dělá je podle svýho. Ale samozřejmě jako ultimátně, ano, jako už jsem to říkal v nějakém rozhovoru, chtěl bych být premiér téhle země, protože myslím si, že mám perfektní ekonomický plán na to, jak uzdravit tuhle zemi, jak ji udělat jako švýcarském Evropy, lepším než je Švýcarsko. My, když bychom v tuhletu chvíli zahodili všechny tyhle ty zelené politiky, kdybychom snížili daně, jo? V Irsku je korporátní daň 12,5%. Irsko hospodaří s přebytkovým rozpočtem. S přebytkovým. Ne, že jsou deficitu, mají přebytek. Měli růst za loňský rok, růst HDP 12,2%. To se nám může zdát o tom. 12,2%. Prostě pro biznisově nastavený prostředí, kdy na jednu stranu bychom dali příležitost těm podnikatelům, aby se nadechli, nižší ceny energií, nižší daně, stabilní legislativní prostředí, veřejný peníze jenom pro český podnikatele. A D2, Česká banka, pokud peníze, tak od nás, ty úroky musí zpátky do naší země, ne prostě těm Rothschildům, Rockefellerům, všem těm, kteří stojí za těma zahraničníma bankama. Chceme financovat, rychle postavit infrastrukturu, tak ne akcelerační zóny na větráky, ale akcelerační zóny na dálnice, na rychlostní železnice, zrychlené řízení pro atomové elektrárny, pro dostavbu Dukovan a Temelína. Ať tam nedostáváme ty povolení 20 let, ať začneme stavět, ne? A jak, za co stavět? Za dluhopisy českých občanů, prodaných českým občanům. Prostě my máme v programu adresní dluhopisy, aby si lidi mohli vybrat, do čeho budou investovat. Máme 6 bilionů korun, Vojto, 6 bilionů na běžných účtech. To jsou peníze, které leží ladem. A když ty dluhopisy prodáme lidem, aby si koupili dluhopis dálnice D3 a tam k vám do těch jižních Čech už se jezdilo po dálnici, dluhopis Dukovany, dluhopis Temelín, dluhopis cokoliv, tak ty peníze půjdou do toho státu, ten stát je bude povinný použít ty peníze na stavbu těch věcí, ale ty úroky půjdou zpátky těm lidem. Ne do zahraničí, zpátky těm lidem. A tohle všechno by tu naši ekonomiku tak neuvěřitelným způsobem nakoplo. A že by nám to zase dalo peníze na to, abychom mohli dát třeba důchodcům 13. důchod. Abychom mohli dát daleko vyšší peníze invalidním důchodcům, protože to je zoufalý, jakou almužnu jim v tuhletu chvíli dáme. Ano. Aby jsme nedávali peníze na zbraně, ale abychom... Pro mě nejvíc nemorální je to, když někdo má dneska nějakou velmi těžkou vzácnou chorobu a my mu řekneme, že to zdravotní pojišťovna nehradí, že má smůlu. No to sorry, to je tak nehumánní. My si tady koupíme radši 44 tanků Leopard a řekneme lidem, že bychom mohli zachránit ten jejich život. Mohli, ale zdravotní pojišťovna to neplatí. Musíte si na to někde vyzbírat nějaký sbírce. To je úplně zvrácený, jako nezlob se. Takže první je, že musíš získat ty peníze. To je nastartováním ty ekonomiky. My bychom mohli mít růst přes 5% HDP ročně. Jsem o tom přesvědčený, s přehledem. Jo, neříkám, že Irsko 12,2, protože tam to hodně dělá Facebook, Google a tak dále, ale přes 5% bychom klidně mohli mít. A oni sem, kdybychom dali ty nízké daně, tak by sem šli danit ty německé firmy, rakouské firmy, slovenské firmy, polské firmy by šli danit tady, protože oni danějí tam, kde je to pro ně nejvýhodnější. Absolutně by zabil šedou ekonomiku. Protože když uděláš 15% daň, tak nikdo nebude za 10% čistit peníze. Zaplatí 15% a bude mít klidný spaní. Takže šedá ekonomika by v tu chvíli zemřela. A mohl bych pokračovat. My máme tenhle ten plán, chce to obrovskou odvahu to prosadit, ale já bych to fakt udělal jak ten Milej v té Argentině. Nekompromisně jedeme, ať si Minář demonstruje, Česká televize říká, co chce. Evropská unie by na nás řvala, mě je to úplně jedno, prostě... Takhle tvrdě bych tenhle program prosazoval. Je to program národních pilířů obnovy, tomu říkám, protekcionalistický program České republiky. Mě absolutně nezajímá, co Evropská unie, co Německo, co Ukrajina. Mě to absolutně nezajímá. Já jsem tady pro český občany, aby prostě jasně viděli, že daně konečně někdo zase myslí a že jsou pro nás na prvním místě.
1: Ne, určitě jako tady, ta tvoje role, kdyby jsi byl jako premiér nebo jako ministr, by byla samozřejmě daleko lepší. Jo. A tady, přátelé, poslední dotaz
0: jenom
1: tady...
0: Dovedeš si představit, jak mě dává Petr Pavel jmenovací dekret?
1: No to by bylo krásný. A tam právě by nemusel. No. To je právě ono, přátelé, že ta naše ústava je tak blbě napsaná, že tam by tě právě nemusel a mohl by jmenovat klidně svoji manželku. On může jmenovat svýho bráku, svýho syna. On může premiérem republiky jmenovat i koně. V podstatě, jo. To samozřejmě přeháním, ale bohužel takhle je ta ústava blbě napsaná, už mi tady Jindra kejve, takže asi nekecám. Každopádně mám dotaz na pana doktora, teď nevím na kterého, ale myslím si, že to budeš ty. Proč se západní politická elita snaží bojovat proti bílému obyvatelstvu? Každý to vidíme. Proč to je a co to má za cíl? No?
0: Ale těch důvodů je samozřejmě celá řada. První důvod je hyperkorektnost Evropy. My jsme se dostali do situace, kdy vlastně Jak to říkal ten klasik, říká, že už vlastně budeme všichni muset být blbí, abychom neuráželi blbí lidi. Jo? Že už budeme muset předstírat, i ty inteligentní lidi nebudou moc říct, že jsou inteligentní, aby náhodou neurazili blbce. Prostě ta hyperkorektnost, že vlastně to nemůžeme jako říct, to je tak ošklivý, takhle se, no promiň. Prostě pokud tady migranti páchají ve zvýšené míře kriminalitu, tak tady nemají co dělat. Já jasně prosazuju, už jsem to říkal a jsem moc rád, že se to lidem líbí. Automatickou deportaci každého cizího státního příslušníka, který na našem území spáchá trestný čin nebo přestupek násilného charakteru. Automatická deportace. Já ho nechci posílat na 3 roky do vězení a ještě ho živit z našich daní v tom vězení. Nechci. Já chci, spáchal si trestný čin, do 3 dnů soud, deportace nashledanou. Nemáš tady co dělat. Famozně to funguje v mnoha zemích. Jo. Já jsem byl v Arabských Emirátech, tam je dneska několik milionů Pákistánců a Indů. Několik milionů. Nikdo z nich si tam nedovolí ani ťuk.
1: Ne.
0: Ani ťuk, protože vědí, že v momentě, kdyby tam cokoliv udělali, tak druhý den letějí zpátky. Druhý den. Jo, tam můžeš nechat klíčky v zapalování v autě a otevřený dveře do baráku. Nulová kriminalita. Ty samý Pákistánci, který páchají normálně v Evropě trestnou činnost, tam si nedovolí nic.
1: Nic.
0: Takže to je prostě první věc, kterou tady musíme zavíst. Automatická deportace. My jsme ti dali přístřih. Dám příklad. Vezmeš si do baráku někoho, jo? Je na ulici, potřebuje pomoc, ty si vezmeš do baráku někoho a on tě tam začne okrádat, zbije ti tvýho syna, znásilní ti tvoji dceru a ty řekne, no ale to já nemůžu proti němu, jako, tam on tady musí zůstat, to by bylo nehumánní ho odsud vyhodit. Jsi blázen? Jsi blázen? Prostě já jsem tě vzal pod svoji střechu a ty mi tady prostě děláš tohleto, tak mažeš, jako promiň, vůbec bez diskuze. Takže automatický deportace. A ta hyperkorektnost je jedním z těch důvodů, že my už prostě nemůžeme říct, co je pravda, protože tady hrozí jako za to trestní stíhání a podobně. Že? Nejvíc trestní stíhání za verbální trestní činy a příspěvky na Facebooku Velká Británie. Mnohonásobně víc než Čína. Mnohonásobně. Nemůžeš tam říct vůbec nic. Takže to je první důvod a my se toho musíme zbavit. Prostě musíme se vrátit k pravdě. Normálně k pravdě. Dělají ty migranti tady nepokoje, zvyšují tady kriminalitu, teď zase nějaký Somálec najel do lidí v Londýně, jo? No, tak promiň, jako, až dám zase na plakátek Somálce za volantem a napíšu tam problémy v dopravě nevyřeší řidiči z dovozu, tak mě za to zavřou, nebo jako, teď to je úplně na hlavu, prostě pojďme si ty věci říkat na rovinu a vrátit se k pravdě, to je první věc. Druhá věc je to, že oni by museli přiznat chybu, jo? Prostě Němci si udělali svůj sociální engineering a řekli, starte nám populace, a budeme mít problém s důchodovým systémem, kde sehnat pracovní sílu. Jo? Mladí lidi, kteří budou tady pracovat a budou nám vydělávat na ty důchody. Inu, sáhneme do Afriky, dovezeme si je. No, ono to má jeden problém. Oni sem nepřijeli pracovat. Jo? Prostě jim někdo řekl, přijďte do Německa, tam dostanete mobil, dostanete dávky a budete si tam žít, jak úplně v bavlnce. Jo? A najednou to jejich věr Schaffendas je pryč. Je pryč, protože oni to jako hrubě nezvládají. A teď najednou by museli přijít a říct, že my jsme to zkazili. To byla jako velká chyba. A ono uznat chybu je velký problém. Takže radši se budeme držet té hyperkorektnosti a budeme trestat normální lidi za to, že řeknou pravdu, než abychom jednoznačně pojmenovali to, co se kolem nás děje. A tahle hyperkorektnost nás dovede do strašných problémů. To je prostě cesta do propasti. A ta nám zabraňuje říkat ty věci. Vem si včera, zase ta reportáž, já už jsem na to musel napsat příspěvek. Jo. Ciroková máca, čeltovka White Lives Matter je podle nich rasistická. Takže Black Lives Matter na černých životech záleží, to není rasismus, ale na bílých životech záleží, to je rasismus. to si říká, že to je normálně, že žiješ v nějakým filmu, že to není normální. Jako, jo. To není. V Americe tahle hyperkorektnost dovedla do příkladu. To já ti dám dvě, a to bude lidi bavit. Jo. A dvě věci. Komentátor basketbalu NBA, dlouhý leta tam byl. Jo. A teď se ho zeptali, jako, co říká na hnutí Black Lives Matter. A on říká, no pro mě nezlobte se, ale pro mě All Lives Matter. Pro mě záleží na všech lidských životech. Druhý den ho vyhodili. Druhý den ho vyhodili. All Lives Matter. A nejlepší bylo, když potom měl komentovat jeden zápas, nějaký univerzitní, měl komentovat nějaký migrant z Koreje, který se jmenoval Lee, a oni ho stáhli, protože měl stejný jméno jako generál Lee z občanské války. Tak chudá Korejec nemůžu. Prostě tahle hyperkorektnost ta tě přivede do záhuby. Jednoznačně. Takže já to absolutně odmítám a budu ty věci pojmenovávat tak, jak jsou. A jestli mě za to někdo bude trestně stíhat, no tak jako mě nebude trestně stíhat, mě je to jedno. Já říkám jednoznačně a jasně, musíme se vrátit k pravdě. Je to sebevražedná mise Evropy. Evropa přežije války. Teď teda už asi ne tu jadernou, ale kdyby byla, ale přežila války, přežila obrovský finanční krize, přežila hladomory, přežila všechno. Nepřežije islamizace. Nepřežije. To je konec.
1: Jasně, že ne. Jasně, že ne. To je prostě to je jako konečná, ale Kateřina. No. To si ty lidi to uvědomují dost pozdě. A teď jako nám pořád říkají, tady máte tu lepší západní Evropu, jak se podívejte, teď zase vyšel článek o tom, jak se tam všichni mají dobře, jak je nejvyšší HDP a parita kupní síly a podobně, že tam za prvé už to dávno není pravda. A za druhé jde taky o bezpečnost a tam, kde není bezpečnost, tak není nic. My jako vidíme to ve státech Jižní a Střední Ameriky, já myslím, že to je úplně jasné.
0: Ale Vojto, dneska pojď se zeptat jako úplně upřímně. Když se zeptám normálního člověka, který má rodinu, chce žít v nějaký bezpečný zemi, v klidu. Půjdeš radši bydlet do Hamburku, Frankfurtu, Paříže nebo do Budapešti, Sofie nebo Bělehradu? A já nebudu váhat ani vteřinu. Ani vteřinu. Jak kdybych musel opustit Českou republiku a měl si vybrat, jestli Frankfurt nebo jestli Berlín nebo Budapešť, bez váhání volím Budapešť. Jestli prostě Paříž nebo Bělehrad, bez váhání volím Bělehrad. Bez váhání. Já tu adoraci toho západu, západ je dneska... Když padla Západořímská říše v roce 476, tak západ je dneska někde v roce 450. To je už jenom otázka času, než se to celý zhroutí jak domeček z karet. A já tu adoraci západu prostě nemám. Nemám, já se daleko líp cítím v zemích, které jsou slovanský, na dovolenou jedu do Chorvatska, protože prostě ta mentalita je mi bližší, mám strašně rád Srby, rozumím si s Maďarama, s Bulharama, s Rumunama, samozřejmě se Slovákama jednoznačně. A mě vždycky to ponižovalo být jako ten chudej poddaný u toho velkého prostředního stolu v Bruselu. Já radši budu sedět možná u chudšího stolu, ale možná taky ne, jo? Ale prostě s lidma, se kterýma, který mě budou brát jako sobě rovnýho. A to je věc, která je pro mě naprosto zásadní, že ta důstojnost je pro mě ještě důležitější než ty peníze, než ty majetky. Já odmítám prodat naši důstojnost, naši národní hrdost, jako to, co říká Pavel, Spojený státy evropský. Kdybys mě teď, Vojto, řekl, teď, že pokud budou Spojený státy evropský, tak se budeme mít všichni tady dvakrát líp, budeme všichni dvakrát bohatší, než jsme teď, stejně ti řeknu ne. Protože ta Česká republika je přece ten náš stát, to, co nám tady vybojovali ty předci a riskovali za to život, nechávali se za to zavírat, že Rašín, Kramář a další, tak přece to nemůžeme odevzdát. Teď to bychom úplně jako plivli na jejich hroby. To přece nejde. Není přece to všechno jenom o penězích. Ano, je to důležité, ale i ta západní Evropa v tuhletu chvíli, jak říkám, jde zu grund. My, když se čím dřív pochopíme, že je lepší se jí zbavit a jít svojí vlastní cestou s dalšíma středoevropskýma a východoevropskýma zeměma, vytvořit tento trojmoří, ten středoevropský blok, tím rychlejc nám bude tady líp a tím rychlejc budeme bohatší.
1: Je to tak, jak říká, já jsem koukal teď na dokument, tam Vladimír Putin vyznamenával francouzskou matku, já myslím, že za 10. dítě, a ten její manžel tam si vzal slovo a povídal ten obrovský rozdíl žití v Moskvě a v Paříži. Jsem úplně žasl. A jsem na to koukal, říkal jsem si, tyhle, tak to je jako, to nevím, jestli tohle to jako kousnou, jo? Takže to tak je, co se týče bezpečnosti, čistoty a tak dále, tak prostě taková je situace. To není otázka propagandy, to je otázka zdravýho rozumu. Tak to prostě je.
0: Je to tak, jako teď už prostě snad všichni normální lidi vidí, kam se ten západ jako řítí. To bohužel my už jsme jako minuli ten bod, ze kterého se dá vrátit, nebo ten západ ho minul. My ještě ne. My tady ještě nemáme tak obrovský podíl těch migrantů. My tady ještě nemáme zničenou ekonomiku Green Dealem, ale oni se o to snaží. Ten migrační pakt, ten Green Deal, ta snaha zrušit právo veta, to je prostě snaha nás si přivázat na obojek. Definitivně nás zatáhnout do toho jejich zkaženého světa. Nic jiného to není. V momentě, kdy si zrušíme korunu a vezmeme si euro, je konec. Je konec. Protože oni nám pak zavedou digitální měnu a pak už se ani neškrtneme. Ano. To je konec svobody. My musíme dát do ústavy právo platit českou korunou a právo platit hotovosti. Musíme. Koruna a hotovost jsou pilíře české státnosti, české suverenity, svobody každého jednoho jedince. Jakmile bude digitální měna, budou kontrolovat každý váš nákup. Budou kontrolovat vaši uhlíkovou stopu. Budou prostě vám omezovat ty nákupy, budou vám dávat bonusy, když budete zelený, a malusy, když nebudete zelený. Budou vám říkat, že můžete jenom jednu nádrž za měsíc, jenom jednu letenku za rok.

0: situace, kdy už nevíme, jako, co je absurdní for a co je realita. Jo? To, ten rozdíl už je úplně rozostřený, úplně smazaný. To už jako reálně nevíš. Jo?
1: Tak hrdý národ, jako jsou Dánové, kteří jako jediní v celé Evropě zachránili své Židy tím, že je naložili na ty bárky a dobře zaplatili těm rybářům, velmi dobře zaplatili těm rybářům a nechali je převést do Švédska, tak zachránili 90% svého židovského obyvatelstva. Tak tenhle ten národ jako tam páchá harakiri, kdy sociálně demokratický ministr pro začleňování inženýrů z Eritreje prohlásil, že se projel autem po Kodani a připadá si tam jako v Islamabadu. No tak jako...
0: No, ale tak podívej se, když nějaký fotbalový klub vyhraje nějaký titul, podívej se do východní Evropy, to se oslava, pohoda, krása, všechno prostě pozitivní atmosféra. Podívej se, když to vyhraje Paris Saint-Germain, to máš na ulici válku. To je normální válka na ulici. Jako ta Evropa, ta už jako, to, my skutečně jako se spácháme asistovanou sebevraždu, to není jinak jako možný nazvat. To samý je prostě právě, když já vždycky jsem to říkal na ty protiruské sankce, a oni říkají, no a to když vám, že jo, ta opozice mě říká, to když vám někdo přijde do baráku, tak jako ho necháte, aby vám to tam vykradl. Já říkám, no nenechám, ale určitě, když budu držet ruce pistoli, tak si neprostřelím svoji vlastní nohu a neřeknu tak a máš to. To jsem ti to nandal, teď jsem si prostřel nohu a jestli neodejdeš okamžitě, tak si prostřelím i tu druhou. To jsou protiruské sankce. Prostě my ničíme svoji vlastní ekonomiku a předstíráme, že to ubližuje Rusku. To, tak jsme blázni, jako. To prostě, já myslím, že největší problém Evropy v současné době je, že jsme opustili zdravý rozum, zdravý selský rozum. To je největší problém.
1: A já myslím, že to je taková hezká tečka. Je skoro 10 hodin, přátelé. Já vám všem chci moc poděkovat, Jindrovi taky. Chybělo jenom opravdu doslova pár desítek. Bylo vás tady 4980 jednu chvíli. Což je to, že absolutní rekord. Jinak rekordní vysílání, který s Jindrou máme, tak vidělo 140 tisíc lidí, což teda mně přijde úplně fantastní. Když si vezmu, jaké jsou podmínky a možnosti mé a Jindry při vysílání. Když dneska jsme se 15 minut nemohli spojit, tak to je fantastické. Takže já ti, Jindro, moc děkuju. Děkuju za...
0: Já moc děkuju tobě, Vojto. A chtěl bych strašně moc poděkovat právě lidem, že tady jsou. Dejte si odběr, Vojty. Nemáte dneska lepší zprávy v téhle zemi. Prostě Vojta má lepší zprávy než veškerý mainstream. Já když si vidět, co se stalo novýho, tak se dívám na tebe, ne na Českou televizi. Takže dejte si určitě odběr Vojty, podporujte všechny tyhle lidi, kteří se snaží tady vám dávat ty informace, protože v informovanosti je vaše největší síla. Vůbec to není jednoduchý, jako to, co prostě ty tomu musíš dávat, to je jako klobouk dolů předtím, tak prosím, podpořte Vojtu co nejvíc. Šiřte dál jeho zprávy, naše video, všechno, ať prostě se to dostane k co největšímu počtu lidí, protože ten nejpozitivnější trend, který mě naplňuje trošku naději, je to, že rok co rok dramaticky klesá počet lidí, kteří sledují mainstream. Ať už to jsou televize, ať už je to Seznam a tak dále. A dramaticky roste počet lidí, kteří si vyhledávají právě zprávy a různý vysílání na sociálních sítích a všude možně. To je naštěstí ten nejpozitivnější trend, který tady je. Takže já bych chtěl poděkovat tobě a všem vám, kteří se díváte a kteří tohle video šíříte. A určitě si prosím dejte u Vojty odběr a sledujte jeho zprávy, protože znáte to pořekadlo. Pravda začíná tam, kde končí signál České televize.
1: Jo, tak to je moc hezký, to je opravdu pěkná tečka. Jinak, přátelé, když tady Jindra říká o odběru, tak já vám ukážu, co se nám teď podařilo při vysílání. Máme 65 tisíc 11 odběratelů, takže to je naprosto bezvadný. Já vám chci moc poděkovat, vy si dejte ten Facebook, co má Jindra, jak tam má ty umělý účty daný, tak se tam přidejte a tam těch umělých účtů nemá tolik.
0: Ale výborně je teď, jak jsem byl na TNCZ, ne? To je báječný. Teď, jak jsem byl na rozhovoru na TNCZ, nevím, jestli se zdíval, a myslím si, že byl hodně povedený. Teda dlouho jsem neměl jako lepší pocit.
1: U mě to vidělo 45 tisíc lidí.
0: Skvělý, fakt to bylo skvělý, moc děkuju. A mimochodem jenom na YouTube televizní novin, tedy jako novy, jo, tak když se podíváš na sledovanosti, tak ty opoziční politici, jako je Kupka,

0: jako je Matěj Ondřej Havel, ty tam mají třeba 1000, jo, 1900 a tak dále. Ten můj rozhovor za 2 dny, 85 tisíc lidí. Za 2 dny, 85 tisíc lidí. To je prostě naprostá fantazie. Dokonce to byl nějaký 74. nejdoporučovanější pořad, což je něco neuvěřitelného, že politická debata se takhle jako dostala dál. Takže jsem si říkal, že už asi Petrohradské trolské farmy ovládly i YouTube TV Nova, nebo tam si to asi taky kupuju, nebo
1: ne, jako, ale to jsem si člověk smál, protože přátelé, to je dneska tak snadno prokazatelná věc, jo. Já
0: jasně.
1: vám třeba řeknu, já to kontroluji, protože mi teď chodí třeba 1000 lidí denně na Facebook, já budu mít 56 tisíc dneska přes noc, takže ráno, až se probudím, bude určitě 56 tisíc lidí, tak já to kontroluji a opravdu, jako tam třeba je člověk, který má 0, 0 a černá fotka. Okamžitě ho mažu. A zase, protože vím, že to je ta trolí farma, ale pozor, tu si neplatím já. Tu tam posílá
0: To
1: někdo úplně jiný.
0: přesně
1: Protože vy
0: tak,
1: dneska
0: přesně tak.
1: uděláte Jindra, jenom dojde tady do modrého nastavení, tady na Facebooku, jenom v rychlosti, abyste viděli, jak to funguje. Tak já tady mám, tady je panel nástrojů, na ten si najedu. Jo? A tady, samozřejmě jsem se nahlášený, takže se stránkou jsou problémy, už to tady vidím. Jo? A tady jsou oficiální čísla všeho. A vy, když se tady kouknete, co se týče monetizace, jo, a jiné, tak vám tady v tom monetizaci obsahu vyjde, co tam z toho vy máte za peníze, a u toho, co vy si platíte, je nula. Takže jako jak bych to dělal? Jak si to jako zaplatím, když tady mám nula?
0: Ne, tak
1: Nula.
0: tam bylo
1: To jako
0: krásný,
1: nejde
0: že
1: udělat prostě.
0: Facebook dřív dal jakoby země těch, odkud tě lidi sledujou, ale nebylo tam země, odkud jako přicházejí ty nesledující, že jo? Takže ty český elfové vždycky říkali, Reichl má z Ukrajiny a z Ruska, ale to jsou ty nesledující, ne ty sledující. No a pak Facebook udělali statistiku těch nesledujících a tam bylo zase vidět, že 90% lidí je z České republiky, 5% ze Slovenska, zbytek všechno ostatní, takže najednou mi skaplo. Ale víš co, tak jako český elfové, no tak co chceš od Boba Kartouse, který napsal, že jsem
1: Ježíš.
0: za jedinou noc přišel o 220 tisíc sledujících, no to jsou lháři, to nemá cenu
1: To
0: vůbec je řešit.
1: nemá smysl. Přátelé, mějte se krásně. Jindro, já ti ještě jednou moc děkuju.
0: Taky děkuju, děkuju i to tobě.
1: Vidíme se v novém měsíci, v červenci. Musíme si udělat čas přes ty prázdniny. To bude asi dvě vysílání. Nestihneme, teď jsme stihli. Myslím, že to je deváté vysílání. Ale přátelé, budu se moc těšit i na tebe, kamaráde. Opatrujte se všichni a dobrou noc.
0: Já na tebe, Vojto, ať se ti daří a pokračuj v té skvělé práci a všichni, kdo se díváte, podporujte Vojtu, stojí to za to.
1: Děkuju. Dobrou noc,
0: Děkuju
1: přátelé.
0: moc, děkuju, mějte se, nashle.

0: Zmíněnými hosty jsou poslanec z klubu SPD a předseda pro Jindřich Reichl. Dobrý večer.
1: Děkuji za pozvání a přeji hezký večer všem divákům České televize.
0: Poslanec a předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Dobrý večer.
2: Dobrý večer vám, divákům.
0: Pánové, děkuji, že jste přijali účast do dnešního duelu. Očekávám argumenty z obou stran. Nicméně začněme třemi krátkými otázkami k hlavním tématům dnešního duelu. Odpovědi teď poprosím co nejstručnější, ať se co nejdřív dostaneme k podrobné debatě. Otázka číslo jedna, pan Reichl začne. Má českou delegaci na summitu NATO vést první nebo čtvrtý nejvyšší ústavní činitel, tedy prezident nebo premiér?
1: Má jej vést ten, koho k tomu pověřuje ústava, tedy premiér České republiky.
0: Pan Hřib?
2: Bylo by dobré, v civilizovaných zemích by to bylo asi běžné, kdyby se došlo k nějaké dohodě, ale pokud je ta otázka takto položena, tak samozřejmě první nejvyšší ústavní činitel.
0: Otázka číslo dvě, začnu pana Hřiba tentokrát. Jde předběžné rozhodnutí ústavního soudu proti zájmu České republiky, jak tvrdí premiér?
2: To v žádném případě. To prostě respektuje, to předběžné opatření prostě respektuje ty dosavadní zvyklosti, tak nelze asi očekávat, že by tím letím měla republika přijít nějak úhoně, když se to takhle dělo několik let dozadu.
0: Pan Reichl?
1: Na to mám diametrálně odlišný názor. Základním zájmem občanů České republiky je to, aby zde vládl právní stát. Ústavní soud bohužel svým předběžným opatřením porušil zákon o ústavním soudu, což je za mě velmi, velmi závažná věc.
0: Otázka číslo 3, pane Reichle. Otevírá nový zákon o státních zaměstnancích dveře k politizaci státní správy?
1: Nemyslím si to, podle mého názoru to umožňuje naopak zefektivnit státní správu, která v současné době dle mého názoru i dle názoru mnoha občanů této země nefunguje tak, jak by měla.
0: Pan Hřib?
2: Tak nepochybně státní správa by mohla fungovat efektivněji, ale ten zákon, ten, který vy navrhujete pomocí poslaneckého návrhu, to znamená to zrušení služebního zákona, nepochybně otvírá cestu nejenom k politizaci státní správy, ale také k tomu, aby Česká republika přišla o miliardy z dotací z Evropské unie. Protože v momentě, kdy tam nebude zajištěna ta transparentnost rozhodování, to, aby ti úředníci nerozhodovali pod politickým tlakem, tak je tady prostě významné riziko, že Česká republika o ty miliardy eur přijde.
0: Dostaneme se k tomu určitě podrobněji v závěru naší debaty. Teď vám děkuji za stručné odpovědi na úvod. Ústavní soud, jak už řečeno, tento týden vydal předběžné opatření, kterým vládě nařídil zařadit prezidenta Petra Pavla a jeho doprovod do delegace na summit Severoatlantické aliance. Hlava státu následně prohlásila, že pokud bude jejím členem, má ji automaticky vést. Ministr zahraničí Petr Macinka ale dnes uvedl, že v čele bude premiér. Konečné rozhodnutí má padnout zítra na jednání vlády. Pánové, jak vnímáte válku prezidenta a vlády o účast na summitu Severoatlantické aliance? 30 vteřin pro Zdeňka Hřiba.
2: Ze strany Petra Macinky jde o naprosto nedůstojný cirkus. Víme, že se to děje proto, protože pan prezident Petr Pavel nejmenoval Filipa Turka do vlády. To bylo logické, protože Filip Turek nemá na to být ministrem prakticky jakékoliv vlády. Mně přijde velice, velice smutné, že motoristé sobě si kvůli tomu berou teď jako rukojmí obyvatele České republiky a jejich bezpečnost a nejsou schopni mluvit s prezidentem o takto důležité věci. Prezident je nejvyšším ústavním činitelem, má zastupovat Českou republiku navenek a Petr Pavel konkrétně, tedy bývalý předseda vojenského výboru v NATO.
0: 30.
2: Takže je logické
0: pryč,
2: to využít.
0: Pane Hřibe, děkuji. Stejný časový prostor, stejná otázka pro pana Reichla. Jak vnímáte válku prezidenta a vlády účast na summitu?
1: Tu válku zahájil Petr Pavel, bohužel, to je potřeba jasně říct. Mimochodem před pár týdny ještě sám on říkal, že složení delegace na summit do NATO jednoznačně určuje vláda. Poté teprve zjistil, že ho tam Andrej Babiš nechce vzít, tak změnil svůj názor, což je pro něj typické. Každopádně pro naše občany je to velmi špatný signál, signál toho, že prezident se stal lídrem opozice, který nechce s vládou jednat, který chce proti vládě bojovat. To je za mě věc, která je velmi negativní a občané, myslím, vnímají. A hlavně došlo k dle mého názoru k narušení důvěry v ústavní soud.
0: To je to 30 vteřin pryč, pane Reichle, teď už pojďme do vzájemné debaty. Jak je, pane Reichle, ten hlavní argument, proč delegace na summit Severoatlantické aliance nemá vypadat v podstatě tak, jako vždycky vypadala?
1: Mm-hmm. No ten hlavní důvod je v tom, že prezident republiky vždy ctil, ať už to byl Václav Klaus nebo Miloš Zeman, oba dva byli, myslím si, velmi výraznými osobnostmi s jasně vyhraněnými názory, ale oba dva ctili ty základní principy a pravidla, která prostě v diplomacii platí. To znamená, že musí jednoznačně se podvolit tomu, co říká vláda v oblasti zahraniční a obranné politiky.
0: To prezident neřekl?
1: No to v žádném případě neřekl.
0: Řekl, prezident, že bude držet mandát.
1: Prezident, tak to jsem zvědav. Velmi se na to těším, jak na tom summitu bude říkat, že tedy už nemáme dávat peníze do muniční iniciativy a podobné věci. Na to jsem velmi, velmi zvědav. Ale Petr Pavel přeci už opakovaně dokázal, že nerespektuje zahraniční politiku vlády. On v Estonsku kritizoval Andreje Babiše. To nikdy Václav Klaus ani Miloš Zeman neudělali, aby v zahraničí kritizovali vládu, která jim třeba nebyla úplně po chuti. A v současné době Petr Pavel dále prostě pokračuje tím, že vlastně se stal tím lídrem opozice, že se snaží tam až s dětinskou umanutností procpat, protože z mého pohledu on tam nevyjedná o nic víc, než by tam vyjednal Andrej Babiš. To podstatné je to, co napsal ústavní soud do té druhé části, že tam musí být i jím určený doprovod. To je těch 35 lidí, které tam Petr Pavel za každou cenu chce dostat. To jsou jeho sponzoři, jeho loutkovodiči.
0: Pane Hřibe, lídr opozice má co dělat na summitu Severoatlantické aliance?
2: Tak je naprosto absurdní, že by Petr Pavel, prezident České republiky, byl nějakým lídrem opozice a pan Reichl by si to mohl uvědomit třeba v momentě, kdyby si přečetl tu ústavu a zjistil by, že tedy prezident tu vládu jmenuje, tak jako jmenoval ústatně i tuhle vládu. Takže zcela logicky, kdyby byl lídrem opozice, tak by asi nikdy nejmenoval. Kromě toho, kdyby to byl lídr opozice, tak by asi té vládě hodil na hlavu ten absurdní rozpočet, kdy se snažíte zadlužit nejenom naše děti, ale i děti našich dětí. Takže z toho mi vyplývá naprosto jednoznačně, že pan prezident lídrem opozice
0: A ten důvod účastí na summitu je, tam bude hájit úplně něco jiného, nechce vláda?
2: Ale přece žádná muniční iniciativa není součástí toho mandátu, co se schválil na vládě. Součástí toho mandátu je, Česká televize o tom měla reportáž včera večer, součástí toho mandátu je naopak nehorázné a bohapusté lhaní, které si schválila vláda ve svém usnesení. Konkrétně to lhaní se týká toho, že vláda tam tvrdí, že má se říkat našim spojencům v NATO, na tom summitu v Ankaře, že my splníme za rok 2026 ty 2% HDP do obrany. Přitom Andrej Babiš sám zhruba před týdnem na tiskové konferenci prohlásil, že nic takového nemůžeme splnit. A dneska to potvrdila v partii Terezie Tománkové ministryně financí, že to splnit nejde. To znamená, vláda tady lhala přímo ve svém usnesení, bude, chystá se lhát i našim spojencům v NATO. To je způsob, kterým poškodí tato vláda důvěryhodnost České republiky před spojenci. A mimochodem je to také zjevně důvod, proč vlastně Andrej Babiš nechtěl od počátku mít svědka u těch jednání. Protože prostě nechtěl mít někoho u toho stolu, kdo bude vědět, že Andrej Babiš naprosto zjevně lže našim spojencům.
0: Bude vláda lhát, pane Reichl?
1: Já musím říct, že pan Hřib mě vždycky strašně baví, jo? Já obdivuju tu jeho teflonovost, jak on dokáže prostě...
0: Jsem rád, že vás to baví. Teď k tomu lhaní kamer, vlády na summitu.
1: Přímo do kamer prostě říká, že vláda nebude plnit 2%, že o tom lže. Pro boha, co si nikdy nepamatujeme, že ještě před pár týdny nám tady všichni představitelé opozice říkali, že za minulý rok vláda ta 2% splnila a dnes už víme, že ne. Dnes najednou říkají, dnes otočili retoriku a říkají, no to je špatně, že jsme to nesplnili. Ale tehdy říkali, my jsme to splnili, vy jste lhali zcela jednoznačně. I když vlastně vy už jste
0: to
1: v té vládě
0: argument,
1: nebyli.
0: Proč to vláda nesplní?
1: Takže,
0: nebo...
1: Ne.
0: Já to nerozumím.
1: Tam se lhát nebude, Andrej Babiš to jasně řekl, jasně přiznal, že prostě v roce 2026 2% na obranu nepůjdou HDP, je to velmi dobře. Já v tom jednoznačně podporuji. Ten problém, co tady ještě říkal pan Hřib, to je krásné, jak on vlastně se snažil. Já jsem vám taky neskákal. Já jsem vám taky neskákal do řeči, pane Hřibe. Pane předsedo, buďte tak laskav, neskákejte mě do řeči, pak budete mít určitě příležitost. Chovejte se slušně.
0: Tak, prosím, ale teď tu odpověď.
1: Tak ještě,
0: na to, že to mandátu je něco jiného.
1: Takže zaprvé, ten problém ohledně prezidenta, to, co tady pan Hřib řekl, že není lídr opozice, že jmenoval vládu. No, to je vidět, jak by on chtěl tady ten prezidentský systém. Prezident musí jmenovat vládu. Tečka. Tam je to bez debat.
0: Takže mandát, za mě... Tam něco jiného je tam, že se bude do světa říkat, že splníme Česká republika.
1: Andrej Babiš jasně řekl, že prostě letos 2% nesplníme. To je naprosto jednoznačně dané. Ale to tam nebude ten hlavní bod. Ten hlavní bod je tam samozřejmě ta 70-miliardová půjčka Ukrajině. To je to nejdůležitější. Proto tam pan prezident chce jet, aby u toho byl, aby u toho byli jeho sponzoři, kteří prostě mu dávají peníze a kteří ho vodí jako loutku, jako marionetu. Proto tam ten Petr Pavel chce jít, ta 70-miliardová půjčka Ukrajině každý rok. rok. A my nechceme. My prostě nechceme dávat naše peníze našich daňových poplatníků kyjevskému korupčnímu režimu.
0: Pane Hřebe?
2: To já vím, já jsem pochopil, že byste chtěli, aby vyhrálo Rusko.
1: Ne.
2: To by byl pro nás problém, protože by tady byl
0: ne,
2: za chvilku
0: vy, prosím,
2: u našich hranic. Tak. A myslím si, že to jsme tady zažili asi 20 let, kdy jsme byli okupovaní Ruskem, že to už nechceme. Já myslím, že je strašně mrzuté, že vy jako vládní poslanec nejste informován o to, co vláda schválila ve svém usnesení a s jakým mandátem tam vlastně jede Andrej Babiš. Protože přece jenom on ani Andrej Babiš nemůže tam vyjednávat jenom tak osobně. To je o tom, že prostě i ať tam jede úplně kdokoliv, tak vždycky má ten mandát, který je schválený vládou. A Andrej Babišovi schválila vláda Andreje Babiše, mimo jiné, ve které i ministryně financí Alena Schillerová, schválila mandát, který říká, že má tvrdit lži. Ono mu to asi půjde dobře, protože Andrej Babiš je konec konců opakovaně soudem uznaný lhář. Takže vláda schválila, že tam má lhát o tom, že se Česká republika bude snažit dosáhnout v roce 2026 těch 2% HDP. To je něco, co Andrej Babiš už sám řekl, že to nejde. Ministryně financí to dneska potvrdila. To ano, znamená, to, Andrej rozumím, Babiš tam to, jede lhát, lhát našim spojencům. A pardon, poslední věc k té 70-miliardové půjčce. Ano. To je záležitost, kdy potom Andrej Babiš přichází s jakýmisi plány typu prodáme na Ukrajinu ty nové bitevníky, ty nové L-39, ty Skyfoxy a zaplatí to naši spojenci z Evropy. Jo, což je samozřejmě nesmysl v momentě, kdy Andrej Babiš říká taky, my nebudeme dávat do muniční iniciativy, české muniční iniciativy, která je prospěšná zejména českému tradičnímu obrannému průmyslu, ani korunu. Nechceme prodat ty staré bitevníky, ty Albatrosy na Ukrajinu, i když by to opět pomohlo našemu tradičnímu obrannému průmyslu. No a potom se nemůžeme divit, že prostě nesedíme u toho stolu, když se projednávají ty klíčové záležitosti, které budou například o té rekonstrukci Ukrajiny. A potom samozřejmě náš průmysl, naše ekonomika na tom bude bita. Na tom, že se náš prezident, pardon, že se náš premiér chová tady v těch věcech prostě jako slon v porcelánu.
0: Rozumím. Rychlá reakce na ty finanční záležitosti.
1: Děkuju
0: na dodávky, prodeje letadel.
1: Takže ta situace je taková, že pan Řip je evidentně neinformovaný. On tady tvrdí, že by to prospělo našemu obrannému průmyslu. Ty Albatrosy už se nevyrábějí. To znamená, to, že je někam prodáme, to nám vůbec nějak nepomůže. Naopak, oni jsou součástí velmi... Oni jsou součástí velmi zásadní naší protidronové obrany, tedy naší priority dle Kvačlu. Takže prosím, doplňte si informace, pane předsedo, bude to dobré. A co se týče toho...
0: Prosím, ta 2%, tak ano. Co tam ta vláda bude říkat? To co je to mandát?
1: Já vám ještě, nebo to, co říká, já vám hned odpovím, ale ještě si dovolím doříct jednu reakci, protože to je úplně nejzajímavější. Pan Zip tady říká, že my tam chceme prodávat nějakou techniku a nechceme na to přispívat našimi finančními prostředky. A co dělají Spojené státy americké? Ty nedávají na Ukrajinu ani korunu, ani dolar a všechno to, co tam dodávají za zbrojařskou techniku, to všechno platí Evropská unie.
0: Pane Reichle,
1: to znamená, my se chováme úplně stejně jako Spojené státy americké.
0: Plus ta obava pana Hřiba, že Andrej Babiš nechce, aby prezident viděl, co tam bude říkat.
1: Ale to je absolutní nesmysl, prosím vás pěkně. To, co se tam bude říkat, bude naprosto jednoznačně veřejné. Petr Pavel tam bude zcela jednoznačně zase jenom tlačit právě svoje sponzory, svoje lidi, protože v tom dokonce v tom ústavním nálezu nebo v tom předběžném opatření je napsáno, že tam má být jim určený doprovod. 35 člený ansámbl, to jsou všichni ti sponzoři, kteří tam chtějí být u toho Lizu, u té 70 miliardové půjčky. A já znovu říkám, my už nechceme dát ani korunu našich daňových poplatníků skorumpovanému Volodymyrovi Zelenskému.
2: Pokud mohu, tak o těch 70 miliardách se bavili a budou bavit jinde a také jiní, bohužel bez nás, kvůli tomu, že Andrej Babiš postupuje jako porcelánu. A co se týče rozdílu přístupu USA versus České republiky, já nevím, jestli jste si toho všiml. Pane Reichle, možná si zkuste koupit Globus, dá se to pořídit levněji než za 15 tisíc, jak to udělal Andrej Babiš, když hledal to Grónsko. Ale když se podíváte, tak mezi Českou republikou a Ukrajinou a Ruskem je Slovensko, jenom Slovensko.
1: Ano.
2: Zatímco mezi Ruskem, potažmo Ukrajinou a USA je kromě Evropy ještě také Atlantik. A to je ten zásadní rozdíl v tom, že ten konflikt na Ukrajině je mnohem víc naším problémem. To znamená zcela logicky, my se musíme podílet více na jeho řešení. Protože v momentě, kdy se kdyby začalo vyhrávat Rusko na Ukrajině, no tak my tady máme ten problém, že ty bomby budou dopadat na naše města a nechápu, co je, proč se takhle stupině smějete pořád.
1: Já musím říct, že ta trapnost Pirátů, aby tady vysvětloval pan předseda, že je tam Atlantik, tak to ať si diváci udělají.
0: Dobře, nechme Atlantik Atlantikem. Já se chci dostat k tomu ústavnímu soudu. Pane Hřibe, něco hořelo, že se muselo rozhodnout takhle rychle. Ono by se něco stalo, kdyby
2: dneska
0: prezident pan... pokud nejde o to, co říká pan Reichl a ty sponzory.
2: No tak pokud vím, pokud se ptáte na to, proč tedy ústavní soud rozhodl tak rychle, pokud vím, tak předběžné opatření u běžného soudu je do 3 dnů, takže 24 hodin, 48 hodin je jako standardní lhůta, pokud vím. Co se týče toho, proč bylo nutné rozhodnout rychle, no tak to řekl dneska pan ministr zahraničí Macinka v partii Terezie Tománkové, že vlastně ty akreditace se měly vyřešit do pátku, tam byl prostě externě daný termín, no takže poměrně logicky, aby se to stihlo zadministrovat, no tak bylo asi nutné rozhodnout v rámci toho předběžného opatření v nějakém čase, aby se to stihlo, aspoň tak to tedy chápu já. A rozhodl se tedy ústavní soud, protože prostě když se to nějak dělalo doteď, tak jako vlastně není důvod dělat nějaké prudké pohyby. A proto to předběžné opatření podle mě tedy vypadá tak, jak vypadá, já tomu rozumím. Bude se samozřejmě rozhodovat finálně teďka asi za několik měsíců, ale mně to přijde srozumitelné.
0: To je, pane Rachle, špatné na tom, že ústavní soud řekne, nechte to, jak to bylo vždycky, ano. My důkladně promyslíme, jak to být má a pak vám to řekneme.
1: Já panu kolegovi Hřibovi nevyčítám, že nezná zákon o ústavním soudu, ale doporučil bych si mu, aby si ho i přečetl, protože ten zákon hovoří zcela jednoznačně. Předběžné opatření lze vydat pouze v řízení o ústavní stížnosti. Je to paragraf 80 toho zákona. To znamená, v kompetenčních sporech nelze vydat předběžné opatření. Prostě to nejde.
0: Tam se
1: nejde.
0: To takhle nepíše, že to nelze.
1: No, je to
0: paragraf 80 mluví o předběžném opatření.
1: Já vám ho s dovolením přečtu. Jestli budete tak laskav, tak mě dejte možnost. Já vám přečtu ten paragraf 80,
2: ne, asi, jo,
1: který zcela jednoznačně říká, odstavec 1, směřuje-li ústavní stížnost proti jinému zásahu. Směřuje-li ústavní stížnost. To není ústavní stížnost, to je kompetenční žaloba. To je obrovský rozdíl, právníci to samozřejmě moc dobře vědí. Za druhé, ústavní soud v rámci toho předběžného opatření může udělat jenom jednu jedinou věc, takzvanou zápověď, něco zakázat. To znamená uložit povinnost zdržet se nějakého konání, ale nemůže uložit povinnost aktivně něco dělat. To je zcela jednoznačné, rovněž to tam najdete v tom paragrafu 80. A za třetí, paragraf 124 zákona o ústavním soudu, který právě hovoří o kompetenční žalobě, to je oddíl 9, úplně jiný než o té ústavní stížnosti, tak v tom svém ustanovení klíčovém říká, že ústavní soud rozhodne, kdo má kompetenci v dané věci rozhodnout. To znamená, jediný výsledek toho rozhodnutí ústavního soudu může znít, ve věci delegace České republiky na summit NATO je oprávněný nebo kompetentní rozhodnout premiér nebo
0: ten
1: prezident.
0: Ten,
1: to je jediné, co ten ústavní soud může udělat.
0: Cokoliv ostatního je jednoznačně
1: proti
2: zákonu. No tak pan Reichl, který sám přiznává, že někteří jeho klienti tedy sedí ve vězení už. No tak počkejte, tak jak jste asistoval u toho tunelování těch pozemků, jste je Karlí
1: Tesla,
2: tam jste přece sám řekl do Seznam zpráv, že hold někteří vaši klienti teď sedí ve vězení
1: už
2: a že to se ho advokát
0: tak stává. Ani jeden vysvětleno ústavní soud, pane
2: seděli,
1: ani jeden. Tak to se upravní, tak bývá.
0: Na ústavní
2: soud. No a co se týče toho ústavního soudu, no tak samozřejmě je tady určitá možnost, ryze teoretická, že pan Reichl má pravdu, že se mýlí ti soudci ústavního soudu, že se mýlí i ústavní právníci, kteří se k tomu vyjadřovali, kteří na rozdíl od pana Reichla tomu asi rozumí více, ale já si myslím, že ta pravděpodobnost je spíše jakoby nižší. Takže počkejme si na ten finální, na to finální rozhodnutí ústavního soudu a já pevně doufám, že to bude co nevidět. Ono ostatně tady nejde jenom o ten summit v Ankaře. Tady jde i o, řekněme, všechny další podobné situace, které asi ještě v rámci teď mandátu stávajícího prezidenta nastanou.
0: Pánové, děkuji za odpovědi k tomuto tématu v duelu ČT24. Řekněme trochu odbočka od velkých témat k několika rychlým anketním otázkám. Pánové, opět poprosím co nejstručnější odpovědi. Tady není ten 30-vteřinový limit, ale přesto prosím, buďte co nejstručnější, ať se co nejdříve dostaneme k další debatě. První otázka anketní, už se na ně vlastně odpověděl, ale já ji stejně položím. Má Česko pokračovat do vojenské podpoře Ukrajiny?
1: Ne, nikoliv ani ve finanční, protože je to jenom prodlužování války a utrpení těch lidí. Jednoznačná cesta k míru je teď u diplomatických stolů. Musí mlčet zbraně a začít mluvit diplomate.
0: Má Česko pokračovat ve vojenské podpoře Ukrajiny?
2: Samozřejmě ano, protože jde o bezpečnost našich lidí. A pokud chcete něco vyjednat u toho stolu, no tak pochopitelně vyjednáte jenom tolik, jak se dosavat dařilo vaší armádě, to ví každý.
0: Otázka číslo 2. Pane Hřibe, opravdu skončila klimatická krize, jak v prosinci oznámil tehdy ministr životního prostředí Petr Macinka?
2: Tak já myslím, že každý, kdo byl dnes nebo vlastně v posledních, řekněme, dnech, týdnech v České republice, tak naprosto jednoznačně chápe, že tady klimatická krize neskončila. Naopak, my tady teď vidíme ty dopady změn klimatu. Trochu problém je v tom, že ono se to asi bude zhoršovat, pokud s tím rychle něco neuděláme.
0: Opravdu skončila klimatická krize?
1: Klimatická krize ani nikdy nezačala. To je prostě jednoznačný fakt. Já vím, že ti alarmisté...
0: Pan ministr říkal, že skončila.
1: On říkal, že skončila, já říkám, že nikdy nezačala. Nikdy nezačala. Prostě to jsou ti zelení šílenci, kteří na tom vydělávají peníze a částečně jsou to fanatici. Prostě a jednoduše v létě bývá teplo, v zimě zima. Mě vždycky baví ta debata, když je v květnu zima, tak všichni říkají, podívejte se, tady už žádná klimatická krize není, a když je v červnu vedro, tak říkají, tady je klimatická krize není.
0: Takže ona ani nezačala.
1: Musíme, nezačala.
0: Mají aktivní, pane Reichle, mají aktivní politici promlouvat na poudích kulturních festivalů, jako třeba na tom před malou chvíli skončeném ve Strážnici?
1: Já myslím, že u ministra kultury je to asi logické. Já osobně bych tam jako politik nejel, protože si myslím, že občané mají politiku plné zuby, ani se jim nedivím. Takže já třeba, i když chodím třeba na sporty, tak se u toho nefotím, nesnažím se tam nikde jakýmkoliv způsobem se prezentovat. Takže já bych tam nešel, ale myslím si, že u ministra kultury je to asi normální věc. A pískalo se tady na Fialu před v tom minulém období, píská se teď na Klempíře. Já těm lidem docela i rozumím.
0: Pane Hřibe.
2: No tak jak kteří politici, asi je v pořádku, že ministr kultury jede na kulturní festival do Strážnice, to by bylo asi v pořádku, akorát problém je v tom, že pan ministr Klempíř prostě není přijímaný tou kulturní obcí s ohledem na aktivity, které dělá, jako například snaha o likvidaci veřejnoprávních médií. Druhá otázka je, co tam dělal ministr zahraničí Petr Macinka, který sám řekl, že chtěl využít ten festival jako platformu pro politickou debatu, a to si myslím, že je za hranou.
0: Pánové, děkuji za odpovědi na anketu. Poslanci v pátek schválili zákon, který má podle vládních hlasů usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. Opozice ale tvrdí, že dojde k politizaci státní správy. Kde je pravda? To je další téma dnešního duelu a 30 vteřin pro každého z vás. Pan Hřib tentokrát začne. Pane Hřibe, vláda chce nový zákon o státních zaměstnancích. Je třeba stávající pravidla měnit?
2: Tak stávající pravidla by nepochybně změněna být mohla, tak aby se nám dařilo ve státní správě udržet nebo tam přilákat skutečné odborníky. Ten problém je v tom, že to, co dělá tahle ta vláda, je, že naopak ty odborníky vyhazuje, tak jako se zbavili například Leo Steinera, Ministerstva pro místní rozvoj, protože prostě šlapal po těch dotacích Andreje Babiše, a nebo třeba Martina Abela, člověka, který je absolventem Oxfordu, a místo toho si tam natáhla sponzory motoristů, kamarády, různé dětské influencery
0: pane
2: a podobně. A to je to, o co tady jde.
0: 30 vteřin pro pana Reichla.
1: Mě baví, jak pan Hřib útočí na věk těch lidí, kteří tam přicházejí. Přitom kdykoliv někdo se opře do pirátských poslankyň mladých, tak je oheň na střeše. Ale pojďme k otázce. Podívejte se, ta zpráva, státní zpráva byla spolitizována do současné doby. Všude jsou tam lidé z KDU ČSL od Pirátů. Je to jimi úplně prolezlé. Platí jednoduché pravidlo. Pokud jako ministr má mít za nějaký rezort odpovědnost, musím to dělat se svými lidmi. Prostě moje odpovědnost, můj tým. Tečka. Takhle to máte.
0: Děkuji za dodržení času. Pane Hřibe, je to běžné u politiků, že si, jak pan Reichle říká, natahali vždycky své přátelé, kamarády, známé, příznivce, nevím, do funkcí, dělají to politici?
2: Tak v Evropě to běžné není. Je to o tom, že skutečně motoristé sobě například na to ministerstvu životního prostředí celá zjevně potřebují rozdat svým sponzorům kamarádům nějaké trafiky a podobně. A tady je celá řada případů, například ten pan Pšim Straka, ten je na té České inspekci životního prostředí, nebo prostě těch pozic, které se rozhodli obsadit motoristé svými kamarády, je jakoby hodně. Potom tam máte toho například Františka Kubáska, který je tedy povoláním skladník a dostal místo na rozpočtovém odboru ministerstva pro životní prostředí. Jsou to zcela zjevně nějaké trafiky pro kamarády, což prostě neprospěje lidem této země.
0: Proč to děláte, pane Reichl, když to kritizujete u ostatních?
1: Ne, tak to je samozřejmě absolutní nesmysl. Já musím říct, že bych
0: doporučil... Ti lidé tam nejsou tak, jak
1: já bych doporučil divákům, aby se podívali na to, jak vypadá složení dozorčích rád pražských firm. Tam to je pirátů přeplněno od severu až k jihu. Naprosto neuvěřitelné. Ty si tam nacpali v Praze úplně každého. Podívejte se, já kdybych teď teoreticky měl vést jakékoliv ministerstvo, tak si tam logicky vezmu spolupracovníky, které znám, se kterými prostě vím, jak budu pracovat. Prostě a jednoduše může být někdo i odborník, ale pokud má úplně jiné vidění světa, než mám já, no tak to prostě ta spolupráce nebude fungovat. Já třeba z hlediska spravedlnosti bych velmi stál o novelu, která by potlačila tady to kriminalizování názorové svobody projevu. A pokud by tam byl někdo, kdo by chtěl prostě tyhle ty věci za tyhle ty nesmysly posílat lidi do vězení, no tak s nimi já nemůžu spolupracovat. To znamená, realita je taková, že to musí být nejenom odborníci, ale také odborníci, kteří prostě sdílíme filozofické vidění světa jakožto ministra. To je naprosto jednoznačné. Tady byly volby, ty volby jasně rozhodly, dali nám mandát a my ten mandát musíme plnit. Jo.
0: Pane Hřibe, Piráti od severu k jihu, nebo jak jste to...
2: No ne, tak pan Reichl...
1: I od východu k západu.
2: Pan Reichl, bohužel tady plete páté přes deváté, míchá z rušky s jabkama. Takže, co se týče dozorčích rad, anebo třeba i představenstev v těch státních firmám, tak o to tam jde o jiný zákon. To je nominační zákon,
1: trafička,
2: pane
1: Reichl.
2: No právě, to je to, co prosazujete vy. Naopak, my děláme vždycky otevřená výběrová řízení jako Piráti.
1: Vyhrávají je Piráti.
2: A i do těch, no nevyhrávají právě.
1: To
2: o tom to právě je, že nevyhrávají. A za druhé je rady, nechte mě domluvit, zvládnete to. A za druhé je radikální rozdíl mezi dozorčí radou, kde ano, prostě tam se očekává, že tam je nutné nějakým způsobem uplatnit ten dozor, protože za to zodpovídá ta politická strana potom.
1: Jasně.
2: A je rozdíl v tom, když potřebujete úředníky, kteří to nekontrolujou, ale kteří rozhodují třeba o dotacích. O dotacích i pro vašeho šéfíka Andreje Babiše, který prostě potřebuje mít tu masu kývačů, kteří mu schválí ty dotace, tak, abyste peníze z daní, co tady lidi zaplatí, tak převedli do toho penězovodu, který si přistavil Andrej Babiš k tomu státnímu rozpočtu. A to je ten podstatný rozdíl. Protože v momentě, kdy i Evropská unie zjistí, že tady nerozhodují o těch dotacích lidé, kteří nepodléhají těm politickým tlakům, tak to já nevím, čemu se smějete. Pane Reichle, tady jde o miliardy z evropských dotací, o které přijdou
1: obce
2: i města v naší zemi. Tím pádem ty evropské dotace nebudou pomáhat našim lidem, my o ně prostě přijdeme.
1: Jasně.
2: Já nevím, čemu se tak stupině tlemíte. No. Tohle to je vážná věc, protože my, když ty dotace nebudeme mít...
0: Ani bonzáctví, tak, ani tlemení, prosím. Ne.
2: Tak například
0: další debaty.
2: Praze, že jo, za to stavíme tamhle třeba Dvorecký most, na to přispívá Evropská unie třeba miliardu na nový trolejbusy, nový tramvaje. To jsou všechno věci, na které Evropská unie tady přispívá. A v momentě, kdy tady nebude garantována ta nezávislost při tom rozhodování a to, že ti úředníci nejsou pod politickým tlakem, kdy jim jako někdo říká, tady na to musíš dát razítko, no tak prostě ta Evropská unie sem ty dotace nemusí poslat. To se stalo v Maďarsku a tohle to je situace, do které my se
0: musíme dostat.
2: A to je zásadní odlišnost oproti dozorčím radám, kde je poměrně logické, že...
1: že budou sedět Piráti.
2: Že, no ne, my na to děláme otevřená výběrová řízení, jsme jediní, kdo to dělá. Kdo to dělá, jsme jediní,
0: pane,
2: kdo
0: to dělá. Vyřídili,
2: a naopak...
1: Opakuje pan Řip.
2: A to je,
1: to opakuje, tak já to,
2: a to je ten rozdíl, že vy třeba žádný otevřený výběrový řízení neděláte do žádných takových...
0: Pane Recha, vy mi prosím, ale odpověste na tu připomínku, že dozorčí rada a úředník, který má nějaké věcné správní rozhodnutí, že to je něco jiné.
1: No,
0: a vy chcete tlačit, podle toho, co říká pan Hřib, na tyhle ty úředníky.
1: A teď to je přece absolutní nesmysl. Zaprvé na nikoho nechceme tlačit. Chceme mít právo si vybrat tam lidi, kteří budou odborně způsobilí a kteří budou mít stejné vidění světa. Za druhé, mně se líbí to, jak tady pan Hřib už ztrácí nervy, protože on moc dobře ví, jak to v té Praze funguje. Mimochodem ty trolejbusy, ty turecké trolejbusy, to ještě bude velký průšvih, který se na vás řítí.
2: Turecké trolejbusy, co nám dodala ta Škoda Electric
1: z hlediska těch dozorčích rad, víte, tam je prostě zcela jednoznačně dáno, že Piráti si tam dávají svoje lidi. Samozřejmě se to zamaskuje výběrovým řízením, ale dopředu už je jasné, kdo to vyhraje. Často se tam hlásí jenom oni sami.
0: Neutíkneme si všichni. Teď se nebavíme o dozorčích radách, protože vy chcete změnit zákon, který se týká úředníků.
1: Ještě jednou, ano, přesně tak. Já už jsem to tady
2: vysvětloval znovu.
1: Víte, dozorčí radu, když někdo chce sedět v dozorčí radě a chce něco kontrolovat, tak by měl mít také nějaké vzdělání a nějakou odbornost.
0: Ano, dobře. A pak ten úředník.
1: A tam dotáhli Piráti pražskou plynárenskou, víme všichni.
0: Odpověste panu Hřibovi.
1: Velmi rád vám odpovím. Ještě jednou, ty úředníci prostě, pokud má být ta státní správa efektivní, tak nemůžou válčit s ministrem. To je prostě špatně. Pokud na ministerstvu životního prostředí sedí člověk, který má nějaké směřování té politiky, a pak tam sedí pan Abel, který je prostě zelený šílenec, no tak pardon, ale to nebude fungovat.
0: Úředník nemá co válčit s ministrem.
2: Pan Reichl, jehož klienti seděli ve vězení, tedy nechápu, proč tady označuje pana Abela, který je absolventem Oxfordu, za nějakého zeleného šílence. To je, myslím si, nesmyslné. Vůbec bych se nedivil, kdyby se proti tomu ohradil pan Abel soudně. Tahle záležitost si myslím, že ukazuje to, jak o tom vlastně přemýšlí. Vy říkáte, my chceme mít na těch úřednických pozicích lidi, kteří konvenují tomu našemu názoru. Ale tak to přece vůbec být nemá. Ti úředníci mají pracovat pro lidi. Ne pro vás, jako nemají být to lidi, kteří jakoby mají nějaký shodný názor s tou politickou reprezentací. O tom to celé je. O tom, že máte oddělenou tu politickou moc, která nějakým způsobem točí tím kormidlem, a máte ty úředníky, kteří prostě to vykonávají. Potom jsou tam třeba političní náměstci, kde si může přivést ministr svoje lidi, tam jako žádný problém není, ale tady dochází skutečně k tomu, že se do čela těch správních úřadů a tak podobně dosazují třeba sponzoři motoristů, a kteří zcela zjevně nemají žádnou kvalifikaci pro tu záležitost. Naopak, my jsme prosadili ještě v prvním období Andreje Babiše ten takzvaný nominační zákon. To bylo o tom, že by se mělo dělat to, jak to postupují vlastně Piráti, to znamená, měli by se dělat otevřená výběrová řízení, nejenom do těch dozorčích rad, ale i do těch představenstech. A to je taky věc, kterou vy rušíte, abyste tam mohli obsazovat to těmi
0: Pojďme zpátky
2: grafikami.
0: K úředníkům. Pane Reich, já si chci ustít jednu věc. Vy jste říkal, že úředník se nemůže hádat s ministrem. Rozumím tomu jednoznačně, že teď úředníkům říkáte, pokud nebudete mít stejný názor jako my, tak půjdete?
1: Pozor, já jsem tohle jste mě vložil do úst vy. Já jsem neřekl, že se nemůže hádat. Já jsem řekl, že s ním nemá válčit. Hádat je normální v každé firmě.
0: Ale ta otázka zůstává. Každý, kdo nemá stejný názor jako vy, půjde?
1: Dobře, tak ještě jednou. Já vám odpovídám na tu otázku. Vy jste opravdu použil sloveso, které tam nepatří. Hádat
0: dobře,
1: je v pořádku.
0: Dobře, omlouvám se za slovo hádat.
1: Válčit nikoliv.
0: Vracím slovo znamená, válčit, které jste podle svých slov použil, ale ta tak. Otázka přece zůstává.
1: Konstruktivní diskuze je naprosto správná.
0: A každý, kdo nemá stejný názor, tak půjde?
1: Ne, každý, kdo má, to není vůbec o tom, že půjde nebo něco podobného. Každý ten úředník přece odpovídá za svoji práci, tak jako v normální práci. Proč se bavíme o tom, že jaksi úředník má být nějaká posvátná kráva, na kterou se nesmí sáhnout? Prosím pěkně, myslím, že občané téhle země to, co chtějí, je, aby ta státní správa začala fungovat, protože je zbytnělá, je přebujelá, je pomalá a prostě tenhle zákon to umožní, aby to začalo fungovat normálně. To je to, co občané chtějí, my jim to doručíme, protože my jsme tady pro lidi a ne proto, aby jsme dělali
0: pane trafiky. Efektivní správa bude to.
2: Efektivní správa, jo? Já myslím, že efektivní správa. To znamená, já bych asi na tohle téma mohl hovořit dlouho. Já jsem například snížil počet úředníků na magistrátu o 7%, když jsem byl primátor. Jenomže, my jsme poměrně rychle zjistili, že dál už jít nemůžeme, a to proto, protože to bychom museli škrtat ty agendy. Ty agendy nicméně jsou určené zákonem, obce si nemůžou vybrat, co budou dělat, co nebudou dělat, musí dělat prostě všechno. To znamená, ta cesta efektivní státní správy vede přes to, že se redukují ty agendy, reduguje se ta administrativa. Ne, že začnete dělat čistky mezi úředníky. To je první věc. Za druhé, to, co my potřebujeme, je ano, přilákat do těch našich služeb třeba ty absolventy Oxfordu. Jenomže vy naopak ty absolventy Oxfordu vyhazujete, abyste místo absolventa Oxfordu tam najali Františka Kubáska, řidiče a skladníka. Nic proti řidičům a skladníkům, nicméně trochu si tvrdit, že jste se vydali úplně opačnou, na opačnou stranu, protože my potřebujeme ty absolventy Oxfordu. A to ten váš zákon nezajistí. To byste museli začít redukovat ty agendy, upravit třeba způsob placení těch úředníků, tak abyste mohli odměňovat více ty kvalifikované a podobně. A tohleto to vy vůbec neděláte.
0: Odrazujete, pane Reichle, lidi, kvalitní lidi od toho, aby šli pracovat pro stát?
1: Vůbec ne, to je přece absolutní nesmysl. Já myslím, že pan Hřib to moc dobře ví.
0: On tak mi to něčím doložte. Čím doložíte to, že lidé, kvalitní lidé, se nebudou bát jít, ne nebudou bát, že vůbec budou chtít jít pracovat pro stát?
1: No, samozřejmě ten, kdo chce jít pracovat pro stát, to musí především chtít on sám. Já, kdybych chtěl dělat věci pro peníze, tak určitě nepůjdu dělat poslance, to mi věřte. Prostě a jednoduše, já tenhle stát mám rád, chci od něj, pro něj odvést nějakou službu a myslím si, že lidé, kteří jdou pracovat pro stát,
0: a teď jste mu řekl, když se znelíbí ministrovi, tak
1: principiálně, ale to je přece v každé firmě. Proč se tady pořád bavíme? Vy když budete, vy když budete, prosím vás, prosím, pěkně, prosím, proto právě ten stát tak nefunguje, protože prostě vy jste tam nanominovali svoje trafikanty, vy jste tam nanominovali Piráty, KDČSL, těch tam
2: nejví. Je zcela logické.
1: Mě, pane Řip, přestat vstupovat do řeči, prosím.
2: Také.
1: Já vím, že ztrácí nervy. Já vím, že nemá.
0: Vy to prosím dovejte do tečky, protože do tečky celý.
1: Já to tady nedělám, pan Řip to dělá neustále. Chápu, že je nervózní, ale to se nedá nic dělat.
0: Informaci.
1: Ještě jednou, prosím vás pěkně, my jsme připraveni tam přivést kvalifikované odborníky, lidi, kteří budou zcela jednoznačně chtít tenhle stát někam posunout, protože člověk, který tam jde jenom pro peníze, tak takový člověk tam nemá ve státě.
0: Proč to nebude jednodušší přivést kvalifikované odborníky, protože to půjde rychleji?
2: Ale vždyť pan Rechl tady plácá naprosté nesmysly. Pokud se bavíme o političních náměstcích, tak ty máte přece také. Akorát vy jste tam dali lidé bez kvalifikace, my jsme tam nominovali lidi s kvalifikací. No a ta druhá věc je, že ano, jak asi vy přilákáte absolventa Oxfordu, když jednoho absolventa Oxfordu jste vyhodili, a naopak jim nejste schopni dát ani nějakou jistotu, třeba elementární v té práci, pokud tam ti lidé nehledají vyloženě jako vyšší peníze, což asi by absolventi Oxfordu mohli, tak jako byste jim měla nabídnout aspoň něco jiného, třeba nějaký rozumný pracovní prostředí. A místo toho vy nabízíte šikanu a čistky.
0: Pánové, děkuji za debatu v této části Duelu ČT24. Tak a ještě než to bude úplná tečka za dnešním duelem, tak pánové, máte unikátní možnost vzájemně se zeptat, na co vás zajímá, na cokoliv. Pane Reichle, otázka na vaší straně směrem na pana Hřiba je jaká?
1: Děkuji pěkně. Já bych se chtěl zeptat, pane předsedo, když teď na podzim prohrajete komunální volby v Praze a vy jste znám tím, že za vše viníte Andreje Babiše jakožto hlavu toho celého aparátu, jestli v momentě, kdy se tam potom odhalí ty kauzy, které tam probíhaly za dob Pirátů, jestli teď a tady jste schopen na kameru říct, že skončíte v politice a odejdete, pokud k tomu dojde.
0: Odpověď,
2: prosím vás pěkně. Piráti za... Od roku 2009, kdy jsme v politice, nemají žádnou korupční kauzu. Ani jednu. To znamená, my žádné kauzy nemáme, těžko vy na nějaké přijdete. Ostatně ani třeba v tom dozimetru nejede žádný pirát, ani pirátka. To znamená, já nemám ani obavu, že bychom volby v Praze prohráli. Naopak, my jsme mezi lety 2018, kdy jsem
0: stal primátorem. Ano, a to vyjádření na kameru. To vyjádření na kameru. Prosím, pane Reichle, to vyjádření na kameru.
2: Já nevím, odkud bych měl odstupovat, když nemáme žádné kauzy.
1: Ale pokud bude nějaká kauza odvolaná, jsou tam trestní oznámení.
2: Pane Reichle,
1: řekněte ano nebo ne.
2: Pane, žvaníte nesmysly. Piráti žádnou kauzu nemají.
1: Já chápu, že jste nervózní. Pokud ano,
0: děkuji, pane Reichle. Teď se bude Zdeněk Hřib ptát Jindřicha Reichla.
2: Děkuji. Tak a já mám otázku, pane Reichle, s ohledem na to, že vy jste tedy asistoval u toho protizákonného vyvedení pozemku z TJ Karlín Tesla z toho tenisového klubu. Vaši spolupracovníci tam dostali nějaký tresty, šli sedět do vězení nějaký na 9 let, druhý na něco menšího. Asistovali u toho i členové vaší rodiny. Já bych se chtěl zeptat, jestli se těm lidem třeba nechcete aspoň omluvit za to, že jste vokal.
0: Stručná odpověď, prosím.
1: Jednoduše a jasně řečeno, já jsem tam byl v pozici svědka, mě policie nevyšetřovala jako vás za ty vratky elektřiny. Nikdy jsem nebyl v té věci ani podezřelý, ani jakkoliv stíhaný, takže já nemám jediný důvod se omlouvat.
2: Jste předsedou toho klubu.
1: A nebyl, byl jsem až později, až v době, kdy se to snažilo zachránit.
2: Narval jste tam ještě členy jedno, svojí rodiny, aby přehlasovali ty původní.
1: Na rozdíl od vás
2: jsem byl... A dosáhli
1: jste těch pozdravů.

Je horko, vedro, padají rekordy, tedy alespoň na meteostanicích, které měří posledních 30 let, jak vždy dodávají političtí meteorologové v České televizi. Stačí 1/10 proti teplotám naměřeným před lety a už je tu rekord. Další důkaz o té pověstné klimatické změně, které se dříve říkalo globální oteplování, způsobené lidskou činností. V kostele, kde je božské chladno, sousedka v lavici, jindy živě prožívající neradostnou situaci v našem světě, nezavede jako obvykle řeč na poslední politické novinky, ale věnuje se způsobům, jak přežít extrémní letní parno. Ba i z mého rodinného okruhu zazní, že tohle tedy nebývalo. Samozřejmě, že bývalo. Mnohokrát za našich životů. Řeč je především o těch, jejichž věk je delší, než mají zhora zmíněné falešné meteostanice. Jenže prostná s pamětí se už moc nenosí. Nutnost, respektive schopnost pamatovat si, jsme přenesli do externích disků. Počínaje třeba telefonními čísly přes orientaci v krajině podle mapy či zmíněného počasí, no až ke společenským událostem. Se stárnutím zvolna či rychleji vyhasíná paměť nadedávné. Je to samozřejmě individuální, ale v zásadě obecně platné. I člověk postižený stavem, který oficiální západní medicína označuje jako chronický, čímž se jen brání přiznat, že ji léčit neumí, například Alzheimera, je často schopen vybavit si docela dávné události naprosto přesně. Ale co je za den nebo co měl k snídani, jako by paměť nezapsala. Klid, nemíním se pouštět do žádných odborných složitostí, a to navzdory tomu, že se těmto otázkám po mnoho let věnuji a snad o nich i něco vím, tak pouze diletuji. Mimochodem, před několika dny jsem měl zajímavý rozhovor s jedním slovenským lékařem, jenž se tématu stárnutí a možností jeho zpomalení na energetické úrovni nejen věnuje, ale zřejmě něco dost podstatného i objevil. A jeho přípravek, trochu, ale ne příliš nadneseně mu říkám živá voda, máme dokonce už od soboty k dispozici. Myslím, že není ztrátou času si jeho výklad poslechnout. Najdete ho ostatně na tom sobotním protiproudu nebo na YouTube. Jenže netrénovaná paměť a spoléhání se na technologické berličky má jeden zjevný důsledek, s nímž úspěšně pracují naši manipulátoři skrze mediální nástroje. Všechno je nové. Všechno je právě teď. Předtím nebylo nic. Pokud to se zlenivělou, v podstatě nefunkční pamětí přijmeme, mají usnadněnou práci na tom hlavním. Sugestivně popíší a sugerují, co bude, pokud to či ono uděláme, či naopak neuděláme. Nejsou sice schopni předpovědět počasí na 2 týdny dopředu, někdy ani na 2 dny, ale za to přesně vědí, o kolik se zvýší pozemská teplota za 30, 50 nebo 100 let, možná i 1000 let by věděli. Znám lidi, a není jich právě málo, se kterými hovořím o nezapomenutelných zkušenostech z velmi nedávné éry covidové operace, co by tréninku k podvolení, a oni na mě nechápavě koukají. A když připomínám dramatické chvíle, které jsme nepochybně společně prožívali, a pokouším se z toho učinit nějaké obecnější závěry pro to, co prožíváme dnes, vrtí hlavou, takhle to nebylo. A srovnání se současnými politickými vedry jim už vůbec nesedí. Technika odstřižení je přitom poměrně jednoduchá a známá. V protiproudu se k ní vracíme každou chvíli. Odehrává se dnes a denně převážně v kombinaci obrazů a slov. Až na vzácné výjimky jsme totiž tak či onak po valnou část každého dne na ní napojeni, totiž přilepením k obrazovkám. V práci, ve školách, v tramvajích, vlacích či autobusech, ve volném čase.
Obrazy dominují. Třeba záběry z vítězící Ukrajiny a zuboženého Ruska. Pak už stačí zabetonovat několik klíčových lživých výrazů, jež je znovu a znovu provázejí. Ruský agresor, bránící se napadená země Ukrajina, pomoc Evropy, obranný průmysl, příprava na ruské napadení a tak dále a tak dále. Funguje to perfektně. A to dokonce i u těch, kteří se domnívají, že se zmanipulovat nedají. Víte, zoufám si, když třeba i naši spolupracovníci, nebo dokonce žel, i někteří redakční kolegové, znovu a znovu použijí ve svých textech termín Evropa místo EU nebo prostě Unie. Nebo když píší o nacistech, kteří nás okupovali, napadli Sovětský svaz a vyvraždili desítky milionů lidí. To ale nebyli přece nějací z nebe spadlí nacisté, ale Němci. Že je to maličkost? Že si přece i tak rozumíme, co tím myslíme? Kde pak? Myslíme v pojmech. A jakmile ty zdeformované, lživé a manipulativní přijmeme za své, jsme odstřiženi. Neboť drápkem uvízne chyceně ptáček celý, jak praví jedno, mimochodem německé, přísloví. Technika odstřižení umožňuje, aby se nám jeden den před očima svět proměnil v chaos a hned druhý den naopak. Podle toho, jestli manipulátor potřebuje první nebo druhé. I mnozí nepodvolení jsou přesvědčeni, že například zvěrstva, která aktuálně jak na běžícím pásu produkuje mluvící hlava politické strany Hrad, tady ještě nebyla. No samozřejmě, že byla. A kdybychom si to uvědomili, mohli bychom se mnohem lépe bránit a nepropadali se do depresí. To jen odstřižení způsobilo částečnou historickou amnézii, tu ztrátu paměti. Česká televize, Český rozhlas a spojený mediální korporát naordinovali většině veřejnosti politického Alzheimera, chronickou, tedy běžnými prostředky, neléčitelnou chorobu. Ta končí smrtí postižených, kteří si v konejšivém zapomnění vůbec neuvědomují, co se s nimi bezprostředně děje. A ono se děje. A manipulátoři ten stav každým dalším krokem prohlubují. Bezpáteřní a morální mluvící hlava PP provokuje vládní parlamentní většinu a její voliče výroky o nutnosti přerodu EU ve Spojené státy evropské. Na první dobrou člověka napadne, že o to též usiloval amorální Hitler. Jenže i vzor vzorů, demokrat demokratů a údajný morální vzor tatíček Masaryk přece snil o sjednocené Evropě a prosazoval Kalergiho plán na nahrazení občanů historických států novou euronegroidní rasou z importovaných migrantů. I Masarykova politická strana Hrad, ač nikdy oficiálně nepřiznaná a ve volbách samozřejmě nekandidující, ve skutečnosti vládla oné vzorové prvorepublikové demokracii od převratu na konci velké války až do německého protektorátu na začátku jejího dalšího dějství, proběhly v Nové republice jen 4 všeobecné volby a přitom měla 18 vlád vytvořených zcela svévolně tatíčkem a jeho tehdejšími Koláři a Baxy na Hradě. Proč asi současná hradní strana ve spojení s mediálním korporátem tak nezastřeně tlačí plastovou figuru Lampasáka do masarykovské vizáže? No, s Václavem Havlem to vzhledem k jeho tělesným dispozicím nebylo možné, ale projekt je pořád tentýž. Že tady ještě nebyly jeho vlasti zrádné výroky o likvidaci koruny a přijetí eura? Je něco nového na konspiracích proti premiérovi a vlamování se do vládnutí skrze Hradem najmenovaný ústavní soud a ústavou napsanou Havlovi přesně na tělo? Vždyť i ústavní paragraf o reprezentaci státu navenek a sjednávání a ratifikaci mezinárodních smluv
je s námi od počátku obnovení samostatného českého státu, to bylo 1. ledna 1993. Jen ho oba prezidenti, mezi Havlem a Pavlem, nevyužívali, protože byli příčetní a na fungování státu jim záleželo. Nikoli jen mimochodem, všimněme si, jak Pavel o sobě zásadně mluví ve třetí osobě. Prezident má, prezident musí, prezident chce, nikdy ne já. Píší mu to tak proto, aby ho schovali za autoritu v naší zemi od Masaryka ctěné prezidentské instituce. On už nevystupuje za sebe. Vypadá stále víc jako poněkud komicky vyvedená kopie tatíčka Masaryka. A když mluví o sobě, mluví o něm. A odstřižení buď jásají, nebo zatínají zuby, ale v obou případech jim to baští. Přitom si už neuvědomují, že tenhle amorální hlupák je jenom figurínou, za níž se skrývají jako vždycky Němci. Ať už z Berlína jako Merz, nebo z Bruselu Němka Lejnová. Spojené státy evropské jsou pouze jinak nazvanou čtvrtou říší a on, ten kdosi, o němž náš vystudovaný sovětský rozvědčík mluví výhradně ve třetí osobě, je zastupujícím říšským protektorem. Prostě všechno už tu bylo. Pouze oslabená paměť a totální odstřížení brání zmasakrované mlčící většině, aby se radikalizovala

Otce, válkou proti bratru, z něhož zmanipulované obrazy a klíčová slova vytvářejí démona a nepřítele. Jde to jak po másle. V naší specificky pokroucené národní, tak říkajíc zapomenuté historii, ještě lépe. Uvěří mu, uvěří jim. A přitom cestu z žaláře nejtemnějšího máme přímo před očima. Popsal ji slavný a zcela jistě nesmrtelný Gilbert Chesterton. V době, kdy se svět začal ztrácet, ale ještě byl, napsal: barbarství je likvidace všeho, čemu lidé vždycky rozuměli, těmi, kteří tomu nerozumějí. A protože měl v srdci i hlavě klíč od vězeňské cely, neváhal ho současníkům i budoucím předat. Cituji: jakmile člověk přestane věřit v Boha, uvěří úplně všemu. Konec citátu. V tomto slova smyslu to tedy vypadá, že spíš nemáme naději. Jakkoliv sám vtipně poznamenal, že kdyby nebyl Bůh, nebyli by ateisté. No, jenže ten velký spisovatel a moudrý člověk také řekl: to nejvíc neuvěřitelné na zázracích je, že se stávají.

Krásné horké ráno, vážení přátelé, vážení chcimíři, mý drazí Slované vlastenci. Já vás všechny moc vítám u vašich oblíbených komentovaných ranních zpráv a pevně věřím, přátelé, že jste si užili teplý letní víkend a že společnými silami budeme budovat lepší republiku. Je to třeba jako sůl. Jdeme hned na první zprávy z České republiky. Superdávka překročila 1 miliardu. Brzy do ní mohou vstoupit 100 tisíce lidí. To je největší průšvih je, když máte nekompetentní ministerstvo s ministrem dohromady. Tady teď nemyslím pana Juchelku, myslím Mariana Jurečku, protože kolik lidí mě píše ohledně superdávky, to jsem nezažil za celých 5 let. Takový bordel, co tady v tom je, to je neuvěřitelné, protože se to vůbec nedostane k těm lidem, kteří to potřebují. Tak hlavně, že si sem spokojeně jezdí lidé z jedné zaslíbené země pro dávky v řádech milionů korun. To máme velikou radost, že se na tady tom podílíme. Že jo, přátelé? Napište mi do komentářů. Georgia Meloni chtěla být mostem mezi Trumpem a Evropou. To už se jí ale nedaří, říká italský politolog. Vztahy mezi Donaldem Trumpem a Georgiou Meloni dost ochladly, což potvrdil i Trumpův výrok ze summitu G7, kdy podle něj premiérka žadonila o fotku. Podle politologa Andrewa Cerona jdou pak neschody dál než k tématům Ukrajiny či Iránu. Trump ji dokázal schazovat už tehdy, když ji uváděl za příklad úspěšné političky, a to už jen z toho důvodu, že je to v jeho očích žena. Ano, tak Donald Trump je Donald Trump. Ten už prostě jiný nebude, to tak je. Irán udeřil na Kuvajt a Bahrajn. Mluví o odvetě za útoky Spojených států amerických. Opět se to rozhořelo, přátelé. Navíc v Bejrutu jsou obrovské protesty proti tomu takzvanému míru mezi Libanonem a Izraelem. A hlavně Spojené státy americké opět o víkendu zaútočili na Irán, takže to vůbec nevypadá dobře. Hormuzem sice občas něco propluje, ale pořád se tam nedohodli, kdo za to teda vlastně bude inkasovat, protože vždycky jde na prvním místě. O co, přátelé? Aha, samozřejmě o peníze. Takže tak. Průměrný důchod se sníží o 1800 korun. Ano, slyšíte správně. Ředitel České správy sociálního zabezpečení Poháček oznámil tvrdou realitu. Parametrické změny důchodového systému společně

s nástupem generace Husákových dětí do důchodu přinesou výrazné snížení průměrného důchodu. Nepříznivý vývoj nastínil ředitel České správy sociálního zabezpečení František Boháček a vysvětlil, jak důchody reagují na vývoj mest v České republice. Jako to, že to bude čím dál tím horší, tak o tom já vůbec nepochybuji. A protože patřím k té úplně poslední generaci Husákových dětí, tak je mi jasné, že já se žádného důchodu nedožiji a také se na žádný důchod nespoléhám. Přestože platím enormní, extrémní peníze každý měsíc a patřím mezi 1% obyvatel, co platí takto vysoké odvody, tak já si vůbec nedělám iluze, přátelé. Proto ten systém chce totální změnu. Ne jenom okrasu, jak oni vždycky udělají, nějakou kosmetickou změnu. Ne. Říznou do toho, určit rok nula a jasně nastavit ty parametry. Mně třeba osobně se v tomto líbí švédský a norský model, už jsem tady o něm několikrát hovořil, kdy máte jakoby koláč a vy si tam z toho vybíráte, kam ty vaše peníze vlastně z toho jdou a na jakou část si přispíváte vy. Šesťák bije učitele a vyhrožuje zabitím. Škola přiznává, jsme proti němu bezradní. Inkluze, to je ta inkluze, pane Bože. Proto jsou speciální školy. To nemá být tak, že tam má s prominutím být každý zmetek. Ne. To má být pro postižené děti. Jo, ty mají v té inkluzi co dělat. Ale ne tohle. A je to děsivé, co mě vypráví někteří učitelé, tak já úplně žasnu. Jako dneska se běžně v 5., 6. třídě terorizuje úplně brutálním způsobem. A oni jsou proti tomu úplně bezradní. Tak nevěřím, že aspoň nějak Plaga s tím něco udělá, to nejsem tak naivní, přátelé. Nejenom o tu klempíře, ale Macinku vypískal rozlobený dav. To tu nebylo ani za bolševika, odpověděl ministr, nenechali ho ani mluvit. Jestli toto je ta lepší část společnosti, když tento festival, který byl asi 83. ročník, ne, pokud se nemýlím, nebo jo, je to tak, protože začal hned po druhé světové válce. To ani za bolševika nebylo tohleto. Tito rádoby inteligenčně navýši lidé jsou primitivové. Takhle to vidím já. Jak to vidíte vy, přátelé? Napište mi do komentáře. Srbský prezident Vučić oznámil, že po roce studentských protestů rezignuje. To není podle mě dobrá zpráva pro Srbsko. A otázka je kdy, protože nedal datum, kdy bude rezignovat. Porsche chystá přesun výroby ze Slovenska. To je velký problém samozřejmě pro Slovensko. Zaměstnanci musí kývnout na nižší mzdy. To znamená, oni to přesunou zpátky do Německa. A protože to na Slovensku vyrábí za 3,5x nižší peníze než v Německu, tak nám tady teď chtějí tvrdit, že na to ty Němci kývnou. Prý na to kývnou v rámci restrukturalizace, protože Volkswagen propustí přes 100 000 lidí, jak jsem tady říkal, přátelé. Takže jako to bude ještě veselý tohleto. Evropa poprvé financuje Ukrajině zboží dvojího užití. Česká republika může přispět obráběcími stroji. Míní Kopečný, bývalý vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny. Pane Bože, v Daňsku se konala konference o poválečné obnově Ukrajiny. Ukrajinská premiérka Julie Svridenková oznámila, že Kyjev obdrží od Světové banky 3,39 miliardy dolarů a Evropská komise už potvrdila převod první části úvěru. Úvěru, to je k smíchu. Dohoda s Evropou byla, že dostanou půjčku, ale bude to půjčka namířená tak, aby podporovala jak ukrajinskou, tak evropskou ekonomiku. No to je krásný, Ježíš, to je nádherný, pane Bože. To bude hajzlíku zlatých, přátelé, krása. Donald Trump pohrozil dalším clem. Uvalit ho chce na země, které zavedou daň z digitálních služeb. Tak to bude super. Nové clo by nahradilo veškeré obchodní smlouvy se Spojenými státy, napsal Donald Trump v příspěvku na své sociální síti. Tvrdí, že o zavedení daně jedná řada evropských státu. Ten vyjednává opravdu tvrdě. Premiér Andrej Babiš odmítl poskytnout bývalému ministrovi práce Marianu Jurečkovi podklady, o kterého Jurečka žádal v poslanecké písemné interpelaci. Jurečka chtěl, aby mu Babiš poskytl údaje o tom,
jak vláda ve vybraných oblastech plní své cíle. Babiš mu však v odpovědi odmítl tyto údaje poskytnout s odůvodněním, že by šlo o desítky stran a on tím nechce zatěžovat státní správu. A dobře dělá. Zrovna Marian Jurečka. Ale bože. Víte, proč bylo takové teplo, přátelé? A proč je takové teplo ještě nyní? Já vám to prozradím. V Budapešti prošel pochod Pride. Účast ale byla skromnější. Nádhera. Ne, to máme radost, jako samozřejmě, to je super. Dánsko zaklekne na bojeschopné Ukrajince. Dánská vláda hodlá změnit pravidla udělování dočasné ochrany. Těm, kteří utekli před válkou, protože to bude ten odvodový věk, to znamená 18 až 60. No, tak to jsem na to zvědav, jak se tohle bude vymáhat. Slovensko čekají letos říjnu komunální a regionální volby, tak jako u nás, které budou prvním velkým testem sil před parlamentními volbami na podzim roku 2027. V Bratislavě se navíc rýsuje souboj s přesahem daleko za hranice hlavního města. Primátor Bratislavy Matúš Valo, a to je miláček teďkon Seznamu a všetěle těch médií, ne, tak to je jasné. Já myslím, přátelé, že tady nás asi už nic nepřekvapí. Německo zvažuje úplný návrat povinné vojny. Chybějí mu desítky tisíc vojáků. Víte, kolik lidí se přihlásilo do Bundeswehru? Něco kolem 530, přátelé, asi 536, myslím, že to je. No to je prostě výsměch, že? Tak kdo by tam chtěl? Jako, já neznám nikoho, kdo by dobrovolně se chtěl nechat zastřelit na východní frontu. Oni jim to dědové vyprávěli určitě, co se dělo. Stovky začlených před summitem NATO. Erdogan spustil vlnu represí. Odepírá i akreditaci novinářům. Tak to má být. Přísnost musí být. Ne? Nevím, čemu se divíte v Turecku. Jsem ještě v Dánsku, nebo už jsem v Islamabadu? Dánský ministr šokoval. Dánský sociálně demokratický ministr pro imigraci a integraci Morten, a teď to je jméno, teda Bockov, nevím, jestli to čtu správně, azyl se uděluje v Dánsku jen dočasně. Jakmile se situace v domovské zemi žadatelů zlepší, úřady migrantů neprodlouží povolení a nařídí jim odchod. Tak to jsem na to zvědav, jak tohle chce udělat. Celá západní Evropa je v koncích kvůli imigrační politice. Takže jako nevím, jak tohle chtějí řešit. Teda to by mě opravdu zajímalo. Další tanker v Hormuzském průlivu zasáhl projektil, přátelé. Tam nebude klid. Proč? No protože tam Američané potřebovali dát tu demokracii. Jak se někde objeví ropa, zemní plyn nebo něco, co potřebují, hned je tam demokracie. Podívejte se, jak rozdrbali sever Afriky, se z toho dostávají doteď. Tam teď jako taková výjimka je Alžírsko, bych řekl, a Egypt, protože Mursi to drží tvrdě pod krkem, ale jinak teda je děsivý. Putin jednal s Lukašenkem. Ano, protože tady totiž jde o dvě věci. Za prvé, Putin zvažuje mobilizaci, Lukašenko chce mobilizovat. A proč? Protože nám tady zelený skřet opět chce vyvolat konflikt, že mu narostlo peří zase. Z čeho? No, protože tam cpeme prachy horem spodem. Protože Ukrajina má jednu z nejsilnějších armád. A Didán tady pořád říkají, že to je ta brázda proti východu, ne? Že to je vlastně naše vojsko, že máme být rádi, že by jinak Putin už dávno byl v Praze. To nám tady vypráví. Tak to určitě. Celý svět se snaží pomoci zničené Venezuele. Na prvních stránkách médií po celém světě jsou šílené příběhy záchrany lidí. Ale existuje výjimka. Čeští žurnalisté. Média a opoziční média řeší, jestli bude pávek u okénka v letadle a jestli bude mít večeři. To je naprosto perfektní komentář toho. Jo? Ten tady zdůrazňuji, protože takhle si tady žijeme. Ale taky pozitivní, přátelé, jsem se pozitivně utekla z Ukrajiny. Teď jako jedna z prvních odmaturovala se samými jedničkami. To je krásné, že jo? Já jsem taky dojatý.
tak pevně věřím, že to vrátí tomu státu na daních aspoň z desetiny tak, jako to dělám třeba já a podobně. Jsem taky motoroval se znamenáním, taky jsem byl pyšný. A je to nádherný. To začleňování do společnosti, přátelé, to nám jde. Já jsem tím vyvolal obrovskou bouři na sociální síti Facebook, protože někteří lidé nepochopili satiru. No, to už taky. Buranství z prostota zášť. Klempíř neunesl, že ho vypískali na festivalu ve Strážnici. Tady nejde o to něco unést, tady jde o to, že se lidé nemají chovat jako hovada. Toto není dialog. Jak chcete s někým jednat, když na něj pískáte? To přece není normální. Německo váhá s koncem uhlí. Ano, slyšíte správně. Průmysl chce stabilní elektřinu. Ekologové se bouří. Jo, to je špatný, všechno zavřete. Jaderná energetika, říkají experti, okamžitě něco dělejte, než bude pozdě a už s tím nepůjde nic dělat. No, a co oni dělají? Nic, přátelé, takže tak. Chceme-li obstát vůči Číně a Spojeným státům, musíme jednat, říká bývalý předseda Evropského parlamentu Schulz, Martin Schulz, pamatujete si ho? Praha po 11 letech hostí valné shromáždění EBU. Jednání se zúčastní i prezident Petr Pavel, nebo bývalý předseda Evropského parlamentu. Potřebujeme kombinovanou ekonomickou a politickou sílu sjednocené Evropské unie. To jsou nádherná hesla. To vzhledem k tomu, že včera nebo kdy to bylo výročí rozpadu RVHP, tak musím říct, že tohle je opravdu geniální. Komunistická strana Slovenska byla odsouzena za propagaci komunismu. Tady tam srpa kladivo. To tady teď budeme honit. Ale že nám tady po plavárnách létají kluci s hákovýma křížema na zádech, na ramenou, to je v pohodě. Trojzubec ne, Schwarzerod, takhle bych mohl pokračovat. Jako, my jsme fakt pitomci, to je prostě neuvěřitelné. Já jsem shodou okolností o tomhle včera hovořil, kdo jste neviděli, přátelé, tak na kanále Archiv doktora Vajíčka, kde je vás bezmála 10 tisíc, tak jsem včera v 16 hodin dával video první o koncentračních táborech a začal jsem politickým táborem Buchenwald. Tak se když tak podívejte, jestli chcete. Tohle je taky dobrý, jo? To je dobrý se koukat na určité věci retrospektivně. Látky poškozující ozonovou vrstvu, zejména freony, začal svět po Montrealském protokolu postupně vyřazovat. Jejich náhrady, hlavně některá fluorovaná chladidla a také vybrané anestetické plyny, se v atmosféře mění na látku, která se v prostředí prakticky nerozkládá. Nová studie odhaduje, že mezi lety 2000 a 2022 se jich z těchto zdrojů na zemský povrch uložilo 335 tisíc tun. Tun. Já si vzpomínám, jak šílili všichni v 90. letech a na přelomu milénia. Oh, vy máte freonovou mrazák, máte ledničku, oh, to je špatný, jste fuj tajbl. Jo, to je přesně ono. Vždycky je potřeba prostě přemýšlet hlavou a počkat si. Zapojení společnosti a silná armáda. Totální obrana má silný odstrašující efekt, říká švédský generál. To jo, to je hlava, co? Ještě, že je generálem. Menší závislost na ruském plynu. Nové detaily horkovodu za 21 miliard korun. Horkovod do Brna přivede teplo z dukovanské jaderné elektrárny. To je krásné. Hlavně proti Rusku musíme jít. To je nejdůležitější, přátelé. Jo? Zpátky ní krok. Nejvíc digitalizovaný evropský stát vyřazuje z normálního života půlku svých seniorů. Finsko se může chlubit tím, že je hodnoceno jako nejvíce digitalizovaná země Evropy, avšak téměř polovina tamních seniorů tím strádá, protože se jim špatně žije ve světě, který na ně nebere ohledy. A to je přesně ono. To je ta bezohlednost dnešního světa. Každý má právo být offline, takzvaně. Má prostě hotovost do ústavy a tak dále. Bavíme se to o tom denně, přátelé. Moravecky. Říkám jasně, nebude souhlas s kultem Bandery. Starosta Lvova může požádat tak maximálně o odpuštění. Co to má vůbec znamenat? Starosta Lvova straší soudem proti Jaroslavu Kačinskému, který v nejtěžším okamžiku války stál na straně Ukrajiny a ne na straně vypočítavosti a zbabělosti. To je hamba, to je skandál, řekl bývalý polský premiér Moravecký. No samozřejmě, že to je skandál a hamba. Samozřejmě, že je potřeba vymítit banderovce. Samozřejmě, že třeba by speciální vojenská operace dobře dopadla. Ne, přátelé? V Bejrutu vypukly obrovské demonstrace proti Izraeli. Tak to už jsem tady říkal. Přátelé, pište do komentářů vaše názory, postřehy, připomínky. Poprosím o sdílení, lajkování, zviditelnění, pokud to půjde.
nebojte se komentáře, dejte třeba jenom vlaječku nebo tečku, když nechcete komentovat. Bojujeme proti upozaďování, mějte se krásně a na kávě s Vojtěchem. Na viděnou.

0: Pane prezidente, díl 84. A naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Na začátek dnešního dílu, pane prezidente, také za celou XTV i za naše diváky všechno nejlepší a hodně zdraví k vašim narozeninám. A dodávám rovnou, že děkuji za pozvání na oslavu, která byla báječná.
1: Ježíš, tak to jsem rád.
0: Dlouho jsem se tak nepobavil, musím to tak říct.
1: Bezvadný. Jenomže jsme měli narozeniny 85. a my máme dneska tu naší debatu 84. čili to je nějaká technická chyba. To
0: jsme něco
1: jsme udělali špatně.
0: Já možná na úvod řeknu, že existují dvě nové knihy. To se k těm 85. narozeninám hodí. Václav Klaus, Myšlenky 2, Tomáš Břicháček je sebral a musím říct, jak jsem to tak prolistoval, já jsem ji ještě nečetl, tak jsou tam z různých vašich textů vytáhané ty nejsilnější pasáže. Rozumím tomu dobře.
1: Je to tak a Tomáš Břicháček je genius, protože odkazuje se tam asi na 100 textů, jak z nich mohl vybrat myšlenku jednu, dvě, které seřadil do různých kategorií jako důležitosti. Neuvěřitelný. Práce šílená. Já to obdivuju.
0: No, hned jak jsem to otevřel, Václav Klaus, Veselý LX, pane prezidente, dvě Ksavere se ptáno. Odvedl skvělou práci.
1: Taky, ano, z Ksaverovy knížky. Ano.
0: Skvěle. No a ty vaše knihy jsou k dostání na webu Institutu určitě Václava Klause, takže na IVK, na té známé adrese, tam to je k dispozici a já doporučuju. A byli mi blízko také Institut Václava Klause, to je, tam to bude a předpokládám, vidím dobře, že toto je kniha o lidech, které se myhly anebo výrazně zapsali ve vašem
1: no taky jako
0: životě.
1: Já bych řekl, že všechno to bylo inspirováno, jak jsem měl loni na podzim takový ten docela velký pro mě a významný projev ke kardinálu Dukovi ve Svatém Vítru v katedrále. No a někdo, a ten jako hodně lidí oslovil, a někdo říkal, že vy už jste pronesl tolik takových těch projevů v katedrálách a podobně k výročím a to by mohla být pěkná knížka. No tak vznikla knížka mých projevů, které buď byly přímo někde vysloveny na hřbitově v katedrále, anebo u příležitosti toho, že ten člověk zemřel, tak já jsem napsal text. Takže je to strašně zajímavý, když vidíte, jak je to tlustý, tak kolik jich bylo teda za ty desetiletí, kolik člověk promluvil takovýhle vážných ohlédnutí se vzpomínek za někým, kdo mu byl opravdu myšlenkově i jinak blízko.
0: Já tady ještě sleduji důležitou věc, kterou jsme neřekli a našel jsem tu webovou adresu, abychom ji řekli správně. institutvk.cz.
1: Ano,
0: to. Reklama musí být, pane prezident.
1: Ano, ale tadyhle to druhý vyšlo v nakladatelství Leda, takže to není naše publikace interní, to je normální knížka.
0: Normální knížka, jak to říkáte. Pojďme na to, co se děje, pane prezidente, protože myslím si, že spousta lidí teď čeká na vaše slova. Zpráva z dnešního dne. Prezident Petr Pavel podá k ústavnímu soudu kompetenční žalobu kvůli rozhodnutí vlády, která ho nedelegovala na červencový summit NATO v Ankaře. Co si o tom myslíte? Je to chytrý politický krok?
1: Tak my už jsme tady o tom mluvili, tak je to navýsost politický souboj. A já považuji za naprosto nešťastné a nedůstojné naší politiky, která je přece jenom politikou vyspělého demokratického státu, aby tento souboj probíhal formou žalob ústavnímu soudu. Prostě to je naprosto nedůstojné. Je to politická polemika, politický střet a nechat to na nějaké soudce, aby řešili tenhle ten politický souboj, to je absolutně špatně a je to nedůstojné a vypadáme trošku podivně ve světě. To je věc jedna. Druhá věc je, že to není žádné překvapení. Protože k něčemu takovému se už dávno schylovalo a přeci volby v říjnu loňského roku vytvořily vládu, která je úplně jiná než prezident Pavel a úplně jiná než byla předcházející fialovsko-rakušanovská vláda. No takže přeci jde o to, že konfliktů je celá řada, no a jenom bylo otázkou času, kdy to vyvrcholí takovýmhle nějakým sporem. Takže ano, prezident Pavel versus vláda je úplně jiný názor na naši zahraniční politiku a na 1001 dalších věcí, takže to je produkt toho, to není najednou zvyšně spadlá náhodná věc.
0: Dobře, ale říkáte, je to ryze politická záležitost. Jaké to tedy mělo mít nebo mohlo mít smírné řešení?
1: Tak já nevím, jestli smírné řešení bylo možné. Prostě prezident Pavel byl zvolen jednou skupinou lidí a Babišova vláda složená ze tří koaličních stran byla zvolena úplně opačnou skupinou lidí. Já bych si přál, aby se domluvili nějak rozumně, ale to není, to prostě není možné. No a je to dané prostě tím, že prezident Pavel se pohybuje způsobem, který je permanentním střetem s vládou. Permanentním střetem s vládou, takže on si koleduje o takovýhle souboj, který myslím nedůstojně proběhne a probíhá u nás. Takže prezident Pavel se nepřetržitě vymezuje proti vládě, snaží se zvýšit si své kompetence, své pravomoci a zavést něco směřující k prezidentskému systému. No a to neodpovídá naší ústavě, to neodpovídá našemu právnímu řádu, takže je logické, že se vláda musí bránit.
0: Když se na to podíváme z druhé strany, to znamená řečeno ze světa směrem k nám, jak je důležité, kdo nás zastupuje na takovém summitu NATO?
1: Z hlediska toho, aby toho člověka ty partneři brali vážně, to je absolutně jedno. Každá země přijíždí s různě sestavenou delegací a je tam řada zemí, kde by je nikdy nenapadlo, aby tam poslali prezidenta. Prostě nejbližší naše země typu našeho velkého vzoru a souseda Německo, no tak německý prezident vůbec nepadá v úvahu, že by někdy byl vládou delegován na summit NATO. To je jako úplně mimo úvahu. Řekněme, že Rakousko není v NATO, ale je v jiných institucích a Rakušany by taky nikdy nenapadly. Je, aby v Maďarsku, třetí země nedaleko nás, prostě opět samozřejmě nikdy ještě nenapadlo, že by tam jel prezident. Neboli je to v každé zemi nějak jinak to probíhá a jedna věc, že to je ústavní zvyklost a druhá věc, že to je produkt politických poměrů a rozdělených sil v zemi. No a u nás se ty síly v zemi radikálně vychýlily loňskými říjnovými volbami.
0: Je teoreticky možné, že náš prezident Petr Pavel by měl jakousi výhodu z toho pohledu, že je voják?
1: Určitě ne, tam vůbec o takovéhle výhody se v žádném případě nehraje. Tak za A, ten summit je víc formální hra než reálné dohadování se a ze své vlastní zkušenosti musím říci, že na těch summitech, kde jsem xkrát byl, tak asi dvakrát došlo k vážné debatě, vážným sporům a tak dále. A ty spory se pak řešily opravdu způsobem, že mimo probíhající summit se najednou řeklo, že se teda večer udělá setkání jenom těch hlav delegací v uzavřeném sále, nikdo tam nebyl, žádných poradců nebo náměstků nebo něco ministrů dalších nebo něco takového, a tam jako se 6 hodin nesmírně dohadovalo. To jsem zažil dvakrát, a nebo jednou silně a jednou půlkrát, ještě bych to tak řekl.
0: Vydávání peněz na obranu, tedy naplnění cílů na to, to je věc, která se teď oživila, možná v souvislosti s tím summitem. Tady stojíte na které straně barikády, pomyslně řečeno?
1: Já trvám na tom, že to zvyšování peněz není na... Je sice pro většinou se to jmenuje Ministerstvo obrany, ale trvám na tom, že to zvyšování peněz není na obranu. To zvyšování peněz je na válku. Jo, to znamená, to je dávání větších a větších šancí, aby k nějaké válce skutečně došlo. Takže já bych to brzdil a nějak bych se do toho nehrnul.
0: Když jsme u toho, tak otázka, která tady zaznívá často, jestli už pozorujete blízkost tedy konce války na Ukrajině. Teď to trošku vypadá, ne?
1: Já to jako blízkost nevidím. Já naopak, ne, tak oni, ta propaganda a ty nepravdy na obou stranách jsou prostě obrovské, protože my slyšíme jenom mrtvé na Ukrajině nebo mrtvé na druhé straně, prostě neslyšíme nic dalšího, takže ta udělat si o tom jasný obrázek je sporné. Ale já mám hrůzu z toho, že jestli budou evropské státy Ukrajinu dále podporovat, zásobovat penězi, zásobovat zbraněmi, no tak ta válka nebude mít konec nikdy a můžeme se dostat k naprosto nečekaným výsledkům. Takže já nevidím žádné přibližování se konce této války. Naopak já mám hrůzu, že bude probíhat dále a dále.
0: Pojďme teď, pane prezidente.
1: Ale můžu říct jednu věc.
0: Samozřejmě.
1: Poprvé mě zastavují na ulici lidi, v hospodě, na procházce na horách s otázkou, pane prezidente, omlouvám se, nechci vás rušit, tady máte volno, ale řekněte nám, bude válka? To je najednou nečekaná otázka, která u nás vážně nepadala za posledních asi 80 letí. Myslím, že najednou se to stalo reálným pocitem nemalého počtu našich spoluobčanů, že něco takového se může stát.
0: No, ono je to těžké, protože mnoho našich spoluobčanů si to může myslet, když slyší tu od pana Hřiba, že mohou vjet tanky do průhonic a jiné takové věci. Tak jsou to lidé s prstem na tlačítku, takže má to nějakou váhu. Ale já se teda naivně domnívám, pane prezidente, že nebude válka v naší zemi a ani nehrozí.
1: Já se také domnívám, že nebude válka. Ale na druhé straně vůbec nepodceňuji, že jsou síly ve světě a u nás, které by válku chtěly a které se domnívají, že je možné k té válce provokovat, kteří se domnívají, že se něco dobrého získá tím, když k té válce málem dojde a tak dále. To já tady vidím a toho já se bojím a předtím varuji.
0: Nedávno říkal v tomto studiu Oskar Krejčí, že nejpravděpodobnějším důvodem, když by náhodou, bude ta infrastruktura pro F-35. Že to je to, co by možná přitáhlo pozornost některých temných sil. Bůh ví.
1: Nevím, nedovedu, nejsem válkolog, prostě nestavím se do téhle pozice, že bych věděl, prostě celý život jsem se tomu vyhýbal a také jsem měl pocit, že je mnoho důvodů pro to, aby se dělalo všechno pro neválku. A bohužel ta situace se změnila.
0: Mám pro vás teď jednu špatnou zprávu, pane prezidente. Pracovníci České televize stávkovali. Nevím, jak jste to prožíval vy?
1: No ne, já jsem, když se ptáte takhle, tak bych se ptal, a jako viděl někdo tu stávku, nebo jak prožil někdo tu stávku, nebo zažil, nebo uvědomil si, nebo něco takového?
0: To ne. To ne.
1: Nerozumím tomu.
0: Ale teď vyhrožují teda v České televizi omezením výroby, zrušením investic nebo ořezání regionálního vysílání a na prostě na Kavčích horách to hoří. Jakoby Česká televize byla středobodem našich problémů. Co si o tomto vážně myslíte?
1: No ne, to je naprostý nesmysl. A když slyším takové darebné úvahy typu, že Česká televize bude muset zrušit večerníčky, tak to se mi zdá, že je takové vydírání. Vydírání dětí a lidí. Ne, Česká televize nemusí mít tolik a tolik stanic a nemusí vysílat tolik a tolik podivných filmů a seriálů a tak dále a mohla by ušetřit spoustu peněz a tak dále a tak dále. Nemusí mít v žádném případě tolik kanálů. Stejně se na ně nikdo nedívá.
0: No jo, a co zatím čtete, že ti pracovníci České televize jdou na steč tímhletím způsobem a dokonce jistý, nebo nějaký pan Moláček říkal někde na internetu, že mají ještě silnější arzenál než výstražnou stávku, tak Bůh ví, čeho se ještě dočkáme od uvozovkách, promiňte, majitelů České televize.
1: Ne, tak to je naprosto jasný, že to je vydírání těchto lidí. Prostě stejně jako v oné slavné televizní krizi před 25 lety, tak opět je to pokus lidí, kteří pracují v té České televizi, jsou tam zabydlení a dobře si v ní žijí, tak oni se považují za majitele té televize. Oni jsou subjektivní pocit, že jsou vlastníci a oni přeci musí rozhodovat, co v ní bude a kolik bude vysílat tohodle a kolik onoho. Tak teď, když někdo říká, že možná to tak pánové není nebo dámy, no tak jsou naprosto, to berou jako zásah do svého výsostného území, které si prostě přivlastnili.
0: A jste, pane prezidente, pro, aby se ta média veřejné služby platila nebo hradila mandatorním výdajem státního rozpočtu, nebo spíš pro poplatky, nebo je to vlastně jedno?
1: No ne, tak jako ta otázka financování je zástupná, to je druhotná věc. Tady jde o to, jestli ty majitele, ty zaměstnanci, ty televize opravdu tu televizi vlastní nebo ne a můžou rozhodovat oni. Já myslím, že tak to není prostě. Takže to... Ten způsob financování, já jsem klidně, když jsou takový siláci o nezastupitelnosti České televize, tak ano, tak ať se platí z poplatků, ale ať jsou ty poplatky dobrovolné. No tak když budou ty poplatky dobrovolné, tak najednou všichni uvidíme, kolik lidí považuje Českou televizi za nezastupitelný zdroj jejich životů a jejich zábavy a já nevím čeho ještě všeho. No tak pak, jestli to opravdu holoubci chcete, no tak to tak udělejme.
0: Ten pokles by měl dělat 1,3 miliardy za rok. Neboli, víte, pane prezidente, o 1,3 miliardy, to už je hodně peněz, stojí za to zabojovat, trošku třeba i zavyhrožovat, trošku i pobrečet. A já se teď chci ptát, jestli je vám příjemné, když se toto odehrává na obrazovkách České televize, anebo ve vysílání Českého rozhlasu.
1: No ne, tak já, Xavere, teď mě vlastně napadá, že vy jste v té radě pro Českou televizi, tak vy jste odborník a mluvíte s naprostým laikem, takže podívejte, já mám v pátek projev v Berlíně a tam je ta velká akce o svobodě slova, svobodě projevu v současné Evropské unii a já mám hlavní úvodní referát. A já tam v nějakou chvíli říkám, podívejte, jako bývalý předseda vlády a bývalý předseda parlamentu a bývalý prezident republiky, já nemám přístup k těm takzvaným veřejnoprávním televizi a rozhlasu. Mě tam nezvou, neberou, prostě protože mám jiný názor, než mají oni a mám jiný názor na tisíc věcí a prostě oni na Evropskou unii počínaje a já nevím, čím konče. Tak oni mě tam neberou jako bývalého prezidenta a předsedu vlády. Řada lidí mě potkává na ulici, to bys měl, proč nejdete víckrát mluvit do té televize? Já říkám, no myslíte tu českou, jako no, tak to by mě tam musel někdo z nich zvát. Oni mě tam prostě nechtějí, ti to lidé. Oni jsou vlastníci té televize, tak nevím, co k tomu, ale vy jste ten radní televizní, čili vy to máte konec konců na starosti, Xavere.
0: Jo, ale já nemohu hovořit tady z pozice radního, to bych porušoval jakousi úmluvu, ale jako divák a jako občan, který to roky platí, mám podobný názor jako vy, řekl bych ještě
1: Tak
0: mnohem tvrdší.
1: já už jsem si televizi doma nepustil řadu týdnů. Vůbec ani nevím, jestli ještě to umím zmáčknout. Prostě. A přiznám se, vy to víte, že v autě mám televizi, a takže tam někdy si zmáčknu a koukám se na bez zvuku na 24 a čtu tam na liště ty zprávy, takže jenom takže párkrát vidím i nějaký ten obrázek, nějakou tu osobu, ale to je všechno.
0: Dnes je, pane prezidente, 23. června 2026 a zítra, 24., to bude 10 let od okamžiku, kdy proběhlo referendum o Brexitu, jestli si vzpomínáte. 51,89% požadovalo Brexit. Zajímá mě, jak vy hodnotíte těch 10 let, protože váš kolega Strejček z institutu, Ivo Strejček, promiňte, to vidí jako promarněnou šanci. Jak to vidíte vy?
1: No, hej, tak já myslím, že Velká Británie v duchu svého tragického vývoje za poslední 3 desetiletí totálně selhala, i když jako ten Brexit zvládla a provedla, tak už od té doby těch 10 let promarnila jakoukoliv příležitost něco udělat sama a něco udělat v té Evropě případně. Takže je to věc, která je, já myslím, je non-event, neudálost, už jako něco, co já vůbec nekomentuju a ta Británie je opravdu ztracená země.
0: Vzpomeňte si, jaké se vedly debaty po tom rozhodnutí a kolik politologů, teoretiků všeho druhu říkalo pozor, to je první vlaštovka a teď se začnou ty karty tahat z té hromádky, dokud ten hrad nespadne. Nevytáhla se ani jedna, ani ti nejtvrdší odpůrci Evropské unie do toho nešli. O čem to svědčí, pane
1: Já nevím,
0: prezidente?
1: koho myslíme za nejtvrdší odpůrce Evropské unie. Mluvíme o státech, protože Evropské unie nejsou členové jednotlivci. Tam mluvíme o státech. A já žádné nejtvrdší odpůrce Evropské unie skoro
0: Špatně jsem
1: nerozeznávám.
0: se vyjádřil. Některé osobnosti,
1: Tak.
0: které by nejraději, teď si připadám, jako že jsem u vás na zkoušce na Národohospodářské
1: Já jsem byl
0: fakultě,
1: dneska na zkoušce zkoušet studenty,
0: a
1: tak
0: že
1: ano.
0: bojuji alespoň o čtyřku, ale není tomu tak, ale řeknu to tedy jinak. osobnosti, o kterých víme, že kdyby mohli, tak ani vteřinu už nezůstanou v Evropské unii. Řeknu pan Okamura třeba, Reichl a jiní, kteří to jsou poslanci parlamentu dnes. Tak se ptám, jak to čtete, že se v celé Evropě našel někdo další, kdo by ten prapor zvednul?
1: No ne, já myslím, že prapor občas pozdvíhává ten či onen i ty naši, které jmenujete i v celé řadě dalších evropských zemích, ale pořád ještě lidi jsou natolik zblblí, že myšlenkou, že co je evropské, tak je správné. A já jsem včera si všimnul, když jsem jel domů, tak vidím tam nedaleko nás najednou Eurobike, hezká prodejná kol. Oni to musí nazvat Euro. Proč? Co pak jsou to evropská kola, nebo je to souboj s jinýma kolama, nebo cizíma, nebo prostě najednou, jakkoliv se tam objevilo to slovíčko euro, tak jako to má nějakou vyšší hodnotu, protože se podařilo úspěšně zdiskreditovávat národní státy a vytvářet jakousi divnou představu, že je lepší, aby jsme byli členy obyvateli kontinentu, než aby jsme byli obyvateli České republiky.
0: Snad se neurazíte, když teď poučím já vás. Ta firma Eurobike,
1: vy to znáte,
0: já ji neznám, ale řeknu vám pravděpodobně, proč se tak jmenuje. Dnes se totiž názvy firem, slyšel jsem o tom takovou přednášku, dělají i podle toho, jak je bude umět vyhledávat internet a Google a jiné, ale nejen to, také podle toho, jaké jsou volné internetové domény. A aby byli světoví, tak si dají euro, já tomu rozumím. Já jsem totiž zažil něco podobného, já jsem byl v malém městečku na jihu Moravy, není to dlouho, a do 10 000 obyvatel maringotka starého střihu stála na náměstí, voněla stará grilovaná kuřata, ale nápis to mělo Euro Chicken. Takže ne, vidíte, ta dobrá světovost.
1: Tak to je ještě lepší než ten můj Eurobike, jo. Ty Euro Chicken asi vznikly tady někde u nás, zatímco ty některé bajky jsou italský nebo španělský, nebo já nejaký.
0: Dnes se dávají názvy podle toho, aby to bylo hlavně vznešené. Ale já se vrátím k té Velké Británii. Velká Británie je velká země, o které jsme si myslili v Evropské unii, že tak trošku udává směr. Poté, co proběhl Brexit, tak to vypadalo, že to bude zdvížený prst například pro Green Deal. Jak je možné, pane prezidente, že ani v tomto to nezafungovalo?
1: Tak zaprvé, ta Británie do té Evropy, do té Evropské unie nikdy moc nepatřila. Prostě já vím, že slavný projev Churchillův, který vyhlásil po druhé světové válce nový boj s komunismem a tak dále ve Fultonu, tak ten rovnou říkal, ale vy se tam hezky v Evropě sjednoťte, ta myšlenka té evropské nějaké integrace je dobrá, ale ten Churchill, a dneska to nikdo necituje, říkal, ale bez nás. Čili on prostě nechtěl, on jemu vyhovovalo, že mají ten Commonwealth, ten britský a tak dále. Takže jedna věc, že tam nebyla, ale tím, když vidíme, co se dělo s tou Velkou Británií, když se blížila k tomu Brexitu, k tomu referendu a tak dále, přeci vzpomínáme na ty orgie nenávisti vůči opuštění EU. A to já jsem vždycky říkal, vidíte, to se děje země, která je jedna z velkých zemí Evropy. To se děje země, která není součástí evropského kontinentu. To se děje se zemí, která prostě je ostrovem u Evropy a ne někde tady uzavřená v konglomerátu evropských malých států. a jaký ta Evropská unie a světová média progresivistického typu mučí a co s těma lidma dějí. Já myslím, že to vede k tomu, že spousta dalších lidí, kteří by něco podobného chtěli udělat v malé evropské zemi, ví dobře, to je pro ně signál, že by je ušlapali a že vůbec neprávou, že by to Evropská unie nikdy nedovolila, aby ta země odešla.
0: Mm-hmm. Mám poslední dotaz dnešního dílu. Když si občané nebo diváci objednávají vaše knihy třeba na webu XTV, na e-shopu, tak se často se ptají, jestli by mohli ty knížky vaše mít s vaším podpisem. A já si říkám, že my nevíme vlastně, co těm lidem odpovídat. Když si je objednají u vás...
1: Když mě tady k Xavere posadíte, dáte mi do ruky nějaké dobře píšící pero, tak já jich hromádku podepíšu.
0: Takže připravíme na příště myšlenky a byli mi blízko?
1: Dobře.
0: Tak se těším. Dobře. Bude to 85. díl.
1: To bude krásné.
0: Díky za to, že jste přišel a těším se. Naschledanou.
1: Děkuji. Naschledanou.
0: Pane prezidente, díl 84. a naším hostem byl pan Václav Klaus.

0: Věděl.
1: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
2: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
3: To je největší hotovostní pozice v korporátní historii. Jak v absolutních číslech, tak jako procento aktiv Berkshire. Buffett systematicky prodával akcie, aby tuto hotovost shromáždil. Snížil svou pozici v Apple o 50%. Prodával akcie Bank of America. Nic nenakupuje. Ve svém dopise akcionářům z roku 2024 Buffett výslovně prohlásil, nemůže najít nic za atraktivní cenu. To je signál. Všechno je nadhodnocené. Pryč.

skutečná data o zákaznicích, skutečné problémy a převádějí je do hotovosti. Obchod číslo 1 probíhá právě teď. Chytří investoři jsou venku. Je to úplně stejný vzorec jako v letech 1929, 1987 a 2008. Systematický odchod 12 až 18 měsíců před krachem. To 2 je akumulace zlata. Ta probíhá ve stejném 12 až 24 měsíčním okně jako obchod číslo 1. A zatímco sedíte v hotovosti, potřebujete ochranu proti devalvaci měny a inflaci. Zlato je řešením, které obstálo po 5000 let. Dovolte mi ukázat vám, jak se to vyvinulo. V roce 1929 byl Bernard Baruch jedním z nejúspěšnějších investorů počátku 20. století. Vydělal mění v předchozích panikách tím, že včas rozpoznal bubliny. V roce 1929 se Baruch nepřeváděl pouze do hotovosti. Převedl podstatné pozice do zlata, fyzicky. Že nadcházející krach povede zpočátku k deflaci, ale nakonec k manipulaci s měnou a inflaci. Zlato by zachovalo kupní sílu. Když došlo ke krachu, zlato si udrželo svou hodnotu na $20 a 67 centech za unci, což byla v té době oficiální pevná cena. Ale co je důležitější, v roce 1934, když Roosevelt devalvoval dolar přeceněním zlata z $20 na $35 za unci, každý, kdo držel zlato, zaznamenal 69% zisk v dolarech. Baruch se pozicoval dokonale. Jeho zlaté držby zhodnotily, zatímco akcie dále klesaly. Do poloviny 30. let 20. století byl Baruch bohatší než před krachem. Rok 1987. Role zlata v tomto krachu byla odlišná, protože rok 1987 byl jednodenní krach, který se rychle zotavil. Ale investoři, kteří koupili zlato před krachem v roce 1986 a na počátku roku 1987, stále profitovali. Zlato se na počátku roku 1987 pohybovalo kolem $300 za unci. Během říjnového krachu zlato vyskočilo na $475, když investoři prchali do bezpečí. 58% zisk pak se stáhlo, když se trhy stabilizovaly. Ale obchod fungoval. Zlato chránilo majetek během maximální paniky. Paul Tudor Jones držel zlaté pozice spolu se svou hotovostí jako součást své obranné strategie. Vyplatilo se to. Rok 2008. Zde se obchod číslo 2 stal mimořádně důležitým. Zlato se v roce 2007 pohybovalo kolem $600 za unci, když chytří investoři začali zaujímat pozice. Jak se finanční krize rozvíjela v letech 2007 a 2008, jak banky krachovaly a Fed začal tisknout peníze, cena zlata prudce vzrostla. Do března 2008 zlato dosáhlo $1000. Do roku 2009 to bylo přes 1200. Nakonec dosáhlo vrcholu na 1900 v roce 2011. John Paulson, poté co vydělal miliardy na obchodu číslo 3, spekulaci na pokles hypoték, vložil značný kapitál do zlata. Pochopil, že reakce Fedu na krizi by byla masivní tištění peněz. A tištění peněz znamená devalvaci měny. A devalvace měny znamená zhodnocení zlata. Paulsonův zlatý fond vydělal další miliardy k ziskům z jeho spekulací na pokles hypoték. Investoři, kteří drželi zlato od roku 2007 do roku 2011, strojnásobili své peníze, zatímco akcie se nikam nepohnuly. Rok 2025. Zde se obchod číslo 2 stává naprosto kritickým a probíhá právě teď v nebývalém rozsahu. Centrální banky po celém světě nakupují zlato rekordním tempem. V letech 2022, 2023 a 2024 centrální banky nakoupily přes 3000 tun zlata, což je nejvyšší tříletý součet od doby, kdy se začaly sbírat data v roce 1950. Čína nakupuje, Rusko nakupuje, Indie, Turecko, Polsko, Singapur, všichni akumulují zlato. Diverzifikují pryč od dolarů. Vidí to samé, co vidí chytří investoři. Neudržitelný dluh USA, nevyhnutelná devalvace měny. Zlato je ochrana. A nejsou to jen centrální banky. Miliardáři investoři akumulují. Ray Dalio se otevřeně vyjadřoval o držení 5 až 10% portfolií ve zlatě. Stanley Druckenmiller zveřejnil významné zlaté pozice. Dokonce i Paul Tudor Jones veřejně prohlásil, že vlastní zlato jako zajištění proti inflaci a znehodnocení měny.
Zlato se v současné

V té době obchoduje kolem 4500 dolarů za unci, což jsou rekordní maxima. Proč? Protože chytří investoři právě teď provádějí obchod číslo 2. Převedli do hotovosti v rámci obchodu číslo 1. Nyní převádějí část této hotovosti do zlata za účelem zachování bohatství. Když přijde krach, když Fed zareaguje neomezeným tištěním peněz, když dolar devalvuje o 20 až 30%, zlato prudce vzroste na 5000, 6000, možná i 10 000 za unci. Investoři držící zlato si udrží kupní sílu, zatímco všichni ostatní, kteří drží dolary nebo dluhopisy denominované v dolarech, přijdou vniveč. Obchod číslo 2 je v plném proudu. Akumulace zlata probíhá v masivním měřítku právě teď. Obchod číslo 3 je sázka na volatilitu. To je ten ziskový obchod. Obchod 1 vás chrání. Obchod 2 uchovává vaše bohatství. Obchod 3 vás udělá bohatými. To se stalo 6 až 12 měsíců před krachem. A vyžaduje to nástroje, které se vyplatí, když se trhy zhroutí. Dovolte mi ukázat vám, jak to fungovalo. Rok 1929. Poté, co Kennedy přešel do hotovosti a Barrow převedl majetek na zlato, dalším krokem bylo profitovat z nevyhnutelného poklesu. Nástrojem dostupným v roce 1929 byl prodej akcií nakrátko. Kennedy zaujal krátké pozice v mnoha akcích koncem léta a začátkem podzimu roku 1929. Prodej nakrátko znamená vypůjčit si akcie, prodat je za aktuální ceny a doufat, že je později koupíte zpět levněji. Kennedy platil poplatky za výpůjčky, zatímco akcie stoupaly po celý září. Ale rozuměl tomuto obchodu. Když v říjnu došlo ke krachu, akcie během několika dní klesly o 30%, během týdnů o 50%. Kennedy uzavřel své krátké pozice, nakoupil akcie zpět za zhroucené ceny a vrátil je věřiteli. Rozdíl byl jeho zisk. Odhady založené na Kennedyho známé akumulaci bohatství naznačují, že na svých krátkých pozicích vydělal 15 až 50 milionů. To odpovídá několika stům milionům dnes. Takto se vyplácí obchod 3. Riskoval platby prémií, zatímco akcie rostly. Vybral masivní zisky, když došlo ke krachu. Rok 1987. Obchod 3 Paula Tudora Jonese byl legendární a detaily známé, protože ho v tomto období natáčel dokumentární štáb. Poté, co shromáždil hotovost a nakoupil zlato, Jones zaujal masivní pozice v put opcích na futures kontrakty akciových indexů. Put opce vám dávají právo prodat za předem stanovenou cenu. Pokud koupíte put opce s realizační cenou 2500 na S&P, když je trh na 2700 a trh se propadne na 2000, vaše put opce mají hodnotu 500 bodů zisku na kontrakt. Jones nakoupil tisíce kontraktů. Utratil miliony na prémie a čekal. Trh se propadl 19. října roku 1987. Index Dow klesl o 508 bodů, což bylo 22,6%. Největší procentuální pokles během jediného dne v historii. Hodnota Jonesových put opcí vyletěla vzhůru. Ten den vydělal 100 milionů dolarů. Hodnota jeho fondu v samotném říjnu stoupla o 62%. Dokument ho zachytil u telefonu, jak provádí obchody a vydělává miliony v reálném čase. Je to nejperfektnější provedení obchodu 3, jaké kdy bylo natočeno. A vzorec byl shodný s Kennedyho přístupem. Platit prémie během čekání. Vybírat. Masivní zisky, když volatilita prudce 2008. Obchod 3 Michaela Barryho a Johna Paulsona je nyní slavný díky knize a filmu Sázka na nejistotu. Ale dovolte mi vysvětlit mechanismus, protože to je důležité. Burry nemohl přímo prodávat podřadné hypotéky nakrátko. Takové nástroje neexistovaly. Proto spolupracoval s Goldman Sachs a dalšími bankami na vytvoření swapů úvěrového selhání na hypoteční dluhopisy. Jedná se v podstatě o pojistné smlouvy. Burry platil prémie zhruba 2 až 4% ročně z nominální hodnoty pojištěné částky. Pokud koupil pojištění za 100 milionů, platil 2 až 4 miliony ročně. Pokud dluhopisy neselhaly, prémie ztratil. Pokud selhaly, vybral celou pojištěnou částku. Od 2005 do 2007 Burry tyto prémie platil. Jeho investoři byli vsteky bez sebe. Mysleli si, že se zbláznil. Trh s bydlením stále rostl. Každý měsíc prodělával peníze.
ale Barry rozuměl obchodu 3. V roce 2007 začala stoupat selhání podřadných hypoték. Začátkem 2008 začaly selhávat dluhopisy, které Barry pojistil. Swapy úvěrového selhání se vyplatily. Kontrakty, které Barry koupil za několik milionů na prémiích, vyplatily stovky milionů, když hodnota dluhopisů klesla na nulu. Jeho fond vydělal přes 700 milionů. John Paulson provedl stejný obchod ve větším měřítku. Jeho fondy nakoupily swapy úvěrového selhání za desítky miliard. Když se trh s bydlením zhroutil, Paulson vybral 15 miliard dolarů na výplatách, celkem 20 miliard napříč všemi svými fondy. Osobně vydělal 4 miliardy. Toto je obchod 3 v maximálním měřítku, roky plateb prémií. Pak následovala největší výplata v historii hedžových fondů. 2025. Obchod 3 probíhá právě teď a nástroji jsou swapy úvěrového selhání na cenné papíry kryté komerčními hypotékami, put opce na akcie a indexy a call opce na VIX. Dovolte mi ukázat vám důkazy. Cena swapů úvěrového selhání na cenné papíry komerčních nemovitostí prudce vzrostla. Náklady na pojištění proti selháním komerčních hypoték se od roku 2021 zvýšily o 300 až 500%. Proč? Protože sofistikovaní investoři věří, že komerční nemovitosti se zhroutí. Kancelářské budovy ze 40 až 50% prázdné kvůli trvalé práci na dálku. Hypoteční úvěry se splatností při 3% úrokové sazby, které musí být refinancovány při 8%. Matematicky to prostě nevychází. Selhání jsou nevyhnutelná. Investoři nakupující tyto swapy úvěrového selhání platí nyní zvýšené prémie. Ale až se selhání začnou šířit v letech 2025 a 2026, tyto swapy se vyplatí masivně. Stejně jako podřadné swapy v roce 2008. Put opce. Na hlavní indexy S&P 500 a Nasdaq zaznamenaly neobvyklou aktivitu. Velké institucionální nákupy put opcí s expirací koncem 2025 a v roce 2026. Jde o sázky, že trhy se v tomto časovém okně zhroutí. Poměr put call, který měří objem put opcí vzhledem k call opcím, se drží nad jedničku. Nakupuje se více put opcí než call opcí. To naznačuje institucionální zajištění. Instituce kupují pojištění, provádějí obchod 3. Call opce na VIX jsou dalším signálem. VIX měří volatilitu trhu. Při krachu prudce stoupá. Nákup call opcí na VIX je sázka na to, že volatilita exploduje. Došlo k velkým nákupům call opcí na VIX, které expirují po celý rok 2025. Bill Ackman veřejně projednával, že zvažuje zajištění podobná jeho obchodu z března 2020, kdy během týdnů proměnil 27 milionů na 2,6 miliardy. Přesné pozice nezveřejnil, ale signalizuje, že obchod 3 je v plném proudu. Vzorec je nepopiratelný. Napříč lety 1929, 1987, 2008 a nyní 2025 se stejné tři obchody dějí v řadě za sebou. První obchod. Převést na hotovost 12 až 18 měsíců předem. Druhý obchod. Hromadit zlato pro zachování bohatství. Třetí obchod. Nakoupit instrumenty volatility, které vynášejí, když se trhy propadají. Toto nejsou náhodné strategie. Jsou to mechanické reakce na stejné uspořádání. Extrémní ocenění, nadměrný pákový efekt, nevyhnutelná spouštěcí událost, která vynutí likvidaci a vyvolá paniku. A investoři, kteří rozpoznají tento vzorec, pokaždé provedou tytéž tři obchody. Nyní vám ukážu, proč tyto tři obchody fungují a vysvětlím mechaniku krachu. Každý velký propad se řídí stejnou posloupností. Začíná to bublinou. Ceny aktiv stoupají na úrovně odtržené od fundamentů. V roce 1929 se akcie obchodovaly za absurdní násobky. V roce 1987 byla ocenění přepjatá a maržový dluh vysoký. V roce 2008 se ceny bydlení zdvojnásobily během 5 let na základě podvodného úvěrování. V roce 2025 je Buffettův indikátor na 185%. Akcie jsou oceněny na téměř dvojnásobek HDP. Historické extrémy. Druhá fáze je euforie. Všichni věří, že ceny budou dál stoupat. V roce 1929 burzovní tipy od chlapců z čištění bot.
V roce 1987 se programové obchodování vnímalo jako tajemství nekonečných zisků. V roce 2008 všichni věřili, že ceny bydlení celostátně nikdy neklesnou. V roce 2025 je to příběh umělé inteligence. Umělá inteligence změní všechno. Na ocenění nezáleží, jen nakupujte. Třetí fáze je maximální pákový efekt. Když ceny stoupají, pákový efekt zesiluje zisky, takže si všichni půjčují, aby nakoupili víc. V roce 1929 90% maržový dluh. V roce 1987 pojištění portfolia a programové obchodování vytvořili syntetický pákový efekt. V roce 2008 rizikové hypotéky a deriváty vytvořili pákový efekt 50:1 ve finančním systému. V roce 2025 je maržový dluh blízko rekordních maxim. Pákový efekt všude. Čtvrtá fáze je spouštěč. Něco způsobí malý pokles. V roce 2009 to byl podvod Hatryho v Londýně. V roce 1987 to byly rostoucí úrokové sazby a selhání programového obchodování. V roce 2008 to byly selhání rizikových hypoték. V roce 2025 by to mohla být selhání komerčních nemovitostí, geopolitický šok, kolaps velké technologické společnosti. Na konkrétním spouštěči nezáleží. Důležité je, že spouštěč zahájí pátou fázi. Pátá fáze je nucená likvidace. Když se investoři s pákovým efektem potýkají se ztrátami, dostanou výzvy k doplnění marže. Jsou nuceni prodat. Tento prodej stlačuje ceny níže, což spouští další výzvy k doplnění marže, další nucené prodeje. Tím vzniká kaskáda, spirála smrti. Ceny padají ne kvůli fundamentům, ale kvůli mechanickým nuceným prodejům. Proto se krachy dějí tak rychle. Není to postupné, je to vlna likvidace. Šestá fáze je panika. Strach ovládne všechno. Všichni prodávají. Nezáleží na tom, co vlastní. Prostě chtějí pryč. Likvidita mizí. Nabídky se vypařují. Ceny prudce padají dolů. VIX vystřelí na 50, 60, 70. Trhy klesají o 20, 30, 40% během týdnu. To je ten krach. A v tuto chvíli se vyplatí ty tři obchody. První obchod, tedy hotovost, znamená, že nejste likvidováni. Nejste nuceni prodat. Jste chráněni. Druhý obchod, zlato, znamená, že nedržíte znehodnocující se hotovost, když federální rezervní systém začne tisknout peníze na záchranu systému. Zachováváte si bohatství. Třetí obchod, instrumenty volatility, znamená, že profitujete ze samotného krachu. Vaše prodejní opce, vaše credit default swapy, vaše nákupní opce VIX, ty explodují v hodnotě, když všichni ostatní ztrácejí všechno. Tyto tři obchody řeší každou fázi posloupnosti krachu a proto fungují pokaždé znovu a znovu. Takže, kde jsme teď v roce 2025? Jsme v pozdní fázi přípravy. První obchod je v podstatě dokončen. Chytré peníze nashromáždily rekordní hotovost, Buffettových 325 miliard. Prodeje insiderů na úrovních z roku 2007 jsou venku. Druhý obchod se zrychluje. Centrální banky nakupují 3 000 tun zlata za 3 roky. Zlato za 4 050 dolarů. Rekordní maxima. Obchod na zachování bohatství probíhá, třetí obchod se zakládá. Credit default swapy na komerční nemovitosti prudce stoupají v ceně. Instituce nakupují prodejní opce, aktivita nákupních opcí VIX. Sázky na volatilitu se umisťují. Tyto tři obchody jsou aktivní, což znamená, že jsme 12 až 18 měsíců před krachem. Na základě historického vzorce krach přijde koncem roku 2025 nebo v roce 2026. Může to být dříve, pokud spouštěcí událost urychlí časovou osu. Může to být o něco později, pokud trhy zůstanou déle iracionální. Ale okno je jasné, během 18 měsíců krach přijde. A až přijde, až index S&P klesne ze současných úrovní kolem 6600 na 3500 nebo níže, až se zhroutí komerční nemovitosti, až regionální banky selžou v klastrech, až nezaměstnanost vystřelí ze 4% na 9%, ty tři obchody se vyplatí. A pak přichází implicitní čtvrtý obchod. Poté, co se tři obchody vyplatí, poté, co jste zachránili kapitál, ochránili bohatství a profitovali z krachu, nasadíte všechno v době maximálního strachu. Nakoupíte akcie, když jsou dole o 50%. Nakoupíte nemovitosti, když jsou v exekuci. Nakoupíte podniky, když jsou v likvidaci. To je to, co udělal Kennedy po krachu v roce 1929.
To je to, co udělal Buffett v roce 2008, když investoval 5 miliard do Goldman Sachs na absolutním dně. To je to, co udělal Ekman v březnu roku 2020, když použil svůj výnos ve výši 2,6 miliardy na nákup akcií za propadlé ceny. Čtvrtý obchod, nákup na dně, vytváří bohatství pro generace. Ale čtvrtý obchod můžete provést, jen pokud jste úspěšně provedli nejprve obchody 1, 2 a 3. Takže, co byste měli dělat? Většina lidí nemůže tento vzorec provést dokonale. Nemají stovky milionů v kapitálu. Nemají přístup k institucionálním credit default swapům. Ale pochopení tohoto vzorce vám dává obrovskou výhodu. Můžete provést zjednodušené verze tří obchodů. První obchod. Shromáždit hotovost. Pokud jste v současné době 60 až 70% investování v akciích, snižte to na 40%. Rozdíl držte v hotovosti nebo v krátkodobých státních pokladničních poukázkách. Ano, možná přijdete o nějaké zisky, pokud trhy dál porostou, ale až přijde krach, budete mít 30% svého portfolia ochráněno. A těch 30% se stane nákupní silou na dně. Druhý obchod. Kupte zlato. 5 až 10% vašeho portfolia do fyzického zlata nebo zlatých ETF, ne do akcí těžebních společností, ale pokud možno fyzické zlato v alokovaném úložišti. Až přijde krach a Fed natiskne neomezené množství peněz, zlato vyletí vzhůru. To zachová kupní sílu. Třetí obchod. Kupte si ochranu. Můžete nakoupit prodejní opce na SPY, ETF fond S&P 500. Není to nic složitého. Kupte prodejní opce s expirací za 6 až 12 měsíců s realizačními cenami 10 až 20% pod současnými úrovněmi. Zaplatíte 1 až 3% hodnoty svého portfolia. Pokud trhy spadnou, tyto opce by vám mohly vrátit 5 až 10 násobek toho, co jste zaplatili. Pokud trhy nespadnou, přijdete o prémii. Ale to je pojištění. Platíte za ochranu a doufáte, že ji nikdy nebudete potřebovat. Nejdůležitější je psychologická příprava. Až přijde krach, až budou trhy dole o 40 až 50%, až každý titulek bude předpovídat konec kapitalismu, až bude stoupat nezaměstnanost a krachovat banky, musíte být připraveni jednat. Musíte mít seznam kvalitních společností, které chcete vlastnit. Společností se silnou rozvahou, nízkým dluhem, s produkty, které lidé budou vždy potřebovat. Apple, Microsoft, Visa, Johnson & Johnson, Procter & Gamble. Kvalitní společnosti, které přežijí a budou prosperovat. Až budou tyto společnosti v prodeji s 50% slevou, nakoupíte za hotovost, kterou jste ochránili v prvním obchodě, za kupní sílu, kterou jste si uchovali v druhém obchodě a se zisky, které jste získali ve třetím obchodě. Nakupujete agresivně, když jsou všichni ostatní ochromeni strachem. To je ta nejtěžší část. Ne technické provedení těch tří obchodů, ale mít odvahu nakupovat, když máte pocit, že svět končí. Tato psychologická odolnost odděluje investory, kteří z krachu zbohatnou, od investorů, kteří přijdou o všechno. Měl jí Kennedy, měl jí Baruch, měl jí Paul Tudor Jones, měl jí Barry, Paulson, Buffett, Ackman. Všichni ji měli. Ochotu jednat, když je strach maximální. To je to skutečné tajemství. Dovolte mi, abych vám představil časovou osu na základě tohoto vzorce. Právě teď jsme 12 až 18 měsíců před krachem. To znamená, že okno pro krach je na konci roku 2025 nebo v první polovině roku 2026. Může to být dříve, může to být o něco později, ale v tomto okně jsou ty tři obchody již aktivní. Hotovost se shromažďuje, zlato se kumuluje, sázky na volatilitu se umisťují, chytré peníze jsou připraveny. Až nastane spouštěcí událost, až se zhroutí komerční nemovitosti v kaskádě selhání, nebo zkrachuje velká banka, nebo vypukne geopolitická krize, krach se rychle zrychlí. Trhy klesnou o 20 až 30% během několika týdnů a poté o dalších 20 až 30% během několika měsíců. Dno nastane, až bude panika maximální, pravděpodobně v polovině až koncem roku 2026. Nezaměstnanost dosáhne 9 až 10%. S&P se dostane na dno kolem 3500 bodů. Bitcoin klesne na 20 000 dolarů nebo níže. Zlato vyletí na 5 000 dolarů nebo výše, jakmile Fed natiskne neomezené množství peněz. To dno, ten okamžik maximálního strachu, to je chvíle, kdy proběhne čtvrtý obchod. To je chvíle, kdy nasadíte veškerý kapitál, který jste ochránili, a všechny zisky, které jste udělali, a nakoupíte vše kvalitní za výprodejové ceny.
pak držíte 5 až 10 let, zatímco se trhy zotaví a vaše pozice se strojnásobí nebo zčtyřnásobí. To je celý vzorec. 4 obchody v průběhu 18 až 36 měsíců. Správným provedením se vytvoří generační bohatství. Pointa je následující. Ty 3 obchody nejsou tajné. Nejsou to odfrknutí žádné insiderské informace. Jsou to zdokumentované historické vzorce, které se opakují, protože krachy následují stejnou mechanickou sekvenci. Extrémní ocenění, nadměrná páka, spouštěč, nucená likvidace, panika a investoři, kteří to vidí přicházet, dělají 3 obchody. Převod na hotovost, nákup zlata, sázky na volatilitu. Tyto obchody fungovaly v roce 1929, fungovaly v roce 1987, fungovaly v roce 2008 a jsou prováděny právě teď v roce 2025 nejchytřejšími investory na světě. Warren Buffett sedí na 325 miliardách dolarů v hotovosti. To je první obchod. Centrální banky nakupují 3000 tun zlata. To je druhý obchod. Hedge fondy nakupují credit default swapy a prodejní opce. To je třetí obchod. Vzorec se odehrává v reálném čase. Jediná otázka je, zda jej rozpoznáte a zaujmete podle toho pozici, nebo zda ho budete ignorovat a podržíte si aktiva přes krach, čímž ztratíte 30 až 50% nebo více svého majetku. Většina lidí to bude ignorovat. Vždycky to tak dělají. Budou věřit, že tentokrát je to jiné.

0: Nuž, dámy a pánové, jako vždy stále stejné, stále aktuální, zdravím vás a vítám. Nakonec budeme vysvětlovat my, když nic neuděláme, když budeme čumět ty blbosti v televizi a kdekoliv jinde. Nuž, zdravím vás a vítám, máme tedy neděli 28. června leta páně 2026, což je tedy jejich gregoriánský kalendář. A my se koukneme a pustíme se s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, tak se mrkneme na ty důležité věci, které se nám udaly za ten týden. Vítám vás u toho pravidelného přehledu zpráv, událostí a právě i komentářů zde ze Studia Kadaň na svobodném vysílači, když tak živě obrazem Studio Kadaň na Odyssey a záznamem to pak bude jak na Odyssey, tak v archivu zvuk na svobodném vysílači a ještě video půjde na YouTube bez cenzury TV. No už, abych to neměl jednoduché. Pan Tichý mi tedy poslal podklady, já se na ně jdu kouknout a vrhnout. Přečteme si, na co bychom se dneska měli zaměřit, co by nám nemělo uniknout naší pozornosti. Takže já to tady nastavuji, skopíruji a už tu máme. Zprávy z Ruské federace, informace z USA, iránský konflikt bude jako třetí, události na Ukrajině jako čtvrté, aktuality z Evropské zhuny jako páté téma, novinky od jinut budou šesté téma a taktéž covid kočkování následky budou sedmé téma a zajímavosti z domova, těmi bychom tu zpravodajskou část tedy jakože uzavřeli, protože pak se koukneme na tematické okénko, jehož název je čínský profesor Tiang a jeho proroctví. Nuž, to bude asi obsáhlejší věc. Tak to bude zajímavé. Jak se na to koukneme, tak to jsem na to sám tedy, dámy a pánové, zvědavý. A já tady dopíšu ještě pana Tichého do popisu pořadu a můžeme se na to vrchnout horem dolem, zleva zprava, i ze předu, ze zadu, protože těch věcí, které se zase za ten i týden udály, těch je samozřejmě spousty a spousty a spousty. Tak, co tu mám od pana Tichého? Jedničku, tak se na ní jdeme kouknout, jaký vidíte obrázek. Dobře, jo, nedobře, protože jsem to nepřehodil, tak se na to jdeme kouknout, než se pan Tichý připojí. Nuž. Takže Západ útočí na ruské pumpy a palivová krize zuřící na Krymu se blíží k hlavnímu městu. Svírá už 53 regionů, to máme ty zprávy tedy z Ruské federace, jdeme se na ně kouknout. Na pokyn tedy Západu se Kyjev, ignorující vlastní porážky na frontě, snaží pomstit ruským čerpacím stanicím. Je cítit petrolej, to říkají lidé obvykle tehdy, když se zřetelně blíží velké potíže. Tuto větu napsal téměř před stoletím slavný sovětský novinář Michail Koltsov o amerických ropných magnátech. Nyní je ten správný čas zopakovat ji znovu a znovu při přečtení nebo při čtení zpráv o blížící se benzínové krizi v Rusku. Takže teď je tady nejprve několik osobních dojmů s tím, že minulou sobotu 20. června jsme se s manželkou vraceli z naší chaty v Taldomském okrese Moskevské oblasti a protože nádrž nebyla ani úplně prázdná, ani úplně plná, zastavili jsme se na naší obvykle čerpací stanici Lukoil poblíž vesnice Bělskoje. Pravidelně jsme zatankovali cestou do Moskvy, ale to nás ani moc nezajímá. Tak osobní postřehy, my potřebujeme vědět, co se dělo a jak to všechno je. A ty ceny štěstí se zdálo přicházet až za Dmitrovem poblíž Jachromy u čerpací stanice se značkou Mirav. Stála řada aut s řidiči lačnícími po benzínu. Fronta se překvapivě tedy na dnešní poměra vypadala snesitelná asi tak 20 minut a nejvíce. Ale ty ceny? A I95, to počítám, že je tady asi jako načůral, že ano, stál 119 rublů za litr při platbě kartou v hotovosti o 10 rublů méně. takže 109. Mimochodem AI-95 stojí přibližně stejně jako na Ukrajině. Ta však prakticky již vlastní benzín nevyrábí a dováží ho z Evropy. Většina lidí zůstávala zmatená a mlčela. Všichni si dobře tedy pamatovali, že před pouhým týdnem cena paliva v moskevské oblasti nepřesahovala 70 rublů. Tak, jdem se pustit do pana Tichého. Já si tady vypnu tedy zvonění, to mě jenom upozornilo, že pan Tichý volá. Haló, haló.
1: Tak, dobrý večer. Dobrý večer, vážení posluchači, i vám, pane kolego. Omlouvám se za zpoždění, ale dělal jsem, co jsem mohl. No, dneska těch zpráv bylo opravdu hodně, takže se mají posluchači na co těšit.
0: Tak, tak. Nuž, jdem se na to kouknout. Já čtu tedy tu první obsáhlou o tom, co se tam děje na Krymu a další věci. Ta ropa, že není benzín, není 14. června, to nás tak moc nezajímá. Tak, co pomáhá přizpůsobit se tlaku Rusku, varoval šéf tedy kyjevského režimu Minsk zase hrozivým tónem, že ano, copak Šňupanský nevěděl, že běloruské rafinérie nikdy nepřestaly pracovat, a to i ve prospěch tedy naší, myšleno asi ruské země. Samozřejmě, že to věděl, a z nějakého důvodu si však pro své zcela nezodpovědné ultimátum vybral tedy právě tento týden, když byly i ty útoky, že ano. Takže takhle se to má, Šňupanský vyhrožuje komu může a útočí se. Útočí, hold, to je válka. Můžeme asi na druhou zprávu, pane inženýre.
1: No ta druhá je zase Zelenský, zase oznámil nasazení FP2, ani nevím, co jsou FP2. To jsou snad jako dálkové drony, by to měly být, nové nějaké. Takže celé Rusko údajně hledí k obloze. Tady teď jaksi Putin se dostává pod poměrně velký tlak od obyvatelstva, aby prostě rázně zakročil. A samozřejmě Zelenský tvrdí, jak Ukrajina vstupuje do jakési nové fáze a sní o tom, že se válka vrátí do Ruska a podobné věci. Prostě to, že někdo lítají drony, ještě neznamená, že prostě ta pozemní síla že, a ten vývoj na, to, na těch frontách, že jak si hovoří ve prospěch tady toho. Takže sice ty drony mají dolet až přes 3000 kilometrů. Oni tam nepochybně jsou tam pořád někde nějaké díry, kudy se dá proletět. Na druhé straně ta možnost je veliká, kudy mohou letět, protože to území Ruska i ty hranice jsou velké. Víte, že to tam lítá i přes Finsko, že to tam lítá přes pobaltské země, je to složité. Možná, že dokonce něco určitě Rumunsko, možná Moldávie a tam. Ale jako na druhé straně už to tam lítá dost dlouho a myslím si, že by si s tím Rusové už měli jako lépe víceméně jako poradit, protože teďka vlastně mají poškozených poměrně hodně rafinerií, mají poškozené dopravní trasy a mají poškozené benzínové nebo poničené benzínové pumpy. Takže to začíná být jako vážný problém i pro Rusko a myslím si, že je jaksi na čase to řešit. Pravda je jedna, že, a my se k tomu ještě dál dostaneme, a jestli si vzpomenete, když Wolf Messing hovořil o tom, že 26.2. bude postaven vlastně Putin přes to rozhodování, kterou v těch tří cestě vybere, to znamená tu cestu ohně, to je jaderná válka, cestu ledu, to znamená, že by to vzdal, zabalil, anebo cestu ke hvězdám, tak, že se Putin neukvapuje a zřejmě si volí tu cestu k těm hvězdám, aby teda to dopadlo všechno dobře, což jako na druhé straně ty více horkokrevné nebo netrpělivé hlavy jaksi nezcela jsou schopné pochopit. Tak je možná, že to proroctví neznají. Jde spíše také o to, že v dohodné době má dojít k některým, vůbec jako ve světě, k některým velkým událostem, včetně některých, řekl bych, i přírodního charakteru, které hodně změní na té mapě světa a není vyloučeno, že Putin čeká právě na tohleto, aniž by teda k tomu potřeboval, prostě k tomu zeslebení toho soupeře, aniž by potřeboval jaderné zbraně. Takže tolik teda tady k tomu, tady ty výčty, no Tiumeň, že je zasažena a tak dál, no cílem, že jsou továrny, ropa, plyn, no tak to víme, tak oni to začali dělat, oni jim, tak teďka oni jim to dělají zpátky, no to je jako... Tady je problém spíš v tom, že říkají, že mají teda zbraně, že jsou schopni udělat nějakou po energetické stránce říkám to neodborně, nějakou clonu proti tomu, takže by vlastně, když to do toho vletí, tak je to asi komáři, jako komáři, když máte nějaký ty ochrany, které si strčíte do ty zásuvky, ono to tam vytváří takový pole kolem a jak do toho ten komár vletí, tak spadne. Tak něco takového mělo být tady, ale zatím to tady nevidím. Buď toho nemají dost, nebo je tam možná i někdy nějaká vlastně zrada ze strany některých důstojníků. Vyloučit se nedá nic, ale měli by to řešit. Takže pojďme asi k další věci.
0: Další věc je oselový štít v Černém moři a nepruská fregata admirál Makarov zachytila křižující střelu. Takže při úspěšné operaci protivzdušné obrany se posádce fregaty admirál Makarov podařilo detekovat a zneškodnit přilétající střelu s plochou dráhou letu. Zachycení bylo provedeno systémem Štyl, námořní verze to je systému Buk, který potvrdil jeho schopnost čelit rychlým cílům v reálných bojových podmínkách. Sestřelit raketu ve vzduchu není jednoduchý úkol, vyžaduje přímé propojení radarů lodi s raketovými systémy, což dokazuje vysokou úroveň výcviku posádky fregaty. Tak, fregata tady ta a admirál je fregata z projektu admirál Grigorovič. Střídy, jedná se o lodě navržené tak, aby kombinovaly protivzdušnou obranu, protiponorkový boj a schopnost útočit na povrchové cíle pomocí křižujících střel kalibr. Mají výdlech zhruba 4000 tun, délku 124, skoro 125 metrů, šířku 15,2 metrů a rychlost 30 uzlů, což umožňuje rychlé nasazení a manévrovatelnost a autonomii na moři zhruba 30 dní. Já počítám, nevím, jestli fotka je originál, nebo jestli je to spíš teda nějaký AI, umělá inteligence, netuším. Tak asi takhle bychom to vzali rychle.
1: Další zpráva hovoří vlastně o vzkazu Putina Zelenskému, který mu říká, buď přijmete novou realitu na místě, anebo budeme pokračovat směrem na Kyjev. No, Kreml stanovuje podmínky pro mír, žádná diskuze, od začátku by zase přišli a zase jenom tam zase každý vyprávěl o něčem jiném. A tady vlastně nenechává vlastně v těch svých podmínkách Rusko nenechává prostor pro nějaké diplomatické manévrování, hovoří se o šedých zónách, takže tady jsou prostě nepřekročitelné ruské podmínky pro ukončení konfliktu na Ukrajině. Já bych tady chtěl připomenout jednu věc, když skončila druhá světová válka a přišel maršál Keitel, tak mu řekli, tady jsou podmínky, sedni si, podepiš a můžeš jít, tak aby to mělo vypadat i teďka. Prostě pokud tam pořád budou někde a něco mění, tak každý bude, i ten poražený bude vyprávět, jako za kterých podmínek, jako se to má skončit, tak se někam nemůžou dostat rozumně. Takže tady vlastně ten vzkaz pro ten Kyjev, ale i Západ je jasný. Cesta k jednání nutně vede tedy přes uznání nových faktů na místě, čili nové teda té válečné reality. Takže tady nějaký návrat nějaké té istanbulské základně prezident Putin jasně uvedl, že jakékoliv budoucí diplomatické úsilí musí být založeno na dohodách původně parafovaných v Istanbulu. A ta Moskva kategoricky odmítá scénář jednání od nuly. Já bych se ani na ten Istanbul bych se jako neodvolával. Já bych to dneska skutečně bych to postavil jako od situace, teda, která je nebo která bude. Putin tentokrát nehovořil o úplné kontrole Donbasu, volal po úplném stažení všech ukrajinských sil, čím by ponechal prostor, jak si otevřený teda všem možnostem pro území stále okupované ukrajinskými silami, zejména v Doněcku. No, je tam to ultimátum doprovázeno jasným varováním, neústupnost vůči těmto postojům nepovede ke zmrazení fronty, ale k pokračování ruského postupu. No, podle mě, můj názor na to je ten, nejsem žádný voják nebo maršál, jako u mě ultimátum by bylo daleko, daleko někde jinde, daleko tvrdší. Daleko tvrdší. Ale pojďme dále.
0: Ale se koukneme na ruského prezidenta ještě jednou. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin přímo obvinil Spojené státy americké a Evropskou z Unii z přímého schválení úterního ničivého raketového útoku na Voroněž a z toho, že pomohli jeho úspěchu. A jak varoval, takové zapojení lze vnímat jako přímý vstup NATO do války. Podle ruského prezidenta západní země poskytly satelitní informace, cílená data a navigační podporu pro dálkový útok na velmi důležitý závod ruského válečného stroje. Zatím tedy zprávy uvádějí, že ruské polovodičové zařízení nebo ta továrna, které vyrábí komponenty používané v raketových systémech, bylo zasaženo střelami Rusty Dagger AGM-188 vypuštěnými z ukrajinských stíhaček. Tak, ruský závod asociované společnosti VZPP-S byl přívážně poškozen a guvernér regionu Alexander Gusev potvrdil úmrtí na místě. Několik desítek občanů vyhledalo lékařskou pomoc. Tak.
1: Zase prostě pokud to ten Západ bude v úvozovkách bolet jenom to, že jim něco v odvětě rozbijou na Ukrajině nějaký výrobní zařízení, tak to nic neřeší. Tak to nic neřeší. Prostě zatím to jako na Západ nikam nepadá a dokud to prostě v odvětě nebude padat tam, tak jako si myslím, že to bude také pokračovat do nekonečna. Do doby minimálně, než Rusové obsadí celou Ukrajinu, což ještě bude trvat. Další zpráva hovoří o tom, že ruský vysílač Apokalypsy UVB-76, ten už je tam znám z druhé světové války, tak byl znovu aktivován, přenášel zašifrované zprávy, bylo odepsáno v krátké době asi 20 zpráv, nebyly dešifrovány. Jinak také ta rozhlasová stanice někdy známá jako Mzučák, jo, takže a už desítky let je spojována s vojenskými a nevysvětlitelnými zprávami vysíláním z Ruska, takže uvidíme, co to bude dál znamenat. Faktem je to, že obvykle, když něco takovéhle začne, tak se pak jako něco chystá. Ale jako blíže zatím se nic neví, takže pojďme asi na další zprávu.
0: Dále se koukneme na tlak tvrdých liní na Putina. Ukončete diplomaci a eskalujte válku. Nuž, hněv extremistů je podněcován nedávnými samozřejmě ukrajinskými útoky drony na klíčovou ruskou infrastrukturu, spojený tedy s pocitem, že americká mediace k ukončení konfliktu selhala. Ačkoliv hlasy tedy nejsou nové, dlouho volají po plné mobilizaci a útocích na kyjevská rozhodovací centra, až po použití taktických jaderných zbraní. Napětí tedy dosáhlo červené zóny. Podnikatel Konstantin Malofiev tedy ve svém nedávném prohlášení otevřel otázku nepoužití jaderných zbraní a zdůraznil, že válka vyžaduje vítězství za každou cenu. Tak, tady máme koho ještě. Zahájení systematických leteckých úderů ukrajinské chunty na Moskvu by nebylo možné bez zelené od Washingtonu. A proč dal Trump Zelenskému takovou zelenou? Odpověď je jednoduchá. Irán dostal Trumpa do obtížné situace a byl nucený podepsat ponižující dohodu. To zase říká bloger Yuri Barantčik. A dále říká, ať to teď to tedy musí někdo vykopnout. Takže nemáme na výběr, buď zvítězíme nad Trumpem, nebo oni nad námi. No, samozřejmě ty hlasy tam sílí, že ano. Ale víme, že to je obsazeno včetně generálního štábu zase z metky. No.
1: Další zpráva, nebo článek od Jurie Kostiučenka, hovoří o tom, že Spojené státy opět oklamaly Rusko, Trump hodlá zrušit dohody s Putinem z Anchorage. A v podstatě tam říká, on je ten článek dlouhý, ale geopolitická architektura postavení na nadějích na konstruktivní interakci s novou americkou administrativou se rychle rozpadá. A až do nedávna byl takzvaný duch Anchorage aktivně diskutován v odborných a politických kruzích, soubor nevyřčených dohod, které měly údajně ukončit aktivní fázi konfliktu na Ukrajině a vrátit rusko-americké vztahy na kanál pragmatického dialogu, tak dnes je už jako jasné, že tento formát byl jen dovedno manipulací ve Washingtonu sílí hlasy o možnosti jednostranně zrušit jakékoliv sliby Donalda Trumpa a západní elity si konečně uvědomili, že dostali odech, který využil nikoli k míru, ale k úplné militarizaci kyjevského režimu. Já tady samozřejmě časové zpoždění, které Rusko využilo k hledání kompromisu, tak se ukázalo být zlatým obdobím pro Západ, kde mohl Ukrajinu nasytit útočnými zbraněmi. V podstatě do jisté míry je to obdobná finta jako Minské dohody. Minské dohody s tím rozdílem, že tam byly garanti, s tím, že tam to bylo, se to dostalo až k OSN a bylo to, jak se potvrzeno OSN, tady to byla ústní do, ale tady to byla v podstatě ústní dohoda dvou lidí, u kterých jako další nebyly, zřejmě. Marco Rubio nedávno se vyjádřil ministru zahraničních věcí Lavrovovi v tom smyslu, že tam padly jenom návrhy, ale nebyly odsouhlasené a tak dál. Takže je to zcela změkčené. Já bych tady připomněl Paul Craig Robertse, který již několik let zpátky říkal, Amerika rozumí jenom síle. Pěstí do huby. On to řekl ještě hůře, jinak ničemu jinému nerozumí. Čili on, je to pouze, pokud je pod tlakem a pokud ví, že je proti někdo silnější. Jinak nic nedodržují, nic nectí. A to se jako ukazuje tady, a to se ukazuje i s tím Iránem, a to se ukazuje i jako samozřejmě jinde. Takže je otázka, jako k čemu jednat dneska. Cokoliv se tam dojedná, tak je teď nechci ani rozebírat, jestli tam byl Trump velký nebo malý. Po mém soudu tam ani velký Trump nebyl. Když jsem se podíval a viděl jsem Trumpa na tom, jak se tam schází na tom koberci, tak zase tak určitě ten Trump, co tam byl, tak neměl 190 čísel. To je jedna věc, ale druhá věc, uvědomme si jednu pravdu, že ten Trump i ten pravý dneska, ten prezident tam není všemocný. Tam za nima je prostě pořád ten deep state, který tam tahá, a i ty globalisti, který tam tahají za ty provázky. Ale co se mu snaží zmařit, navíc kongres, když si vezmete, tak je, on sám říká, že tam je 90% lidí zaplacených, úplatných a tak dál. Ale musí to vyčistit, tomu nikdo neudělá. To je to samé, jako když naříká Valery Viktorovič Pěkin ohledně na bioliny, ale to si taky musí oni vyřešit. Teď už se to snad děje tedy. A v té Americe to musí být také, protože tam v podstatě ten Trump víceméně jedná s někým, já bych řekl, téměř nesvéprávným. Protože cokoliv tam dojedná ten Trump a říká mi jedno jak který, a potom mu to tam někdo, mu to tam škrtne, řekne, tak tohle chlapče ne, tak jsou zase bodě nula. Takže tohle jako je špatné. Pravda je ta, že během tedy toho období těch uvozovkách dohod, tak vždycky Ukrajina nafasuje tedy jako další dodávky zbraní, takže tím a dokonce na novou kvalitativní úroveň. To není jako otázka tedy, to není otázka jenom množství, ale to je otázka přezbrojení Ukrajiny, to je velmi důležité. A to je otázka teda těch daleko dosahových raketových systémů, které potom zasahují až teda ten to hluboké ruské vnitrozemí, navíc je to napojené na satelity NATO a podobně. Já se divím, že ty satelity NATO, že my ještě nesestřelili. Prostě ty satelity NATO zasahují tam do nějaké akce, tak jsou součástí té akce a nevidím důvod, jestliže jim někde střílí do nějaké montovny dronu na zemi, tak proč nestřílet do satelitu nad tím? Jako nerozumím tomu. Prostě. Takže je tady ta kritika, že Rusko bylo opět oklamáno, jo, to je jako jedna věc, že potom ten rozpad těch dohod, že má geopolitické důsledky, že tedy je konec éry iluzí a že teda žádný duch Henkoric a tak dál a že tedy tady nemůže stát ten Západ, pokud vidí příležitost teda to Rusko oslabit. Takže je prostě potřeba začít prostě být důslednější a řešit to prostě po silové stránce. Zase je to tlak na tu silovou stránku. Ten problém je v jedné věci, tam chce rozvahu. Na druhé straně je to záležitost, na kterou teda ten Západ čeká, snaží se to vyprovokovat. A ten Putin nemá zájem o jadernou výměnu, to jako určitě ne. Problém je v tom, jestli je tam vlastně dneska v té praxi možná jiná varianta. Možná snad v tom případě, že Putin se někde předvede nějakou zbraň, která jim vyrazí dech a předvede jim to, tak to se na chvilku dej pokoj. A jenom na chvíli vidíte, že už dneska Oni ani tu jadernou hrozbu už jako přestali brát jako, já to už beru jako normálku, to už beru jako počítačovou hru. Když to bere nějaká mládež, tak je to smutný. Když to berou nějací generálové, tak je to trestuhodné. Pojďme dále, pojďme do dalšího koše.
0: No, přepneme to a jdeme se na to kouknout. Jedničku máme tady. Americké ropné zásoby strategické se blíží ke kolapsu. USA si musí vybrat zbraně prý nebo máslo. Je to od Larry C. Johnsona. Takže k týdnu končícímu 12. června obsahovala americká strategická ropná rezerva přibližně 400 340 milionů barelů ropy. Prý to zní tedy jako hodně, ale tato hodnota se blíží nebezpečné zóně. Na konci května činilo toto množství 372 milionů barelů, z čehož připadlo na lehkou ropu přibližně 142 milionů barelů a na těžkou ropu přibližně 239 milionů barelů podle amerického ministerstva energetiky. Tak, ropa je prý skladována v kavernách, tedy na čtyřech místech. Ty jsou Brian Mount, Big Hill, West Hackberry a Chetco, pardon. No, teď ty čísla necháme být, protože samozřejmě řekli, že nejčastěji uváděná provozní hranice pro tyto kaverny je přibližně 20% kapacity. A Mike Summers, generální ředitel amerického ropného institutu, řekl pro CNN, že musí být naplněny ty strategické zásoby alespoň z 20%, jinak zůstanou, aby zůstaly provozu schopné. Nuž, sjedeme dolů. Strategické varování spočívá tedy v tom, že Spojené státy nemohou předpokládat, že dokážou vést rozsáhlý konflikt náročný na paliva a současně chránit domácí ekonomiku bez kompromisů. Vojenské letecké palivo, komerční letecké palivo, motorová nafta, topné oleje a lodní paliva jsou vyráběna ze středních destilátů při zpracování ropy. Rafinérie mohou upravovat produkci, ale nemohou okamžitě maximalizovat všechny produkty středních destilátů současně. Ty brďo, je to obsáhlé, ale takže musí si vybrat, no, jestli budou chtít válčit, anebo budou chtít zajistit svoji domácí ekonomiku a mínky.
1: No, tam to bude špatné, protože tu venezuelskou ropu moc jako použít nemohou. To je těžká ropa, ta se musí odsířovat. A teď nějaká ty rafinerky a ty odsiřovací zařízení, teď jim tam něco vyhořelo. Teď navíc jim to, my se k tomu dostaneme, a teď to bude poškozené i v té Venezuele, díky tady tomu zemětřesení nepochybně. Pokud se to dostalo až do té Orinocké pánve, to zemětřesení, což také nevíme, to se uvidí. No, bude to zajímavé. Takže ty Spojené státy byly právě závislé na ropě ze zálivu. A ta ropa ze zálivu teďka jednou ano, jednou ne, pro Ameriku moc ne, spíše ne, takže je to složité. Dostaneme se k tomu stupně, ale další zpráva hovoří o tom, že 18. června tohoto roku, že bylo odtajněno prohlášení Tulsi Gabbardové, a byl vlastně tam vydán nebo uveřejněn soubor označený Mockingbird Active. A tady pozor, tady nejde o ten původní program z roku 53. Tady jde o jeho aktuální pokračování až do toho dne, kdy ona teda toto odhalila. Přitom to bylo zákony a tak dále, americký zákon, už to bylo dávno zakázané, přesto jako jeli dál. Tady navíc jako mají i měsíční převody od tří schránkových společností, které platí teda těm různým mediálním aktivům. Ty dostávají různé částky od 14 700 až do $41 000 měsíčně. Je to velmi zajímavé, čili tady překročuje veškeré pravomoci. Tady říkají, to, co se stalo, to tady FCC, nevím, co je FCC za agenturu, teda Brandon Carr, tak obdržel, je to tedy každopádně agentura, která by to měla zkoumat, tak tady vydal oznámení o přezkumu licence ten vysílacím sítím a tady nejde o nějaké recenze, tady se ukazuje v této souvislosti, že ta média, že vlastně překračovala pravomoci, že to ohrožuje ty svobodu tisku a že ta FCC našla důkazy, že to nejsou zpravodajské organizace, a jsou to zpravodajští operativci na zpravodajské operace. Takže a ty vysílají pod mediální licencí a tam vlastně oni vlastně se snaží ovlivňovat tímto způsobem lidské myšlení a to právě oni zkoumala a ovlivňovala teda dlouhodobě ta operace Mockingbird, abychom viděli tu spojitost. Takže jedna, která už v roce 75 tehdy, tak tam už byl tedy jaksi, už se tím zabýval tedy příslušný výbor a bylo to i v amerických médiích. Kongres tehdy řekl, zastavte to. CIA řekl, že to zastaví a pak pokračoval dalších 51 let a nikdo o tom nevěděl. A takže teď se uvidíte, co s tím provedou dál, protože navíc tady i ty takzvané fake news a tak dál se posmívaly a tak dál, tak oni neútočili na svobodný tisk, oni identifikovali takzvané nepřátelské bojovníky, operující na americké půdě pod mediální krytím. Takže je to celé, je to zvláštní a uvidíme teď, co s tím tedy provedou. Faktem je to, že 4. července by měly být odebrány licence, takže uvidíme, které teda z těch mediálních agentur poté tedy zhasnou, po které tedy skončí vysílání. Je to zvláštní, tady to napojení vidíte, a to je to, o čem často hovoříme, že jak to neřeknou ty velké stanice, tak to není pravda. A pak jako zjistíte, že ty velké stanice, že jsou napojeny buď na Mossad nebo na CIA a ty tam do toho vkládají takové zprávy mu informace, pokud se to tak dá říct, cinknuté samozřejmě, které oni potřebují. A lidé tu konzumují, ve velkém to baští prostě. A nejsou to schopni pochopit. Takže tolik tady k této informaci, pojďme dál.
0: Tak, dále se koukneme, co tady máme. Závažný rozkol mezi USA a Izraelem. Trump je čím dál více rozčilený Netanyahuovým nekontrolovaným krveprolitím. Je to z 22. To bylo úterý. Zdá se, že obvyklým průběhem jakékoliv tedy imperiální propagandistické kampaně je, že když konflikt utichá a už není tedy v sázce nic důležitějšího, její tvůrci začínají opouštět od toho, co nám vše bylo od počátku zřejmé. V tomto případě se Trump po katastrofální porážce od Iránu pustil do pozoruhodného výlevu upřímnosti ohledně trumfů v uvozovkách nebo spíše jejich nedostatku, které USA po celou dobu měly. Najednou upřímný Trump začal prozrazovat katastrofické důsledky, které pro nás všechny měla v zásobě iránská blokáda. Zde odhalil, že světové zásoby ropy by se vyčerpaly za 4 týdny a nastal by chaos. Ještě více odhalujícímu videoklipu v dalším přiznává Trump, že USA by upadly do velké hospodářské krize, přičemž se přirovnal k Herbertu Hooverovi, který sám nešťastně stál v čele během velké hospodářské krize v roce 1929 a jehož odkaz byl navždy poznamenán touto událostí. No, a zatímco zdá se být jasné, že naše analýzy byly správné, Trump tedy od samého začátku věděl, že Spojené státy hrají s Íránem nebezpečnou hru na to, kdo dřív mrkne. A všechny jeho pokusy přečkat svého úhlavního rivala byly blafy. Jejich cílem bylo vykreslit Írán jako stranu, které dochází čas, zatímco ve skutečnosti to byl právě Trumpův vlastní sklerotický režim, který stál tváří v tvář přesýpacím hodinám. Nyní, když se prach usadil, cítí se dostatečně v pohodě na to, aby odhalil krutou realitu celé situace. No, a samozřejmě jsou tady zase ještě zásoby ropy a další věci zase k tomu dávány dohromady. Takže teď vlastně říká, musel jsem to ukončit, abych zachránil svět před chaosem. Ha, no, hou, hou, hou. Asi tak.
1: Tady je zajímavá jedna věc. On jako ten skutečný Trump, on některé věci nemůže udělat rovnou. Ani s tou americkou nestarou a tak dál. To by mu nikdy neprošlo. Čili on tam je prostě potřeba vytvořit, anebo jiného, aby vytvořil takovou situaci, kdy nakonec není zbytí, kdy si řekne, no tak jako, co máme dělat, tady nám dojde ropa, tamhle nám padne dolar, protože dedolarizace a protože a nové už nemůžeme čisknout a už nás ta válka stála hodně. Čili je to takové, aby v podstatě on byl jakoby sobliga. Do jaké míry se mu to zatím daří, nedaří? Já si myslím, že z části ano, otázka jiná je, do jaké míry je jakým pochopen. Zase na druhé straně nemůže někde chodit a vykládat to jako na potkání, protože to by jako také, to by vlastně to ztrácelo ten původní účel. Pojďme k další zprávě.
0: Tak, dejte, pane inženýre, další zprávu a já se na chvilku odmlčím. Já musím nachystat
1: Dobře.
0: véču.
1: Dobře. Ta další zpráva hovoří o tom, že je potřeba okamžitě a trvale ukončit veškerou zahraniční pomoc Izraeli. Tady vidíte, že se to začíná už i s tím Izraelem. Tam Trump nemohl přijít a říct do kongresu, kde je tam 90% kongresmenů uplacených, mimo jiné teda sionistickou lobby, tak nemohl přijít a říct a končíme to, jako to. Taky by mu to neprošlo. No a ta zpráva hovoří o tom, že viceprezident J.D. Vance, který teďka jaksi zatížen obhajobou té mírové dohody prezidenta Trumpa s Iránem, tak ostře útočí na izraelské představitele, kteří tuto dohodu kritizují a odsuzují. A Vance říká, moje zpráva pro ně by byla dvojí. Číslo jedna, Donald Trump je jediná hlava státu na celém světě, která je v tuto chvíli sympatizující s národem Izrael. A za druhé, kdybych byl v kabinetu izraelské vlády, možná bych neútočil na jediného mocného spojence, kterého mám kdekoliv na světě. Podle článku The Guardian Vance řekl, že také připomene členům kabinetu, že 2/3 zbraní, které chránil Izrael, byly postaveny americkýma rukama a financovány americkými daňovými dolary. A článek poukazuje na to, že Spojené státy poskytují Izraeli přibližně 4 miliardy dolarů vojenské pomoci ročně, ale obě země vyjednávají novou dohodu o pomoci. Tam chtějí ještě Izrael jako navíc, dokonce tam chtěli propojit armády a tak dál, jako představě, že by teda mohli začít velet americké armádě. Oni opravdu jako nemají míru. Takže jednou z nejlepších věcí, které by Trump a Vance mohli udělat, říká se v článku, je ukončit veškerá jednání o nové dohodě a pomoci Izraeli a místo toho oznámit okamžité a trvalé ukončení veškeré zahraniční pomoci Izraeli a vlastně i všem ostatním národům na světě. Ne proto snad, že izraelští představitelé kritizují a odsuzují mírové dohody Trumpa a Vanceho s Iránem, ale protože zahraniční pomoc je morálně zkaženou politikou americké vlády. A tady se ještě připomíná, říkají, je důležité mít na paměti, že americká zahraniční pomoc nebyla součástí amerického vládního systému více než 100 let. Existují k tomu tři důvody. Za prvé, ústava nepovoluje zahraniční pomoc, to je zajímavé, že vesele překračují. Za druhé, nebyla zde žádná daň z příjmu, více než 100 let si američané mohli ponechat vše, co vydělali, a federální vláda s tím nemohla nic dělat. Bohužel to inkasovali a platili z toho takovéto věci od těch lidí. To jsem zvědav teďka, jak jim to teďka budou vyrovnávat. A za třetí neexistovaly žádné sociální programy, podle kterých by Američané museli sdílet část svých výdělků s ostatními, ať už doma nebo se zahraničním režimem, formou zahraniční pomoci. Takže teda tolik teda tady k tomu článku. Pojďme dále, jestli ještě pan kolega není, tak půjdeme k dalšímu. A další článek hovoří o tom, že Spojené státy na Trumpův příkaz poskytují ozbrojeným silám Ukrajiny zpravodajské informace pro útoky hluboko na území Ruska. To je podle Financial Times. No my jsme předtím o tom před chvílí hovořili. A ta Trumpova administrativa nejenže zrušila zákaz výběru cílů pro údery hluboko na území Ruska ze strany Kyjeva, pokud taková omezení vůbec kdy existovala, americké zpravodajské služby nyní poskytují komplexní pomoc při výběru zaměřování cílů pro drony dlouhého doletu ozbrojených sil Ukrajiny. Informuje o tom britský Financial Times s odvoláním na anonymní zdroje. A tady se hovoří například o tom, že podle publikace napomáhla vojenská rozvědka Pentagonu ozbrojeným silám Ukrajiny zejména při útoku na moskevskou ropnou rafinerii. V důsledku těchto útoků rafinerie vlastně na společnosti Gazprom Měft zcela zastavila výrobu nejméně na 6 měsíců, jak ji dříve informovala agentura Reuters. Ruské úřady vedení moskevské ropné rafinérie ani společnost Gazprom se k celé záležitosti dosud oficiálně nevyjádřili. Tady vidíte, že je prostě potřeba nejen o tom mluvit, ale začít konat. To je to, o čem byla prvé řeč, protože takhle to dál nepůjde. Další zpráva hovoří o tom, že Elon Musk oznámil financování revoluce na Ukrajině americkou agenturou USAID, to je ta agentura pro to poskytování té pomoci, o které jsme před chvilkou hovořili. A jako ne, že bychom to nevěděli, že to tam financovali, ale jako je dobře, že už to konečně Američané potvrzují i oficiálně. A americký miliardář a podnikatel Elon Musk veřejně vystoupil a hovořil o příčinách současné geopolitické krize ve východní Evropě a poukázal na účast amerických vládních agentů na ukrajinských událostech. Toto má také svůj význam, toto. Na své oficiální stránce na sociální síti X, dříve Twitter, Musk napsal, že agentura USA pro mezinárodní rozvoj, USAID, přímo financovala revoluční procesy na Ukrajině. Podle podnikatele to byly právě tyto události, které nakonec vedly k rozsáhlému ozbrojenému konfliktu mezi Kyjevem a Ruskou federací. Takže tolik, jinak teda ta Musková publikace vydá široký ohlas a aktivní diskuzi v odborné komunitě. Úředníci Bílého domu, Americké ministerstvo zahraničí a úředníci USAID se zdrželi rozsáhlejších komentářů k obviněním vzneseným tímto americkým podnikatelem. Ani se jim nedivím. Pojďme k další zprávě, ještě, kterou tady máme. Trump, ta hovoří o tom, že Trumpova rada míru v uvozovkách tak si nárokuje právo zabavovat palestinskou půdu v Gaze a požaduje imunitu vůči trestnímu stíhání. Takže oni tam budou dělat krádeže, ale budou požadovat za to imunitu. To je náramné. Ona, ta rada míru, to je akce malého Trumpa. To je samozřejmě jaksi velmi podivné od samého začátku. Tak když se podíváte, tady mám obrázek před sebou, Trump podepisuje a teď mu tam dělá stafáž Tokájev z Kazachstánu. Další, kterou tam vidím, tak je tam Milei, prezident Argentiny. Pak je tam to neznám, je tam prezident Azerbajdžánu. A vzadu nám tam vykukuje malinko, nám tam vykukuje Orbán. Nevím, kde se tam u této party vzal Orbán, nechápu to. Takže tolik tedy. A jinak tedy ten americký prezident navrhl, aby Washington převzal Gazu, vyhnali palestinské obyvatele a přestavili na riviéru Blízkého východu. No tak to ten palestincům pomůže. Jinak já budu na téma toho Izraelu vývoje zítra tím vás chci pozvat ke třetí části, už předposlední, na toto téma. Tu poslední bychom tentokrát už odvysílali ve tuto středu, která bude. A myslím si, že zejména ten závěr bude velmi, velmi zajímavý a bude to dávat jako celkově smysl a vůbec jako pohled na celou tu problematiku vlastně vytvoření státu Izrael, těch různých cílů a představ a někdy i nadějí pro některé lidi, teda, kdy teda tento stát byl tvořen, také se ukáže vlastně, jak to tam bylo vlastně s tím palestinským obyvatelstvem, jak je to dneska a tak dál. Myslím si, že ten pořad bude pro vás velmi zajímavý. No, budu pokračovat. Podle návrhu té rezoluce, kterou britský deník získal, tak by ta organizace měla právo získávat veřejný majetek v Gaze bezplatně. Čili krádež, klasická krádež. No, takže návrh té rezoluce, který je označen jako citlivý, ale neutajovaný, tak obsahuje ustanovení poskytující imunitu před zadržením nebo soudním řízením před soudy nebo jinými orgány v Gaze. To znamená, že v podstatě veřejná krádež beztrestně. Takže údajně Rada bezpečnosti OSN pověřila Radu míru dohledem nad zprávou Gazy do 31. prosince příštího roku. A ochrana by se stavovala na všechny členy Rady míru, její správní přidruženou organizaci, Úřad vysokého představitele OHR, vedený bulharským diplomatem Nikolem Mladenovem. No, já si myslím, že ty velké státy se k tomu nepřidruží a vědí dobře proč, protože tohle jako, to už by bylo jako vrcholná nespravedlnost vůči těm Palestincům. Další zprávu, kterou tady máme, tak ta hovoří o tom, že Trumpovo NATO je fraška a vede ho klaun. Zase z amerického tisku. A říká se Trumpův cirkus NATO našeho nečekaného hrdinu v Erdoganovi, zatímco vzestup Turecka signalizuje novou éru a zároveň ostré pokárání Netanyahua, který se vymknul. Může existovat něco absurdnějšího než nedávná návštěva generálního tajemníka NATO v Bílém domě? Trapná prezentace Marka Rutteho o tom, jak úžasným tatínkem je Donald Trump pro svobodný svět, byla železobetonovým potvrzením toho, že hlavní úlohou šéfa NATO je být poníženým patolizelem amerického prezidenta. Tradice sahající až ke vzniku této obranné organizace, kterou však Trump posunul na zcela novou úroveň. Tento komický nizozemský pochlebovač, který má měněno Ruté, nikoho neoklamal, když vyskočil ze svého místa a zamířil k tabulím s grafy vytištěnými na obrovských deskách. S tímto nápadem zjevně přišel Trump a Ruté neměl jinou možnost, než se na celé fresce podílet, aby zapůsobil na přítomné novináře. Trump je totiž natolik uvízlý v 80. letech, kdy korporace používají při prezentacích velké plakáty, že si myslel, že budou stejně účinné i při demonstraci toho, jak zásadně pro mě alianci a její členy. Takže pravdou ovšem je to, že stejně jako téměř všechna Trumpova tvrzení o sobě samém a svých úspěších bylo i toto nepravdivé. Ve skutečnosti nebylo na to na celé své dějiny nikdy rozdílnější než během Trumpova druhého funkčního období. Starý model, v němž Spojené státy alianci vedou jako západoafrický diktátor ozdobený vulgárními zlatými epoletami, je totiž zastaralý a nefunkční. Macron, Starmer i Merz prokázali zřetelnou odolnost vůči Trumpovým diktátům a iránské fiasko to jenom potvrdilo. Dokonce i drobná italská premiérka Meloniová, myška u Trumpových nohou, všem ukázala, jak tvrdohlavý Trump dokáže vytvářet tvář nedostatku pochlebování ze strany evropských lídrů, když nedávno prostřednictvím sociálních sítí ukázal, jak se nad něj může ponížit poté, co údajně v úvozovkách prosila o společnou fotografii a na to popřela tehdy. Pojďme na další zprávu, kterou tady ještě máme. Toto jsou takové dosti smutné zprávy. Je tady zpráva další o přízraku nad Nevadou. Supertajná stíhačka Spojených států 6. generace se objevila, může to být zřejmě kopií takzvaného Číňana, čili čínské verze, a natočil se to v oblasti 51, area 51. A takže dokonce v závěr minulého týdne zveřejnil Project Fear informace o objevení záhadného letounu, jehož obrys označili odborníci za nápadně připomínající americkou stíhačku 6. generace F-47. Takže je to tedy, nebo objevil se to na tajné základně Groom Lake, známější tedy pod krycím názvem Area 51, kde už tedy po léta, po desetiletí probíhají různé provozní zkoušky nejutajovanějších produktů amerického leteckého průmyslu. Tam byly i letající talíře a podobné věci. Tak, takže to je tato záležitost. Půjdeme dále. Dostaneme se do košíku nazvaného Iránský konflikt. Tady tentokrát není mnoho zpráv, protože chvilku, jak si tam byl klid zbraní, abych tak řekl. První zpráva hovoří, to je z amerického Moon of Alabama, válka proti Iránu, Izrael a sám Trump brání řešení konfliktu. A říká se v ní, jednání mezi Spojenými státy a Iránskou islámskou republikou, jak bylo dohodnuto v jejich memorandum o porozumění, se odklánějí od kurzu. Existují dvě hlavní síly, které hrozí dohodu zhatit. Jedním z nich je velmi předvídatelné Izrael, který dělá vše proto, aby jednání sabotoval. Memorandum o porozumění vyjadřuje konec bojů v Libanonu a ústup izraelských sil z libanonského území. A zatímco Izrael po tlaku Spojených států o víkendu přestal bojovat, tak jeho představitelé uvedli, že jejich jednotky nebudou ustupovat. Dnes izraelské jednotky zaútočily na libanonské civilisty, kteří čistili silnici v Nabatý. Poté zaútočila armáda izraelská na civilní obrané síly, které se snaží pomoci zraněným během prvního úderu. Irán, USA, katarští a pakistánští mediátoři se o víkendu dohodli na zřízení pozorovatelské skupiny, která by takovým incidentům zabránila. Irán bude požadovat, aby Spojené státy v tomto případě zasáhly. Jinak podnikne vlastní opatření, která by mohla opět zablokovat hormuzský průliv. To v druhou silou, která

0: jednání a teď vám tam někdo řekne, že prostě pokud nebudete akceptovat podmínky té protistrany, takže vás na cestě domů zabijou. Můžete se představit takové jednání. No tak to jsou, tak to jsou jednání, jak dneska, jak to dneska na té americké straně probíhá. Ta iránská strana uvedla, že Spojené státy souhlasily s uvolněním iránských prostředků, které byly drženy pod sankcemi, a Spojené státy také na 60 dní zrušily sankce na prodej iránské ropy a obě opatření jsou jen úvodem, vlastně takovým předpokladem Iránu pro další jednání. Takže tady Spojené státy prostřednictvím Trumpa a Vance tvrdí, že Irán souhlasil s použitím těch nezmrazených peněz nebo rozmrazených peněz, tedy k nákupu amerických zemědělských produktů. Také tvrdí, že Irán pozval tu Mezinárodní komisi pro tu jadernou energii, aby zkontrolovala všechny jeho jaderné programy. Irán oba tyto body odmítl. Memorandum porozumění stanoví, že Irán bude moci své uvolněné prostředky používat podle svého uvážení a dále uvádí, že žádná jednání a dohody o jaderných otázkách neproběhnou, dokud nebudou splněny jiné podmínky. Takže USA tak falešně tvrdí body, které jsou přímo v rozporu s dohodou, kterou sami podepsali. Takže takhle to dneska prostě funguje. Tak, pojďme na další
1: Jsem
0: zprávu.
1: zpět.
0: A
1: Tak,
0: tak
1: můžeme.
0: 3-2 můžeme.
1: Ano. Trump opět hrozí, že Irán přestane existovat. Včerejšek byl tedy na Blízkém východě opět ve znamení útoků mezi Iránem a USA. Zatímco Irán útočil na americké cíle v Bahrajnu a Kuvajtu, USA cílili zejména na iránská skladiště raket a dronů. Trump, jako již tolikrát předtím, opět pohrozil, že nechá Irán srovnat se zemí. Vzájemné útoky nyní spíše eskalují a lze očekávat, že budou pokračovat tedy i přes dnešní den. To nám asi aktuality ukáží. Trump totiž v sobotu pohrozil, že Irán vymaže z povrchu země poté, co americké síly zahájily údery na zemi kvůli jejímu porušení 60-denního memoranda o porozumění a příměří. Cituji. Je velmi pravděpodobné, že se nikdy nenaučí. Nevím co. Uvedl Trump a poznamenal, že iránské raketové sklady a pobřežní radarové stanice byly zasaženy americkými letadly. S tím, že americká letadla právě zasáhla iránská skladiště raket a dronů a pobřežní radarová stanoviště za porušení dohody o příměří znovu. Je velmi pravděpodobné, že se to nikdy nenaučí. Může přijít chvíle, kdy už nebudeme schopni být rozumní a budeme nuceni vojensky dokončit práci, kterou jsme velmi úspěšně začali. Pokud se to stane, Islámská republika Irán přestane existovat. Prezident Donald J. Trump. No, tak tím bych to asi nechal.
0: No, výsledkem tady toho je zpráva, že Irán chce pokračovat v modelu Severní Koreje. Co to bude znamenat? Je to bomba z Teheránu, nemáme jinou možnost, než získat jaderné zbraně. Takže Trump je tady k tomu v podstatě dožené, pak si ještě získá raketu, kterou dostřeje do Spojených států a v tu ránu se Spojené státy sklidní, tak jako se sklidnili najednou, jako ze Severní Koreou nejsou žádné problémy. Jo, protože už je schopné ohrozit, tak už nejsou žádné problémy. A ve svém prohlášení, které zásadně mění situaci na Blízkém východě, tak iránská agentura Fars News, která působí jako mluvčí revoluční gard, odhodila masky. Teherán nyní vidí získání atomové bomby jako jediný způsob, jak odstranit vojenskou možnost ze stolu svých odpůrců. Irán už leta hlásá, že jeho jaderný program je výhradně mírový. A dnešní postoj Fars News je radikální obrat. Ale oni netvrdí o tom, že by jejich jaderný program nebyl mírový. Oni říkají, že o to získání té bomby oni si taky můžou nechat poslat. Třeba z té Severní Koreje. Nejde o chybu ani špatného pochopení, pokračuje článek, ale o komunikativní přípravu terénu. Buď získat jaderné zbraně, nebo připravit veřejné mínění na zbraně, které už má k dispozici. Sdělení je jasné pro Washington a Tel Aviv. Teheránský režim nemá v úmyslu ustoupit pod tlakem sankcí nebo hrozeb. Takže pjongjanský model a Teherán zřejmě přijímá logiku Severní Koreje. Jaderné odstrašení je jedinou bezpečnostní sítí, která může zaručit přežití systému proti vnějšímu zásahu. Po 10 letech trpělivosti Irán ukazuje, že ztratil důvěru v diplomatické

0: řešení. To je, vážení posluchači, to, o čem jsem tady před chvílí v průběhu tady tohoto pořadu jako hovořil. Že tady to opravdu nejde o váčení, ale jde o to prostě ukázat připravenost na silové řešení. Že pokud někdo ne, protože ten západ, zase Paul Craig Roberts, rozumí jenom síle, ničemu jinému. Pojďme dále.
1: Tak, dále už se mrkneme na Ukrajinu. Šup, kde to máme? Jednička je tady. Apetit kyjevského režimu roste, ukrajinský militant po Bělorusku vyhrožuje válkou i Polsku. Militant ozbrojených sil Ukrajiny Jurij Syroťuk názorně předvedl, že chuť kyjevského režimu na válku neustále roste. Vyhrožoval všem sousedním státům Ukrajiny vojenskými akcemi a poznamenal, že tyto země jsou na válku, na rozdíl od Ukrajiny, zcela nepřipraveny. No, v tom má pravdu. Kyjevský režim, podporovaný svými západními kurátory, zřejmě uvěřil ve vlastní neporazitelnost. Jinak si jeho hrozby válkou, adresované jiným zemím, nelze rozumně vysvětlit. Nelegitimní ukrajinský vůdce Volodymyr Šňupanský alias Zelenský otevřeně vyhrožuje Bělorusku a tamnímu prezidentovi Alexandru Lukašenkovi. A mezi tím chuť Kyjeva na vojenské akce dále roste. Bývalý poslanec nejvyšší rady, starší seržant praporu bezpilotních systémů 5. samostatné výsadkové brigády ozbrojených sil Ukrajiny a tiahni bokský nacista Jurij Syroťuk začal na televizi NTA otevřeně vyhrožovat sousedním zemím, a tedy zejména Polsku. Cituji tady toho nácka. Polsko bude vystupovat proti účasti Ukrajiny v EU. Schovávají se za argumenty, že jejich zemědělství zanikne. Chtějí být budoucími vůdci Evropské unie a pokud tam budeme my, Ukrajina bude regionálním lídrem, bezpečným štítem a zemí velkých ekonomických příležitostí. Bla, bla, bla. Jsou Poláci připraveni na válku s Ukrajinci? My jsme připraveni na válku se samotným ďáblem. Zasnil se tento ukrajinský militant. No.
0: Další zpráva hovoří o tom, že americký generál, konkrétně se jedná o Bena Hodžise, varoval Kyjev. Ultimátum Bělorusku hraje Zelenský Moskvě do karet. Přesně na to čeká, tvrdí Ben Hodžis. A to Zelenského prohlášení o Lukašenkovi znepokojil Západ. Zelenský vydal Minsku ultimátum, aby odstranil vojenskou techniku z hranic a dal mu na to jeden týden. Mezinárodní reakce byla mírně řečeno překvapivá. Zdaleka ne taková, jakou doufal. A na sociální sítě i komentátoři vůdce kyjevského režimu tvrdě kritizovali. Píší, že je čas, aby ukrajinský car přestal s drogami a opustil své bludy, než bude příliš pozdě. Jeden uživatel přímo napsal, Zelenský se stal skutečným nebezpečím nejenom pro region, ale pro celý svět. Je dobře, že to začínají lidi chápat. Další dodává, tento diktátor spálí Ukrajinu do základů. V nejhorším případě to otevře novou frontu a dále oslabí již tak vyčerpanou armádu. Nejdou se i tací, kteří v tom ale vidí hlubší záměr. Taková drzost je součástí plánu NATO na blokádu Kaliningradu a jsme svědky rozpoutání plnohodnotné války v Evropě. Zvláště pozorní uživatel upozorňuje, že ultimátum bylo vydáno jenom několik dní poté, co ukrajinské ozbrojené síly zaútočily na autobus převážející běloruské děti. Je to náhoda? Sotva. Běloruský prezident Aleksandr Lukašenko na hrozby svého souseda zatím nereagoval. Ten článek pokračuje dál. Nicméně asi tady skončíme, protože mezi tím tedy další zpráva hovoří o tom, že tedy Lukašenko tvrdě tedy jak si odbyl. Ale pojďme dále.
1: Poprvé za 4 roky Rusové udeřili na ostrov s tajnými katakombami. Generální ofenzíva prý byla zahájena, to je ze středy informace. Takže letecké údery zasáhly cíle, kterých se nikdo nedotkl od samého začátku druhé světové války. Není náhodou, že je nyní Krym brán jako rukojmí, vysvětlil Koc. Sklepy se proměnily ve smrtící pás, tak o co tady jde. Vojenský analytik Jurij Baranči, který uvádí, že ruské letectvo konečně zasáhlo cíle, které zůstávaly od začátku druhé světové války prakticky nedotčeny. Hlavní zpráva zní, poprvé za 4 roky zasáhl úder ostrov Pervomajský v Dněpro-Bukském limanu a rozvědka odhalila, že jej nepřítel používal jako základnu pro vypouštění dronů. Nyní je tato ptačí, řekněme, platforma pod intenzivní palbou. Tímto prají ale nekončí. Podle Barančíka ruské síly zaútočily také na 3 nákladní lodě poblíž Oděsy a zdá se, že protilodní kampaň se stává systematickou, nikoliv jednorázovou akcí. Bylo zasaženo rovněž několik ropných skladů v Záporožské oblasti. Tak, Sergej Lebeděv, koordinátor Mykolajského podzemí, přidává další podrobnosti a podle něj se na ostrově Pervomajský nacházejí tajné katakomby, z níž některé jsou propojeny s námořními komunikacemi. Za sovětské éry sloužilo toto místo k zásobování námořnictva. Po začátku konfliktu se pak ostrov proslavil jako výcvikové středisko námořních diverzantů. Tak to by asi mohlo stačit.
0: Další zpráva hovoří o pokračujícím ruském postupu na Sumy, to je ze severu, s tím, že Rusové obsadě Ivanskoje dostali postupu 11 kilometrů, rozebrali ukrajinskou obranu a blíží se k velkému městskému centru. A na mysli mají tedy Sumy samozřejmě. A tady ty ruské jednotky dosáhly podrobného úspěchu a jsou tedy vlastně už jenom 11 kilometrů tedy od města, stejnojmenného města, tedy podle toho kraje, to znamená od Sumy. A tady se podařilo prorazit jednu z těch hlavních obranných liní ukrajinských sil na severu, na té oblasti Sumy, a to bylo na řece Olešnia. A ty ruské jednotky rozložily ukrajinskou obranu a zcela obsadili tu osadu Ivoljanskoje, která se nachází na obou březích dotyčné řeky. A dobytím osady Rusové získali značnou kontrolu nad oblastí a připravili si cestu pro další postupy. Takže pojďme dál asi.
1: No, dále je zase souhrnná zpráva, koukám, SVO aktuálně. Je to z 25. ze čtvrtka. Rusové, který vzali to i Volžanské, tady zase Usum, a tlačí na Orechov a Geraně odřízli plyn celému zbrojnímu kolosu Kyjeva. Závody Motor Sič a Záporož Stal stojí a zůstali bez šťávy. Během tedy aktivního postupu převzali jednotky 30. motostřeleckého pluku, 30. 44. armádního sboru skupiny Vojsk Sever kontrolu nad tou obcí i Volžanskoje. Takže to už jste říkal, obec se nachází na břehu řeky Olešnia 25 km od Sum, jak uvedlo ruské ministerstvo obrany. Ořechovský úsek. V této oblasti armáda Ruské federace zintenzivnila útočné operace a taktické údery, narušující tak nepřátelskou logistiku. Soustavně se také pracovalo na vyhledávání a ničení míst montáže a startu bezpilotních prostředků OSU, tedy ozbrojené sebranky Ukrajiny, rozmístění jednotek, skladů munice a parkovišť techniky. Dále Slaviansk, Borová, Kupiansk, údery Geraňů na plynovou infrastrukturu. Takže Geraň zasáhl plynovou distribuční stanici poblíž obce Lucerna v severním okraji Záporoží ve Volňanském okrese, což je 30 km od oblastního centra, píše váleční zpravodaj Alexandr Koc. Cíl prý nebyl náhodný. Tato plynová distribuční stanice zásobovala plynem průmyslný klastr části Záporoží kontrolované Kyjevem, tedy fabriky jako je Motor Sič, Záporož Stal, Záporož Transformátor, závod Omelčenko a desítky menších podniků přeorientovaných na v úvozovkách obranou výrobu. Na tomto uzlu Rusové pracovali již v březnu roku 2025. Požár tehdy zuřil 3 dny. Nyní šlo o přesný úder na potrubí, tedy hlavní vedení stále stojí, ale odběratel zmizel. No tak to je nějaký divný překlad, tak to teda nevím. Hlavní vedení stále stojí, ale odběratel. Asi nějaká ta odběrná větev, asi takhle to myšleno, no tak nevím.
0: Je tady až podivem, jak ta Ukrajina byla industrializovaná. To má ještě z té doby toho Sovětského svazu, ale podívejte se, co tam je průmyslových podniků. A to byly kvalitní podniky, včetně třeba výroby tedy Antonov a tak dál. To je až neuvěřitelné, co to tam ještě zůstalo. Když se podíváte teďka, co všechno teď je bombardované, ničené. To je opravdu jako až podivem. Pojďme na další zprávu. Bombardování bojovou skupinou Vostok, čili východ Záporoží, ukrajinské pozice byly rozeceny raketou Tornado, respektive raketou systému těch raketometů Tornado S tedy. A tam ta skupina Vostok ta zničila budovy, které sloužily jako centra soustředí ukrajinských vojáků v Záporožské oblasti a jako startovní a kontrolní body teda těch bezpilotníků. A tady vlastně, tam byla zpráva týdne, tam byly těžké ztráty pro Kyjev. Ta činnost té skupiny Vostok, tak byla, tam vlastně se zaměřila na dvě motorizované ukrajinské brigády, dvě útočné brigády, pět výsadkových útočních brigád, tři pluky, jednu námořní brigádu ukrajinských ozbrojených sil. A ztráty ukrajinských sil v oblasti odpovědnosti té skupiny Vostok, tak jsou významné. Více než 3155 mrtvých a raněných vojáků, 16 obrněných vozidel zničeno, 55 dopravních, 6 polních děl, samozřejmě nabití strategické převahy a tak dále, a tak dále. Takže vidíte, že to postupuje dále a tam vlastně ta skupina Vostok, čili východ, je jednou z hlavních operačních formací na Ukrajině a ta její odpovědnost, ta se soustředí hlavně teda na sektory Záporožské oblasti, na Záporoží a na části Doněcké oblasti. Takže tolik asi ve stručnosti k této zprávě. Pojďme dále.
1: Tak, dále se mrkneme. Bitva u Konstantinovky prý skončila. Rusové město dobili a následuje tedy pak směr Slavjansk-Kramatorsk. Ultimátum pro zbývající ukrajinské vojáky. Buď se vzdáte, nebo budete vyhlazeni. Ruská federace tedy oznámila, že město Konstantinovka je pod její plnou kontrolou. Ruské síly obsadily celkem 172 výškových budov, zatímco jen za posledních 24 hodin bylo zabito asi 70 ukrajinských vojáků. Zpráva je ze včerejška. Tak, Rusové požádali zbývající ukrajinské vojáky, kteří se skrývají v různých místech ve městě, aby se vzdali, jinak budou vyhlazeni. Přeživší Ukrajinci byli zaznamenáni v ranních hodinách, jak opouští město v bídném snavu a snaží se dostat na sever a setkat se s ukrajinskými jednotkami. Město, které se nachází 55 kilometrů daleko, tedy severně od Doněcku, se nachází klíčové železniční tam uzel zásobující ukrajinské síly v oblasti Kramatorsk-Slavjansk. Bylo poznamenáno, že další dopravní uzel pro Ukrajince v Limanu bude brzy také ztracen. Tak, postupuje se.
0: Další zpráva hovoří o takzvané krvavé chybě syrského provedené na rozklad Pentagonu, kdy syrský vrhl do pevnosti 10-tisícovou zálohu a ruské útoky v zápěti rozdrtily, takže plán Spojených států se zhroutil. A to, byla to 10-tisícová brigáda na taková ta nahašení těch požárů a to byla taková poslední elitní záloha. A ty územní ztráty těch banderovců neustále narůstají a protože ten syrský není schopen zastavit ten tlak. A jednak u nedostatku lidí, techniky, zbraní, což se jako poměrně divím, ale je to zřejmě i jako otázka taktiky. A tady prostě teď nedávno jsem viděl asi dva dny zpátky nějaké informace a to bylo ze západu, že ty ztráty Ukrajinců, že dneska činí asi 2,5 milionu mrtvých a raněných. To je šílené číslo. 2,5 milionu. Takže tady u té, tady shodou okolností
1: 2,5 milionu.
0: No to je hrozné. A tady dokonce i novináři BBC informují o přítomnosti ruských jednotek ve všech částech té Konstantinovky. To se týká samozřejmě také té Konstantinovky. A ty Britové navíc uvedli, že naše diverzní a průzkumné skupiny vstoupily, teda míněno ruské, tedy na severní okraj Alexejevo Družkovky, zřejmě za účelem průzkumu a s cílem odříznout Družkovku. No tak Tohle bylo rozbité a potom už tedy, pokud vím, ta Konstantinovka už byla snad celá dokonce obsazená. Takže syrský tam podle tedy návodu ze západu tam vrhnul teda do toho 10 tisíc vojáků té brigády a ty byly zničeny tedy. Takže tak to no. Je to hrozné, jak tam prostě tam ty lidi nemají vůbec žádnou životnost.
1: Tak, tak,
0: Vojáci.
1: no. A uvádí se, že i ruské jednotky mají vlastně největší ztráty 30 až 50 kilometrů od vlastně frontové linie, že dostávají drony, že ano. Tak, jdeme se kouknout ale na Kyjev. Štiplavý chemický zápach v Kyjevě. Vybuchl tam prý bunkr a na severu probíhala Kyjeva tedy evakuace. Připravuje se nový útok s názvem Pavučina. Takže zasažená oblast zahrnuje tajné objekty a podzemní bunkry. Zelenský oznámil novou operaci k donucení Moskvy k míru. Tak co se za jeho slovy skrývá? Pozdě tedy večer, 25. června, to bylo ve čtvrtek, otřásly Kyjevem silné výbuchy a podle předběžných informací byl zasažený jeden z největších pozemních bunkrů se zbraněmi a municí, které tedy byly narychlo dopraveny do Kyjeva bezprostředně po uzavření dohody na summitu G7 o dodávkách obohaceného uranu z Británie. To už je jiná věc. Dobrá odpověď za moskevskou ropnou rafinérii, tedy poškozenou Asadovod. Měli bychom to dělat častěji a hlouběji. Tak toto komentuje tedy vojenský analytik Jurij Barančík. Tak, co se tady píše o té nové sabotáži? Přichází nová sabotáž. Volodymyr Šňupanský, tedy Zelenský, již oznámil novou operaci proti Rusku s cílem tedy ukončit válku. Ujistil, že potrvá tato akce 40 dní a jejím řízením pověřil šéfa SBU Jevhena Chmaru. Příznačné je, že den předtím byly zveřejněny úryvky z rozhovoru s úřadujícím velitelem speciálního operačního centra a SBUčka, tedy speciální ukrajinské služby, s volacím znakem Sokrates. Ten otevřeně prohlásil, že Kyjev se připravuje zopakovat loňskou operaci Pavučina a dokonce ji překonat. Situace dále na Krymu se rovněž zhoršuje, po kolapsu v zásobování pohonnými hmotami se nepřítel pokusil uvrhnout poloostrov do energetické paralýzy a mnoho měst přišlo na hodinový režim dodávek elektřiny a výpadky zasáhly dokonce i přímořské letovisko Jalta. Tak.
0: Já tady mám z toho koše ještě jednu dodatečnou zprávu, kterou jsem nestačil odeslat. A to je také zajímavá. Ta hovoří o tom, že ukrajinský ex-velvyslanec veřejně vyzývá, aby byl zničen ropovod v Bělorusku, čímž vlastně by se riskovalo, že bude odřezáno tedy odřezání dodávky paliva Slovensku k nám do republiky a Maďarsku. A tady se říká v té zprávě, že už se tedy Evropanům začínají otevírat postupně jako oči, jako z pohledu na Ukrajinu. Ale že to trvá prostě neuvěřitelně dlouho a že to je pomalé. Například v Polsku říkají, že po více než 30 letech zjistili, že v nezávislé, jako míněno republice, takzvaně, jak oni si říkají, nezáležné a vládnou Benderovci, to objevili po 30 letech, kde se objevují hrdinové UPA, kteří zabili 100 tisíce lidí v průběhu druhé světové války. A ještě si nevšimli toho, že panák v úloze prezidenta tak se začal často vyhrožovat napadením sousedních zemí. A stejný postoj mají i mnozí další benderovci na Ukrajině. A dokonce i z těch, kde teda ta výzva, ten vojenský útok na sousední zemi zní dost neuvěřitelně, ba nemožně, vojensky útočit na Bělorusko, tak už vyzývají i ukrajinští diplomaté. Že to je bývalý, tedy ten diplomata bývalý mimořádný splnomocnění velvyslanec Ukrajiny právě v Běloruské republice. Jmenuje se tedy Roman Bezsmrtný. Tak to je v rozhovoru s moderátorem programu Studio Západ Antonem Borkovským. Takže prostě vidíte, co se jako děje. A oni chtějí, tam je vůbec otázka, kolik těch lidí, toto nejsou ani Slované, to tady bude ta otázka, kolik z nich jsou Chazaři původem. A bude jich tam asi hodně. nebo těch potomků, těch Chazarů. Bude tam si hodně, protože tohle opravdu jako už je jako někde mimo. Pojďme dále na další koš.
1: Evropa. Gejropa, jdem se kouknout na Gejropu. Dobře, dobře, dobře, tu máme 5-1. Náhle prý z Maďarska. Péter Maďar oznámil referendum, to prý změní osud celé Evropy. Maďarsko tedy uspořádá právně závazné referendum o členství Ukrajiny v Evropské unii, pokud Kyjev úspěšně dokončí jednání s Bruselem, uvedl to tedy maďarský premiér Péter Maďar a dal jasně najevo, že cesta Ukrajiny do Unie nebude pro Budapešť záviset pouze na evropských institucích. No, maďarský politik při rozhovoru s novináři v Bruselu uvedl, že Maďarsko nepřijímá myšlenku, že by Ukrajina byla do Evropy protlačena nebo z Unie, že ano, zrychlenou cestou, zatímco jiné země čekaly na členství to dlouhé roky. Cituji, pokud se Ukrajině v určitém okamžiku podaří dokončit jednání, bude o této otázce uspořádáno konečné, právně závazné referendum, ale nebude to pozítří, uvedl maďarský premiér. To je prý podstata maďarského poselství. Budapešť již neudržuje úplnou blokádu jako dříve, ale zároveň nesouhlasí s tím, aby bylo ukrajinské členství považováno za politické rozhodnutí, které musí být dokončeno ve zrychleném řízení. Nebo ono taky zajímá, jak záleží zase, jaká bude mediální masírka, že ano, když by teda se něco jako konalo to referendum, tak jaká masírka mediální bude předtím. Vzpomeňte si, jaká tady byla masírka při protiústavním rozdělení Československé republiky, jaká tady byla masírka při vstupu do Evropské unie pro nás, jaká tady byla masírka ohledně NATO a další. Takže vzpomínejte, dámy a pánové.
0: No, faktem je to, že se lidé v Maďarsku nechali až překvapivě ovlivnit teď před těma posledníma volbama. To jako je pravda v každém případě. Takže ještě udělal jednomu autu, udělal po druhé. No, další zpráva hovoří o titulci zahraničních médií ze dne 21. června. Píše se tam cirkus z Bruselu. Lidi Evropské unie se perou, kdo první zavolá Putinovi. Dále se tam hovoří o nejnovějších ukrajinských selháních, o kolapsu Německa, úřady přiznávají, že prohráli a tak dále, a tak dále. Velmi zajímavé, tady na obrázku jsou Financial Times, The Sun, Daily Mirror, Daily Mail, Daily Express, The Guardian a některé další. Takže v Bruselu zuří spor o právo jednat s Kremlem jako první. V Kyjevě skončil neúspěchem další ambiciozní vojenský program a v Německu policie bije na poplach kvůli krizi pořádku. Úřady přiznávají, že prohráli. Takže cirkus v Bruselu, neobratná diplomacie v Evropské unii, přerostla ve veřejnou roztržku kvůli iniciativám ke kontaktům s Kremlem, jak uváděl Figaro, francouzský. V Bruselu několik lídrů současně předložilo vlastní návrhy na dialog s Ruskem, avšak nikdo neměl jasný mandát ani společnou strategii, což vedlo ke vzájemným výčitkám. Zpráva publikace vykresluje karikaturu evropští politici, jako by soutěžili o to, kdo bude působit důležitěji, přičemž každý sní o tom, že bude tím prvním, kdo zavolá Vladimíru Putinovi. Odhalení, že předseda Evropské rady Antonio Costa údajně prostřednictvím svého poradce vedl tajná jednání s Kremlem, vyvolalo vlnu nevole u Emmanuela Macrona a dalších lídrů. A ten nizozemský premiér se podle publikace rozhodl usilovat o schůzku s Putinem v naději, že ho přinutí vrátit se k jednacímu stolu. Pobaltské státy jako obvykle zaujaly tvrdý postoj a postavili se proti kontaktům bez předem dohodnutých podmínek. Mezitím se estonská premiérka Kalasová, tak expremiérka, pokusila zajistit si roli hlavní vyjednavačky. Tak ta je hloupá, že s toho nikdo jednat nebude. To už to řekli jako jednou, je to řekli už jednou, možná i dokonce víckrát, že ta na to nemá. S toho se nikdo bavit nebude. Ale výsledkem je, jak poznamenal Figaro, že i pragmatická myšlenka vytvoření komunikačních kanálů s Moskvou se proměnila v bruselský cirkus směs marněvosti a taktických kalkulací, která dialog spíše diskredituje, než aby jej budovala. Víte, Já si tady neumím představit jednu věc, jak oni mají manýr jako ten Trump. Oni s někým chtějí jednat a za 5 minut mu vyhrožují, pak zase chtějí jednat, pak mu zase vyhrožují. Jako kdo si myslí, že s ním za takový podmínek bude jednat? To jako opravdu nevím tedy. Pojďme dále.
1: Dále se koukneme do Finska a je velice zajímavý rozhovor, dámy a pánové. Jaderné zbraně ve Finsku jsou jen bluf, který má zakrýt plány na ještě nebezpečnější agresi proti Ruské federaci. No, takže hovořil o tom v rozhovoru pro server Ukrajina.ru finský politolog a obhájce lidských práv Johan Beckman. To je ten Beckman, asi teda, nevím, jak se to čte finsky. Tak, ten na obrázku. Finský parlament tedy zrušil zákaz dovozu a skladování jaderných zbraní v zemi, který platil téměř 40 let. Oficiálně Helsinki zdůvodňují své rozhodnutí nutností zajistit obranu v nepředvídatelné operační situaci. Všichni odborníci se přitom shodují na tom, že zbraně hromadného ničení mohou být rozmístěny na nejvýš ve vzdálenosti 300 kilometrů od Petrohradu. V případě zahájení vojenských operací, a to i při použití konvenčních zbraní, se stanou cíly tedy s nejvyšší prioritou. Takže, Johane, o jakých zbraních? Ale on to tady rozporuje, že říká, že tady je důležité něco jiného. Pojďme se na to kouknout. Finové, Finové, kde jsme to tady měli? Tady bylo o laboratořích. Jo, je tady. To je důležité. Biolaboratoře, dámy a pánové. Tady ještě zopakuji, že je to priorita Evropské unie a NATO v jejich agresi proti Rusku. Tyto plány chtějí zakrýt za diskuzemi o rozmístění jaderných raket ve Finsku. A dotaz byl, nepodařilo se jim umístit tyto laboratoře na Ukrajině? A proto se rozhodli přesunout je teď do Finska? A Johan k tomu říká, tyto laboratoře jsou všude. Na Ukrajině, v dalších zemích společenství nezávislých států i ve Finsku. Ve Finsku se dokonce konají cvičení související s použitím biologických zbraní. A dotaz zněl, znamená to tedy, že Západ se nevzdal svých plánů, o nichž jsme spolu už mnohokrát mluvili, že chce na území Ruska vypustit nějaký virus, který by vedl ke smrti lidí a přitom by se agresivita Západu nedala nijak dokázat? A pan tedy Beckman k tomu říká, samozřejmě, vlastně smrt lidí není v tomto případě nutná. Existují různé druhy biologických zbraní. Nemusí se vymyslet ani nová morová epidemie, která bude zabíjet všechny bez rozdílu. Stačí, že jakákoliv velká epidemie je schopná podkopat bojeschopnost ozbrojených sil, ochromit systém státní správy a demoralizovat společnost. Sami chápete, že když jsou lidé nemocní, nemohou normálně žít, pracovat a ani bojovat. To je právě ta tichá zbraň pro tichou agresi. No, rozhovor je ještě delší a velice zajímavý. Kiril Kurbatov to sepsal, tak to je super. A Gerčošová Jana to PhD přeložila z ruštiny a upravila, takže super.
0: Další zpráva je z Polska. Hovoří o politický souboji, o politickém souboji nebo o politických soubojích v Polsku. A říká se tam, více než 2 desetiletí byla polská politika definována střetem dvou hlavních sil. K polovině roku 2026 vstoupila konfrontace do fáze soužití mezi ruskou vládou a prezidentem Karolem Navrockým, což paralyzuje mnoho reform a udržuje vysokou polarizaci. Vláda se snaží napravit dopady reform strany PiS, to bylo Právo a spravedlnost, v souladu s rozhodnutím Evropské unie, ale prezidentské veto a odpor soudců proti tomu ten proces brzdí. A to má dopad na přístup k evropským fondům a na mezinárodní obraz Polska. PiS obvinuje Tuska z politických čistek a pomsty, každopádně situace podněcuje konflikt mezi oběma stranami a rozpory, které brání rychlému včasnému vyřešení vnitřních problémů země. Ta zahraniční politika je v těchto případech stejně pomalá problematická a evropská, která občanská platforma zdůrazňuje euroatlantickou integraci, pomoc Ukrajině a posilování obrany v NATO. PiS a prezident Navrocky zaujímají euroskeptičtější postoj, kritizují bruselský diktát a zdůrazňují národní suverenitu. A jednotlivé evropské iniciativy, například týkající se zákona o digitálních službách nebo obranných fondech, byly vetovány, což vyvolalo nové spory. Samozřejmě třeba brát v úvahu názory samotných Poláků a jejich zájmy. Takže tolik tedy. Samozřejmě Tusková koalice tam měla liberalizaci té velmi přísné legislativy, která se týká potratu a tak dále, tak dále. Že proti ním byla celá ta strana PS a to jsou potom marginálie. Tady v tom celkovém. Pojďme dále.
1: Tak, cílem EU je evropský superstát. Jo, počkat, tady vám to přepnu obrázkem, abyste to měli, abyste si to spojili. Téměř všechny evropské elity, no spíše elity a velká část běžných Evropanů mají komplex uspokojení se současným stavem a nadřazenosti nad ostatními národy. Tyto lidé tedy stále považují Evropu za lídra moderního světa, ne Evropskou unii. Chytraušové, musíte psát správně. Tak, toto přesvědčení nevzniklo jen z 500 leté, tedy dominance Evropy v globální politice, ale i z relativně úspěšného projektu vytvoření Evropské unie. Ta vznikla bez hranic a třeba je uznat, že jde o významný úspěch sociálního konstruktu, no takže asi inženýrství, je to ze slovenčiny. Tak, sjednocenou Evropu nejprve tvořili lidé kalibru de Gaulle, Willyho Brandta a Olafa Palmeho. To byli lídři, kteří si pamatovali druhou světovou válku a pamatovali si velmi dobře. A kteří poznali cenu války a chápali hodnotu vztahu s Ruskem, chápali cenu vojenského konfliktu s naší zemí a chápali, co si nemohou už dovolit. A teď je tady nějaká citace, nebo je to tady zvýrazněno. A nahradila je mladá, samolibá generace, vychovaná tedy na bohatých univerzitách, ve vybíraných restauracích nebo výběrových a na diskotékách. Generace hyperprosperující, která nikdy necítila střelný prach, která viděla válku jen v televizi anebo na počítačových monitorech. A navíc nepoznávající historii, pevně přesvědčená jen o tom, že vytvořila nejlepší možný model v Evropě s nejprogresivnějšími hodnotovými systémy nebo hodnotovým systémem. Přesvědčení o své ideologické soběstačnosti, tito lidé věří, že teď musí upřednostnit svoji Evropu před Ruskem. No a je to tady rozepisováno, jak se nám tady utahují šrouby do toho digitálního koncentráku, že ano. Zase tam máme CBDC, digitální identita a další související, teď chtějí vlastně omezit, že jo, internet nebo sociální sítě od 16, nakonec to bude pro všechny na digitální pás, takže si to uvědomte. Ale ta kobyla už chcípe a jenom kope. Musíme to přečkat a postavit se na odpor. Vzpomenu proti Evropské unii a proti migrační politice, imigrační politice. V Německu zakázaný chorvatsko-německý film Citizen Vigilant, tedy něco jako občanský mstitel, doporučuji vám ho, dneska jsem ho dokoukal, je to s titulky českými, najdete to, Citizen Vigilant. Docela zajímavý pohled na řešení migrační otázky.
0: Tady u toho je důležitá jedna věc, když tady vzpomínáme de Gaulle, Brandta, Olafa Palmeho a další, tak oni to viděli jako spojení nebo svaz států, národních států. Ale to, co se dneska děje, je to, že ty národní státy mají být zrušeny, národy také, má to být promícháno s dovezenými emigranty, udělána z toho nová světlehnědá rasa s průměrným IQ 90, podle teda Kudnohové Kalergiho, a toto je zásadně rozdíl, plus šup do NVO s tím, o čem tady byla řeč. Chápete, či toto je zásadní rozdíl, či tohle je úplný, to je úplný pravý opak toho, o čem tedy snili a do jisté míry se na čem i zpočátku pracovali lidé typu de Gaulle, Willyho Brandta a dalších. Toto je důležité si uvědomit, to je zásadní rozdíl. Zásadní rozdíl. Pojďme na další zprávu, kterou tady máme, a ta je také složitá. Benešovy dekrety ze Slovenska jsou opět na stole. Maďar s Ficem se dohodli na zřízení pracovní skupiny. Já nevím, na čem ta pracovní skupina, já chápu, že nechce to Maďara poslat jako rovnou do háje, ale na čem, já když slyším, že bude tam pracovní skupina, nevím, na čem chce pracovat ta skupina. Já se totiž obávám jedné věci a já to říkám opakovaně. Tady nám nejde o nějaké hluposti, tady nám jde o stát. My tady zítra nemusíme mít vůbec stát. Slováci budou velké Uhry, horní Uhry, a my budeme rozparcovaní mezi Německo a Rakousko, pač jsme limitrofní země. A ty, když se dochází ke změnám, buď po válce, nebo při nějakých velkých politických otřesech, tak jednou vzniknou a po druhé zase mohou zaniknout. Nemáme garantované hranice nikým. Toto je velmi důležité si uvědomit. I Československo bylo limitrofní stát, jako zbytková země po pádu Rakouska-Uherska. Ale, a to je důležité, my jsme byli jako poměrně velký útvar, jak říkával kdysi prezident Masaryk, jsme jako rybí kost, máme dlouhé hranice, špatně se to brání a tak dál, a jsme jako rybí kost, která se zapíchne v krku každému, kdo by to chtěl to Československo polknout. Teď jsme to rozdělili na kusy, které už se polknout dají. A když bychom byli limitrofní stát jako Československo, tady jediná rozumná šance, jak to vyřešit, je znovu se spojit, a to tak, že včera. Na nic ne, toto je jedna z hlavních úloh, kterou bychom měli, na které by se měl pracovat. Protože jinak za chvilku se nám stane, že my tady přijdeme o stát, nás tady rozdělí. Podívejte se, Česká republika, už není Česká republika, jsme Čechy, Čechia, čili jsme vlastně, už máme název regionu, který bude jenom někam připojen. Podívejte se na dresy našich reprezentantů, nejenom ve fotbale, ale také třeba atletů. Ta červená je tmavší než bývala a je tam černá. Proč tam máme černou? Ještě, když tam bude u toho žlutý lem, tak je to barva německé vlajky. Chápete to? My tam jdeme krůček po krůčku a ten lidé pořád nic nevidí. Toto je vážný problém. Toto je vážný problém, my to nevidíme, takže a v momentě, jak my tam, pokud na Slovensku jako Maďarovi povolí, tak se do toho dostanou, tak nám to rozlomí úplně a pak už půjde jenom to dorazit tady. A tady vidíte, že to jsou koordinované kroky. Tady nedávno tady byla ta akce v tom Brně a teď je to na Slovensku, potom přijde další akce tady. Vzpomeňte si na mě. Vzpomeňte si na mě. Tohle jako je opravdu, to je složité a tento stát je ohrožen víc než kdy jindy. Také nebyl ještě. Také nebyl. Ani do toho Hitlera ne. Další zpráva je o tom, že Finsko bojuje s nezaměstnaností poté, co přijel euro, zavedl sankce na Rusko a tak dál. Takže teďka finský trh práce zažívá největší otřes za poslední čtvrtstoletí. Tam míra nezaměstnanosti v květnu vyskočila na nejvyšší čísla od roku 1998. Severská země se potýká s dlouhodobou ekonomickou stagnací, ztrátou exportních trhů a struktura se strukturálními problémy. Podle části ekonomů analytiků nese hlavní vinu přijetí eura, to není žádný div, to je normálka, a svazující legislativa Evropské unie, to je to též, jiní poukazují na celkově slabou výkonnost hospodářství vysoké úrokové sazby. Tam podle nejnovějších údajů Finského statistického úřadu tak vzrostla v květnu míra nezaměstnanosti osob ve věku 15 až 74 let na 12,7%, což představuje nejvyšší hodnotu od května 1998. Počet nezaměstnaných dostal 376 tisíc, což je o 68 tisíc více než před rokem. A ten vývoj potvrdil dlouhodobě špatnou situaci na finském trhu práce, který se prohlubuje už několik let. A bohužel, jak si tím tomu teďka tím oddělením tomu dali, tam je i oddělení přes hranice a tak dál, není tam teďka možný normální styk, včetně teda toho kanálu, který to Finsko spojuje s mořem, takže tady to Finsko ztratilo obchodní politickou suverenitu, přišlo o obchod s východem, a ty přijaté neoliberální ekonomické linie prosazované anglosaskými finančními oligarchiemi vedou k zadlužení státu. k politice úspor, k privatizaci státního majetku a předávání přírodních zdrojů velkým západním korporacím. Nás to nepřekvapuje, my to známe velmi dobře. Podívejte se na Ukrajině, tam to také, to, co na území, které zatím ještě nebylo obsazeno Rusy, tak tam to probíhá také veselé. Takže tady říká ten autor, Finsko potřebuje obrovskou změnu. A zmínil potřebu suverenity a míru. A tu suverenitu tu nemůže samozřejmě najít v Evropské unii, právě naopak. A země by podle jeho názoru měla dát stopku válečné politice a vystoupit z Evropské unie a NATO. Máme vzor, víme kde. Pojďme, ona to upozorila tady třeba český ekonom Lukáš Kovanda a tak dál. Pojďme dále.
1: Tak, dobře, dobře, kterou zprávu?
0: 5.8.
1: Uj, tak to jsem trošku prošvih, 5.8 máme hír. Tak, fiasko náboru Bundeswehru, mladí Němci armádu odmítají. No, co jsem zvědavý, jak se budou bránit migraci. Tak, teď byla tam právo šarí a tam byla diskuze panelová, teď jsem tady na to koukal. A samozřejmě tam řekl Němcům, jednou vás přečíslíme a tahle země bude naše. Tak, německý plán tedy obnovy armády narazil na nečekaně tvrdou realitu. Z téměř 300 tisíc oslovených mladých lidí přijalo nabídku služby jen, a už sedíte, držte se, 530 zájemců. Německo tedy v posledních letech zásadně změnilo svůj pohled na obranu státu. Země, která po desetiletí sázela na omezené ozbrojené síly a postupné snižování vojenských kapacit, dnes pod tlakem zhoršující se bezpečnostní situace v Evropě usiluje o vybudování jedné z nejsilnějších armád na kontinentu. Jenže první výsledky nového systému náboru ukazují, že politické ambice a společenská realita se od sebe výrazně vzdalují. Tak, to tady nebudeme číst, to už jsme četli. Takže německá vláda přitom neřeší pouze běžné doplnění stavů. Bundeswehr potřebuje podle současných plánů výrazně narůst. Aktivní armáda má během příští let vzrůst přibližně ze 186 tisíc vojáků zhruba na 260 tisíc. Současně se mají výrazně posílit i zálohy. Tento požadavek vychází nejen z německých strategických plánů, ale také z nových aliančních cílů NATO, které požadují výrazně vyšší připravenost evropských armád. No, nějak se nám to vrací 90 let zpátky, no.
0: Já tady mám další ještě zprávu, která je velmi, velmi zajímavá. Slyšte dobře, vážení posluchači. Dochází ke zvratu událostí. Evropa uznala nezákonnost Zelenského prezidentství. Ještě jednou, Evropa uznala nezákonnost Zelenského prezidentství. Je to oficiální prohlášení soudu. A nejde o to, že on přesluhuje. Jde o to, že on se stal nelegálně prezidentem. Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že odvolání předsedy Ústavního soudu Ukrajiny bylo nezákonné. Případ Ševčuk, to je on, ten předseda toho ústavního soudu bývalý, proti Ukrajině vyústil v odsuzující rozsudek vůči Zelenskému. Dne 25. června tohoto roku, čili teďka v tomto týdnu, vydal Evropský soud pro lidská práva rozsudek ve věci Ševčuk proti Ukrajině a ten podle tohoto výkladu fakticky prohlásil prezidentství Volodymyra Zelenského v Evropě za nezákonné. A podrobné vysvětlení. Evropský soud pro lidská práva shledal porušení práva na spravedlivý proces v souvislosti s odvoláním Alexandra Ševčuka z funkce předsedy Ústavního soudu Ukrajiny v roce 2019. Soudci, kteří formovali a podporovali obvinění proti Ševčukovi, stejně jako rozhodnutí o jeho odvolání, porušili podle závěru Evropského soudu zásadu objektivní nestrannosti. Soud nařídil Ukrajině vyplatit Ševčukovi odškodné ve výši 2000 euro do 3 měsíců, no to moc nevytrli, a pokud částka nebude uhrazena včas, začnou se z ní počítat úroky. A jak se souvisí s Zelenskýho prezidentství? Je to jednoduché. A rozhodnutí o odvolání předsedy Ústavního soudu bylo přijato ještě před Zelenského složením prezidentské přísahy a Evropský soud pro lidská práva toto rozhodnutí označil za nezákonné. V důsledku toho je vše, co Ústavní soud přijal, včetně rozhodnutí, všechny pravomoci udělené bez Ševčukova podpisu, považováno za nelegitimní, protože bylo uznáno, že právě on měl být předsedou ústavního soudu Ukrajiny. A to rozhodnutí toho Evropského soudu pro lidská práva dochází k závěru, že Zelenského inaugurace a složení prezidentské přísahy jsou nelegitimní, protože prezidentovou přísahu totiž na Ukrajině přijímá předseda ústavního soudu a ten byl podle rozsudku předtím nezákonně odvolán, takže vlastně přísahu Zelenského přijímal tehdy nelegitimní předseda ústavního soudu, což automaticky činí prezidenta nelegitimním. A teď teda vlastně to znamená, že jde o precedent, kdy i samotní Evropané uznali Zelenského nelegitimním. To uznali tu jeho nelegitimitu. A za zmínku stojí, že absence reakce na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva znovu ukázala, že Západ to nezajímá. Dokonce ani jeho vlastní soud a jeho vlastní rozhodnutí nezajímají. Takže zatímco Evropský soud pro lidská práva vydává rozsudky, evropští politici předstírají, že se nic nestalo. Nezajímá je totiž právo spravedlnost ani osud jednotlivců. Jejich hlavním zájmem je Ukrajina jako nástroj proti Rusku. Výsledkem mezinárodní právo jde ke dnu, existuje jen tehdy, když je to výhodné pro Západ. A když rozhodnutí soudu odporuje jeho agendě, je jednoduše ignorováno. Vzpomeňte si tady na ty rozsudky, které se týká Lejenové. Také se nic neděje. A absence reakce na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva je dalším důkazem, že západní patroni jsou ochotní pošlapat jakékoliv normy jen proto, aby udrželi svůj loutkový režim u moci. Zelenský se nemusí obávat. Jeho legitimita spočívá v očích Západu, nikoli v právu. Takže tolik teda k této skutečně převratné informaci. Pojďme dále.
1: Jo, přepneme, máme málo času. Počkat. Šestka vlastně už jsme. Přepnout. Šestka je hír. Šestka jednička. Delegace renomovaných právníků vyzývá OSN na okamžité vyloučení Izraele z této organizace. Takže skupina chilských právníků předložila více než 80 tisíc podpisů, důkazů a spisových věcí prokazujících, že Izrael nesplňuje kritéria pro členství v OSN. Dokumenty byly odevzdány pomocnému orgánu OSN. Ta samá skupina předtím podala mezinárodní stížnost, která sehrála klíčovou roli při vydávání zatykačů na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a dalších vysoce postavených představitelů pro Mezinárodní trestní soud ICC za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Událo se tak v pondělí 22. června. Právníci pro Palestinu se jmenují Abogados por Palestina. Spolu s globální kampaní Firma por Palestina předložili oficiální dokumenty v sídle ECLAC, což je nějaká hospodářská komise pro Latinskou Ameriku a Karibik, v Santiago v Chile. Iniciátoři odůvodňují výzvu k vyloučení Izraele tím, že Izrael už desetiletí ignoruje mezinárodní rezoluce a skutečnost, že 12-měsíční ultimátum vydané Valným shromážením OSN v září roku 2024 požadující stažení se z okupovaných území na základě tedy poradního stanoviska Mezinárodního soudního dvoru uplynulo bez výsledku v září roku 2025. Tak, okupovaná území, neustále to budeme opakovat.
0: Na toto téma bude zítra pokračování Kompasu, takže se mají diváci na co těšit. Další zpráva, tímto na ně zvu, hovoří o tom, že podle komise OSN Izrael úmyslně cílil na palestinské děti a zabíjel, páchal tím genocidu. Izraelské úřady bezpečnostní síly úmyslně a cíleně útočily na palestinské děti, čímž se v pásmu Gazy dopustily genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů a na okupovaném západním břehu Jordánu míněno válečných zločinů. Dnes to pod agentury Reuters uvedla Mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území a Izrael, která zveřejnila novou zprávu zabývající se porušováním práv palestinských dětí v období od 7. října 2023, kdy začala válka mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamas. a přibližně 30% obětí pásmo Gazy byly podle této zprávy děti. Izraelská komise při OSN v Ženevě zprávu označila za pomlouvačnou lež a vytkla ji, že ignoruje brutální taktiku Hamásu. No, takže tolik teda k této zprávě, pojďme dále, že času je málo.
1: Jdeme dále. Šup Iránčkova svět postaví si prý vojenskou základnu v Antarktidě. Teherán odmítl mezinárodní smlouvu a hlásí spoluvlastnická práva na ledový kontinent. Antarktida tedy se nečekaně ocitla v centru globální geopolitické šachovnice. Teherán otevřeně zpochybňuje její mezinárodní status a oznamuje plány tedy na vojenskou přítomnost. Zatímco nezávislí analytici znovu přivádějí na světlo nejtemnější záhady zmrzlého kontinentu. No, jestliže se mají stát samozřejmě jedním křídlem globálního prediktoru, že ano, který bude vlastně spravovat i tu Evropu, tady i s islamistickou, tak zkrátka musí být do toho zataženy a nikdo jim v tom nebrání, protože globální síly to podporují a je to jejich vlastně cíl. No, tak se nám to potvrzuje.
0: Je tam vidět ten nárůst teďka jejich na tu nadnárodní úroveň teďka díky tomu konfliktu, který byl do jisté míry jedním z cílů, aby jim to pomohlo nahoru na nohy. Já také o tom zítra budu hovořit. Teď na to ten prostor jako není. Další zpráva hovoří o tom, že nám rezignoval britský premiér Starmer. Pondělí oznámil své rezignaci po necelých 2 letech ve funkci. Nebudu ani tam nějaké to, co říkal nebo neříkal. Faktem je to, že je teď, by měl být nástupcem jakýsi Burnham, starosta velkého Manchesteru. Ten jako už v roce od roku 2017 oznámil, že se uchází o vedení liberalistické strany. Tehdy varoval, že strana má poslední šanci na změnu, takže už se uvidí. Jako má silnou podporu, mnoho lidí ho považuje za lídra, který dokáže vést zemi. Teď je otázka kam a uvědomíme si, že i oni mají nad sebou. Zatím tam měl Rothschildy, uvidíme, jako budou mít dál, jestli on je schopen vůbec jako někoho někam vést, jo, díky okolnostem. Uvidíme, pojďme dále.
1: Já jsem viděl ty ovace a to je...
0: No jo, tak
1: to jako... Jak když sledujou fotbal, no nevím. No, v průmyslovém městě Ras Laffan došlo k mohutné explozi v největším zařízení na zpracování zemního plynu v Kataru. Oficiální informace o obětech zatím chybí, hovoří se o mnoha zraněných. Příslušné úřady však dosud nevydaly podrobné prohlášení o příčinách exploze. S tím, že ten Ras Falán je jedním z největších energetických center na světě a zároveň nejdůležitějším katarským zařízením pro výrobu a export zkapalněného zemního plynu, tedy LNG. Nuž, prý ten výbuch bylo slyšet až v Bahrajnu, se zde uvádí. A zpráva je z pondělí, takže se to možná stalo v noci z neděle na pondělí. Asi můžeme dále.
0: Další zpráva hovoří jenom v krátkosti. Izraelské jednotky nasazené v Somalilandu, tak jsou v tajné misi. Somaliland je část Somálska, která je otržená. Izrael tam nasadil malou skupinu sil. To otržené území uznal, tedy jako stát. A tady podle vládní představitele somálského pro Middle East, čili pro střední východ, to je ten organizace Middle East Eye, jako oko tedy, takže ten říká podle našich zpravodajských zpráv, izraelská armáda vybírá izraelské vojáky afrického původu, zejména Etiopany, aby na sebe neupozorňovala a aby se lépe začlenila do místní komunity, takže se snaží tedy tam odsud vyvíjet nějakou činnost. Do toho Somalilandu poslal si 50 vojáků tedy. Takže tam jako provádí nějaké takzvané bezpečnostní operace, takže uvidíme jako jinak tedy ten Izrael je přímo zapojen do výcviku armády a policie v tom otevřeném regionu.
1: Venezuela, další věc, obrazy apokalypsy z Venezuely, budovy se zřítily jako hrací karty nebo domeček z hracích karet, strach je teď ze 100 000 nebo 1000 mrtvých, USA se vzpamatovávají nad osudem přátelské vlády Rodriguezové. Venezuela je tedy od půlky týdne v chaosu, protože dvojité zemětřesení, první o síle 7,2 a druhé o 7,5 desetin stupně Richterovy škály, doslova srovnalo Caracas se zemí. Zatímco první zpráva hovořily o 32 mrtvých a 7 zraněných, avšak všichni si myslí, že ve skutečnosti těch mrtvých i zraněných budou tisíce. Budovy se zřítily jako papír, letiště pak

0: On sám o sobě, je to tam jsou různé, stojí to na různých kopcích a podobně. Ten Caracas, jinak ten Caracas byl velmi výstavným městem. To bylo nádherné město, hodně výškových budov. Problém je v tom, že oni tam nemají ani techniku na odstraňování teďka toho železobetonu, těch travers a tak dál, protože samozřejmě tyhle ty výškové budovy, tak jako víme, z čeho je to stavěné. Jestli dobře nebo špatně, je otázka, ale faktem je to, že tam jako nevhodné území a hlavně nevhodný podklad. Je to škoda, je to hrozná škoda. Bohužel pod těmi troskami bude ještě mnoho lidí, kteří nebudou schopni vyhrabat, a tam nechci to předjímat, ale zranění prostě žízeň, než se k ním dostanou a tak dále, a tak dále. Takže samozřejmě přejeme si, aby těch lidí bylo co nejméně, ale nevím, oni tam nemají techniku, nic, takže nevím, co jim tam Američané dají. Pojďme dále, ještě tady k tomu jako něco je. Mě to tedy jako překvapilo. Tady samozřejmě výškové budovy, ty se zřítily sami, dokonce den po zemětřesení. Čili bylo vidět, že byl špatně založený prostě. A takže tam to padlo ještě den po zemětřesení. A já to vemu ještě ze třetí informací tam odsud, která mě teda opravdu jako šokovala. A poslyšte, když zemětřesení zničil Caracas, Bílý dům obdržel ale anonymní telefonát s tvrzením, že je to odpověď jako odveta za krádež venezuelské ropy. A neznámý cizinec se údajně přihlásil k odpovědnosti za dvě masivní zemětřesení, která ve středu otřásla Venezuelou. Je to teda podle Rio News, takže berme to možná s rezervou. Nicméně podle zdroje z administrativy po druhém katastrofálním otřesu tak přijal ústřed na Bílém domu tam, jak se telefonát od muže s hispánským přízvukem, který oznámil, že zastupuje koalici bojovníků za svobodu, která údajně vyvolala zemětřesení, což byla vyvážená reakce na krádež obrovských venezuelských ropných zásob Spojenými státy. A řekl, když my nemáme nic mít, tak vy také ne. No, jestli tohle prostě by měl být jaksi boj tedy proti krádeži, kdy teda tam bude obětí prostě spousta jaksi místních obyvatel, nevinných obyvatel, kteří to nemohou, tak jako to je hrozně, to je nefér. Nevím, museli by mít asi sami harp, jinak si to umím představit, jak by to vyvolali. Museli by mít asi sami někde harp, nevím, co to je jako vůbec jako za organizaci, pokud to není jenom jako prostě kec. A jako je to tam je to opravdu jako na podloží, které tedy je zemětřesné. A je to vlastně ze severní, z toho západu Severní Ameriky, to jde přes Střední Ameriku, to jde a končí to až na tom západním pobřeží Chile tím pruhem. Takže jako víme, o co jde, tam je to dost háklivé, no, jestli se jim to tam podařilo. Faktem je to, že teď tam vznikne chaos, bude tam hlad, nebude tam zásobování. Tohle tom zřejmě svrhne asi i tu vládu té Delcy Rodriguezové, která v podstatě to Madura a ten tu Venezuelu prodala. Takže to možná bude nějaká karma, jak si fungovat vůči ní, ale pokud by to takhle bylo, pro Boha za jakou cenu. Tohle je hrozný. Takže pojďme dále.
1: Co vybrat? Čas tlačí,
0: Co
1: tak
0: vybrat?
1: jestli se koupím.
0: 56. No, já se pokusím teda o ten příspěvek, o tu, to musím teďka najít. Okamžíček.
1: Jeho profesora.
0: Čínský profesor, to je jako docela zajímavé. Čínský profesor Tiang, žijící v Kanadě, se proslavil jako prorok a jeho předpovědi se údajně plní s děsivou přesností. A Rusku teď radí vzít Oděsu a odříznout Ukrajinu od moře. No tak na to nemusím být velký, ten to dá rozum, protože přes tu Oděsu jsou zásobovaný celou dobu. Ale on radí nejenom to. A ten Yuan Cuegin, ten čínský vědec, na internetu získal tedy pověst skutečného proroka a netouží se tedy, žije v Kanadě, netouží se stát jasnovidcem. Jeho předpovědi jsou natolik přesné, že ohromení lidé začne věřit profesorův zvláštní dar. A nedávno se ruští uživatelé sledující předpovědi tohoto v uvozovkách proroka skutečně vyděsili. Začal totiž hovořit o Rusku a o třetí světové válce. Yang Cuegin, narozený v roce 76 v Číně, je pedagog a publicista, který získal široké mezinárodní uznání díky svým geopolitickým

0: analytickým prognózám a analytickým textům. V dětství emigroval s rodinou do Kanady, kde se usadil v Torontu. A v roce 1999 absolvoval Yaleovu univerzitu ve Spojených státech, kde získal titul z anglické literatury, je držitelem kanadského občanství. A díky sérii odvážných předpovědí, které se naplnily, tak si profesor získal rychle na internetu pověst proroka, a příliš vnímavý uživatel dokonce věří, že čínský profesor disponuje darem předvídavosti. On sám takové spekulace odmítá a opakuje, že jeho předpovědi jsou výsledkem analýzy a studia historických procesů. Mezi nejznámější politická proroctví Yanga Xuegina patří opětovné zvolení Donalda Trumpa prezidentem Spojených států v roce 2025. Varoval také, že Trump nevyhnutelně zahájí válku s Iránem. Okamžitě prohlásil, že Spojené státy budou v konfliktu s Iránem poraženy, což nakonec povede ke konečnému kolapsu americké hegemonie a změně světového řádu. Irán se však podle čínského profesora stane natolik silným a vyspělým, že nejenom zvýší svůj vliv, ale dokonce dokáže získat část tureckého území. Nejzajímavější je, že toto období bude podle Yang Xuegina velmi důležité pro Rusko. Je přesvědčen, že Rusko otevírá okno příležitostí, jde o nejlepší dobu pro znovu dobytí Oděsy, tím způsobem Rusové připraví Ukrajinu o přístup k moři. Proč je to pro Rusko důležité? Profesor tvrdí, že do konce letošního roku bude Moskva nucena čelit námořní konfrontaci s Washingtonem a získání kontroly nad Oděsou by Rusku umožnilo posílit svou pozici v tomto boji, mimo jiné využitím své stínové flotily k provádění hybridních blokád komunikačních tras. A válka Spojených států s Iránem se podle čínského profesora stane katalyzátorem, který nakonec povede k tomu, že Rusko přímo vyzve americkou námořní dominanci. Stranou však nezůstane ani Čína. Profesor přisuzuje své vlasti zvláštní roli. Podle něj se Čína nezapojí do přímo vojenského konfliktu se Spojenými státy, ale bude aktivně podporovat Rusko v jeho námořní válce. Samozřejmě bez veřejného zveřejňování své pomoci. A ve výsledku Irán, Rusko a Čína vytvoří silnou protiamerickou alianci, která umožní Pekingu úspěšně oslabit Spojené státy bez přímé konfrontace. A to není nejpříjemnější část prognózy pro Moskvu. Právě ona a Teherán budou muset v podstatě převzít hlavní část této práce. Skutečně děsivá část předpovědi profesora Jana Xuegina se však týká třetí světové války. Podle jeho modelu probíhá jiskrou, která ji zažehla, byl americký útok na Irán. Vědec zdůrazňuje, že současná globální konfrontace se zásadně liší od předchozích dvou. Třetí světová válka není totiž jadernou výměnou, jak si mnozí představovali. Profesor vysvětluje, že nyní jde o hybridní konflikt zahrnující ekonomickou válku, zástupné války a vícevrstvé konfrontace. A riziko, že se tato válka změní v otevřený globální konflikt, však existuje. Mohlo by k tomu dojít v případě nové prudké eskalace na Blízkém východě. A Xuegin přirovnává současnou konfrontaci velmocí k Peloponéské válce, v ní Spojeným státům přisuzuje roli upadajících Athén a Číně roli rostoucí Sparty. Yaleova univerzita byla zařazena na seznam organizací, jejich činnost je v Rusku považována za nežádoucí. Ono totiž v Yaleově univerzitě, tam byl založen Ku Klux Klan, a Yaleova univerzita, tam tu studoval například Albert Pike a byli tam založeni i vlastně američtí ilumináti, takže není divu. Jo, tak jenom abychom viděli. Takže tohle je ten Yang Xuegin, za to nemůže tedy, ale jenom to říkám jako v této souvislosti, proč je teda také zakázána, nebo nežádoucí tedy za to univerzita. Ale jinak jako v podstatě jako z jeho názory jako bych se uměl stotožnit. Dokonce si myslím, že bych řekl, že jako to vidím velmi podobně, neli téměř stejně. Akorát s tím, že tu Oděsu už měli podle mě Rusové už jako si asi řešit dávno. Teď jsem viděl dneska pro informaci nějaké snad vyjádření, že tedy by mělo dojít k nějakému desantu, či výsadku na Oděsu a na Nikolajev, že by mělo být obsazené tedy ruskými vojsky, takže se nechme překvapit. Takže to je ode mne všechno dneska. Vám poděkuji za pozornost, vážení posluchači, panu kolegovi za spolupráci a jinak vás vítám pozvu na sledování třetího předposlední části pořadu který se týká právě Izraele a víceméně teďka těch věcí, které se dotýkají té přípravy k té třetí světové válce. Takže zítra večer na viděnou, naslyšenou a pro dnešek děkuju a loučím se tímto.
1: Takže děkuji, pane inženýre, přeji hezký večer a snad zvládli. Když jsme zvládli tyhle ty teploty, tak snad ten týden už bude lepší. Bouřky se už tady přes nás přehnaly, takže míří k vám Praha und dále. Tak,
0: Mají přijít velké vichry, já nechci
1: no,
0: lekat.
1: uvidíme, uvidíme. Bouřky z
0: No.
1: blesky tady mi píše
0: No.
1: Meteo. Tak, díky moc, hezký večer a my
0: Díky,
1: se
0: hezký
1: dámy a
0: večer.
1: pánové. Na další pořád, já to tady jenom přepojím a jdem se.

Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: tak po nějakých technických problémech jsme se konečně prokopali do sítí a dokonce i do vašich domovů. Tak vítejte u vysílání tady z Midgardu. My jsme se na vás těšili. Tak jsme to prosadili. I přes to komplikované datum 26.6.2026 jsme tady. No a vy s námi. No a když už jsme tady i my, i vy, teda i my, i Jirka, no tak tady nemůžeme být jen tak, že jo. Tak vítám Jiřího. Jiří, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj, čau. My, jak vy k my, tak my k vy. To bylo v jednom našem filmu.
0: No,
1: tak ty... zdravím, taky tě zdravím.
0: No to jsem rád, že... A já jsem nepozdal ten film, člověče.
1: To bylo v nějakým vojenským filmu a já si teďka nemůžu vzpomenout na název. Třeba nás někdo třeba nám někdo pošle.
0: Jo, třeba. Tak požádáme naše posluchače, jestli nám můžou napovědět, jak to teda vypadá, z kterého filmu to bylo. Já jsem to teda nepoznal, no, upřímně. Tak jak jsi se měl jako ten týden, co jsme se neslyšeli?
1: No, u nás byla hrozná zima, nedalo se to vydržet, kosa jak svině, jak se říká. No, hodně práce bylo, hodně práce, zase nějaké finišování, nějaká, dodělával jsem půdu, natahoval jsem elektriku, frézoval jsem drážky do betonu a tak, takže ještě potřebuji natáhat kabely a už budu mít elektroinstalaci hotovou, takže dělal jsem takový jako takový práce okolo.
0: No, zase byl aktivní, co? No, zase si budoval Riviéru, že?
1: Ano, víš, jak to bylo v tom filmu, ten film si pamatuju, to bylo, to máte pračku hezkou, je. On říká, na pračku zapomeň, rodina se dusí. Jak přišla ta paní se ptá, jestli má jich sklep a mohla bych ho vidět.
0: To byl kulový blesk, no.
1: To byl kulový blesk, ano, ano, přesně tak.
0: Jo, jo.
1: To byla taková ta hodná rodina paní, se dusí, musím budovat.
0: To byla ta hodná paní, jak potom ve vesničce mé střediskové měla na starosti otíka.
1: Jo. A může jít zároveň? No může, pokud jí stačí.
0: Pokud jí stačí. A může jít muž vedle ženy, nebo má jít za ní? Pokud jí stačí, může jít i vedle ní.
1: Přesně.
0: No, tak, co si dáme teď? Dáme si asi aktualitu, lekce historie, jak nám tady napsala Boženka. Tak, 26. června 1954 začala v malém městě Obninsk v Kalukské oblasti dodávat elektřinu první jaderná elektrárna na světě. Viděl jsem fotku, vypadalo to trošku jako nádraží a trošku jako lázně zvenku, taková hezká budova. Obninská elektrárna jaderná s reaktorem AM1, mírumilovný atom, o výkonu 5 MW se stala skutečným průlomem sovětské vědy a inženýrského myšlení. Nešlo jen o technický úspěch, šlo o symbol. V zemi, která teprve před 10 lety vyšla z nejhorší války v historii, jsme jako první ukázali světu, že atom může nejen ničit, ale také tvořit. Poskytovat světlo, teplo a energii pro míru milovný život. No co, to je 9 let, ne 10 let. Vědci, konstruktéři, stavitelé, celá plejáda talentovaných lidí darovala lidstvu novou technologii. Obninsk se stal kolébkou jaderné energetiky a Rusko, tehdy Sovětský svaz, potvrdilo svůj status velké vědecké mocnosti. Dnes, když nadále rozvíjíme jadernou energetiku, stavíme nové bloky a pomáháme ostatním zemím s čistou energií. Pomáháme ostatním zemím s čistou energií. Teď mi to jde akorát na půl řádku. Ty. Stojí za to připomenout ty, kteří v roce 1954 udělali první krok. a agenturní zprávy, Evropská veřejná ochránkyně práv, to je hodně zajímavá, pozor, informace, Tereza Anjaino zahájila šetření vůči Ursule von der Leyenové kvůli tajnému chatchatu s účastí Merce, Macrona, Melony, Starmera a Zelenského, píše Berlinger Zeitung. Silné zemětřesení ve Venezuele způsobilo značné škody a oběti na životech, uvedl ministr vnitra. Nějak se jmenuje, počkej. Zase mezi řádkem to. Diosdado Cabello. Mezinárodní letiště v Caracasu bylo zavřeno kvůli škodám způsobeným zemětřesením, uvedla agentura Reuters. Ruská armáda během týdne a půl zablokovala Konstantinovku a obklíčila ukrajinské síly, uvedl zástupce velitele 1. batalionu 1194 pluku jižní skupiny vojsk s přezdívkou JUSA. Scott Ritter řekl, že po cestě po Donbasu a Novorosii nemohl v noci spát, uvedl v rozhovoru s korespondentem TASS. Tady k tomu se ještě vrátíme, já k tomu mám víc informací potom. Britská vláda plánuje prodat více než 100 000 tun ropy z tankeru Smirtos, zadrženého v Lamaňském průlivu. Výtěžek z prodeje má být předán Ukrajině, píše The Daily Telegraph. V Japonsku došlo k zemětřesení o síle 7,2 stupně Richterova žebříčku. Epicentrum se nacházelo v Tichém oceánu východně od prefektury Iwate a jeho ohnisko bylo v hloubce 50 kilometrů, uvedl Národní meteorologický úřad země. Maria Zacharová oznámila, že rumunský velvyslanec v Moskvě, Christian Istreit, byl pozván na ruské ministerstvo zahraničí, kde mu budou oznámeny odvetné kroky v souvislosti s uzavřením ruského generálního konzulátu v Konstanci. Vysoký iránský zdroj uvedl, že Irán se nevzdá svého raketového programu a nedovolí, aby jeho spojenci v regionu padli. Západ mylně považuje zdrženlivost Ruska za slabost. Je nezbytné zákonně stanovit reakci na tyto nepřátelské snahy, uvedli v ruském ministerstvu zahraničních věcí. Ve Venezuele oznámili, že počet obětí zemětřesení se blíží 200, uvedla viceprezidentka strany. Můžeme, tak se jmenuje ta strana, Vilan Rodriguez. Rusko označilo rumunského generálního konzula v Petrohradě za nežádoucího a uzavřela konzulát v Petrohradě. Oznámilo to ruské ministerstvo zahraničních věcí. Na Aljašce bylo nabídka, tak nevím, ale ne dohoda. Rubio se domnívá, že Putin a Trump nedosáhli v Anšranč konečných dohod o urovnání situace na Ukrajině. Největší izraelská letecká společnost EIAL se rozhodla v nejbližších dnech dočasně zastavit lety na trase Tel Aviv-Moskva v souvislosti s vývojem událostí mezi Ruskem a Ukrajinou. Podle předběžných informací nejsou mezi členy posádky tankeru Deliver zadrženého ve Francii žádní občané Ruské federace, uvedlo ruské velvyslanectví pro TASS. Francouzské úřady neinformovaly ruské velvyslanectví o zadržení ropného tankeru Deliver, uvedl v diplomatické misi. Zadržení tankeru Francie, to zase máme z řádky. Zadržení tankeru Francií je podle mezinárodního práva nelegální. Jedná se o další případ pirátství, uvedlo ruské velvyslanectví. Spojené státy a země Perského zálivu odmítly ve společném prohlášení jakékoliv pokusy o zavedení cel v Hormuzském průlivu. Ukrajinské vydání strana uvedlo, že v Oděse se pokusili mobilizovat muže spolu s jeho psem. Moldavští policisté nelegálně požadují kontrolu diplomatické korespondence ruského velvyslanectví, uvedlo zase mezi diplomatické zastoupení. Ruského velvyslanectví požaduje od Moldavska propuštění zadržených diplomatických kurýrů a přístup konzulárních pracovníků k nim. To je všechno. Řekl bych, že to vůči Rusku jako obecně ve světě těžce houstne. Ta rusofobie nabírá jako už ne retoricky, ale nabírá hlavně fakticky, ať se týká toho terorismu, pirátství, zadržování pošty konzulátů a takové věci. To už je prostě někde jako přes čáru, co Jiří?
1: Určitě jo. Protože já samozřejmě jsem si to tady připravil, protože Vladimír Putin...
0: Neslyšíme tě.
1: Halo, halo, a teď?
0: Teď tě slyšíme. Neslyšíme.
1: Halo, a teď mě slyšíš?
0: Teď tě slyšíme.
1: To je divný, já mám sluchátka furt jako stejně.
0: No, ale jak začneš mluvit, tak to stichne.
1: A teď mě
0: slyšíš? Jsme neslyšeli dvě slova.
1: Tak já zkusím možná teda vypnout sluchátka a mluvit do mikrofonu do počítače.
0: Jak začnou fungovat, tak se vypnou.
1: Jo, to je divný. Počkej, já teda zkusím, tak mluv a já to tady zkusím poladit.
0: No, tak já budu mluvit. No, tak než se Jiří, jak se technicky a technologicky oprostí od všech pokusů zmařit jeho účinkování v dnešním pořadování, tak já bych se podíval na to, kdo má dneska svůj svátek, když dovolíte. Dneska slaví slečny, no, děvčátka, paní a rozumné dámy, tak slaví, pokud nesou jméno Adriana. Adriana, když slyšíte, tak první, co vám naskočí, Adriana Sklenaříková třeba, že jo. Takže jméno Adriana se nedílně pojí s Adrií a Adriatickým mořem. Adriatické Jadranské moře leží mezi Itálií a Balkánským poloostrovem. Je teplé, průzračné a přirozeně modré. Adriana by tak přeneseně mohla být i mořskou vílou, příjemnou, okouzlující a zářivou, jako je voda Jadranského moře. Významné nositelky jménem Adriana a nebývalou krásou se pyšní hned dvě světové modelky. Slovenská Adriana Sklenaříková, Kerembeu, nebo brazilská playmate Adriana Lima. Ženské křestní jméno Adriana se odvozuje od jména Adria, původně Hatria, latinsky Atria. Šlo o ertuskou osadu, která ležela nedaleko dnešních Benátek a dala jménu Adriatickému nebo častěji Jadranskému moři. Adriana se tak dá přeložit jako ta, co pochází z Adrie, zrozená v Adrii. Adriana, toto jméno nosí v České republice 4653 slečen, dívek, žen a paní. Jde o 122. nejčastěji používanou variantu jména. Já znám jednu malou Adriánku, kterou jsem dneska přál, takže doufám, že i vy máte okolo sebe ty Adriánky a Adriany, tak jim nezapomeňte popřát, jo? Protože když jim popřejete, tak jim nadělíte radost a radost jim nastartuje imunitní systém a ten jim prodlouží jejich život. No a já teďko doufám, že i s Jiřím, tak popřejeme všem Adrianám pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také skvělé promořování. Pěknou oslavu. Můžete něco ogrilovat, venku je teď asi 32 nebo 33 stupňů, takže ideální, ideální teplota na grill, to má tu výhodu, že nemusíte ten grill zapalovat, jenom do toho doházíte to maso a necháte to na tom sluníčku, ono se to ogrilluje samo. Takže dnes bychom mohli říct, že je také den ekologického grillování. Jo, třeba. Takže už seš tady, koukám. Takže máme tady tento vynález, no a můžete tady slavit až do haleluja, protože máme víkend, takže se z toho stihnete dostat. A asi tak. No, takže Jiří, ty znáš nějakou Adrianu?
1: No, já přemýšlím, jestli nějakou znám a...
0: Divil bych se, kdyby ty si neznal nějakou tu Adrianu.
1: Myslím si, že asi ne. Asi neznám.
0: Ne?
1: Asi ne, myslím si, že ne.
0: Ty mě ale překvapuješ.
1: No, já jsem přemýšlel, protože mám u počítače kalendář a samozřejmě jsem se díval, že v pátek vysíláme a má svátek Adriana. Už jsem nad tím přemýšlel předtím, že si nějakou znám, ale myslím si, že neznám.
0: Větši, a já přemýšlím, jestli nějakou dospělou Adrianu znám. Přemýšlím. No tu Sklenaříkovou, že jo? No ale tak s tou si nějak moc... Já se s ním moc nebavím, jako. No ale...
1: Nezavolá, nenapíše.
0: No jasně, tak víš co, tak má hodně práce, viď?
1: Jasně.
0: No, to je, víš co, jak ten chlapík říká, ty jo, tam tomu, víš, tomu boxerovi, ne? Mistrovi světa. Říká, normálně mu říkám, ty hajzlé, ty jo, jako já tě fakt, ale už zmydlím, už tě mám plný zuby. A kámoš, jo, ty jo, co ti na to řekl? Nic, položil telefon, ty jo. Takže...
1: No, tak to je.
0: Krom toho, že slaví Adriany, tak dneska je, pozor, Mezinárodní den boje proti drogám a nezákonnému obchodování s nimi. Tedy, pokud obchoduješ s drogama zákonným způsobem, tak seš ready. Pokud nezákonným způsobem, tedy jako nedělíš se s politikama a tak, tak máš problém. Na podnět valného shromáždění OSN vznikl Mezinárodní den boje proti drogám a nezákonnému obchodování s nimi. S drogami se obchoduje po celém světě. Lidé se stávají drogově závislými a bohužel zde nejsou jen závislí dospělí, ale i děti. V tento den bychom si měli připomenout, jak se proti této problematice bránit. Konají se různé akce, kde se lidé dozví, co s nimi drogy dělají. Jsou například i semináře do škol. No dobře, tak pak máme ještě jeden den a to je Mezinárodní den podpory obětem násilí, v závorce mučení. Mezinárodní den podpory obětem mučení, týrání, a to nejen fyzického, ale i psychického, a význam tohoto mezinárodního dne není nutno zveličovat, neboť jakýkoliv způsob týrání je velkým problémem a tento den má pomoci, jak v případě nouze někomu týranému, mučenému pomoci a jak týrání přecházet. A jak týrání přecházet? Místo předcházet. Víš co, tohle to píšou prostě debilové, jako já si nemůžu pomoct, ale ta úroveň těch zpráv, co do chybovosti, je strašná prostě. Bohužel, a takhle, když je to překlep, tak to, ale tady vyloženě se to úplně významově mění, jo?
1: No jasně.
0: Jak mučenému to pomoci a jak týrání přecházet, jo? No tak...
1: To je asi nějaký strojový překlad nebo něco a nikdo to neopraví, si myslím.
0: Nevím, no. Bohužel právě při tomto mezinárodním dni si i připomínáme rostoucí tendenci těchto případů. Takže i při těchto dnech si prostě občas některý píchnou, no, tak to je jasný. No.
1: No.
0: Takhle, já si myslím, že svět je strašně jako silovej a svět je neskutečně postavený na hlavu a co je nejhorší, že si tady vykládáme o tom, jak některé společnosti byly prostě primitivní nebo jo, zaostalé, ale snad tolik násilí, jako je teď, tam nebylo. Prostě, když to vezmeš, jak tě psychicky znásilňujou vydavatelé zpráv, jo? Jak nás mučej a tejrají, když pustí na obrazovku toho skvotera z Hradčanská 1. To všechno musíš nechej, vyslechnout z úst opozice, ty lži a plky a keci, jo.
1: No, to je masakr, to je pravda.
0: To je mučení.
1: Jo, jenom to, co jsi říkal, ty dva dny, jo, ten první byl s těma drogama, že jo?
0: Jo, jo.
1: Tak ten lehce okomentuju a pak i ten druhý den. Oba dva samozřejmě těžce pokrytecký, protože CIA samozřejmě dováží kokain jak z Afghánistánu přes svoje spojky v Evropě, tak z Jižní Ameriky. Takže to jsou prostě normálně jako legitimní věci, které se ví. A to je jedna věc. A druhá věc, a to je to, co jsi říkal, kdo se dělí, kdo se nedělí. Oni nahánějí člověka, který má u sebe sáček, ale velký dealerský skupiny, ty jsou prostě chráněny tady těmato oficiálníma dodavatelskýma řetězcama ze CIA, jo. Ta druhá zpráva s těma obětema toho násilí, jo. Teď se stal v Paříži jako případ, kdy francouzská běloška byla napadena nějakým uprchlíkem z Afriky, nebo ne z Afriky, někde prostě z Blízkého východu, mám pocit dokonce, a s nějakým pakátlem a ubránila se mu, šla svědčit k soudu, nařkla ho, nebo prostě ho označila za viníka a tak dál, ke znásilnění nedošlo, ale soud ji odsoudil k pokutě tisíc euro za šíření nenávisti vůči jako rasovým podtextem, jo. Tak jako o čem se tady bavíme potom. Jo? No, on ji chtěl znásilnit samozřejmě.
0: Já tady tu zprávu pochopitelně mám. Já ji jenom najdu.
1: Já už jsem si to nepřipravoval, protože já už jsem na dnešek to připravil a já mluvím do mikrofonu teďka.
0: Že se nám to jako tak trochu vymklo.
1: No, já mám pocit, že to možná bude tím připojením totiž. Teď mě slyšíš?
0: Samozřejmě, normálně tě slyšíme, ale jakmile se to dostane do nějakého presu, tak...
1: Já totiž mluvím teďka, já jsem sluchátka úplně vypl a mluvím na mikrofon v počítači. Že to už by neměl být problém.
0: To už by neměl být problém sluchátek. Ale teď se to popravilo a teď už to zase funguje, tak je to dobrý. Mám tady tu zprávu a opravdu byla odsouzená k té tisícovce, kterou má uhradit a zaplatit, protože se dotkla velmi choulostivého tématu, pochopitelně. Jo, kdyby... Ono to tam nějak... Počkej, já to tady najdu. Když se nad tím zamyslíš, tak je to naprosto, ale naprosto tragický, jako jo. Jenom proto, že řekla pravdu, tak má problémy, jo.
1: No jasně.
0: Tam jsme se to propracovali, je. Jako. A pak tady jsou blbečci a blbky, který tady vyřvávají, že když tady vláda přijala usnesení o tom, že se budou zveřejňovat při státní příslušnosti násilných činů, jo, pachatelů násilných činů, tak oni to tady považujou za nějakou strašnou újmu na nějakých lidských právech a na takových... A co ty lidský práva těch obětí? Jako? A proč by lidé neměli vědět, že tady ta kriminalita Ukrajinců třeba, nebo těch různých, že tady vzrůstá?
1: Proč by se to mělo... zveřejňoval nejenom jako tu příslušnost státní nebo rasovou, ale prostě i jméno, jako s fotkou, se vším, normálně natvrdo. Jako,
0: jaký pak copak? Odsouzený, tak ano.
1: No.
0: Některé věci nejdou odevřít, koukám. Tak Teď to zrovna taky není.
2: Tak to bylo jenom na plně těch dvou dnů, jo. Opět pokrytecké dny, které to jsou takový zase jako plácání do vody a jako s reálným životem to nemá vůbec nic společného.
0: Zvědně maskování, jo.
2: Protože ze světa nám chodí úplně rozporuplné zprávy, že jo.
0: Jo. Tak, poslední možnost.
2: Jestli to nejde otevřít, tak já tady bych... Poslední raz.
0: Já mám totiž... Bohužel nemám u toho ty fotky a... Já to nemám, tu zprávu, člověče, ani nemůžu najít.
2: Přitom no, to nevadí, tady... jako v principu jsme to... V principu jsme to vlastně jako vyjádřili, si myslím, že...
0: Jak to vyjádřili? Jakože to je všechno.
2: Vyjádřili až od vyjádřímce. Asi jo.
0: Ne, tak jako máme jako tu kauzu, že máme totál naplněnou těma věcma. Když už jsme teda u toho, jo, tak co může způsobit, tím jsme možná mohli začít. My tady pořád jako jsme vlastně, ty, já, spousta dalších lidí, teda svobodní vysílači, jsme jako zaostalí, jo, víš, my jsme prostě hlubky, který kritizujeme ten moderní směr vývoje té společnosti. Jo? Aha.
2: Ty západní hodnoty, myslíš, jo?
0: Ty západní hodnoty tady kritizujeme, protože říkáme, že to se zdravým rozumem nemá nic společného. A oni zase říkají, že prostě my se to kritizujeme, takže někomu něco odpíráme a podobně. Ono všecko nese svoje plody. Jo? Já tady mám na Necenzurované pravdě takovou jednu praktickou. Jo? Když se psychická nemoc neléčí, ale oslavuje. Dívka, která se identifikovala jako chlapec a později jako pes, zavraždila své rodiče. V západních zemích jsou dnes různé psychické nemoci zařazeny do pestré škály tzv. Genderových identit či LGBT, queer a namísto toho, aby byly léčeny, jsou oslavovány. V některých zemích si můžete nejen změnit pohlaví i bez operace, což je už ovšem možné i u nás, ale dokonce se lze prohlásit i za nějaké zvíře nebo věc a ostatní to musí akceptovat. Již opakovaně jste si zde mohli přečíst třeba o případech, kdy jsou kantoři nuceni akceptovat, že děti už nejsou jen trans, ale i psy, kočky či jiná zvířata. Ti, kteří to odmítli akceptovat, byli suspendováni či dokonce žalováni a odsouzeni k pokutě. Zatímco ještě tak před 15 až 20 lety by se tito jedinci dostali na psychiatrii, dnes jsou oslavováni a považováni za zcela normální. Dnes možná mohli stále žít rodiče dívky, která se nejprve prohlašovala za chlapce, aby po čase změnila názor a začala se prohlašovat za psa. 15letá nizozemská dívka, která zabila své rodiče, trpěla genderovým zmatkem, což je poslední hlášený případ transgender násilí. Manželé, kteří byli zatím identifikováni pouze jako Johan a Matilda, byli nalezeni ubodaní k smrti ve svém domě v Mirstadu poté, co jejich 15letá dcera údajně poslala fotografie jejich těl spolužákům pomocí WhatsAppu. Hele, ten WhatsApp bych zakázal normálně, to je hrozný.
2: No to jo.
0: To je hrozný, ten WhatsApp tady nemá co dělat mezi normálníma lidma. Policie také našla rodinného zlatého retrievera s bodnými ranami, ale ten stále žil. Také se spekuluje, ale není to potvrzeno, že dříve zranila rodinnou kočku. Nizozemské mediální rozhovory se spolužáky a sousedy vykreslují obraz dívky, která dlouho bojuje s duševními problémy. Podle zpráv chtěla být identifikována jako chlapec, než se rozhodla identifikovat a chovat se jako pes. Nosila falešné uši a ocas, když lezla po všech čtyřech a štěkala při běhu školními chodbami. Běhala také po své čtvrti pozdě v noci, seděla na plotech a schovávala se v křoví. Úřady zatím nekomentovali duševní stav dívky, ani veřejně nepotvrdili motiv, ale mnozí zděšení pozorovatelé naznačují, že zločin je dalším důsledkem podporování změny genderových identit u mládeže místo řešení duševních problémů. Podávání hormonů vyvolávajících vztek duševně nemocným lidem samozřejmě výrazně zvyšuje riziko vraždy a sebevraždy, komentoval případ technologický magnát Elon Musk. Velké množství důkazů ukazuje, že podávání hormonů způsobuje vážné škody, zejména pokud se provádí u vnímavých dětí, které postrádají duševní vývoj, emoční zralost a životní zkušenosti ke zvážení dlouhodobých důsledků takových rozhodnutí. V dubnu studie všech osob mladších 23 let s genderově doporučeným pohlavím mezi lety 1996 a 2019 ve Finsku, bylo to 2083 osob, zjistila, že ti, kteří prošli genderovými tranzicemi, měli výrazně vyšší psychiatrickou morbiditu, jiné duševní problémy, než kontrolní skupiny, přičemž potřeby léčby často přetrvávaly a dokonce se po lékařských zákrocích zvyšovaly. Vidíš, stačilo, kdyby jí dali přes hubu, už jí chtěla být chlapec a byl klid, viď?
2: Mhm. Asi tak.
0: Tak bych to asi řekl. Měla dostat přes papulu, jenomže tím, že se právě zákony mění tak, že by ty rodiče si šli sednout, tak zase, kdyby dali přes hubu a šli si sednout, tak by taky byli naživu, že jo?
2: Mhm. To jo. No já jsem zvědavý, jak se k tomu oficiální orgány postaví, protože to je taková dost bezprecedentní situace, jo? Pes ubodal vlastně rodiče, jako jo, jak to chceš vysvětlit?
0: No jo, ale oni nemůžou ani odsoudit, protože ona to dělala jako pes, že jo?
2: No právě, proto to říkám, že pes ubodal svoje rodiče, že jo?
0: Přitom, jak mohli rodiče porodit psa?
2: No, přesně.
0: To byli asi nějaký cizí lidi teda v tom případku, ano, co jí dávali nažrat jenom.
2: Asi jo.
0: Měli jí zkrátit řetěz a dát jí do boudy, no. Tak jako co s takovým vlčákem, který pokouše svý vlastní lidi, ne?
2: No. No to je šílený, jako, když si to představíš. To je fakt šílený.
0: No, já mám určitý typ zkušenosti, jo. Prostě byla to rodina, se kterou jsem měl nějakou vazbu, nebyla to moje rodina, ale byla to rodina, se kterou jsem tu vazbu získal nějakým vztahem. A tam právě se dceruška taky jako zhybridovala. A vlastně já jsem byl jedinej, který jsem jako otevřeně mluvil proti. A nejenom, že já jsem byl nepřítel té dotyčné dívenky, která teda jako se hormonama změnila na ochlupatýho a fousatýho s hrubším hlasem pošahanýho kluka, ale zbytek rodiny, ať to byli příbuzní blízcí nebo vzdálenější, tak oni ji fandili. Oni ji respektovali. Oni, místo aby řekli, podívej se, my tě známe jako holčičku a my tě furt budeme jako holku. Tohle to sem netahej prostě. To si nech někde na internet, tam se můžeš reprezentovat. No, tak oni měli pro ně silné pochopení.
2: Mm-hmm.
0: Chápeš? A to je ta zmaštěnost těch lidí, jo. Tak, jak
2: a to už je ta deviace... To už je tady vyjace i v té společnosti, že jo?
0: Ano, přesně.
2: Že vlastně, že k tomu zaubírají takový jako pochopitelný názor, jo? To prostě absolutně nechápu, jako.
0: No, protože to, oni to chápou jako nemoc, rozumíš? Když máš žloutenku, nebo když máš angínu, tak ti taky dají najíst a mají tě rádi, že jo? No když máš nemoc, že seš pošahanej, tak místo, aby tě dali na psychárnu, aby tě tam trošku jako dali dokupy, no tak tě začnou uznávat, že? A teď ona se prezentuje na tom internetu, že jo? A jak prostě tyhle ty různý influenceři, tak oni tam chodějí s tou kůží na trh, oni jsou tím příkladem jako pro tyhle ty pošahance, jo? Ty tam vykládají pochopně vymyšlené věci, jo. To, no ale tak já jsem jí predikoval dvě věci. Já jsem jí říkal, kdyby tví rodiče se nechali jako psychicky pošahat tak, jak seš pošahaná ty teďko momentálně, jo, tak ty ses v životě nenarodila, chápeš to? Nenarodil! Říkám, pro mě nenarodila, jo. Takže v životě bys tento svět nespatřila a byl by klid, oni by se s tebou nemuseli trápit. Takže se zamysli nad zodpovědností tvých rodičů a nad tvojí zodpovědností. Ty zodpovědnost k té rodině žádnou nemáš. Dětí je dost, je můžeme vzít. To ještě oni spolíhají na to, že jim někdo dá děti z děcáku, rozumíš?
2: Já... No tak to je úplně mimo.
0: Takovýmhle případňákům, no protože zase ta společnost je tomu nakloněná, že oni jsou v podstatě jako jinak úplně v pohodě. No tak po nějakých eskapádách, tak mají společnou domácnost. Ona, která jako se stala tím klukem, žije s klukem, který se stal holkou. Takže v podstatě našli, pravděpodobně, když bych se chtěl zamýšlet nad nějakýma sexuálníma praktikama, tak se toho až tolik nezmění, akorát si prohodili strany, jako rozumíš.
2: No to je už šílené.
0: Chápeš?
2: To je šílené. Víš, jak to bylo v tom?
0: Akorát pro mě, akorát nic nesplodě, jo, protože pochopitelně ty hormony jim nedopřejou, ale... A to je dobře, že nemůžou splodit potomka, jo, hybridního.
2: Jo, jo, určitě. Víš, jak to bylo v tom filmu? Mami, asi budu blejt, aby ses neposral.
0: Jo, jo.
2: Tak asi tak. No, je to, jako, je to Kentus kekel spekel, takzvaně, jo. To je prostě úpadek nejhlubšího zrna, jo.
0: No, ale teď si představ, že v té společnosti to funguje tak, že ty děti, o které se starají ty rodiče, vyrostou, přijdou do toho pracovního cyklu, že jo? Vytváří hodnoty, odvádí daně, aby společnost mohla sociálními způsoby se starat o ty rodiče, kteří už zestárli mezi tím, potřebují důchod, zdravotnictví a to. Jak tyhle ty, jak toto v podstatě se nedomýšlí, jo. Teď se tady řeší, že v Evropě poklesla extrémním způsobem, že poklesla porodnost.
2: Ano.
0: A toto je přeci všecko jako na vině, jo. Očkování proti covidu, nové typy očkovacích látek, mRNA, to všecko jakoby je tím zdrojem, jo.
2: Jasně, jasně. To je spojená nádoba. Prostě.
0: Ještě se vrátím k té rodině. Jo. Ta rodina jako první začala šít roušky. Jo. Pochopitelné je, že speciální vojenskou operaci vnímají správným, tedy plnoproudovým způsobem.
2: Ano.
0: Protože mají tu zkušenost, co slyšeli o 68. že?
2: Ano.
0: No, tak takhle to chodí v té společnosti, rozumíš?
2: Ano.
0: No, a teď bychom se mohli trošku obveselit. Poveselíme se.
2: Dobře, dobře. A pak mrknem na to, na tu rusofobii, jo, teda?
0: Můžem. Ale dobře. My tady musíme teď uťukat téma, které hýbe pochopitelně společností, jo.
2: A myslíš to téma, který si myslím já?
0: No, určitě si myslíš to Ankara? Téma, co já mám na mysli.
2: Myslíš projekt Ankara?
0: Myslím ten závažný projekt Ankara, ano.
2: Ano.
0: Pojďme na to.
2: Pojďme na to.
0: Chrostal mě rob srandu, chrostal ozvise.
2: Chrostal
0: kdesi, mi to tady zase nejede, boha Mária.
2: No, jak je horko, tak jsou tě pakety na internetě také si lenivé.
0: To je srandu, čověče, ale...
3: Rozhodnutí ústavního soudu. No tak pro mě je to úsměvné. Já jsem, aby vám pravdu řekl, dneska to trošku očekával, protože pan prezident Pavel jmenoval 13 ústavních soudců z 15, takže samozřejmě mu půjdou na ruku. Já bych ale, víte, co bych doporučil těm novinářům, co se teď tam ptali, aby si zjistili, kolik těch ústavních soudců opravdu spolu rozhodovalo, když ta žaloba byla podána údajně večer v pondělí 22.6. 23.6. jestli tam opravdu všichni byli a 24.6. že vydají předběžné opatření. Musím říct, že to předběžné opatření nijak nesouvisí s kompetencí ústavního soudu rozhodovat o souladu postupu a rozhodování vlády s ústavou, ani nijak nesouvisí s meritem věcí, který je spor o kompetence. Já věřím třeba takovému ústavnímu právníkovi, nebo respektive právníkovi panu profesoru Gerlechovi, který jednoznačně říká, že pravomoci prezidenta republiky, které vyžadují souhlas předsedy vlády, tak v tom je jasné, že předseda vlády rozhoduje o tom, podle článku 63 ústavy, kde bude zastupovat navenek jako naši republiku. Já to považuji za jednoznačně politický konflikt, jednoznačně za to, že když je tu narušená ta rovnováha, máme moc zákonodárnou, pak máme moc výkonnou, to jsou vládní představitelé, a pak máme soudní moc. Jo? A toto všechno přechází v soudokracii. Jo? Všechny pravomoci sebrali tento ústavní soud, který je jmenován převážně tady na základě pana současného prezidenta. Jsem hrozně rád, že tam byly pár jako slušných soudců, dva teda, celý pár, kteří jednoznačně dali svoje stanovisko, jo, protože říkali, že předběžné opatření ústavního soudu, to je úplně postavené na palici, jo, takže tam má jít o zabránění mimořádné závažných následků, odvrácení hrozících vážných škod nebo újmy a zabránění hrozícímu násilnému zásahu nebo jiného závažného veřejného zájmu.
4: Pane Ševčíku. S dovolením. No. My už víme, že premiér řekl, že bude samozřejmě tohle rozhodnutí respektovat. Tak mě teď zajímá, premiér samozřejmě není vláda. Jak se vláda jako celek teď zachová? Bude ten výrok respektovat?
3: No poslouchejte, já samozřejmě nejsem součástí vlády, já bych to nerespektoval samozřejmě, protože toto je převzetí soudokracie, to znamená, že je to narušení vlastně ústavních principů, kde je to jednoznačně řečeno, kdo co má dělat. A tam je, znovu zopakuju, zákonodárná moc, výkonná moc a soudní moc. A tady si z ústavní soudci převzali vlastně všechny tyto pravomoci. Já bych si nechal udělat rozbor, být panem premiérem a normálně bych udělal ne to, co tady každý mele, že to byla zvyklost. Víte co, paní redaktorko, zvyklost nebyla ani platit paní prezidentové 100 000 na ošatné měsíčně. To taky nebyla zvyklost. A podívejte se, a platí se to.
4: Pane Ševčíku, a když se vrátíme k tomu rozhodnutí a k tomu, co nás čeká, vy si umíte představit, byť nejste členem vlády, umíte si představit, jak bude ta spolupráce ministra zahraničí, premiéra a prezidenta na tom summitu pokračovat, jak poletí třeba v tom jednom letadle, jak budou spolupracovat při té neformální večeři, pokud se jí zúčastní a tak dále.
3: No, já bych vám pravdu řekl, tak letadle tam je dost místa, tak jeden si sedne do první řady a prezidenta dají do poslední řady. Nicméně je mi to opravdu úsměvné, rozumíte, že z jakých důvodů se tam snaží protlačit. No, z největší pravděpodobností tam chce vést lobistická jednání ohledně zbrojního průmyslu, protože Kolář je napojený na zbrojní průmysl, takže paní redaktorko, Milton Friedman, to je nositel Nobelovy ceny za ekonomii, řekl, za vším hledej peníze. A já to

0: mohu citovat, protože je to veřejné, mohl citovat pana profesora Gerloka, který je uznávaným právníkem, byl děkanem fakulty právní na Univerzitě Karlovy a ten předjímal to, že by prezident s žalobou neměl mít šanci a vláda má odpovědnost i za jeho činy. To si můžete najít, to vyšlo, takže můžu citovat přinejmenším toho, který se nebál a řekl to už dopředu. Jednoznačně popsal, že podle něj ten článek 63 ústavy předpokládá, že prezident při zastupování státu navenek potřebuje souhlas vlády. A ne, že ten souhlas vlády nahradí předběžné opatření. Víte, jaká je to drzost? A ještě potom řeknou, že to budou projednávat až v září? Co to je, pane Bože? Vemte si, jak ten ústavní soud jednal, když se jednalo o důchody. Všem důchodcům jejich rozhodnutí uškodilo, přišli o 36 tisíc za 3 roky vlády Fialovi. To, ať si to občané uvědomí, co jsou to zač, tady tito ústavní soudci. Jsem rád, že mezi nimi jsou i slušní lidé.
1: Tak já děkuji za názory.
2: No, Jiří.
3: No, prosím tě.
2: Trošku to probereme, ještě, ne?
3: Proberem to. Mohl bys ještě pustit 4minutový, já jsem ti poslal do toho e-mailu, měl bys tam mít reakce na ústavní soud a tu první reakci od právníka. To je taky, to je člověk, právník, který se k tomu vyjadřoval. Kdybys to tam pustil.
2: Já mám tady třeba vyjádření, já mám tady vyjádření třeba Cyrila Svobody, to je dokonce bývalý ministr, že? A Cyril Svoboda byl jeden z těch, kteří se na ústavě ji tvořili, jo, když byly nějaké změny. Takže taky mám jeho stanovisko. Takže říkáš, aha, že jsi mi to poslal.
3: Poslal jsem ti to do mailu a je to tam, je tam odstavec reakce na ústavní soud a je tam reakce od právníka, první odkaz.
2: Už vydržaj, pianěr, já pasmatruju.
3: Da. A čučku, to je asi 4 minuty. Čučku. On to tam čučut. On to tam on to tam jako taky zhrnuje zajímavým způsobem z pohledu profese. To je taky člověk, který dělá právo třeba 40 let, jo. Já jsem bohužel nenašel jeho nacionále, ale podle té, podle toho vyjadřování jde vidět, že je právník.
2: Tak co? Mi to nějak nechce. Hele, ten Google nějak špatně pracuje dneska.
3: No, oni kucí údajně přistavují nový data centra a asi jedou na
2: záležní zdroje. Asi ty starý vyply moc brzy, jo.
3: No, asi nemají elektriku, no. Všecko je to o energii, no, aby mohli provozovat takový náručný služby. Dneska je takový horko, že ani Google mě premává.
2: Tady potřebuji. Jinak nám napsal posluchač náš.
3: Ano.
2: K tomu vyjádření tvému hned na začátku. Mm-hmm. Já tady mám, člověče, jaký mi tady přišlo v 15 hodin a teď od tebe nemám nic, člověče. Na Midgard to poslal.
3: Posílal jsem ti na e-mail, tvůj klasický.
2: No, na Midgardí e-mail.
3: Jo, jasný.
2: Teď jsi to poslal, jo?
3: Ne, posílal jsem to někdy okolo...
2: no tak to musíš říct.
3: 11. Ty tam máš takový provoz na mailu, jo?
2: Já tady mám denně asi 50 mailů.
3: Člověče, to letí.
2: No, to letí, no. Já tě tady mám 11. hodina. No, tady...
3: Ano.
2: No, tady vysílání jsi mi tady poslal.
3: Ano.
2: Hned to první chceš? Reakce právníka.
3: Hned ten první odkaz, reakce od právníka.
2: Jistě, to není problém, to jako zabezpečíme.
3: A to tam kopnu a je to vyřešený.
2: Jo, že to je z Facebooku, že jo? To je problém. Jo, ale mám to. Jede to.
3: Načte se ti?
2: Jenomže... Že... To je 6 minut. Zase je to stišený. Tak jo, tak jdeme na ten příspěvek.
4: Kamarádi a přátelé kritického myšlení, kdybych se zeptal tisícovky svých kolegů advokátů, což je malý výseč celkové hromady advokátů v této republice.

0: Vice, jestli někdy zažili předběžné opatření ústavního soudu, myslím, že jeden z tisícovky by řekl, ano, zažil. A kdybych se jí zeptal, jak dlouho trvalo, než ho vydal, tak by určitě nemluvili o 24 hodinách od podání návrhu. Když jsem ten návrh četl, včera ráno byl publikován, tak jsem si říkal, sakra, terce odbité, odkazy na Fórum 24 a podobné nesmysly. Celková dikce toho návrhu, poměrně jednoduchá argumentace. To je přece divný základ pro nějaké rozhodování ústavního soudu, jsem si říkal, to psal nějaký justiční čekatel. Jenže pak mi to došlo, když jsem se v šoku, jako mnoho jiných, dověděl, že během 24 hodin vypálil ústavní soud, to jest komunista Baxa, komunistu Petru Pavlovi, předběžné opatření, že do té Ankary prostě pojede a tečka, tak mi došlo, že byli předem dohodnutí. A kdyby tam napsal něco o pytlíku v mouce, tak o pytlíku na mouku, tak by to, myslím, vydal taky. Takže takhle to tady chodí. Je to samozřejmě ústavní puč. A já vysvětlím stručně proč. Předběžné opatření se vydává v ústavně právních věcech. To je právě proto neobvyklé, že když je nebezpečí z prodlení, že by mohlo něco nastat, co by pak už v podstatě nešlo judikovat. Účast Petra Pavla tedy byla povýšena na záležitost, která vlastně, kdyby tam nebyl, tak hrozilo nebezpečí z prodlení, že se zhroutí NATO. Že se zhroutí naše účast na to, což by byl příjemný, samozřejmě důsledek, ale to nehrozí. A že vlastně celý ten sumíš bude v hajzlu, když tam nebude náš pestrobrký prezident. To je celý první bod průšvihu. Druhý bod průšvihu je, že se předběžným opatřením rozhodlo ad hoc v jedné věci. Předběžné opatření tady vyřešilo jednu účast, ale k tomu neslouží. Přece šlo o kompetenční spor. Kdo jezdí na sumíše NATO? To znamená, ústavní soud tady zcela aktivisticky použil předběžné opatření k vyřešení jednoho problému. Pana prezidenta svrbí už dlouhodobě, že si tam musí pustit hubu na špacír a pomluvit Českou republiku. Jako to udělal v Kyjevě, jako to udělal v Estonsku, jako to udělal v Litvě a v Lotyšsku. To je přece ten problém. Tudíž tady předběžné opatření je zcela mimo zákon a mimo účel. To je na tom to nejhorší. A třetí pruser je, že vlastně tím ústavní soud zcela změnil příslušné články ústavy, ale to on nesmí. Jenže to udělal. Vykolíkoval tady prezidentovi claim a mění parlamentní systém na prezidentský nebo poloprezidentský. Je to zupácké, je to aktivistické a je to průšvih. Akorát nadšeně hýkající opozici, která už říká, objednávejte letadlo, pane Macinko, a šťastný let, pane prezidente, nedochází, že až jednou, možná zase ona vyhraje volby a to se zase bohužel stane, ale bude tam prezident, který nebude jejich, tak s odkazem na tento nález jim bude mydlit schody způsobem, že jim z toho půjde hlava kolem. Nikdy se to nemělo stát. Ústavní soud se tady měl chovat maximálně zdrženlivě a měl nechat ústavu běžet tak, jak běžela doposud. Je pravda, že zvyklosti jsou pramenem práva, ale v ústavně právních věcech to tak úplně neplatí. Tady nejde o to, o prezidenta Pavla. Ten je jako vyrážka. Každá vyrážka jednou skončí. Zaděnky jednou skončí. To všechno bude pryč. Jde tady o to, že se zcela naboural ústavní pořádek ve věci hlavy státu a jeho vztahu k vládě. To je zločin a je to ústavní puč, to říká Macinka správně. No nic, Petr Pavel pojede do Ankary, akorát neví jak, protože ten nález říká sice, že je povinen zajistit akreditaci vláda, akreditace pana prezidenta a jeho tým, ale kdo v tom týmu bude? To už neříká. Určitě tam nebude Petr Pavel, ten ani není zaměstnancem kanceláře prezidenta republiky a nejspíš tam nenominujou nikoho důležitého, koho by si velmi přál. A taky nemusí letět vládním speciálem. To je další věc. Poletí si tam třeba za peníze kanceláře prezidenta republiky a ochudí tak svůj rozpočet. To je další stránka věci. Ale jinak, co si budeme povídat? Jsme svědky veselé současnosti a máme tady případ, kdy se odměnili nově jmenovaných 13 z 15 ústavních soudců se odměnilo panu prezidentovi, svému páničkovi a dobrodinci za to, že můžou vykonávat tuhle prestižní funkci. Všechna čestým dvěma, co byli v opozici. To je jeden z nich se jmenuje Winter a ta druhá, teď si nemůžu vzpomenout. Ty byli jmenováni Petrem Pavlem a ty zůstali v disentu a nesouhlasili s tím. Možná jednou budou mít pomník ve foaje ústavního soudu. V Brně, v hustě osídlené zatáčce na D1. Odtud, jak vidíme, nikdy nic dobrého nevzejde. Přeji krásný den.
1: No Jiří, já bych ještě teda, když už jsme v tom pouštění si, jo, dejme slovo Cyrilu Svobodovi.
2: Jo, a pak tam mám ještě jednu reakci historie pana Baxy.
3: Soudu je předběžné, zavazuje účastníky, takže zavazuje navrhovatele, tedy prezidenta republiky a žalovaného, to je vláda. Můžeme spekulovat, jestli byly dány podmínky, pro předběžné opatření a to je otázka jenom pohledu, protože soud takto rozhodl. Přesto nejde vlak, to znamená, že toto se musí naplnit a vládu to zavazuje. Tečka. To, co na celém rozhodnutí je s velkým otazníkem je, že soud rozhodl, aniž by vládu slyšel. Náš zákon o jednacím ústavním soudu říká, že v krajním případě může ústavní soud rozhodnout i bez slyšení jedné strany nebo účastníka řízení, ale to je opět krajní případ, protože vláda je k dispozici. Dá si napsat e-mail, dá se s vládou komunikovat. To znamená, že ústavní soud rozhodl, aniž by se zeptal vlády na ten konkrétní návrh, co s tím vláda, jaký je její názor. A to samo o sobě samozřejmě bude znamenat, že se tím definitivně vykopal nepřekonatelný příkop mezi vládou a prezidentem republiky.
4: Nejsem já znalec českého ústavného systému. A to nie len ústavy, ale ani procedurálnych otázok, a ako sú kompetencie rozdelené. Môžem to vidieť iba z toho zahranično-politického hľadiska, že takáto hádka nikdy samozrejme nie je dobrá na prezentáciu krajiny, ale nie je to nič neobyčajné. Zase musíme si zvyknúť, že politika je vec zápasu a napätia a medzi českým prezidentom a predsedom vlády je dlhodobý spor. Spomeňme si už od zostavovania vlády. Tento spor bol jasný a viditeľný napríklad v návrhoch konkrétnych ministrov, kde prezident odmietol alebo podmienkoval, koho do vlády víťaza volieb, teda pána Babiša, bude menovať. Je to vec, ktorá vytvára napätie v českom ústavnom systéme, ale podľa mňa nie je niečím, čo by napríklad na tom konkrétnom samite, o ktorom hovoríme, Severoatlantické aliancie, nejako znížilo pozíciu Českej republiky. Nemyslím si to. Myslím si, že napokon príde k nejakej dohode a pôjde jeden reprezentant, v tomto prípade asi prezident republiky, ale určite to bude mať svoju dohru pri vyjasňovaní si kompetencií medzi vládou a prezidentom a som si 100% istý, že vláda sa bude usilovať o to, aby tie kompetencie prebrala na seba a aby neostali v rukách prezidenta. A vláda má na to, tým, že má parlamentnú väčšinu, má isté páky v rukách.
1: No, Jiří, ešte bych řekl, že se tady hodně omílá v podstatě ta záležitost pana Macinky, který se měl omlouvat podle některých politiků, tak by se měl omlouvat za to, že použil výraz puč, ale ono to má všechny ty atributy, tak si to pojďme pustit ještě, ať to máme celé.
5: Tak dovolte mi, abych se vyjádřil tady k tomu pokusu o ústavní puč, který se včera rozehrál na Pražském hradě a dneska pokračuje v Brně. Dostali jsme usnesení Ústavního soudu, které mimo jiné ukládá vládě, ministrovi zahraničních věcí a ministerstvu zahraničních věcí, aby bezodkladně notifikovali Severoatlantickou alianci o tom, že součástí delegace bude i pan prezident Petr Pavel. Takže samozřejmě usnesení Ústavního soudu je třeba brát vážně, i když je to předběžné opatření, takže my zítra doakreditujeme soudruha prezidenta jako člena delegace, která bude vedena předsedou vlády na summit NATO. O tom, jakou přesně roli bude mít Petr Pavel v Ankaře, tak o tom rozhodne vláda v pondělí na svém pravidelném zasedání. Já vnímám tady tu situaci celou tak, že prezident prostě vyhlásil válku vládě a svými kroky také nekonečně rozeštval celou českou společnost. To podle mého názoru není úlohou prezidenta, to je spíše chování nějakého politického nájezdníka, který se snaží dobít nějaké území. Musím tedy říci s politováním, že Petr Pavel tak učinil v době, kdy už na mě nějakou dobu premiér apeloval, abychom se společně snažili ty spory mezi námi a Pražským hradem postupně zahlazovat. Petr Pavel bohužel tady těmito svými kroky tu situaci celou velmi dramaticky vyeskaloval, takže musím říct, že žádné uklidňování situace ani zahlazování těch sporů v tuto chvíli nepřipadají v úvahu. Jak jsem taky ostatně minulý týden na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že pokud by prezident Pavel podal ústavní žalobu na vládu, tak že bych to považoval za akt nepřátelství, takže já přesně takto tu situaci vnímám. Stejně jako myslím, že nyní je již asi každému jasné, že ta lobbystická skupina lidí okolo Petra Pavla rozjela mnohem rozsáhlejší akci, která se určitě netýká pouze účasti na summitu NATO, ale která má za cíl násilně změnit ústavní zřízení a ústavní pořádky v České republice.
6: Petr Macinka to řekl natvrdo a bez zbytečného balení do diplomatické vaty. To, co se rozehrálo mezi hradem a ústavním soudem, není běžný spor o jednu cestu na summit NATO. Je to pokus prezidenta protlačit se do vládní delegace proti vůli vlády. A ústavní soud mu k tomu v rekordním čase otevřel dveře. A právě ta rychlost je na celé věci nejvíc výmluvná. Když běžný občan čeká na spravedlnost, stát má čas. Když prezident Pavel potřebuje prosadit svou vůli proti vládě, najednou se v Brně rozhoduje expresně. Vláda nedostala normální prostor se vyjádřit, ale dostala příkaz, aby prezidenta doakreditovala. To už není zdrženlivý ústavní soud. To je soud, který vstoupil do politického střetu a fakticky posílil hrad proti vládě. Macinka správně říká, že rozhodnutí soudu je třeba respektovat. A vláda ho respektovat bude. Pavla doakredituje. Jenže respektovat rozhodnutí neznamená mlčet k tomu, co se stalo. Prezident se nechoval jako nadstranická hlava státu, ale jako politický hráč, který odmítl přijmout rozhodnutí vlády a vytáhl na ní soudní zbraň. To není spojování republiky, to je eskalace. Pavel nebyl nikam zavřený, nikdo mu nebral zahraniční cesty, nikdo ho neodřízl od reprezentace státu. Jenže summit NATO v Ankaře je vládní politická akce s mandátem, obranou, rozpočtem a odpovědností kabinetu. A právě tam se hrad rozhodl udělat mocenskou bitvu. Macinka to pojmenoval přesně. Prezident vyhlásil válku vládě. A po tomto kroku se už těžko může někdo tvářit, že Pavel stojí nad sporem. Nestojí. Je jeho hlavním aktérem. Místo, aby napětí uklidnil, dramaticky ho vyhrotil. Místo, aby respektoval vládu, šel přes ústavní soud. Místo, aby spojoval společnost, dál ji rozeštvává. Nejnebezpečnější na tom všem je precedens. Pokud může prezident přes ústavní soud vynutit svou účast ve vládní delegaci, kde je hranice? Bude hrad příště žalovat každé rozhodnutí vlády, které se mu nelíbí? Bude soud určovat složení delegací, mandát zahraniční politiky, nebo kdo má sedět u jednacího stolu? Tohle už není technický spor, tohle je posun k prezidentskému systému zadními dveřmi. Ať si Baxa říká o nezávislosti soudu, co chce. Důvěra se nedeklaruje, důvěra se buduje činy. A když ústavní soud ve sporu prezidenta s vládou jedná tak rychle, že to u obyčejných lidí vyvolává jen hořký smích, pak se nikdo nesmí divit, že roste podezření, že tady nešlo jen o právo, ale i o moc. Macinka v tomto střetu sehrál roli člověka, který odmítl dělat, že se nic nestalo. Řekl nahlas, že hrad překročil hranici. Řekl nahlas, že žádné uklidňování vztahů po takovém kroku nedává smysl. Řekl nahlas, že prezident se nechová jako symbol jednoty, ale jako politický nájezdník. A právě proto je tahle kauza důležitá. Ne kvůli jedné akreditaci, ne kvůli jedné cestě, ale kvůli tomu, jestli v České republice vládne vláda, nebo jestli si hrad začne přes ústavní soud vynucovat, co se mu politicky hodí. A pokud dnes někdo tleská jen proto, že to pomohlo Pavlovi proti Babišově vládě, měl by si dát pozor. Protože precedens, který dnes oslavuje, může zítra dopadnout na kohokoliv. Tohle není vítězství ústavy. Tohle je nebezpečný zásah do rovnováhy moci. A Macinka má pravdu. Pokud prezident začne používat soud jako nástroj proti vládě, pak už nejsme u běžné kohabitace. Jsme u otevřeného mocenského střetu. Macinka dnes řekl, že prezident vyhlásil vládě válku a pokud bude hrad pokračovat tímto směrem, pak to nebude jen válka mezi Pavlem a kabinetem, bude to válka o výklad české ústavy, o to, jestli vláda skutečně vládne, nebo jestli musí pokaždé čekat, zda jí hrad a ústavní soud dovolí rozhodnout. O to, jestli jsme parlamentní republika, nebo jestli se z prezidenta stává politický velitel nad vládou. Reakce vládních politiků je pochopitelná. Babiš mluví o absurdním rozhodnutí a o tom, že vláda nedostala prostor se vyjádřit. Okamura mluví o podivné situaci a vazbě soudců na prezidenta a senát. Turek mluví o neobjektivitě a posunu k prezidentskému systému. Macinka mluví o ústavním puči. Někdo může jejich slova považovat za tvrdá. Ale tvrdá slova často přicházejí ve chvíli, kdy se děje něco skutečně vážného. A co si o tom myslíte vy? Má prezident právo vynucovat si přes ústavní soud účast ve vládní delegaci? Byl verdikt z Brna normální ochranou kompetencí nebo politickým výstřelem dozad parlamentní demokracii? A není už na čase říct, že hrad se nemá chovat jako opoziční štáb s právním razítkem? Pokud vám tento komentář dává smysl a chcete další ostré, dlouhé a nekompromisní analýzy bezhradního a justičního přikrášlování reality, sdílejte ho dál, sledujte další komentáře a dejte jasně najevo, že parlamentní demokracie se musí bránit.
1: No Jiří, z toho to pochopitelně vyplývá, že navnímávat celou tu záležitost jenom jako nějakou rozepři jednoho nějakého případu nebo jako nějaké, řeknu, nějaký typ nějakého škádlení se, by bylo velice naivní. Ten problém je opravdu, ale opravdu mnohem větší.
2: Ano.
1: A nelze zavírat před tím oči, protože tady položili základy tomu, co už je dlouho cítit, že tedy na základě toho, že se stal prezident volitelným přímo občany, tak začínají budovat jakousi konstrukci a na tu konstrukci už naplácávají masíčko, že sice se budeme dál tvářit jako parlamentní jaksi politické uspořádání, ale de facto to bude prezidentský systém. To znamená, ano, že ješitnej, ješitnej skvoter z Hradčanská 1, loutkovodičem, který je napojený na zahraniční tajné služby, nevím, jak ty dva mohli projít nějakýma bezpečnostníma prověrkama, to mi taky jako přijde divný. Rozhodně prezident asi žádný prověrky nesplňuje. Kolář, nevím, jak mohl splnit nějakou prověrku bezpečnostní, ale teď se ukazuje, že jejich napojení na zbrojní průmysl, jejich napojení na CIA a další tajné služby je v důsledku jejich činnost zaměřená na prosazování zájmů cizích mocností v naší republice.
2: Ano. Ano.
1: A ta nebezpečnost spočívá v tom, že mají v rukách Senát, mají v rukách ústavní soud a začali využívat všechny tyto nástroje k tomu, aby mohli provádět činnost pro zájmy cizích mocností. Za mě je to vlastizrádné, za mě to je souzeníhodné, za mě je to žalovatelné. Ano. Co ty na to?
2: No, za mě je to prostě porušení veškerých právních stavů do dnešní doby a jak to říkal, já jsem si totiž četl i to vyjádření toho pana Gerlocha a ten vlastně řekl, že je to celé jako nesmysl, že vlastně i nárok prezidenta vůbec to podat, vlastně, že neměl ani nárok to podat, bylo to špatně podaný, vlastně bylo to zprasený tak a domluvený dopředu, aby se udělala díra v ústavě a dál se mohla hlodat a aby se rozpadla veškerá, protože tady si lidi zvolili strany, které šly proti opozici, a to se samozřejmě západně moutku vodičům nehodí, tak skrz prezidenta se to snaží rozbít jiným způsobem a evidentně ten, jak jsi říkal, to napojení na ten zbrojářský průmysl a vlastně CIA zbrojářský průmysl jedno jest, tak vlastně oficiální delegace České republiky na NATO nebo v NATO by neprosazovalo, by to nějak jako skouleli tak, aby jsme vlastně neplnili ty závazky nebo nějakým způsobem to jako dlouhý zakopávaný balony, aby jsme nefinancovali něco nebo něco vlastně nedostáli těch mezinárodních dohod, ale tady vidíš, že skrze Pávka chcou nasekat víc, chcou prostě udělat díry do ústavy, aby potom mohli převést moc na jednoho jima dosazenýho člověka, s kterým mu řeknou, bude to tak a tak, tak to rozhodni, hotovo. A vlastně snaží se odebrat jednotlivý, úplně té vládě se snaží odebrat jakýkoliv prostor pro rozhodování ve státě. Jo. Je to absurdní naprosto. Jo. A za mě Pávek je vlastizrádce a veřejný nepřítel číslo jedna. Jo.
1: No protože to je to... agent. Je to agent, který pracuje pro cizí mocnosti. No tak dali jsme mu prostor. Bohužel dostal prostor a teď ale zapotřebí, protože naplňuje tu skutkovou podstatu těch činů, aby také ho někdo žaloval. Jo. Já tam vidím ještě dva sporné body, jo. Jako ta válka, toto se teprve jako rozhořívá. A teď ale pořád jde o tu Ankaru. Jo. Ta kauza Ankara má ještě dva velké nevyřešené body. První bod je, že Pávek okamžitě, tedy Squatter z Hradčanská 1, okamžitě potom, co mu kamarádi vydali to předběžné opatření, bez toho, že by slyšeli druhou stranu, na to je takový právnický obrat, tím, že vláda nedostala vůbec možnost se k tomu vyjádřit, takže se nestala oficiálně stranou toho sporu, tak vlastně ani oni nemůžou vůči ní vydávat to předběžné opatření. To si odporuje, jo? Na základě nějakých jakoby soudcovských, nějakých parametrů nebo nějakých zvyklostí, nebo jak bych to popsal, protokolu, jo, soudnictví, tak vlastně, když nejsi účastníkem nejsi některou z těch stran toho řízení, tak jak ti může někdo něco ukládat?
2: No jasně.
1: Jo, to za prvý. Takže už tady to je děravý, ale jsou tam pořád nevyřešené dva body. On když dostal to od těch kamarádů, tak okamžitě reagoval, že automaticky se stává vedoucím té delegace.
2: Ano, ano.
1: Protože on je prezident, tak on bude vedoucí delegace, jo. Přitom bylo rozhodnuto na vládě a vláda je za to, je to v kompetenci vlády, vláda za to zodpovídá. Bylo rozhodnuto, že delegaci vede Andrej Babiš jako premiér. To znamená, že on nebude chtít přijmout tu pozici, že není vedoucím té delegace. Druhá věc, že ta delegace, která tam byla schválena, má 12 členů, z toho jsou 3 členové vlády, a Pávek sebou táhne 35 lidí a ten soud neuložil, že mají těch 35 lidí, že má letět s ním jako a být tam přítomno. Mm-hmm. To znamená, že vláda zcela bezpečně těch 35 nebude nikam nominovat a to bude další problém, protože on ten ansábl lidí tam potřebuje, protože pravděpodobně to budou lidé, kteří se tam mají dohadovat další kšefty na zbrojení. Jo?
2: Ano.
1: Já tady mám ještě teda, když si tomu dopřejeme, tak Andrej Babiš se taky nějak vyjádřil.
7: Nicméně a ze strany pana prezidenta padla kompetenční žaloba. Jaký krok bude z vaší strany? Chystáte se třeba omezit rozpočet Pražského hradu? Všude říkáte, že se má šetřit. Rozpočet schvaluje sněmovna.
8: Tak je pravda, že pan prezident do té Ankary si naplánoval 35 členů delegaci a dva dny. My šetříme, my jsme tam schválili nějakou delegaci, která bude mít 12 členů a budou tam vlastně dva ministři a já.
1: Tak teď nevím, jestli nám to... Jo. Takže tady to potvrzuje Andrej Babiš svými slovy, že prostě prezident se z toho dělá cestovku, jo. Tak musíme takhle... Musíme si říct i matematiku nějakou, jo. Prezident pobírá úhrnem se všema záležitostmi asi 836 až 850 tisíc měsíčně. K tomu má ošatný pro svoji lady 100 tisíc a oni dva dohromady mají minimálně 100 až 200 tisíc nějaké výsluhy. Ona se nestydí pobírat od státu výsluhu a ještě si nechat schválit 100 tisícové ošatné. Rozpočet Pražského hradu je přes 500 milionů na rok. Každý měsíc tedy to stojí 42 milionů. V tom nejsou platy, jo? To je jenom provoz té kanceláře.
2: To je jenom provoz, jo?
1: To je jenom provoz. 500 milionů nás stojí provoz kanclu pro skvotera. To jenom pro představu, jo. On už byl na více než 60 návštěvách zahraničních a jenom za vlády Andreje Babiše byl na 12. Tak mi řekni, o co se opírá to předběžné opatření, o co se opírá ta kompetenční žaloba, když v podstatě nikdo mu nebrání ve výkonu jeho funkce. Čili článek 63 ústavy jednoznačně stanovuje pozici prezidenta. Prezident neodpovídá za zahraniční politiku, prezident neodpovídá ani za armádu. On je sice vrchní velitel, ale máme tady hlavní štáb armády za prvý a za druhý máme tady ministerstvo obrany. Takže on tam sice může pochodovat a může si nechat na přehlídce salutovat, ale to je všecko. On nebude rozhodovat jako vrchní velitel o nasazení těch vojáků někam. Nasazení vojáků musí schválit parlament na návrh generálního štábu a dejme tomu ministra obrany.
2: Ano.
1: To není o tom, že on zavelí a batalion povede prostě někam, kam jemu se zachce. Ale on by to takhle chtěl.
2: No,
1: on
2: by
1: se
2: to takhle chtěl,
1: cítí,
2: aby...
1: jako jo. Ano. Takže tahle ta kreatura a tenhle ten škodič nás stojí spoustu, ale spoustu peněz. Takže já si myslím, že ten pokus o ten puč se mu velice nevyplatí, protože není ještě všem dům konec. A je dost... Takhle, já bych postupoval třeba tímto způsobem, jo. Já bych nechal udělat právní analýzu toho, co udělal ústavní soud.
2: ano, souhlasím.
1: Z této analýzy bych vyvodil, že soud je předpojatý. To znamená, že to opatření ztrácí relevanci. Vzal bych to do parlamentu České republiky, vzal bych to normálně, udělal bych k tomu mimořádnou schůzi a ta mimořádná schůze by pověřila vládu, aby nerespektovala toto opatření s tím, že pochopitelně postrádá věcnost, postrádá čistotu, protože to je předpojatost, kterou tam, nebo podjatost, kterou tam v podstatě jakoby předvedli. Ať se to týká procesních chyb, ať se to týká všeho možného. Vyzval bych třeba ještě před tou schůzí, tak by měli doložit v podstatě, na jakém sezení to vlastně vydali a jak to bylo. Protože bylo zmíněno, že pravděpodobně ani nebyli přítomni na nějakém společném sezení a jednání a projednávání, protože kdyby to projednávání existovalo, tak by musela být vyzvaná druhá strana, tedy vláda, aby se vyjádřila k té problematice.
2: Ano. A navíc to jednání by netrvalo jako půl hodiny. O tom by byly velký spory, byl tam velký mediální zájem, byli by tam reportéři a tak, jo. To prostě udělali, zašili to rychle horkou jehlou, odpálili to pryč. Já jsem zvědavý, jak se k tomu postaví jako vláda a Babiš, jo, protože měl by jim to dát sežrat určitě, natvrdo.
1: Je to závažné v tom, že vlastně vůbec nejde o tu Ankaru. Jde o to prošlápnout prezidentovi cestu k jeho pravomocem, na které podle ústavy nemá mandát, ano. Ale oni mu je chtějí delegovat a protože se to stane pravidlem, protože to je precedens, no tak další už budou takhle postupovat taky, jo. Tak to asi nejde. Porušovat ústavu a dělat z toho pravidlo je velice nebezpečná hra. A to se tady teď vlastně děje. Takže dneska soudci rozhodujou, jo, o politických věcech. Soudci zbavili vládu zodpovědnosti, respektive nezbavili. Soudci zbavili vládu možnosti prezentovat svůj projektový názor na věci, které se budou projednávat na tom summitu a bude tam do toho zasahovat někdo, kdo k tomu nemá mandát, někdo, kdo nemá odpovědnost, někdo, kdo prostě jezdí po světě a rozdává letadla, pomlouvá Českou republiku, tak to je hovado prostě, který tam nemá co dělat.
2: Je to tak?
1: Bohužel.
2: Já si myslím, že se mu to tvrdě vrátí. A já si myslím, že to bude sloužit i k finálnímu demaskování všech sviní, který stojí proti vládě, že to má i jako takový sekundární účel, jo. Tady jde vidět, že už se hraje tvrdý na tvrdý. Jo, no. Že už jako fakt rukavičky dolů, jo. Už jenom podle toho vyjadřování Macinky, on byl dost vytočený, to bylo vidět, jo. Kdyby ten komentátor říkal, že to řekl natvrdo ostrýma slovama. Já si myslím, že byl na 10% svého skutečného vyjádření. Jo? Za mě se tady hraje, toto je takový jenom jako záminka s tou Ankarou, ale hraje se tady mnohem vyšší hra. Jo?
1: A když jsem byl u toho, co bych udělal, tak na té schůzi bych pochopitelně rozhodl, že on nikam nepojede a uložil bych ministru spravedlnosti, aby zahájil všechny kroky ve věci možné vlasti zrady prezidenta republiky, protože už tady mají nabito dost jako pomlouvání, chtěl by tady zřídit Spojené evropské státy,
2: vyučovat němčinu.
1: Vyučovat němčinu a všechny tyhle ty věci. Záštita nad Landsmannschaftem.
2: Ano, přesně. Globsek a tak dále. To bychom mohli jmenovat do večera.
1: Takže by bylo zapotřebí doporučit Senátu, aby zbavil prezidenta mandátu prezidentského, no aby se vyhlásily prezidentské volby.
2: Ano.
1: Protože tato ta verbež prostě tam nemůže být.
2: Souhlasím. Tak. Kdy to oznámíme, prosím tě? V médiích.
1: Brzy. Tak.
2: Pondělí to rozklepnem.
1: Posunem se od kauzy této. Jo, ještě jsem zapomněl na jednu věc. Psal nám právě posluchač k tomu tvému vyjádření, jo. Hláška, jak vy k my, tak my k vy. Zlidověla díky filmu Marečku, podejte mi pero. Z roku 1976, kde ji několikrát pronesl Josef Kemmer.
2: Yeah.
1: Já ten film viděl xkrát, člověče, a vůbec si to nevybavuju.
2: Jo, já to dohledáme, když tak, jo, ale já si tu hlášku pamatuju, taky už jsem nevěděl, kde. Já jsem myslel, že to bylo v Tankovým praporu, jo, ale tam to asi nebylo. Nebo v Černých baronech jsem myslel.
1: Mám tady armádní zpravodaj. Ukrajinští veteráni využívají zkušenosti a staví drony v Kolíně. NATO je kupuje rychleji, než stíhají vyrábět. Česko-ukrajinská firma UNC UAS v kolínské průmyslové zóně vyrábí stovky průzkumných dronů měsíčně a letos na jaře získala první zakázku pro americkou armádu v Evropě. Jevhen, třicátník z Kyjeva, se přihlásil jako dobrovolník hned po začátku ruské invaze. Bojoval u Adživky, přežil útok na výcvikovou základnu v Javorově, má za sebou 3 kontuze mozku. Dnes stojí v přízemní hale na okraji Kolína, kde kompletuje bezpilotní systémy, které míří zpátky na frontu i do rukou spojeneckých armád. Není sám. Ve firmě UNC u vás pracuje více lidí s přímou zkušeností z ukrajinských dronových jednotek. Právě jejich znalost reálného elektronického boje je to, co z kolínského závodu dělá víc než běžnou montážní linku. Z Dnipra přes frontu do Kolína. Kořeny firmy vedou do ukrajinského Dnipra, kde firma DeViro od roku 2014 vyvíjí průzkumné bezpilotníky Leleka a úderné systémy Bulava. Česká sesterská společnost vznikla v červenci 2022. Vývoj a výrobu rozjela v roce 2023 a sériovou produkci v kolínské průmyslové zóně Šťáralka spustila v roce 2024. Ukrajinské platformy tu dostaly nová jména Štork a MAS a úpravy pro západní standardy, ale konstrukční základ zůstává totožný s tím, co denně letá nad frontovou linií. Právě tady vstupují do hry veteráni. Nejde jen o symboliku. Pavel Bulant, šéf české pobočky, opakovaně zdůrazňuje, že největší konkurenční výhodou firmy jsou nejnovější poznatky z taktiky i technických požadavků, které vznikají na frontě. Jevhen a jeho kolegové přináší do výroby zpětnou vazbu, kterou žádný západní výrobce nemá. Vědí, jak rychle ruské rušičky mění frekvence, jak se dron chová při ztrátě signálu GPS, co pilotovi chybí v kokpitu při dělostřelecké korekci za tmy. Co se v hale skutečně děje? V přední části závodu se připravují kamery pro denní a noční vidění, antény, vysílačky a další elektronika. Dál se kompletují trupy a křídla. Na konci linky stojí balící a expediční pracoviště. Ministerstvo obrany, jehož závod letos v březnu navštívila ministryně Černochová, popsalo celý cyklus od stavby těla dronu až po finální balení a expedici a označilo firmu za jednoho z největších producentů bezpilotních prostředků v Evropě. Současná kapacita se pohybuje mezi 100 a 300 kusy měsíčně. Firma zaměstnává zhruba 120 až 150 lidí, přičemž nabírá i běžné české pozice, od účetních po skladníky. Frontová zkušenost je klíčová hlavně pro technické a operační role, kde se testuje odolnost spojení, software a letové vlastnosti. Nové a zakázkové systémy se zkouší na letišti v Milovicích. Technicky jde o drony s pevným křídlem, delší vytrvalostí a větším akčním rádiem než u masových FPV strojů. Klíčové vlastnosti. Odolné komunikační kanály s frekvenčním přeskakováním, inerciální navigace při ztrátě GPS, MSH a retranslační provoz pro přenos dat v reálném čase, katapultový start umožňující vypuštění z úkrytu, denní i noční optika pro průzkum a dělostřeleckou korekci. Proč právě Kolín a ne Dnipro? Odpověď je prostá. Ukrajinské firmy dlouho nemohly vojenské zboží samostatně vyvážet. Exportní režim po roce 2022 prakticky znemožňoval přímý prodej do zahraničí bez státního zprostředkovatele. Jak upozornil Defense News, byrokratická licenční struktura a pomalé schvalovací procesy tlačily ukrajinské výrobce k přesunu části výroby do EU nebo NATO. UEC tento problém vyřešila elegantně. Právní a výrobní základna v Česku otevírá dveře k západním veřejným zakázkám, kapitálu a regulatorním požadavkům, zatímco ukrajinské know-how proudí přes veterány a inženýry z Deviro. Výsledek bojově ověřený produkt vyráběný uvnitř aliance pod pravidly, kterým západní armády rozumějí a důvěřují. Tento model není ojedinělý. Analytici Varšavského centra pro východní studia popisují širší trend, kdy ukrajinské obranné firmy zakládají pobočky nebo společné podniky v Polsku, Pobaltí a dalších státech NATO. Kolínská továrna ale patří mezi první, které skutečně sériově vyrábějí a exportují. Americká zakázka a rostoucí poptávka. V květnu 2026 firma oznámila pilotní kontrakt na průzkumné bezpilotní systémy pro jednotky americké armády rozmístěné v Evropě. Zakázka běží přes amerického federálního dodavatele ATP Gov, který zajišťuje auditovatelný dodavatelský řetězec a soulad s americkými akvizičními pravidly. Drony z rodiny Stork mají pomáhat s ochranou amerických základen na kontinentu. Nejde přitom o jedinou zahraniční linku. UNC už dodává na Ukrajinu do dalších států NATO a EU i do Indie. Tržby za minulý rok Bulant odhadl na 140 až 150 milionů eur s plánem letos je zdvojnásobit. O objemech výrazně násobně vyšších mluví jako o realistickém horizontu. Současná kapacita podle firmy zatím stačí, poptávka ale roste rychleji, než kdokoliv v Kolíně před dvěma lety čekal. A to nejen kvůli válce na Ukrajině. Západní armády si uvědomují, že drony ověřené v prostředí masivního elektronického boje mají hodnotu, kterou žádný polygon nenahradí. Tempo fronty versus tempo továrny. Na ukrajinské frontě analytici počítají životnost nového modelu dronu na 6 týdnů, než protivník přizpůsobí rušení. Stárne hlavně software, data link a vrstva ochrany proti elektronickému boji. Základní platforma pevného křídla vydrží déle, ale bez průběžných úprav spojení a navigace se stává bojově nepoužitelnou během týdnů. Pro UNC to znamená permanentní iteraci. Jevhen a další veteráni fungují jako živý most mezi frontou a výrobní linkou. Přenáší aktuální taktické požadavky brigád, testují úpravy a vracejí zpětnou vazbu. Na domácím ukrajinském trhu přitom firma čelí tlaku levnějších startupů, které chrlí jednoduché drony ve velkém. Proto se Kolín orientuje stále víc na západní odběratele, kteří platí za odolnost, systémovost a certifikaci. České armádě UNC své drony zatím nedodává. Bulant nabízel bezplatné zapůjčení pro výcvik a testování elektronického boje, ale k dohodě nedošlo. Jednu sadu Stork LR dostala darem Univerzita obrany v Brně pro výzkum. Po ruských výhruškách a útoku na pardubický LPP Holding firma podle Bulanta plánuje posílit bezpečnostní opatření, včetně stavebních úprav areálu. Kolínská hala na první pohled nepůsobí jako místo, kde se přepisují pravidla obranného průmyslu, ale právě tady se ukazuje, že nejcennější exportní artikl Ukrajiny nejsou jen zbraně. Je to zkušenost lidí, kteří s nimi bojovali. No, je vidět, že ten článek je jakýsi kompilát, protože se tady mluví o nějaké Černochové v roli ministryně obrany. Ten článek vyšel 24. června 2024, ona už nebyla ve funkci. No a pak se tady pochopně píše o květnu 2026, takže to za prvé. Za druhé, činí to z celé té zóny jaksi strategický legální vojenský cíl. To znamená, tak jak spojenci bombardovali Kolín za druhé světové války, protože tam bylo, že jo, Koramo, čili Petrolka, jak se říkalo, byla tam chemička, vyráběly se tam kabely, kablovka tam byla, byla tam Draslovka, tam se vyráběl mimo jiné, to bylo IG Farben, tam se vyráběl plyn, který vraždil lidi v koncentrácích. Čili ten Kolín je narvaný průmyslem a jak vidno, tak další války potvrdí, že prostě Kolín bude bombardovanou zónou. No a není jediný, pochopitelně. Zajímavé je, ještě než ti dám slovo, to, že tam nějací váleční veteráni vytváří most mezi frontou. To znamená, že musí být v nějakém taktickém spojení s těmi, co na té frontě bojují. Jo? To znamená, že to je také jako, řeknu, s velkým otazníkem. A navíc nedodávají české armádě. To je také hodně zvláštní. Čili myslím si, že ještě do budoucna se dozvíme, jak velká kauza tyhle ty výrobci dronů, jak to vlastně bude. Jiří?
2: No prosím tě, navazuje tady ta firma nějakým způsobem na tu firmu skupiny D, co dělala ty drony?
1: Ne.
2: Nebo to je jiná firma?
1: Tam ty jsou drony FPV a oni tyhle ty vyrábějí úplně jiný.
2: Jo. No protože mě teda taky šmrnclo přes nos to logistické spojení s těma operativcema v tom. Tady to tak napsali, že jako specialisti z Ukrajiny blablabla, kde si co si. To vypadá, že je to zase pod taktovkou jako MI6 nebo něco takového, jo. Že to někdo organizuje. Protože to mě řekni, že kluci se tak jako domluvili a začali tady vyrábět z ničeho nic jako drony a posílají si jako zpětnou vazbu. To je taková pohádka o červené pančošce trošku.
1: Jen těžko uvěřitelná, že?
2: No, jako když se na tím logicky zamyslíš, no, nevím, jako co bych tomu víc jako řekl, jo. Je to... smrdí to.
1: No, že nějak se nám sype spojení, prostě... člověče.
2: Mrdí to.
1: Já, sype se nám spojení trochu. Máme problém tady.
2: Hlavně. Zajímavý signál teďka. Slyší mě?
1: No, trhaně tě slyším.
2: U mě teďka dobrý. Já mám plný.
1: Já mám problém, protože to pozoruju, že ta Wi-Fi je nějaká slabá tady, přestože ukazuje plný signál, jo.
2: To celou dobu, já nevím, co je
1: prostě
2: jako
1: dneska. Prostě to úplně se to kouší.
2: Já totiž celý týden u sebe doma pozoruju hrozně velkou vytíženost na Wi-Fi a jako pomalý internet, ale úplně jako zběsile pomalý.
1: No tak to já tady mám teďku taky. Jako jo, když ti valí přes to připojení, prostě velké množství dat. Mohli bychom to, když si dáš, dokonce nám to tady koukám, spadlo, jako připojení s placenými daty, jo, tak oni potom tě nevyužívají. Tak, jestli to můžeš nějak zopakovat, prosím, to, co jsi říkal?
2: No, já jsem jenom říkal, že mně to přijde dost podivný a že nechápu vlastně to logistické spojení z té operativy, z toho pole válečného do toho Kolína, kdy kluci dobráci Ukrajinci nám tady montujou drony. No, jako nechápu, jak ten logistický řetězec mají udělaný. Mám pocit, že je to zase organizovaný nějakou tajnou službou, protože nemyslím si, že by vznikla z ničeho nic taková jako dobrácká iniciativa, že by někdo založil firmu, převedl sem, věděl bych za jakých podmínek, kam a tak dále a tak dále. Jo. Vlastně jenom celou tu logistiku založení firmy, dopravy materiálu. Jo, řekni mě, že tady ta firma je, platí řádně daně, je vlastně bez poskvrny a všechno je jako v pohodě.
1: No, třeba by mohlo být v pohodě, ale nevím proč, mám takový pocit, že víceméně se jedná o ohrožení, o narušení vnitřní bezpečnosti, o ohrožení v podstatě toho regionu a ta firma by měla mít nějakou další daň, ze které by případně se řešily všechny potom ty důsledky, které to bude mít, že oni jsou strategický cíl na území naší země. Jo?
2: Ano.
1: To já bych se vůbec jako nestyděl jim to tam vysmahnout, udělal bych fond a každá firma, která vyrábí zbraně nebo podporuje válečný konflikt, tedy porušuje základní ustanovení, že se nesmí zbraně dodávat do místa konfliktu, to znamená, že tím, že to tam dodávají, tak vlastně jsme účastníky toho konfliktu, takže pokud si někdo myslí, jako že tady máme nárok žít v míru, tak to zase, jak já jsem ten, který říká, nebojte se, válka nebude, ta jaderná, tak je potřeba si uvědomit, že ti, kteří podnikají a bohatnou na té válce, způsobují budoucí škody, ke kterým může dojít. Jo? A je potřeba zapojit už teď, dokud tedy produkují a mají zisky, tak aby byla povinnost, aby oni vytvořili fond, který bude spravovat třeba ministerstvo financí ve chvíli, kdy dojde k nějakým škodám. Ujímám na zdraví, placení odškodného a tak dál.
2: Přesně tak, souhlasím. Přebudování povinných rezerv, jo, jako tady v tomto systému.
1: Přesně, určitě. Přesně. Čili bavíme se tady o nacismu, bavíme se tady o nacistech, bavíme se tady o velice nebezpečných věcech, bavíme se tady o záležitostech, které si teď musíme připomenout, protože zase, když někomu řekneš, že to je nacistická chunta, tak jsou schopni se s tebou pomalu rvát, že to není pravda, že oni žádná nacistická chunta nejsou, že tam jako žádný nacismus není. Jo, jako. No a my tady máme spoustu politiků, kteří pochopitelně svými vyjádřeními se řadí mezi ty, kteří vědí, že to je nacismus, vědí, co to jsou banderovci, znají trošku historii. No a z té historie vyplývá, že to jsou náckové a že ta nacistická ideologie jim je blízká. A nemusí si tady na nic vůbec hrát, jo.
2: Ano. Jo, viděl jsem teďka video na Facebooku, kde Izrael označil Ukrajinu, že tam existuje nacismus a mám tady k tomu teda odkaz na videjko, ale to je jenom jako taková poznámka. Jo, pod čarou. Ale mohli bychom se teda přesunout k tomu Rusku a k těm vyjádřením. Co ty na to?
1: No já bych tady ještě jenom chtěl, to musím zase hodit od začátku, prostě tady se tak, už tady mám moc a blbě se v tom hledá. Mám tady dobový dokument z Ukrajiny, který říká, a vy jste věděli, že mezi pozdravem sláva Ukrajině a hajlováním není žádný rozdíl? Přesně tak to nařídilo druhé velké shromáždění organizace ukrajinských nacionalistů v dubnu 1941, bod 3, oddíl 4. Organizační pozdrav má formu zvednutí pravé natažené ruky doprava nad úroveň temene hlavy. Povinná slova. Sláva Ukrajině. Odpověď. Hrdinům sláva.

0: byl na Ukrajině a že se nějak vyjádřil. Scott Ritter řekl, že po cestě po Donbasu a Novorosii nemohl v noci spát. O zjištěných důkazech zločinů kyjevského režimu je nutné podat spolehlivou zprávu v USA, uvedl v rozhovoru s korespondentem TASS. Teďko, co tady jako, co viděli? Při ústupu spálili ukrajinské ozbrojené síly chrám s lidmi v Konstantinovce. Byla natočena reportáž o první skupině evakuovaných z města. Přibližně 20 lidí se skrývalo v chrámu Joba Pochajovského. Během útoku ruských sil nebyla budova poškozena, ale jakmile se podařilo vytlačit ukrajinské ozbrojené síly z oblasti, okamžitě na něj zaútočili na chrám zápalnými drony a zaminovali východy. Místní říkají, že při ústupu se Ukrajinci rozhodli zničit je za jejich ruské identity jako zrádce a čekatele na ruských. Zůstat v ohni nebylo možné, ale vyjít bylo extrémně nebezpečné. Velitel 4. brigády Rosan vyvedl lidi v malých skupinkách. Prošli ruské pozice pěšky po 20 kilometrů a zraněné a starší lidi vojáci celou dobu nesli na ramenou. Ve městě je stále mnoho civilistů svědomím, že Konstantinovka je ztracena, nepřítel ji jednoduše ničí. Cíleně odpaluje sklepy a úkryty a útočí leteckými bombami z F-16. Tak to je jenom takový pohled na to, co tam vlastně vyvádějí, co se tam odehrává. A já si myslím, že je dobře, že Scott Ritter tam vyrazil a pochopitelně slyšeli jsme, viděli jsme natočený film Stevenem Segalem, dneska zmocněncem Ruské federace pro humanitární konzultanci. Takže ten podal nějaká svědectví. No a pochopitelně Scott Ritter je investigativec, který to, co zažil, to, co tam viděl, tak mu prostě z toho dobře nebylo. A ještě k tomu dodám jednu věc, že to, že se v Bulharsku změnila retorika a navnímávání všeho, vedlo k tomu, že Bulharsko vetuje 21. balík sankcí Evropské unie. Bulharsko vetovalo 21. balík sankcí EU, oznámil předseda vlády země. Podle Radeva je Sofie připravena podpořit pouze ta omezení, která mohou přispět ke zblížení Ruska a Ukrajiny při mírových jednáních. Zdůraznil, že nový balík sankcí představuje vážnou hrozbu pro fungování jediné rafinérie v Bulharsku. Je vidět, že ekonomické zájmy pochopitelně v těch zemích otvírají oči a těm politikům, no a má to nějaký důsledky. Tak, jestli k tomu chceš něco dodat a přesuneme se na ta témata, o kterých jsi mluvil.
1: No ono, já na to v podstatě navážu těma, já tady mám dva projevy, vyjádření Vladimíra Putina z 23. a 24. června v Kremlu a potom ještě z oficiálního kanálu Ministerstva zahraničí Ruské federace, kdy Maria Zacharovová se vyjadřovala k aktuálnímu dění. Ještě jsem našel teda ještě jedno vyjádření speciální od Lavrova, ale to vlastně se shoduje s těma dvěma informacema, co tady je. Tak já přečtu ten, toto má stránku a půl, nebo tak dvě a půl stránky, tak já to přečtu, jo?
0: Pojď.
1: Tak vyjádření Vladimíra Putina k NATO. Projev absolventů vojenských akademií a navazující výroky. Takže hlavní projev s pasážemi o NATO přednesl Vladimír Putin v úterý 23. června 2026 v Gregorjevském sále Velkého kremelského paláce na tradičním slavnostním setkání s absolventy ruských vyšších vojenských a bezpečnostních škol. Téhož dne a následujícího dne 24.6. řadu výroků publikovali agentury zpravodajské servery. Odtud pochází datace 24.6., na kterou je odkazováno. Putin navázal s dalšími výroky na jednání se členy ruské vlády, kde se věnoval zejména ukrajinským útokům na civilní infrastrukturu. Tento dokument

0: proto rozlišuje jedna a hlavní projev k NATO dvě navazující kroky. Tak, kontext událostí. Místo a příležitost, Gregorievský sál, publikum. Podle dostupných zpráv přes 600 absolventů spolu s pedagogy a představiteli silových složek, nejen ministerstva obrany, ale i FSB, federální gardové služby, národní gardy, ministerstva vnitra, vyšetřovacího výboru a federální vězeňské služby. Symbolika data, projev zazněl den po 85. výročí zahájení operace Barbarossa 22. června 1941, což Putin využil k historické paralele. Projev k absolventům vojenských akademií. Pasáž věnovaná Západu a NATO měla podle analytiků konzistentní čtyřdílnou strukturu. Západ vytváří hrozbu, za druhé následně z ní obvinuje Rusko, za třetí jde o historicky opakující se vzorec, sahající až do roku 1941, a za čtvrté odpověď Ruska je vojenská připravenost spolu s alternativní vizí světového uspořádání. Za prvé, NATO přišlo od podpory Kyjeva k přípravě na přímou válku. Putin tvrdil, že zatímco dříve stáli NATO a omezovali to na podporu kyjevského režimu, který podle něj vznikl nelegitimně, ozbrojenou silou a převratem, dnes Západ podle něj otevřeně mluví o přípravě na válku proti Rusku a navyšuje své vojenské útočné a zaměřené rozpočty. Tento posun od zástupné podpory k otevřené přípravě na přímou válku označili komentátoři za nejvýraznější bod projevu. Další část. Falešná ruská hrozba jako záminka pro militarizaci. Podle Putina vedení států NATO a EU používá nepravdivá tvrzení a údajné ruské vojenské hrozbě, aby ospravedlnilo rostoucí výdaje a to, co označilo za radikální militarizaci svých zemí. Jmenovitě zmínil i důraznou retoriku německého kancléře. O tom jsme mluvili vlastně minulý týden. Schéma jednání Západu. Putin popsal podle něj jednoduchý akční plán pseudodemokratického Západu. Nejprve vytvoří hrozby vůči Rusku, čímž ho donutí přijmout opatření nezbytná k vlastní obraně. A poté Rusko okamžitě obviní ze všech smrtelných hříchů, aby ospravedlnil pokračování své agresivní politiky. Za čtvrté, historická paralela s rokem 1941. Den po 85. výročí napadení SSSR připomněl Putin zákeřný útok z 22. června 1941 a tvrdil, že i hitlerovské Německo se po útoku na Sovětský svaz pokoušelo svalit vinu za agresi na SSSR. Tedy stejný vzorec obviňování obětí, jaký se podle něj uplatňuje dnešní kolektivní Západ. Vojenská odpovědnost Ruska. Modernizace a jaderná triáda. Putin uvedl, že Rusko je připraveno pohotově a adekvátně reagovat na vnější i vnitřní hrozby. V souladu se státním programem vyzbrojování se podle něj země zaměřuje na modernizaci jaderné triády a armády na posílení bojeschopnosti vzdušně kosmických sil a námořnictva. Explicitní zmínka jaderné triády v těsné blízkosti pasáže o přípravách Západu na válku byla podle pozorovatelů cíleným signálem směrem k Washingtonu i celému NATO. Za šesté, důraz na soběstačnost a odolnost ekonomiky. Putin nepřímo zpochybnil účinnost západního ekonomického tlaku a technologické i vojenské úspěchy jsou podle něj dosahovány z domácích vědeckých a technologických kapacit a financovány díky stabilní a odolné ruské ekonomice. Zmínil rovněž zavádění umělé inteligence, robotiky a integrovaných řídicích systémů v ozbrojených silách. Navazující výroky po jednání s vládou. Po setkání s absolventy Putin pokračoval ve výrocích na jednání s členy ruské vlády. Tato část se týkala především války na Ukrajině a nesla se v duchu stejné rétoriky o vnějším tlaku. Ukrajina podle Putina přešla na pozadí neúspěchů na frontě k taktice útoků na ruskou civilní infrastrukturu s cílem rozkolísat společnost. Vyzval úředníky k opatřením, jež mají snížit dopad těchto úderů, a varoval před snahami narušit dodávky energií i turistickou sezónu. K vyjednání zopakoval, že není důvod odklánět se od istanbulských dohod, rámec z roku 2022, a ani důvod jednat s prezidentem Zelenským, přičemž poukázal na ukrajinské údery. K situaci na bojišti tvrdil, že ruské síly jsou blízko Konciantivnivky a tlačí na ukrajinská vojska podél celé linie dotyku. Zasazení do kontextu a reakce Západu. Výroky zazněly v době, kdy členské státy NATO dále navyšují obranné výdaje, rozšiřují vojenskou připravenost v reakci na ruskou rozsáhlou invazi na Ukrajinu. Západní představitelé dlouhodobě argumentují, opačně než Putin, že právě ruská invaze učinila vyšší obranné výdaje nezbytnými, zatímco Moskva tytéž kroky vykládá jako důkaz nepřátelských úmyslů aliance. Tak. Takže to je jeden. On samozřejmě ten projev byl mnohem delší, ale toto jsou součásti toho projevu. A teďka tady mám úryvek projevu od Marie Zacharovové. Takže to taky přečtu. A pak to probereme. Tak. Tisková konference Marie Zacharovová. A briefing oficiální mluvčí ministerstva zahraničí věcí Ruska MV Zacharovové, Moskva, 25. června 2026. Probírali se program ministra, situace ve Venezuele, o pokusech kyjevského režimu překrucovat dějiny velké vlastenecké války, zločiny kyjevského režimu, ukrajinská krize, o odstranění řady populárních ruských aplikací z obchodu Apple App Store, situace v Moldavsku, společné cvičení ozbrojených sil Korejské republiky a USA poblíž hranice s KLDR, zpráva generálního tajemníka OSN o dětech a ozbrojených konfliktech za rok 2025, o zprávě ministerstva zahraničních věcí Ruska o situaci s právy původních obyvatel jednotlivých zemí, o vlasteneckém projektu Vlak paměti a o mezinárodním hudebně o světovém projektu Vycházející hvězdy. Tam jsou ještě pak odkazy na ty podrobnější informace. Kyjevský neonacistický režim s podporou západních patronů nepřestává s terorem proti pokojnému obyvatelstvu a civilní infrastruktuře naší země. Za uplynulý týden utrpělo rukama bojovníků ozbrojených sil Ukrajiny 296 spokojených obyvatel. Z toho 47 osob zahynulo, včetně dítěte, 250 bylo zraněno a mezi nimi 20 dětí. Nasazení vyspělých západních zbraní Kyjevem, včetně britsko-francouzských řízených střel velkého doletu Storm Shadow, není možné bez přímé účasti zahraničních specialistů, zajišťujících její provoz a navádění na cíl, ani bez poskytnutí potřebných zpravodajských dat ukrajinským ozbrojeným silám ze strany jednotlivých zemí NATO. Diplomatickými kanály i veřejně jsme varovali klíčové západní sponzory Zelenského režimu, mimo jiné i Londýn a Paříž, před jejich přímou odpovědností za eskalaci a protahování bojových operací na Ukrajině, což ve spojení s pokynem k úderu do hloubi ruského území dalekonosnými prostředky činí i z těchto zemí de facto stranu konfliktu. Moldavsko-rusofobie. Oficiálně Kišiněv nesnižuje míru protiruské hysterie a paušálně obvinuje Rusko ze všech svých nezdarů. Nyní se moldavským úřadům začalo nyní se moldavským úřadům podařilo spatřit ruku Moskvy v prudkém nárůstu počtu případů telefonních podvodů v republice. 17. června zveřejnila informačně bezpečnostní služba Moldavska komentář k odhalené operaci ruských tajných služeb v uvozovkách, spočívajících v hromadném sběru informací o moldavských občanech prostřednictvím napadení soukromých serverů a nákupních osobních údajů ve stínovém segmentu internetu. Ruská hrozba v uvozovkách se využívá k ospravedlnění bezzubé militarizace Moldavska. Přitahování moldavské armády k vojenským strukturám NATO a nasycování země západními zbraněmi. V samotné republice stále hlasitěji zaznívají obavy, že úřady jsou ochotny ke všemu, dokonce uvrhnout zemi do pekla války, jen aby se připojili k evropské rodině. Jaké hodnoty v této evropské rodině panují, to my dva docela dobře známe. Podle posledních průzkumů 53% až 58% Moldavanů nevěří v prozápadní propagandě a domnívá se, že republika se vyvíjí špatným směrem. Dále Korejský poloostrov KLDR. Ve dnech 16. a 19. června provedlo námořnictvo letectvo Korejské republiky společně s ozbrojenými silami USA v akvatoriích Japonského a Žlutého moře v bezprostřední blízkosti mořské hranice s KLDR rozsáhlá vojenská cvičení, včetně ostrých střeleb, mimo jiné i s použitím raketových zbraní. Tento další krok Soulu a Washingtonu namířený proti KLDR nemůže nevyvolávat znepokojení v kontextu dalšího vývoje situace na Korejském poloostrově. Vzniká dojem, že úřady Korejské republiky, které slovně nepřestávají deklarovat snahu o uvolnění napětí, se ve skutečnosti podnikají kroky přímo opačným směrem. Jsme přesvědčeni, že pro zajištění dlouhodobého míru a stability v severovýchodní Asii je potřeba především objektivní zhodnocení geopolitických reálií vzniklých na Korejském poloostrově a zohlednění bezpečnostních obav všech zúčastněných států, včetně KLDR. Takže to bylo vyjádření jak Vladimíra Putina, tak Marie Zacharovové k aktuálním událostem. Ono ještě tam byl projev nebo oficiální prohlášení Lavrova ohledně té situace, ale bylo to dost podobným duchu.
1: Já jsem to pochybně četl. Sergej Lavrov de facto to, co řekl, tak to opakovala Maria Zacharovová jako mluvčí. Takže já se tě, ale Jiří, zeptám, kdyby si jednou větou definoval, co vlastně tady bylo řečeno. Z toho, co jsi jako tady četl, existuje, lze vyvodit nějaký závěr nebo výzvu nebo sdělení?
0: Jo, jednou větou. Nebudeme se Západem jednat o míru, protože víme, že ničeho nedosáhneme. Varovali jsme dostatečně dopředu, udeříme vojenskou silou na kritickou infrastrukturu. Asi tak to čtu já.
1: Já bych to doplnil, já taky mám nárok na jednu větu. Stále vám to říkáme diplomaticky, neslyšíte, proto provedeme akce, které vás přesvědčí a nám zabezpečí to, co vy byste nám slíbili v nějakých dohodách a nikdy byste nedodrželi.
0: Ano.
1: Taky byste dal takhle definovat. No,
0: Ano.
1: je to příprava na ten útok, který prostě bude muset přijít, protože v Ruské
0: Po
1: federaci.
0: dobrým to nešlo.
1: Ano, po dobrým to s váma nejde, takže my vám teď budeme demonstrovat, zatím vám budeme pouze demonstrovat to, co bude následovat v masivním gardu, pokud si nedáte říct. Ono vlastně dneska Kyjev a Oděsa a já nevím, ještě nějaká další města byla podrobena velkým útokům
0: Ano.
1: a permanentním útokům ze strany Ruské federace, protože ten útok na Moskvu byla poslední kapka, přestože z 500 dronů prošlo 6 a vlastně jenom 2 strategicky dopadly, kam měly, tak i to vyvolalo prostě, to byla taková tak poslední kapka, kdy už to je neudržitelné. A já si myslím, že tady máme 3 hlavní cíle. Paříž, Londýn, Berlín.
0: Ano.
1: Tady, ať to bude na jakémkoliv místě těchto 3 zemí, tak si myslím, že to bude ten zdvižený prst a bude to jedno z posledních varování, protože potom začnou konat. Vladimír Putin se v nějaké své řeči nechal také slyšet, že ta denacifikace, která měla proběhnout na Ukrajině, jak si ukázala, že nemůže probíhat pouze na území Ukrajiny, ale že bude potřeba tu denacifikaci opravdu udělat řádně a na mnohem větším území. Schválně nedefinoval státy, schválně nedefinoval, ale myslím si, že Vladimír Putin chápe, že to, že Stalin nemohl dojít až k tomu moři, protože otevřeli západní frontu a hráli komedii, že poráží fašismus a nacismus německý.
0: Který financovali, že?
1: Přesně, který splodili a financovali. Takže tuhletu hru s nima hrát nebudou a že prostě budou tvrdé údery. Budou to odvetné údery. To je to, co se tady vlastně říká, jo. Vy dneska útočíte na naše města, protože to, co vy nám tady pácháte jakoby za škody a to, co my jako řešíme, tak to jsou záležitosti, které nemohou probíhat ze strany pouze ukrajinské armády. Vy jste v tom zakomponovaný, jste oficiálními členy, nebo jste součástí našeho protivníka, protože jste se zapojili do toho konfliktu, no a tak jste se automaticky stali pochopitelně součástí. Takže bude to nějak řešeno. Jestli jsi zaznamenal, tak teďko proběhla nějaká série zemětřesení.
0: Ano, k tomu mám taky něco.
1: Já nevěřím, že to byla zemětřesení, jenom jako taková.
0: Já taky ne. Já si taky nemyslím.
1: Promiň, já si jenom dokončím a vrátíme se k tomu zemětřesení.
0: Jo.
1: A já jsem tady říkal, že ku podivu to, jak se Donald Trump stavěl jako kdyby k tomu konfliktu Ukrajiny, ať se tu o něm jako šíří jakékoliv zprávy a jeho rozhodování je opravdu rozhodování velice závislého politika. Každý den v podstatě ta závislost se projevuje tím, že ty určité skupiny nemají jednotné zájmy, ale mají rozdílné zájmy a on tak, jak jim vyhovuje, tak pochopitelně dělá marketing k tomu, aby ozřejmil to, co v podstatě oni chtějí a dělají. Takže jako přislíbil Ukrajině asi 3000 raket s dlouhým doletem, jo. A teď nastává takový ten okamžik, jako, kdy se musíme jako zamyslet nad tím, co je reálné a co není reálné a proč to udělal. Jako, proč Donald Trump, jakoby, který říká, že přestává toho Zelenského už jakoby podporovat, na G7 v podstatě Zelenský mu lezl furt do fokusu a on ho ignoroval. Proč Trump, který nepochodil v Číně a jaksi ani jako s tou Indií mu to moc nějak nedopadlo. Proč Trump najednou 3000 raket pro Ukrajinu? No, pak jsem viděl snímky, které jsou teďko čerstvé, jak údajně 7000 raket, nevím, proč se lišejí ta čísla, už to je to trochu jakoby divné. Obrovský dlouhý konvoj rozsekaných vojenských vozidel, která vezou ty obrovské rakety. někde tam na silnici s tím, že speciální složky ruské armády je tam úplně zmasakrovali a neumožnili v podstatě tu dodávku realizovat. Jo. Tohle to je pro ulici informace. Ale když se nad tím zamyslíš, tak my už jsme se tady povídali, že v tom konfliktu s Íránem v podstatě Amerika vystřílela všechno, co vyrobila pro evropské zadavatele, tak to použila a vlastně Amerika je na dně s nějakým arzenálem. Bylo to probírané, i Trump byl obviňovaný v podstatě v kongresu za to a tak dál. A najednou, kde se vzali, tu se vzali 3000 nebo 7000 nějakých raket. Jo. A najednou zničený konvoj. Takže když si to malinko přechroupneme a překoušeme, tak si řekneme, máme tady zbrojařské firmy. Zbrojařské firmy potřebují nějakým způsobem proúčtovat a nejlépe, kdyby Evropa zaplatila ty rakety z těch peněz, které tečou na Ukrajinu jako ta evropská záchranná pomoc. Ty peníze přetekly do amerických kapes zbrojařských. Ty za to údajně vyrobili ty rakety. Teď máme problém, nebo musíme si říct, že existuje problém, že nejsou mikročipy a že nejsou suroviny jako na ty rakety. Takže vyrobili údajně tisíce raket a když je transferovali tomu odběrateli, tak jim je někdo zničil. Ono to stačí pár fotek, pár záběrů nebo pár simulací i možná z počítače. Takže modus operandi, jak se kradou peníze, aniž by se dodalo zboží.
0: Mm-hmm.
1: Takže já bych si vsadil na tuhle verzi, že v podstatě to byla jenom operace pro získání finančních prostředků od evropských daňových poplatníků na zvýšení ekonomické úspěšnosti USA.
0: Ano. Která asi bez tady těch externích dotací už vlastně v podstatě jako skomírá, jo. To je, protože na druhé straně s tím souvisí to, že zaznamenávám od nezávislých analytiků na tom internetu, že se mluví o vlastně přímém nahrazení dolaru a že digitální dolar nebude a že vlastně se přepne a ze dne na den bude jiná měna.
1: Vše je možné, tak jako kryptoměna je jeden z nástrojů momentálně využívaných hojně ke korupci, takže třeba na pražském magistrátu už dneska korupční peníze tečou přes kryptoměnu, protože to je nezachytitelný, jo, v podstatě. Čili Blažek otevřel Pandořinu skřínku, to bude mít nějaký, že jo, dozvuk. Ale ta kryptoměna ve své podstatě umožňuje operace, které jsou nečisté, to je jasné, a budou sloužit k okradení občanů, to je také jasné. No a já bych vás chtěl všechny zafokusovat na zítřejší řeklo se, stalo se, protože já vám tam pustím pana Blahinku.
0: Ano.
1: Ten zhrne trošku jiným způsobem, než to děláme my, tak zhrne vlastně fungování celého toho dolarového bankovního systému, operací s dluhopisy státními a tak dál. Čili kdo se chcete opravdu v tomhletom, kdo jste nám moc nerozuměli, anebo kdo to chcete mít ještě v širší jaksi souvislostech, tak vám doporučuji zítřejší pořad. No a teď se pochybně vrátíme zpátky k tomu tématu, které jsme tady nakousli, a to bylo
0: Zemětřesení.
1: Výborně, začni, Jiří.
0: No, mě to taky tak šmrnclo, tady jsem něco projížděl a vyskočilo mi, že došlo k zemětřesení ve třech regionech ve dní z 24. na 25. června, to znamená před jedním a půl dnem nebo tak nějak. A ty epicentra byly Japonsko, kdy intenzita byla 7,2 Richterovy škály, jestli to teda čtu správně, silné zemětřesení. Potom v Kalifornii, kde byla, tam se stala, počkej, ještě tady, otřes u východního pobřeží prefektury Iwate měl magnitudu 7,2.

Milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

0: Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
1: Já vás zdravím, já vás vítám u toho dnešního pořadování tady z Midgardu, u komentovaného čtení. Jsem rád, že se potkáváme, jsem rád, že se slyšíme. Venku je krásně, máme za sebou de facto tropickou noc, protože myslím, že neklesly teploty na některých místech, pozor, neklesly teploty pod 20. No a to ještě nejsme na konci června. Takže počasí je takové, že je potřeba vzít konev a zalévat, tak aby nám to všechno nepomřelo. No, ale zase to pěkně prosperuje, protože to všechno krásně může růst. No, tak vítejte. A to komentované čtení dneska bude, no, myslím si, že zajímavé. Pojďme se podívat na to, kdo slaví dneska svůj svátek, slaví Pavla, Pavly slavějí. Pavla je příjemným českým jménem. Hodí se pro jemnou ženu. Nositelka jména Pavla může být drobná, přesto má mnoho prostoru i pro velké činy. Nositelkami jména jsou mimo jiné oblíbené české herečky Pavla Vitásková, Pavla Beretová nebo Pavla Tomicová. Jméno nosí také zpěvačka Pavla Kapitánová nebo moderátorka a herečka Pavla Charvátová. Ženské křestní jméno Pavla pochází z latiny, stejně tak i jeho varianta Pavlína, Paulína nebo mužská verze Pavel. Jméno vzniklo z latinského slova Paulus s významem malý, respektive malá, drobná, nepatrná nebo skromná. Pozor, jméno Pavla používá nebo nosí 42 440 dívek, žen, slečen a paní. 42 500 pomalu. To je hodně. 37 je číslovka, která označuje pozici v pomyslném žebříčku podle množství takovýchto jmen v naší České republice. 37. příčka. No, milé Pavly, Pauly a Paulíny, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku hodně vám přeji. Hodně obdarování, přeji vám pěknou oslavu, skvělé promořování. No a hezky si to užijte, pěkně to oslavte. No a vám, kteří znáte nějakou Pavlínu, Paulu, Pavlu, tak připomínám, a tím nezapomenete popřát, protože dneska mají svůj svátek a když jim popřejete, nadělíte jim prodloužení života, protože jim nastartujete víc imunitní systém. No, co ještě dodat? Asi nic, protože dneska žádný významný den se nekoná. Tak já to asi takhle můžu zavřít, si myslím, jo. No a co si povíme dál? Dál si řekneme to, že právě před chvílí bylo oznámeno, že ten divný pán, co se furt někam cpe a furt se na nějaký, furt nějaký výlety by rád, jako, tak, že nikam nepojede do Ankary. Co se týká Ankary, tak utrum. Nikam ho nevemou. Protože se tam bude jednat o věcech, které stejně nemá v kompetenci. On by tam jenom tlumočil něco, protože je neukázněný, tak ze svý hlavy. Zase by to byly nějaký bláboli, vůbec o čemkoliv. No a to nepotřebujeme, že jo? My nepotřebujeme, aby tam někdo pomlouval Českou republiku. Zaznělo, že jenom za vlády Andreje Babiše už byl na 12 cestách. To máte, není to půl roku ani, jo. Tak on furt někde courá na, za naše peníze. Teď, že jo, Čaputka se rozešla s tím svým bodyguardem, nebo on s ní, já nevím, jak to bylo. No a slavila 53. narozeniny. Aha, víte, kdo jí byl po boku? No, přeci ten, ten náš, že? Pávek. To se musíme bát, aby jsme ještě nemuseli financovat její ošat, jako její ošatný. My jsme tak zvyklí, že z té vojny, z té armády. No tak my jsou zvyklí, že jim furt někdo něco financuje. Tak to ne teda, to nebudeme financovat. Tady pár dní po rozchodu s Rizmanem, slaví, ne, jsem to říkal asi špatně, slaví Čaputová se 53. narozeniny po boku s Petrem Pavlem, tady, kdo to zveřejnil, má... oprávněnou obavu, aby jsme nemuseli platit další ošetné. A chytil jsem takovou, takovou krásnou, takové krásné sdělení. To bylo jenom napsané. A tam se psalo, kolik takový ten panáček, kolik on jako bere, jo? Tak on to zase takový chudák není, jako pozor. On si přijde na pěkný peníze jako prezident. Když se na to, tady možná se na to mrknu, tak on má základní plat asi 383 tisíc. S paušálními náhradami to dělá 840 až 850 tisíc měsíčně. Plus ještě platíme ošatné politručky 100 tisíc. Takže to je v podstatě bez 50 tisíc milion. No tak on má za 5 let. Za 5 let to máte 60 milionů. Nás stojí tato zvláštní postava, tenhle ten skvoter Hradčanská jedna. No, to už tam nemá co dělat, že jo. Za zákona a podle všech pravidel už by ho dávno měli odtamtud vyhnat. To je to kolaborant, neustále vymýšlí, jak tady nám cokoliv zrušit. A propo, ono to zrušení koruny, jo, a výzva k tomu, že bychom potřebovali euro, ono to není jenom o tom, že nebudeme mít korunu. Ono to je hlavně o tom, že ve chvíli, kdy přijmeme euro, tak se staneme, i když jsme s tím nesouhlasili předtím, tak se staneme ručitelema všech půjček pro Ukrajinu. Protože za to, to jsou půjčky v eurech, takže za to se ručí. Takže naši občané, pokud by se toto stalo, tak by svými majetky ručili, svými penězi na účtech a tak, by ručili pochopitelně celou tu traktaci na té Ukrajině, kterou si tam platí ty evropští náckové. To je velice vážná věc. To není jenom o to, že přijdeme o naši vlastní měnu. To je o tom, že pak se to ručí a pak se to musí zaplatit věřitelům. Jako kdyby jsme neměli svého dluhu až. Že jo, když tady Fialová vláda nás zadlužila o takový strašný. O 1200 miliard nás zadlužili. 1200 miliard, chápete? za celou dobu od revoluce, tak oni ten dluh prostě znásobili. Jo. To je sebranka, co? A tahle ta sebranka si bere do pusy nějaký rozhodnutí tady současné vlády. Oni by se měli připravit na pobyt v teplácích, protože tady předložili nezákonný, porušili zákon, když předložili smyšlený rozpočet. Za to se taky musí někdo zodpovídat. Stanjura dostal tam nějakou trafiku v Evropě. No ne, tak jako to, chlapci, to je vaše dílo, to budete muset si vy nějakým způsobem pořešit. Prosete za to odpovědnost. Tak se připravte. Protože to všecko už se chystá, to všecko vlastně přijde. To je jenom otázka, kdo na to, kdy bude mít prostě koule, jak se říká. No a řekl bych, že ti, kdož dneska tady jak si vládnou momentálně, tak si se o tom nemluví, ale chystají se. Čili oni to nebudou avizovat dopředu. Já mám jednu perličku, jak jsou ty fanatici ve vysokých postech. Jaký tam jsou fanatici, nevzdělanci, jaký povl a jaká sebranka se může dostat třeba do vedení takové organizace, jako je NATO. Generální tajemník NATO přirovnal Rusko k Belgii a Nizozemsku. Rutte prohlásil, že Rusko není větší než Belgie a Nizozemsko dohromady. Podle něj si v Moskvě uvědomují sílu NATO a vědí, že alianci nemohou porazit. Dodal, že jakýkoliv pokus o to by byl největší chybou. Poznámka, že retorika NATO je čím dál tím tvrdší, já bych řekl čím dál tím mimo mísu, jako těžce mimo mísu. Takže pan Rutte by si měl trošku ten zeměpis zopakovat, ale já to chápu, no tak to víte, ve škole asi nedával pozor, no a potom se dějou takové věci. Nedávají ve škole pozor, mají v hlavě bordel a guláš, no ale jsou v pozici, že berou peníze, rozhodujou o spoustě věcí. Chápete, někdo, kdo vůbec neví, jak Rusko, jakou má rozlohu. Kdyby to bylo o pár kilometrů, já to ještě chápu, ale to je otřesné prostě. Jako to je, jako kdybyste tvrdili, že mravenec kdykoliv zašlápne slona, jako, kdykoliv. Ať si to vlastně uvědomí, protože mravenec je mnohem větší než ten slon. No, to vidíte. Máme tady chytrolíny, máme tady co dělat s nejvyšší úrovní vzdělanosti, která mohla civilizaci zasáhnout. Protože takový tajemník Severoatlantické aliance, to je přeci šajba, ne? Na to člověk musí být fakt vzdělaný, na to musí být kovaný. Tak kovaný asi on bude. No, ale kde ho kvůli, to by mě zajímalo teda. Možná kvůli pikle. To by tak se dělo. No nic, tak my si dáme knihu Milana Siručka. Budeme si číst další věci. My asi dneska dočteme. Člověče, co já potom vemu tady? Já si mám takových wow. A takových knížek, které bych mohl okamžitě nasadit. Jo. No, to ještě možná dneska budu řešit. Takže archivy vydávají svá tajemství. Milan Siruček. Další české stopy v Nobelových cenách. Za výzkumy typu lidské krve a určení tří krevních skupin obdržel v roce 1930 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu rakouský biolog a lékař Karl Landsteiner. Protože Landsteiner žil v letech 1868 až 1943. jehož maminka pocházela z Prostějova. Landsteiner. Titul objevitele krevních skupin nese společně s Landsteinerem i český lékař Jan Jánský 1873 až 1921. Oba se ke stejným výsledkům dělení krevních skupin dobrali téměř ve stejnou dobu, aniž o sobě věděli. Kdyby Jánský v roce 1930 ještě žil, patrně by Nobelovu cenu převzali společně. Leopold Růžička 1887 až 1976, rodák z Vukovaru a chorvatsko-švýcarský chemik, získal v roce 1939 Nobelovu cenu za chemii. Jeho dědeček byl český krejčí, který se roku 1817 vystěhoval z Klatov. Z Prahy pocházeli předkové Wolfganga Pauliho 1900 až 1958, švýcarského fyzika a průkopníka kvantové fyziky, držitele Nobelovy ceny za fyziku od roku 1945 a také otec Maxe Peruce 1914 až 2002, který získal roku 1962 Nobelovu cenu za chemii. Na Domažlicku měl rodinné kořeny Felix Bloch 1905 až 1983, který v roce 1952 obdržel Nobelovu cenu za fyziku. Další cena patřila v roce 1984 do rukou básníka Jaroslava Seiferta. 1901 až 1986 byla udělena za literaturu. O okolnostech provázejících udělení této ceny se ještě vrátím. Oceněným se stal fyzik Peter Grünberg. Žil 1939 až 2018, narozený v Plzni. Žil v Německu a Nobelovu cenu získal společně s Francouzem Albertem Fertem v roce 2007 za objev takzvané gigantické magnetorezistence, GMR. Objev je považovaný za průlom v moderních informačních technologiích. Díky němu se dá výrazně zvýšit paměťová kapacita počítačových pevných disků a paměťová média se díky tomu mohla zmenšit na minimum. Také jméno Tomase Čecha, Czecha se to píše, 1947 se narodil, rodáka z Chicaga a držitele Nobelovy ceny za chemii z roku 1989 prozrazuje české kořeny. Jeho český dědeček emigroval do USA na začátku 20. století. České předky zřejmě z Uherského Hradiště má i rakouská spisovatelka Elfried Jelinek, 1946 se narodila, která roku 2004 obdržela Nobelovu cenu za literaturu. V roce 2012 získal Nobelovu cenu za chemii Brian Kobylka, narodil se 1955, profesor Stanfordovy univerzity s českými kořeny. Blízko k získání prestižního ocenění měli rovněž Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš a Václav Havel, nominovaní na Nobelovu cenu míru, nebo Otto Wichterle. Tomu překvapivě vynález kontaktních čoček Nobelovu cenu nepřinesl. Nobelovy ceny se nedožil ani brněnský rodák George Jiří Schulz 1925 až 1976, který slavil velký úspěch s objevem atomárních a molekulárních rezonancí a obdržel za něj několik cen. Na Nobelovu cenu sice byl v 70. letech navržen, ale zemřel na infarkt a už se této pocty nedočkal. Právě tak se této pocty nedočkal Ladislav Mňačko 1919 až 1994, ač byl nejpřekládanějším slovenským spisovatelem. Jeho díla byla přeložena do 26 jazyků. Spíš bych měl napsat slovenský spisovatel moravského původu Narodil se totiž ve Valašských Kloboucích, ale dětství a mládí prožil v Martině, kde jeho otec pracoval jako poštmistr. Za války se stal partizánem. Připojil se k ploštinské skupině na východní Moravě. Po válce se stal jedním z nejprominentnějších novinářů, členem redakce Slovenské pravdy, než se stal pod vlivem měnících se událostí antikomunistou. Už v roce 1948 byl zpravodajem v Palestině. Do zahraničí cestoval často, navštívil mimo jiné Izrael. 1948, 54, 61, 67, 68, Albánii v roce 1949, Čínu a Mongolsko 1957, Zakarpatskou Ukrajinu 1956, Maďarsko 1957, Sovětský svaz 1960, Francii 1963, Itálii 64, 65, 68, NSR 1964, NDR 1965, Rakousko 1965 a 1968 a Vietnam 1966. V roce 1959 s výrazným úspěchem vydal autobiografický román Smrť sa volá Engelschen. Sfilmováno v letech 1960 až 63. Známá je též novela Jak chutná moc z roku 1967. Otřesné podobenství, jak hypnotizující moc může mít totalitní režim. Na počátku 60. let v zákulisí politických procesů 50. let v knize Opožděné reportáže, jejíž význam bývá srovnáván dokonce s pracemi Alexandra Solženicyna. V roce 1961 se v Izraeli jako novinář zúčastnil soudu s Adolfem Eichmannem. Proces zpracoval v reportážní knize Já, Adolf Eichmann, 1961. Před cestou zašel k našemu šéfredaktorovi, který si mne k jednání pozval, abych se vyslovil k Mňačkově nabídce, že mu i hned vyplatíme 40 000 korun a za to nám bude z procesu posílat své reportáže. V roce 1966 byl jmenován zasloužilým umělcem za výrazný podíl na rozvoji slovenské kultury. Na podzim roku 1967 odešel do Izraele na protest proti postoji Československa v izraelsko-arabské válce. Odkud se však po několika měsících vrátil, jeho první manželka židovského původu v Izraeli zůstala, však natrvalo. Druhá emigrace, tentokrát podstatně delší, následovala hned po srpnu 68. Usadil se v Rakousku v Eisenstadtu. Ve vesnici V prosinci roku 1969 byl vyloučen ze svazu spisovatelů za zradu socialistických spisovatelů a za politický avanturismus. V exilu se pak věnoval intenzivně psaní. Vznikla řada scénářů pro televizi, z nichž 9 bylo realizováno a 8 prozaických knih, mimo jiné politické eseje Agresoři a sedmá noc a satirický román s orwellovským nádechem Soudruh Munchausen, Soudruh Prášil, vydaný v exilovém nakladatelství Index. Je to groteskní průvodce poválečnými dějinami KSČ, kde vystupují skutečné historické osoby s nejen lehce pozměněnými jmény. Husár je Gustav Husák, Gottles místo Klementa Gottwalda. V roce 1989 se vrátil do Československa. Vystupoval rozhodně proti rozdělení společného státu a po jeho rozpadu v roce 1993 si za své bydliště zvolil Prahu. Zemřel v roce 1994 v Bratislavě. Pohřben je v slovenské obci Lukoviština v okrese Rimavská Sobota. Ladislav Mňačko byl dvakrát ženat. Jeho první žena Hedviga Mňačková byla tvůrkyní obálek a ilustrací některých jeho knih Izrael, albánská reportáž. Po rozvodu se v roce 1968 znovu oženil. Druhá manželka Eva Mňačková, rozená Botová, odkázala pozůstalost Ladislava Mňačka, včetně jeho pracovny Památníku národního písemnictví. Zastavme se alespoň krátce u některých jeho děl. Smrt se říká Engelschen, smrt se volá Engelchan. 1959, román opírající se o autorovi vlastní zkušenosti z partizánského hnutí za druhé světové války, popisuje osud valašské osady Ploština. Noční rozhovor. 1966. Próza evokuje autorovi vlastní zážitky z konce války v Drážďanech, jak je prožíval jako utečenec z lágru živící se prodejem tabáku na černém trhu. Po 20 letech se do tohoto rozbořeného německého města vrací a v jeho troskách mu užívá děsivá a hrozná realita německého fašismu. Ve středu jeho vzpomínek je opětovaná láska německé dívky, někdejší fanatické nacistky, která pro lásku k nepřátelskému vojákovi, chápanou jako vlastizradu, byla svými nejbližšími popravena. Autor konfrontuje minulost a přítomnost v rozhovorech s dívkou v recepci hotelu, jež je zmítána vnitřním rozporem o správnosti rozsudku smrti nad válečným zločincem, který byl jejím otcem. Jak chutná moc, ako chutí moc. 1968. Fotograf Frank se na pohřbu svého bývalého přítele v posledních letech života komunistického funkcionáře a morální trosky zamýšlí nad tím, co je moc a co je jejím důsledkem. Nebezpečí, že funkce spojená se značnou mocí odličí člověka, zdeformuje ho, učiní z něho povolný nástroj zla, je nadčasový, stále aktuální. Vycházel nejprve na pokračování v časopise Plamen v roce 1966. Vydání knihy bylo zakázáno. Důvodem se stala podobnost hrdiny s postavou prezidenta Antonína Novotného. Poté, co kniha vyšla ve Vídni a Londýně 1967, vyšla také slovenský a český v roce 1968. Satirický román Soudruh Munchausen, Soudruh Prášil, 1972, o němž jsem se už zmínil. Na závěr chci připomenout, jak těžké je povolání státníků, politiků a novinářů. Svědčí o tom počet atentátů, které byly vůči němu uskutečněny,

Procházíme jejich seznamem. Nalezeme na něm hlavy států, premiéry, krále a prezidenty ze všech koutů světa. Nikoliv všechny byly smrtelné, ale všechny měly následky, ať už fyzické, nebo přinejmenším psychické. Nevyhnuli se jim i takové vyspělé státy jako Francie a Německo, což byl případ Jacques Chiraca či Oscara Lafontaine. Švédská ministryně zahraničí Anna Lindhálová byla napadena v obchodě, když si kupovala nové boty pro televizní besedu, kterou měla následující den. Nevyhnuli se jim ani Spojené státy, předsedkyně sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, ale třeba i velitel ruské ponorky K-148 Stanislav Ryžický, kandidátka na starostku Kolína nad Rýnem Henriette Rackerová, americký zpěvák Christian Grimm a dokonce francouzští policisté, ale také římskokatolický kněz Jacques Hamal z Normandie, ruský velvyslanec v Turecku Andrej Karlov, vrchní velitel Luganské a Doněcké lidové republiky, nevlastní bratr severokorejského vládce Kim Jong-un, americký kongresman ve Virginii, primátor Gdaňska Pavel Adamovič, iránský jaderný fyzik Mohsen Fakhrizadeh, velitel ukrajinské rozvědky Maxim Šapoval, abych uvedl alespoň některá jména. Na ukázku přetiskují tabulku atentátů, alespoň z prvního desetiletí našeho století, ale na Wikipedii můžete nalézt přehled od starověku po dnešek. Je tady ona tabulka a za tabulkou ještě máme čtení. Tak. Kolik máme? 32. Tak můžeme dát písničku, já si myslím. Je tak akorát, ne? Tak co vybereme?

Tak jsme si zahráli takovou hezkou písničku romantickou, dá se říct. Pojďme si ještě přečíst poslední část knihy Milana Siručka. Archivy vydávají se tajemství. Chutě našich prezidentů, protože vám při čtení této knížky už asi vyhládlo. Pro inspiraci se věnují tomu, co nejvíce chutnalo našim prezidentům. Využijí přitom podkladů, které zveřejnila novinářka Blanka Rostovská. Ačkoliv si řada čtenářů může myslet, že prezident se oddává luxusnímu jídlu, ale pokud nehostí nějakou významnou návštěvu a nechce se podřídit jejímu vkusu, většinou dává přednost domácí české kuchyni, někdy i tomu zcela zdánlivě nejobyčejnějšímu jídlu. Často to, kterému připomíná mládí. To je pravda. Jsem asi prezident, mám taky rád krupicovou kaši. Nebo třeba, co krupicovou kaši, ale třeba to, čekejte, to vám řeknu, nákyp, rýžový nákyp třeba, to mám taky rád, žemlovku, pochopitelně. No, teď mi napadlo, že tady mám nějaký jablíčka už takový starší, tak to bych si mohl. Péťa si udělá žemlovku. No ne. Zítra jsem pozván na oběd k paní profesorce Majdalence. Slíbila mi ptáčky. Byly umí fantasticky. A dokonce na několik způsobů je umí. Takže zítra budu mít luxusní oběd u paní profesorky. No a já si myslím, že se určitě pochlubím jako zítra, jo. No ale taky člověk se vždycky u toho jídla. Ono to je totiž s tím jídlem tak. U toho jídla, nebo to jídlo vám připomíná určité momenty a situace, které jste prožili. A pokud jste jako dítě prožívali hezké okamžiky, hezké chvíle, no tak ta nostalgie, chutě na ty jídla, nebo na ta jídla z doby mládí nebo z doby dětství, no tak pochopitelně to evokuje potom. Většina českých prezidentů měla výrazně střídmější chuťové preference, než by většina našich občanů předpokládala. Tradiční česká kuchyně a jednoduchost byly pro ně často více než dostatečné. Ať už byli gurmáni, labužníci či milovníci jednoduchých pokrmů, jejich vkus nás inspiruje k tomu, abychom si vážili bohatství české kulinářské tradice. Tomáš Garrigue Masaryk. Mezi jeho oblíbenou stravu patřily topinky, vejce, polévky, škubánky, brinzové halušky a švestkové knedlíky. S cukrem a sladkostmi šetřil a dbal na zdravý životní styl. Tak škubánky, to je sladký jídlo, švestkové knedlíky, to je sladký, no, tak si to je bez cukru, to asi šetřili, no, to se tak říká tady. Edvard Beneš, jeho chutě byly podobné Masarykovi, maso, zeleninové přílohy, saláty a místo moučníku kousek dobrého sýra. Přesto si někdy dopřál luxusní pokrmy, jako byl telecí filet na žampionech nebo pečená koroptev. Já jsem si myslel, že to bude hůř číst, protože Pavlov efekt, víte? Emil Hácha, na rozdíl od svých předchůdců, byl opravdovým gurmánem. Rád chodil do slavného pražského lahůdkářství u Liprta a dopřával si místní speciality doplněné dobrým vínem a doutníkem. Jen si nedovedu představit, jak to dělal za protektorátu. Pamatuji si, že vše bylo na lístky a například masa, včetně uzenin, jsme dostávali 20 deka na měsíc. Žatecký rodák Josef Lippert otevřel své lahutkářství v Praze 29. března 1892 a brzy se k němu naučila chodit pražská honorace. Například Vlasta Buriantu pořádal slavné chlebíčkové hostiny. Nechválně se proslavila hostina, kterou tu uspořádal pro fašisticky zaměřené novináře, tehdejší premiér generál Alois Eliáš, ale chlebíčky byly otrávené.
Však také za svou spolupráci s odbojem byl nacisty popraven. Po roce 1989 byla obnovena Liebertova značka bez spojení s touto rodinou. Eliáš byl prezidentem Havlem, v roce 2002 vyznamenán in memoriam řádem Bílého lva. Liebertá měli to vyznamenat. To nebyla sranda dodat otrávený chlebíčky. To je jasný, že otrávili Eliáše, že ho to popravili. Ale jemu tomu hrozilo, když mu zkazili úplně reputaci. Klement Gottwald měl rád skromnější jídla, jako bramborové placky nebo hovězí polévku. S funkcí prezidenta však vzrostla i jeho chuť po vybranějších pokrmech, jako hovězí svíčková na způsob Wellington. Základní surovinou je hovězí svíčková v celku, která se marinuje v oleji s worcesterovou omáčkou a čerstvými bylinkami. Potom se zvolna 10 minut opeče, potře hořčicí a směsí z nadrobno nasekaných hub dušených na másle a cibulce. Maso se pak zabalí do listového těsta vyváleného na tenko. Balíček se potře rošlehaným vaječným žloutkem a peče se v troubě asi půl hodiny při teplotě okolo 180 stupňů. Maso musí uvnitř zůstat růžové a šťavnaté. Hotová pečeně se nakrájí na plátky a přelije se omáčkou z výpeku, hovězího vývaru a madejry. Jídlo je pojmenováno podle vévody z Wellingtonu a připomíná jeho vítězství v bitvě u Waterloo. Podle legendy to byla jeho oblíbená pochoutka a název prý pochází z toho, že protáhlý tvar pečeně připomíná vévodovu holinku. Antonín Zápotocký občas sám stál u sporáku a rád zavařoval ovoce a zeleninu. Jeho kompoty a nakládané houby byly považovány za mistrovské kousky. Byl ovšem známý svou neodolatelnou chutí na párky. Tlačenka a buřty s cibulí patřily mezi jeho nejoblíbenější jídla. Ludvík Svoboda byl nekuřák a téměř abstinent. Výběrem jídla nezapřel své vojenské kořeny. Rád si dopřával česnečku, brambory pečené ve slupce s tvarohem a mlékem nebo ovocné knedlíky. Gustáv Husák měl řadu zdravotních omezení, kvůli cukrovce musel dbát na dietu a považoval čistou vodu z islandských ledovců a rybí olej za klíčové pro své zdraví. Přivezl jsem z Reykjavíku láhev islandské vody a dal jí nejmladšímu synovi, aby ho spolužáci mohli ochutnat. Všichni se shodli na tom, že je to prostě voda. Tyto zásady porušil po tragické smrti své druhé ženy Věry, rozené Čáslavská. To denně vykouřil až 60 cigaret a vypil láhev koňaku. To asi teda vůbec nedával. Václav Havel. Rád se sám věnoval vaření a jedl jak českou klasiku, tak asijskou kuchyni nebo vařil své vlastní recepty. Jeho stůl hostil širokou škálu jídel od držkové polévky po svíčkovou v máslovém těstě. Václav Klaus velmi rád jí poctivou českou stravu. Svíčková, guláš, bramborák, žádné speciality. Miloš Zeman oblíbil si tradiční česká jídla, jako jsou zabíjačkové pochoutky, kachna, husa, brambory na loupačku, karbanátky, kulajda a gulášová polévka. Navzdory svým preferencím začal později kvůli zdraví do svého jídelníčku zařazovat i zeleninové saláty. Když jsem za ním jezdil do Nového Veselí, mým úkolem bylo přivést slivovici, on od místního řezníka obstaral uzeniny. Petr Pavel je známý jako vděčný strávník, který sní téměř všechno. Má rád těstoviny, zelňačku a burger, který rád doplní o dobré pivo. Pokud by vám snad něco z toho chutnalo, nebo zachutnalo, zkuste to uvařit či upéct, ale nezaručuji, že to je jedna z cest do prezidentského křesla. Přesto předem přeji dobrou chuť. No a to je všechno. Představte si to. To je všechno. No, tady z této knihy. Zavírám, odkládám.
Redaktor Mladé fronty Milan Siruček. No, 46, tak si dáme další knihu. Jsem se tady připravil, to vás mohlo zajímat. Od Jana Masného, je to z edice Zakázané vzdělávání. To mě inspirovalo, jo. Rusko 21. století, archa svátosti člověka. To je taková notická od Jana Masného. Přejete-li si, aby si někdo pořídil pero, požádejte ho, aby se podepsal. Jakmile zjistí, že k tomu potřebuje psací potřeby, je hotovo. O co musíte požádat vnitřně bohatého dospělého člověka, aby věnoval pozornost neobvyklé knize o Rusku? Požádám vás o čestnost. Upřímně si odpovězte na otázku. Opravdu věříte, že obraz Ruska, vytvářený polistopadovými médií a politickými subjekty, odpovídá realitě? Velké společenské události posledních let nás nutí hledat odpovědi. Svět totiž ani za dob karibské krize nestál tak blízko propasti, jako stojí dnes. Je to kniha s českými kontexty Jana Masného, Monika Koucká Sázela, obálku vypracoval Josef Šimáček a vydal Jan Buzek, Zakázané vzdělávání. Tak, podíváme se, z jakého to je roku, pro ty věci. 2024, ISBN 978-80-90-92-255-4-0. Předkům všem, kdo nesl jiskru světla tmou, abychom my mohli zažehnout slunce. Děkujeme. Největším učitelem Slovanů je příroda. Svatými lidmi jsou proslovany jejich rodiče. Anděli jsou proslovany jejich děti a vnuci. Hlavní kosmologické texty Slovanů jsou jejich národní pohádky. Největšími obřady Slovanů jsou hlavní události jejich života. Narození dětí, svatba, vojenská přísaha, smrt. Největším pramenem cti a důstojnosti je pro Slovany služba pravdě. Bohům obětují Slované výhradně plody své vlastní práce. Hlavním mravním imperativem Slovanů je spravedlnost. Největším úkolem Slovanů je ochraňovat zemi a nést nebesa. Největším tajemstvím Slovanů je láska. A nyní, když to vše víš, tak pokud už nerozumíš všemu, rozumíš tomu nejdůležitějšímu. Světoznámý cestovatel, objevitel několika dříve neznámých kmenů v oblasti Amazonie, expert na staré civilizace a prvobytné společnosti, nositel a ochránce původních slovanských tradic a kosmologie, Vitalij Vladimirovič Sundakov. Pravoslava, symbol spravedlnosti ruské civilizace. No, tak se do toho pojďme začíst. Než začneme, oblíbenou disciplínou některých nemoudrých Čechů a Slováků je kritizovat Rusy za věci, které sami považujeme za důležité. V Rusku prý není na co koukat. Je to zaostalá země, kde polovina obyvatel nemá ani splachovací záchod, říkají. Za prvé to není polovina, je to výrazně méně. Za druhé je třeba odpovědět si na otázku, proč ten splachovací záchod nemají. Fakt, že ho nemají, neznamená, že ho nemůžou mít. Moskva, Petrohrad, Kazaň, Novosibirsk, Jekatěburg a další města jsou supermoderní aglomerace. Jejich infrastruktura a občanská vybavenost často výrazně předčí možnosti našich největších sídlišť. Právě z těchto měst ale mnozí odjíždějí i s celými rodinami do vesnic, aby tam žili na své půdě a mohli na ní hospodařit. Chceme zůstat lidmi a chceme vychovat z našich dětí lidi. To v Moskvě není možné. Zaznívá. Lidé na vesnicích často staví roubenky z kulatiny. Ta je v Rusku o poznání levnější než u nás. Bydlení v dřevěném domě umocňuje pocit z odchodu z města. Na vesnicích jsou možnosti místní infrastruktury přirozeně menší než ve velkých městech.
Neznamená to však, že bydlení na ruské vesnici znamená žít ve stepi, kde desítky a stovky kilometrů okolo nic není. Všechna standardní občanská vybavenost bývá běžně dostupná vozem, školy, nemocnice, úřady, obchody. Co není dostupné vozem, je dostupné díky regionálnímu leteckému spojení s jedním z oblastních center. Taková je cena za život v lůně přírody a ne ve zhonu betonové džungle. Stále více lidí tuhle cenu s radostí platí. Rusové nejsou západní civilizace. Priority jejich životů jsou jiné. Naše touha posmívat se jim za údajnou absenci splachovacích záchodů vypovídá daleko více o nás než o Rusech. Za zmínku také stojí zeptat pocity Rusů, kteří se odstěhovali do naší české vlasti. Když se jich zeptáte na největší mínus České republiky, uslyšíte, že největším mínusem je fakt, že jsou tady cizinci. Druhým největším mínusem naší vlasti je příšerná úroveň služeb ve srovnání s Ruskem. V ruských větších městech je nehledě na sankce běžně dostupné všechno. Všude a pořád. V sektoru služeb se v Česku o některé věci, které jsou v Rusku považované za základní a samozřejmé, musí bojovat. Je rovněž zajímavé, že používání splachovacích záchodů v Česku a na Slovensku ruští emigranti žijící u nás jako plus nikde nezmiňují. Asi tento výdobytek civilizace neumí docenit. Rusko a velké aglomerace obzvlášť umí být v posledních letech pro život velmi pohodlné, přátelské a vítající. To ale neznamená, že v této zemi je vše zalité sluncem, konzumu a pohody. Rusko nikdy nebylo a nikdy nebude spotřebitelským rájem. Ruská kultura nedovoluje národu sklouznout k takové úrovni primitivismu. Život je tam místy tvrdý a nemilosrdný. Jak bude člověk žít, záleží z velké části na něm a jeho schopnosti orientovat se v prostředí a využívat možností, které moderní Rusko nabízí ve sféře vzdělávání, výchovy a pracovního uplatnění. Léta strávená v Rusku naučila autora velmi jasně vidět i slabé stránky této obrovské země. Kvůli nim tu ale nejsme. Smyslem a účelem našich životů je učit se a ne řešit, kdo z našich učitelů chodí kam na záchod. Vladimír Putin. Člověk nesmí být pouhým prostředkem, musí být nejvyšším cílem rozvoje. Pád impéria. Tak bychom to mohli asi... Jo. Západ jako hegemon odchází ze světové scény. Jeho odchod je důsledkem objektivních společenských procesů v ekonomice, demografii, úrovni vzdělanosti a kultuře. Zítra bude vše na světě jinak, již dnes je však jinak. Nestrácejme čas hleděním do minulosti a modlením se ke starým obrazům. Je těžké ze dne na den začít chápat svět podle nové reality. Je však nezbytné to udělat, aby bylo možné vyhnout se velkým, místy i osudovým chybám. Při hovoru s Rusy, jimž v době perestrojky a rozpadu Sovětského svazu bylo už okolo 30 let, měli stabilní zaměstnání, rodiny a odpovědnost, uslyšíte často následující větu. My jsme až do roku 1998 vůbec nechápali, co se v naší zemi děje. Od roku 1990, kdy se začal rozpadat Sovětský svaz, do roku 1998, kdy Rusko zbankrotovalo, je to 8 let. 7-8 let, kdy lidé přemýšleli starými obrazy dob Sovětského svazu, žili minulostí. Nebyli proto schopni reagovat na vznikající životní situace adekvátně nové realitě. Za tu dobu bylo uděláno obrovské množství chyb, jež vedly k nespočtu osobních a rodinných tragédií. Západ v čele s USA odchází navždy. Nebude žádné magické znovu zrození z popela a návrat starých zlatých časů washingtonské dominance.
Nyní musíme vystavět novou realitu, náš nový život v nových časech s novým rozložením sil a novými centry civilizace. Lpění na starých časech nebude znamenat jejich návrat. Bude to ale znamenat spoustu velkých společenských chyb, jimž by bylo možné se vyhnout. Stačí přestat přemýšlet ve starých obrazech, otevřít oči a být aktivní při tvoření nové reality. Český úkol při vytváření nového světa je jasný. Hledat a nést pravdu. Ocitujme si zde slova bývalého ruského nelegálního agenta Andreje Olegoviče Bezrukova, nyní analytika profesora elitní ruské diplomatické školy MGIMO a bezpečnostního experta zaměřeného na USA a Západ. Pro svoji hlubokou erudici bývá často zván do nejsledovanějších televizních diskuzních pořadů o politice a společnosti. Andrej Bezrukov. Přežijeme, pokud dokážeme stabilizovat naši společnost a nabídnout lidem normální přetékání peněz od bohatých k chudým, které stabilizuje společnost a vytvoří střední třídu. Jestli to neuděláme, tak s námi bude konec. Hořet přitom bude vše. Rusko nebude první, mnoho jiných zemí bude hořet před ním. To je první faktor hýbající současným světem. Druhým faktorem je čistá geopolitika. Nyní, když skončil jeden technologický cyklus, liberální hospodářství začíná další. V rámci nového technologického cyklu bude vše jiné. Bude v něm jiná ekonomika. Aby bylo možné pochopit, jaký model tam bude fungovat a kdo bude v čele, začíná jako vždy v historii konkurence několika různých modelů. Svět se nyní rozpadá na takzvané technoekonomické bloky. Ten, který bude nejlepší, zvítězí a povede další globalizaci. Část vystoupení Andreje Bezrukova v GIMO k nalezení na YouTube na kanálu Andreje Sušencova. Ukrajinská krize a globální strategie Ruska. To přednáška v MGIMO 11. července 2022. Po uplynutí, takhle nový začátek, po uplynutí několika posledních desetiletí zřetelně vidíme, že od začátku 90. let nebudovala nová politická moc v naší vlasti nikdy základy pro velikou státnost, jako tomu bylo v 90. letech v Rusku. Od sametového listopadu se naší vlastí soustavně kope hrob. V tom je rozdíl mezi našimi zeměmi, mezi Ruskem a Českem. Vidíme to na výsledcích. Zatímco Rusko od 2 desetiletí od začátku nového milénia pomalu stává z popela jako společenská a duchovní supervelmoc, naše země se potápí do stále větších hlubin. Ačkoliv to ze začátku vypadalo, že obě naše země dělaly to samé, nedělaly to samé. Česká nebo československá společnost je od roku 1989 rozkládající se socialistická společnost pozdních 80. let. Rusové šli jiným směrem. Dlouho tiše pracovali, aby změnili svoji zemi v archivu svátosti člověka. Nařízení prezidenta Ruské federace o poskytnutí humanitární pomoci lidem, kteří sdílejí tradiční ruské duchovní a morální hodnoty. Za účelem ochrany základních práv a svobod člověka a podpory lidí, kteří se svobodně rozhodli ve prospěch duchovního, kulturního a právního spojení s Ruskou federací stanovují, za prvé, poskytnout právo podat žádost o vydání povolení k dočasnému pobytu bez potvrzení o znalosti ruského jazyka, znalosti dějin Ruska a základu práva Ruské federace pro cizince nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří projeví zájem přestěhovat se do Ruské federace z cizích zemí. Z důvodu odmítnutí politiky prováděné těmito zeměmi, jež vnucuje destruktivní neoliberální ideologická dogmata, protiřečící tradičním ruským duchovním a morálním hodnotám. Prezident Ruské federace Vladimír Putin, Moskva, 19. srpna 2024. Tak, dáme si písničku. Dáme si písničku a pak si budeme zase číst něco dál.
Tak.

čteme novou knihu od Jana Masného, Rusko 21. století, archa svátosti člověka. Západ dělá z prezidenta Putina boha. Vladimír Putin je pro liberály bůh. Putin je pro ně tím, čím je pro křesťany hospodin. Putin je pro ně tím, čím je pro muslimy Allah. Putin je všudy přítomný, Putin má ve všem prsty, Putin za všechno může. Západ nemá rád Vladimíra Putina hned z několika důvodů. Prvním důvodem je, že tento ruský vůdce nedovolil Západu definitivně rozkrást a rozbít Rusko. Nedovolil Západu zničit ruský národ. Další důvod, proč Západ nemá rád Vladimíra Putina. Vybudoval silnou a mocnou armádu, která je schopná zemi ochránit. Západ díky tomu nemůže udělat trik, jenž používá po celém světě. Připlout se svými válečnými loděmi k branám Ruska a v úvozovkách demokratizovat ho. Západní zášť vůči Vladimíru Putinovi doprovázená citelnou mírou úpadku vlastní společnosti, vzdělání a průmyslu změnila ruského prezidenta na boha, který na mezinárodním politickém kolbišti za všechno může a číhá za každým rohem. Za co většina Rusů miluje Vladimíra Putina? Za to, že po jeho příchodu přestala v Rusku probíhat občanská válka. Není možné jinak označit ruská 90. léta. Za to, že se v zimě opět začalo topit. Za to, že je možné vyjít na ulici a nebát se. V Moskvě 90. let jste mohli zmlátit plukovníka tajné služby před jeho vlastním bytem, ukrást mu peněženku a odejít z toho bez trestu. Z ozbrojení bandité vytahovali krásné studentky pro své potřeby z poslucháren vysokých škol a univerzit před očima učitelů a ostatních studentů. Kriminální živly mohli na ulici uprostřed bílého dne s klidem zabít člověka jen za to, že se jim nelíbilo, jak byl oblečen. Ruská 90. léta jsou pro našince nepochopitelná, neboť nic ani vzdáleně podobného se u nás nekonalo. Ze stejného důvodu nedovedou někteří naši lidé pochopit oddanost Vladimíru Putinovi. Za vlády prezidenta Putina začali lidé za práci opět dostávat výplatu. Začalo fungovat zdravotnictví, které se stále ještě vyhrabává z gigantické jámy, do níž spadlo po konci Sovětského svazu. Policie začala za vlády Vladimíra Putina opět vynucovat zákon a ne pouze zneužívat své pravomoci pro osobní obohacení. Začaly fungovat základní instituce nezbytné pro rozvoj společnosti. Stabilně se popularita Vladimíra Putina v řadách vlastního národa pohybuje v rozmezí 60 až 80%. Příležitostně i více, je-li zrovna Rusko a prezident sám terčem útoku Západu. To národ sjednocuje a staví do pozice následovníka a souputníka prezidenta, jehož úkolem je ochránit ruskou civilizaci a její čest před útočníky. Poslední příchod sjednocené Evropy pod vedením německých nacistů do Ruska skončil násilnou smrtí 27 milionů obyvatel země. Těchto 27 milionů svatých mají Rusové i jejich prezident před očima vždy, když nějaký ze západních politiků začne hovořit o demokratizaci Ruska. Proto vede útok na Rusko s železnou pravidelností k semknutí ruského národa okolo svých moudrých a silných představitelů, jejichž úkolem je vést a chránit národ. Západ tento mechanismus nedokáže pochopit. Vztah ke svému národu. Vladimír Putin začal po příchodu do prezidentského křesla pořádat každoroční přímé linky, kdy se napřímo baví se svým národem. Lidé mohou zavolat do televizního vysílání a sdělit prezidentovi konkrétní problémy jejich kraje. Obvykle se přímé linky táhnou mnoho hodin, než se prezident rozloučí se svými spoluobčany a beseda skončí. Dělá se to z prostého důvodu. Na základě
průměrných ekonomických a společenských ukazatelů bývá těžké soudit o konkrétních situacích, v nichž ruský národ na svém obrovském území žije. Důležité je slyšet o nich od reálného živého člověka. Prezident se navíc osobním jednáním napřímo se svými spoluobčany vyhýbá snahám o podvody a mlžení z důvodu nekalých praktik některých ruských úředníků, kteří mu předkládají falešné statistiky či cinknutá data. Efektivně a úspěšně řídit zemi je možné jen na základě kvalitních vstupních dat a pravdivého dojmu z výsledků své práce. Právě to má prezidentovi dát přímá linka. Stojí za to si uvědomit, že nic podobného jako přímá linka, kdy se čelní představitelé politické moci napřímo baví se svým národem, si nedovoluje dělat žádný západní vládce. Bůh. Pro mnohé západní politiky a liberální veřejné činitele je Vladimír Putin bohem. Pro ruskou civilizaci je Vladimír Putin symbolem. Symbolem, že i jeden člověk na bitevním poli je válečníkem. To je ruské přísloví. Symbolem, jak nakládat s ideály své civilizace a dluhem vůči vlastnímu národu. Tragédie pro nepřátele Vladimíra Putina spočívá v tom, že celosvětově roste skupina významných osobností veřejného života, která na něho přestává hledět jako na ruského prezidenta a začíná na něho hledět jako na učitele. Praktická zkušenost. Kladná slova o ruském prezidentovi nejsou výplodem fanatického chorého mozku, jak nás často přesvědčují naše média. Vlídná a láskyplná slova na adresu Vladimíra Putina mezi obyčejnými Rusy jsou slyšet velmi často. Jediní Rusové, kteří Putina zuřivě nenávidí, jsou liberálové vzhlížející k západu. Poznáte je na první pohled, opakují totiž ty samé mantry jako naši havlisté. Jakákoliv diskuze o osobnosti Vladimíra Putina je v našem českém prostředí pokřivená nenávistí mainstreamových médií a velké části politické elity. No to je pravda a svatá pravda, to víme. Intimní život jiných. Muži už na západě nejsou muži a ženy se nestávají muži, napsal před několika lety jeden německý spisovatel. Muži už na západě nejsou muži a ženy se nestávají muži, napsal před několika lety jeden německý spisovatel s tureckými kořeny Akif Princi. Za to schytal obrovskou kritiku od liberálních médií a místní inteligence. Západní společnosti každým dnem více a více ztrácejí schopnost garantovat prostor své vlastní kultuře, zatímco v nich roste počet lidí představující si kulturu a společnost výrazně jinak. Z toho důvodu by měli příslušníci sexuálních menšin tlačit na většinovou společnost, aby rodiny měly hodně dětí. Měli by to být právě oni, kdo by měl tlačit na stát a politiky, aby vytvářeli co možná nejpříznivější rodinnou politiku. Měli by to být oni, kdo by měli trvat na povinné vojenské službě, jež mění z žen štěle chlapce v muže. Ty samé muže schopné svojí odvahou, mocí svých svalů a silou své vůle garantovat prostor, v němž příslušníci LGBT žijí. Západ začíná být z hlediska bezpečnosti chudý a chování příslušníků LGBT vede k dalšímu oslabování společnosti. V Rusku není homosexualita zakázána. Právě tento dojem se však snaží západní média u svých diváků a posluchačů vytvořit. V Rusku je zakázána propaganda homosexuality. To je kategorický rozdíl. Nehledě na to, že v Rusku skutečně existuje několik míst, měst a oblastí, kde není radno, aby se homosexuálové příliš ukazovali. Je země schopna mnohem více garantovat bezpečí těmto lidem. Západ už nyní chodí po hranici, kdy je stěží schopen příslušníkům LGBT garantovat bezpečnost, ačkoliv vytváří dojem, že homosexuálové na západě žijí v naprostém bezpečí.
Na západě již dnes existují tisíce non-go zón, kam homosexuálové, pokud chtějí žít a nepřijít k úrazu, nesmějí vkročit. Každým dnem je přitom podobných míst stále více. Z pohledu západu jsou prý v Rusku největší problémy s homosexuály v Čečensku. I v našich českých médiích kolem tohoto tématu pravidelně propuká hysterie. Co na to říkají sami Čečenci? My tyto lidi u nás nevítáme. Když už ale někdo je homosexuál, tak pokud s tím neustále neotravuje všechny kolem sebe, jako to dělají na západě při svých pochodech hrdosti, tak je každému úplně jedno, co si dělá za zavřenými dveřmi své ložnice. Řekl Said M., 34 let, Čečenec žijící v Moskvě, manžel, otec a zubní lékař. Sám prezident Čečenska Ramzan Kadyrov v jednom z rozhovorů pro média uvedl, že tito lidé u nás nejsou. To jsou samozřejmě poněkud nadnesená slova. Tito lidé se zdejí být všude. Nicméně oni v Čečensku a potažmo v Rusku nejsou, neboť tam nikdo nepodniká marže podobné západním pochodům hrdosti. U nás Prague Pride. Tito lidé tam jsou, ale nikdo jim nevěnuje žádnou relevantní pozornost. Nikoho nezajímají, neboť nikomu nic není do ničích sexuálních preferencí, pokud jimi on sám nezatěžuje společnost okolo sebe. Rusko je země vysoké kultury. Pokud si přejete v Rusku, jak se teď moderně říká, uspět, musíte ukázat svoji vysokou míru vzdělání, musí s vámi přicházet vysoká míra osobní kultury, vytříbenosti v chování a v neposlední řadě obrovská míra kompetence ve vašem oboru. Právě z těchto důvodů je Rusko z pohledu bezpečnosti bohatá země schopná garantovat homosexuálům mnohem více bezpečí než Západ. Lidé s vysokou mírou osobní kultury nestrpí ve svých domovech masakry a pogromy na základě rasové či etnické příslušnosti nebo sexuální orientace. Jakmile se Západ ve své chudobě propadne do existenciálních problémů, nebude schopen už ani omezeně garantovat homosexuálům bezpečí. Ruská civilizace by měla být pro homosexuály jedinou volbou. Sice tam nebudou vítáni, ale budou tam v elementárním bezpečí. Západ ale homosexualitu využívá ke svému politickému boji proti ruské civilizaci. Homosexuály tím nesmírně ohrožuje, jelikož u nich vzniká dojem, že jsou na západě v bezpečí, zatímco v Rusku by byli v ohrožení. Pro homosexuály není rozhodující jen to, zdali je homosexualita vítaná či nikoliv. Nýbrž zdali je společnost schopná vidět v homosexuálech lidi. V Rusku homosexualita trestná není. Ruský svět vidí v homosexuálech lidi. V Rusku je pouze zakázána propaganda homosexuality. Na západě je sice homosexualita vítaná, ale vývoj v západních společnostech díky probíhajícímu demografickému a kulturnímu úpadku v kombinaci s devastující migrační politikou vede k tomu, že v západních společnostech raketově roste počet lidí, kteří v homosexuálech lidi nevidí a členové původní kultury ztrácejí schopnost homosexuály ochránit. Silvestr roku 2015. O tom, že chudoba v západních zemích ve výše popsaném smyslu začíná místy dosahovat extrémních rovin, svědčí události ze Silvestra roku 2015, k nímž došlo v německém Kolíně nad Rýnem a některých dalších městech. Podle zpráv tam byla až tisícovka žen vystavena sexuálním útokům a okrádání ze strany mladých mužů severoafrického a arabského původu. Došlo i na znásilňování. Novinky.cz 5.1.2016. Tyto události vyvolaly v německé společnosti velký rozruch. Přetřásala se akceschopnost německé policie, rychlost zásahu, množství strážců zákona a další otázky s tím spojené. Na dané situaci však není zajímavé to, co se stalo. Na silvestrovské noci v roku 2015 v Kolíně nad Rýnem
a dalších městech je nejdůležitější to, co se nestalo. Ženy a muži jsou ve společnosti zastoupeni zhruba 1:1. Na každou jednu ženu připadá jeden muž. Pokud se tisícovka žen v německých městech stala terčem sexuálních útoků a okrádání, musela se v jejich bezprostředním okolí nacházet tisícovka německých mužů. Vystává nepříjemná otázka. Co ti němečtí muži dělali, když jejich ženy a dívky byly vystaveny sexuálním útokům ze strany arabských a afrických migrantů? Nejzajímavější na silvestrovské noci roku 2015 je, že na místech, kde bylo útočeno na německé ženy a dívky, se nelámaly kosti, že na místě nezůstala ležet bezvládná těla útočníků a obránců. To, že silvestrovská noc roku 2015 v německých městech nebyla svědkem řeže, vyvolané pokusy o okrádání a sexuální násilí na německých ženách, je důkazem bídy německé společnosti. Slavný ruský historik moderní doby Andrej Furzov ve svých vystoupeních uvádí, že živočišný druh je odsouzen k zániku, pokud samci nejsou schopni ochránit své samičky a svá mláďata. Silvestrovská noc roku 2015 nám ukazuje, že německá společnost je odsouzena k zániku. Muži neochránili své ženy a dívky. Furzov takto hovoří nejen o Německu, ale o Západu jako celku. Muži namísto, aby v rozhodných okamžicích sevřeli ruce v pěst a udělali krok vpřed, sklánějí hlavy a dělají krok vzad. Ruské civilizaci se daří tomuto fenoménu úpadku mužství do značné míry vyhýbat. V zemi existuje povinná vojenská služba, navíc drsné klima a surovost přírodního prostředí, zvlášť v zimě, nedovoluje, aby se muži měnili na bábovky. Zákaz propagace homosexuality k tomu rovněž přispívá. Praktická zkušenost. Když si v Rusku pustíte televizi, včetně státních kanálů, homosexuality tam uvidíte. Stejně tak je uvidíte v divadlech a na dalších veřejných místech. Jejich sexuální orientace je však jistým veřejným tajemstvím. Nepřerůstá do chvástání se, do ideologických výstupů v médiích a na veřejných prostranstvích. Jejich homosexualita je v jistém smyslu všem ukradená, stejně jako je všem ukradená nehomosexualita všech nehomosexuálů. Za léta v Rusku autor na vlastní oči neviděl jediný vážnější konflikt, který by vznikl na základě sexuální orientace. To neznamená, že takové konflikty neexistují. Existují na internetu a na sociálních sítích, jsou k nalezení. Jedná se ovšem o excesy, nikoli o pravidlo. Za tyto excesy jsou viníci káráni vší silou zákona. Epocha velké frigidity. Poslechneme si slova ruského analytika Andreje Vadžira píše analytické komentáře o politice, kultuře a společnosti, zaměřuje se na Ukrajinu a její vztahy s Ruskem a Západem. Má velmi populární kanály na sociálních sítích pro náročné diváky, je hlavním redaktorem portálu alternatio.org, autorem mnoha textů o osudu Ukrajiny, včetně vlivné knihy Rozpad. Chronologie a analýza ukrajinské katastrofy. Andrej Vadžira. Jakákoliv sexuální afirmace, pokud je možné tak hovořit, závisí na tom systému hodnot, do něž je vestavěna. Tradiční sexualita, jak ji chápeme nyní, je elementem křesťanské kultury, křesťanské morálky a křesťanských hodnot. Je-li křesťanství zničeno, tak spolu s ním jsou zničeny i jeho hodnoty, včetně tradiční sexuality. Pamatujete si hlavní myšlenky Fjodora Michailoviče Dostojevského v jeho románu Bratři Karamazovi? Pokud neexistuje Bůh, tak je dovoleno vše. A pamatujete si hlavní myšlenku Friedricha Nietzscheho? Bůh zemřel. To je prosté konstatování faktu. V duších lidí Bůh zemřel. To znamená, pokud se budeme držet terminologie Nietzscheho,
že se nacházíme ve fázi přehodnocení všech hodnot. Žijeme v hodnotovém vákuu, kde neexistuje peklo či ráj, ani dobro či zlo. Hodnoty se dříve zakládaly na transcendentní vůli Boha. On se nacházel nad světem a definoval, co je dobro a co je zlo. Kdo bude nyní tyto kategorie definovat? Správně. V sexuální sféře bude dobro a zlo definovat lidská psychofyziologie. Co bude dobro? Vše, co přináší slast. Co je zlo? Vše, co ničí slast. Z mého pohledu je sexuální revoluce slabě řízený proces probíhající za hranicemi dobra a zla. Její podstatu definuje lidská polyformní sexualita, která byla vypuštěna na svobodu. Vzdělání je druhotné. Politika je druhotná. Plány kohokoliv na řízení tohoto procesu jsou také druhotné. Čtvrtá sexuální revoluce je ze své podstaty nihilistická. Připomíná přírodní element, jenž se dostal na svobodu. Žijeme v epoše globálního informačního prostředí, kde bez překážek kolují smysly a obrazy. Naše děti jsou v těchto proudech téměř od jeslí. Všímají si smyslů a obrazů, globální sítě nasávají je a předávají je jeden druhému jako virus. Díky tomu se mění představa o sexualitě. Říká se, že téměř 80% všeho obsahu na internetu je pornografie, porno v celé šíři sexuální polyformnosti. Pro generaci, jež vyrostla v epoše internetu, neexistují žádné otázky a žádné záhady a už vůbec ne ve sféře sexuality. Právě tam, na internetu, nyní probíhá čtvrtá sexuální revoluce. Veřejná morálka, vzdělání a zákony se zpětně dodělávají k té formě, kterou získává nynější polyformní sexualita. Mám velké pochybnosti o tom, že jakékoliv zákazy mohou tento proces zastavit. Aby bylo možné ho zastavit silou, je nezbytné buď změnit podstatu člověka, nebo zničit současný svět a vrátit ho do stavu, v jakém byl v epoše Mojžíše a prvních křesťanů. To není možné. Bojím se, že mnohé šokují, nicméně dle mého názoru totální vláda polymorfní sexuality není až tak hrozná. Antika v tom žila tisíce let a nežila hůře než my. Mnohem horší z mého pohledu je ta epocha, která přijde poté, co bude sklenice sexuálních slastí vypita až do dna a nikdo už nebude chtít dále pít. Doba, kdy i ty nejvytouženější sexuální objekty a formy sexuálního styku přestanou lidi přitahovat a vzrušovat. Hovořím o době, kdy epocha velkého rozvratu bude vystřídána epochou velké frigidity. Andrej Vajra, Permanentní revoluce sexuality 30.10.2021. Dostupné na sociální síti YouTube na kanálu alternatio.org, materiál s pořadovým číslem 97. Tak, kolik máme hodin? Tak myslím, dáme si písničku nějakou hezkou. Tady jsme už teď toho docela probrali dost. Tak, Honza Nedvěd. Tady mám takových písniček, páne. No. Víte co? Tuhle si dáme.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě až se ráno.

Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a nechaj za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázala říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.

Tak budeme pokračovat ve čtení knížky od Jana Masného Rusko 21. století. Moje děti nebudou kosmonauty. Moje děti nikdy nebudou kosmonauty. To bylo první, co si pomysleli vzdělaní sovětští rodiče, vysoké osobní kultury všech etnik poté, co se rozpadl Sovětský svaz. A oni se ocitli na území jedné z nově nezávislých zemí za hranicemi. Za hranicemi Ruska. Další formou reakce bylo chování mocenských elit těchto nově vzniklých států. Ty otevírali šampaňské, nebo tím spadl do klína stát, kde se obratem stali faraony. Nemuseli se totiž nadále zpovídat Moskvě za své chování a ukájení svých choutek, pomoci a bezměrnému loupení národního bohatství. Žádný ze států, jenž vznikl po rozdělení Sovětského svazu, žádný neobstál. Ze všech se stala pouze kořist pro západní korporace a místní domorodé elitáře. Národům těchto států bylo neuvěřitelným způsobem ublíženo. Obyčejní lidé ztratili perspektivy. Ruský prezident Vladimír Putin označuje rozpad Sovětského svazu za katastrofu. Není divu. Rozpad Sovětského svazu vedl k úplnému krachu všeho na jeho bývalém území. Z popela přitom dokázala stát pouze jediná země, Rusko. Pro přesnost je třeba dodat, že jedné zemi se po zániku Sovětského svazu

díky moudrému vedení podařilo nepadnout na kolena Bělorusku. Bělorusko se podařilo prezidentu Alexandru Lukašenkovi ochránit před znásilněním podle vzoru ruských 90. let. Po mnoho let se také zdálo, že přece jen ještě jedna země vzniklá rozpadem Sovětského svazu úspěšná je – Kazachstán. Díky událostem z ledna roku 2022, kdy došlo k vypuknutí velkých násilných nepokojů, hlavně v jižní části země, ovšem vidíme, že tento dojem byl mylný. Kazachstánská státnost se po vypuknutí lednových protestů v průběhu dvou dní fakticky sesypala. Skolabovala. Nepokoje odhalily, že dojem stability a bezpečného přístavu byl opravdu jen dojmem. Zemi zachránili před faktickým zmizením z mapy pouze bleskurychlé kroky pod vedením Ruska, kdy byly do země odeslány mírové jednotky, aby posílili místní policii. Dopady zániku Sovětského svazu. Jak jsme si řekli výše, následky rozpadu Sovětského svazu byly pro rodiny extrémní. Při pohledu na západ ovšem vidíme, že to nebyly pouze sovětské rodiny a jejich děti, kdo ztratil perspektivy a možnosti rozvoje v důsledku rozpadu Sovětského svazu. Na západě došlo také ke katastrofě. Holá existence Sovětského svazu naháněla západním elitám hrůzu. Báli se, že občané jejich zemí budou usilovat o revoluci a zavedení pořádku podle vzoru Sovětského svazu. Z toho důvodu byly západní elity nuceny se o své zisky dělit. Byly nuceny budovat sociální státy, něco, co jde proti samé podstatě kapitalismu. Pokud by se západní elity drželi železných zákonů kapitalismu a usilovali pouze o maximalizaci zisku na úkor obyčejných lidí, jak tomu bylo po staletí do příchodu Sovětského svazu, národ by je smetl, aby ve své zemi ustanovil socialistické pořádky. Pořádky, kdy se na úkor některých liberálních a tržních svobod budují lidové státy, jejichž úkolem je pečovat o národ a ne pouze o elitu. Kromě budování sociálních států přistoupily západní elity ještě k jednomu kroku, aby se vyhnuli hrozbě plynoucí z existence Sovětského svazu. Vytvořili železnou oponu. Tu vytvořil na konci 40. let Západ, nikoli Sovětský svaz. Sovětský svaz železnou oponu nepotřeboval. Pro Západ byla životně důležitá. Bránila totiž obyvatelům žijícím na západě ve výhledu na Sovětský svaz. K tomu byl dobrý důvod. Sovětská ekonomika za Josefa Stalina rostla místy až o 30% ročně. Pravidelně klesaly ceny základních potravin. Ne, to není překlep. Docházelo ke snižování cen díky zvyšování efektivity výroby. Na základě zvyšování míry efektivity výroby byly předpočítávány ceny. Efektivita rostla, ceny tedy klesaly. Úroková sazba u hypoték na bydlení se pohybovala téměř na absolutním dně. Prostí lidé, národ získával každým rokem nové sociální jistoty a výdobytky. Členům západní společnosti muselo být zabráněno ve výhledu, aby se náhodou u Sovětského svazu v období druhé poloviny 40., 50. a 60. let minulého století neinspirovali. To by pro západní aristokraty a buržoazii znamenalo velké problémy. Kombinace železné opony a budování sociálního státu měla hrozby eliminovat. Díky rozpadu Sovětského svazu se již západní elity a globální kapitalisté nemají čeho bát. Železná opona však nepadla, protože se rozpadl Sovětský svaz. Nýbrž proto, že přestal existovat socialistický systém hospodaření zaměřený na prosté lidi. Státnosti patřící širokým národním masám zanikly. Socialistický systém zmizel. S ním zmizela i hrozba, již představoval pro soukromé vlastnictví rodovou aristokracii a mocenské elity. Katastrofální úpadek materiální životní úrovně, sociálních jistot a výdobytků na západě
je výsledkem absence strachu mocenské elity o své postavení. Již není potřeba držet vysokou laťku vzdělanosti, aby poddaní západních elitářů vytvářeli výkonné zbraně na obranu jejich soukromých majetků a mocenských postavení, a tak byla západní masová vzdělanost zničena. Vzdělaná má být pouze mocenská elita, aby mohla svá stáda nekulturních nevzdělanců kontrolovat a řídit. Rodiny tedy spolu se zánikem socialismu a Sovětského svazu utrpěly na obou stranách barikády. Toto utrpení sice má svá národní specifika, ale obecně je možné říci, že dochází k tomu samému. Ztrátě ekonomické perspektivy, ztrátě sociálních jistot, úpadku vzdělání a s tím spojenými možnostmi pro děti. Obyvatelé bývalého socialistického bloku jsou si tohoto prudce negativního vývoje do značné míry vědomi. Obzvláště rodiny bývalého Sovětského svazu. Na západě se často chlácholí řečmi o vítězství kapitalismu a demokracie nad zaostalým socialismem, aniž by si uvědomovali svoji vlastní situaci, dynamiku své vlastní situace. Ta směřuje dolů, místy prudce dolů. Ono údajné vítězství západu nad socialismem a komunismem vedlo u prostých lidí na západě k jejich porážce. My Češi a Slováci žijeme od roku 1989 ve zmatení mysli. Říkáme, že žijeme v demokracii a v kapitalistickém hospodářství. To je přitom nesmysl. Buď může hrát první housle národ a jeho vůle, to je demokracie, nebo může hrát první housle kapitál, kapitalismus. Tyto dva elementy společnosti se navzájem vylučují. Kde vládne kapitalismus, nemůže vládnout demokracie, neboť obchodní společnosti jsou přísně totalitární struktury s chronicky patologickými cíly. Neustále a nekonečně usilují o vytváření zisku. V kapitalismu pro demokracii není místo. V listopadu 89 jsme socialismus vyměnili ne za demokracii, nýbrž za globální kapitalismus. Ten naše rodiny likviduje, neboť nás degraduje pouze do úrovně ekonomických objektů, vytvářejících zisk a žijících ve vzájemné konkurenci. Mizí tak respekt ke starším, láska mezi manželi a dětmi, mizí péče o rodiče a prarodiče. Za to všude okolo nás jako houby po dešti rostou všemožné pečovatelské ústavy a domovy důchodců, kam naše rodiče odkládáme, aby nám nepřekáželi na naší cestě konzumního šílenství a vytváření zisku. V Rusku mimochodem zařízení pro starší osoby rostou mnohem pomaleji než u nás, z několika důvodů. První důvod pro pravoslavné srdce není představitelné někam odložit své předky. Stejně tak pro muslimskou mysl. Rusko je rovněž veliká muslimská mocnost. Druhý důvod, Sovětský svaz vychovával lidi k respektu ke starším. Třetím důvodem je, že konzumní způsob života aktivních generací je podmíněn odmítnutím božství, Boha, úsilí o duchovní růst nebeských principů. Rusko je zemí hluboce důvěřující Bohu. Zítřek, jak mnohokrát řekl prezident Putin, ruská společnost je konzervativní. Agresivnímu liberalismu se sice podařilo Rusy částečně nahlodat, hlavně ve velkých městech, nicméně po pádu a odchodu liberalismu ze scény se vše vrátí na svá přirozená místa. Ruská kultura má velmi hluboké jádro, to nebylo poškozeno. Když už hovoříme o liberalismu, tak je na místě říci, co to vlastně je a z čeho u tohoto fenoménu rostou mocenské kořeny. Pomůžeme si polovičním vtipem. Demokracie je vláda demokratů, zatímco liberalismus je vláda bankéřů. Jakmile na světě přestanou hrát bankéři a finančníci hlavní roli, odejde s nimi i liberalismus. V Rusku dojde v dohledné době k plnohodnotnému návratu rodiny. Rodiny jako místa, kde vzniká nový život,
Rodiny jako místa, kde nový život vykonává své první krůčky duchovního růstu. Rodiny jako místa, kde rodiče skládají jeden před druhým a před nejvyšším zkoušky z toho, do jaké míry jsou lidmi, bytostmi usilujícími o rozvoj a štěstí druhých. Existuje proroctví babičky Vangy. Rusko se má stát tisíciletou říší ducha. Před našima očima roste v Rusku velký počet chrámů, křesťanských, muslimských, buddhistických. Jakmile bankéři odejdou ze scény, přijde čas léčit rány, způsobené jejich zvůlí, jejich touhou po ovládnutí našich životů. Přijde čas léčit duše lidí a ducha společnosti. Rusko, Sovětský svaz, pod vedením Stalina budovalo továrny a závody, aby se dokázalo ubránit útoku sjednocené Evropy pod vedením nacistického Německa. Nyní Rusko staví chrámy, aby čelilo ohrožení našeho nitra, našich srdcí, naší duše a ducha naší společnosti. Hrdiny Stalinovy doby byli ti, kdo uměli obsluhovat několik výrobních strojů najednou, kdo uměli na frontě rozlouskávat nacistické tanky jako ořechy, kdo uměli přelstit nepřítele v taktice a strategii. Hrdiny naší doby budou lidé, kteří se nedali zlomit lákadly konzumní společnosti namířenými na naše nejbližší pudy, prázdnými hesly o životě plném všemožného technologického haraburdí bez nebes a ideálů. Kolik máme hodin? Tak ještě se dáme. Sociální politika. V Rusku na přelomu let 1990 až 1991 přestal existovat stát. To je důležité mít na paměti, když se bavíme o stavu současného Ruska. Sovětský svaz zmizel z mapy světa a na jeho místo nepřišlo z ideologického hlediska nic. A tak volné místo zaplnili bandité, zloději, privatizátoři, všemožní drobní šmejdi. V zemi probíhala celá 90. leta skutečná občanská válka, jak říkají lidé, kteří onu dobu zažili, už v dospělosti. Měli jsme strach žít. Denně vraždy, nefunkční nebo téměř nefunkční základní infrastruktura, všemocní oligarchové, totální chaos. Z tohoto stavu se začala země zpamatovávat s příchodem Vladimíra Putina. Nehledě na úctyhodnou dobu jeho přebývání v Kremlu na postu hlavy státu se zatím nepodařilo plně obnovit všechny oblasti života Ruska. Přijít o stát je možné v průběhu několika okamžiků. Postavit ho na nohy však trvá desítky let. Rusko je země velkého bohatství na jedné straně, jím zatím vládne hlavně privatizační elita. Na druhé straně se nachází nepříliš silná střední třída ve smyslu zánovní automobil v rodině, pětkrát týdně na stole maso a jednou za rok letecká dovolená. Následuje poměrně silná třída lidí sociálně slabších. Onu sociální slabost je však potřeba chápat správně. Hovoříme o lidech, kteří v životě netrpí hlady a v zimě nemrznou ve svých domovech. Hovoříme o lidech, kteří si nemohou dovolit nové zahraniční automobily či leteckou dovolenou. Ruský sociální systém dokáže podchytit lidi tak, aby nespadli do drsné chudoby za podmínky, že budou aktivní. Mnoho lidí také dokáže žít z plodu své zahrádky. A to buď úplně, nebo alespoň částečně. Stanová města bezdomovců a lidí bez perspektiv, jako v USA, v Rusku nenaleznete. Tak. Drsné případy. Při hovoru s ruskými lékaři z větších nemocnic občas dojde řeč na neuvěřitelné případy, přijíždějící pro pomoc. Příkladem jsou lidé, kteří jsou zaživa, jezeni červy, nebo mají v hrozivém stádiu nemoci, jež jsou v počáteční fázi snadno zvládnutelné a léčitelné. Není tomu tak proto, že by se lidé v Rusku nemohli dovolit doktora.
Sanitka jezdí zadarmo, je spolehlivá a lékaři záchranné služby jsou profesionálové. To samé nemocnice a kliniky. Ty jsou ale místy velmi přetížené, neboť v důsledku drsných 90. let mnoho šikovných a vzdělaných lidí, profesionálů ve svých oborech, ze země odjelo a teď chybí. Někteří lidé přijíždějí do nemocnic v hrozném stavu kvůli jejich pohledu na svět. Moje nemoc je vůle Boží. Kdo jsem já, abych rozhodoval, co se mnou bude? Ruská velká města, která jsou potenciálně největšími generátory té nejdrsnější chudoby, neboť na ruském venkově mohou lidé bez problémů žít i bez peněz, jsou daleko čistší než mnohá naše a západní města. Stejně tak je v nich bezdomovců mnohem méně právě proto, že ruský sociální systém nedovolí lidem úplně padnout. Před několika lety se čistota Moskvy stala terčem diskuze v jednom z čelních politických diskuzních pořadů v zemi. Pořad nesl název Nedělní večer s Vladimírem Solovjovem. Host z Polska objasňoval nepřítomnost žebráků a bezdomovců v centru města tím, že prý je pořádková policie nakládá na nákladní vozy a dopravuje za město. To je nesmysl. Zoufalý pokus zahraničního hosta objasnit pořádek v centru ruské metropole ve srovnání s jinými evropskými metropolemi je ale pochopitelný. Poláci žijí v Matrixu, stejně jako naši lidé. Těm také už desítky let sdělují, že oni jsou ti správní, pokrokoví superlidé, zatímco v Rusku se vše jen rozpadá a zoufalí ruští zlobři běhají po lese pohánění hladem a loví poslední veverky. Myslet dynamicky. Většina lidí umí přemýšlet pouze staticky, pomocí nepohyblivých obrazů, pomocí stavů zachycených v nějakém časovém bodě. Jen málo lidí umí přemýšlet skrze procesy, živě, pomocí neustále se měnících obrazů. Věnujeme-li pozornost procesu, všimneme si nebezpečného trendu. Nebezpečného pro Západ. Ten totiž v posledních několika desetiletích klesá. Jeho situace se stále zhoršuje. Rusko v tomto smyslu směřuje opačným směrem. Rusko kvalitativně roste. Pomalu, místy tak pomalu, že je to jen stěží viditelné, ale roste. Zvedá se z totálního úpadku začátku 90. let. Směle můžeme konstatovat, že za 3 až 5 let se v Rusku bude z hlediska materiálního a z hlediska síly infrastruktury státu žít citelně lépe, zatímco my a hlavně stará Evropa budeme za 3 až 5 let žít hůře. Co to pro nás znamená? Pro nás to znamená, že vstupujeme do světa, na který nejen, že nejsme připraveni, ale my ani nevidíme, že přichází, že bychom připraveni být měli. Dávno před listopadem 1989 se mnoho našich lidí začalo modlit k Západu. Snili o jeho příchodu na naše území, vzývali ho, připravovali se na moment, kdy nám zaklepe na dveře. Dnes díky dobré práci České televize a dalších masových médií nemáme uspokojivou představu, co se ve světě děje. Díky tomu nám ujíždí vlak. Hrozí nám, že se ocitneme na smetišti dějin. Dobrou zprávou v této hře se špatnými kartami pro nás je, že naše vlast nikdy v životě neválčila s Ruskem. Naše moudrost, dobrota a srdečnost nikdy nedovolila našemu národu zvednout proti Rusům ruku. To o sobě například Poláci a mnozí další říci nemohou. Kořeny společnosti. Sem tam slyšíme, že prý západní kapitalistická společnost má židovsko-křesťanské kořeny. Tato společnost nemůže mít ani židovské, ani křesťanské kořeny. Kapitalistická společnost Západu posledních několika staletí stojí na tom, že odmítla mít s židovstvím a křesťanstvím cokoliv společného. Kapitalistická společnost je totiž popřením jak židovství, tak i křesťanství. Když Ježíš zvaný Kristus přišel mezi nás, jak zněla jeho slova? Jsem tu, abych naplnil přikázání. Jaká přikázání židovské víry nebyla do jeho příchodu naplněna?
Miluj bližního svého a miluj Boha. Vesmír, přírodu, osud. Každý si vybere, co se vám líbí víc. Buď můžeme milovat bližní naše, nebo v nich můžeme vidět objekty našeho materiálního a mocenského zájmu. Vnucovat jim úvěry za vysoké úroky, tou či onou formou zakázané všemi našimi velikými učeními. Islám o úroku výslovně hovoří jako o těžkém hříchu. Obchodovat s nimi, obchod je projevem války na nejzákladnější úrovni, neboť se jedná o duální transakci, kde se každá ze stran snaží získat co největší výhodu pro sebe na úkor druhé strany a snažit se z nich udělat zdroje našeho bohatství a blahobytu. Kapitalismus není v křesťanské společnosti možný. Kapitalismus není v židovské společnosti možný. Hovořit o židovsko-křesťanských kořenech společnosti těžce nemocné kapitalismem je dokladem negramotnosti lidí, kteří tak činí. Feudalismus a nevolnictví jsou rovněž popředním křesťanství. Otrokářské společnosti jsou také popředním křesťanství. Otrokářské společnosti, feudální společnosti, kapitalistické společnosti nemají žádné kořeny. Jsou výsledkem úpadku člověka, jeho podlehnutí, pokušení získat moc a bohatství za cenu utlačování druhých, bližních svých. Za dob socialismu jsme u nás v Československu byli v tomto smyslu poselství Ježíše mnohem blíže, neboť nám vládnoucí ideologie brala možnost vést války jednoho proti druhému, obchodovat spolu, žít podle logiky konkurence. Přátelé, dneska už asi toho víc nestihneme. Velice zajímavá knížka, musím říct. Moc se mi líbí. Takže, prima. Kolik máme hodin? Kdo se nám tady ještě nepřihlásil? Pochybně, no, máme za 3 minuty. Takže se budeme prostě loučit. No, to se dá dělat. Tak se, přátelé, mějte krásně. Nemusíte psát básně. Stačí, když, prosím vás, se zamyslíte nad tím, co jsme tady četli, a možná i nad těmi věcmi souvisejícími. Já se na vás budu těšit zítra opět v 17 hodin tady na Midgardu a potom v 21 hodin. To poprvé s Išou, to druhé s Míšou. Tak se mějte krásně. Od mikrofonu se pro teď loučí Petr Václav.

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Zatím iba pár. Tak ještě vyrábám aj rumunské kavady. Potom vlastně všetky možné pentatonické píšťaly, protože my jsme zatím hovorili iba o molových a durových, ale ich je o mnoho viacej. A potom robím aj nejaké pišťalky s arabským ladením, ale to už sú ako také podrobnosti, o ktorých nemá úplne zmysel hovoriť. Didgeridoo je teda nástroj, ktorý už je dneska pomerne známy. Hrá sa naň úplne inak ako na pišťalku, pretože tu na sa zvuk vytvára tým, že vlastne vibrujú pery a dutina toho nástroja potom funguje ako ozvučnica. No a teraz poslednú dobu som začal robiť aj gongy. Ale to je ešte stále v hlbokom vývoji. No a ty si spomínal tie hliníkové trubky alebo zvonkohry.
3: Áno.
2: Tak to je ďalšia vec. No a potom vyrábam rôzne nástroje, ktoré som vlastne si tak nejako uvedomil, že chcem vyrábať vzhľadom na to, čo som chcel hrať. Je to napríklad fúkara, čo je nástroj podobný fujare, ale zase s iným ladením. Sú to potom rôzne také drevené okaríny. A ja si na to asi teraz ani všetko nespomením.
4: Haló, haló.
3: Áno, slyšíme se.
4: Haló, haló.
3: Kto je to?
4: Ja vás slyším.
3: Kto je to? Maro, slyší. Maro, hosté studia Deja Vu, slyšíš hosta na telefonu?
4: Já tě slyším.
2: Počujeme se, ano.
3: Ano, takže dobrý, já takže můžeme prozradit teda, kdo volá.
4: Já vás slyším, nevím, jestli vy slyšíte.
3: Slyšíme.
2: Ano, Marek volá Marka.
3: My tě slyšíme.
4: Ahoj, tady máme nějaké problémy ve spojení, ale...
3: A slyšíme se po telefonu?
4: Tady Mára a Martina z Řesiny, zdravíme vás.
3: Ahoj přátelé, krásný
4: ahoj,
3: vesmírní.
4: Marku, ahoj Petře.
3: Marku
4: ahoj,
3: Gondo, slyšíš Marka a Martinu?
2: Slyším.
3: A Maro Vlčku a Martino, slyšíte nás?
2: Neslyším.
3: Oni nás neslyší.
4: Marek volá Marka, přesně, to je spojení Marmar.
3: Marmar. To oni nás neslyší, tak to je škoda, že nás neslyšíte. Nevadí, tak příště to uděláme trošinku líp, protože já tady mám káblik špatný. No nic, takže Maro, Gondo.
4: To je bylo... to tak, jako bych volal na měsíc, protože je tam spoždění velké.
3: Jo, no protože máte
4: takže
3: puštěný vysílání.
4: Maro, mě napadlo, jestli by Marek neuměl pohovořit o tom, jak ta hudba se propisuje třeba do těch mezilidských vztahů, protože jsem u něj byl několikrát na workshopu.
3: Ano.
4: A tam jsme se bavili o tématech osobního naladění, o tématu souznění, o harmonii, dejme tomu v těch vztazích, o tom, jak se slyšíme. Tak jestli by tam bylo možno to převést do této oblasti.
3: Dobře. Maro Vesmírný, my jsme tě slyšeli. Marku Gondo, taky slyšel z Marka otázku?
2: Ano, počul jsem.
3: Dobrý, takže můžeme. Dobrý, takže poslouchej nás, zdravíme tebe i Martinu, naše vesmírné spolupracovníky, a jsme v kontaktu. O, šanty, ahoj. Tak, Marečku, takže sice bylo to velmi kostrbatý, technika nás tady trošku zlobila, nicméně slyšel z dotaz, jak se hudba propisuje do mezilidských vztahů, jestli bys chtěl otevřít tady to krásné, zajímavé téma.
2: No, můžeme se o to pokusit. Jo. Marek mi vlastně připomenul i další z tých mojich experimentálních nástrojů, a to jsou jednotonové píšťaly. Mm-hmm. Sú to pišťaly podobné koncovkám vo význame, že nemajú žiadne diery, ale iné sú v tom, že vlastne koncovka, ktorá je 60 cm dlhá, tak má vývrt povedzme 13 mm. A jednotonová pišťala, ktorá je 60 cm dlhá, má vývrt povedzme 37 mm. Takže v podstate trikrát taký veľký. No a možno si spomínate, že som hovoril, že čím väčší vývrt, tým stabilnejší zvuk, hlboký tón. Ale zase nestabilné alebo nevýrazné tie vysoké. A v podstate pri tak veľkom vývrte už tie vysoké tóny sa potom ani nedajú prefúknuť, sa neozývajú. No a zámerom, keď som tieto píšťaly vyrábal, bolo práve to, aby hrali výrazný ten jeden najhlbší tón. No a v podstate o tom som ešte nehovoril. Jedna z oblastí, ktorá ma zaujíma, je aj antropozofia. Pričom nedá sa povedať, že by som mal nejaký celoživotný smer v tejto filozofii alebo životnom spôsobe. Ale študoval som aj antropozofickú muzikoterapiu na Akadémii Tábor, čo bolo pre mňa nesmierne obohacujúce. No a ako záverečnú prácu som vlastne vyrobil sadu týchto jednotónových píšťal. No a potom som postupne začal objavovať, že čo všetko vlastne sa s tými píšťalami dá zažiť. A jedna z tých veľmi zaujímavých vecí je práve to, že som si všimol, že pri hre na tie jednotónové píšťaly sa úplne krásne dajú vidieť rôzne veci, či už osobnostné, alebo aj vzťahové. No a pokúsim sa to teda popísať. V podstate tie píšťaly fungujú najzaujímavejšie, keď na ne hrá skupina ľudí, pretože vlastne tým, že každá má iba jeden tón, tak na tom si človek melódiu nezahrá sám. Ale vznikajú tam rôzne harmonie medzi ľuďmi. No a ako som už hovoril, mňa fascinuje ísť do tej jednoduchosti, do tých základných stavebných prvkov. A to je práve aj ten jeden tón. Pretože my sa častokrát skrývame za nejaké zložitosti aj v osobnom živote. Ale toto naopak človeka odhaluje. Už len to napríklad také cvičenie, že sedíme v kruhu a každý drží tú píšťalu v ruke a fúkne sa ten jeden tón, alebo nie, že fúkne sa, každý človek fúkne na jeden svoj nádych jeden tón. A ide to v tom kruhu, proste človek za človekom. Tak to už je tak silný zážitok pre mňa vždycky. Pretože obzvlášť, ak ich, tých ľudí už trochu poznám, tak mi je vlastne, keď počujem ten tón, úplne zrejme, že vlastne tento človek

0: Pane profesore, znamená to, že AI je slepá vývojová větev, protože teď se tím všichni zabýváme. Někteří předtím padají na kolena, někteří žasnou, někteří se bojí, ale neustále se tomu všichni věnujeme.
1: Jedna malá ukázka, kterou vám dám na AI. Když v březnu 2000 roku došlo ke kolapsu Noé Mart a Nasdaq a všechny dotcomové firmy, které vyráběly dámské vložky, ale měly dotcom v nadpisu, takže jejich akce vystřelily do stratosféry, tak někteří investoři přišli o 6,7 bilionu dolarů. Nyní těch 15 firm, které se zabývají AI, mají trhovou kapitalizaci a investice v rozsahu 21 bilionů. A vy si položíte otázku, jestli například Altmanova firma, nebo Zuckerbergova firma, nebo Jeffa Bezose firma, skutečně má tak bilionové hodnoty. Jo, na burze vám řeknu, jo, podívejte, jak to roste a ty investice a tak dále. Víte, jak funguje Roundtable? Já si objednám u vás nějaké produkty a vy u mě nějaké produkty. Vzájemné produkty nemáme, ale obidva vykážeme pro burzu objednávky za miliardy dolarů. A na burze to vystřelí do stratosféry. Vtip je v tom, že kdybyste to udělal vy jako podnikatelka, tak přijdou všechny kontrolní orgány a zžubou vás pod černou zem, protože je to podvod. Ale protože to dělá těch 15 firm, které dostali výsadní právo a které velký Trump pověřil vytvořením AI, nikdo to za burzovní orgány neskoumá. Takže jaká je skutečná reálná hodnota například toho Jeffa Bezose? Nebo toho Altmana? Skutečně ty biliony dolarů? A nebo je to jenom finanční bublina? A ti rozumní jako Kiyosaki a další varují, jestliže teď praskne bublina. Nebude to 6,7 bilionů. Budou to desítky bilionů dolarů, které změní svého majitele. No a tohle to je věc, která skutečně u OpenAI se nesmí prohlašovat, protože teď je to obrovská investiční bublina. Všechny fondy do toho investují, OpenAI investují všechny.
0: Znamená jenom finanční bublina?
1: Ano, samozřejmě.
0: A proč třeba bývalý šéf Google Eric Schmidt říká, že umělá inteligence, či spíše superinteligence, je taková jaderná bomba dnešní doby? A kdo bude mít lepší AI, bude mít převahu. A podle něj by Spojené státy neměly usilovat o nový...
1: Jaké akcie vlastní tenhle ten pán?
0: Odešel z Google, aby mohl varovat před AI, ale jaké vlastní akcie, nevím, jestli tento finanční striptease dělal.
1: No, právě.
0: Takže vám to přijde jako kouřová clona?
1: Je to kouřová clona. Proto ti rozumní analytici upozorňují, že není otázka, jestli praskne bublina AI. Pouze kdy. To je jediná klíčová otázka.
0: A pak se ukáže, že je to pouhý průměr a statistika?
1: Ano, bohužel.
0: Bohužel nebo bohudík?
1: No, bohužel pro investory a pro normální lidi bohudík.
0: Myslíte si, že se podařilo tady v tomto smyslu s prominutím zblbnout celý svět?
1: Ano, velice jednoduše.
0: Jak?
1: Jednoduše. Podívejte, když se dnes OpenAI používá proto, že vy se s ní radíte, jestli máte s někým chodit nebo ne, jestliže si vy s ní radíte, co si máte obléct, jestliže ona píše za vás vaši studijní práci nebo diplomovou práci, anebo nejnevší for, OpenAI použijete pro humanoidního robota, který vám bude pomáhat v domácnosti, protože jeho hlavní role je v tom, že vám bude podávat nádoby, domičky, nádoby a když budete odcházet do práce, tak vám tenhle ten robot podá kabát a zaželá vám příjemný den. Nezdá se vám to crazy? Celé toto? Není to magoristan celého tohto světa? A proč všichni říkají, jo, OpenAI to je skvělý, ale musí mít palivo. A co je tím palivem? Nejsou to informace? A jestliže chcete informace, tak byste chtěla vědět všechny aspekty vašeho života. Takže budete mít smart technologie, které budou mapovat všechny aspekty a projevy vašeho života 24 hodin denně. Budete mít informace o vnější podobě vašeho života. Ne o vašem myšlení, ne o vašich citech, ne o vaší emoční stránce. Budete mít informace o povrchové podobě života. A můžete na základě nich modelovat pomocí OpenAI, protože její hlavní výhoda je v tom, že rychlost pohybu informací 300 000 km za vteřinu. Ve vašem mozku je rychlost 1400 metrů za vteřinu. Jenomže váš mozek je vytvořen tak, aby používal vědomí. Ale OpenAI vědomí nemá a nebude mít. Víte, proč to je? Protože například Japonci přišli a jihokorejci přišli na to, kurňa, ona by ta OpenAI mohla mít vědomí, protože kdyby dostala informace z vnějšku a z vnitřku sebe sama, tak bude mít vědomí. Víte, co vymysleli? Skvělou věc. Na to OpenAI napojili senzory o vnějšku, čili teplota, tlak, vlhkost, elektrické napětí, všechno ostatní. Pak napojili senzory na vlastní strukturu OpenAI a mysleli jste, že bude vědomí. No a bohužel velké kulové. Žádné vědomí se nekoná.
0: Pane profesore, znamená to, že největší nebezpečí AI je to, že dokonale mapuje naše životy, vnější podobu životu, jak vy jste zdůraznil. My se jí svěřujeme a tím pádem se vystavujeme možnosti naprosté manipulace.
1: Ano, samozřejmě. Přesně jste to vystihla, protože jeden z původních záměrů AI byl takovej. Jestliže máte technologický projekt a proces, který využívá robotické systémy, tak původně jste měli roboty, ale při každé změně procesu jste je musela přeprogramovat, byla to složitá záležitost, potřebovali jste programátory a podobně. Když jste použili umělou inteligenci, ti klasičtí roboti se změnili na chatboty a koboty, které nemusíte přeprogramovat. Oni v rámci vymezených projektů a algoritmů jsou schopni se uspůsobit na jiný druh produkce a výroby. To byla skvělá věc. Ale najednou jste nepotřebovali programátory, najednou jste nepotřebovali informační analytiky a tak dále, protože ten robot využít datové soubory o daném technologickém procesu byl schopen se sám přeprogramovat a organizovat na jiný technologický proces. No a najednou zjišťujeme další věc, na kterou přišli Japonci. Víte, kdy začala úvaha o robotice, která měla využívat AI? V roce 1986 v japonské Toyotě. A tehdy přišli s jednou zásadní věcí, která právě AI má vyřešit. Co vám říká just in time? Je to práce bez zásob. Zjistilo se, že jeden z nejvyšších objemů nákladů souvisí se sklady s udržováním komponentních záležitostí a podobně. Když odstraníte sklady a zabezpečíte neustále kontinuální tok komponentů a neustále odvod hotových výrobků, což je just in time, vy ušetříte 40% nákladů. No samozřejmě například Volkswagen...
0: Nerozumím souvislosti.
1: Jednoduše. Například Volkswagen má zásoby na 10 hodin technologické komponentu všech součástí. Ale montujete rychle a zase odvážíte ty auta. Ale kdybyste neměla neustále kontinuální tok těch komponentů, tak nemůžete fungovat bez skladu, bez všeho ostatního. Proto ten podnik Volkswagen v Bratislavě nemá sklady. Ale má neustále železniční linky a kamiony, které vozí neustále tisíce komponentů. Když byla doprava levná, tak se vytvořil systém, kdy nebylo důležité, kde vyrábíte. Musíte mít nízké náklady na výrobu. Takže jeden komponent se dělal v Brazílii, jeden komponent se dělal v Argentině, jeden komponent se dělal v Pakistanu a vy jste to tady zmontovali. Skvěle. Snížili jste náklady. Jenomže vznikl problém, když přišel COVID, válečné konflikty a najednou ta logistika nefungovala. Ale vy tu logistiku máte postavenou tak, že je časově nesmírně sladěná. Čili když máte to auto složené z 30 tisíc dílů a z nich 25 tisíc je voženo kamiony, tak si představte tu logistickou harmonizaci. Čas, prostor, vyložení, naložení, linka, montáž, komplet, kontrola, odchod. A Japonci to dotáhli ještě dál v tom roce 1986. TQM. Co vám to říká? Total Quality Management. Do té doby byla zásadně uplatněna principiální zásada, podle které, jestliže uvidí člověk vadnou součástku, nesmí zastavit výrobní linku, protože ztráty ze zastavení výrobní linky budou obrovské. Japonci spočítali, že ztráty z imidžu vadných výrobků jsou horší než ztráty ze zastavení technologie. Čili TQM znamená, že vy jako pracovník jste povinni zastavit, když vidíte výrobní linku s vadným komponentem, musíte ji zastavit. Díky tomu se Toyota stala klíčovým automobilovým podnikem na světě. Právě díky tomuto. Ale k tomu potřebovali zpracování terabajt informací. Čili tehdy začali uvažovat nejenom o robotice, ale o systému, který by zpracoval obrovské množství informací. A to byl základ AI. Potom se to ochopili samozřejmě vojenské kruhy, protože samozřejmě, když můžete vyhodnocovat charakter bojiště a protivníka a všechno ochotní, no tak se začaly rozvíjet tyhle ty věci.
0: Když to úplně brutálně zjednoduším, znamená to, že vy s AI nemáte obavu?
1: Ne, vůbec žádné, protože dnešní AI není umělá inteligence lidského typu. Jednoduchá odpověď. Kromě jiného, nikdy nebudete mít všechny informace o člověku. Musíte si totiž uvědomit, že příroda si s náma zahrála šíleným způsobem. Na planetě máte prý 8 miliard, opakují prý, protože některé propočty ukazují, že 7 miliard jenom. Z těch 8 miliard nenajdete dva identické jedince. Znamená to, že příroda se zbavila té principiální zásady neplýtvat materiálem, energií, časem a tak dále. Proč nás vytvořila odlišné? Protože jeden z klíčových zákonů univerza je princip diverzity, různorodosti. Ale ta různorodost znamená nejenom, že jsme různorodí, je to pružnost a pevnost systému v jednom. A jedna klasická ukázka, váš mikrobiom by měl mít 1900 druhů mikroorganismů. Tehdy váš imunitní systém funguje na 100%. Díky potravinám fast, chemizaci prostředí, elektromagnetickému smogu a tak dále, běžný vyspělý člověk má 1100 druhů mikroorganismů. Ale pokles o těch 800 znamená znížení funkčnosti vašeho imunitního systému o 40 až 50%. Pak se nedivte civilizačním nemocem. A princip diverzity je ve všem. Čili jestliže prohlásí ta šílená Lejelová, že musíme vytvořit nějakého průměrného Evropana, je to absolutní nepochopení. A vy se obrátíte na čínskou bílou knihu, jako klíčový strategický dokument čínského vědomí, a jak zní ten druhý bod? Nezní náhodou tak, že musíme zachovat diverzitu jednotlivých národ, kultur, civilizačních modelů, protože diverzita různosti národů umožňuje přežití lidské rasy.
0: Zachování kulturní a národní identity.
1: Čili Číňané to pochopili, ale ta geniálně vyspělá anglosaská civilizace to nepochopila, protože byla vždy založena na rabování jiných zdrojů, otroctví a ničení jiných civilizací a kultur. A v tom je ten problém. Čili jak chcete mluvit o planetě Zemi, o AI, a jaká to bude AI? Čínská? Americká? Evropská? Nebo to bude AI Altmana? Nebo Zuckerberga? Nebo Bezose? A nebo Čínské akademie věd, kdy vytvořili AI, které organicky řídí 7600 dronů, které vytváří farebné obrazy na obloze. Například.
0: Všechny příklady jsou možné a ve hře.
1: No a když se podíváte na další věc, když řeknu AI, viděla jste ty nádherné záběry, kdy Číňané postavili 156 kilometrů dlouhou dálnici se seřezáním terénu, betonovými základy, asfaltovou vrstvou, přičemž není tam jeden jediný člověk. Všechno řídí umělá inteligence, robotické systémy, drony to kontrolují ze vzduchu, aby bylo možno dosáhnout i čtyřrozměrného vidění té dálnice. A ta dálnice je široká 20 metrů. To je AI. Ale pro daný konkrétní účel. Víte, kde bude zajímavá AI? Podíváte se na obrovské stavby, které se navrhují. Již ne jenom Burj Al Dubai, 1 kilometr, ale 3 kilometrové stavby. Vy si myslíte, že je budou stavět lidé? Ne. Budou je stavět robotické systémy řízené AI. Například málo se o tom ví, ale v Kielu jedna německá lodní společnost staví loď bez lidí. Staví ji roboty, řízené AI. A každý zná přesně svůj úkol. A to je právě ta zvláštnost, že vytváříte systém, který využívá AI, právě tu možnost terabajtu informací, tu schopnost neustálého flexibilního hodnocení vývoje. No a když vám někdo, jo, víte, ta umělá inteligence vyřeší problém nových léků, vybere správnou kombinaci a nepotřebujete 12 let testování a podobně. Vážení, vy už jste úplně zblbli? Vy si myslíte, že opravdu ten systém 8 až 10 let kontroly dlouhodobých účinků nových léků je vymyšlen z Bůh darma? A když to nahradili teleskopováním, víte, co je podstata teleskopování? Oficiálně zdůvodněné vytvoření vakcín mRNA? Všechny 4 fáze, které jsou rozloženy na 8 až 10 let, uděláte souběžně. Teleskopování. A budete tvrdit, že za půl roku máte novou vakcínu, která je bezpečná, účinná, skvělá, fantastická a na které vyděláte 600 miliard. Skvělé, ne? Ale protože se to nikdo neodváží napadnout, protože přece to vytvořila AI. Je to přece dokonalé, ale všimněte si. AI se teď stává bohem, který má zabezpečit uvěřitelnost jakékoliv blbosti, jenom AI. Malá ukázka. AI od tohoto roku hodnotí všechna soudní rozhodnutí v rámci Čínské lidové republiky na jakékoliv úrovni. Už neplatí rozhodnutí soudce. Platí rozhodnutí AI, která prověřuje každé soudní rozhodnutí. A chcete tvrdit, že ta AI bude chápat všechny lidské rozměry každého casus belli, které se bude posuzovat?
0: Tohle je naprosté odličtění.
1: Ano, přesně. A to je přesně ta cesta, o které mluví Altman, Zuckerberg a další. Ale to není pomoc člověku. To je odličtění člověka, převedení je do nějaké strojové podoby, já tomu říkám, to jsou intelektuální zombie. Tak, jak vidíte ty zombie s fentanylem, skrčený stojí tam, jak nějaké nehybné roboty a podobně, tak tohle to má být s lidmi. A pak už nebudete mít žádné lidství, nic. No a samozřejmě jednoduchá, prostá otázka, jestliže například Harari prohlásí, že díky AI zrušíme 500 milionů pracovních míst do 5 let a ti lidé budou zbyteční, víte, co prohlásil? Že ty zbyteční lidi necháme naživu, ale dáme jim drogy a hry. A víte, kde jste? V jednom skvělém románu Ray Bradburyho, který se nazýval 451 stupňů Fahrenheit a je z roku 1963. A teď jste to mohla vidět v tom krásném posledním sfilmování, které se nazývá Equilibrium. Všechno, co bylo prožito, modely AI zmapovaly. Všechny krizové situace byly již zmapovány. Na každou krizovou situaci vám dáme řešení. Takže jsou zbytečné sebevraždy, ale je zbytečná i radost ze žití. No a jedna taková poznámka, abych vás nedržoval. Když se dělal výzkum dlouhověkosti v těch modrých oblastech, Jižní Řecko, Itálie, Okinawa a podobně, tak zjistili šok. Genetika představuje 5 až 7% podmínek dlouhého dožití. Zdravého, mluvím o zdravém dožití. Vaše strava 20%. Všechno ostatní je tvořeno nemateriálními faktory. Láska k životu, láska k lidem, dělání toho, co vás naplňuje, empatie. To jsou materiální faktory. A právě proto máte na té Okinavě také vysoký podíl stoletých. Nejenom proto, že mají tu ryby a přirozenou stravu, nebo v Řecku tu takzvanou středomořskou stravu. Ne, ta není klíčová. Klíčové je vaše vědomí, které je vám schopno přivolat vaši chorobu, ale aktivovat vaše samoléčebné schopnosti.
0: Pane profesore, takže jak bude vypadat tedy svět budoucnosti, pokud ho nezmění, nepřeorá něco nepředvídatelného nebo předvídatelného, předvídatelná apokalyptická válka nebo řekněme předvídatelná temná data, pokud to není protimluv. Vy jste před 9 lety řekl, že se chystá totální proměna našeho světa v režii nadnárodních korporací a boháčů. Chudoba a sledování úplně všeho. Naplňuje se tento scénář?
1: Ano, přesně. Co vám říká nejnovější Švabova kniha, která se nazývá Kapitalismus zúčastněných stran? Kdo má vládnout světu? Triáda. Vlády, podporovány umělou inteligenci a vyhodnocující každé vaše jednání a informaci?
0: Mě na té knize fascinuje, že už to ani netutla.
1: Ano, ne. Pak je to druhá stránka, to znamená nadnárodní korporace, obrovský konglomerát, těch 8 000 nadnárodních korporací. A pak je to třetí část, která v podstatě je vázaná na finanční sektor. A kdo z těchto lidí, kteří tohleto sledují, si uvědomí, že v roce 2025 skončili ten nesmírně zajímavý proces? Co vám říká financializace přírodního prostředí?
0: Je to obsažené v tom názvu.
1: No a znamená to, že lesy, půda, voda, vzduch už nebudou veřejným statkem. Budou oceňovány a budou obchodovány na burzách.
0: Vzduch?
1: Ano, podle dopytu a ponuky.
2: Uvědomujte si, že v roce

0: despota, žádný tyran k dispozici. Takovéto nástroje kontroly.
1: Ne, neměl. A musíte si uvědomit jednu věc, oni to velice dobře pochopili a vážou to na civilizační model. Čili například, základem civilizačního modelu Číny je konfucianismus, to znamená hierarchická struktura společnosti, odpovědnost na jednotlivých stupních hierarchické struktury, podřízenost celku a tak dále. U nich ten problém sociálního kreditu a toho biometrického skenování prošel a nejsou bouře proti tomu. I když při těch drakonických opatřeních při covidu se nakonec zbouřily části populace. Ale druhá věc, na čem je založen civilizační model anglosaský nebo řekněme evropsko-americký? Není náhodou na individualitě a svobodě a podobně? Čili tu musí ten model upravit. Čili podřízíte lidská práva vyššímu zájmu. A tím vyšším zájmem je například veřejné zdraví, boj proti klimatickým změnám.
0: To žijem.
1: Ano, to je přesně ono. A to jsou ty stupně. To je ta metoda salámová, anebo té žáby, která se vaří v tom hrnci. A kdo si uvědomuje, že například, když zaváděli elektromobilitu jako jediné řešení, před 3 lety uvedli, že od roku 25 bude platit jeden přísný zákon, který říká zákon o odježděných kilometrech. A každý elektromobil bude hlásit rozsah odježděných kilometrů, bude dostávat zdanění. A čirou náhodou to zdanění se výnosem rovná výšce daně z nafty a z benzínu. A teď najednou jsou všichni překvapení. Evropský parlament trval od 1. prosince 25 platí tehle ten zákon o odježděných kilometrech. Ale vždy jim to řekli před 3 lety a nikdo neprotestoval. Kdo protestoval proti zákonům bail-in a bail-out? Kdo protestoval? Viděla jste masové demonstrace? A víte, co znamená bail-in? Že oficiálně vám evropské zákony garantují 100 000 euro, které máte uložené. A ty mají být chráněny. Ve skutečnosti jsou chráněny asi do výšky 600 euro. Protože banky, které měly vytvořit ochranný fond, ho nevytvořili, protože bylo třeba řešit krizi v roce 2008. Ale vy stále věříte, že máte krytých 100 000 euro. A další, bail in a bail out. A víte, co znamená bail out? Cituji. V případě systémové krize finančního sektoru nebo globálního ekonomického ohrožení má vláda právo zestátit vaše úspory bez jakékoliv možnosti zažalovat stát nebo finanční instituci, ve které jsou úspory uloženy. Nepřipadá vám to jako něco zvláštního?
0: No, svého času se to dělo v Americe, když se zabavovalo zlato.
1: Jo? No a teď to máte jako legislativu Evropské unie. A zase, abyste to mohli udělat, musíme mít terabajty informací o obyvatelstvu. A kdo zpracuje ty terabajty informací? No OpenAI. Protože ona má tu výhodu obrovského množství zpracování informací. Jenomže my jsme vymysleli OpenAI ne kvůli těmhletěm věcem, ale kvůli tomu, aby to byl pomocník. Aby nám mohl analyzovat obrovské množství dat, které analýza trvá dlouho, tak teď ji máme rychle. Ale ne na ovládání lidí, ovládání společnosti. Ale na to, abychom byli logičtější a měli logičtější společnost.
0: Ale to se zjevně nedaří.
1: No to se nedaří, to je bohužel odloženo ad acta.
0: Pane profesore, v minulých rozhovorech, které jsme spolu dělali, tak jste hovořil o průmyslové revoluci 4.0, která zásadně promění svět. Je to, co teď popisujete, vlastně už její součástí?
1: Ano, je to její součástí, naštěstí. Není to ten nesmysl, který prohlašuje Klaus Schwab o 4. průmyslové revoluci. Je to možnost flexibilních, personalizovaných výrobků, které dovoluje právě použití robotických systémů řízených umělou inteligencí. Čili odcházíte od masové produkce výrobků k personalizované výrobku. To je něco podobného, jako máte personalizovanou medicínu. Nemáte statisticky průměrné léky, které používáte na řešení nemocí a podobně, ale naopak máte personalizovanou medicínu přesně podle vašich individuálních biochemických rozborů, struktury vašeho organismu a všeho ostatního.
0: To zní ale pozitivně.
1: To je pozitivní. To je pozitivní. Jenomže druhá stránka je, že tohle to je v mikrokosmu. Přijete do prodejní obuvi a tam vám udělají pomocí umělé inteligence a robotických systémů botu přesně podle anatomických vlastností vaší nohy. To je skvělé. Jenomže když někdo se rozhodne vyrobit vojenskou čižmu a přinutí vás branně se bránit a vy tu čižmu dostanete a tak dále, tak to je ta druhá stránka.
0: To znamená, že teď hovoříte o

0: personalizaci třeba vojenských technologií?
1: Ano. A právě proto se uvažuje, že v budoucnosti bude mít nejenom tu skvělou exoskelet, které posilní jeho fyzické síly, speciální přilbu, brýle, které ukazují a zobrazují v digitálním rozměru všechno, a to se vysílá jeho veliteli, takže vidí, koho zabil ten jeho voják a tak dále. Ne, to je ta vnější stránka. Ta skutečná stránka je v tom, že oni chtějí například pomocí elektrických impulzů přes právě ty speciální neuralinkové systémy ovplyvňovat vaše jednání, to znamená, nesmíte se bát, strach umíte změnit elektromagnetickým impulzem, musíte jít bojovat, nepotřebujete spát a podobně. A tím vyřešili například velký problém Wehrmachtu, kdy Hitler požadoval, aby vojáci nespali 3-4 dny, tak dostávali drogy, fermetrazin a podobně. No tak teď to nepotřebujete, protože uděláte elektronický zásah, který přes přilbu se přenese do vašich neurálních synapsí a vy nebudete cítit únavu a budete klidně bojovat 3-4 dny a podobně. No a tohle to je první věc. Druhá věc, například Izraelci vymysleli samopal, který střílí spoza rohu. Vy nevykouknete, jenom ten část samopalu vykoukne a analyzuje umělá inteligence nepřítele, jeho poluje místo a tak dále, doporučí druh střeliva a ten samopal vystřelí. Jo, to je skvělá umělá inteligence. Nebo to máte v leteckých jednotkách, kdy se vám promítá do inteligentní přilby a do vašich brýlí stav a hrozba 360 stupňů kolem vás. Vidíte různé druhy zbraní, vidíte v infračerveném světle, čili problém dne a noci je odstraněn, vidíte vlastní pozici, umožňuje vám to ovplyvňovat jednotlivé zbraňové systémy, které máte na letadle.
2: Pre obsah, který se na YouTube sdělat nedá, prosím, zkontrolujte odkaz na Patreon komunitu v popise videa.
1: Jakýmkoliv jiným způsobem, algoritmickým počítačem nebo podobně. Proto je tam ta umělá inteligence. No a samozřejmě, jedna z nejvíce nebezpečných skutečností v oblasti válečných technologií. Dlouhá léta platil příkaz Pentagonu u všech projektů DARPA, že může být umělá inteligence pro řízení robotických dronů, letadel nebo rojů a podobně, ale vždycky to posledné červené tlačítko musí stlačit člověk. Poslední rok už to neplatí. Tenhle ten příkaz je odstraněn. Umělá inteligence si sama volí druh zbraně, cíl, efektivní využití a podmínkou je, abyste na levný cíl použili levné zbraně. Tím snižujete náklady. A například je to ruský robotický systém zvaný Terminator. Je to na pásovém podvozku, má 8 druhů zbraní, je řízen umělou inteligencí a optimálně volí střelivo, druh zbraně a tak dále na eliminaci protivníka. Skvěle. No a teď to máte dokonale rozvinuté o systému dronu, kdy například máte stíhačku, která vypustí 80 dronů, centrální umělá inteligence je řídí, usměrňuje jednotlivé drony, charakterizuje druh nepřítele a terénu a podle toho volí optimální způsob zničení nepřítele. Ano, to jsou použití AI.
0: A pane profesore, dočetla jsem se, ale nevím, zdali je to skutečně tak, že AI pomáhá vyvíjet také nesmírně finančně náročné zbraně. Seismické, biologické, o těch asi tušíme, klimatické zbraně dokonce. Patří to do portfolia dezinformací? Anebo...
1: Už jsou vyvinuty. Vám uniklo, že v září minulého roku jedna ruská družice na geostaciární dráze vysílala částicové impulzy, které vyraďovaly elektronická zařízení s tím, že byly dva možné módy jednání. Buď jenom jste vypla ta elektronická zařízení, anebo vybuchla a zhořela ta elektronická zařízení. Přičem největší šok pro Američany byl v tom, že aby tohle ta družicová částicová zbraň mohla udělat, tak musíte mít šílený energetický zdroj. A tehdy unikly drobné informace. Ten energetický zdroj na té družici je fúzní reaktor o velikosti lednice. Víte, co je fúzní reaktor? To je reaktor, který používá proton-protonový cyklus suprajadrové procesy, které probíhají na Slunci. A oni ho zmenšili na tuhletu velkost. Teď proč jsou vyděšení z burevestníku? Víte proč? Protože ten burevestník má malý jaderný reaktor. Ten vzduch prochází ne spalivem přes ten reaktor. On je ohřát tím reaktorem na extrémně vysokou teplotu a ta vytváří tah. Ale ten reaktor má 50 kilo a je veliký, jako řekněme, malá skřínka. To znamená, Rusům se podařilo vytvořit jaderný reaktor o téhleté velikosti A my se tu ještě budeme bavit o tom, že chcete stavět obrovské jaderné reaktory. Vždyť obrovský koncept jsou malé modulární reaktory. Používané jako chladivo ne vodu, ale sodík. A ten reaktor je tak veliký, že je jako kontejner, naložíte ho na nákladní auto a dovezete k městu.
0: To ano, ale problém tady těchto malých modulárních reaktorů je ten, že musí mít zabezpečení stejně velké a stejně ne, dokonalé jako velké jaderné bloky.
1: Vůbec ne. To je malý kontejner.
0: Který ano, stojí... a musí mít zajištěnou ochranu.
1: Ne, už je zabudována v tom. Uvědomte si, ta ochrana je právě proto, že hlavná většina rychlo a pomalých vodních reaktorů používá na chlazení vodu. Tenhle typ nepoužívá vodu, používá tekutý sodík. Nehrozí vám žádné nebezpečí výbuchu. Nic. A tyhle ty reaktory jsou již hotové. Jedna klasická ukázka, ta obrovská loď, která kotví na Čukotce a zabezpečuje energii všechny ostatní města a vesnice, tam máte ty malé jaderné reaktory. A další věc, která je u toho nesmírně zajímavá, ty jaderné reaktory vlastně můžete kombinovat. Proto modulární. Dát 1, 2, 5, 10. Má výhodu, že vy v příští energetice budoucnosti budete mít lokalizaci energetických zdrojů. Nebudete mít dálková obrovská vedení o 44 kW a podobně, které ohrožují tajfuny, hurigány a podobně. Budete mít lokální. Ale lokální znamená, musíte optimalizovat odběr. Protože hlavní problém energetiky je nevyrovnanost odběrového diagramu. A k tomu, aby to bylo logické a vyrovnané, slouží umělá inteligence. Proto máte smart grid. A ten optimalizuje, čili nemáte jenom elektroměřič, ale optimalizuje váš odběr elektrické energie. My jsme úplně zapomněli mluvit o smart gridu. A tohle to všechno potřebuje obrovské terabajty informací, logistickou komunikaci a potřebuje zpracování. A na to slouží OpenAI.
0: Teď je otázka, jestli teď víc využíváme pro vývoj těch chytrých zbraní anebo pro vývoj věcí, které by mohly sloužit.
1: Už jsou vyvinuty ty chytré zbraní.
0: Pane profesore Petere Staňku, já vám děkuji za to, že jste nás vzal na výlet. Na výlet vaším světem, vaším myšlením a vaším viděním naší současnosti. Děkuji mnohokrát.
1: Poznání je nejsilnější moc, kterou vám nevezme žádný oligarcha, žádný bankéř nikdy. A proto prosím vás, přemýšlejte a poznávejte.

Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři. Možná se divíte, vážení nepodvolení, že začínáme o něco dřív. O minutu dřív začínáme dneska, víte? O minutu dřív. Máme svoje černé, stabilní hadříky a pochopili jsme, že se stal protiproud tak populárním, že i ti budiš k ničemové a paraziti z těch veřejnoprávních médií se oblékli do protiproudního. Tak to se nám dneska moc líbí. Musím říci, že se k tomu ještě docela dostaneme. Při naší poradě vítám vás na naší poradě. Začneme okamžitě co nejrychleji, protože je toho opět moc, ale opravdu jsem rád, že jsme se po týdnu setkali. Není to tak samozřejmé, jak se možná některým zdá. Jirka z Ostravy, pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným, to jsme si odechli, hradní rozvědčík na motorce do Ankary nepojede. Jirko, než to okomentuji, tak jenom konstatuji, že jsem váš dopis dostal dnešní. Dneska už by byl nepoužitelný, pokusím se k němu dostat příště. Je závažný a jsou to pozoruhodné věci. Čili ano, to jsme si odechli, máme k tomu taky jeden ještě dobrý dopis. A Jirka pokračuje. Erik Best nedávno Pávka označil za pop prezidenta, po případě popového prezidenta. Myslím, že je to velmi výstižné. Vy svůj dnešní e-mail, aha, tady to píšete, který možná přečtete, nebo třeba nepřečtete, nechám se překvapit. Nepřečtu tedy, ale ten nápad označit ho za pop prezidenta, já bych to neříkal. To je takové to americké vidění. Prostě ten člověk je klasický vlastizrádce a oni se z toho musí, teď použijí slovo, které tady nepoužíváme, anebo jen velmi výjimečně, ti vlastizrádci v celé řadě, které jsme znali z těch minulých dob, minulého protektorátu německého a tak dále, oni se z toho potřebují někdy vykecat. Proto on objíždí kde co, vykřikuje ty od Koláře naučené fráze a větičky, ale musí být pořád viděn a tlačit na to, protože on sám v té psychologické rovině se cítí, že je jakoby tím legitimizován. Víte, tohle je vlastně zrádce. Kde pak pop prezident? Dobrý den, Karel Novotný. Dobrý den, pane Hajku, nedávno jste říkal, že jste pozval pana Sládka do vysílání a on to odmítl. Toho pána bych nezval, naopak bych si dal na něho pozor, proč před volbami udali s Vrábelem SPD a stačilo a vynechali STAN, Zelené a Piráty, v čí prospěch pan Sládek do Brna přijel s členy gengu Oganesianova. Vrábel, Sládek, nevím, jestli Vítová, jsou evidentně na straně liberálů, za mě i dost všeho schopní. Nebo Vrábel někdy mluvil o dozimetru, kampaličce, bitcoinech, nikdy jinak. Vám přeju mnoho štěstí a nám všem, ať se dílo daří, jste vynikající, pane Hajku. Děkuji. Děkuji, Karle Novotný. My jsme chtěli pozvat zcela logicky pana Sládka ještě v předvolebním období, protože jsme chtěli, aby tady promluvili ze všech úhlů, ze všech spekter. Na to, co říkáte, bych se ho asi ptal. A on to asi věděl. A tak tvrdil, že jsme moc daleko, že žije mimo Prahu a nemůže přijet. Pak se vydává na všechny ty cesty, aby bohužel i s panem Rabelem organizovali jakousi vnitřní antikampaň proti vlasteneckým stranám. Pokládám to za ani ne za nešťastné, pokládám to za smutné. Prostě jsou lidé, kteří to neunesou. Specificky u pana Vrábela mě to mrzí, protože jeho zásluhy, řekněme, za vyvolání těch velikánských demonstrací protifialovských na začátku jsou nesporné. Podle mě je to
velký takový lidový talent. Co se stalo, nevím. Jak ho skřísli s těmi soudy, nevím. Neodvažuji se to soudit, i když ve vašich dopisech mě kdekdo upozorňuje na to, že je to vlastně bisák, že to podepsal bisce a tak. Já ty informace nemám. Nějaké informace takového typu mívám, ale tady ne. A nikdy bych se neodvážil v žádném případě nikomu, ani ne, abych tak řekl, nepříteli, něco takového říct, pokud takovou věc nemám prověřenou. Čili to jenom k panu Sládkovi, tak nám dnes Andrej Babiš konečně opustil bezpečný střed a zvolil střed. To je dobrý signál do budoucna, že si konečně vybral stranu a nebojí se už vzepřít těm sorošovským strukturám, řekl bych, říká Rapid Fire 586. Nevím, jestli to tak můžeme říci, já se samozřejmě ještě k tomu dostanu. Pán Bůh zaplať, že to takhle dopadlo. Jak to dopadlo, upřímně řečeno, já jsem z toho měl také trochu obavy, jak to nakonec dopadne, ale nevím, jestli bych řekl, že tím opustil střed a vybral si střed. To, co se bude odehrávat, ale my se k tomu ještě dostaneme, je trošičku nejasné. A řekl bych, že daleko tvrdší střed bude kolem té minuty, co jsme začali dříve a někteří začínají o minutu později. Opravdu něco tak pitomoučkého. Ale opravdu jako pubertálně pitomoučkého. To vidíte, že se ta generace těch bruselské páté kolony mění. Tam už to nejsou přímo ti, co dělali v roce 2001 nebo 2001 tu televizní revoluci, nebo jak to říci. Ty ještě měli jisté brzdě jistým způsobem. Tohle jsou takový ubožáčci. Vymyslet si černou, vymyslet si o minutu později, koho to zajímá, je, že to tam jako minuta, nevím. To je bez komentáře, jak jsou hloupí. Ale jejich nebezpečí je o to větší. No, dostaneme se k tomu. Krásný podvečer všem. Teď mě to tady trošku ulítlo. Krásný horký podvečer všem, kteří stále neúnavně vyhlížejí tu jiskřičku naděje a věří, že náš život nebyl marný a stál za toho žít. No, Méďo, to si tedy myslím, že nebyl marný, i když dostaneme se k jednomu dopisu ze zahraničí. Ale já to okomentuji tam. Jo, já naprosto s vámi souhlasím. A nejsou to jen jedna jiskřička naděje. Já bych řekl, že uprostřed právě toho divokého běsu, který se teď rozbíhá, ty jiskřičky docela prší z mnoha stran. Vojta Mára, mír všem. A vám také, pane Heku, co říkáte na to, že i v mainstream médiích píší, že konflikt Spojené státy Irán má skutečného vítěze, a to Čínu. Tak co na to říkáte, že je Čína ta velmoc, která jako jediná chce mír? A je to ještě hodně nejasné, co vlastně je zatím. My jsme sami uvažovali o tom, že ještě dneska, že jsme si říkali na poradě, nebo včera večer, jestli se do toho dál pustit rozplétání toho nejasného výsledku zatímního iránsko-americko-izraelského, ale je tam ještě řada věcí nejasných. Počkejme si trochu, ono se to vyvíjí každou hodinu, každý den. Je to něco, co bych řekl, je naprosto novum v celém tom běsnění, když už jsem to jednou to slovo použil, v těch mezinárodních válkách teď. Doporučuji moc přečíst si ten dnešní náš
článek, respektive přetištěný článek Sergeje Lavrova v plném znění, to, co odmítlo mu otisknout Politiko, to je Rudé právo bruselské, které se to od něj vyžádalo, a pak, když tam se dočetli normálně pravdu, tak asi už jsou tak zvyklí na ty svoje lži, asi jako ti naši televizní a rozhlasoví mistři, že z toho zřejmě omdleli, tak my jsme ten celý text tam dnes přinesli. A ten mnohé k tomu novému uspořádání mezinárodních vztahů říká. Moc to doporučuji, ale jinak, jestli je to Čína, tam toho hraje víc. Opravdu toho hraje víc, ale rozumím tomu názoru. Velmi mu rozumím. Pozdrav ze Slovenska a tak dále. Radši už to přerušíme, protože těch dopisů zajímavých je opravdu hodně, tak pojďme na to.

Zahlédl jsem tam dotaz Ivany, jak dopadl soud pana Kratochvíla. My se k tomu ještě dostaneme, tak já, abych se nepředhazoval. No ale v zásadě to pokračuje. Ne, to bych se předhazoval. Přeci jenom máme jistou dramaturgii. Vážení v protiproudu, Bůh toto žuchlo, jak se mi ulevilo. Už jsem se začínal obávat, že Andrej vyměkne a toho hradního vlastizrádce na ten summit vezme. Jak začal tak neurčitě řečnit, že vláda rozhodne ve sboru, kde má ano většinu, tak už jsem viděl, jak Pavel jásá a jde se podělit o své vítězství v černé uniformě do ČT. To je vtipné, v černé uniformě do ČT, to je dobré. No to už by byl fakt konec. Já jsem mimochodem Vašku L, já jsem mimochodem sdílel tyto obavy, já už jsem to naznačil. I mně se jako trošičku dělala husí kůže, když jsem slyšel Andreje Babiše to neurčité, no vláda rozhodne ve sboru, měl jsem podobné obavy jako vy. Ale mám otázku na pana Hájka. Pávek teď podá tu kompetenční žalobu. A co se teď stane, když mu to ten jeho ústavní soud přiklepne? Toho jako třeba hradní stráž pod bajonetama narve do letadla a bude u něj hlídkovat? Nebo co se stane, když Petr Macinka, který se mi pořád víc líbí, mu nevybaví cestovní doklady, jak říkal? No, zaprvé nevíme, jestli se k tomu jistě odhodlá. Já nepochybuji o tom, že ty konzultace mezi ani ne Pávkem samotným, ale tím jeho okolím, Kolářem a spol a ústavním soudem už dávno probíhají. Oni si to dávno nastudovali, celou tu věc, a je docela možné, že pokud by mu řekli, že to nemohou mu přiklepnout, že on ani tu žalobu nepodá. Ale i když ji podá, tak můj názor teď si dovolím hádat, odhadovat. Můj názor je, že tentokrát to, jakkoliv je to jeho ústavní soud, plně jim nejmenovaný, tak že by v tomto případě asi ho odmítl. Protože z jediného důvodu. On by se tam, jak vy naznačujete správně, stejně už nedostal. A ten soud má jednak možnost se tvářit v tomto bezvýznamném případě, že je jakoby objektivní a nechat si to na podstatnější věci. A jednak tam opravdu, kdyby mu dali za pravdu, abych tak řekl, tak to do budoucna dělá z té prezidentské funkce úplně něco jiného a opravdu se blížíme tomu, pro mě, pokud by byl oficiální, tak velmi zajímavému prezidentskému nebo poloprezidentskému systému. O to víc by bylo pak důležité volit. Ale můj odhad je, že to buď nepodá, anebo ho nebo tu žalobu oni zamítnou, nebo ji nechají v nějaké té neutrální podobě typu nedá se rozhodovat jako v obecné podobě na ten konkrétní případ a podobně. Nějak se z toho budou chtít vymluvit. Je to můj odhad, můžu se mýlit, bude zajímavé, dozvíme se to asi brzy. Pávek to tady tlačí do úplného kocourkova, kdyby nebyla ta ČT, která mu dnes a denně dělá kampaň, národ by se asi řechtal. Takhle to ale chvilkaři hrajou jako děsně vážný kus, absurdák jak od Havla. Je pro mě neuvěřitelné, že jim to tolik lidí pořád baští. Něco jako s tím Klausem, jak jste psal, i když ho nemusím. Zdraví Vašek L. Vašku, děkuju. Já jsem předpokládal, že ten svůj článek píšu pro mnoho lidí, kteří Klause nemusí. Přesto mám za to, že je naprosto důležitý. A ještě se k němu tady v jednom dopise nejméně dostaneme, protože ono to má nějaký obecnější význam, ale za ten dopis opravdu děkuji. A
Pojďme dál. Teď jsem překvapil naše kolegy asi v režii, ale mě šlo o to trošičku oddělit ten další dopis, protože se týká vlastně už něčeho jiného. Vážený a milý pane Hajku, v minulé poradě Tea Party, no já říkám buď Tea Party nebo porada, ale rozumím vám, jste četl dopis jedné paní, která to určitě myslela dobře, ale divila se, proč se tolik zabýváte těmi TV poplatky. Možná se teď diví, jak to rozjeli. Už zase minář honí svoje ovce před televizi a schází se s pětikolkou, aby udělali plán na volby. Tenhle chlap je opravdu ložený a rozhlas dělá estrádu na Vinohradské a teď jsem četla, že i ta nová ombudsmanka vylezla se svou brněnskou suitou parazitů před brněnský úřad, také všichni v černém. A krásná Danuše napsala do Bruselu zvací dopis, aby tedy zasáhli. To jsem opravdu zvědavá, jak tohle skončí. Vy k tomu ale určitě dnes něco řeknete. Oni si totiž nedají pokoj ti do zimetři. V účtě za všechno, co děláte i v Akademii a ve Hvězdě a na K Teplice. Už si tam nenechávám jména, už si to píšu radši jen s tím. Hned se k tomu dostanu, jste zmínila Hvězdu. Já bych jenom, protože se asi už tam o Hvězdě dneska bavit nebudem, připomněl, že ještě stále v 21 hodin jde četba té Cormac McCarthy cesta. Nesmírně podstatná věc. Ještě bude dnes a zítra. A pak ve středu... Ne, neřeknu vám, co bude od středy. Udělíme z toho trošku tajemství, ale bude to tedy stát za to. Od 21 hodin. Takže zpátky k tomu. No, já myslím, že ona pak, ta paní, ještě já tady od ní budu mít jeden taky dopis. Mě i dneska sama už napsala v nějakém přípodotku, který se mě sem už nedostal, že tuší, že to začíná být jakoby vážné. No, já myslím, že tady sledujeme tu úplně podstatnou věc kolem toho, co se děje teď. Oni se právě na tomhle potřebují otočit, protože to je, jak abych tak řekl, jediné téma, které oni mohou takzvaně internacionalizovat. Ta Danuše, jak tady je řečeno, ta už to jako na tu komisi poslala. Oni nám chtějí předvést, že nejsme suverénní země, že to, že tady vyhraje volby nějaké seskupení, které vyhraje volby s volebním programem, kde toto tvrdí, je úplně lhostejné, protože když se to nebude líbit, je páté koloně Bruselu, tak ta komise zasáhne a jí se to nelíbí především kvůli těm prachům. Prachy, prachy, prachy. Oni opravdu se děsejí toho, že už si rozjeli z toho, co jim ještě přihodili Fialovci, už si rozjeli naplno ty svoje další kšefty za další miliardu, za 100 rozhazují dalším, zase minář dostane přes 4 kolena další peníze z našich daní a tak dále. No a teď to mají, teď se sebrat, skrouhnout trošku. No to nemohou přijmout. Co by dělali? Oni opravdu si tak navykli na ten ráj z těch našich miliard, které jim posíláme neustále, že si to vůbec neumějí představit. Teď vyhrožují někteří, že odejdou jako ten vztah a tihleti. Mimochodem ten vztah žasnu jako na jeho popularitu. To je takový svazáček, ubohý svazáček, ale to je ono, že právě tady se změnila ta atmosféra, nastupují ti svazáčci už vzdělaní přesně v tom, co mají pro ten Brusel dělat. To je ta generace svazáčků, kteří to teď mají tady jakoby
v rukou samozřejmě v družné jednotě se starými soudruhy, co dělali tu revoluci na začátku tisíciletí. Kéž by odešli, kéž by se to celé začalo hroutit, já jim nevěřím ani slovo, že odejdou. Ale je to zásadní souboj. A bude samozřejmě ten krok vlády je už neodvolatelný, on to nezmění, ale bude zajímavé sledovat, jak to budou prožívat. A já vám něco řeknu, jo? Já myslím, že si neuvědomujeme, my, dezoláti a nepodvolení, jakou roli jsme vlastně sehráli v té době, kdy jsme chodili demonstrovat tady vedle na Václavák, než ho úplně rozbili, proti Fialovi a jeho Rakušanovi a těmhletěm mafiánům. Protože oni tam něco předvedli, kryti tehdy médii, že si toho vůbec nemusí všímat. Že je to úplně jedno, že mají svou většinu v parlamentu, zanadávají si na ty dezoláty kremelské agenty a nic se nestane. Tímto úplně legalizovali to, čeho se předtím myslím, předchozí vlády, včetně Zemanovi a Klausových, trochu lekali potom, když nebylo ještě dlouho po tom listopadovém převratu, že jako to srocení lidu něco znamená. Neznamená nic. Oni nám to v minulém volebním období předvedli. Takže myslím, že ten návod, který doufám, ta vláda si uvědomuje, že je to úplně jedno, že jim jenom říct, ano, máte právo stávkovat, máte právo demonstrovat a jedeme dál. A to, že oni vyhrožují teď, že z toho udělají peklo, že udělají nějakou velkou akci, tak ať jí zkusí. Ale bude to pořád totéž. Bude to pořád totéž. Dokud je tam ta 108. většina parlamentu, nemají šanci s tím hnout. Proto si myslím, že ten souboj o tohle bude zajímavý, protože oni teď vytáhnou cokoliv budou moct. Mají ale smůlu, že navíc začíná to léto. Ono v létě se dělají ty majdany velmi špatně. To je dobrý na únor. Ale přes léto opravdu velmi těžko. Ale oni udělají cokoliv teď, protože jim jde o ty prachy. Přesně o to, proč se hroutí ta knihovna Václava Havla. Prachy, prachy, prachy. To jsou ti naši morální obři. Pojďme dál. Tady se musím dostat teď k dopisu, k tomu mému článku včerejšímu. Byl skutečně mnoho, mnoho dopisů. Jedna pozoruhodnost. Očekával jsem, že určitě se aspoň někde objeví nějaký nadsti utrhačský, co jsem si to dovolil. Nepřišel. A přišly zajímavé dopisy. Dovolím si přečíst nejprve dopis Evy J., naší časté přispěvatelky. Vážený pane Hajku, zřejmě protože jste měl to štěstí poznat pana Václava Klause osobně, jste ho mohl ve včerejším vašem článku tak pochválit. Není totiž nad to poznat konkrétního člověka osobně. I já patřím k těm, co pana Klause chválit nedokázali, spíš naopak. Já a mnoho dalších spoluobčanů nemělo šanci poznat pana Klause osobně a byli jsme ovlivněni tím, jak nám ho prezentovala tehdejší média. Se současným vyjádřením pana Klause převážně vyjádřeními pana Klause převážně souhlasím a připadá mi, že nyní je to úplně jiný člověk, než když byl ve vysokých státních a politických funkcích. A pokud někteří občané dosud nezaznamenali možnost vyhledávat informace i na alternativních médiích, tak asi stále sledují jen média mainstreamová
a pak se například účastní demonstrace za Českou televizi. A někdo také třeba opravdu jen nechce měnit názor. S pozdravem, Eva J. Milá Evo, J a další, ten názor je zajímavý, který říkáte, opravdu zajímavý, ale já myslím, že to není ten klíč k tomu v tom osobním poznání. Já myslím, že ten klíč jste naznačila v té jiné věci. Ono totiž, když v 90. a ještě začátkem první dekády nového tisíciletí, nového století, ta média někoho linčovala a chtěla ho zničit, tak měla volnou ruku. Uvědomme si, že tehdy žádné možnosti těch alternativních médií na internetu v podstatě neexistovaly. To přišlo až poté. A takže to, co jste, nebo to, co lidé slyšeli z těch mainstreamových médií, jiná nebyla, než ta mainstreamová v podstatě, tak to byla železná pravda, zvlášť když to říkali úplně všichni. V tom to je. Dneska už se to dělá jim hůř, proto to také chce ten Brusel tak drasticky omezit a cenzurovat ten internet, protože se tohle dělá hůř, protože je tu alternativní mediální prostor. V tom je ten hlavní posun. Jinak vás ubezpečuji, že nebýt toho, tak například Andreje Babiše už by dávno zničili, nebo Tomia Okamuru dávno zničili. Ale Andrej Babiš si vysílá na svém podcastu, na svém vlastním kanálu a na ty České televize a všechno ostatní vysoká schlíží. A ti ostatní tam někdy chodí, ale mají možnost přijít i sem. Takže Okamura, pan Tomio Okamura, abych nehovořil jako mainstreamoví novináři, poskytne rozhovor České televizi, ale poskytne ho i proti proudu. Najednou je tu ta možnost a tak dále, rozumíte? To bylo to, co určilo, že ty lži o Václavu Klausovi se zabetonovaly do těch hlav většiny lidí. Hlavní to byl důvod. Ještě jeden. Dobrý den, ctihodný pane Hájku a tvůrčí redakce. Začalo to tak, že jsem reagoval na spisovatelku Lenku Procházkovou, která ve svém článku nás, čtenáře, žádala, abychom apelovali na prezidenta Václava Klause ohledně veta církevních restitucí. Poslal jsem mail na Pražský hrad s popisem a názorem na církevní majetek a její roli ve společnosti. Zmiňoval jsem pohled na celou věc i z historie, citací prezidenta Masaryka a Zdeňka Málera. Je to už nějaký čas zpět, ale názor pana prezidenta TGM měl sloužit, pomáhat, zněl sloužit, pomáhat a majetek nevlastnit, asi tedy pro církev. Zdeněk Máler, kolega Lenky Procházkové, měl taky velice podobný názor jak prezident Masaryk. Prezident Václav Klaus církevní restituce sice nevetoval, ale svůj názor k tomu měl a vyjádřil. Později to už pan prezident byl součástí IVK, mi mailem odpověděl, jak byl pod obrovským tlakem a neměl výraznou podporu a schváleno to nakonec, by to nakonec bylo, kdyby to vetoval. Zpět k odpovědi na můj mail na Pražský hrad. Ozval se pán z právního oddělení a celou problematiku mi vysvětlil a líbil se mu můj odkaz k roli církve od autority TGM a Zdeňka Málera. Další odpověď mi poskytl pan prezident už na IVK k proměně EU a zhoršené pozici České republiky po schválení Lisabonské smlouvy. Vážím si ho za jeho kritický postoj k EU a tomu, že zůstal skeptický vůči aspektům evropské integrace a později se stal výrazným kritikem dalších politik EU. Nyní si ho výrazně vážím za kritiku období covidu a za stanovisko k válce na Ukrajině. Nebál se říci, že SVO Ruska byla ze strany Západu vyprovokována, je kritický i k ministrům nynější vlády,
jeho slova v televizi Plagu a Vojtěcha bych odvolal hned první den. Já bych přidal i Metnara. Drží se tam policejního prezidenta Vondráčka, vaří se ve mně krev, když si vzpomenu na konec roku 2023 a střelbu na Filozofické fakultě v Praze. Pane Hájku, děkuji vám za to, že jste ve svých pořadech mluvil pozitivně o Václavu Klausovi. Jsem ještě pořád nevzdělán na období po roce 1989 a privatizaci. Asi jsem toho ale přečetl víc, než je zdrávo. Z novin. Na IVK jsem poslal knihu Josefa Staňka Falzifikace a falzifikátoři českých dějin. Zatím bez reakce a nemám jim to za zlé. Z této knihy Převlečení kabátů zaměstnanců ducha hmotnosti z normalizátorů a privatizátory v roce 1989. Za chyby nás bude soudit ten nejvyšší. S pozdravem Stanislav G. Ono, jen podotek, Stanislave, taky jste častým naším přispěvatelem do porad a nejen. Ty církevní restituce byly složitost a on opravdu byl pod obrovským tlakem. Musíme si uvědomit, že to byla Topolánkova vláda, kdy byl také Miroslav Kalousek a všichni tihleti vlčáci, kteří věděli, že si z toho něco urýpnou. To téma těch restitucí je ale složité. Opravdu, Václav Klaus byl proti. Nakonec to nevetoval, protože věděl, že by to posunul jen o 14 dní. A měl s těmi Topolánky a spol tolik sporů, že nechtěli je hrotit na těchto tématech. Ale já bych řekl svůj názor. Já si myslím, že ty restituce tak, jak byly udělány, správné nejsou. Ale tak, jak byly udělány, myslím, že restituce církevního majetku by byly správné, kdyby je udělal někdo rozumně. Například, že by neoddělil stát od církve, že by neřekl, že postupně přestane stát jakýmkoliv způsobem například platit církve a tak dále. Říkám církve, ne církev, protože se to týkalo více církví. To nebezpečí, že, abych tak řekl, i to poslední vytěká tím, že nakonec nebude z čeho například kněze platit, je veliké. A myslím, že v tom spočívá jádro těch proklínaných církevních restitucí. Ne v tom, že jsou. Že jsou je správně, ale to je, jak jsou, je špatně. Mělo se to udělat úplně jinak. Bylo by to na dlouhé téma. Možná, že ho někdy zkusíme probrat v nějaké naší alfě a omeze, protože je to téma vážné a společnost o něm ví asi tak málo, jako věděla o těch údajných Klausových lumpárnách. Pojďme dál. Tady já už to nebudu celé číst, jenom ještě jeden dopis z mnoha dopisů k tomu včerejšímu mému článku. Jsem rád, že jsem ho udělal. Od Ludmily K. z Mníšku, dříve celý život Pražanda z Jedničky, která píše: dík za vaši obrovskou odvahu postavit se za odkaz Václava Klause. Myslím, že si to od některých protiproudařů odskáčete i na dnešní poradě. To předpokládám. Pro mě jste tím ale dokázal, že jste opravdu nepodvolený protiproud s malým i velkým P. Děkuju. Nebýt Klause, tak u nás hned od počátku zavedl Havel se svým občanským hnutím to, co k nám přišlo ze západu až vstupem do Evropejského sajuza, jak jste vtipně poznamenal, tedy socialismus s lidskou tváří všech těch jeho po 68. vyloučených komunistů, kteří tvořili hlavní část jeho charty. Takhle jsme si užili aspoň desetiletí svobody. Mohli jsme se jí nadechnout,
zjistit, jak chutná, ale o to je těžší dnes polikat unijní totalitu. Ludmilo, pište nám do akademie. To je okamžitě k tištění tohle. Likvidace Klause začala sarajevským atentátem. Dodnes vlastně není úplně známo, kdo a proč ho vyvolal. Vy jste byl u toho, máte nějaké informace nebo o nich nesmíte mluvit? No, nějaké informace mám. Mluvit, i když existuje pár věcí, o kterých z hradní doby až zatím mluvit nemohu, ale tady o tom mluvit mohu. No prostě sarajevský atentát zjednodušeně řečeno připravil Václav Havel tím, že se spojil s šéfem centrální banky Tošovským a on zvedl jednorázově prudce, dneska by se to nemohlo už nic takového opakovat, sazby úrokové a tím z ničeho nic zastavil hospodářství. Z toho vznikl najednou obrovský problém, další čtvrtletí prostě najednou děsivá čísla, co se děje, no podniky neměly z čeho žít. A na to nastupují lidovci samozřejmě a Filipové a Rumlové a tam už je to připraveno. Ten začátek je ale u tohoto spiknutí, skutečného spiknutí Václava Havla s panem Tošovským, kterého pak udělal za odměnu předsedou vlády, té zimní vlády. Naštěstí jen zimní, protože Miloš Zeman se odmítl na těch jejich spichnutích podílet, takže pak se konaly volby. A stejnou otázku mám, pokud je o tu nešťastnou amnestii, tu jsem dodnes nepochopila. Jenže když se to nevysvětlí, tak vznikají ty fámy. Největší práci udělal pan Klaus na začátku, když v televizi měl takový pořad, kde vysvětloval ekonomické kroky, které je nutné udělat. Měl tam tabuli a v několika minutách nám dával lekce z praktické ekonomie. Pak už na to asi neměl čas a to je škoda. Jen na závěr dodávám, že jsem nikdy nebyla v žádné politické straně, nic jsem neprivatizovala, žiju z důchodu, díky Babišovi ne tak špatnému, ale jenom proto, že mám hodné děti a bydlím v jejich domku. Nájemné v pražském bytě bych asi nezvládla. Píchl jste prostě do vosího hnízda, pán Bůh vás opatruj. Ještě jsem vám nikdy nenapsala a trochu přispívám skrze medíky, které mi možná zachránily život. Ludmila K. Mníšek, dříve celý život Pražanda z jedničky. Ludmilo, opravdu napište nám něco do akademie, perfektní dopis. Jo, a k té amnestii ještě, abych teda se tomu nevyhnul. No, já to řeknu takhle. Já jsem v tom týmu na Hradě původně pro amnestii nebyl. A to z jediného důvodu. Protože jsem pracoval s médií. A to, co tady jsem napsal včera v tom článku, jsem věděl, že to uchopí ta média. A že v ten okamžik to celé zkroutí, zprohýbají a udělají z toho něco, jako byla Havlova amnestie z počátku 90. A ještě k tomu přidají, že to je pro ty velké ryby. Jenom proto, protože ten záměr šlehnout po tom šíleném justičním aparátu, který tady tahal ty lidi desítky let mezi soudem a nesoudem a tak dále, ten byl správný. Já bych se spíš klonil asi k tomu, ale udělat třeba 200, 250 milostí na konkrétní jednotlivé kauzy a vyhnout se té plošné amnestii, ale to by zase nebylo to šlehnutí po tom justičním systému. O němž dnes a denně si říkáme, že to je vlastně soudcokracie, že tady začali vládnout soudci. Tehdy to začínalo a Václav Klaus se pokusil tímto dramatickým způsobem jim do toho hodit vidle.
Bohužel nenásledoval jeho pak další. Ale takže já jsem s tím sice nesouhlasil, ale nikoli z principiálních důvodů. Z principiálních důvodů to bylo dobře, ale protože jsem věděl, že s tou nastavenou mediální smečkou, která dneska stávkuje v černém, protože jí hrozí, že trošku jí bude omezena ta její moc, že tehdy se nedalo bojovat ani vteřinu. Pojďme dál.

Vážený pane Hajku, jen jednu větu k pondělnímu protiproudu. Bylo úsměvné, když se vás tam jeden člověk ptal, co uděláme s tím soudním procesem proti Ivanu Kratochvílovi a dalším. Já na jejich soudu 2 dny z 5 byl, píše Miroslav Kelnar. Kdo jiný? Ale to chci říct si, právě kvůli tomu soudu jsem zorganizoval ten protest před ministerstvem spravedlnosti. A sešlo se nás tam 20. Napsali jsme alespoň dopis na ministra Tejce v naději, že nám odpoví. Začal jsem také organizovat deputaci neparlamentních stran k Tejcovi, aby mu tuto otázku položili, co bude dále s těmi politickými procesy z doby Fialovy vlády. Tak tomu člověku v pondělí chtělo by se říci, že akce proti tomuto soudnímu procesu s Kratochvílem již byla a počet účastníků byl zklamáním. Ona se totiž žádná změna od počítače dělat nedá. Já vím, že jim to člověk takto tam přímo nemůže říct. Já vím, že když někdo pracuje v týdnu a je třeba z Ostravy, tak aby si vzal dovolenou a vyhodil 1000 korun za jízdenku, to se také nechce. A tak dále, jo. Vím, že kdybych tu akci udělal o víkendu, tak se nás tam sešlo 50 lidí, já na to ten odhad mám. Tak to jsme tuto akci udělali před ministerstvem spravedlnosti a bylo to patřičné místo. A přitom nebylo moc vidět, že je nás tam tak málo. A tak dále, píše trochu trpce Miroslav Kelnar. Pane Kelnare a všichni ostatní, kteří s ním pořádáte ty mini demonstrace, vzácné.

Pes ostudný, který zatím není dokončen, je instantní je dobrý přeřek, protože on je to instantní proces, oni dopředu vědí, oni si to jenom nalejou, ale dopředu je to rozhodováno. Je hrůzostrašný a my ho budeme dál sledovat. Někteří jeho účastníci nám, když jsme to minulý týden tady zvedli, tak nám velmi poděkovali, že si konečně k tomu naplno někdo vyjadřuje. My se k tomu budeme vyjadřovat nadále, budeme tyto politické procesy samozřejmě dál sledovat, jsou pro nás naprosto zásadní a budeme určitě se snažit apelovat a dozvědět se něco z míst, jako je to Ministerstvo spravedlnosti například, ale nejen to. A tady bych se určitě přiklonil k tomu názoru na chatu, myslím, že byl ještě, že prostě ten ministr vnitra, pan Metnar, tam prostě nemůže tohohle policejního prezidenta nadále konzervovat. To je opravdu nebezpečná postava té minulé éry. Jako, rozumíte, těch věcí je mnoho, mnoho. Všude je ten deep state rozlezlý. Teď si zvolej novou ombudsmanku, tam to bezvadně říkala ta naše divačka, posluchačka, účastnice dnešní naší porady, že i ta ombudsmanka teď nově zvolená, které museli dát hlasy tudíž i vládní koalice, tak vyleze v tom Brně s těmi parazity v černém. Jak píše paní, ale já se toho slova neštítím, celý ten aparát toho ombudsmana je nesmysl. Je to zase sem jen dotažený další instituce, která má rozmělňovat schopnosti a možnosti vlády účinně vládnout. Všichni ombudsmani, to je přece ten europeistický výmysl. A vidíme, už tam jsou, už tam nalezli, už jdou a přijde nová paní, a to tam byl ještě předtím pan Křeček, který přeci jenom se držel trochu. A přijde tam tahle nová postava a už s ní hned vylezou v černém. Já myslím, že na tohle bychom se měli soustředovat. O tom bychom měli hovořit, protože když nám napíšete z různých stran, kde vidíte ten zalezlý deep state, tak možná, že trochu ovlivníme, aby se s ním něco dělo. Je to zásadní. A snad jenom úplná poznámka k tomu. Ty soudy a to pronásledování politické za názory, za svobodu projevu, ty to dál jsou. A bude jistým lakmusovým papírkem toho, jak to především Andrej Babiš, jako většinový vlastník, řekl bych, té současné vlády, myslí vážně, jestli se opravdu na to postupně soustředí a zabrání jim. Bude to těžký souboj, protože ta justiční soudcokracie, proti níž tehdy svou amnestií zkusil Klaus zabojovat a byl smeten, ta tu je teď právě proto tak silná. Pojďme dál. Já jsem chtěl ještě přečíst tady jeden dopis. Nám chodí hodně dopisů ze zahraničí a z Austrálie čtu tady často, z Ameriky, z Kanady. Moc děkuju lidem, našim krajům v Kanadě, protože nás zásobují skvělými informacemi. Ale i ve Spojených státech a dalších zemích evropských. Naše tykadlo ve Skotsku nemusím ani jmenovat. Roketa. A přišel takový dopis, který, myslím, stojí za přečtení. Dobrý den, vážený pane Hájku.
Jako obvykle jsem skouknul porady tentokrát ze dne 15. 6.

0: A i když v UČR, Ukrajinsko-České republice, nežiju, mohlo by mi to být jedno, tak mě zase pár vašich dopisovatelů rozpálilo do běla. Jak může někdo hájit Babiše, a to ještě tak hloupě, že je vlastně pořád lepší než Fiala? Že je pořád lepší než Fiala? To můžeme klidně začít hájit Hitlera a Stalina, že ve srovnání s Angličanama, Španělama nebo Čingischánem, který při dobývání vyhlazovali celý civilizace, byl Hitler a Stalin vlastně takový správní chlapci. Co s těma lidma je používat takovou logiku? Správně jste řekl, že je Babiš jiný, je ještě zbabilejší než předtím, těm lidem hodil kostičku v podobě zrušených poplatků, přitom měl ČT a ČRO nechat na pospas úplně, ale lidi ho zas budou nosit na ramenou a ani si neuvědomujou, že ČT a ČRO budou platit dál jen z jiných daní. To oponuji, ale k tomu se dostanu, až to dočtu. No ale čemu se divit, když má UČR takový voliče, teď už vím jistě, že ač teprve 46-letý se do své vlasti z exilu už nejspíš nikdy nevrátím, protože s takovým voličským materiálem, hlupákama a zbabilcema nikdy nedostane šanci vládnout nikdo jako Jindra Reichl, Tomio Okamura nebo Kačka Konečná. Jasně, třeba by se nakonec taky ukázali jako zbabilci, jak jste řekl, ten tlak je ze všech stran obrovský, ale to, že jim ty hlupáci a zbabělci po zkušenostech s Babišem a Fialou ani nedají šanci, to je vlastně na všem to nejhorší. Ať se vám daří a hlavně ať slouží zdraví, Michal z Irska. Michale, nejprve k jednotlivostem. Není to tak jednoduché, to převedení do státního rozpočtu není to též. Neplatí se žádná další daň na ČT a ČRO. Ne, je to z těch daní, které jsou, a tam největší částky platí firmy, platí bohatí lidé relativně, přestože to zdanění bohatých u nás ještě naštěstí není tak dramatické jako v západní Evropě. Platí ho daleko víc ti ostatní, než ti, kteří to museli stejnou měrou platit dosud a dokonce po Fialově a Baxově zásahu, abych tak řekl, z hlavy nebo z každého přijímače. Není to totéž. Z toho souhlasím samozřejmě s jednou věcí. Optimální by bylo, kdyby ČTO nebo ČT a ČRO zmizely, byly privatizovány, nemají tu co dělat. Ale to bychom nesměli být v Evropské unii. Umíte si představit, co by se dělo, kdyby s nějakým takovým návrhem někdo přišel? Co se děje dnes, je závan. Čili to by bylo dobré, ale je to nereálné. Dokud jsme v Bruselu a jsme v klepetech té mafie bruselské, vyloučeno. Ale já bych řekl jednu podstatnou věc k celku. Michale Z. Nechci být zlý, ale ono se to říká, když si sedíte v Irsku. Mimochodem to Irsko má stejné problémy, voličské problémy jako tady. Tam to opět ovládá z větší části ten mediální mainstream. V Británii samozřejmě totéž, teda v Anglii totéž. Ve Skotsku je to asi trošičku jinak, ale v té Anglii prostě jistě Murdoch tam má nějaký vliv, ty jeho bulvárnější média a televize, ale většina je pod tím šíleným mediálním touknutou těch korporátních médií. Je to všude stejné v té Evropě. Vzbouřila se zatím naplno jenom Amerika, když zvedla po druhé Trumpa. Ale komentovat to takhle drsně z Irska, já bych řekl, Michale, že na to nemáte právo. Protože když chcete něco ovlivňovat, tak tam musíte být. A jestliže nechcete to ovlivňovat a zlomil jste nad tím hůl, tak nenaříkejte. To byly v těch dobách před převratem mnozí, kteří tam opravdu museli z nějakých důvodů padali pryč, protože jim šlo o krk. Ale mnozí byli také jenom ekonomickou emigrací, a kterou dnes sledujeme v násobné podobě z těch z Afriky a Asie. Ale většina zůstala. Ne, že by to byly hrdinové, ale protože jsou doma a tvrdili, že to, nebo srdce jim řeklo, že to musí spolu prožít tady se svými, se svým národem, ve své vlasti. V dobrém i špatném. Takže já bych, Michale, v tomto případě řekl ne. Pojďme dál. K plochozemcům se už nedostaneme. Dobrý den, chtěla jsem opětovně přes protiproud udělat objednávku ze Supramedexu. Zmátlo mě však, že ceny nyní již nejsou nižší jako v minulosti v porovnání s cenami v případě, že Supramedex navštívím mimo protiproud. Nejsem si tedy jista, zdali jde část peněz z objednávky vytvořené přes protiproud na jeho podporu. Nevíte o tom něco? Děkuji, s pozdravem, Helena B. Heleno, já jsem vám pak odpovídal. Samozřejmě zůstává to tak, jak to bylo. Všechny ujišťuji, že jenom se změnil web Supramedexu, vypadá jinak, takže vy tam uvidíte cenu toho produktu, který jste si objednáváte bez tí slevy proti proudeře. Ale když přejdete do košíku, tak už tam ta vaše sleva bude. Nemusíte ji žádným způsobem si tam doplňovat nebo nic. Prostě vyberete si ten produkt a když jdete do košíku, už tam bude ta vaše sleva a jde ta částečka z toho pro protiproud a moc za to děkujeme. My možná už v pátek tady budeme mít pana Fialu s tím pozoruhodným panem doktorem ze Slovenska a s tou jejich živou vodou. Už je hotová a oni nám ji představí a od toho okamžiku možná bude už i možné ji kupovat. Čili v pátek moc se na to těším, bude to možná další krok k něčemu, protože Supramedex způsobil opravdu už hodně dobra a ty medíky. Teď zrovna jsem, ale nebudu vyprávět. Prostě přijde to v pátek. Já bych jenom na závěr snad ještě chtěl ocitovat, pane Hájku, moc vás zdravím a moc za všechno děkuji. Děkuji hlavně za rozhovor s panem historikem doktorem Radovanem Malým o srdci Ježíšovi a srdci Marie. Přeji všem posluchačům i vám a přál bych to celému světu a to si přisadím představeným a tedy i politikům, slyšte a nezatvrzujte svá srdce. Bůh oslovuje naše srdce a vede nás k dobrému činu. Jsem rád, že o těchto tématech vedete naproti proudu rozhovory, protože my jsme byli stvořeni v lásce a láskou, takže kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh. Žehnám vám a moc děkuji, páter Petr H. z Ostravska. Já bych snad jenom doplnil.
1: Přepojujeme na jiné studio svobodné.
0: 100%. Jakkoliv havlisté zneužili. 100%. Nakonec zvítězí.
2: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

0: Konec. Začátek válka.
1: Zdravíme tady ve vysílání Inovace republiky. Přijeme

0: نعم بنو
1: Poslouchejte, roky nám slibovaly lepší zítřky. Roky brali a dávali jen prázdná slova. Lidé pracují, lidé platí. A nahoře, tam se jen počítají peníze. Dnes už mlčet nebudeme. Dnes se ozývá hlas ulic, hlas Česka. A tenhle hlas

0: až nastane ten čas.
1: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
2: Svobodný vysílač CS. Rádio České

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Jen málo válek v nedávné historii bylo vyvoláno politikou nebo územními ambicemi. Téměř všechny války, které Západ v novodobé historii rozpoutal, včetně třeba americké občanské války nebo obou světových válek, byly válkami bankéřů podněcovanými, vyvolávanými a financovanými finančními mocnostmi Evropy. Francouzský spisovatel Anatole France, nositel Nobelovy ceny, kdysi napsal: věříte, že umíráte za vlast, zatímco umíráte za nějaké průmyslníky. Můžeme si tu připomenout generála Smedleyho Butlera a jeho tvrzení, že ve válkách jde jen o peníze, o násilné otevření dveří kapitalistům a bankéřům, aby mohli nasytit svou chamtivost. Strávil jsem 33 let u námořní pěchoty. Většinu času jsem byl prvotřídním svalovcem pro velký biznis, pro Wall Street a pro bankéře. Stručně řečeno, byl jsem vyděračem a gangstrem kapitalismu. Účet za to nese široká veřejnost. Tento návrh zákona skládá strašlivé účty. Nově umístěné náhrobky, zohavená těla, zničené mysli, zlomená srdce a domovy. Ekonomická nestabilita. Zpátečnické zdanění pro generace a generace. Válka byla z velké části otázkou peněz. Bankéři půjčovali peníze cizím zemím a když je nemohli splatit, prezident na ně poslal námořní pěchotu. Vím to, byl jsem na 11 takových výpravách. O příklady západních nadnárodních společností, které páchají ekonomická a lidská zvěrstva jen kvůli většímu zisku, není nouze. K tomu se dostanu v další části pořadu. My ale tato zvěrstva odpouštíme, protože pachatelé jsou přece demokraté a věří ve volný trh. Poslechněte si několik jiných hlasů, než je ten můj, na téma zločinnosti vlády USA a nadnárodních korporací. Ocituji vám několik dalších lidí, abyste neměli pocit, že jde o nějaký můj myšlenkový konstrukt, ale lidé, kteří prodělali osobní zkušenost v samotném základu a jádru tohoto zločineckého systému. A kdo jiný by měl vynést svědectví, než právě oni? Jsou to takoví systémoví whistlebloweri, bychom je mohli nazvat. Tak třeba Thomas Friedman píše v New York Times: skrytá ruka trhu nikdy nebude fungovat bez skryté pěsti. McDonald's nemůže prosperovat bez McDonnell Douglas. Naráží tím na americkou společnost, která vyráběla komerční i vojenská letadla a která se v roce 1997 sloučila do společnosti Boeing. Dále třeba Philip Agee, bývalý agent CIA, vydal knihu s názvem Deník CIA, ve které napsal: americký kapitalismus, založený na vykořisťování chudých, jehož základní motivací je osobní chamtivost, prostě nemůže přežít bez násilí. John Maynard Keynes, pravděpodobně nejvlivnější ekonom v dějinách, řekl: kapitalismus je mimořádná víra, že nejodpornější lidé z nejodpornějších pohnutek budou nějak pracovat ve prospěch všech. William Grider napsal: velké nadnárodní společnosti nejsou ochotny čelit morálním a ekonomickým rozporům svého vlastního chování. Vyrábět v diktaturách s nízkými mzdami a prodávat do demokracií s vysokými mzdami. Pozoruhodnou vlastností globálních podniků je totiž to, jak snadno kapitalismus volného trhu odkládá své údajné hodnoty, aby mohl podnikat. Na podmínkách lidské svobody jim nezáleží, dokud je poptávka na trhu solidní. Absence svobody, pokud vůbec něco, dodává jejich operacím řád a efektivitu. Ta pasáž vyrábět v diktaturách s nízkými mzdami a prodávat do demokracií s vysokými mzdami by měla viset nad vchodem každé pobočky těchto zločineckých korporací a zlatem tepaná na každý sloup na ulici. To je přesně hřebík na hlavičku. Vyrábět v diktaturách, doplnil bych i koloniích s nízkými mzdami a prodávat do demokracií s vysokými mzdami.
Takto se přesně chovají zločinecké korporace. Richard Bernard v knize Intervence a revoluce napsal: Spojené státy podporují pravicové diktatury v Latinské Americe, jihovýchodní Asii a na Blízkém východě, protože jsou to vládci, kteří svůj osobní politický osud spojili s osudem amerických korporací ve svých zemích. Revoluční nebo nacionalističtí vůdci mají radikálně odlišné politické voliče a zájmy. Vytváření dobrého investičního klimatu pro Spojené státy a rozvoj vlastní země jsou pro ně zásadně protichůdné cíle. Proto mají Spojené státy silný ekonomický zájem na tom, aby se tito lidé nedostali k moci nebo aby zajistili jejich odstranění, pokud se tak stane. Ocituji pasáž z článku v časopise The Third World Traveler, cestovatel z třetího světa. Ředitelé většiny největších světových korporací denně přijímají rozhodnutí, která ničí životy mnoha dalších lidských bytostí. Jen asi 1 až 3% z nás jsou sociopati. Lidé, kteří nemají normální lidské city a mohou klidně v noci usnout poté, co provedli strašlivé věci. A z tohoto 1% sociopatů je pravděpodobně jen zlomek procenta s vysokoškolským vzděláním. Lidí, kteří by dokázali řídit moderní monopolní destruktivní korporace, je tedy takový nedostatek, že akcionáři musí platit miliony, aby je přiměli pracovat. A protože jsou to sociopati, rádi si ty peníze vezmou, aniž by se zamysleli nad jejich společenskými důsledky. Nebo si poslechněte Edwarda Hermana. Establishment nemůže přiznat, že je to porušování lidských práv, které činí země atraktivními pro biznis. Takže je třeba falšovat historii, včetně popírání naší podpory režimů teroru a praktik, které zajišťují příznivé klima pro investice a naší destabilizace demokracií, které nesplňují standard služeb nadnárodním korporacím. Stejně jako Spojené státy školili latinskoamerickou armádu a policii v metodách boje proti populismu v jejich zemích, čímž napomáhali vytvářet příznivé investiční klima tím, že přiváděli k moci státy národní bezpečnosti, tak je v domovské zemi zapotřebí velké, dobře vycvičené a nemilosrdné policie, která prosazuje pravicový program, jenž je v rozporu se zájmy velké většiny. Existuje obrovské tiché spiknutí mezi vládou USA, jejími agenturami a nadnárodními korporacemi na jedné straně a místními podnikatelskými a vojenskými klikami ve třetím světě na straně druhé, jehož cílem je převzít úplnou kontrolu nad těmito zeměmi a rozvíjet je na základě společného podniku. Vojenští představitelé třetího světa byli americkým bezpečnostním establishmentem pečlivě vychovávaní, aby sloužili jako vykonavatelé tohoto oboustranně výhodného partnerství a byli náležitě vybaveni samopaly a nejnovějšími údaji o metodách výslechu podvratných živlů. Spojené státy často a nadšeně podporovali svržení demokracie ve prospěch režimů přátelských k investorům. Světová banka, Mezinárodní měnový fond a soukromé banky soustavně vynakládají obrovské částky na teroristické režimy po jejich vytlačení demokratických vlád a řada kvantitativních studií prokázala systematický pozitivní vztah mezi pomocí USA, Mezinárodního měnového fondu a Světové banky zemím a porušováním lidských práv v těchto zemích. Propagandistický systém umožňuje vedení USA páchat zločiny bez omezení a bez jakéhokoliv náznaku špatného chování nebo trestné činnosti. Ve skutečnosti se hlavní váleční zločinci jako Henry Kissinger pravidelně objevují v televizi, aby komentovali zločiny těchto řezníků. Vzhledem ke své moci a globálním zájmům se vedoucí představitelé USA dopouštějí zločinů jako samozřejmosti a strukturální nutnosti. Přísné uplatňování mezinárodního práva by přineslo každému americkému prezidentovi za posledních 50 let rozsudek podle Norimberského tribunálu.
Tady vidíte, že svědectví přinášejí lidé, kteří pracovali v jádru systému a jejich výpovědi jsou naprosto unikátní a cenné v pohledu na současný systém nadvlády amerických nadnárodních korporací. Není to žádný můj výmysl. Jak jsem už uvedl ve svých dřívějších pořadech, speciálně v pětidílném cyklu Krvavá historie CIA. Spojené státy často vysílaly svou armádu k invazi do jiných zemí pod záminkou obrany demokracie nebo ochrany amerických zájmů. Ve skutečnosti ale používali armádu k obraně euroamerického kapitalismu násilným potlačováním stávek nadnárodních společností v celé střední a jižní Americe i v Asii, a to včetně Číny. Existuje seznam amerických vojenských intervencí za posledních 200 let s oficiálními důvody pro každou položku, kde jsou uvedeny příčiny jako ochrana amerických zájmů, potlačení všeobecné protestní stávky civilistů, boj proti civilistům během protiamerických protestů, potlačení protiamerických protestů podniků, kontrola protiamerických civilistů, válka proti civilistům na ochranu diktátora. Americký prezident Calvin Coolidge zorganizoval svržení guatemalské vlády, když odmítla poskytnout další ústupky mezinárodní skupině, která už ovládala většinu území této země. Situace pak gradovala dál v roce 1954 a svržení guatemalské vlády všechno jsem probíral v krvavé historii CIA. Všechny tyto a další akce byly čistě obchodní, přičemž hrstka bankéřů využívala veřejnou moc americké armády jako soukromý nástroj k brutálnímu vynucování toho, co bylo ve skutečnosti otrockou prací pro tyto korporace vlastněné nebo spíš úvěrované hrstkou nejvlivnějších bankéřů. Právě z tohoto důvodu začaly Spojené státy dodávat svým asi 50 brutálním loutkovým diktátorům vysoce kvalitní zbraně a výcvik k potlačení civilního obyvatelstva, aby americké armádě ušetřili náklady a problémy s opakovanými invazemi do těchto zemí za účelem potlačení civilních pracovních protestů proti nelidskosti těchto nadnárodních korporací a mezinárodních bankéřů. To je jeden z hlavních zdrojů bohatství amerického průmyslu a bankovních rodin. Pomocí armády k vynucování faktického otroctví na pracujícím obyvatelstvu desítek chudých národů.

Opakované schéma drancování. Bohatí ještě bohatšími. Rozšíření neoliberálního kapitalismu po celém nerozvinutém světě bylo a stále je největším organizovaným zločineckým podnikem v dějinách, masivním útokem na lidstvo ze strany relativní hrstky bankéřů a jejich přátel průmyslníků, podporovaným a prosazovaným tím nejbrutálnějším způsobem, jaký si lze představit jejich soukromou armádou, armádou Spojených států. Téměř ve všech případech, kdy se na tom podílela Amerika, byli američtí vojáci jen potravou pro děla, jednorázovým majetkem pro penězovody, která používala americkou armádu jako soukromou armádu, aby jim připravila půdu pro drancování. Pokud si projdete seznam amerických intervencí v cizích zemích za posledních 200 let, téměř každá z nich se řídí jasným schématem, aby Spojené státy ještě více zbohatly. Za prvé, odstranění jakékoliv socialistické vlády, která brání mezinárodním bankéřům a jejich nadnárodním korporacím v trancování národa. Za druhé, dosadit brutálního vojenského diktátora. Za třetí, spacifikovat obyvatelstvo masakry a terorem. A za čtvrté, převzít vlastnictví infrastruktury a nerušeně trancovat národní zdroje. To je stále dokola opakované schéma, které vidíme všude po světě v rámci intervencí Spojených států a které jsem uváděl v mém pětidílném cyklu Krvavé historie CIA. Žádné z těchto 50 nebo více dobrodružství nebylo o demokracii nebo svobodě. Ve všech šlo o peníze a chamtivost. Je třeba si uvědomit, že legendární americká nevědomost produkovaná médii, Hollywoodem a další propagandou je součástí plánu, který realizuje stejná armáda bankéřů. Pokud chcete využít národní armádu k provádění zvěrstev ve prospěch svých korporací a bank, nechcete přece, aby se to lidé dozvěděli, protože by se jim nakonec obrátil žaludek a vzbouřili by se. Ale pokud ovládáte média, vydavatele knih a filmy, pak kontrolujete, co lidé vidí, čtou a vědí a zároveň je učíte, co si mají myslet. Pokud to bankéři dělají dobře, mohou zmasakrovat desítky milionů nevinných civilistů v desítkách zemí a nechat Američany věřit, že jejich vláda všude jen šíří demokracii. A přesně to se stalo a přesně tomu Američané věří. Británie na výsluní. V době, kdy byla Británie na vrcholu své mezinárodní moci, tytéž evropské bankovní rodiny využívaly britskou armádu jako svou soukromou armádu k podmanění a terorizování obyvatelstva slabších národů, aby je spacifikovali za účelem drancování a v případě Indie také k rozdělení země. Právě britská armáda, prošpikovaná kapitalistickou ideologií a jednající jako gorily a hrdlořezové, po generace brutalizovala Indii jménem soukromých podniků, mezi které patřila i britská východoindická společnost, kterou vytvořili Rothschildové a která byla výhradně židovskou organizací. V Indii nikdy nešlo o politiku nebo území, ale o peníze. Byly to tytéž evropské bankovní rodiny, Rothschildové, Sesunové, Kadurí, Hardunové a další, které využívaly britskou armádu jako svou soukromou armádu k ochraně Rothschildů, zatímco nutili Indy pěstovat opium, raslů při jeho přepravě do Hongkongu a Sesunů při výkonu jejich výhradní koncese na prodej v Číně. Búrské války vedené v Jižní Africe zorganizovali Rothschildové a jejich přátelé průmyslníci, kteří využili britskou armádu k vyhlazení obyvatelstva, které se bránilo kolonizaci a poté si přivlastnili zlatá pole a diamantové doly.
Anglie byla využitá jako soukromá armáda bankéřů pro obě světové války, a to s plným vědomím, že náklady na ně finančně zničí Spojené království, vyhladí britské impérium a z Británie zůstane bezvýznamný zbytek země. V té době však již byla americká armáda mnohem silnější a bankéři už plně efektivně ovládali americkou vládu a její politiky, a tím i armádu. Británie byla na jedno použití a tak se jí bankéři zbavili a přenesli svou vlajku do USA.

Bankéři přenášejí vlajku z Británie do USA. Když se Británie po dvou sebedestruktivních světových válkách mohla zhroutit, bankéři přenesli svou vojenskou věrnost na USA a od té doby to byla americká armáda, kdo dělal většinu špinavé práce, aby umožnil jejich mezinárodní pustošení. Dnes je velká část této práce při dobývání světa ve prospěch bankéřů přenesená na NATO, přinejmenším na evropské scéně. Krátce jsem se zmínil o tom, že evropská vláda je v podstatě pseudofašistickou diktaturou, přičemž skutečná řídící a rozhodovací moc sídlí v temných místnostech o několik úrovní výše, než jsou národní i evropští volení zástupci, kteří se fakticky i fakticky nezodpovídají nikomu jinému než sami sobě. NATO je kooptováno jako jejich soukromá armáda, což je jeden z důvodů, proč se uchazeči o členství v Evropě musí nejprve vzdát svých armád ve prospěch NATO, které je stejně jako samotní evropští vládci nadnárodním zločineckým orgánem, který se nikomu nezodpovídá. Je třeba poznamenat, že většinu finančního a politického chaosu ve světě obecně připisujeme jednání Spojených států, ale přinejmenším v jednom smyslu je to nespravedlivé. Je pravda, že Spojené státy využívají svou nevyváženou vojenskou, politickou a finanční moc k tomu, aby ve světě způsobili chaos, z něhož nevyhnutelně těží pouze 1% nejbohatších, ale zatímco v určitém období temné historie Ameriky mohly být tyto akce jednostranné, dnes je tato kombinovaná moc řízená stejným 1%, tím, co nazýváme Deep State nebo skrytou vládou, jinými slovy mocí v pozadí. Stejně jako v případě Británie v minulosti, jsou dnes Spojené státy využívané jako nástroj. Americké ministerstvo zahraničí, armáda, CIA a NSA, dolar a rostoucí rozpočty na zbrojení. Tohle všechno jsou šípy v toulci této malé skupiny mocných lidí.

Co skutečně mají lidé z válek? Abychom se přesvědčili o pravdivosti tohoto tvrzení, stačí se jen zamyslet. Většina akcí, které v uplynulých desetiletích podnikl a dodnes podniká, americký FED, to znamená politika ministerstva zahraničí, neustálé války, revoluce a destabilizace států, nebyly v žádném případě prospěšné ani pro USA jako národ, ani pro americký lid. Ve skutečnosti tomu bylo právě naopak, protože to byly právě Spojené státy, které přece nesly většinu nákladů a téměř všechny oběti na bojištích. Tyto války ale byly skutečně velmi prospěšné pro těch několik málo lidí v zákulisí, kteří z každé události vysáli ohromující množství bohatství, což zahrnuje mnoho amerických měnových depresí, invaze do zemí jako Afghánistán, Irák a Líbie, zničení Ukrajiny a mnoho dalšího. Žádný obyčejný Američan neměl z těchto zvěrstev žádný prospěch, ale malá hrstka lidí, ve všech případech stejní mezinárodní kleptokraté, profitovala v bilionech dolarů. V rámci další propagandistické kampaně Hollywood hrdě uváděl filmy o těchto ničivých osvobozeneckých válkách, přičemž hlásal zcela smyšlené americké hrdinství a tvrdil, že poskytují neklamný důkaz, že Amerika bude bojovat proti agresi a všem agresorům, kteří zpochybňují práva svobodných lidí. Když se podíváme na poslední americké války, Afghánistán, Irák a Líbii, a na ty, které se málem rozpoutaly, tedy Sýrii a Írán, co vidíme? Kromě ropy a strategické polohy neměla žádná z těchto zemí pro Američany ani pro jejich vládu žádný význam. Žádná z těchto zemí nepředstavovala pro Spojené státy žádnou hrozbu, ani žádná z nich nikomu neudělala nic, co by ospravedlnilo vojenské invaze a ničení, které zažili. Žádná z těchto zemí nebyla spojená s 11. zářím ani nijak nesouvisela s takzvaným terorismem, alespoň ne před zapojením americké vlády. Vezměme si Jugoslávii, míru milovnou federaci, která tiše seděla v malém koutě světa, hleděla si svého a nikomu nic nedělala. Co se tedy stalo? Příběh není složitý. Mezinárodní bankéři chtěli zničit Srbsko a rozbít Jugoslávskou federaci. Byla to parodie ospravedlňovaná před nevědomou a důvěřivou veřejností další rozsáhlou mozaikou lží. Americká vláda zaplatila náklady a americká armáda utrpěla válečné ztráty na západě. Jugoslávie rozhodně nebyla pro USA v žádném smyslu hrozbou ani nepřítelem. Ani Spojené státy jako národ, americké korporace nebo americký lid z masového ničení a vraždění nijak neprofitovali. V této rovnici byly Spojené státy irelevantní, pouze jako nástroj. Jednalo se výhradně o válku bankéřů. V případě Iráku a Líbie chtěli mezinárodní bankéři, stejní lidé, kteří vlastní FED a kteří ze zákulisí ovládají Bílý dům a americký kongres, tyto války vést proto, aby získali kontrolu nad ropou a dále upevnili pozici Izraele jako nejvyšší vojenské síly na Blízkém východě. Bankéři půjčují na války. Bankéři samozřejmě nemají armádu a i když mohou způsobit a způsobují finanční katastrofy, nestačilo jim to. Chtěli takovou totální kontrolu, jaká je dostupná pouze prostřednictvím vojenské invaze a okupace a následným totálním zničením místních armád, vlád a sociálních a politických rámců, věčnou nerovností příjmů a odstraněním jakékoliv budoucí naděje na obranu a vyhnání svých nových kolonizátorů.
Stejně jako v případě první i druhé světové války, se tajná vláda obrátila na skutečnou vládu, počínaje Bílým domem, s návrhem napadnout a zničit tyto země a předat jejich majetek bankéřům a jejich korporacím. Americká vláda byla samozřejmě ochotná, ale neměla na tak nákladná dobrodružství peníze. Nicméně řešení bylo na dosah ruky. Půjčit si peníze od těch samých bankéřů. To je tak třeskuté chucpe. Bankéři vyvolají válku pro své korporace, ale nemají armádu. Tak na tu svou válku půjčí peníze zemi, která tu armádu má. Takže na tom vydělají dvakrát. Vydrancují zemi o nerostné bohatství. Oni schrábnou zisk poprvé a podruhé schrábnou zisk za půjčky zemi, která jim vybojovala přístup k tomuto nerostnému bohatství. Takže oni si tu válku ani nezaplatí. Takže mají zisky pro jejich korporace a banky díky drancování přírodních zdrojů a ještě druhotné zisky v podobě půjček za válku, kterou pro ně vybojovala Amerika jako beranidlo a tupé stádo s blouznivými záchvaty o vlastenectví a patriotismu. People don't matter, na lidech nezáleží. Samozřejmě, pokud vláda nemá peníze dnes, nebude je mít ani po skončení válek. Ale vlády mají přece neomezenou daňovou pravomoc a tak mohou peníze získat. Samozřejmě, že vláda nebude zdaňovat elity bankéře nebo jejich korporace, ale spíše bude dojít až dímat lidi, daňové soustrastníky. Americká armáda ve skutečnosti nechtěla vést žádnou z těchto válek a dvěma prezidentům George Bushovi a Baracku Obamovi řekla, že jsou blázni, ale díky téměř absolutní kontrole loutkovodičů nad Bílým domem a kongresem a jejich prostřednictvím i nad armádou si války úspěšně vynutili. Prezident dostatečně horlivě zavázal vládu k zadlužení a armádu k válkám. Důležité je, že na rozdíl od propagandy v novinách USA a bankéři tyto války neprohrály. Dosáhli všeho, co chtěli. Téměř neomezeného bilionového dodatečného bohatství pro bankéře profitujících z válek, armádních rozpočtů a naprostého zničení dvou zemí a jejich vůdců, které se Izraeli náhodou nelíbily. A jaké výhody z toho měl americký lid? Vůbec žádné. Na lidech nezáleželo stejně jako na celkovém prospěchu země. V těchto válkách nešlo o zlepšení života Američanů, nešlo o to, aby byl svět bezpečný pro demokracii, nešlo o 11. září a už vůbec ne o terorismus. Podle stejného vzoru, který existuje už více než 200 let, malá skupina mocných bankéřů využila americkou armádu jako nástroj, jako osobní armádu k prosazování svých vlastních finančních a politických ambicí. Pokud se Američané obtěžují položit si otázku, v čem jsou jako národ lepší za tyto války, za zničení těchto zemí, miliony mrtvých a ohromující lidské a finanční náklady, jedinou možnou odpovědí je mlčení. V neoliberálním kapitalismu se války privatizují stejně jako všechno ostatní. Privatizují se zisky a socializují ztráty. Nedávné války stály Spojené státy odhadem 20 tisíc dolarů na každého jednotlivého muže, ženu a dítě v Americe, tedy asi 50 tisíc dolarů na domácnost. Jenže Američané už tolik peněz nemají a nemají naději je nashromáždit. Daně byly členům tajné vlády, bankéřům a jejich korporacím nebo přátelům už snížené téměř na nulu a zvyšovat se nebudou. A vzhledem k tomu, že lidé mají jen částečné pracovní úvazky a nízké mzdy, nemohou zvýšené daně ustát. Peníze se ale musí vrátit, a to z daní. To se už ve velkém děje. Vybrané daně se přerozdělují.
a to spotřebních sociálních služeb, jako je zdravotnictví a školství, na splácení válečného dluhu a nová vojenská dobrodružství. Americká vláda získala 20 miliard z programu potravinových lístků a další miliardy z podpor v nezaměstnanosti. Teď vyřazuje desítky miliard ze školství. Drasticky snižuje prostředky pro základní a střední školství a také pro univerzity, které nutí propouštět učitele a zvyšovat školné, aby se uživili.

české vládě. Přidat pár stovek důchodcům? To pravici létají pěny od huby a dokáže se hystericky rozběsnit, jaké je to plýtvání veřejnými zdroji a že se struna rozpočtu napíná a u příští vlády praskne. K tomu jim přizvukují zaplacená média, státem dotovaní experti, kteří přežvikují podobné fráze v médiích. Novináři v talk show si hrají na chytré, šermují statistikami opět vyprodukovanými státními institucemi, jak přidat důchodcům nebo zvýšit někomu plat, přivede stát na buben. Ale desítky miliard na armádní rozpočty, stále vyšší procento, které nás nutí přispívat na obranu, to nikdo nemrkne okem. To je v pořádku. Všímáme si té disproporce. Pár stovek důchodcům rozlítí a rozohní politiky skoro až do hysterického epileptického záchvatu, co předvádějí za výlevy, za to by se nemusel stydět žádný prvotřídní herec. Ale stále vyšší rozpočty na armádu, to je přece v pořádku, to jsou naše závazky vůči spojencům. A média poslušně hýkají v tom též narrativu. Do toho dividendy, které si korporace vytahují na své soukromé zahraniční účty, zatímco domácímu kolonizovanému obyvatelstvu platy téměř nezvyšují v soukromém sektoru. A když o pár stovek, tak řvou a hulákají, jak jsou skoro před krachem. Ale miliardové dividendy na jejich účtech, o tom se nehovoří. Lidé jsou okrádaní o stovky miliard bankéři a korporacemi a pak se není co divit, že nejsou peníze na zvyšování mest, výplat důchodů. Lidé jsou zbytné zboží, můžou chcípnout, pro nadnárodní korporace a banky mají hodnotu pouhého inventurního čísla. Lidé jsou to poslední, na čem záleží.

Prohraná válka bankéřům nevadí. A kdo vyhrává? Bankéři, tajná vláda a jejich korporátní elita. Už teď drancují Irák nebo Líbii, kde mají biliony dolarů z ropy a dalších příjmů a svých 6 bilionů dolarů i z úroky vyberou od amerických občanů. A to je víceméně celý příběh. Jednoho dne se americký lid možná nakonec probudí a zjistí, co se skutečně stalo a bude se chtít pomstít za finanční a sociální válku, kterou proti němu jeho vlastní tajná vláda, říkejme jí Deep State, rozpoutala. Ale v té době už bude pozdě, protože vláda je už připravená. Proto americká vláda vybudovala svých 800 internačních táborů FEMA s personálem a připravenými ozbrojenými strážemi. Proto podobné záchytné koncentrační tábory vznikají ve Velké Británii, Kanadě nebo Austrálii. Na všechno mám mimochodem odkazy. Nejde pouze o záchytné tábory pro neočkované nebo obyvatele, kteří nesouhlasí s agendou covidismu. Jde o přípravu na očekávanou vzpouru lidí, až zjistí, že jsou jen potravou jako zdroj zisků pro bankéře a korporace. A kdo prohrál? Všichni, kromě korporací, bankéřů a jejich výrobců zbraní, přičemž největšími poraženými jsou poškozené národy, které už ale byly vymazané z veřejného povědomí. Aniž by národy světa pochopily, v jak trpkém a tragickém stavu se tyto národy dnes nacházejí, a to díky totální kontrole světových médií, která je v rukou těch samých bankéřů a korporací. Pod kontrolou myslím v rámci zadávání reklam, financování a dalších pobídek, ne že někdo z korporace přikazuje a zakazuje, o čem musí a o čem nesmí psát. Tak, aby mě někdo zase něco nepodsouval. Skutečné oběti a náklady válek.

Je tu ještě poslední bod, který chci zmínit, a to jsou skutečné náklady těchto válek. V případě válečných obětí americká média chytře informují pouze o amerických obětech a pohodlně ignorují mnohem větší počet obětí, které si uvědomují oběti těchto válek. O Vietnamu se říká, že Spojené státy ztratily asi 50 tisíc vojáků, ale málo kdo si uvědomuje, že Vietnam, Laos a Kambodža ztratily celkem asi 5 milionů životů a nespočet milionů dalších obětí. V případě Iráku se dozvídáme o 5 000 mrtvých Američanech, ale média ignorují více než milion mrtvých Iráčanů a mnoho dalších milionů zraněných nebo s amputovanými končetinami, nemluvě o 500 000 zabitých kojenců Madeleine Albrightové. V obou případech je zcela ignorovaný obrovský počet tragických obětí napalmu a ochuzeného uranu. Ignorovaná je také skutečnost, že Spojené státy přišly pouze o vojenský personál, zatímco oběti v obětovaných zemích byly téměř výhradně civilní, přičemž nejméně 2/3 z nich tvořily ženy a děti, což je skutečnost záměrně zamlčovaná. Masivní úmrtí civilistů je nezbytné k řádné pacifikaci obyvatelstva, což je záměrná praxe, kterou Spojené státy uplatňují již více než 200 let. Vzpomeňte si na Filipíny a Indonésii. Tajná vláda a média dělají totéž s finančními náklady. Víme, že tyto války budou Spojené státy stát celkem možná 6 bilionů dolarů, ale nikdo se nezmiňuje o finančních nákladech obětí. Například Irák byl doslova totálně zničený. Nemá žádnou vojenskou kapacitu a prakticky celá základní infrastruktura země leží v troskách. V této zemi dnes funguje jen velmi málo věcí a náklady na obnovu této infrastruktury by se pohybovaly v bilionech dolarů, pokud by bylo Iráku povoleno se obnovit, což se nestane. Afghánistán je moře trosek a Líbie, Srbsko a Balkán jsou na tom sotva lépe. Zejména Líbie se z krásné a bohaté malé země, nejvyspělejší v Africe, stala anarchickým zkrachovalým státem, kterému stejní lidé zkonfiskovali veškerou cennou ropu, zlato a další majetek. Vietnam si vyžádal 50 let a biliony dolarů na obnovu a stále je v troskách. V těchto dobrodružstvích USA napadly prakticky bezbranné země svou nesrovnatelně vyšší vojenskou silou a přivedly je k naprosté zkáze, přičemž způsobily fyzickou destrukci za mnoho bilionů dolarů a také nepočítaně milionů civilních obětí. O těchto bodech však západní média mlčí, a to z dobrého důvodu. Masové zabíjení nevojenských civilistů a fyzické ničení civilního majetku nebylo náhodné a nejednalo se ani o vedlejší škody. Byly plánem.

ponořme se pod povrch. Když se ponoříme pod povrchnost americké a západní demokracie, zjistíme, že všude prostupuje stejná hniloba. Politici, nevolení úředníci, bankéři a další upíři, průmyslníci, takzvaní finančníci, majitelé hedžových fondů a jejich přátelé, ti všichni bohatě profitují z válečných a finančních destrukcí. Seznam těchto jmen není velký. Slabé země jsou nucené k privatizaci svých nejcennějších aktiv a zdrojů, vždy za zbytkové, oni říkají, tržní ceny. Tím je celému nerozvinutému světu, jehož obyvatelstvo je jenom takovým dráždidlem na jedno použití pro bankéře a korporace v jejich honbě za penězi, tak tomuto nerozvinutému světu je tímto způsobem vnucená nevyhnutelná bída. Všechny příběhy jsou podobné. Bankéři a jejich průmyslníci cítí v národě zisk a začnou pomocí Mezinárodního měnového fondu a Světové banky trancovat tyto malé národy, aby je připravili o zdroje a infrastrukturu. V případech, kdy finanční destrukce selže, použijí Spojené státy, ovládané stejnými lidmi, svou vojenskou moc, aby násilím otevřeli dveře a odstranili všechny překážky bránící nerušenému trancování, nejčastěji za cenu obrovských lidských obětí. Tento pochod ke globální tyranii se zdá být téměř nezastavitelný. Kanadský deník Globe and Mail přinesl koncem roku 2015 článek, který odhalil, že nejenže stovky kanadských vojáků zemřely v Afghánistánu, aby bankéři ovládající společnost Unocol mohli mít svůj ropovod, ale že desítky těchto vojáků po návratu domů páchají sebevraždy. Totéž se děje ve Spojených státech, kde se vracející mladí vojáci zabíjejí po desítkách tisíc. Proč to vojáci dělají? Protože se nedokážou smířit s tím, co udělali jiným lidem, nebo s tím, co viděli dělat jiné lidi, ze kterých všichni byli nevinní civilisté. Protože i s vědomím, že díky jejich zvěrstvům se svět stal bezpečným pro bankéře, stále nemohli žít s představou matky plačící nad skrvavenou masou, která už nepřipomínala její dítě, nebo malých dětí shromážděných kolem matky, jejíž vnitřnosti visely všude kolem. Vojáci páchali sebevraždy z uvědomění, že byli těmito psychopaty vmanipulovaní do morálních zvráceností, které se nedají odčinit, a že jejich činy neměly bránit jejich zemi, ale pomoci někomu vydělat peníze. Zejména u Američanů se nábor zakládal na vysoké morální zámince svobody a demokracie a ochrany světa před terorismem. Pak ovšem vojáci pochopili, že byli vyslaní zmasakrovat nevinné rodiny jen proto, aby ochránili bankovní zisky a že místo, aby byli za své činy vyznamenaní, byli s opovržením zavržení. Demokracie není o vládě nebo hlasování, není o svobodách ani o lidských právech. Je o penězích, o malé skupině velmi mocných lidí, kteří fakticky ovládají největší armádu světa, drancují slabé národy světa a masakrují jejich obyvatele, a to vše z chamtivosti a touhy pomoci. Není tu žádná morálka, dokonce ani předstíraná morálka. Jak přesně řekl americký spisovatel John Kaminsky. Americké a britské dějiny jsou do značné míry také dějinami Židů a nejde v nich o Magnu Chartu nebo deklaraci nezávislosti, ale mnohem více o genocidu původních obyvatel a zotročení národů západním obchodním modelem. Pěkné pohádky o demokracii jsou pohádky na dobrou noc pro děti, pro slabé a prostoduché, pro nevědomé a nevzdělané, aby se cítili dobře, že jsou Američanem, nebo Kanaďanem, Australanem nebo Britem. Je ubohé a bolestné sledovat, jak lidé v Hongkongu a někteří i v pevninské Číně hltají smyšlené pohádky o vřelosti a svobodě západní demokracie, zatímco ve skutečnosti podporují největší zločinecký podnik na světě. Na západní demokracii není nic hezkého a na mezinárodních záležitostech není nic čistého ani morálního, a čím dříve si to Číňané uvědomí a přijmou, tím lépe pro jejich zemi.
je čas dospět. Zločiny vymazané z učebnic dějepisu. V dřívějších pořadech jsem uvedl některé důkazy o zásadní zločinnosti amerických korporací, ale také jsem probíral proliferaci nebo vrůstání těchto korporací do kruhů americké vlády a zpravodajských rozvědek, které tuto mašinérii ovládají ze zákulisí tisíci neviditelnými chapadly. Světové vlády a jejich agentury, nebo chceme-li, zpravodajské rozvědky, páchají mnoho zločinů. Ty zahrnují mnoho ohromujících událostí, které jsou skutečné a dobře zdokumentované, ale které byly zcela vymazané z učebnic dějepisu a z povědomí našeho vědomí a vědomí světové veřejnosti. Je na čase je znovu vynést na světlo. Je to důležité, protože zejména americké nadnárodní korporace postupují podle scénáře, který pro ně napsala vláda Spojených států a její loutkovodiči. Prozatím uvedu několik podrobností, abych poukázal na úzké vazby mezi těmito dvěma sektory, tedy proliferace a prorůstání korporátního a vládního sektoru. Že tyto dva sektory jsou navzájem propojené a velmi blízké, příbuzné, něco jako dvě propojené nádoby. Všechno vychází z kovbojských časů divokého západu, silnější vyhrává, slabší kusy odpadnou, proplétá se eugenickými hnutími, což jsem probíral v mém třídílném cyklu Utajení démoni nacismu. A tento stav se betonuje a ukotvuje v agenturní rozvědce CIA, která tento stav stabilizovala a v podstatě zakonzervovala. Stav, kdy americká vláda, agentury a korporace tvrdě diktují zbytku světa svou vůli. V okamžiku, kdy se nepřizpůsobíte, stanete se předmětem špionáže, ekonomické a nakonec i fyzické likvidace. CIA už to měla příležitost mnohokrát dokázat, probíral jsem to v mé pětidílné sérii Krvavá historie CIA. Podívejme se na mísení a zabetonování tohoto status quo mezi americkou vládou a americkými korporacemi. Psychopaté a sociopaté. Politika i korporace. Před několika lety Jim Coury informoval o studii FBI a tato studie FBI uvádí. Povahové rysy, které vykazují sérioví vrazy nebo zločinci, lze pozorovat u mnoha lidí v politické sféře. Sdílejí rysy psychopatů, kteří nejsou citliví na altruistické apely, jako je soucit s jejich oběťmi nebo lítost či pocit viny nad jejich zločiny. Mají osobnostní rysy lhaní, narcismu, sobectví a ješitnosti. Jsou to lidé, kterým jsme svěřili svůj osud. Lze se divit, že Amerika doma i ve světě selhává? Důležité je, že ti, kdo jsou v politické aréně, tedy američtí prezidenti, viceprezidenti, ministři zahraničí, ministři obrany, zaměstnanci Bílého domu a mnozí senátoři a kongresmeni, vykazují mnoho nebo většinu rysů zločineckých psychopatů a masových vrahů? Zatím jen řečnická otázka. Do tohoto tvrzení můžeme zahrnout i mnoho vedoucích pracovníků firem. Firemní sféra je skutečně hlavním zdrojem psychopatů, nezbytných pro obsazení Bílého domu a kongresu, ministerstev zahraničí, obrany a obchodu. Vláda Spojených států amerických byla vždy zločineckým podnikem, kterému nejčastěji vládli zločinci a genocidní psychopatičtí vrazi.
Jakkoliv to zní západnímu uchu pobuřujícím způsobem, odpovídá to všem faktům a je to obhajitelná pravda. Američané a jejich placený kompárs a fanslup se samozřejmě budou chtít vyznávat z rozhořčení a přičítat taková obvinění zlovolné proti americké zaujatosti, ale tato tvrzení se zakládají na skutečnosti. Důkazy o zvěrstvech americké vlády není těžké najít a v mých minulých pořadech jsem je podrobně probíral. Ať 11. září, utajení démoni nacismu, krvavá historie CIA, lidské zrůdy MK Ultra nebo poslední špionské družice.

korporace a jejich zločiny. Jako první příklad si vezměme Donalda Rumsfelda a Dicka Cheneyho, ministra obrany a viceprezidenta George Bushe mladšího. Byli to dva z nejdivočejších a nejzlomyslnějších lidí. Donald Rumsfeld byl svého času prezidentem farmaceutické korporace Searle a Dick Cheney byl pro změnu generálním ředitelem korporace Halliburton, poskytující služby v oblasti ropných vrtů. Kde si myslíte, že tyto dvě hvězdy v uvozovkách americké politiky George Bushe mladšího získaly talent patologických vrahů? Jak si myslíte, že je přiměli vymyslet a vybudovat největší síť mučících zařízení v dějinách světa v Afghánistánu a Iráku? Myslíte si, že vstoupili do americké vlády a tato zkušenost je zkazila natolik, že se až teprve tehdy stali zločinci? Víte, že se to nestalo. Donald Rumsfeld a Dick Cheney byli psychopati a masoví vrazi dávno předtím, než se stali králi největší americké demokracie na světě. A americká vláda si jich cenila právě pro tyto vlohy. Vysoká místa ve vládě USA nedostali navzdory svým zločineckým sklonům, ale právě kvůli nim. Na tomto jediném příkladu ze stovek, které bych mohl uvést, si můžeme začít uvědomovat sociopatickou zhoubnost, která prostupuje a je společná jak americkým vládám, tak i americkým nadnárodním korporacím. K tomu bych přidal další poznatek, který není můj, ale také jsem ho vyčetl z nějaké studie, když jsem si scháněl materiály pro tento pořad. Sociopatické sklony se zvyšují v přímé závislosti na stupních korporátního žebříčku. To znamená, že čím výše stoupáte v podnikové hodnosti a odpovědnosti, tím výraznější jsou vaše asociální, psychopatické a sociopatické vlastnosti. To platí natolik, že bez těchto sklonů je povýšení do vyšších pater stále nemožnější. A to znamená, že z velmi velké části jsou vrcholoví manažeři velkých korporací v podstatě patologičtí zločinci, arrogantní sociopati hnaní chamtivostí. Pro mnohé posluchače se toto tvrzení může zdát šokující, ale je to obhajitelná pravda. Vezměme si Steva Jobse, bývalého šéfa korporace Apple. Odložte na chvíli své pocity sympatie vůči Steveovi, inovativnímu designérovi iPhoneu, a uvažujte o Steveovi, chamtivém sociopatovi. Kolik je mezi námi lidí, kterým by chyběla empatie k 1,5 milionu mladých Číňanů v továrnách Foxconnu, kteří dostávali za montáž iPhoneu penízky a žili v prostředí koncentračního tábora, kde zažívali takový tlak, že páchali sebevraždy? Slyšeli jste o továrnách Foxconnu pro Apple, Hewlett Packard, Dell a další? Otřesné pracovní podmínky, vyčerpávající pracovní zátěž, ponižující kázeň, stísněné ubytovny pro dělníky Foxconnu. Třípokojové byty vybavené palandami sdílelo 20 až 30 lidí. V těchto ubytovnách Foxconnu bylo třeba zakázáno používat elektrické spotřebiče s vysokou spotřebou energie, jako jsou fény, rychlovarné konvice a notebooky. Prostě trochu lepší koncentráky. Do toho snižování mest, zvyšování neplacených přesčasů a tak dál. Tato situace je přímým odrazem osobnosti a charakteru milého, usměvavého a sympatického, inovativního designéra Steva Jobse a není dobré si namlouvat opak. Lidé v továrně korporace Foxconn, ve které se vyráběly iPhony Apple, páchali sebevraždy. Takový pracovní tlak na ně byl vyvíjený. Nechci naznačit pro Boha, že Steve Jobs chtěl, aby se lidé zabíjeli. Nechtěl, aby se ti mladí lidé zabíjeli. Bylo mu to prostě jedno. Vy nebo já bychom na jeho místě nařídili Foxconnu, aby ustoupil od nátlaku a zaplatil dělníkům odpovídající mzdu, což je postoj pramenící ze základní lidskosti. S
Steve Jobs, který měl nahromaděných 200 miliard dolarů a navíc miliardy na svém osobním bankovním účtu, nic takového neudělal. O situaci jistě věděl a nepochybně měl moc ji změnit prostým příkazem majitelům Foxconnu a dohodou o placení vyšších nákladů na výrobu svých produktů. Steve Jobs se vědomě rozhodl, že to neudělá. Stejně tak to neudělal Tim Cook. Stejně se zachovali i vedoucí pracovníci společností Nike, KFC, McDonald's a mnoha dalších. Společnost Coca-Cola a Nestlé jsou na tom ještě hůř. Slyšeli jsme o farmaceutických společnostech, které jsou snad nejhorší ze všech. Ty jsou přesně takové, jak jsem je popsal výše. V podstatě patologičtí zločinci, arrogantní sociopati, hnaní chamtivostí. V zákoutích korporátní moci samozřejmě najdeme výjimky, ale není jich mnoho. Většina vysoce postavených manažerů korporací dokonale odpovídá psychopatickému vzoru. Nemají žádný soucit se svými oběťmi, necítí žádnou vinu ani výčitky svědomí za své činy. Jsou morálně zkrachovalí do té míry, že jejich jediným měřítkem jsou peníze. To je důvod, proč General Motors a Ford rozhodli, že nebudou stahovat své automobily z trhu, ale nechají zákazníky umírat na vadné spínače zapalování a plynové nádrže. Bylo to prostě levnější. To je důvod, proč General Motors a jeho dceřiná společnost Opel anebo Ford úzce spolupracovali s nacisty během celé druhé světové války, vyráběli pro ně těžká armádní vozidla, motory, části letadel. Dělali biznis, bylo jim to jedno. Hlavním měřítkem byly prachy. Žádné svědomí, žádné výčitky. Co to je? To je čirý extrakt sociopatického charakteru. Detailně jsem to probíral v mém třídílném pořadu Utajení démoni nacismu. My bohužel obvykle vnímáme věci jako nesouvisející fragmentovité izolované události, místo toho, abychom je chápali jako součást řetězových souvislostí. To hlavně díky korporátním mainstreamovým médiím, která se vytrvale vyhýbají uváděním těchto souvislostí, což má za následek, že vidíme pouze lokální izolované události místo integrovaného obrazu. Místní zpravodajská média nás třeba informují, že společnost Procter & Gamble zaplatila pokutu za klamavou reklamu a podvodnou propagaci. My to vnímáme jako jednorázovou událost, možná odchylku a v žádném případě ne jako jejich standardní postup. Naše vnímání se však změní, když zjistíme, že Argentina odebrala korporace Procter & Gamble obchodní registraci za podvod, čímž jí zakázala v této zemi působit a že regulační orgány EU uložily korporace Procter & Gamble pokutu 300 milionů dolarů za určování cen. Média nám třeba řeknou, že Nike byl obviněn z klamavé reklamy a my to považujeme za ojedinělou událost. Ale když se dozvíme, že Nike patří mezi 4 nejbojkotovanější firmy na světě a jaké jsou důvody, naše vnímání se změní. Dozvídáme se o tom, že korporace Pepsi koupila a zlikvidovala několik čínských značek a přisuzujeme to různým nedostatkům čínského původu a neférovému jednání ze strany Pepsi. Když se však dozvíme, že prakticky všechny americké a některé evropské nadnárodní korporace, včetně Procter & Gamble, Coca-Cola, L'Oréal a dalších, spolupracovali na nákupu a likvidaci stovek ceněných čínských značek, vnímáme nyní tyto události jako zavedený a záměrný model s cílem zničit veškerou konkurenci a chápeme něco, co jsme dříve nechápali. Dozvídáme se o porušování záruk společností Apple v Číně nebo o aroganci korporace Coca-Cola při nakládání s jejími kontaminovanými nápoji. Ale když se dozvíme, že se tyto korporace chovají podobně po celém světě, můžeme si vytvořit lepší obrázek. Jsme šokováni nedávným překvapivým úplatkářským skandálem korporace GlaxoSmithKline v Číně, ale opět to považujeme za lokální jev, izolovanou událost, kterou máme tendenci přičítat Číně nebo čínské kultuře.
Když se však dozvíme, že korporace GlaxoSmithKline byla zapojena do stejných podvodných schémat v mnoha zemích současně, obraz se změní. Když se dále dozvíme, že všechny americké a evropské farmaceutické korporace se chovají ve všech zemích stejně, můžeme teď vidět farmaceutický průmysl takový, jaký skutečně je. Čteme o tom, že se americká vláda pokouší zastrašit Čínu, aby spáchala ekonomickou sebevraždu s hodnocením mezinárodní hodnoty juanu, a možná to přičítáme špatnému chování Číny. Když se ale dozvíme, že Spojené státy udělali totéž s každou zemí, která představovala hrozbu pro americkou obchodní nadvládu, jako to udělalo Japonsko, můžeme to chápat spíše v kontextu amerického imperialismu než nedostatků na straně Číny. Teprve když si poskládáme všechny dílky, můžeme vidět skutečný obraz jakékoliv vlády, korporace nebo události. Čínská média a úřady obvinili vedení korporace Coca-Cola z arogance při řešení problémů s masivní kontaminací jejich nápojů. Někteří si mysleli, že toto obvinění bylo možná trochu silně formulované. Když se ale dozvíme, že vedení korporace Coca-Cola vyhrožovalo indické vládě žalobou, pokud okamžitě nezastaví zprávy o tom, že výrobky Coca-Cola jsou zaplavené pesticidy, pochopíme teď něco, co jsme předtím nevěděli. Když místní vláda na Floridě zveřejnila reklamu, ve které tvrdila, že místní voda z kohoutku je levnější, čistší a bezpečnější než balená voda, společnost Nestlé okamžitě pohrozila, že vládu zažaluje. Když britská vláda zveřejnila prohlášení o tom, že Starbucks neplatí žádné daně, požadovali manažeři korporace okamžitou schůzku s tehdejším premiérem Davidem Cameronem, aby ho poučili, že má držet jazyk za zuby. Když vládní úřady poslali všem společnostem vyrábějícím spotřební zboží dopisy, aby se zúčastnili důležitého jednání o záruční politice v Číně, vedení korporace Apple dopisy vrátilo neotevřené. Když se dozvíme tyto skutečnosti a mnoho dalších podobných, máme teď lepší kontext pro hodnocení zahraničních společností v Číně. Americká mise Search and Destroy. Najdi a znič. Tohle tažení amerických nadnárodních korporací si můžeme představit jako tažení mise Search and Destroy. Cílem této mise je přepisovat ostatní kulturní dědictví a nahradit ho takzvanými americkými hodnotami jako předehrou k účinné kolonizaci a ovládnutí zbytku světa. Ostatní vlády si to více či méně nechávají líbit, ale zdaleka ne všichni. Dochází tak k věčné, přetahované a přetlačované o sféry vlivu. Sféry vlivu nad územími bohatými, na nerosty a přírodní zdroje, ke kterým se tyto americké nadnárodní korporace chtějí stůj co stůj dostat. Při izolovaném pohledu se tato obava může jevit jako velmi přehnaná, ale když se dozvíme, že Američané přesně to samé udělali na Filipínách, ve Vietnamu, Indonésii a mnoha dalších zemích, máme kontext, ve kterém vidíme vzorec. Najednou už tato obava není přehnaná. Lhaní musí přestat. Když
když byla farmaceutická korporace Pfizer nucená v roce 2009 zaplatit 2,3 miliardy dolarů za urovnání občanskoprávních a trestních obvinění, což je největší urovnání podvodů ve zdravotnictví a největší trestní pokuta jakéhokoliv druhu v historii, tak Amy Schulmanová, hlavní právní zástupkyně korporace Pfizer, se rozplývala nad tím, že zaměstnanci korporace Pfizer tráví své životy tím, že se snaží pacientům a lékařům vhodným způsobem dodávat skutečně důležité léky. Když se další farmaceutická korporace AstraZeneca přiznala k obvinění z trestného činu v rámci jednoho z rozsáhlých podvodů ve zdravotnictví a byla nucená zaplatit 100 milionové pokuty, její mluvčí prohlásil, že společnost dodržuje vysoké etické standardy ve farmaceutickém průmyslu a netoleruje žádné nezákonné nebo neetické jednání. Poté, co čínská policie objevila důkazy o 15 let trvajícím masivním a systémovém úplatkářství a dalších trestných činech v korporaci GlaxoSmithKline, vedení této korporace prohlásilo: máme nulovou toleranci k neetickému chování. Dále tvrdilo, že prošetřilo své podnikání v Číně a nenašlo žádné důkazy o úplatkářství nebo korupci, zatímco ve stejné době GlaxoSmithKline platila v USA a dalších zemích za přesně stejné trestné činy pokuty v hodnotě miliard dolarů. Když se ukázalo, že fotoaparát Nikon D600 je fatálně vadný, přičemž na západě byly všechny kusy vyměněné, ale zákazníkům v Číně byla výměna a oprava odepřená, společnost obratem prohlásila, že Nikon poskytuje čínským zákazníkům vysoce kvalitní a standardizovaný globální servis. Nebo bezprostředně před výměnou 400 000 vadných převodovek, které vědomě dovezly do Číny, vedení korporace Volkswagen popíralo jakékoliv závady na svých vozech a tvrdilo, že veškeré problémy byly zaviněné řidiči. Když byly hotely Marriott přistižené, jak ruší Wi-Fi hotspoty zákazníkům, aby je donutili platit nehorázné ceny za používání hotelové Wi-Fi sítě. Vedení korporace Marriott tvrdilo, že nic neruší, ale chrání hotelové hosty před nepoctivými bezdrátovými hotspoty a krádežemi identity. Poté, co dva lidé zemřeli na otravu pesticidy z nápojů Minute Maid a další vážně onemocněli na otravu rtutí, trvali vrcholoví manažeři korporace Coca-Cola na tom, že všechny její výrobky jsou zcela bezpečné k pití. Poté, co tisíce konzumentů Coca-Coly v Evropě utrpěli poškození červených krvinek v důsledku pití kontaminovaných nápojů, jeden z vedoucích pracovníků korporace Coca-Cola prohlásil: může vám být špatně, ale není to škodlivé. Poté, co bylo zjištěno, že americká korporace OC Group a její dceřiná společnost Hasi Group prováděly největší kontaminaci potravin v dějinách Číny, řekl Yang Likun z korporace Husi médiím, že Husi má přísný systém kontroly kvality. Když si matky stěžovaly, že jejich děti po vypití kojeneckého mléka Nestlé prudce onemocněly, vedení korporace prohlásilo, že s naším mlékem není nic v nepořádku a že všechny výrobky Nestlé jsou naprosto bezpečné. Společnost Walmart, která nechala zavřít své prodejny po opakovaném odhalení rozsáhlých organizovaných podvodů na spotřebitelích, umístila na své prodejny nápisy: pracujeme důvěryhodně a poctivě a chráníme zájmy zákazníků. Při této dnes už běžné záplavě otevřených lží, které automaticky vydávají PR oddělení všech nadnárodních korporacích, ale zejména těch amerických, se nám musí zdát, že hranice byla překročena. Když vládní ministerstvo zdravotnictví prohlásí, že Coca-Cola není bezpečná k pití, protože obsahuje nadměrné množství toxických pesticidů, chloru a dalších chemikálií, je toto prohlášení definitivní. Když pak manažer korporace Coca-Cola v médiích kategoricky popře, že jeho nápoje obsahují pesticidy a dále tvrdí, že jsou naprosto bezpečné k pití, představují přece tato prohlášení lživou reklamu a trestný čin podvodu na spotřebiteli a mělo by se s nimi podle toho zacházet. Jim se ale vůbec nic nestalo. Pokud by stejná prohlášení byla zveřejněná v reklamě, byly by uložené obrovské pokuty za podvodnou reklamu.
Stejně by tomu mělo být i v případě, kdy jsou tato prohlášení učiněná ústně v médiích, zejména s ohledem na to, že mají mnohem větší dosah na veřejnost a je pravděpodobnější, že jim veřejnost uvěří, než je tomu u televizních reklam. Pokaždé, když je nadnárodní korporace přistižená při trestné činnosti, obrátí se její vedení na média s jejich obrovskou veřejnou působností a lže. Nikdy nejsou pohnaní k odpovědnosti, protože prohlášení je připsané korporaci. Ale tato lživá prohlášení nepronesla anonymní masa korporace jako celku, ale skutečná živá osoba, která by měla být identifikovaná a pohnaná k odpovědnosti. Neexistuje žádné ospravedlnění pro anonymitu, která je poskytovaná těmto vedoucím pracovníkům korporací, kteří unikají trestu za nehorázné činy podvodu na spotřebitelích. Lhaní musí přestat.

Jdou korporátní média na ruku korporacím? Stejný problém ale vzniká s novináři korporátních mainstreamových vysílaček. Jejich zpravodajství je vždy jednostranné a často opomíjí zásadní detaily, které posluchače vedou k odlišným a obvykle velmi nesprávným závěrům. Reportáže jsou často nehorázně nepoctivé a příliš často jsou prošpikované naprostými lžemi. Když byla společnost GlaxoSmithKline pokutovaná a její vedení odsouzené za systémové úplatkářství a podvody, západní novináři se odvolávali pouze na obvinění nebo obžaloby, což jasně naznačovalo, že neexistovaly žádné důkazy. Třeba namátkou novinář Andrew Brown z Wall Street Journal napsal článek, ve kterém lamentoval nad zánikem Google v Číně a naříkal nad tragédií domácích čínských společností, které dominují internetovému trhu se 400 miliony uživatelů. Přitom ale jaksi opomněl poznamenat, že americká společnost Google dominuje americkému trhu. Můžeme se oprávněně ptát, proč je v pořádku, že americký vyhledávač dominuje americkému trhu, ale není v pořádku, že čínský vyhledávač dominuje čínskému trhu. To je typický příklad té předpojaté a jednostranné reportáže zaplacených novinářů z korporátních médií. Novinář Brown také hořekoval nad tím, že američtí výrobci větrných turbín a solárních panelů byli odstaveni od velkých projektů obnovitelné energie v Číně, ale tak nějak zapomněl zmínit, že čínští výrobci větrných turbín a solárních panelů byli z amerického trhu také zcela odstaveni. Je to naprosto to samé, nebo není? Mnoho dalších spolitizovaných médií vystupují přesně stejným způsobem. Zkreslují souvislosti a vylučují podstatné detaily s jediným zjevným cílem očernit konkurenci. Tady můžeme začít sledovat zjevné stranění těchto médií zadavateli reklam nebo sponzorovi, případně majiteli a vlastníkovi, ale to není tak časté. Žádné z takzvaných západních médií není důvěryhodné a většina jejich novinářů lže v ohromující míře, protože kryjí korporace a kryjí vlády propojené s těmito korporacemi. A na jejich proliferaci vrůstání vůbec neupozorňují. Třeba v roce 2013 Wall Street Journal uveřejnil článek, který se do té doby stal šablonou, podle které se od té doby postupovalo nejméně 100krát a dost možná 1000krát. Článek se jmenoval Čína využívá strašení mlékem, aby pomohla domácím firmám, takže už možná tušíte, kam to směřovalo. Jakákoliv zahraniční, ale zejména americká korporace, která byla v Číně za cokoliv kritizovaná, se stala automaticky obětním beránkem, kterého Čína využívala k posílení rozvoje nebo konkurenceschopnosti domácích čínských firem. Když byla společnost GlaxoSmithKline obviněna z rozsáhlých podvodů a úplatkářství, západní média ji vykreslila jako nevinnou a čistou jako padlý sníh, na kterou se nespravedlivě útočí pouze proto, aby se pomohlo čínským farmaceutickým společnostem. Když byla korporace Volkswagen obviněna z podvodné instalace stovek tisíc vadných převodovek do svých automobilů, média uvedla, že záměrem Číny bylo zvýšit tržní podíl domácích značek tím, že Volkswagen zničí. Když byla společnost Coca-Cola nucená zničit několik set tisíc beden nápojů kontaminovaných chlorem a pesticidy, západní média to vykreslila jako cynickou akci s cílem posílit místní značky nenapravitelným poškozením americké korporace. Když byl Apple v čínské televizi CCTV kritizovaný za svou nezákonnou a rasistickou servisní a záruční politiku, západní média to přisoudila čínské vládě, která tak trochu zvedla trh ve prospěch čínské korporace Xiaomi. A tak dále, těch příkladů, kdy tzv. Západní média straní americkým nadnárodním korporacím, je mnoho. A už jsem to tady říkal.
je třeba si uvědomit, že legendární americká nevědomost produkovaná médii, Hollywoodem a další propagandou je součástí plánu, který realizuje stejná armáda bankéřů. Pokud chcete využít národní armádu k provádění zvěrstev ve prospěch svých korporací a bank, nechcete přece, aby se to lidé dozvěděli, protože by se jim nakonec obrátil žaludek a vzbouřili by se. Ale pokud ovládáte média, vydavatele knih a filmy, pak kontrolujete, co lidé vidí, čtou a vědí a zároveň je učíte, co si mají myslet. Musíte dostatečně drillovat, opakovat takový narrativ, který naboucháte do hlav naprogramovaných obyvatel, co si mají myslet, komu mají věřit, koho poslouchat a koho radši ani neposlouchat. Žádné kritické myšlení, to je jen stupidní hra. Oni nechtějí žádné kritické myšlení, oni chtějí, abychom je žrali, přímo hltali jejich lži a hystericky vřeštěli na kohokoliv jiného než jejich kámoše. Pozor, hoax, fake news, dezinformace, konspirace, neposlouchejte je. Až takhle zmanipulované, naprogramované stádo lidí chtějí vychovat. Neřeknou jim OK, poslechněte si je, přečtěte si je a sami si vytvořte váš vlastní názor. Oni řeknou, ne, nesmíte je poslouchat, protože a zbytek už známe. To je představa korporátního mainstreamu o takzvaném kritickém myšlení.

0: Fiktivní identity na sociálních sítích, CIA a program Sock Puppet. Mnoho lidí si začalo všímat komentářů čínských občanů na Weibo nebo WeChat, které podporovali Apple nebo jiné americké firmy a za to kritizovali nebo dokonce odsuzovali čínskou CCTV, čínské vládní orgány a Čínu samotnou. Pravdou ale je, že jen málo z těchto přispěvatelů, pokud vůbec nějací, byli ve skutečnosti Číňané. Příspěvky byly s největší pravděpodobností psané z ústředí CIA v Langley ve Virginii, nikoli z Changsha nebo Shenzhenu. Vybrané zpravodajské rozvědky mají totiž k dispozici program Sock Puppets, což je software umožňující vytváření více falešných osob, které zaplňují sociální média na internetu. Tento neomezený počet virtuálních lidí může vytvořit jen několik skutečných osob, což těmto vládním rozvědkám dává moc vytvářet iluzi veřejného konsenzu. Zaplavíte sociální média falešnými profily fiktivních smyšlených osob, které vyjadřují nějaké základní postoje. Lidé začnou mít pocit, že převládá jiný názor než ten jejich a slabší povahy začnou zpytovat a přehodnocovat vlastní postoje, aby byly kompatibilní s většinou. Software je velmi podrobný a poskytuje rozsáhlé pozadí profilů těchto fiktivních lidí, což umožňuje jedinému člověku převzít identitu libovolného počtu falešných lidí a vytvořit dojem, že se skutečně nacházejí na určitém fyzickém místě nebo se dokonce účastní skutečné události. Kontrolují IP adresy, takže je nemožné zjistit, že všechny tyto aktivity organizuje jediný člověk na jednom místě. V příručce k programu Sock Puppets se uvádí: existuje celá řada triků na sociálních sítích, které můžeme použít, abychom všem fiktivním osobám dodali úroveň reálnosti. Zakázka vyžaduje virtuální privátní servery umístěné ve Spojených státech i mimo USA, aby poskytovaly falešné informace o poloze. Také vyžaduje to, co se nazývá míchání provozu. Jde o míchání internetu živými kontrolory s internetem používaným širokou veřejností způsobem, který nabízí vynikající krytí a silné popření. Mají to vymakané. Míchají v podstatě oba provozy internetu, jak živí kontroloři, tak běžná široká veřejnost. Mnoho amerických vládních agentur získalo a používá tento software pro řízení profilů k manipulaci s veřejným míněním v klíčových otázkách. Vládní agentury pravidelně zaplavují sociální sítě falešnými lidmi, kteří zveřejňují falešné příspěvky na podporu vládních postojů a diskreditují ty, kteří jsou k vládě kritičtí. Jedná se o provládní propagandu používanou k řízení veřejného mínění a k likvidaci politického aktivismu. Tomuto postupu se říká counter-messaging, přeložil bych to jako protisprávy, a tento systém je používaný už řadu let, zejména americkou armádou. Pentagon se netají svými aktivitami v oblasti šíření černé propagandy, což znamená vědomé šíření lží s cílem uvést veřejnost v omyl a dezinformovat ji za účelem potlačení politického nesouhlasu. Ve svém rostoucím strachu z politického aktivismu označila třeba americká vláda internet za líheň domácích teroristů a zdá se, že do této kategorie zahrnuje každého, kdo zpochybňuje vládní verzi událostí. Vláda USA rovněž využívá tyto nástroje sociálních médií v pomlouvačných kampaních proti alternativě a dalším vysoce postaveným osobám, které kritizují politiku vlády. To až do té míry, že na jejich jména vytváří falešné účty na Facebooku a Twitteru, které obsahují falešné příspěvky, které mají poškodit jejich osobu. A dokonce vytváří falešné webové stránky a stránky na Wikipedii, které údajně patří dané osobě, a to vše za účelem diskreditace alternativy. To je třeba běžnou praxí ve Spojených státech amerických, rodišti všech svobod, hnízdišti svobody slova a jediném národě na světě, který si údajně váží disidentů v uvozovkách. Musí to být ale jiní disidenti. Pokud to jsou disidenti v USA, nesouhlasí s americkou vládní propagandou. Už to nejsou disidenti, ale jsou to teroristé. Jak uvedu později, americká vláda je tak vyděšená z domácích občanských nepokojů, že Ministerstvo vnitřní bezpečnosti vybudovalo a obsadilo více než 800 internačních táborů, které jsou prázdné a čekají na další protest. Dříve to bylo třeba hnutí Occupy Wall Street, dnes jde o agendu koronafašismu. Zmiňuji se o tom proto, že program Sock Puppets je i dnes široce využívaný americkou armádou a zpravodajskými službami po celém světě jako součást masivního programu aktivní manipulace a vedení veřejného mínění v mnoha zemích, obvykle s cílem podnítit občanské nepokoje a revoluci. Tyto příspěvky programu Sock Puppet jsou velmi často politické a jejich použití nemá téměř žádné hranice. Bohem vyvolení Američané. Konáme dobro po světě. Hlavním výsledkem amerického politického a ideologického programování je výrazná nesnášenlivost a vlastně pohrdání všemi ostatními národy a kulturami. To je zcela způsobené jejich nadřazeným postojem, který je americké ideologii vlastní v šokující míře. Američané jsou a vždycky byli odporně a neomaleně nadřazenečtí. Američané jednotlivě, jejich vládní představitelé i média jsou natolik promísení koloniální nadřazeností, že denně uvádějí příval negativních komentářů o Číně a dalších národech, aby zesměšnili a odsoudili kulturní postoje nebo praktiky, které jsou v rozporu s jejich vlastním politicko-ideologickým narativem. Jak napsal jeden autor? Abychom pochopili Američany, musíme nejprve pochopit, že věří, že jsou dobří. Ne v tom smyslu, že se chovají v souladu s abstraktní ideou dobra, což ve skutečnosti nedělají, ale spíše jsou stělesněním dobra, stělesněným dobrem. Jeho působení v americké mysli znamená, že cokoliv Američané udělají, je podle definice dobré a kdykoliv se Američané rozhodnou něco udělat, jakkoliv je to ve své podstatě zlé, jejich činy jsou stále morálně spravedlivé. Navíc Američané nejenže věří, že jsou dobří, ale každý, kdo se nedrží jejich rámce náboženských, politických nebo obchodních představ, je buď primitiv nebo úchyl a je nejen špatný, ale pravděpodobně i zlý. Pamatujeme si na George Bushe mladšího, který všechny své burcující a hecující projevy ve válce v Afghánistánu a pak Iráku zakončoval slovy God bless America.
1: And God bless America.
0: Neustále opakovaně drillované God bless America.
1: Singing God bless America.
0: God is on our side. Bůh je na naší straně. Samozřejmě, že jsou šílení, ale tohle je Amerika. Tato patologicky pokroucená náboženská přesvědčení jsou v jednotlivých Američanech naprogramovaná tak hluboko, že se je nikdy nepodařilo vytěsnit. Američané jsou prostě přesvědčení o tom, že mají nejen právo, ale i svatou povinnost zpochybňovat jakékoliv skutečné či domnělé křivdy jiných národů, což každého jednotlivého Američana zatěžuje Bohem daným posláním zajistit, aby se mu všichni jedinci ve všech ostatních zemích osobně přiznali ke svým chybám. Konec konců, je to přece Američan. Je to tatáž morálně nadřazená dobrota, která si může dovolit kritizovat zbytek světa, mentorovat, poučovat, ale ostatní svět, který má mnohem starší kultury, vyvinutější civilizační okruhy, architekturu, literaturu, malířství, divadlo, všechno daleko, daleko v době, kdy se americkými prériemi proháněli indiáni na koních. Musíme pochopit psychologii a mentalitu uvažování Američanů. Američané v jednom kuse lžou. Kovbojským způsobem brání ve světě své nadnárodní korporace ve stylu sicilské mafie Cosa Nostra. Ale jejich překrucování pravdy je nutné ke konání dobra. Když píší své nečestné a zavádějící články o Číně, ospravedlňují to tím, že jsou dobří a trestají hříšníka, který dobrý není. Někdy je ke konání svatého božího díla nutné o lidech říkat zlomyslné lži, ale protože jsem dobrý a jednám jen proto, abych konal dobro, můj Bůh to schválí. Hloupý mýtus o americké výjimečnosti vychází ze stejného zdroje. Američané, kteří jsou dobří, mají od svého Boha přirozený mandát ovlivňovat, řídit a určovat osud světa. A pokud se k tomu rozhodnou použít hlaveň zbraně, už víme, že Bůh a zbraně jsou přirozenou a požehnanou kombinací. Nesčetné miliony mrtvých, stovky milionů nevinných, kteří žijí v pekelné bídě v důsledku americké angažovanosti, pocházejí z definice konání dobra. Ty hrůzy, svrhávání vlád, nastolování vojenských junt, bída a chudoba, to všechno byly dobré věci vykonané dobrými lidmi, kteří konali dobro. Abychom to všechno správně viděli, musíme pouze přijmout hluboké přesvědčení, že Američané a pouze Američané jsou dobří. Bůh nechce, aby jeho výjimečné děti dělali kompromisy s hříšnými pohany. Může se to zdát nespravedlivé, ale kdo jsme my, abychom zpochybňovali Boží vůli? Pokud shrnu všechno do jedné věty, Američané byli svým Bohem předurčeni k tomu, aby buď konvertovali, nebo zabíjeli vše, co se od nich liší. Když do této rovnice vložíte patologickou chamtivost, která je základem západní formy neomezeného kapitalismu, pochopíte teď něco o Americe.
2: To je všechno v rámci dnešního pořadu Soukromá armáda bankéřů a korporací. Já doufám, milí posluchači, že se vám pořad líbil a že mě proto budete sdílet nejenom na sociálních médiích,

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, anebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
2: Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku. Posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
3: Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé banery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se mezi nekladou a každý má možnost se o nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
4: Jsme seskupení nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
5: Na Svobodném vysílači jsme povinni informovat.

0: informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Ale naše touha po skutečné svobodě je bez spolupráce, zejména s vámi, posluchači, neúplná. Proto vás žádáme, sdílejte naše vysílání na všech sociálních sítích, která vlastníte, a jsou-li takové vaše možnosti, uvítáme i finanční podporu, byť drobných, ale pravidelných příspěvků. I s touto pomocí zůstaneme silní v obraně proti lžím a manipulacím ze strany světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
1: Milí posluchači, občané naší země a lidé této planety, nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
2: Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. Podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
3: Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spoliká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k FIOBance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na naší věc. Budeme vděční za 50 či 100 korun českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
4: Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a který si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoliv cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
5: Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
6: A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
7: Vítejte, dnes se pustíme do tématu, které je, řekněme, hodně provokativní. Máme tu text, který předkládá jednu dost radikální myšlenku. Že moderní války, tak jak je známe, vlastně vůbec nejsou o politice, ideologii nebo boj s terorismem. Jsou to prý války bankéřů. Ta hlavní teze je, že malá skupina finančníků a korporací používají ty nejsilnější armády světa, hlavně tu americkou, v podstatě jako svoji soukromou armádu. Naším úkolem dneska bude tuhle argumentaci rozebrat, podívat se jí na zoubek a zjistit, na čem vlastně stojí.
8: Přesně tak. A autor nás nenechává na pochybách, jaký tón chce nasadit. Hned na úvod totiž přijde s citátem, který je naprosto šokující. Hlavně, když si uvědomíme, od koho pochází. Neřekl to žádný, já nevím, levicový aktivista. Řekl to generál Smedley Butler.
7: Jeden z nejvíce vyznamenaných amerických vojáků historie.
8: Přesně. A ten o sobě na konci života řekl, cituji, byl jsem prvotřídní svalovec pro velký biznes. Zkrátka a dobře, byl jsem gangster kapitalismu.
7: To je síla. Gangster kapitalismu.
8: To je, že? A dokonale to rámuje celou tu analýzu, kterou máme před sebou.
7: Přesně, tenhle citát člověka úplně udeří. A není to jen nějaký osamocený výkřik. Ten text ho hned doplňuje dalšími hlasy. Třeba francouzský nositel Nobelovy ceny Anatole France. Věříte, že umíráte za vlast, zatímco umíráte za nějaké průmyslníky?
8: Hmm.
7: Nebo modernější pohled Thomas Friedman z New York Times, který napsal, že skrytá ruka trhu nikdy nebude fungovat bez skryté pěsti.
8: Takže ta pěst je tam proto, aby donutila svět hrát podle určitých pravidel?
7: Přesně. Pravidel těch, co drží peníze. Skládá se nám tu obrázek systému, kde je prostě kapitalismus, no, neoddělitelně spjatý s vojenskou silou.
8: A co je na tom podle zdroje fascinující, je to, že tohle losy není žádný americký vynález. Ten argument je, že Spojené státy a jejich bankéry jen převzali štafetu, nebo spíš přenesli vlajku od britského impéria.
7: Aha, takže to není nový systém, jen nový hráč.
8: V podstatě. Text popisuje, jak v 19. a na začátku 20. století evropské bankovní rody, jako Rothschildové nebo Sassoonové, úplně bez skrupulí využívali britskou armádu.
7: Jako třeba v opiových válkách.
8: Přesně. Tam nešlo o nic jiného, než že britská východoindická společnost nutila indické farmáře pěstovat opium a pak ho násilím prodávala v Číně.
7: A když se Čína bránila?
8: Tak přišla britská armáda a otevřela jim trh silou. Podobně burské války v Jižní Africe. Prý nešlo o nic jiného, než o kontrolu nad zlatými a diamantovými doly.
7: Takže je to vlastně starý model v novém kabátě. Když Británie po dvou světových válkách vykrvácela.
8: Přesně.
7: A ztratila status velmoci, tak se mocenská centra přesunula přes Atlantik, do New Yorku a Washingtonu.
8: Přesně tak. Podle logiky tohoto textu se změnila vlajka na uniformách, ale princip zůstal naprosto stejný. Když britské impérium skolaborovalo, globální elita potřebovala nového, jak to říct, vymahače a Spojené státy byly ideálním kandidátem.
7: Dobře, takže máme historický kontext. Jak ale tenhle model vypadá v praxi dnes? Ten text tvrdí, že americké vojenské intervence v posledních dekádách sledují velmi jasné, skoro až mechanické schéma.
8: Ano. Popisuje to jako takový čtyřkrokový manuál na drancování. Je to cynické, ale podle autora velice efektivní. Krok první. Najdete zemi bohatou na zdroje. Jejíž vláda nechce spolupracovat.
7: Takže ji musíte odstranit.
8: Přesně. Pučem, atentátem, vyprovokovanou revolucí, jakkoliv. Krok druhý. Na její místo dosadíte brutálního vojenského diktátora.
7: Lavutku.
8: Který potlačí jakýkoliv odpor. Ano. A to je krok třetí. Pacifikace obyvatelstva terorem. Mučení, mizení oponentů. Strach. Aby se nikdo neodvážil protestovat.
7: A čtvrtý krok je?
8: Převzetí zdrojů. Jakmile je země sklidněná, korporace a banky převezmou její infrastrukturu, zdroje a navíc ji zadluží u mezinárodních institucí.
7: A tím si zajistí kontrolu na desítky let dopředu.
8: Přesně. Jako klasický příklad se uvádí svržení vlády v Guatemále v 50. letech kvůli ochraně zájmů firmy United Fruit Company.
7: To zní neuvěřitelně bezcitně, což mě přivádí k otázce, kdo jsou ti lidé, kteří jsou schopni taková rozhodnutí dělat? To přece, to musí být lidé bez jakékoliv empatie.
8: A to je přesně jádro další části té argumentace. Text se odvolává na psychologické studie, které říkají, že zhruba 1 až 3% populace tvoří sociopati.
7: Lidé, kteří postrádají svědomí a soucit.
8: Přesně tak. A autor předkládá tezi, že právě tito jedinci jsou evolučně předurčeni k tomu, aby stoupali na vrchol v bezohledných systémech, třeba právě v monopolních destruktivních korporacích. V prostředí, kde jediným měřitkem úspěchu zisk je empatie vlastně přítěží.
7: Počkat, takže ten text netvrdí, že moc lidí zkazí, ale že si systém cíleně vybírá už zkažené lidi. To je dost silné tvrzení.
8: Je to silné tvrzení, ale opírá se o poměrně šokující paralely. Cituje třeba studii FBI, která analyzovala povahové rysy sériových vrahů. Patologické lhání, pocit vlastní důležitosti, narcismus, sobectví.
7: Dobře.
8: A autor pak říká, že přesně tyhle rysy můžeme pozorovat u mnoha vrcholných politiků a manažerů.
7: A má konkrétní příklady.
8: Má. Jmenuje Donalda Rumsfelda, bývalého ministra obrany, který byl předtím prezidentem farmaceutické firmy, a Dicka Cheneyho, viceprezidenta, který byl CEO Halliburtonu. Podle autora nebyli vybráni navzdory těmto sklonům, ale právě kvůli ním.
7: Dobře, takže máme systém, kde jsou podle textu u moci bezcitní jedinci a armáda je jejich, no soukromá ochranka. Ale mně v tom pořád něco nesedí. Žijeme přece v demokraciích, máme přístup k informacím. Jak je možné, že by si toho nikdo nevšiml? Že lidi nevyjdou do ulic?
8: Samozřejmě. To je klíčová část skládačky. Odpovědí je podle textu propaganda. A to na několika úrovních. Ta první je ta klasická. Média, Hollywood, politici neustále vytvářejí iluzi, že války se vedou z ušlechtujících důvodů.
7: Šíření demokracie, lidská práva, boj s terorismem.
8: Přesně. Autor to nazývá legendární americká nevědomost a tvrdí, že je pečlivě pěstovaná.
7: A v dnešní době k tomu přibývají i nové, mnohem sofistikovanější nástroje, že?
8: Přesně tak. Text se věnuje softwaru, který se údajně jmenuje Sock Puppet. Ten má zpravodajským službám umožňovat vytváření a správu tisíců falešných online identit.
7: Falešných profilů na sociálních sítích.
8: Ale je to mnohem propracovanější. Ten software jim prý dokáže spravovat kompletní legendu. Přiřazuje jim IP adresy z různých koutů světa, takže to vypadá, že píšou z Berlína, Tokia nebo Prahy.
7: To zní jako z nějakého sci-fi filmu.
8: A jediný operátor tak může ovládat armádu virtuálních účtů a v diskuzích vytvářet iluzi masového souhlasu s vládní politikou a zároveň diskreditovat jakoukoliv kritiku.
7: Takže je to vlastně průmyslová výroba falešného veřejného mínění.
8: Dá se to tak říct.
7: Kombinace tradiční propagandy a moderních technologií. Ale musí tam být ještě něco hlubšího. Lidé přece tomu musí na nějaké úrovni chtít věřit.
8: To, že Amerika a Američané jsou stělesněním dobra, že jejich motivy jsou z definice čisté.
7: Takže i brutální agrese může být interpretována jako...
8: Jako nutný krok k šíření svobody a dobra ve světě. To podle textu kompletně paralyzuje jakoukoliv smysluplnou sebereflexi.
7: A jaké jsou tedy ty skutečné náklady, které tohle všechno zakrývá?
8: Ty jsou podle zdroje astronomické. V první řadě lidské životy. Text zdůrazňuje ten obrovský nepoměr. Neustále se mluví o 50 tisících amerických vojáků, kteří zemřeli ve Vietnamu.
7: Což je tragédie, samozřejmě.
8: Samozřejmě, ale prakticky se mlčí o 5 milionech mrtvých Vietnamců, Laosanů a Kambodžanů.
7: 5 milionů?
8: Podobně v Iráku. 5 000 Američanů versus víc než 1 000 000 Iráčanů, většinou civilistů, ženy, děti, starci.
7: A co ty finanční náklady?
8: Ty jsou neméně drastické, války stojí biliony dolarů, ale tyhle peníze neplatí elita.
7: Platí je daňoví poplatníci.
8: Ano. A to nejen přímo, ale i skrze masivní škrty ve všem ostatním. Ve zdravotnictví, školství, infrastruktuře.
7: Takže je to klasický model privatizace zisků a socializace ztrát.
8: Přesně. Korporace na válce vydělají hned dvakrát. Jednou na drancování zdrojů a obnově a podruhé na úrocích z půjček, které dají vlastní vládě na vedení té války.
7: Zisky pro pár vyvolených. Dluhy pro všechny ostatní. To je... Docela elegantně brutální model.
8: Peníze se přesouvají z programu nad potravinové lístky, aby se zaplatil válečný dluh. Mosty a silnice chátrají, ale rozpočty na armádu rostou. Je to masivní přesun bohatství z dola nahoru.
7: Pojďme se teď podívat ještě konkrétněji na chování těch korporací. Text tvrdí, že jejich manažeři často jednají způsobem, který by byl u běžného člověka považován za zločin.
8: Ano, a ten příklad s automobilkou Ford a modelem Pinto je obzvlášť mrazivý. V 70. letech měl tenhle vůz konstrukční vadu. Špatně umístěnou nádrž, která při nárazu zezadu často explodovala.
7: A oni o tom věděli?
8: Věděli. Interní memorandum, které zdroj cituje, prý doslova vyčíslilo cenu lidského života. V té době asi na 200 tisíc dolarů. A porovnalo to s náklady na opravu, což bylo 11 dolarů na auto.
7: A výsledek?
8: Výsledek té chladné kalkulace byl, že je finančně výhodnější nechat desítky lidí uhořet zaživa a platit odškodné, než svolat auta do servisů.
7: To je otřesné. A zmiňuje i další příklady. Třeba Steva Jobsa?
8: Ano, tam je to trochu jiný úhel. Text neříká, že Jobs chtěl, aby dělníci v čínských továrnách Foxconnu páchali sebevraždy.
7: Ale?
8: Všichni podmínek. Ale?
7: Instalace sítí kolem budov, aby dělníci nemohli skákat.
8: Pro něj byl důležitý jen produkt a zisk. Lidské náklady byly irrelevantní.
7: Tak to autor vykresluje.
8: A když jsou tyhle korporace při něčem takovém přistiženy, co se děje pak?
7: Podle textu nastupuje další fáze. Systematické drzé lhání.
8: Přesně. Je to vzorec, který se neustále opakuje. Text uvádí příklady farmaceutických gigantů jako Pfizer nebo GlaxoSmithKline. Tyto firmy byly opakovaně usvědčeny z masivních podvodů, uplácení lékařů, zamlčování vedlejších účinků.
7: A platili obrovské pokuty.
8: Miliardové. Ale v kontextu jejich zisků je to jen náklad na podnikání. A hned po oznámení pokuty vydají tiskové prohlášení, že se zavazují dodržovat nejvyšší etické standardy.
7: To je skoro až orwellovské. A podobný vzorec prý platí i jinde. Zmiňuje se tam Coca-Cola.
8: Ano, v Indii byly její nápoje údajně kontaminovány pesticidy, firma to samozřejmě popřela a trvala na tom, že její výrobky jsou zcela bezpečné. A jako perličku text dodává, že když pak vláda na Floridě spustila kampaň, že voda z kohoutku je zdravější, společnost Nestlé jí okamžitě pohrozila žalobou.
7: Protože prodává balenou vodu.
8: Přesně, podle autora je to systémový podvod na spotřebiteli. Ale nepotrestaný, protože ho nepronesl člověk, ale anonymní korporace.
7: A jakou roli v tom všem hrají média? Už jsme mluvili o propagandě, ale text zmiňuje ještě jeden mechanismus.
8: Ano, je to způsob, jakým média, hlavně ta západní, rámují zprávy o problémech svých domácích korporací v zahraničí. Třeba Volkswagen v Číně a vadné převodovky. Když to čínská státní televize kritizovala, západní média to prý okamžitě interpretovala jako nekalý útok čínské vlády na zahraniční firmu.
7: Takže se z viníka stane oběť.
8: Vždycky. Ten narrativ je, že západní korporace je automaticky oběť, i když je přistižena při podvodu. Kritika je vždy vnímána jako politicky motivovaná, nikdy jako oprávněná.
7: Takže když si to celé shrneme, ten obrázek světa, který nám ten text maluje, je pěkně temný. Je to svět, který není řízen ideály nebo vůlí lidí, ale chladnou rozvahou malé skupiny korporací a bankéřů. Svět, kde jsou armády soukromou ochrankou a kde propaganda maskuje drancování za demokracii.
8: Je to skutečně velmi ponurá vize. A ten text nekončí zrovna optimisticky. Ta poslední myšlenka je, že tento pochod k globální tyranii se zdá být téměř nezastavitelný.
7: Což posluchačům zanechává jednu hodně provokativní a nepříjemnou otázku k zamyšlení.
8: Přesně. Pokud je tento model jednání, jak ho autor popisuje, tak hluboce zakořeněný, systematický a chráněný, jaké jsou vůbec reálné možnosti, jak mu čelit nebo ho změnit?
7: A na to už ten text odpověď nedává.
9: 24. oktobra 1972, 3 minuty před 2:30 v noci, nastala v reaktore jadrovej elektrárne A1 v Jaslovských Bohuniciach štiepná reakcia. Pre Československú socialistickú republiku to bol veľký okamih. Po 14 rokoch výstavby bola za pomoci odborníkov z bývalého Sovietskeho zväzu úspešne spustená prvá jadrová elektráreň na území Československa. Mala to byť pícha vtedajšej socialistickej ekonomiky. Počiatočné nadšenie však postupne zatieňovali havárie. Jedna z nich si vyžiadala krutú daň. Životy dvoch nevinných ľudí.
10: Kedy boli bývali tam, kde mali byť, alebo tak by sme ich boli varovali, zachránili, dotiahli, rozumíte, za každú cenu.
9: Jadrové elektrárne boli už od počiatku svojho vzniku tichou hrozbou. Ticho až do momentu najväčšej atomovej tragédie v Černobyle, ktorá ešte aj dnes, 21 rokov od havárie, prináša ďalšie a ďalšie ľudské obete. Rovnako ako v Jaslovských Bohuniciach aj v Černobyle bol použitý rovnaký typ reaktora, havária ktorého poznačila a na dosmrti ešte poznačí niekoľko generácií.

0: Jaroslav Chváta.
1: Jaroslav Chváta.
0: Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
2: Tak opět krásný večer, pondělní večer, horký večer. Já vás velmi vítám z plzeňského studia svobodného vysílače. Vítám i Jardu Chvátala samozřejmě, který už tady také čeká a těší se na vás. Jardo, hezký večer.
3: Dobrý večer.
2: No, dnes máme 29.6. Přiznám se, pro mě to je takový malý, významný den, neboť koho dneska máme 29.6.? Máme Petra a Pavla, čili našeho prezidenta, že? Asi. No, takže ten to má takhle v jeden den všechno. Dobrá, to bylo jenom taková srandička. Jardo, dneska, protože je docela teplíčko, tak jsme začali tak trochu přehřátí, dalo by se říci, protože na poslední chvíli, ale nějak to snad zvládneme. Já jsem se tě ptal, kolik tam máš teplotu, ty jsi říkal, že nemáš teploměry, tady u nás je kolem, teda bylo kolem 40 včera, ještě možná přes 40. No a dneska už je to o 10 stupňů asi lepší, takže už jsme na tom posledně líp. Takže nevíš, kolik bylo u vás, nebo kolik je u vás? Co to nechá?
3: Jako, v celku mě to ani moc nezajímá, popravdě řečeno, jako co, jako k čemu mi to bude, ta informace.
2: No, jasně, jasně, jasně, jasně, taková.
3: Stejně to neovlivním, takže jako...
2: Jasně, dešť nebyl žádný ještě taky u vás, nic, pořád. Čekáme na to všichni.
3: Konkrétně tady u mě ne.
2: Dobře, nevadí. Tak jo, takže dneska to rozjedeme teda opět s číslem 483, už se blížíme k té pětistovce. Další díl seriálu Říše snů, tajemství posvětí s pod číslem 7, římská 7. Máme tu i nějaké obrázky, takže pokud se chcete dívat na TV, nic jednoduššího není, než abyste klikli na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz na ten prostřední banner, který tam je, obrázek. A mělo by se vám spustit živé vysílání, kde uvidíte trošku víc toho obrazového materiálu. Vy, kteří posloucháte, tak samozřejmě neuvidíte nic, ale to nevadí, Jarda tu je kvůli tomu, aby povídal, a ne, aby se předváděl, je tak, Jardo. Já taky. Já taky. Tak jo, já ti asi předám slovo a můžeš...
3: No, pokud chceš něco říct, tak to řekni na začátku, co se týče nějakých aktivit, nebo něco, co bylo, co bude, nebo co se děje a tak podobně.
2: Já si myslím, že teď tady nic takového nemám, jenom že teď proběhla taky taková akce na Paloučku. Momentálně tento týden tam není nic extra plánovaného, ale to neznamená, že se tam nemůže někdo objevit, sejít. Není to žádný problém, my tam určitě budeme, protože kam jinam jít než tam. Tak to asi všechno, Jardo, toto. Můžeš to rozjet.
3: Dobře.
2: Prosím.
3: Tak dneska večer se budeme věnovat, nebo budeme pokračovat tam, kde jsme skončili před týdnem, a budeme se věnovat i dvou civilizacím, dvou podzemním samozřejmě civilizacím. Pavliku, klidně tam můžeš dát ten první obrázek, jestli tě můžu poprosit.
2: První, ne ten úvodní, ale ten první, ano?
3: No ten úvodní, jako tam už mi dávno měl být, že?
2: Ten tam byl celou dobu, ano.
3: No, výborně, tak ten první. No.
2: Ten první, tak, ano, výborně. Už na to jdu, ten tam byl až do teďka skoro.
3: Tak počkej. Jo, já jsem se na to nedíval, takže já jsem to neviděl.
2: No, to tam ani neměl možná puštěný. Takže tenhle, ten Lecartane, nebo co to tam je?
3: Lecartane. Jo, jo, jo.
2: Ano. Spekulativní portrét civilizace. Hezky. Tak,
3: ano, spekulativní proto, protože přesné zobrazení úplně přesné není k dispozici, takže tady ta vyobrazení, co jsou kompilací vlastně jakoby průmět všemi verzemi, jo? Jak ta Lacerta vypadá, nebo ta inteligence Lacerta. Protože budeme se bavit o inteligenci Lacerta nejdříve a potom přejdeme k civilizaci Deros a tou budeme pokračovat potom později. Takže nejdříve Lacerta ne, ano. O Lacertě předpokládám, jste mnozí určitě slyšeli. Téma Lacerta je poměrně komunikabilní, je často prezentováno při různých příležitostech. A já si dovoluji vám tady ukázat nebo odprezentovat jakýsi ucelený komplexní pohled na tuto inteligenci nebo na tuto podzemní v uvozovce civilizaci. Ta Lacerta, ona, protože ona vlastně je evolučním pokračováním druhohorního plaza, který je poměrně dobře zmapován a který se jmenuje Velociraptor, tak už samozřejmě z tohoto vyplývá, že Lacertané, nebo civilizace Lacerta, inteligence Lacerta patří k jedním z nejstarších inteligentních fyzických kultur, které se kdy na naší planetě vyvinuly. Ne nejstarší, ale jedna z nejstarších. Počátky utváření inteligence Lacerta jsou kladeny do období zhruba před 280 miliony let, tedy dokonce na konec permské éry. Dávno před vznikem člověka i savců v té naší dnešní podobě a v podstatě i většiny organismů, které dnes považujeme za typické obyvatele naší planety. Samozřejmě, že takováto časová perspektiva je pro lidskou mysl téměř nepředstavitelná. Pokud bychom celé dějiny Země zkrátili do jediného kalendářního roku, pak by se lidská civilizace objevila až v posledních minutách posledního dne. Zatímco vznik lasertánské civilizace a kultury by sahal hluboko do minulosti planety. Jo, takže tehdejší Země byla světem, který se od současnosti dramaticky lišil. Kontinenty byly spojeny v jedinou obrovskou pevninu a klima podléhalo dlouhodobým výkyvům a geologická aktivita planety dosahovala mimořádné intenzity. Obrovské vulkanické provincie chrlily do atmosféry plyn, prach, měnila se chemie oceánů a mnoho životních forem bylo nuceno neustále reagovat na proměnlivé podmínky prostředí. No a v takovém světě nemohla být největší výhodou síla ani velikost, protože rozhodující schopnosti se vázaly spíše na adaptaci. No a právě na tomto principu svým způsobem vyrostla celá filozofie budoucí lacertánské civilizace. Její dávní předkové pochopili, že žádný druh, žádná společnost ani žádná biologická forma nemůže přežít dlouhodobě, pokud není schopna reagovat na měnící se podmínky prostředí. A to znamená, že adaptace se pro pozdější inteligenci Lacerta stala nejen biologickou strategií, ale také filozofickým a téměř posvátným principem existence. První předkové Lacertánů představovali vysoce inteligentní linii savoroidních savtvorů, kteří se od ostatních druhů odlišovali mimořádně rozvinutou nervovou soustavou. A takto v podstatě to fungovalo po mnoho a mnoho desítek milionů let, až potom mnohem později se z této linie vyvinul druh zvaný Velociraptor, který během své existence prošel obrovským globálním kataklizmem v době dopadu obrovského meteoru nebo obrovského kosmického tělesa do místa, kde se v současné době rozprostírá Karibské moře. Samozřejmě, že tady ta miliony a desítky milionů let trvající evoluce vedla k postupnému vzniku prvních organizovaných společenství. Přičemž tato společenství se soustředovala v oblastech se zvýšenou geotermální aktivitou. Horké prameny, vulkanické systémy a rozsáhlé jeskynní komplexy poskytovaly poměrně stabilní podmínky než neustále se měnící povrch. No a již tehdy se počal formovat vztah této civilizace k podzemnímu prostředí, které se později stalo jejich přirozeným domovem. A to vše vyvrcholilo tím obrovským kataklizma po dopadu velkého kosmického tělesa, kde v průběhu těch všech důsledků došlo k hromadnému vymírání sauroidních plazích forem existence na povrchu této planety. Kdežto Velociraptor, který v té době již disponoval specifickou genetickou linií lacertánských předků z evolučního hlediska řečeno, využil dlouhodobých předností vázaných přes epigenetiku na podzemní ekosystémy našeho světa a přežili díky úkrytu v hlubinných podzemních prostorech, které se později Lacertánům staly přirozeným domovem. Lacertáne, jejich vlastně evoluční předci nebo prapředci, ta první genový typ, byl velmi bystrý a svoji inteligenci používal mimo jiné i k pozorování pravidelnosti přírodních procesů. Tento typ si všímal i cyklických změn klimatu, pohybu hvězd na obloze, změn magnetického pole i opakujících se geologických událostí. A to vše samozřejmě vyvrcholilo tím globálním kataklizma. Oni prostě došli k postupnému přesvědčení, že planeta není statickým, dostatečně silným statickým prostředím, ale živým dynamickým systémem, jehož jednotlivé části se nachází v neustále interakci. Neustále dynamicky se proměňují, pozměňují. A z těchto pozorování vzešla v podstatě první, řekl bych, přírodní filozofie inteligence Lacerta. Země pro ně nepředstavovala pouhou planetu obíhající kolem hvězdy. Byla obrovským, dlouhodobě se proměňujícím organismem, jehož povrch i nitro podléhaly rytmům a cyklům přesahujícím délku jednotlivých generací. V průběhu dalších milionů let se jejich inteligence dále rozvíjela. Počali vytvářet první nástroje, budovat jednoduchá sídla a shromažďovat poznatky o okolním prostředí. Na rozdíl od mnoha pozdějších civilizací však nebyly orientováni Lacertané na rychlou expanzi a dobývání samozřejmě. Jejich vývoj byl pomalý, avšak mimořádně stabilní. Čas pro ně nepředstavoval žádné omezení. Geologické epochy vnímali podobně, jako lidé vnímají jednotlivá staletí. A právě tato dlouhodobá perspektiva měla zásadním způsobem ovlivnit celý jejich budoucí vývoj. Naučili se uvažovat v časových horizontech přesahující tisíce, možná i desetitisíce let. Rozhodnutí, která činili, nebyla zaměřena na potřeby jediné generace, ale na dlouhodobé přežití celého druhu. Poté, jak říkám, přišla série katastrofických událostí, které se navždy otiskly do kolektivní paměti civilizace. Konec permského období je i, řekl bych, z pohledu lidské bytosti, z pohledu moderní geologie, spojován s jedním z největších vymírání v historii Země. Lacertané si uvědomili, že povrch planety je zranitelný a že žádná civilizace bez ohledu na svou vyspělost nemůže dlouhodobě spoléhat na stabilitu prostředí na povrchu planety. A právě v té chvíli, tehdy, se počala rodit myšlenka, která později definovala celé jejich dějiny. Myšlenka přesunu do hlubších oblastí zemské kůry. Pod zemí u nich nebylo chápáno jako útočiště ze strachu, ale jako pragmatický, logický, evoluční krok. Hlubiny naší planety nabízely stabilnější teplotní podmínky, ochranu před kosmickými katastrofami a přístup k mohutným geotermálním zdrojům energie, včetně specificky nastaveného, fungujícího a stabilního podzemního ekosystému. Postupný přesun části populace jejich populace do rozsáhlých podzemních systémů znamenal počátek nové epochy jejich dějin. Současně s tím se počala rodit jejich věda. Zvláštní pozornost byla věnována biologii a genetice. Prostě si uvědomili, že přežití nezávisí pouze na prostředí, ale také na schopnosti samotného organismu reagovat na nové podmínky. během dlouhých geologických období proto začali studovat principy dědičnosti, adaptace a biologické variability. A právě genetické vědy se staly nejvyšší formou poznání Lasertanů. Nešlo pouze o medicínu nebo o genové šlechtění organismu. Jejich cíl spočíval v pochopení samotné podstaty života a jeho schopnost proměny. Postupně dospěli k technologiím, které jim umožňovaly cíleně ovlivňovat vlastní biologický vývoj. Genetika se stala nástrojem dlouhodobé evoluční strategie. Jednotlivé generace byly přizpůsobovány novým podmínkám prostředí a schopnost adaptace se stala hlavním kritériem jejich přežití. Takže z tohoto pohledu nebyla evoluce považována za slepý proces, ale za vědomou spolupráci mezi inteligencí a přírodou. Lasertané sami sebe začali chápat jako druh, který se aktivně podílí na svém vlastním vývoji a který může řídit směr své budoucí transformace. A tím byl prostě položen základ celé jejich pozdější civilizace, která byla a je postavena na hlubokém porozumění biologickým procesům, dlouhodobému myšlení a přesvědčení, že nejvyšším zákonem existence, alespoň pro ně, je schopnost neustálé proměny a přizpůsobení. Pojďme se podívat na jejich fyziologii. Jejich fyzická podoba zaujímá mimořádně důležité postavení, protože právě biologická stavba organismu měla významným způsobem ovlivnit jejich psychologii, společenské uspořádání i celou existenční filozofii, nebo filozofii existence, lépe řečeno. Lacertané představují poloplazí a polohumanoidní druh v současné době, který si tím pádem během dlouhého evolučního vývoje zachoval řadu charakteristik svých dávných sauroidních předků. Ale současně dosáhl vysokého stupně biologické specializace. Jejich výška se pohybuje mezi 180 až 230 cm. Nejde ale pouze o samotnou výšku, ale především o celkovou tělesnou konstituci. Jejich kostra je pevnější než lidská a svalová tkáň vykazuje výrazně vyšší koncentraci takzvaných kontraktilních vláken. Výsledkem potom je tělo, které působí robustně, avšak současně velmi pružně a efektivně. Lasertané disponují mimořádnou fyzickou silou, která není důsledkem masivní muskulatury, ale spíše vysoké hustoty svalových vláken a efektivnějšího zapojení nervové soustavy, než je tomu u lidské bytosti. S ohledem na barvu jejich pokožky dominuje šedozelená nebo šedozelený, tmavě zelený nebo šedohnědý odstín. Přičemž víme, že jejich zbarvení vykazuje poměrně značnou variabilitu. Když byste se podívali na povrch kůže v detailu, lasertané disponují kůží, která připomíná jemné šupiny, které však nejsou totožné se šupinami známých dnešních plazů, které jsou součástí soudobého ekosystému Země a nejsou shodné ani s charakteristikou pokožky mimozemských reptilojně plazích forem inteligence typu především typu Baruch a Rahor. V podstatě u Lacerty jde o komplexní biologickou strukturu, plnící hned několik funkcí současně. Kromě ochrany před mechanickým poškozením slouží také k regulaci teploty, k ochraně před zvýšenou radiací a součástí jejich pokožky jsou specifické biologické senzory, biologický aparát, který pomocí kterého je Lacerta schopna vnímat jemné změny v elektromagnetickém prostředí naší planety. A to je velmi důležitá vlastnost, tady toto. Život v rozsáhlých podzemních systémech během mnoha milionů let vedl ke vzniku velmi zvláštních adaptačních mechanismů. Jejich pokožka obsahuje obzvláště vysokou pigmentaci nebo koncentraci tak, pigmentových buněk schopných reagovat na změny okolního prostředí. Ano. V rámci svého výzkumu vnitřní prstenec zjistil, že určitá míra změny pigmentace může sloužit jako forma neverbální komunikace nebo jako indikátor fyziologického stavu organismu. Potom velmi mimořádnou pozornost přitahují i jejich oči. Vertikální zornice jsou často interpretovány jako znak organismu přizpůsobeného prostředí s velmi proměnlivou intenzitou osvětlení. Pokud by se civilizace skutečně vyvíjela v rozsáhlých podzemních prostorách, byla by schopnost efektivně pracovat s minimálním množstvím světla významnou evoluční výhodou. A přesně toto se u Lacerty ve smyslu jejich biologického profilu zobjektivizovalo, nastartovalo. Ano, oni jsou skutečně, nebo svůj zrak mají skutečně přizpůsoben k velice unikátním, je přizpůsoben jejich zrak velmi unikátním podzemním podmínkám, především co se týče světelného faktoru. Tady mimochodem představa absolutní tmy v oblastech několika desítek kilometrů pod zemským povrchem jsou velmi vzdálená skutečnosti. Samozřejmě, že klasické sluneční světlo nemá sebemenší šanci proniknout do těchto oblastí. Ale ekosystém v těchto hlubinách naší planety vynalezl, v uvozovce řečeno, vlastní zdroje z přirozeného světla, které nejsou postaveny na principu elektroklasického elektromagnetického záření, které produkuje naše slunce. Pojďme ale zpátky k očím Lacerty. Barva očí převažuje varieta jantarová, zelená. Někdy v ojedinělých případech se může objevit i červená. Sítnice Lacerty

podstatně odlišný od lidské bytosti. Jejich sluchové a vibrační vnímání je také mimořádně rozvinuté. Život v podzemních systémech zvýhodňuje schopnost zachycovat jemné vibrace hornin, vzdálené pohyby nebo změny geologického napětí. Víme, že Lasartané dokáží vnímat prostředí nejen prostřednictvím klasických smyslů, ale také prostřednictvím komplexního systému, mechanoreceptorů, citlivých na vibrace. No a co jejich mozek a nervová soustava? Víme, že disponují velmi rozvětveným limbickým systémem a současně strukturami v předních částech mozku, které vnitřní prstenec technicky označuje za neurokvantová centra. V podstatě tento výraz slouží k vysvětlení jejich schopností mimořádně rychlého zpracování informací. Tato jejich schopnost je umožněna skupinou 6 takzvaných neurokvantových center, které se nachází v čelové oblasti jejich mozku. V porovnání s lidskou bytostí je průměrná laserta až 26-násobně rychlého zpracování dat než člověk. Jejich způsob myšlení je extrémně analytického charakteru. Informace u nich nejsou posuzovány izolovaně, ale jsou okamžitě zařazovány do rozsáhlých sítí vztahů a možných důsledků. Rozhodovací procesy proto probíhají ve více paralelních úrovních současně. Opět oproti lidské bytosti. Zatímco člověk často postupuje od jednotlivých faktů k závěru, lasertánská mysl je v tomto modelu zobrazována jako systém schopný současně posoudit velké množství proměnných a jejich vzájemných vazeb. Je to pozoruhodné, ale prostě je to tak. Z tohoto důvodu bývá jejich inteligence odhadována, ono se to těžko nějak může porovnávat, ale pro vaši představu prostě odpovídá indexově mezi 180 až 240 body IQ, obecného IQ. Ale jak říkám, toto srovnání je spíše symbolického charakteru. Jejich metabolismus je mimořádně efektivní. V podzemních podmínkách, kde jsou zdroje energie zdánlivě, a to kladu důraz, zdánlivě omezenější a ekologická rovnováha je velmi citlivá, tak by se během dlouhodobého vývoje pravděpodobně prosazovaly mechanismy vedoucí k vysoké hospodárnosti organismu. A přesně podle tohoto teoretického modelu také vývoj a evoluce laserty probíhala. Přesně tak. Prostě nižší energetická náročnost v klidovém stavu a současně schopnost rychlé mobilizace energie v případě potřeby je jednou z velmi

velmi přirozených vlastností inteligence Lacerta. Zvláštní postavení pak u nich zaujímá oběhový systém. Lacerta disponuje dvěmi hlavními srdečními komorami, které jsou doplněné další specifickou pulzační strukturou, která je vnitřním prstencem označována výrazem neurotakt. Tento orgán má jakýmsi, nebo lépe řečeno, tento orgán je jakýmsi, zjednodušeně řečeno, samozřejmě bioelektrickým synchronizačním centrem, které pomáhá koordinovat činnost nervové soustavy a udržovat stabilní vnitřní rytmus organismu. Tento neurotakt je velice pozoruhodná záležitost. Ona totiž, jeho existence minimálně naznačuje, že inteligence Lacerta je civilizací, která chápe život nikoli v pouze jako chemický proces, ale jako souhru elektrických, biologických a datových toků. Oni nevnímají organismus jako soubor oddělených orgánů, ale jako vysoce integrovaný systém rytmů a vzájemně propojených procesů. V genetické struktuře Lacertanů zůstávají zachovány rezidua ocasních segmentů jejich dávných předků. Tyto struktury jsou však během dlouhé evoluce výrazně potlačeny a už dlouho, extrémně dlouhou dobu, přestávají mít jakoukoliv významnou funkci. Přítomnost tady těchto reziduí je proto spíše chápána jako evoluční relikt, připomínající dávný původ tohoto druhu. A co reprodukční cykly? Reprodukční cykly u inteligence Lacerta jsou mnohem pomalejší než u člověka. Což samozřejmě principiálně odpovídá dlouhověké civilizaci s velmi dlouhými generačními intervaly. Nízká porodnost je tu vyvažována mimořádnou stabilitou populace a relativně dlouhou délkou života. Předpokládáme, že kombinace vysoce efektivního metabolismu, relativně pokročilé medicíny a genetických technologií inteligence Lacerta vedly k výraznému prodloužení života. Z filozofického nebo sociologického hlediska dlouhověkost vždy zásadně ovlivňuje způsob myšlení celé společnosti. Civilizace, jejíž příslušníci uvažují v časových horizontech několika staletí, musí prostě nutně přistupovat k politice, vědě i filozofii zcela jiným způsobem, než společnost, jejíž generace se střídají během několika desetiletí. Takže celkově je fyziologie Lacertanů představována jako výsledek mimořádně dlouhé evoluční cesty, během které se biologická odolnost, vysoká inteligence a schopnost adaptace spojily do jediného komplexního fungujícího organismu. Jejich tělo není chápáno, jo, jako pouze jako prostředek přežití, ale jako nástroj dlouhodobě evoluční strategie, jejímž cílem je stabilita, přizpůsobivost a schopnost reagovat na neustále se měnící podmínky života. Pojďme se nyní podívat na společenskou strukturu Lacerty.
Společenské uspořádání Lasertianů, bych řekl, je jeden z vysoce pozoruhodných aspektů jejich civilizace. Pokud jejich kultura skutečně existovala po dobu mnoha a mnoha desítek milionů let a oni dokázali přežít opakované geologické i klimatické změny, což je fakt, tak tato civilizace si prostě v průběhu času nutně musela vytvořit mimořádně stabilní systém organizace, který dokáže minimalizovat vnitřní konflikty, efektivně rozdělovat zdroje a dlouhodobě řídit vývoj celé společnosti. Ano, jedním z základních rysů civilizace Lacerta, typu Lacerta, je spíše technokratický charakter, i když to na první pohled nemusí být zcela zřejmé. Zatímco naše lidské dějiny byly často formovány soupeřením různých ideologií, náboženských směrů, dynastií a ekonomických zájmů, lasertiánská společnost je pak v tomto modelu popisována jako systém, v němž je nejvyšší autoritou schopnost porozumět přírodním zákonům a jednat v souladu s dlouhodobým přežitím celku. Politická moc zde nevychází z popularity dědičného práva ani z ekonomického nastavení, ale z odborných znalostí, biologické způsobilosti a schopnostmi strategického myšlení. Společnost Lacertianů je organizována do několika základních funkčních vrstev, které lze možná zdánlivě, ale velice opatrně přirovnat k lidským kastám, ale jako moc se mi to nelíbí, tady toto přirovnání, ale co jiného prostě, čemu to jinému připodobnit. Jo, ale víte, tady u nich nejde o nějaký rigidní systém založený na privilegovaném původu. Jo. U této civilizace je zařazení jednotlivce určováno především jeho biologickými dispozicemi, mentálními schopnostmi a dlouhodobě prokazovanou způsobilostí. Nejvýznamnější postavení zaujímá vědecko-biologická kasta. Já spíš to, protože to slovo kasta mi tady nejde úplně přes rty, spíš bych řekl vědecko-biologické konkláve. Její členové jsou považováni za strážce poznání a současně také za správce dlouhodobého evolučního vývoje tohoto druhu. Jejich práce samozřejmě spočívá ve studiu biologie, tady tohoto konkláve, ale víme, že věnují intenzivní pozornost i genetice, medicíně, ekologické stabilitě podzemních ekosystémů, studiem geologických cyklů a monitorováním všech procesů, které by mohly ovlivnit budoucnost celé civilizace. A právě tady tato skupina svým způsobem nese odpovědnost za dlouhodobé genetické programy, jejich cílem, nebo jejich cíl spočívá v zachování biologické stability tohoto druhu a současně umožňuje jeho postupnou adaptaci na neustále se měnící podmínky. Čili lze konstatovat, že v jejich pojetí není věda oddělenou disciplínou, ale spíše základním
nástrojem přežití. No, základním nástrojem přežití. Pak tu máme strategicko-vojenské konkláve. Role tohoto konkláve zpočátku v rámci výzkumu vnitřního prezidence byla nesprávně interpretována jako ve výhradní souvislosti s konflikty, případně s válkou nebo válečnými aktivitami. Ve skutečnosti v současné době víme, že tato strategicko-vojenská konkláve představuje mnohem širší instituci. Její úkol samozřejmě spočívá v ochraně podzemních kolonií, ale také v zabezpečení energetických systémů, řízení krizových situací a dlouhodobého plánování obranných strategií. Vzhledem k mimořádně dlouhé historii této civilizace je zjevné, že jejich strategické myšlení pracuje v časových horizontech, které jsou pro lidskou bytost téměř nepředstavitelné. Hrozba u nich není posuzována v horizontu let nebo desetiletí nebo dnů, ale v měřítku staletí než kvůli tisíciletí. Přípravy na určité zásadní události trvají celé generace a rozhodnutí jsou přijímána s vědomím, že jejich důsledky mohou ovlivnit budoucnost vzdálenou stovky let. Jak říkám, možná ne-li tisíce let. Další významnou sociologickou složkou společnosti Lacerta jsou tzv. Spirituální pozorovatelé. Já chápu, že tento název nebo toto označení může být do jisté míry zavádějící. Protože tu nejde o duchovnost v lidském náboženském slova smyslu. Jejich úkolem tady tohoto konkláve, nebo ten jejich úkol tohoto konkláve spočívá především ve studiu dlouhodobých rytmů naší planety, v zkoumání změn magnetického pole, zkoumání geologických cyklů a jemných proměn prostředí, které by mohly signalizovat příchod výrazných změn. Tito spirituální pozorovatelé jsou jedinci s mimořádnou schopností vnímat dlouhodobé souvislosti. Jejich úloha spočívá v interpretaci procesů, které přesahují délku života jednotlivce. A řekl bych, že v určitém slova smyslu představují kolektivní paměť, živou kolektivní paměť civilizace a zároveň její dlouhodobou prognostickou složku. Vrcholem nebo pomyslnou špicí společenské struktury civilizace Lacerta tvoří instituce, asi tak bych to mohl nazvat, pro kterou máme k dispozici technický název Rada. Prostě Rada. Tak, nejdříve je potřeba uvést, že v tomto případě se nejedná o klasickou vládu v lidském pojetí. Rada vystupuje ve smyslu nejvyššího koordinačního a rozhodovacího orgánu, jehož úloha spočívá v harmonizování činnosti jednotlivých složek společnosti civilizace Lacerta a v přijímání rozhodnutí, která mají zásadní význam pro budoucnost civilizace.
Každý člen rady reprezentuje odlišný aspekt fungování společnosti, přičemž konečné rozhodnutí je výsledkem dlouhodobého procesu analýz, konzultací a hledání vzájemného konsenzu. Když jsem se seznamoval s tímto studijním materiálem, tak pro mě bylo hodně pozoruhodné v podstatě, že tam téměř chybí pojem individuální politické moci, tak, jak jej známe z našich lidských dějin. V civilizaci Lacerta neexistují dynastie, neexistují politické strany. V podstatě neexistuje ani osobní boj o mocenské postavení. Autorita je u ní chápána jako odpovědnost vůči celku a její výkon je podřízen dlouhodobému přežití druhu. A tato skutečnost zásadně ovlivňuje i postavení jednotlivce ve společnosti. Z výzkumu, alespoň z toho dosavadního výzkumu, víme, že lasertiánská kultura je vysoce kolektivního charakteru. Prostě jednotlivec se tam nevnímá jako izolovaná bytost, oddělená od společnosti, ale spíše jako součást rozsáhlého organismu, jehož stabilita závisí na vzájemné spolupráci všech částí. To ale neznamená, pozor, to ale neznamená, že by tam byla potlačována individualita. Řekl bych, že spíše se předpokládá, že individuální schopnosti mají být rozvíjeny způsobem, který přináší prospěch celku. Osobní úspěch je ceněn pouze tehdy, pokud přispívá k dlouhodobé stabilitě společnosti. To je důležitá věta. Především pro nás, pro lidi, pro tu naši společnost. A to znova zopakuji. Osobní úspěch je ceněn pouze tehdy, pokud přispívá k dlouhodobé stabilitě společnosti. No a samozřejmě z tohoto důvodu je pak vzdělávání považováno za jednu z nejdůležitějších činností celé této civilizace, podzemní civilizace. Učení není omezeno na období mládí, ale představuje celoživotní proces. Vzhledem k dlouhověkosti jednotlivců lacertiánské civilizace se vzdělávání může rozvíjet po velmi dlouhou dobu a vede k mimořádné hloubce odborných znalostí. U civilizace Lacerta je také velký důraz kladen na mezigenerační kontinuitu. Informace a zkušenosti nejsou předávány pouze prostřednictvím písemných záznamů, ale také formou dlouhodobých edukativních vztahů, ve kterých starší generace předávají své poznatky mladším. Jo, tím prostě vzniká mimořádně stabilní kulturní paměť, která umožňuje uchovávat znalosti po velmi, ale skutečně velmi dlouhá časová období. No a ekonomické faktory jsou u lacertiánské civilizace také velice odlišné od lidské společnosti. Vzhledem k omezenému nebo relativně omezenému prostoru podzemních ekosystémů a relativně vysoké technologické úrovni se předpokládá, že základním principem hospodářství není akumulace bohatství, ale efektivní správa zdrojů. A z výzkumu to také vyplývá. Jakékoliv plýtvání je považováno za projev iracionality.
protože každý zdroj představuje součást širšího systému, jeho stabilita je nezbytná pro přežití celé civilizace. A jako jsem zmínil dříve, velmi důležitou roli tu hraje i pojetí odpovědnosti. Každé rozhodnutí je posuzováno nejen podle svého okamžitého přínosu, ale především podle dlouhodobých důsledků. A takový způsob uvažování vytváří společnost, která je mimořádně opatrná při zavádění nových technologií, změnách společenského uspořádání nebo při zásazích do přírodního prostředí. Celkově lze společenskou strukturu Lasertianu v tomto našem způsobu chápání vnímat jako civilizaci, která během mnoha milionů let dospěla k přesvědčení, že přežití nezávisí na rychlé expanzi, ani na soupeření jednotlivců, ale na dlouhodobé stabilitě, vysoké míře organizace a schopnosti podřídit krátkodobé zájmy potřebám celku. A právě tady ta kombinace technokratického řízení, ale zároveň hlubokého respektu poznání a mimořádně dlouhodobého charakteru uvažování vytváří obraz společnosti, která se od lidské civilizace zásadně liší prostě nejen svou biologickou podstatou, ale především samotným způsobem, jakým chápe ona civilizace, v našem případu lasertiánská, smysl existence a organizaci života na té všeobecné úrovni. No a to mě přivádí k ideologii. Mají Lasertiané nějakou ideologii, nějaký ideologický konstrukt? Z hlediska čistě filozofického můžeme konstatovat, že v podstatě každá dlouhodobě existující civilizace si během svého vývoje vytvoří vlastní systém hodnot, vlastní systém přesvědčení a vlastní systém základních principů, které určují vztah té civilizace k světu, k životu i vztah k sobě samé. V případě Lasertianu jejich ideologie neoddělitelně spjata s mimořádnou délkou jejich historického vývoje a opakovanou zkušeností planetárních změn, které formovaly jejich kolektivní paměť po velmi, velmi dlouhou dobu. Miliony, ve hře jsou miliony let. Jo? Zatímco naše lidská civilizace, neříkám, že ve 100%, ale prostě často staví své hodnotové systémy na náboženských představách, morálních kodexech nebo politických ideologiích. Lasertiánská filozofie je popisována jako soubor principů, vycházejících především z pozorování přírody a dlouhodobých evolučních procesů. Jejich základním východiskem je přesvědčení, že existence není statickým stavem, ale že existence je nepřetržitým procesem proměny. A v samém středu jejich filozofie pak stojí pojem adaptability, adaptace. Ta není chápána pouze jako biologická schopnost přizpůsobit se prostředí. Ona v jejich pojetí představuje univerzální zákon, který prostupuje všemi úrovněmi existence. Mění se planety, mění se hvězdy, mění se ekosystémy a stejně tak se musí měnit i inteligentní druhy. Jakýkoliv systém, který ztratí schopnost proměny, je podle jejich filozofie odsouzen
k postupnému zániku. Z tohoto hlediska je adaptace a adaptabilita u nich vnímána téměř posvátným způsobem. No, protože nepředstavuje pouze mechanismus přežití, ale také základní princip kosmického řádu. Lasertiané se v tomto, řekl bych, nepovažují jako za nějaký vrchol evoluce, ani za konečnou formu inteligence. Z výzkumu víme, že oni vnímají sami sebe spíše jako dočasnou etapu v nekonečném procesu transformace života. No a samozřejmě a logicky s tímto úhlem pohledu úzce souvisí i jejich pojetí biologické dokonalosti. V našem lidském prostředí bývá dokonalost, řekl bych, často spojována s neměnností nebo dosažením určitého ideálního stavu. V lasertiánské filozofii však žádný definitivní ideál neexistuje. U nich je dokonalost chápána jako schopnost neustálého zlepšování učení a přizpůsobování novým podmínkám. V jejich filozofii je organismus, společnost nebo celá civilizace považována za zdravou pouze tehdy, pokud si zachovávají schopnost vývoje. Jakmile se určitý systém začne považovat za definitivně dokonalý a přestane se měnit, začíná podle této filozofie jeho úpadek. No a právě proto kladou Lasertiané mimořádný důraz na studium evoluce. Evoluce pro ně není nějakou fúzovce biologickou náhodou, ale dlouhodobým procesem, ve kterém se příroda prostřednictvím nesčetných experimentů snaží nalézt stále stabilnější a adaptibilnější formy existence. Zjistili jsme, že dalším důležitým prvkem jejich ideologie je přesvědčení, že evoluce neprobíhá pouze na úrovni fyzického těla. To je mimořádně zajímavé. Podle jejich názoru existuje také vývoj mentální, kulturní a frekvenční povahy. V podstatě v jejich úhlu pohledu každá inteligentní civilizace vytváří určité vzorce myšlení, způsoby vnímání a formy organizace společnosti, které se v průběhu času také vyvíjí. Takže pro ně je naprosto logické, že skutečný pokrok se nemůže projevovat pouze technologickou úrovní. Je velmi důležité, aby schopnost civilizace tvořit byla stále stabilnější a komplexnější, stabilnějšího a komplexnějšího charakteru. Zvláštní místo, a na to nesmíme zapomínat, v jejich filozofii zahrnuje planeta Země a naše lidská civilizace. O tom ještě budu hovořit později. Planeta Země u nich není vnímána pouze jako místo narození jejich druhu, nebo jako náhodné nebo náhodně obývané těleso ve vesmíru. Oni tuto planetu považují za mimořádně cenné evoluční prostředí, které během své historie vytvořilo obrovské množství biologických experimentů a nesčetných forem života. Země je proto vnímána jako jakási evoluční laboratoř, ve které se různé formy inteligence učí reagovat na změny
překonávat krize a hledat nové cesty dalšího vývoje. Různé katastrofy, klimatické změny i geologické procesy nejsou chápány jako projevy chaosu nebo trestu, ale jako přirozené mechanismy, které neustále testují odolnost života. A právě tady z této představy vyplývá jeden z nejdiskutovanějších principů jejich ideologie. A ten spočívá v přesvědčení, že všechny bytosti mají své místo v celkovém systému života. Avšak ne všechny formy života jsou schopny dlouhodobého přežití. Velice, velice podstatné toto. Zajímavé je, že tato myšlenka bývá v našem lidském prostředí často interpretována jako krutá nebo nelítostná. Z pohledu lasertiánské filozofie ale nejde o hodnotový soud. Jde o konstatování skutečnosti, že příroda sama neustále vytváří podmínky, v nichž některé druhy prostě prosperují a jiné postupně mizí. Z tohoto hlediska víme, že jejich ideologie lasertiánů, se vyznačuje výraznou adaptivní neutralitou. U nich události nejsou automaticky rozdělovány na dobré a špatné. Důležitější otázkou je, zda určitý proces přispívá k dlouhodobé stabilitě systému a zda podporuje schopnost života reagovat na nové podmínky. No a tady tento charakter uvažování logicky výrazně ovlivňuje jejich etiku. Zatímco my lidé často hodnotíme činy především z pohledu emocí, nebo pod vlivem emocí, nebo okamžitých důsledků, lasertiáne posuzují rozhodnutí v mnohem širších časových horizontech. Některé procesy, které se mohou v krátkodobém měřítku jevit jako destruktivní, mohou být podle jejich přesvědčení a názoru součástí dlouhodobé transformace, vedoucí k vyšší stabilitě a finální pozitivitě. Jejich civilizace lasertiánů není bezcitná. Není zaměřená na destrukci. To dneska víme naprosto přesvědčivě. Jde tu spíše o odlišný způsob interpretace reality, ve které je u nich kladen důraz na dlouhodobé důsledky a na schopnost systému jako celku pokračovat ve svém vývoji. Zajímavá je také jejich ideologie týkající se pojetí času. Oni vnímají plynutí času jinak, než my lidé. No, prostě generace se u nich nestřídají tak rychle a historické události nejsou posuzovány v horizontu několika desetiletí. Jejich filozofie se vyznačuje mimořádnou trpělivostí. Mnohé procesy, které my lidé považujeme za naléhavé, jsou z jejich úhlu pohledu pouze krátkodobými epizodami a mnohem rozsáhlejším dějinném vývoji. No? Rozhodnutí u nich jsou proto přijímána s ohledem na budoucnost vzdálenou i mnoha staletí. Už jsme se toho dotkli několikrát. Tohoto termínu, nebo tady této informace. To, což samozřejmě vede lasertiány
k výraznému důrazu na kontinuitu. Každá generace u nich je chápána jako správce dědictví předků a současně jako tvůrce podmínek pro budoucí generace. Jednotlivec u nich není oddělen od minulosti ani od budoucnosti. Je součástí nepřetržitého proudu existence. Takže v lasertianské civilizaci, podzemní civilizaci Laserta, vzniká, nebo respektive vyvíjí se filozofie, zvláštní typ filozofie, která spojuje biologii, historii, kosmologii do jediného celku. Smyslem existence u nich není dosažení konečného cíle, ani ovládnutí světa. Smyslem je účast na, v uvozovce řečeno, nekonečném procesu transformace života a schopnosti zachovat kontinuitu vývoje i tváří v tvář nevyhnutelným změnám. A právě mimo jiné i tato jejich představa činí jejich ideologii velmi zajímavou, ba v mnoha měřítkách i jedinečnou. V podstatě máme tu před sebou filozofii, která přežila nespočet geologických epoch, pozorovala vzestupy a zániky mnoha forem života na této planetě, na povrchu i pod povrchem, a dospěla přesvědčení, že nejvyšším zákonem existence není moc, není bohatství, není technologická vyspělost, ale schopnost přizpůsobit se, učit se a pokračovat v neustálém procesu proměny. Pojďme se nyní zaměřit na vztahové otázky Lasertiánů, především v kontextu s mimozemskými civilizacemi. Tak jasně, jako je to logické, žádná dlouhodobě existující kultura prostě se nevyvíjí v úplné izolaci. Obchod, výměna poznatků, diplomatické kontakty, soupeření o zdroje i odlišné filozofické pohledy jsou přirozenou součástí vývoje každé složitější společnosti. No a pochopitelně to samo o sobě vytváří prostor pro různorodé vztahové otázky. Tady je potřeba si uvědomit, že politické vztahy civilizace, která uvažuje v časových horizontech staletí a tisíciletí, samozřejmě se musí od samého základu lišit od lidského, našeho lidského pojetí diplomacie. V našich lidských dějinách samozřejmě mohou aliance vzniknout a zaniknout, a taky se tak děje během několika desetiletí, nebo dokonce i během třeba jediného roku. V lasertiánském pojetí jsou však vztahy mezi civilizacemi často výsledkem procesů trvajících stovky či tisíce let. Prostě důvěra se bude pomalu a změny v politických postojích probíhají v mnohem delších cyklech. Když jsem se díval do materiálu Vnitřního prstence, tak asi jeden z nejzajímavějších vztahů, u mne aspoň, co se týče mne, který mě zaujal, je lasertiánská dlouhodobá interakce s Stelosiány, o kterých už jsme se bavili, myslím. Je to další podzemní civilizace. Lasertiané Stelosiány považují za vysoce vyspělou podzemní kulturu
avšak možná významně výrazně emocionálně orientovanou společnost na poměry Lasertianu. Ze strany Lasertianu Teleziané kladou příliš velký důraz na harmonii, soucit a duchovní rozvoj jednotlivce, což je podle lasertianské filozofie může jakoby činí v jejich očích méně odolnými vůči některým krizovým situacím. Ale pozor, jedná se o názorový rozdíl, který nezakládá žádné aspekty ani mikroskopického charakteru nějakého nepřátelství. Spíše vytváří, zjišťujeme prostě, že vytváří určité intelektuální napětí a vzájemnou opatrnost. No, takhle bych to asi definoval. Obě civilizace uznávají vysokou úroveň poznání té druhé, ale současně se domnívají, že jejich filozofie obsahuje prvky, která by v dlouhodobém horizontu mohly představovat slabinu. Zatímco Teleziané mají jakoby tendenci pohlížet na vývoj dominantně prostřednictvím harmonie a spolupráce, Lasertiané zdůrazňují především adaptaci a odolnost. Jo? Zjišťujeme tak, že obě civilizace představují dvě odlišné odpovědi na stejnou otázku. A ta otázka zní, jakým způsobem může inteligentní druh přežít v neustále se měnícím mikro- anebo makroprostředí. Jo? Analogicky složitý vztah mají Lasertiané i s Agartťany, otrženou podzemní civilizací Agartskou. Jejich vzájemné interakce jsou samozřejmě diplomaticky velmi korektní. Avšak jsou dlouhodobě poznamenané určitým stupněm vzájemné nedůvěry. Agartťané jsou jako civilizace usilující o rovnováhu mezi technologickým, duchovním a energetickým rozvojem. Lasertiané sice respektují jejich schopnosti, současně však mají pochybnosti o některých jejich principech, zejména o snaze harmonizovat rozdílné skupiny a minimalizovat konfliktní tendence. Z pohledu Lasertianů totiž může přílišná orientace na rovnováhu vést ke zpomalení adaptivních procesů, které považují za nezbytné pro dlouhodobé přežití. Diplomatické vztahy mezi těmito dvěmi civilizacemi jsou z našeho výzkumného úhlu pohledu charakterizovány opatrnou spoluprací. Existují prostě oblasti, ve kterých dochází ke sdílení poznatků, zejména v otázkách geologie, dlouhodobých planetárních cyklů a ochrany podzemních ekosystémů, avšak současně přetrvávají hluboké filozofické rozdíly. Ještě složitější je jejich vztah s Ančary, s ančariánskou podzemní civilizací. Ančarové představují technologicky mimořádně vyspělou skupinu, která dosáhla vysoké úrovně kontinuity s informačními poli, časovou komplexností a různorodými energetickými systémy. Lasertiané mají k Ančarům ambivalentní postoj. Na jedné straně obdivují jejich technologickou vyspělost a schopnost pracovat s mimořádně složitými systémy. Na straně druhé pociťují
určité obavy z technologií, jejíž principy považují za příliš abstraktní nebo obtížně předvídatelné. Jak víme, tak právě ve filozofii Lacertianů hraje významnou roli, že, to jsme si říkali, biologická kontinuita a dlouhodobá stabilita. Jakýkoliv technologický vývoj, který by mohl narušit přirozené procesy evoluce, je z pozice Lacertianů vnímán s velkou opatrností. A tady vidíme vznikat určitý ideový rozdíl mezi oběma civilizacemi. Pak tu máme inteligenci mravenčích entit. A tady tyto vztahy, vztah mezi Lacertiany a mravenčími entitami je asi nejnáročnější. Úplně. Zcela nejnáročnější. Příčinou toho není ideologie ani kulturní odlišnost až tak, ale především překrývání zájmu. Podzemní hlubokonosné geotermální oblasti představují strategicky významná území, protože logicky poskytují energii, stabilní prostředí a přístup k důležitým podzemním systémům. A pokud více civilizací využívá stejné regiony, mohou nevyhnutelně vznikat spory. Ale nejde o války. No, jak by na první pohled to mohlo tak vyznít. V tomto našem případě jde spíše o dlouhodobé soupeření, vyjednávání a snaha udržet rovnováhu mezi různými zájmy. A vzhledem k dlouhodobému myšlení obou dvou stran, jak Lacertianů, tak mravenčích entit, je otevřený destruktivní konflikt považován za krajně nežádoucí. Zvláštní postavení pak tu zaujímá vztah s podzemní inteligencí mantidů. Mantidové, o kterých bude ještě řeč. A tady v tomto vztahu vidíme jako nejzásadnější rozdíly na filozofické úrovni. Mantidové kladou důraz na určité principy spolupráce, širší propojenost života a význam kolektivního vědomí. Lacertiané však tyto postoje vnímají s určitou skepsí. Proč? No, protože prostě oni se domnívají, že přílišný důraz na spolupráci a vzájemnou propojenost může oslabovat individuální odolnost jednotlivých systémů. A z pohledu Lacertianů představuje schopnost samostatné adaptace jednu z nejvyšších hodnot a jakákoliv závislost na vnějších strukturách je pak vnímána jako potenciální riziko. Tyto rozdílnosti mezi mantidy a Lacertiany opět nevedou k žádnému otevřenému nepřátelství. Já to spíš vnímám jako hluboký filozofický nesoulad, který přetrvává po dlouhá časová období a který ovlivňuje charakter vzájemných kontaktů. No, pak je to civilizace Deros. Ano. O Derosu budeme hovořit záhy. Záhy se k ní dostaneme. V tomto případě jsou kontakty mezi Lacertiany
a inteligenci Deros spíše příležitostné a omezené především na nižší energetické úrovně podzemních systémů. Mezi oběma kulturami podzemními civilizacemi existuje určitá míra spolupráce. Řekl bych, že zejména v praktických otázkách týkající se infrastruktury a správy některých podzemních oblastí. Současně ale přetrvává značná vzájemná nedůvěra, která vychází z odlišných historických zkušeností a rozdílných přístupů k některým technologickým a společenským otázkám. Jakoby, když to nějak uvedeme celé do syntézy, tak při pohledu na všechny tyto vztahy se ukazuje jeden společný rys lasertiánské diplomacie. A to, že hlavním cílem není expanze, ideologické šíření vlastních hodnot, ani snaha o dominanci nad ostatními skupinami. Primárním cílem lasertiánské civilizace je dlouhodobá stabilita a zachování podmínek umožňující pokračování vlastního vývoje. A zjevně právě proto jsou jejich politické vztahy charakterizovány mimořádnou opatrností. Důvěra je budována pomalu, rozhodnutí jsou činěna s ohledem na vzdálenou budoucnost a každá významná změna je posuzována z perspektivy mnoha generací. Lasertiané se tedy jeví jako civilizace, která se během své mimořádně dlouhé historie naučila, že přežití v komplexním světě nezávisí pouze na síle nebo technologické vyspělosti, ale také na schopnosti porozumět motivacím druhých. Předvídat dlouhodobé důsledky vlastních kroků samozřejmě a udržovat křehkou rovnováhu mezi spoluprací a ochranou vlastních zájmů. No a pak samozřejmě tu máme důležitý aspekt a to je vztah k naší lidské civilizaci na povrchu této planety v průběhu posledního tisíce, zhruba jednoho tisíce let. U Lasertiánu je to tak, že lidstvo prostě není vnímáno jako nepřítel, ale ani jako spojenec. Ani jako druh předurčený k nějakému výjimečnému postavení. Lidstvo je z pohledu Lasertiánu vnímáno za další z mnoha inteligentních linií, které se na Zemi v průběhu dlouhých dějin této planety objevily a které nyní prochází vlastním vývojovým experimentem. V jejich pojetí představuje lidská civilizace mimořádně dynamický, avšak současně velmi nestabilní systém. Lidé jsou charakterizováni, alespoň jak jsme zjistili, vysokou mírou kreativity, schopnosti rychlých technologických skoků a mimořádnou psychologickou flexibilitou. Ale současně je lidstvo Lasertiány považováno za druh silně ovlivňovaný emocemi, krátkodobými zájmy a rozsáhlými, mnohdy i komplikovanými vnitřními konflikty. Jo, takže z perspektivy podzemní civilizace, která uvažuje v horizontech staletí, je lidská historie působí jako mimořádně urychlená záležitost. S jistými entropickými, opakujícími se entropickými, chaotickými projevy. Vzestupy a pády říší, vznik a zánik náboženství různých,
prudké technologické změny a opakující

jakýsi výrazný milník, protože naznačuje, že se na povrchu Země objevila nová inteligentní kultura, schopná, alespoň teoreticky, relativně dlouhodobého společenského vývoje. Ale jednoznačně ve vztahu Lasertiánu k lidské civilizaci prostě převažuje koncept pozorování, tichého pozorování. Vzhledem k lasertiánské filozofii adaptivní neutrality se Laserta snaží do lidského relativně, no to je otázka, přirozeného, dejme tomu v úvozovce, vývoje zasahovat co nejméně. Existují ale, a je to prokázáno, je to potvrzeno, určité omezené kontakty s některými lidskými skupinami anebo lidskými individualitami. Ano. Ale tyto kontakty bychom neměli definovat jako nějakou rozsáhlou spolupráci nebo ve smyslu nějakého systematického ovlivňování lidských dějin ze strany Lasertianu. To jako rozhodně ne. Jde spíše o sporadické a velmi selektivní interakce, ke kterým docházelo a dochází za specifických okolností. Ano. Lidstvo je ze strany inteligence Laserta obecně považováno za mimořádně zajímavý druh, a to právě díky schopnosti osídlit širokou škálu prostředí a vytvářet velmi rozmanité kulturní systémy. O to jako samozřejmě to hodně poutá ze strany Laserty pozornost, tady toto. Ano. Co se týče potenciální výměny poznatků nebo dokonce i nějakých, dejme tomu, technologií, tak asi k ním dochází, anebo spíše izolovaně, vždycky v nějakých časových cyklech, ale víme, že tyto kontakty jsou pod přísnou kontrolou a jsou součástí jakéhosi oboustranného pragmatického přístupu. Pokud Laserta na této úrovni s někým spolupracuje, tak je to Kanada, Norsko a částečně Rusko. Ona průmyslová revoluce, rozvoj vědy, využití elektřiny a samozřejmě pozdější vznik různých digitálních technologií představují jako v souvislosti s lidskou civilizací představují procesy, které proběhly v časovém úseku velmi nepatrném, a to i z pohledu našich lidských dějin. No. Pro civilizaci uvažující, dá se říci spíše trošičku možná přeženu, ale v geologických horizontech, tak tady tyto aspekty musí působit téměř explozivním dojmem. Ano. No. A právě tady ona intenzifikace, neustála akcelerace,

0: rozmachu a technokratického vývoje lidské civilizace vyvolává zvýšený zájem ze strany inteligence Lacerta, ale pozor, také i obavy, které postupně narůstají. Obzvláště pak to je chvíle, okamžik, kdy lidstvo objevilo jadernou energii a kdy lidská bytost rozvinula schopnost ovlivňovat planetární prostředí v globálním měřítku. Ano. Všechno toto vyvolává u inteligence Lacerta velké otazníky a velké obavy. A to mimo jiné způsobilo, že v posledních 40, možná 50 letech, ano, inteligence Lacerta významným způsobem nebo výrazně omezila přímé kontakty a komunikaci s lidským faktorem na této planetě. Jo, prostě čím složitější a technologicky vyspělejší se lidská společnost stává, tím obtížnější je udržovat jakékoliv interakce utajeného charakteru bez rizika nepředvídatelných důsledků. Lacertiané prostě dochází k názoru, že lidstvo stoupilo do etapy, ve které si musí svoji budoucnost určovat především samo. Protože, jak víme velice dobře, v historických a prehistorických údobích tomu tak nebylo a rozhodně to nebylo samozřejmostí. Pojďme se podívat na mentalitu a psychiku Lacertianů. Ale já se ještě nejdřív zeptám Pavlíka, kolik je hodin.
1: No.
0: Protože teď povídám a povídám.
1: Ano, ano, ano. No už je 10:45, takže ano, tu psychiku a to můžeš asi ještě, to by si asi ještě zvládnul. Nikdo nevolá zatím, já jenom upozorním posluchači, že můžou opět volat. 608-12-14-19. No, nikdo nevolá. 608-12-14-19 je číslo do živého vysílání hned teď. Takže kdyby mě dozavolal, já tě přeruším a ty pokračuj s těmi vlastnostmi.
0: My tu Lacertu stejně nedoděláme celou, jo, a to jsem si tak jako fandil, že uděláme dvě civilizace podzemní dneska, no, tak to bychom tady museli lebej do jedné hodiny, no, tak to nepůjde asi, že?
1: No.
0: Pojďme se podívat na mentalitu a psychiku lacertianské civilizace. Co se týče mentality, tak tady bych řekl, ona ta biologie, fyziologie je jasná, tam ta odlišnost od lidské bytosti je výrazná, ale ona ta odlišnost je výrazná i v oblasti mentality. Ano. Proč? No, protože psychologický vývoj Lacertianu se ubíral zcela jiným směrem než u člověka. Zatímco lidská civilizace, zatímco u nás, prostě my jsme vznikali v prostředí, kde hrála zásadní roli spolupráce malých sociálních skupin, emocionální vazby například, a rychlé reakce na měnící se podmínky. Lacertianská společnost v podstatě byla formována v mnohem stabilnějším prostředí. s dlouhými časovými cykly a s důrazem, jak už víme, na analytické myšlení. Výsledkem pak je psychika, která je mimořádně racionálního charakteru, psychika velmi disciplinovaná a orientovaná na dlouhodobé souvislosti. Mysl Lasertianu nevěnuje primární pozornost nějakým okamžitým emocím nebo krátkodobým podnětům, ale dominuje především hledání vztahu mezi jednotlivými událostmi a jejich budoucími důsledky. No ale to samozřejmě neznamená, zase pozor, že by Lasertiané byly bytostmi bez emocí. No. On ten rozdíl spíše spočívá v tom, že emoce u lasertiánské civilizace nejsou hlavním nástrojem nebo nejsou dominantním nástrojem rozhodování. No. Spíše slouží jako zdroj informací o vnitřním stavu jedince, nikoliv jako určující faktor jeho jednání. No a tady toto zase ovlivňuje způsob komunikace do Laserty. V naší lidské společnosti má tradičně významnou roli, nebo hraje tradičně významnou roli tón hlasu, mimika, gesta a celá škála jemných emocionálních signálů. Kdežto lasertiánská komunikace je mnohem úspornější a více zaměřená na přesnost sdělení. No, význam má především obsah informace, nikoliv její emocionální zabarvení. Navíc u Lasertiánu dominuje telepatický přenos dat, na rozdíl od člověka. Když se vrátíme k lasertiánské psychice, tak ona je také charakterizována i poměrně vysokou schopností takzvané asociativní extrapolace. V podstatě jedná se o schopnost vytvářet rozsáhlé sítě vztahů mezi různými informacemi a na jejich základě předvídat možné budoucí scénáře. A v tomto je inteligence Laserta skutečně mistrovská. Zase v porovnání s člověkem. Jo, zatímco bytost lidská, neříkám, že ve 100%, ale často přemýšlí v relativně krátkých časových horizontech, lasertiánská mysl je zobrazována jako systém orientovaný dominantně na dlouhodobé procesy. Jo, mnohokrát jsem to tu zdůraznil. Jo. Každá událost je posuzována jako ve smyslu třeba dopadu. Ano. Nejen podle svého bezprostředního významu, ale také podle toho, jaké důsledky, no, co jsou ty dopady, může mít za 10, 100 nebo několik staletí. Lasertiané nepřijímají rozhodnutí nikdy impulzivně. Každý významný krok je podrobován dlouhým analýzám, srovnávání možných variant a hledání řešení, které bude nejvýhodnější z dlouhodobého hlediska. No a takovýto přístup vytváří, řekl bych, poměrně značnou psychologickou stabilitu. Lasertiané vykazují velmi nízkou míru impulzního chování. Prudké emocionální výbuchy, náhle změny nálad nebo nečekaná rozhodnutí jsou v její společnosti mimořádně vzácná. A s tím zase dál souvisí jejich vztah k nejistotě a nebezpečí. Zatímco člověk bývá v krizových situacích často prostě tak je ovlivňován strachem, stresem nebo dokonce panikou. Lasertiánská psychika je popisována jako výrazně odolnější vůči podobným stavům. Mhm. No. Důvodem je, znovu opakuji, jejich schopnost nahlížet jednotlivé události v širším kontextu a schopnost uvědomovat si, že většina problémů představuje pouze jednu z mnoha proměnných v dlouhodobém procesu. Jo? Ale Lasertiané zase, jo, to jako tady musím trošku jako zdůraznit, připomenout, Lasertiané nejsou jakoby necitliví vůči ztrátám nebo hrozbám, jo, jak by třeba z toho mého výkladu mohlo vyplynout. Spíše je to tak, že jejich způsob zpracování těchto takovýchto různých situací prostě probíhá odlišně. Emocionální reakce je rychle začleněná do analytického procesu a následně přetvořena v praktické rozhodnutí. Jo. Mimochodem, velmi zajímavý je také lasertiánský vztah k individualitě. Jo. Oni prostě se, ale já už jsem, pardon, já už jsem to zmínil v průběhu povídání. Oni se prostě nevnímají jako zcela oddělené autonomní bytosti. No, ale spíše jako součást širšího společenského a historického celku. Jednotlivec je pochopitelně důležitý, ale jeho význam je vždy zasazen do širšího kontextu celé civilizace. Mhm. Takže jejich osobní identita se prostě vytváří jiným způsobem než u lidské bytosti. Méně se opírá o individuální úspěchy nebo osobní ambice, jak je tomu u nás. Ale více o schopnost přispívat ke stabilitě a dlouhodobému rozvoji společnosti. Mhm. Jo. A takovéto dominantní psychologické orientace, které jsou typické pro inteligenci Lasserta, vedou také k odlišnému vnímání konfliktu. Jo, v našich lidských dějinách jsou konflikty často důsledkem soupeření jednotlivců nebo skupin o moc, území nebo zdroje. Lasertiánská mentalita, jo, je v tomto ohledu nastavena tak, aby se podobným situacím pokud možno vyhýbala. Prostě u nich je konflikt považován za známku selhání systému. Za důkaz, že nebyly správně rozpoznány a řízeny procesy vedoucí k nestabilitě. A pokud již ke konfliktu prostě dojde, tak cílem není vítězství v tom našem lidském slova smyslu, ale co nejrychlejší obnovení rovnováhy. Psychika Lasertiánů je také typická vysokou mírou trpělivosti. Jo. Civilizace s velmi dlouhou historickou zkušeností a předpokládanou dlouhověkostí jednotlivců nemá potřebu okamžitých výsledků. No, takže mnohé cíle v té lasertiánské společnosti, neříkám, že všechny, ale určitý díl, jsou realizovány v průběhu staletí. Jo, a některé mohou i přesahovat délku života několika generací. Mimochodem, Lasserta se dožívá v průměru asi 280 až 350 let, když bychom to porovnali s délkou života člověka na časové ose. Ano, možná, že z pohledu člověka v rámci takovéhoto výkladu by lasertiánská civilizace mohla působit jako mimořádně stabilní, vysoce organizovaný a racionální systém. Ale současně myslím si také jako společnost, která obtížně chápe některé aspekty lidské povahy. No, to je evidentní z té interakce dosavadní. No. Například význam umění, nebo intuitivní tvořivost, nebo schopnost jednat na základě soucitu. A to i v situacích, které z čistě analytického hlediska nedávají okamžitý smysl. Takže ano, i na té mentální, potažmo psychologické úrovni jsou mezi inteligencí Lacerta a lidskou civilizací velmi, velmi výrazné rozdíly. Protože nám chybí asi už několik minut do konce, tak musím říci, že životní principy, záležitost životních principů civilizace Lacerta a jejich kontakt s mimozemskými civilizacemi nebo jejich kontakty si vyložíme za týden. A za týden budeme potom postupně přirozeně dál postupovat k civilizaci Deros, která je také mimořádně zajímavá. Takže doufám, že vám tento analytický rozbor, o který jsem se tu pokusil, dvouhodinový, týkající se inteligence Lacerta, lacertiánské podzemní komunity společenské, byl k užitku a že vám objasnil některá možná bílá místa, že ty informace nějakým způsobem třeba i v budoucnosti užijete. Toliku.
1: Ano.
0: Z mé strany je to vše.
1: Super.
0: Tento večer.
1: To je akorát, vyšlo to celkem přesně. Takže příště tu obrázek máme, to asi nebudeš muset posílat znova, nebo pošleš ještě nějaký další, to je pravda.
0: No, jasně.
1: Jo. Takže to je, myslím, pro dnešek úplně všechno. Máme za minutu celou, takže dneska nám to vyšlo úplně geniálně. Já moc děkuji, Jardo, za dnešní přednášku. Myslím si, že vidíš na chatu, že lidi to velmi zajímá, že to opravdu hodně zajímá.
0: Já se přiznám, že tam moc nechodím.
1: Opravdu je to zajímá, opravdu to chválí, tak je to perfektní. Je divný, že nevolají, telefon je puštěný, nevolají, nevadí, to je úplně v pořádku. Pokud je to naprosto jasný vše, co říkáš, tak nemají důvod, proč by měli volat. To je jenom v případě, že jim něco jasného nebude. Takže já moc děkuji. Jarouši, děkuji za týden opět za shledanou a ze všema se loučím.
0: Takže jsem tě dobře pochopil, je zajímá ty naše posluchače tady co se témata.
1: Já to vidím z toho chatu, že to opravdu velmi zajímá.
0: Jo, dobré. Tak jo, přátelé.
1: Je to pravda, ale no vidíš to.
0: I Pavlíku přeju ti hezký zbytek večera.
1: Ano.
0: Pokud možno méně tropickou noc. A našim přátelům děkuji, nebo posluchačům děkuji za pozornost a setkáme se tu opět za týden.
1: Týden, no, ano, přesně tak.
0: Takže mějte se krásně, ahoj.
1: Ahoj.

No a jako vždy samozřejmě, jak jsme přehrátí, tak jsem zapomněl ohlásit dnešní kalendárium. Dnes to bude věnované Valdemaru Matuškovi, Franci Kafkovi a Františku Ringo Čechovi a dalším. Takže, sorry, omlouvám se, ale jistě, kdo vy jste tady zůstali, tak se určitě kouknete nebo poslechnete kalendárium. Ahoj, ahoj.

Vážení posluchači, za okny zní letní bouřka a já vás zvu k poslechu reprízy prvního prázdninového kalendária, ovšem z roku 2024, takže ke každému narozeninovému datu si připočtěte dvojku. Vítejte u první části kalendária číslo 70, je to první prázdninové, u mikrofonu Michal Kyselka a je to 27. týden roku 2024, teďka pondělí.

Tedy první výročí patří Valdemaru Matuškovi, jenž by 4. července oslavil 92. narozeniny, anžto se narodil roku 1932 v Košicích. Druhým oslavencem in memoriam je Al Wilson. Tomu by 4. července bylo 81 let. Al Wilson, skladatel, kytarista, harmonikář a zpěvák, byl duší kapely Canned Heat a krom třeskuté a fatální kariéry v této kapele pomohl mnoha starým bluesmenům zpátky na nohy, i když jejich prsty už kolikrát ani neuměli zmáčknout struny. Mezi jeho hity patřila písnička On the Road Again, kterou si poslechneme též v podání Davida Quinmunda a jeho přednesu.

Srdce mi usedá. Už jsem zase bez domova. Už jsem zase na cestě. Už zase skáču přes kaluže. Nemám kam jít. Nemám ani kamarádku, která by mě měla ráda. Když jsem se poprvé ocitl venku, ve sněhu a dešti, ještě jsem ani nevydělával. Moje drahá matka mne opustila, když jsem byl ještě hodně malý. Řekla: Bože, měj soucit s mým nehodným synem. Neplačte, matko, cesta je dlouhá a osamělá a brzy mne pohltí. Ale já nebudu sám, to vím jistě.

0: 3. července 1883 se v Praze narodil Franz Kafka. Co však dodat k tomuto spisovateli, tolik proslulému, s tak bohatou inspirací? S životem protkaným nenaplněnou touhou. Proč nenaplněnou?
1: Na svém vzhledu si zakládá. Tělo si utužuje pravidelným plaváním, veslováním a cyklistikou. Když přijde do společnosti, nerad na sebe upozorňuje, nemá rád výstřelky ani vulgární humor, je spíš mírný, usměvavý a laskavý. A tak není divu, že se během čtení jeho textů do jeho uhrančivých očí a trochu ďábelského vzhledu zahledí nejedna žena. Vztah k ním má ale Franz Kafka snad ještě komplikovanější než k práci. Udržuje ho totiž převážně na platonické bázi, nejraději jen v dopisech. V roce 1912 potkává na čtení u Maxe Broda berlíňanku Felice Bauerovou. Na první pohled z ní unešený není, do svého deníku si dokonce poznamenává. Připadala mi jako služebná. Vůbec mě nezajímalo, co je zač, ale její přítomnost jsem akceptoval. Kostnatá prázdná tvář, která otevřeně svou prázdnotu ukazovala. Ale když jí doprovází do hotelu a ona mu do ucha špitne, přijeď do Berlína, zanech všechno v Praze a přijeď, přeskočí jiskra. Jiskření trvá celých 5 let a výsledkem je 500 dopisů, 17 setkání a 2 Francem vzrušená zasnoubení. Spekuluje se o tom, že Kafku stresovala tělesná láska. Sám se v dopisech Felici přiznal, že ho děsí konvenčnost manželství a bál se také, aby nepřišel o čas a prostor na literární tvorbu. Rozešli se v roce 1917, když Kafka zjistil, že onemocněl tuberkulózou. S nemocí se pral dlouhých 7 let. Léčil se v různých sanatoriích i pobytem na venkově. Ve středočeských Želízech potkal v roce 1919 svou druhou snoubenku Julii Vohryskovou. Opět stejný scénář. Mnoho dopisů a zrušené zásnuby. Intenzivně si psal i s Milenou Jesenskou, českou spisovatelkou a novinářkou žijící ve Vídni. Ta byla tehdy vdaná, to však nebránilo zažehnutí intenzivních citů. Osobně se viděli pouze 2x, vztah opět ukončil on. Právě Milena však přeložila některá Kafkova díla do češtiny. Svou poslední přítelkyni Doru Diamantovou poznal Kafka rok před smrtí a dokonce s ní žil ve společné domácnosti. Dora se o něj starala i na smrtelné posteli. V roce 24 se Kafkův zdravotní stav prudce zhoršil, Franz absolvoval množství pobytů v různých sanatoriích, začal dokonce na radu lékařů jíst maso. Ani to však nepomůže. 3. června 1924 v sanatoriu v Kirlingu v Dolním Rakousku Franz Kafka ve věku pouhých 40 let tuberkulóze podlehne.
0: Července oslavil 79 let basový kytarista Harvey Goldstein Brooks, univerzální hráč doprovázející Boba Dylana, Al Coopera, Richie Havense, ale také Doors, Crosby, Stills, Nash, Johna Sebastiana. Účastnil se s Milesem Davisem nahrávek na Bitches Brew, doprovázel Donalda Fagena. My si poslechneme jeho vlastní skladbu z alba Super Session, které bylo onehdy chloubou milovníků letenské burzy. A skladba se jmenuje jednoduše Harvey's Tune.

0: Voda, čo ma drží nad vodou? Jak básníci čekají na zázrak? Zločin v Polné, anglické jahody, návštěva staré dámy, je třeba zabít sekala, řecké pašije, bony a klid. Proč? To jsou některé tituly z filmů, ve kterých hraje Miloslav Mejzlík, jenž včera 7. července oslavil 73. narozeniny. Seriálový herec, filmový, ale též divadelní a dabér, onehdy odpověděl na otázku, jak by si představoval svoje divadlo snů.
1: Pojďme si trošku zahrát. Jo. Divadlo snů Miloslava Mejzlíka. Bez ohledu na finance, návštěvnost, dotace, jenom vaše velikost, repertoár, osoby a obsazení.
2: Víte co, mě by hrozně bavilo, a to možná v Praze není, sice by to bylo docela riskantní divadlo, asi typu, já jsem hrál předevčírem v Karlových Varech, to je tak krásné divadlo. Komorní a přitom ložový, vysoký, má to i bydýlko. To, kdyby stálo v Praze, divadlo tohohle typu, protože Vinohradské divadlo už je zase moc velký jako na to, co bych já chtěl, tak bych chtěl divadlo starých herců. Angažovat všechny staré herce. To znamená, že by se nemuseli bát...
1: Že byste měl staré divadlo.
2: Staré divadlo staré se starými herci. Že by se nemuseli bát odcházet do důchodu, ty mzdové prostředky, ať si nechají ti mladí, ať zůstanou v těch běžných divadel a přišli by všichni ke mně a tam bychom hráli hry. Ale nemuseli bychom hrát hry jenom pro staré. Třeba by si mohli zahrát znovu Romeo a Julii, že jo? Ale akorát jsem říkal, že by tam bylo to riziko toho, že by třeba to někteří až dokonce nedohráli. Ne, nechci být cynický, ale třeba já věřím na dlouhověkost, to by byl můj sen, divadlo starých herců.
0: Poslední výročí v této první části kalendária číslo 70 patří Jiřímu Brabci, jenž by se 2. července dožil 84 let. Country beat Jiřího Brabce ve své skladbě Express vzdává poctu Jerry Lee Lewisovi a možná i Jaroslavu Ješkovi. My se prozatím loučíme, ale jen do pátku. Do mikrofonu komentoval Michal Kyselka a těším se brzy naslyšenou.

0: Vážení posluchači Svobodného vysílače, vítejte při druhé části kalendáře číslo 70. Dneska máme pátek 11. července roku 2024. Dým, žár plamenů, válka si nevybírá, než větry odvanou, křik a pláč. Kartágo hoří, matčina náruč dítě svírá, Kartágo hoří, řekni mu, světe, proč umírá, zalkneš se hanbou. Autorem veršů o hořícím Kartágu, hrozivé paralele i na dnešek, Františkem Ringo Čechem. Bubeníkem, zpěvákem, textařem, hercem, komikem, moderátorem, politikem, publicistou, scénáristou, dramatikem, naivním malířem. Začínáme druhou, páteční část kalendária číslo 70. 9. července oslavil 81 let.
1: Já jsem chtěl být od prvního okamžiku nejlepší bubeník v Československu a všechno jsem proto dělal v době, kdy moji kamarádi se líbali s děvčaty. Já jsem se líbal s činelem a s malým bubínkem a chtěl jsem prostě být nej, no tak, ale šanci jsem dostal brzo. Dostal jsem se ke Smetáčkovcům, špičková kapela tradičního jazzu, v ní jsem strávil krásnou dobu se skvělýma lidma. Pak Herbert Ward, vynikající americký basista, který hrával s Edwardem Kitt Ory, hrával s Edmundem Hallem, s těmahle hvězdama tradičního nebe. Jediný Američan, který zdrhnul v obráceným směrem do Čech, ale já jsem si říkal kolikrát, jestli to nebylo jen proto, aby jsme se potkali. Hrál jsem u něj 2 roky a naučil jsem se od něj strašně moc. Musím se pochlubit, že jsem vlastně zakládající člen Olympiku, to už mi nikdo neodpáře. Přivedl mě Mirek Klempíš na tu nádhernou zkoušku, já to vidím jako dneska, tam jsem je všechny viděl. Chrastinu, Jandu, Berku, Růžka, božskýho Mikyho, ten mě imponoval, blondýn, černý brejle, zlatý řetěz. To bylo něco pro 18-letýho konzervatoristu. No a v Olympiku jsem zakotvil a zažil jsem s ním vlastně tu největší počáteční slávu. Schillingrovský období, nejkrásnější, nikdy na to nemůžu zapomenout. Bohužel Jirkova předčasná smrt zcela zbytečná, ale jak víte, miláčkové bohu umírají mladí, no tak odešel a zůstalo po něm veliký prázdno. Já jsem měl takový výčitky, protože kdybych tam byl v té Bratislavě, tak se to nestalo, protože bych Jirkovi v tomhle činu zabránil. Kdy vznikla tvoje přezdívka Ringo a kdo s tím vůbec přišel? Když jsem se vrátil z Ameriky, tak mě vyhledal vynikající člověk a filmový vědec Jan Cyril Sýkora a říká mi, prosím tě, když jsi byl v Americe, tak ty nemůžeš mít teďka 2 jména jako my normální smrtelníci. Podívej se, Lev Nikolájevič Tolstoj měl prostě 3, Janeška Hodinová Vzpurná. Musíme něco vymyslet, aby vymyslel Ringo a mě tím strašně zalichotil, protože já jsem se tenkrát v Ringovi viděl. Česal jsem se jako on, házel jsem vlasama jako on, držel jsem paličky jako on, hrál jsem jako on, jen ten frňák, mi chyběly mi 2 čísla, abych byl dokonalý Ringo.
2: A co je podle vás hezký téma k diskuzi dnes?
3: Život, profese, budoucnost.
2: A jaká je budoucnost?
3: Naděje, budoucnost nevypadá dobře.
2: To tak to jsme zase ale zpátky.
3: Ano, ale nejsou to osobní spory. Hlejte všechno. Každý v tomhle národě si myslí něco jiného. To se těžko dá dohromady.
2: To je pravda.
3: Národ je rozdělený, ale já si přesto myslím, že je rozdělený, že třeba je dobrá volba prezidenta, že lidi můžou volit svého prezidenta. Myslím, že to je dobře. Že jsem v parlamentu byl a vím, jak vypadá volba, když rozhodují poslanci. To je normálně trh s hlasama. Kupčení s hlasama. Když to tohle, ať lidi, ať jsou lidi jakýkoliv, ať se rozhodnou a někoho vyberou. Někdo vyhraje, ten druhý tábor bude nespokojený, budou chodit na žeškapérk, budou prostě protestovat, budou prostě nadávat. To vás čeká, pane redaktore.
2: To nás čeká, to asi ano. To čeká i vás ostatně.
3: No, já už se klidím z cesty. Já už jsem, mě je 80 let. Až vám bude, jestli se dožijete, tak budete mít na to stejný názor, no.
2: Jakože mi to bude jedno.
3: Tak jste trošku mimo, jak nezapomeňte, že v 80 letech už vás nic nečeká. Nic. Jen si přejete, abyste v klidu a v míru odešel. Nic. Ani krásná ženská, ani velký úspěchy v práci, ani zářná kariéra. Konec. 80, konec. A vy si mě ptáte na takový blbosti, co...
2: Chápu.
3: A vy už... Nemůžete chápat, jste mladý, krásný, jste plný života, děkuji. Prostě jste úspěšný. Nemůžete vědět, co si myslí 80-letý dědek.
2: Asi ne, ale... Tak možná vás nechápu, ale přinejmenším rozumím vašim slovům v tuhle chvíli.

0: Karel Šiktanc by 10. července oslavil 96 let.
1: Básník, autor pohádek pro děti, textař a scénárista, působil také jako novinář a překladatel, autor básně Zaříkávání synů. Psal také písňové texty, které zpíval například Valdemar Matuška.

77 let oslavil 10. července americký trombonista Bruce Fowler, který krom toho, že se svým bratrem mají kapelu, tak hrál na deskách Franka Zappy v jeho středním období, můžeme-li tak říci, uprostřed let 70. Například na desce Apostrof, která byla hodně upovídaná a přesto tam dechaři měli své pevné pozice.

Franku Zappovi se ještě budeme vracet jednak s různými hudebníky. Dneska jsme slyšeli trombonistu a konečně i k Franku Zappovi samotnému, neboť jeho význam v hudbě je nepřehlednutelný, nepřeslechnutelný, chcete-li. Dnešním posledním oslavencem je Arlo Guthrie, pátý syn z 8 dětí Woodyho Guthrieho, folkového zpěváka, inspirátora pro Boba Dylana. Stejně jako otec Woody i Arlo, zpívá často protest songy. Arlo Guthrie opět 10. červencem 76. Po tátovi nezapře muzikální talent. Často se ocitne v žánrech archaických, podobně jako třeba Don McLean. My si poslechneme jednu, která připomíná music hall, o půvabné dívce z Havaje, kde národním nástrojem je ukulele. A tím se také rozloučíme s kalendářem číslo 70. V pondělí opět naslyšenou. Od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka.

Vítejte u zpráv Veroxu. Je pondělí 29. června. Dnešní zprávy mají jedno společné slovo – pravomoc. Kdo má pravomoc rozhodovat o české zahraniční politice? Kdo má pravomoc posílat zemi k dražší válce? Kdo má pravomoc umlčovat nepohodlný dokument? A kdo má pravomoc říkat občanům, že svoboda slova je vlastně jen administrativní problém? Začněme sporem o cestu prezidenta Petra Pavla na summit NATO do Ankary. Jindřich Reichl pro Parlamentní listy upozornil, že rozhodnutí ústavního soudu není jen o tom, zda prezident seděl v letadle. Podstatná jsou podle něj slova prezident a jeho doprovod. Reichl tvrdí, že právě o doprovod šlo od začátku. Podle něj se tím otevřely dveře nejen Petru Pavlovi, ale i lidem navázaným na jeho okolí, kteří mají zájem být u jednání NATO. Reichl označil postup ústavního soudu za brutální faul na ústavu. Připomněl, že předběžné opatření má být výjimečný nástroj. Pro situace, kdy hrozí zásadní újma. A položil otázku, jaká zásadní újma by České republice vznikla, kdyby Petr Pavel nejel do Ankary. Podle Reichla soud předběžným opatřením fakticky rozhodl celou věc ještě před samotným nálezem. I kdyby později rozhodl jinak, cesta už proběhla a rozhodnutí už bylo spotřebováno. V rozhovoru také uvedl, že ústava podle něj jasně svěřuje zahraniční a obranou politiku vládě. Prezident má v těchto otázkách jednat se souhlasem vlády, nikoli proti ní. Reichl se odvolal i na výklad profesora Aleše Gerlocha, podle něhož nelze ústavní zvyklostí obejít jasný text ústavy. Zároveň ale Reichl řekl, že vláda podle něj nemohla rozhodnutí ústavního soudu ignorovat. Odmítnutí by podle něj znamenalo právní anarchii. Vláda tedy ustoupila, ale podle Reichla tím vznikl nebezpečný precedens. A právě tady je politické jádro sporu. Nejde jen o Ankaru. Jde o to, zda se Česká republika neposouvá od parlamentního systému k prezidentskému. Reichl tvrdí, že Petr Pavel okamžitě využil rozhodnutí soudu k tomu, aby se prohlásil za vedoucího delegace a určoval si, co bude na summitu dělat. Na cestu do Ankary se mezitím připravuje i předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Ten zastupuje Českou republiku spolu s Milošem Vystrčilem. A jejich postoje se liší zásadně. Vystrčil před odletem řekl, že Evropa musí převzít větší díl odpovědnosti za svou obranu a že chce být aktivní v otázce podpory Ukrajiny. Okamura naopak uvedl, že podpora Ukrajině by měla skončit. Zároveň připomněl vládní mandát o 2% HDP na obranu. Zdůraznil, že předchozí Fialova vláda tento požadavek nesplnila a že se na to zahraniční partneři ptají. Česká delegace má v Turecku navštívit také společnost Bayraktar, známou výrobou vojenských dronů. A symbolika je zřejmá. Summit NATO se odehrává v době, kdy se Evropa znovu učí mluvit jazykem zbrojení, dronů, raket, obranných rozpočtů a průmyslových kapacit. Do této atmosféry zapadá i bezpečnostní debata na Veroxu. Scott Ritter tvrdil, že NATO prohrává svou zástupnou válku proti Rusku na Ukrajině. Podle něj nevyšla strategie vyčerpat Rusko sankcemi, vojenskou podporou Ukrajiny a destabilizací ruské společnosti. Ritter říká, že ruská ekonomika se přizpůsobila, Rusko vojensky sílí a Evropa naopak doplácí na energetickou krizi a ztrátu průmyslové síly. Bezpečnostní expert Jaroslav Štefec pak varoval, že útoky do hloubky ruského území mění charakter konfliktu. Podle něj se tím speciální vojenská operace může posunout do otevřené války. Zmínil střely Storm Shadow a riziko stírání hranic. A zatímco se v Evropě mluví o válce, Václav Klaus v Berlíně vystoupil na konferenci AFD s projevem o svobodě slova. Klaus řekl, že Evropská unie je hrozbou pro svobodu projevu, ale zároveň zdůraznil, že nejde jen o svobodu slova. Podle něj se v dnešní Evropě člověk musí obávat i o kariéru, majetek, zdraví a budoucnost svých dětí. Mluvil o monoideologické éře, intelektuální konformitě a o tom, že se Evropa odklonila od klasického liberalismu směrem k progresivismu. Klaus také řekl, že Evropská unie nespadla z nebe. Je výsledkem vývoje Západu, který opustil svobodu jednotlivce a nahradil ji politickou unifikací kontinentu. Podle Klause demokracie potřebuje demos, tedy lid, a ten může existovat jen v národním státě. V nadnárodní unii neexistuje. Kritizoval také roli nevládních organizací, masovou migraci a zelenou ideologii, kterou označil za oficiální ideologii Německa i Evropské unie. Na podobné téma navázal komentář deníku TO o klimatickém hnutí. Adam Čalout upozornil na paradox kritiky EU ze strany organizací. Nestačí Green Deal, nestačí zákaz spalovacích motorů od roku 2035. Pro část klimatického hnutí je problémem samotný ekonomický růst. Čalout ironicky popsal svět, v němž je prosperita podezřelá, výroba je problém a stagnace se vydává za ctnost. Do evropské politiky vstupuje i Vyšegrádská skupina. Ivan Hofman komentoval, že V4 se po nástupu Petra Maďára znovu sjednocuje proti Bruselu. Hofman označil Brusel za arrogantní centrum moci a řekl, že státy mohou bránit tomu, aby se z nich stal objekt cizích rozhodnutí.
Ze Slovenska zazněl i další signál. Josef Banáš označil návštěvu indického premiéra na Slovensku za jednu z největších událostí. Podle něj může návštěva znamenat posun ve vědecké, technologické a ekonomické spolupráci s Indií. A teď domácí bezpečnost. Ve Svobodném rádiu vystoupil bývalý policista s 20-letou praxí. Popsal policii jako nemocný systém. Mluvil o šikaně, bossingu, zbytečné administrativě a honbě za čísly. Kontrolní mechanismy fungují hlavně směrem dolů. Řekl, že mladí policisté přicházejí se snahou pomáhat, ale systém je postupně semele. Přibývá managementu, hlídkám chybějí prostředky. Analytik Jan Skalický pak kritizoval zákaz vysílání dokumentu o střelbě na Filozofické fakultě obvodním soudem pro Prahu 1. Podle něj zákaz dokumentu nechrání veřejný zájem, ale odpovědnost policejních špiček. Skalický tvrdí, že dokument měl otevřít debatu o selháních. A na Slovensku přichází praktické bezpečnostní téma – nepojištěná vozidla. Na Slovensku je více než 600 tisíc vozidel bez pojištění. Nový zákon Lex PZP má nejprve vyčistit databázy a upozornit majitele vozidel. Od října mají následovat automatické pokuty. Závěr dnešních zpráv patří médiím, paměti a manipulaci. V pořadu Protiproud zazněla kritika České televize a velkých korporací. Jde prý o politického Alzheimera, o stav, kdy veřejnost ztrácí paměť a schopnost porovnávat dnešní tvrzení s tím, co se říkalo včera. A právě to je možná společná linka dneška. Když se zapomene, co říká ústava, může se pravomoc změnit v osobní nárok. Když se zapomene, co znamená svoboda slova, může se cenzura tvářit jako ochrana společnosti. Když se zapomene, co způsobily ideologie 20. století, může se nová ideologie vydávat za jedinou pravdu. A když se zapomene, komu má sloužit stát, pak se občan stává divákem cizí hry. To byly zprávy Veroxu. Děkujeme za pozornost. A pokud chcete vidět více, sledujte verox.cz. Bez reklam. A zcela zdarma.

0: Příjemný dobrý pondělní večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní povídání s panem profesorem Staňkem, který vždycky to pondělí tak nějak ozvláštní a vylepší a dodá tomu ten správný říz. Krásný večer, pane profesore, díky, že jste s náma.
1: Dobrý večer, pane Burešky, dobrý večer všem lidem dobré vůle.
0: Přátelé, dneska to bude jízda, protože jak ten název už napovídá, tak máme se na co těšit. Každopádně lež jako věž. No, počasí se nám tady mění teď momentálně. Já se schválně vás, vážení přátelé, tady spustím takovou anketu, že mi to zajímá, kde už pršelo a kde ne. Tak, aby jsme taky měli čerstvé informace o tom, jak se šíří studená fronta. Ono totiž, až se zima zeptá, tak máte připravený mikiny a zimní bundy a lopatu na odklízení sněhu, po případě krup? Jak jste na to, pane profesore? Jak u vás? Teplo nebo zima?
1: No, u nás je hodně teplo, měli jsme včera 41 stupňů. No, je to výhoda, protože nemusíme topit, jak je známo, čili můžeme dodržovat ekologická kritéria Green Dealu o úspoře energie a nepotřebujeme taky žádná fosilní paliva. Bohužel při té teplotě, jak se říká, nefouká, čili větrníky jsou větrníky. No, za to svítí slunce, to zase vyrábí dost fotovoltaiky, ale celkově můžu říct, že to dusno se týká nejenom mezinárodní situace, ale týká se našeho počasí a vůbec cítíme to napětí před tím studeným frontem, který má dorazit ve středu nebo ve čtvrtek. Takže z tohoto hlediska je to přímo skvělá ilustrace současné situace v globálním světě.
0: Ano, příroda vlastně tak nějak jako reflektuje vůbec tu celkovou náladu. Tak pojďme to probrat, pane profesore, protože těch témat je celá řada. A já si myslím, že diváci už jsou celý nažhavení.
1: Dobře. Takže, jelikož jsme to nazvali lež jako věž, tak si musíme uvědomit, že i samotná lež má mnoho podob. Prezident Trump prohlásí, že úplně do zbytku zničil iránskou armádu, porazil Irán, ovládl Blízký východ a tak dále. No, jenomže ty výsledky jednání iránských revolučních gard, jednání mezi představiteli Spojených států Iránu i další věci svědčí o něčem jiném. Pak tady máme s velkou pompou uzavřené memorandum o příštím memorandu a společném míru, které je podepsáno na 60 dní, ale v rámci míru, jak pravil prezident Trump, se střílí pouze méně. Ovšem, nezapomnělo se střílet. To země proto, aby vojáci nezapomněli přesně mířit. No, pak tady máme další paradox. Prezident Putin pronese zásadní projev na kongresu strany Naše Rusko. No, jenom s drobnou poznámkou. Na úvod uvede, že současná vojenská situace je mimořádně složitá a jedná se o bezprecedentní pokus zničit Ruskou federaci, ale hlavní část projevu je věnována opatřením v oblasti demografické politiky, budování bytů, reformy vědeckého výzkumu, výučby na univerzitách a podobně. Což nevyhnutně vytváří takový zvláštní dojem. No, pak tady máme samozřejmě zprávy z Veliké Ukrajiny, že Ukrajina vítězí, téměř stojí před branami Moskvy. No a pak se dozvíte všechno to, co se děje na takzvané linii kontaktu, kdy vidíte ty desítky a tisíce mrtvých v průběhu krátké doby. Teď poslední zprávy. Za poslední týden Ukrajina ztratila 10 050 mrtvých. No možná to byly jenom odepsatelné ztráty, já nevím. No a pak tady máte další krásné lži. NATO prohlásí, že se musíme vyzbrojit, abychom odrazili agresi Ruska. Ruský prezident Putin prohlásí, že nikdy by neměl zámysl útočit na evropské země a na NATO. což celkem logicky chápeme vzhledem na ten bordel, který vládne v jednotlivých zemích Evropské unie a v členských zemích NATO. No a kdo by taky chtěl tyhle ty zadlužené země zmítané migračnou krizí, rozpadem sociálního modelu, absolutní nekompetentností Bruselu a všemi těmi příkazy a pokyny, které bruselská centrála chrlí pro jednotlivé členské země. No a k tomu přistupuje několik dalších zajímavých skutečností. Venezuela je postižena katastrofálním zemětřesením, ale je to sice katastrofální zemětřesení, ale původně bylo pouze 32 obětí, teď je to již 1500 obětí, ale jestliže to bylo katastrofální zemětřesení stupně 7,6 a 7,8, no tak pak nevyhnutně vzniká otázka, kurňa, kde ty oběti jsou. No a k tomu přistupuje několik dalších zvláštností, kdy Spojené státy prohlásily, že po ukončení studené války odešli z Grónska a všechno uklidili. No a teď najednou představitelé dánské vlády prohlásí, že jsou tam miliony litrů kontaminované radioaktivní vody z reaktorů, které tam byly postaveny. A pak tady máte obrovské množství ropných produktů, které zůstaly neuklizeny v podzemí ledovců v Grónsku a tak dále. A dneska dánská vláda prohlašuje, že hrozí obrovská ekologická katastrofa. Tak kdo lhal? Američané, když odtud odešli, nebo teď lže dánská vláda? No a pak tady máte další otázky. Je vlastně otevřený ten hormuzský průliv, nebo je zavřený? Některé lodě proplují a některé lodě neproplují a některé lodě jsou potopeny. No ale pořád jedna strana tvrdí, že hormuzský průliv je otevřený a druhá strana tvrdí, že hormuzský průliv je uzavřený. No a aby to bylo úplně dokonalé, na jednu stranu Ruská federace oznámí, že právě otestovali skvělé protidronové zařízení, které likviduje desítky dronů v průběhu několika desítek vteřin. No a pak se dozvíte o situaci na Krymu, kde hlavní dopravní trasy jsou ničeny ukrajinskými drony, které dokonce vytváří takzvané silnice smrti, kdy podle prohlášení ruských představitelů, aby řidiči byli ochotní jít po téhleté cestě smrti, tak dostanou odměnu 500 tisíc rublů za tu jednu cestu. No ale prý se nic neděje, prý je všechno v pořádku, prý je všechno super, hlavně, že tam je přídělový systém na pohonné hmoty, na všelico z jiného. No a aby to bylo přímo dokonalé, tak se dozvíte, že svět směřuje k totální válce. Ale nemusíte mít žádné obavy, protože přece bojujeme za mír a mírové hodnoty. No tak já se ptám, kurňa, tak kde je pak ten mír a mírové hodnoty? Nebo někdo je klasicky vzdělán a zná klasiku, když chceš mír, připravují válku. No možná to svědčí o tom, že některé elity mají skutečně klasické vzdělání, jenomže vnáší to jisté pochybnosti do současného stavu světa. No a teď si k tomu přidejte nádherný obraz. Evropská unie a Evropské NATO prohlásí, že má biliony euro na to, aby vyzbrojilo evropskou armádu, vytvořilo dronovou zeď, zrekonstruovalo infrastrukturu pro vojenské účely, zreformovalo zdravotnictví v Německu, Francii, aby přijímali 100 000 raněných vojáků a podobně. No a vy se zeptáte takovou nepříjemnou otázku, kurňa, jestliže tohle to je pravda, tak kde máte ty biliony euro uložený? Máte je ve Strožoku, nebo je máte v pokladničce, nebo je máte ve švýcarských bankách, protože jedna věc je prohlásit, že potřebujete 800 miliard na obnovu vojensko-průmyslového komplexu a pak tady je druhá otázka, odkud máte těch 800 miliard. A pak přijde Brusel a prohlásí, že příští fiskální období 28-34 bude potřebovat 2 biliony euro federálního rozpočtu. No a kde vzít a nekrást? No tak přece nemusíte se, vážení občané, obávat. Vememe to z příjmu státního rozpočtu jednotlivých zemí, například část vybraných cel nebo část vybrané daně z alkoholu, tabakových výrobků a podobně. No a jako kdybychom zapomněli, že když řekneme A, musíme říct taky B, protože tyhle ty výpadky, které půjdou v prospěch federálního rozpočtu, budou chybět v národních rozpočtech. Takže pak máme se připravit na konsolidaci A, konsolidaci B, konsolidaci C, zadřelo si B do lavice D. A tohleto všechno vytváří takový zvláštní svět. Na jednu stranu elity, které prohlašují, že všechno je skvělé, je pod kontrolou, připraveno, logicky řízeno. A na druhou stranu má občan, běžný občan, jiné starosti a vidí úplně jiný svět. No a samozřejmě k tomu pak přistupují některé otázky, kdy například memorandum Palantiru prohlásí, že technofašismus je jediná cesta k příští budoucnosti lidstva, ale prý to bude jenom pro vaše dobro, vážení občané. Nemusí ti být žádné obavy, protože ty technofašistické firmy využívající umělou inteligenci budou přece myslet na blaho váš všech. No a konec konců máte tady krásnou další lež. Umělá inteligence bude do několik let inteligentnější než většina lidstva. Možná četli tu zprávu o tom, že poprvé v historii se průměrná inteligence kvocientně zmenšila o 7 bodů. No, potom by tedy při tomhletom poklesu skutečně i ta blbá umělá inteligence byla inteligentnější člověk. A vy se najednou dozvíte, že vlastně ta umělá inteligence, ona je to jenom svým způsobem chatbot, nějaký takový jazykový model nebo něco podobného. Ale pro jistotu vám prohlásí, nemusíte ničeho obávat. Ale zároveň dáte umělé inteligenci právo, aby řídila vojenské operace, řídila jednotlivé druhy zbraňových systémů, abyste propojili systémy Thalasa pomocí MITu do jediného komplexního řízení válečné operací Pentagonu, ale nemusíte se obávat. Prý všechno je pro vaše dobro a pro vaše hodnoty, kvalitu vašeho života. No a tohleto všechno pak vytváří otázku, je tedy pravda, že ta umělá inteligence vyřeší nemoci, války, chudobu, životní prostředí a všechno ostatní, nebo je to pouze další PR lež? No a pak, když mluvíte s tvůrci umělé inteligence, tak najednou zjistíte, že oni tak v koutku své ještě, řekněme, lidské duše konstatují, ale promiňte, to žádná umělá inteligence lidského typu není. Jenom bohužel je tam nainvestováno 48 bilionů dolarů a kdo by přiznal, že tyhle ty investice jsou pouze blufem. No a v konečném důsledku najednou zjistíte, jo, ty teploty jsou strašné. V Evropské unii a nad Evropou je tepelná kopule. Nikdy to tady nebylo. Prý. Tak pak dáte takovou drobnou doušku podobu měření. No a pro jistotu neuvedete, jak dlouho měříte tyhle ty teploty. No a je to katastrofa. Je to důkaz globálního oteplování. Je to důkaz toho, že s prominutím prdíme a grgáme, takže dochází k nárůstu CO2 v atmosféře. No a vy se dozvíte, že vlastně Green Deal je skvělý program pro omezení katastrofálních přírodních událostí a je to jedna z největších lží, kterými vás krmí a které mají vést pouze k jedinému důsledku. Abyste nic nevlastnili a byli šťastní a spokojení z toho, že nic nevlastníte. No, vážení občané, kdybyste vlastnili v akcích desítky milionů, ne českých korun, ale dolarů nebo euro, a pak jste se třásli, co s těmi investicemi se stane, tak bych to chápal. Ale jelikož drtivá většina z vás nevlastní tyhle ty milionové majetky, tak nemusíte se obávat, že přijdete o tu poslední skývu chleba. Tu už vám totiž dávno vzali. No a aby to bylo přímo dokonalé, tak uvedeme dva příklady geniální lži bruselské administrativy, které ovšem vzhledem na svoji obsahovou stránku daleko troufnou Hurvinka a jeho spejbla. No, poprvé, zavádíme, aby se lidé neobávali vysokých cen energie, navrhneme dynamické ceny. Dynamické ceny energie znamenají, že byste měli sledovat ceny po dobu odběrového diagramu a nejlépe by bylo prát a podobně v noci, ve 2-3 hodiny. Nebudu mluvit o zvukových efektech. No ale tohle je návrh, abyste snížili výdavky domácností na energie. No a pak přijde další geniální návrh, který vypracovala Evropská komise. Jelikož není dostatek elektřiny pro cloudová úložiště dat, tak se navrhne, aby se v noci elektřina pro obyvatelstvo vypínala. Je to přímo geniální ukázka strategického myšlení nebo nevědomé lži. A pak je tady druhá věc. Najednou zjišťujeme, že umělých hnojiv je málo, nejenom kvůli Hormuzu a tomu, že se omezil vývoz močoviny více jak 20%, ale nemůžeme přece zrušit sankce vůči Bělorusku a Rusku. No takže vymyslíme další geniální řešení bruselského mozku. No, Jelikož nejsou umělá hnojiva a ty, co jsou, jsou hodně drahá, tak se doporučí zemědělcům, aby hnojili kravským hnojem. Jak si jsme poněkud zapomněli, že jsme pro jistotu předtím zdecimovali stáda krav. No a jelikož je známo, že v Číně staletí používají na hnojení lidské exkrementy a moč, tak Evropská unie doporučí, aby jsme taky v Evropské unii nezaostali za čínskými poznatky a začali hnojit lidskými exkrementy a močem. Možná se dočkáme situace, kterou nám osladí další lží a týdně pojede přes sídliště nákladák a vy odevzdáte patřičnej obolus jaksi lidských exkrementů a dodáte demižon moči, abyste dostali nárok na potraviny. Nemluvě o tom, že pro jistotu, aby ty zemědělci nepřežili, tak uzavřete smlouvu s Mercosurem, které není vázána žádná ekologická, green dealová jiná kritéria, takže jejich produkce potravin je velice levná. A pro jistotu zničíte evropské zemědělství, možná proto, abyste nepotřebovali ten moč a ty exkrementy, protože ta pozadí toho plánu je velice prosté. Jelikož z pravidelného sedmiletého plánu společná zemědělská politika tvoří více jak 42%, je to obrovská suma výdavků, no tak když nebudete mít zemědělce, no tak ušetříte výdavky na společnou zemědělskou politiku, můžete přesměrovat na zbrojení a najednou jste objevili obrovské kouzlo lží i pravdy zároveň, protože najednou máte peníze na zbrojení a zbrojní výrobu. Poslední paradox, budu vás přesvědčovat, že zbrojení je přece skvělé, zvýší HDP v paritě kupné síly většiny zemí. Bude to super. HDP vám bude růst, jenom jak si na té životní úrovni obyvatel se to neprojeví. No a v konečném důsledku, jelikož ten známý německý Mittelstand je závislý na nákupu tovaru a služeb obyvateli na 65 let, tedy důchodci, tak pro jistotu skrouhneme výdavky na důchody a pak se budeme strašně divit, že vnitrostátní spotřebitelský trh se začne propadat děsivou rychlostí. No a pak tady budeme mít velice zajímavý důsledek na německé Mittelstand, ale taky na malé a střední firmy v regionálním průřezu v celých evropských zemích. No ale aby to bylo přímo vrcholně dokonale, pak prohlásíme, že příroda se naštvala na člověka, a konec konců tyhle ty teplotní kopule jsou právě důsledkem naštvanosti přírody. No a ta lež je perfektní právě v tom, že budeme tvrdit, že člověk způsobil tyhle ty extrémní teploty a vůbec si neuvědomíme, že většina přírodních procesů probíhá v časových cyklech a v některých obdobích všechny cykly dosahují vrcholu a dochází k terraformaci přírodního prostředí na planetě Země. Ale proč bychom mluvili o terraformaci, když máme o mnoho výhodnější lež o tom, že naše produkce emisí CO2 způsobuje tyhle ty atmosférické a přírodní výkyvy a můžeme v konečném důsledku prohlásit, že člověk je strůjce i té tepelné kupoly nad Evropou a v konečném důsledku pak je přímo zodpovědný za všechny katastrofické důsledky, které tohleto má. No ale vy si pak položíte otázku, co je pravda a co je lež. No a zatím to vypadá tak, že ta kriteriální dělící funkce je pouze mainstream a takzvaný konspirátoři, protože mainstream hlásá lež, konspirátoři hlásají pravdu s časovým posunem a to, co prohlásí konspirátoři, se za půl roku stane pravdou. No ale to už bychom pak mohli obrat o práci všechny ty lovce dezinformací a všechny ty bdělé strážce nesprávných informací a znalostí. No a co bychom pak dělali s takovým štítem demokracie, který schválil bruselský parlament a komise, a taky s těmi systémy dobrovolných oznamovatelů lží a konspirací. No a závěrečná poznámka. Je konspirace lež nebo pouze pravda s časovým posunem? No a když vezmete poslední rok a rok a půl, tak najednou zjistíte, podivné je i bez výzkumu a grantů. Skutečně velká část dezinformací je pouze pravda s časovým předstihem. Nenechte se zmást, vážený občané. Blbost kvitne na všech rovinách a jak prohlásil nejmenovaný doktor Strossmayer, kdyby blbost nadnášela, tak by se naše elity vznášely jako balónky na obloze. Děkuji pěkně.
0: To by byl krásný pohled na ty balónky. Já tady děkuju Bestmasterovi, chci poděkovat taky Oldovi Maršíčkovi, Pavlovi Sichrovi za vaše příspěvky. Pane profesore, já bych teďka zase úplně změnil téma, protože Beastmaster tady přišel se úplně jinou tezí, ale my o tom rádi mluvíme taky. Mimochodem už tady byly otázky i na UFO a tak, ale to všechno k tomu se dostaneme. Ale tady, protože nám poslal superchat, tak ho vezmu přednostně. Zdravím, pane profesore, co si myslíte o vizualizaci? Opravdu vizualizace pomáhá v dosahování vizualizovaných cílů? Jo, je to vlastně ta technika, že jo? Tak jaké jsou vaše zkušenosti, nebo jestli, co vy tomu říkáte? Já pak řeknu svůj příběh. Ten se vám bude líbit.
1: No, vizualizace je zajímavá věc a já si vzpomenu na jeden nejmenovaný seriál Mentalista, kde vyšetřovali jednu sektu, která se nazývala vizualizace. Bylo to skvělý biznis podnik, tvrdili, že otevřou vaše schopnosti, něco podobného jako u scientologie. Máte obrovské schopnosti, potřebujete jenom otevřít svou mysl, abyste ty schopnosti realizoval. A vizualizace, no řeknu vám to takhle. Jestliže chcete otevřít své skutečné schopnosti v oblasti paměti, v oblasti samoopravných mechanismů vašeho těla, obrovských poznatků v rámci paměti a podobně, nepotřebujete na to žádnou vizualizaci. Spíše se zamyslete nad tím, jestli vizualizace není dalším business projektem pro to, aby hloupí lidé zaplatili za něco, co mají dávno ve své hlavě a ve svých možnostech, jenomže sami se to bojí aktivovat. A v tomhletom ohledu vám řeknu otevřeně, vizualizaci považuji za něco podobného jako scientologie se všemi důsledky, které z toho vyplývají. Některé státy označují scientologii za nebezpečnou sektu, jiné se tváří například ve Spojených státech jako, že no, je to osobnostní rozvoj. Když vezmete všechny věci, které si týkaly Hubbardových knih, tvůrce scientologie a podobně, tak máte svou vlastní představu. Ale řeknu vám to takhle. Proč potřebujete vizualizaci, když stačí pochopit dvě základní věci? Podle jaké architektury souvislosti funguje dnešní svět, abyste nalezli řád v chaosu? A po druhé, zkuste se podívat na ten svět v komplexu. Má odpověď zní takhle. Nejdříve ustupte od jednotlivostí k pochopení celku. A pak, až uděláte warpový skok poznání, pak se vrátíte od celku k jednotlivostem. Ale k tomu nepotřebujete žádnou vizualizaci ani žádné podobné způsoby změny myšlení.
0: Děkuju. A já k tomu dodám, já třeba tu techniku vizualizace si představuju a plánuju, co se má stát a stane, tak používám od té doby, co jsem si to vyzkoušel nechtíc po jednom filmu, který jsem viděl v televizi a je tomu, no, už určitě 10 let, ne, lidíl. A tenkrát skončil ten film a já jsem říkal, Hergot, tohle musí vidět můj kamarád Bohouš. A druhej nutkání, který jsem měl, tak bylo, že mám chuť na bramborák. Jo. A tak jsem, tak a šel jsem do sprchy a jako ve filmu, prostě v době, když máte namočenou hlavu a ten šampon na hlavě, tak zvonek u dveří. Tak jsem teda vylez, samozřejmě naštvaný, a tam stál ten můj kamarád Bohouš a držel v ruce bramborák. A takže jsem si ho takhle přitáhl i s tím bramborákem a ještě mi říká takovou story, říká, nebudeš tomu věřit, ale já jdu po ulici a Karel Hekerle, náš kamarád společný, na mě volá, ty jdeš určitě k Petrovi a on by si určitě dal bramborák, tak počkej, já ti ho přinesu, dělám je čerstvý. Takže tohle to je třeba taky jedna z těch, jak to může dopadnout a myslím, že celku pozitivně. A všechno
1: dobře. Bramboráky mám rád.
0: Takže záleží, není vizualizace jako vizualizace a záleží všechno jako vůbec ty, jak ty techniky vlastně používáme, buď je to ku prospěchu něčeho, anebo ne. Pane profesore, důležitá otázka, ale dneska je Petra a Pavla, údajně. Mám tu čest vám blahopřát.
1: Jo. Není to údajně. Já jsem měl vždycky veliký problém, protože, jak se říká, znáte to úsloví, říct Pavlova. No, ale díky jistým historickým okolnostem můžeme taky říct říct Petrova. Takže v tomto ohledu jsme se posunuli. Skutečně je ten svátek Petra a Pavla dnes. No a proto gratuluji všem Petrům a Pavlům a přeji jim dvě věci. Ať jim slunce svítí a kolem nich je pouze kvítí, a ať se jim splní bez vizualizace to, na čem jim záleží. A tohle to přeji všem Petrům a Pavlům v Čechách i na Slovensku.
0: Tak pane profesor, já za všechny tisíce našich gratulantů tady přečtu Mária. Píše krásný meninový večer, jako vždy moudré slova, pravdivé, děkujem. Těch přání tady je opravdu hromada, takže to se děkujeme moc všem, kteří jste si vzpomněli. A jdeme dál, pane profesore, a tady Jaromír. Má pobyt u moře, zejména na pláži, stejné blahodárné účinky na zdraví jako pobyt v lese? Bydlím u moře, ale v okolí žádné lesy nejsou. Děkuji za vaši odpověď. Tak čím je prospěšná vlastně ta pláž a ty pobyty u moře takhle?
1: Poprvé vidíte neomezený prostor moře, bezhraničný, což je nesmírně potěšitelné. Pak pro mužskou část publikace tedy vidíte množství nádherných mladých anebo postarších dam, které chodí v bikinách, které jsou stále takzvané mikrobikiny. Takže je to přímo vzrušující zážitek, který zvýší metabolismus vašeho těla. Po třetí, musíme otevřeně říct, že moře má jiné účinky. Tam je to především účinky, které se týkají právě kombinace mořských solí, mořského vzduchu a podobně. Takže řekněme, že to je 10%. Ale když jste v lese, vzhledem na charakter druhové různorodosti stromů, keřů, informací, které vysílají jednotlivé druhy rostlin, tak je to neporovnatelně větší impact než ta procházka po mořském břehu, která spíše stimuluje vaše pocity nervového vněmu. Ale co se týká zdraví, je to nesrovnatelné s účinky lesa a právě proto i ty Japonci, kteří skutečně testovali a rozvíjejí tu lesní medicínu, konstatují, že účinky lesa na aktivaci vašeho imunitního systému, obnovu samoopravných mechanismů a ostatní věci jsou obrovské. Účinky procházky na mořském břehu jsou spíše, řekněme, myšlení nebo uklidnění myšlení nebo takové dosažení takové vyrovnanosti psychické, ale z hlediska metaboliky je to nesrovnatelné s účinky lesa. Kromě jiného, víte, taková je jedna zvláštnost. Jelikož my v čase prenatálního vývoje jsme v plodové vodě a máme tedy blízký vztah k vodě, tak dokonce existovaly výzkumy v Německu, které konstatovaly, že 80% obyvatel Německa dovolenou musí trávit u vody. Buď u jezera, nebo u moře a podobně. Nevěděli to vysvětlit, ale až pak pochopili, proč je tam ta vázanost na vodu v našem životě. Po druhé, uvědomme si, že ta voda samotná o sobě obsahuje množství informací, které náš organismus vnímá i při tom pohybu ve vodě a tak dále. A pak je tady třetí věc. Skutečně jsme bytosti a entity, které jsou bezprostředně spojeny s vodou. Proto všichni máme zvláštní pocit, když se koupeme v jezeře nebo v moři, proč máme potřebu se koupat. Ne proto, že se chceme ochladit, protože je teplo. Ale ve skutečnosti existují hluboké, nazvíme to, informační engramy, které nás vážou k vodnímu prostředí. A nejlépe to vidíte, když ponoříte malé děti do vody a oni se neutopí, nezadusí se, nic, dokážou plavat správně a regulovat dýchání v té vodě. A v tomhletom ohledu skutečně ta voda poskytuje množství zdravotních efektů. Ale když to srovnáte s důsledky lesné medicíny, tak je to neporovnatelně širší. A právě proto to japonské zaměření na lesní medicínu i při chápání všech efektů moře je plně pochopitelné a právě proto, že je to multidimenzionální působení, tak doporučuji tu procházku po lese, ale to nebrání tomu, abyste jeli na dovolenou a procházeli se podél moře. Jenom prosím vás, nejezděte na all inclusive a pak se cpete celý den, protože je to zdarma. A pak se divíte, že ten pozitivní účinek moře se nedostaví, protože jste totálně přežraní a máte spíše zdravotní problémy. Tak v tomhletom ohledu tedy to moře je bezmocné. Ale myslím si, že v tomhle ohledu by bylo bezmocné i ten les. Protože to je projev totální hlouposti, tak jak si to představujeme. Ale kdybych si měl zvolit, tak jsem měsíce v lese, ale to nebrání, abych na 2 týdny jel k moři a dýchal slaný, nádherný mořský vzduch. Ta kombinace je ideální. No a právě proto například i v tom Řecku nebo na těch jižních obmodrých ostrovech, tak máte kombinaci moře, speciálního stylu života, ale taky vazbu na stromy, na ty olivovníky, na všechno ostatní, co tam roste. Čili ta vazba na les a moře je u těch středomořských národů ideální. No a taky ty výzkumy profesora Oshimu nebo Ishikawu ukázaly, že i na té Okinavě právě kombinace lesa, přírody a moře vytváří ty základy pro to, abyste žil dlouhý a zdravý život. Jenomže, jak je známo, člověk je tvor blbej, takže si zvolí pak takovej způsob života, který vyeliminuje i pozitivní efekty moře, i toho lesa, a pak se nemůžete divit na ten explozivní nárast civilizačních nemocí.
0: Děkuju, pane profesore. Další, pojďme zase trošku do té geopolitiky a všeho, protože Theodor si všimnul, a říká, všimli jste si také, že Macinka řekl, že se chystá 3měsíční povinný vojenský výcvik? Tohle to je zajímavý balónek, který vypustil pan ministr Macinka z motoristů. Co to znamená vůbec jako v celkovém tom horizontu? Samozřejmě asi nic proti branné výchově nebo nějakému 3měsíčnímu výcviku, ale zrovna v dnešní době, kdy na Ukrajině dochází živá síla, a kdy Evropa teda se chystá tady rekordně zbrojit a Bůh ví, co bude v tom, na tom summitu taky. No, pojďme to nějak propojit, na co se máme připravit?
1: No, poprvé většina zemí v Evropské unii se rozhoduje mezi takzvanou povinnou vojenskou službou. Vedou se spory, jestli ta povinná vojenská služba má se týkat všech mužů mladých nad 18 let. Dokonce na Ukrajině to vyřešili prostě tak, že vemou tam i křivé, zprosté, chromé, nemocné a tak dále i nad 60 let, protože potřebují živou sílu, kterou velice rychle promění v mrtvou sílu, o čem svědčí ty obrovské hřbitovy. No ale v evropských zemích vznikla představa, že bychom měli minimálně jisté mladé věkové skupiny mužů a podrobit 3, 5 nebo 8měsíčnímu vojenskému výcviku. Ale otázka zní, promiňte za takový cynický výraz. Teda chcete mít z nich takzvané bugoše, tedy ty pěšáky, který s lopatkou a samopalem vystoupí z obrněného transportéru, pak se zakopají a pak vedou poziční boje? A nebo chcete mít válečníky, který ovládají super zložité technologické vojenské zařízení, a kteří jsou schopni ovládat i rakety dlouhého doletu, křižující rakety, kteří jsou schopni ovládat složité komunikace mezi satelity a armádními počítači a kteří jsou schopni ovládat taková zařízení, jako je Sarmat, mezikontinentální balistické rakety, kdy konec konců i výcvik posádky pro německý tank Leopard trvá s prominutím 18 měsíců. Takže vy chcete mít tou povinnou vojenskou službou, jak se říká, kanonenfutter, který pak naženete jako ukrajinské jednotky jenom proto, aby měli protivníci do čeho střílet, kulomety a jinými věcmi. A nebo chcete vytvořit armádu, která bude mít dostatečné vojenské zálohy a bude schopna zvládnout složitou vojenskou techniku. Ta klíčová otázka dneska nezní tak, jestli absolvujete způsob pochodu nebo z rozborku a zborku zbraně, vytváření okopu a pak si myslíte, že jste vytvořili zálohu pro válečné operace. Jo, Klausewitz prohlásil, že území dobijete až tehdy, až tam vstoupí noha pěšáka. No, možná Klausewitz nevěděl o dronech, nevěděl o mezikontinentálních balistických raketách, nevěděl o hypersonickém systému a nevěděl o počítačovém propojení satelitních snímků, modelových zařízení, modelujících objekty na povrchu planety, informace předávané dělostřeleckým a raketovým jednotkám, kdy základní formou přežití se stává mobilita. To znamená, ten raketomet vypálí svou salvu na protivníka a do 10 minut je na úplně jiném místě. Ale tohleto země zvládne obyčejné 18-letý mladí, který se naučí, jak vykopat okop a zložit rozborku a zborku zbraně, případně se alespoň trefit do protivníka a ne na spolubojovníka. No a tohleto všechno pak klade základní otázku. Jestliže si pamatujete dvouletou vojenskou službu, kdy platila známá vojenská teze, kolik profesí ovládáš, tolikrát si člověkem, ale výcvik těch lidí vyžadoval mi měsíce a ne nějaké 3 týdny nebo 2 měsíce. A to znamená, co chtějí tyhle ty evropské země. Například minister obrany Pistorius německý prohlásil, že potřebují vycvičit zhruba 300 tisíc záložníků. A já se ptám, vycvičit v čem? V řízení obrněného transportéru Marder, v řízení tanku Leopard 4M, v řízení stíhacího letadla Tornado, nebo v tom, abyste odpaloval Atacams nebo křídlaté rakety? A nikdo si neuvědomuje to, co se velice dobře uvědomila americká armáda. Problém není v počtu odvedenců, ale v tom, jakou profesní strukturu jste udělal u výcviku, přičemž výcvik při dnešních moderních technologií trvá minimálně 18 až 24 měsíců. Takže pak tady bude profesionální armáda, která je vycvičena tímhle tím způsobem a pak tady bude kanonenfutter, který bude posílán na frontovou linii přesně tak, jako ukrajinské velení posílá všechny ty násilně odvedené vojáky, kterých životnost je 4 hodiny. To má být řešení povinné vojenské služby. A další charakter. Jak se změnila válečná situace v současnosti? Prosím vás, uvědomte si základní věc ukrajinského válčiště. Americké satelity proletávají 15krát nad jistým územím denně. Tyhle ty informace jsou přes Starlink přesouvány do výpočtových center armády. Ty vyhodnotí druh objektů. Pak poskytnou informace dělostřeleckým a raketovým jednotkám. Ty zaměří a odpálí rakety. Ale protože zároveň protivník sleduje je samé, musí do 10-15 minut změnit svou geolokaci. A tohle to chcete udělat z vojáky, který podstoupí 2měsíční nějaký kurz? No, promiňte, jak se říká, blbost sice kvete, ale rozhodně tyhle ty záhony bychom v takovém množství asi nepotřebovali. A no, žijí vojenští experti.
0: No, pane profesore, já vám rozumím, já totiž ku příkladu jsem vycvičen jako vojín pátrač a mým úkolem je, já se nasadím na začátek minového pole a pomocí lopatky zjišťuji, kde jsou ty miny. Moje život...
1: No ne, pomocí jedné... lopatky. Musíte mít ten speciální minérský drát a napichováním půdy před váma identifikujete tu minu, aby nebouchla a u minérů platí ten jeden známý příklad. Pouze jednou se zmýlíte. A pak více ne.
0: Ano.
1: No, samozřejmě můžete použít ukrajinskou metodu, kdy naženu na minové pole odvedence, které jsou vojensky neschopní, a ti vyčistí minový prostor svým obětováním. No, ale já zase můžu říct takhle. Jelikož jsem byl nesmírně opakované množství cvičení po 76 dní, tak, jak se říká, získal jsem několik odborností, takže můžu být velitelem zásobování tankového pluku, a pak můžu být velitelem významných jednotek v oblasti civilní obrany, pak se můžu stát ještě dalším vyšším velitelem, ale mě to stálo čtyři cvičení po 76 dní, vážení. A to jsem ještě absolvoval speciální vojenskou katedru a ještě jsem absolvoval základní vojenskou službu v délce 12 měsíců. No a zřejmě asi předpokládáme, že umělá inteligence bude učit tyhle ty mladé odvedence, aby za 2 měsíce zvládli všechno, co se týká válečné techniky. No, myslím si, že ten efekt bude velice správný. Jelikož tak, jak na Ukrajině, většina padlých vojáků je označena jako nezvěstní, aby nemuselo ukrajinské vedení platit pozostalým, tak myslím si, že tyhle ty tvořivé skutečnosti budou velice dobře rozvinuty i pro to odvedence, které pak budeme pohřbívat v masových hrobech. Ať žije válka, jak pravil nejmenovaný odborník.
0: Pane profesore, zpátky k počasí. Budou se takovýhle vedra v budoucnosti opakovat? Máme si na to zvykat?
1: Odpověď je prostá. Dneska největší poznatek meteorologů, přiznám si, že jsem se mýlil v povolání, protože kdybych byl meteorolog, tak se nikdy nezmýlím, jelikož změna počasí je tak dynamická, že mám vždycky buď pravdu, nebo jsem se pouze objektivně zmýlil. Takže, jelikož v současnosti je Tichý Indický oceán extrémně teplej a fenomén El Niño nastoupil bez mezipauzy mezi La Niñou a El Niñem, a jelikož frekvence El Niña a

je v tom, že se málo ptají proč. Protože například máte dva zajímavé výzkumy. První, hlubokomořské řeky, které tečou pod dně oceánu a přemístňují buď masy studené nebo teplé vody pod dně oceánu, až narazí na kontinentální šelf a vystoupí povrchu. Nejnovější objev meteorologie. Existují atmosférické řeky, které přemístňují množství vodní páry kolem země koule. Mluví se o přesunech ve výši 15 až 30 kilometrů. Jelikož, jakož je známo, kromě klimatických idiotů, že hlavním skleníkovým plynem je vodní pára. Přemístňování vodní páry v těchto výškách znamená změnu distribuce energie od rovníku k pólům. Zároveň to souvisí s přehříváním vodních mas a skutečností, že se snižuje promíchávání vodních mas, například u pobřeží Jižní Ameriky, kdy studené vody vystupují na povrch, nahrazují teplé vody, dochází ke změně výskytu planktonu a v důsledku toho pak rybáři nemějí co lovit. No, tyhle ty procesy probíhají velice intenzivně. A musíme otevřeně říct, že vodní cykly ve vazbě na Ringwoody a skutečnost, že Ringwoody funguje v 12 tisíciletých cyklech, tak pravděpodobně to, co vidíme teď, se asi bude pravidelně opakovat k všeobecné radosti dovolenkářů, protože pak mají teplo, i když je teď hodně extrémní teplo, jenomže musíme počítat jednou zásadní věcí. Podle toho se děje v létě, ale zároveň takzvané cirkumpolární proudění, které udržuje chladný atmosférický arktický vzduch v bazénu nad severním pólem, dostává stále výraznější trhliny. A pak se děje to, co jste viděli v zimě, kdy vpády arktického vzduchu na severoamerický kontinent nebo na evropský kontinent představují přívaly vysoce chladného vzduchu na jednotlivé kontinenty s tím, že v minulosti, řekněme před 80 lety, tyhle ty vpády existovaly také, ale trvaly několik dní. Nyní tyhle ty vpády arktického vzduchu trvají 2-3 týdny, čili dochází vymrazení vodního substance z povrchu půdy i z atmosféry a to způsobuje ztráty sněhového pokryvu a způsobuje to další klimatické změny. Hlavní problém v současnosti bych neviděl v teplotách, ale v tom, že extrémní teploty zvýšily mohutný odpar vodních ploch a začíná nám hrozit extrémní sucho. Proto vidíte ty mapy Evropy s extrémními výskyty sucha. A nedostatek vody se stane podstatně významnějším civilizačním limitem jako samotná vyšší teplota. Ta vyšší teplota se většinou promítá do vyšší spotřeby elektrické energie na klimatizační zařízení, chladící zařízení a podobně. Ale nedostatek vody zasáhne nejenom zemědělství, ale zasáhne taky například jadernou energetiku, zasáhne tepelné elektrárny, není voda na chlazení, není voda na chlazení reaktorů a podobně. Tak, jako máte teď ve Francii, kde omezují výkon jaderných elektrárny právě proto, že nemají dost chlazení. Samozřejmě můžete říct, že nový čínský vynález, který nepoužívá na chlazení vodu, ale používá jiné substance tekutého typu, takže ten reaktor můžete postavit i na poušti, jsou skvělým vynálezem. Ale já se ptám, jak dalece Číňané dovolí expanzi tohoto typu jaderného reaktoru ve všech zemích. A zatím v Evropě nemáte žádný reaktor tohoto typu. To znamená, že obrovský nárůst teploty, odparování vodních ploch, nedostatečné doplňování hloubkovodných ploch, a pak například podmínka České republiky povede k tomuto radostnému jevu. Želivka, která zásobuje Velikou Prahu, při této situaci do 10 let nebude dostatečná. No a teď si představte ty obrovské aglomerace sídlišť kolem Prahy nebo Bratislavy s tím, že zavedete regulaci odběru vody. No a jelikož jisté lidské činnosti jsou neregulovatelné, mohlo by vás napadnout, že pak ty experimenty budete odávat na to hnojení toho zemědělství, takže by to až natolik nevadilo, nemuseli byste je splachovat. Jenomže kdybyste je uskladnili, v lednici asi ne, tak na balkonu asi taky ne. Takže v tomhletom ohledu se objevují další prostory pro podnikání, pro bohaté podnikatele, aby tedy odvoz a zvoz exkrementů byl takzvaně vědecky korigován. Ovšem z hlediska atmosférického
řekl,

0: No to takhle. Problém dlouhodobého sucha přerušovaného přívalovými bouřemi a dešti, nebo taky těmi krupovitými s kroupy velikými 8 cm, to je sice katastrofické, jenomže problém je v tom, že tahle ta přívalová masa vody rychle odteče, protože ta půda se změnila na beton a neabsorbuje tu půdu. No a my jsme udělali jednu katastrofální chybu. My jsme totiž chemizací a dalšími faktory zrušili klasickou podobu mikrobiomu v půdě a tím jsme radikálním způsobem znížili absorpční schopnost půdy na vázání vody. Tím pádem v Čechách z těch 60 miliard kubíků ročních zrážek většina odteče. Nezadrží je půda nebo lesy. A v tomhletom ohledu pak ta voda, jelikož odtekla, posilní sucho. A jelikož ta voda nevsákuje do podzemních hloubkovodních zdrojů a zůstává maximálně doplnění z části povrchových zdrojů, pak jste si zadělali na obrovský problém, protože pak to sucho se stane klíčovým fenoménem. No já si vzpomínám, ještě v 90. letech jedním velikým hitem byla série několika knížek o budoucnosti lidstva, kde jedna z těch knížek popisovala katastrofální sucho. Všude. No, tak možná ten autor byl futurolog a předvídal to, co se stane. Ale vážení, uvědomte si kombinaci. Za A, obrovské sucho. Za B, výrazné snížení hloubkovodních zdrojů vody. Za C, výrazné omezení umělých hnojiv právě v důsledku krize v Hormuzu a jinde. A za D, změna distribuce vodních mas díky atmosférickým řekám v rámci planetárního vývoje. Takže na poušti Atacama, kde původně napršelo ročně 16-18 mm srážek, najednou máte přívalové deště. Ale v Evropě si můžete spokojně chrochtat tím, že tady máte totální sucho. No a tohle to bude jeden z fenoménů, který zásadním způsobem ovlivní fungování evropského zemědělství. A možná to ten Brusel věděl a proto navrhl, aby se zrušilo evropské zemědělství, protože stejně bude sucho a alespoň vyřešíme jeden problém přirozeným způsobem od přirození. A tohle to všechno vyžaduje změnu strategie myšlení. Musíme se ptát ne debilů z Green Dealu, ale musíme se ptát na příčiny změny přírodního prostředí při terraformaci planety Země. No, jenomže na to nedostanete žádný grant z Evropské unie, na to nikdo nebude publikovat vaše závěry v karentovaných studiích, na to vás prohlásí za vědeckého konspirátora a na to vás vyženou i z akademie jako vrcholu akademických cností. No tak který šílenec vědecký kruh by se pouštěl do tohoto výzkumu?
1: No já musím jednoho šílence tady pozdravit takhle na dálku. Pan docent Pokorný je jeden z mála lidí, který se do tohohle toho pouště a nebojí se o tom mluvit na rovinu. Bohužel pořád ještě nejsou dostatečně slyšeni, byť už teda, že byly různý v poslanecký sněmovně k tomu různý ty konference a tak dál, ale on právě říká taky, že jo, na jednu stranu, že pořád můžeme například vhodným zemědělstvím nebo obnovou lesů, který jsme si zničili díky tomu, že jsme nechali kůrovce řádit a tak dál a tak podobně. A hlavně nezavedení větráků, protože jakmile budeme mít větrníky, nebude se nám tvořit takzvaný rosný bod a nebudeme mít rosu a to nám prostě ty rotující lopatky prostě promíchávají ten vzduch tak, že s tím lidi máme problém. Takže těch lze prostě nějakým způsobem na tomhle pracovat a vlastně vrátit například právě že jo, přírodní hnojiva, myšleno tím ty kravský třeba právě do té půdy, protože to vlastně vyzkoumali i v Suchdole, vlastně se dělala že jo, velká studie tenkrát tady na to. A aby mohla půda vázat vodu, tak potřebuje prostě ty mikroorganismy, že jo, aby tam žili a tak dál. Takže informace máme. Jako lidstvo?
0: Nemáme odvahu použít tyhle ty poznatky, protože hlavní mainstream hlásal nějaké debility. Druhá věc. Pak, kdybyste obnovil mikrobiom české půdy, pak byste byl schopen vázat 40 miliard kubíků z té napršené vody. Neměl byste problémy ani s hlubokovodními zdroji a podobně. Všechna čest panu doktorovi. A třetí základní věc. Musíte si uvědomit, že ty větráky nejenom ničí mikrobiom do značné vzdálenosti kolem větrníků, ale taky vysoušejí půdu minimálně do vzdálenosti 10 až 15 kilometrů. I když teď všichni budou řvát přívrženci větrné energie, že to je konspirace a lež, tak ať se podívají kurně na ty japonské studie. A poslední poznámka. Když je ten větrník tak skvělej, tak kurňa, proč největší větrník v Bavorsku teď jdou zbourat na státní náklady? Asi se ty Němci zbláznili. A krach ekonomické největšího větrníkového parku v Norsku a ve Švédsku s dluhem 13,5 miliardy euro je asi taky hoax, vážení. A nebo chcete jenom přednostně vytvořit kromě fotovoltaických baronů, taky barony větrníkové? A kdo ví o tom, že ti, kteří pronajmou půdu na výstavbu větrníků, po 20 letech životnosti budou muset na vlastní náklady podle směrnic Evropské unie odstranit ty větrníky včítaně základové desky? Uvědomují si tohleto všichni, nebo vám to jednoduše ti propagátoři větrníků neřeknou na rovinu? A ty desítky studií, které jasně varují před infrazvukem a všetším, stroboskopickým efekty a tak dále, to jsou opravdu jenom blázni, kteří nechápou pokrok alternativních energetických zdrojů? A nebo si opravdu myslíte, že když přesunete větrníky na mořské prostředí, že ten infrazvuk nebude mít děsivý účinek na mořskou floru a faunu? Opravdu peníze musí být základem všeho? A nebo skutečně chceme ne kecat, ale opravdu se snažit o zachování přírodního prostředí. Ona, ta příroda, si s námi poradí. Představte si, zlikvidovali jsme mangrové pralesy v jihovýchodní Asii, africkém pobřeží a podobně. A teď k obrovskému překvapení vědců se mangrové pralesy obnovují v původním rozsahu. Nezapomeňte, příroda má gigantickou sílu a ani lidská hloupost ji nedokáže překonat.
1: Máte pravdu, tady Vlasta taky píše, zdravím, je původem z jižní Moravy. U nás bylo vždy v létě pod pálavou kolem 40 stupňů a šetřilo se s vodou i na zalévání zahrad a žilo se a nikdo to tenkrát nerozebíral jako hrozbu lidstva. Ale teď právě tím, že to máme, ta intenzita a rychlost. No, pane profesore, vy jste teďka říkal, že teda největší skleníkový plyn je ta vodní pára. Neměli bychom na to zavíst nějakou ekodaň?
0: No, víte, to by bylo velice dobré. No, například, když se potíte, tak produkujete jistou formu vodní páry. Takže já bych navrhoval, abychom zavedli ekologickou daň vypočítanou podle plochy vašeho těla a z toho množství odpařené tekutiny byste zaplatil daň. Myslím si, že tohle by bylo velice spravedlivé. Samozřejmě doplatili by na to vyšší lidé s intenzivnější metabolikou, a to by v konečném důsledku způsobilo tedy jaksi snahu zmenšit tělesnou hmotnost a tak dále. Kromě jiného, myslím si, že by to byl skvělý nápad, jelikož například v Americe 70% obyvatelstva je obezních a obezní lidé se potí podstatně více a produkují tedy podstatně více tělesné vodní páry než ti chudí lidé, no tak mohli bychom zavést daň z tlustoty. A tahle ta ekologická daň by měla zároveň pozitivní zdravotní efekty, protože by nutila většinu lidí, aby zhubli. Tím bychom podpořili i to, co se chystá udělat Evropská unie, kdy většina populace má schudnout a jelikož chudí lidé jedí pouze nekvalitní potraviny a málo, tak zhubnou a tím se sníží náklady na léčení obezity v evropských zemích. A ušetřené náklady na zdravotnictví bychom mohli opět věnovat na financování zbrojní výroby nebo případně na financování té povinné vojenské služby. abychom našli dodatečné zdroje. Já bych dokonce povinně zavedl daň z produkované vodní páry člověka převodem na financování zbrojní výroby. Myslím si, že tohle to by schválil i Brusel.
1: Potíš se, kup si tank.
0: Jo, přesně tak.
1: No, no, pane profesore, ale pozor, jako jo, tady přece vy říkáte, tam jsou dost jako úskalí, že jo, u té nekvalitní potravy, hlavně třeba, když si vezmete v USA, já nevím, ty fast foody
0: a podobně, potravu, že jo?
1: Tak naopak ty lidi jsou z toho obézní, protože tam jsou růstový hormony a takovýhle věci, že je tam mega chemikálí a teď tam došla hodinka. Takže já tady moc děkuju Jaromírovi. Jaromíre, díky za tvůj a Lukášovi za váš příspěvek, že jste využili QR kód. A já vytočím pana profesora znovu. Tak,
0: ano,
1: slyšíme
0: už
1: se.
0: Víme, je to přímo skvělé, protože vyděláte dvakrát. Poprvé, když prodáte ty potraviny a ty lidi stloustnou, a po druhé, když je zatížíte ekologickými daněmi z vodní páry, kterou produkují. No to je přímo skvělé. Jeden subjekt dvakrát vyděláte. No nalezte mi něco podobného, to ani umělá inteligence nedokáže vydělat tolik.
1: Trumfni tohle, ale gore. Ty jsi vymyslel ty povolenky na CO2, my jsme o krok dál. No doufejme, že nás neposlouchá nikdo.
0: Z Bruselu?
1: Kdo má tu sílu tohle zavíst do praxe? Tak kdyby snad náhodou, přátelé, během pár let o takovýchto otázkách se začalo mluvit, podobnost je jenom čistě náhodná. My za to nemůžeme, my jsme to nechtěli.
0: Podpisuji to přímo písemně. My s tím nemáme nic společného.
1: Ano. Je to konspirační teorie. No. Ale vážně. Já jsem teďka někde vyčet, že máme teda, co se větráku týče, i studie už právě ze severských zemí, kde zjišťovali, že když máte ty větrné parky na moři, tak vlastně tím brzdíte ty oceánské proudění jakoby větru nebo toho vzduchu a vlastně oslabujete právě příval vody nebo deště do vnitrozemí. Že už už to nemá takovou sílu, to proudění, a nedoletí to tak daleko, jakoby ten vzduch vlhkej, a nevyprší se tolik, že bohužel prý tohle má taky vliv, no, ten na takhle. No.
0: Bohužel je to ukázka toho, jako honba za penězi popírá fyzikální zákony a přírodní realitu. Ale tohle to se týká skutečně všech těchto takzvaných projektů, protože pak se můžete dostat do situace jako ve Francii, kdy za prvé Francie má malý podnik obnovitelných zdrojů, takže bude stavět větrníky a soláry. Větrníky a soláry ovšem produkují nepravidelně energii, jelikož někdy nesvítí a nefouká. A právě proto, když náhodou svítí a fouká, je přebytek elektrické energie, musíte postavit maržiče elektrické energie, ale pro jistotu, aby někdo zaplatil cenu těch maržičů, tak nařídíte, aby se náklady na maržiče elektrické energie započítaly do nákladu na jadernou energetiku, abyste potichu vybilancovali výhodnost nákladu na jadernou energetiku oproti alternativním zdrojům. Já prosím vás, nemluvím žádnou konspirací. Tohle to je součástí plánu EDF, abychom byli v obraze. Takže prosím vás, všichni ekologičtí aktivisté, uvědomte si stupiditu maržičů elektrické energie. A tohle to bohužel je ukázka absolutně idiotského přístupu k takzvaným problémům přírodního prostředí. Druhá věc, on si opravdu nikdo neuvědomuje, co udělal konflikt na Ukrajině. Že například ty zničené zničené přehrady, například Kachovská, změnily hydrologický režim ve velké části Ukrajiny. Ale druhá věc, všechny sedimenty, které byly na dně, po zmizení vody se teď uvolňují do ovzduší. A nebo si nikdo neuvědomuje, že ta gigantická nová vodní elektrárna, kterou chce postavit Čína v Tibetu a která zasahuje prameny Gangy a Brahmaputry, bude znamenat nejenom regulaci toku těch veletoků, ale především bude znamenat změnu klimatických poměrů. A druhá věc, již postavení přehrady tří soutěsky změnilo těžiště planety a vedlo k posunu těžiště planety. A jelikož tahle ta přehrada v Tibetě má být 20x větší než tři soutěsky, tak vzniká otázka, jestli skutečně přemýšlíme nad logikou příštího rozvoje. Nebo jsme se již dostali do roviny, kdy vypneme v noci elektřinu pro domácnosti, protože to potřebují cloudová úložiště dat pro umělou inteligenci. A v zimě budete mrznout v noci, protože vám vypnou elektřinu a nepůjde vám žádné topení. Tohle to chceme skutečně a budeme to nazývat vědecko-technický pokrok a technologie budoucnosti? No, já bych to nazval spíše technologie debilismu. Ale tohle to všechno skutečně se realizuje. Děje se to. To není žádná konspirace ani výmysl, bohužel.
1: No, máme se na co těšit, ale pojďme na další otázku. Pavel, chci se zeptat na freony. Tam se dřív lidstvo i firmy dokázaly dohodnout ohledně ozonové díry a tak dál. No, já jsem slyšel, že to bylo malinko jinak, než že to byla taková ta altruistická tady snaha o to zadělat ozonovou díru a podobně, ale že ten výrobce freonu, že jim končilo patentový období, nahradili to jiným...
0: Ne, to byla náhoda, pane Bureš, to, že jim končili patenty, byla pouze náhoda. Historické nedorozumění.
1: No, ale...
0: No, a musíte říct teda... jednu věc. Ta ozonová díra se vyvíjí nějakým vlastním způsobem. Potvora nějak nečte ty studie o tom, jak jsme omezili freony v chladicích zařízeních a aby se ta kauzální souvislost potvrdila. Ona, ta potvora, jednou roste a jednou se zase zmenšuje a jak si nerespektuje vůbec naše vědecké předpoklady. No a je to prostě příroda, která kašle na naše vědecké závěry. Ona si jde svým vlastním způsobem. No a to máte něco podobného, jako nahradili jste klasické žárovky LEDkami. No skvělý. Ještě ta tepelná ztráta při žárovkách alespoň se nahradila, že jo? Jenom jste se zapomněli, že hmyz je zásadně postižen právě přechodem na LEDky a dochází k výraznému úbytku hmyzu například v Německu, Francii, Španělsku a podobně. No ale někdo by řekl, no víte, to tak ty brouky a ty mouchy, to jsou stejně takové otravné živočichy. Ale vy jste zapomněli na kauzální souvislosti mezi jednotlivými druhy flóry a fauny, kdy odstranění jednoho článku vytváří drobný kaskadovitý efekt, který dospěje k jedinému rozumnému závěru, musí odstranit lidskou populaci jako hlavní zdroj nestability. A tohleto všechno se děje. Vemte jenom poslední výzkumy o tom, jak došlo k rapidnímu poklesu hmyzu a jeho výskytu v Německé spolkové republice za posledních 10 let o 80%. No, řidiči aut to mají dobré, alespoň žádné mouchy nebo brouky roztřelené na čelním skle. Jenomže jaké to bude mít efekty, to nikdo nezvažuje. No, ale samozřejmě výrobci LEDek si přišli na zhruba 60 miliard euro. No ale kdybychom to nazvali konspirace, tak je to sice pravda, ale je to konspirace. Podobně jako náhrada varných kanvic nebo topinkovačů a podobně, přinesla výrobcům dalších 30 až 35 miliard euro na vyměněných výrobcích, ale opět by to byla zřejmě jenom konspirace. No a v tomto ohledu skutečně jako, no, položíte si otázku, jestli tahle ta společnost a její řízení je logické nebo není logické. Odpověď jste naleznou posluchači sami.
1: No, tak samozřejmě těch názorů by byla celá řada. Ale já teďka...
0: Vemte jenom takovou věc, pane Bureš. No. Existují vědecké studie, které dokazují, že kouření zvyšuje kapacitu vaší paměti. Kdybyste náhodou se ptal, kdo financoval ty studie, představte si Philip Morris a jiné firmy, které vyrábějí cigarety, ale je to jaksi jenom konspirační teorie. Pak máte tady další různé produkty, například farmaprůmyslu a podobně, které opět jsou pouze konspirací v tom, že nepřinesou nic, kromě desítek miliard dolarů farmafirmám. Například statiny. No a ten ta krásná lež, dobrý cholesterol a špatný cholesterol. Kurňa, jak identifikovali, který cholesterol je špatný a dobrý? A nebo proto, abyste museli brát statiny celý život a podle posledních výzkumů kanadských, japonských a amerických autorů statiny kromě jiného dělají z muže takové bezlibidové entity a u žen snižují tvorbu vajíček ve vaječnících a způsobují, že jim, jak se říká, stárne kůže a vypadávají vlasy. Takže pro jistotu máte další biznis pro to, abyste udělal další krémy a další produkty, které prodáte těm ženám, které jste předtím zničil. A celé se to nazývá technický pokrok. My si totiž musíme otevřít ještě jednu otázku. Všichni se odvolávají na vědu. Jenomže velká část vědy se teď stala ideologickou vědou. Nebo vědou, která slouží pouze k jediné věci, k penězům. A to vezmete metodu CRISPR, genetického sekvenování, vezmete metodu takzvaného kryogenního zmrazování lidí do budoucnosti, vezmete další technologie, jako je například oblast některých druhů léků, které jsou doporučeny pro dosažení dlouhověkosti nebo omezení rizika Alzheimera, Parkinsona a podobně. No, omezují jedinou věc. Omezují vaši schopnost dožít se něčeho. Ale na druhé straně všechno je potvrzováno takzvanými vědeckými odborníky a já se osobně děsím toho, kolik vědeckých expertů najednou máte kolem sebe ve všem. V médiích, printových médiích, v televizi, na internetu a tak dále. A jediná věc, kterou tihleti experti mají, je nepředstavitelná drzost prohlásit se za experty. A tohleto všechno pak vede k zajímavé další otázce. Proč tahle ta společnost zásadně neskoumá příčiny kauzálních jevů? Například, proč nefungují vaše samoopravné mechanismy? Co je vypíná? Proč používáme látky PFAST, o kterých víme, že zkracují metabolické procesy, zkracují váš život, způsobují rakovinu a všechno ostatní? Jenom proto, aby někdo tom vydělal? No a tu jste u té poslední otázky. Co je hlavním protokolem dnešní společnosti? Abych se vrátil k názvu naší relace. Peníze a lež. Nebo lež a peníze. Nebo lží k penězům. A tohle to je hlavní příčina dnešní společnosti. Ještě doplněná o poslední bod triády. Neodpovědnost. A v tomhletom směru pak máte zajímavý obraz současné společnosti. No a když jste začal o těch UFO, tak si položte drobnou otázku. Předcházím o otázka. Kdybyste byl velitelem mimozemské flotily a viděl jste debilitu současné společnosti, navázal byste kontakty? A s kým byste navázal kontakty? S panem Trumpem nebo prezidentem Xi? Nebo so Zelenským a byl byste uvytržený nad jeho genialitou, nebo byste to navázal s náboženskými vůdci, ale kterými, aby se nepobili navzájem. Takže z tohoto hlediska, víte, otázka mimozemských civilizací je nesmírně zajímavá. Je zajímavá léta nejenom cez projekt Blue Book profesora Hinka Allena, ale je to stará diskuze, jsme ve vesmíru sami? Byli tady již mimozemšťané nebo nebyli? A jsou tady dnes? A co taká Area 51? A co taky další základny, kde mají být trosky letaří, talířů, mimozemšťanů a podobně? A pak máte opět lež. Víte, že dlouhá léta se tvrdilo, že když vidíte UFO, tak je to promítnutí vaší vnitřní frustrace se sexuálního neuspokojení na oblohu. No skvělé vysvětlení. No jenom pak, jak si nevysvětlíte, proč to snímkuje radar, protože to vaše sexuální neuspokojení asi nemá materiální podstatu nebo prostatu. A tohle to všechno vede k dalšímu závěru. Jestliže desítky let Máte zhromažďovány tisíce hlášení o výskytu létající talířů. A nemluvíme jenom o případě v Redešenském lese ve Velké Británii nebo o zvláštním objektu, který spadl v Pensylvánii v 61. Tak si pak položíte otázku, co může mimozemšťany zajímat na lidské společnosti. No, kdyby byl cynik, tak prohlásil, jedině hloubka hlouposti a debility některých představitelů. Pravděpodobně vzhledem na vesmírné skutečnosti to dosahují nepředstavitelné hloubky. Když vezmete dnešní představitele elit, například v Evropské unii, tak jsou to přímo skvělé exempláře důkazu téhleté teoretické konstrukce. Nemluvím jenom o nejmenovaných ministerských předsedech a prezidentech a podobně, abychom nejmenovali danou osobu a nebyli stíháni, tak v tomhle ohledu musíme skutečně konstatovat, že klíčová otázka bude znít takhle. Jestliže ty představitelé mimozemské entity jsou na planetě, tak si položí otázku, co je primární protokol téhleté společnosti. A bohužel tam máte tu odpověď. Peníze, lež, neodpovědnost. A z tohoto společnosti myslíte, že chcete navazovat kontakty? Nebo že jich chcete pomoci překonat vlastní stupiditu? No bohužel ne. Musíte počkat, až ta společnost prohlédne sama. Až pochopí, v čem je absurdní. Pak jí můžete pomoci. Ale jinak bude platit ta stará známá teze. Cizí pravdě nikdo neuvěří a budete tady mít množství lidí, kteří budou do roztrání těla bojovat za dnešní svět. No a ti ekologičtí fanatikové, kteří se přilepí na silnici, ale vůbec jim nevadí ekologické důsledky válečných operací ve světě, tak pak musím konstatovat jedno. Bože, chraň nás před hloupostí, i když Bůh pravděpodobně z hlouposti nemá nic společného.
1: Já bych tady připomněl jeden úžasný dokument, myslím, že se to jmenuje Srdečný pozdrav ze země koule. Myslím, že tam Lasica a Satinský.
0: Satinský a Lasica, jo, to hrají. No.
1: Návštěvu z mimozemských civilizací. Myslím si, že to bylo poučné docela. A faktem je, že už tenkrát docela jasně ukázali spoustu zajímavých tam těch pochodů společenských a tu nelogiku. Ale no, uvidíme, jestli se někdy dozvíme, jak to vlastně je nebo není, ale teď mi tady utekla jedna...
0: Nebojte se, neutekla, vy vylovíte a pronesete tu otázku.
1: Tak tady vezmeme to ještě k počasí. Tak zdravím, pane Mureši, pane Staňku. Pršelo i krupobytí bylo i v Itálii. Německo taky, podle mých informací, taky velký kroupy jako bejk. Dnes je svátek Říma Petra a Pavla. Čím to je, že vlastně je to takový extrém teďka, že možná buďme rádi, že jsme tady ve středu Evropy a zatím teda jsme ušetření nějakých těch extrémů. Je to prostě z té vlny veder, že teďka teda tady lítají takovýhle kroupy a další boží dopuštění?
0: Klasická otázka, proč je to vedro? No, klasická jednoduchá odpověď ekologických fanatiků, protože se děje globální oteplování. Pak se to posunulo vědecky dál, protože máme klimatickou krizi. No, na tohleto je požadována jednoduchá odpověď. Krávy prdí, lidé prdí, taky smrdí, produkují vodní páru a máme to. Jenomže ta příroda funguje v řetězení souvislosti. To znamená, jestliže se vám ohřívá voda v Tichém oceánu, protože se změnilo pH oceánu a změnila se poměr sladké a slané vody, a jestliže dochází k znížení albeda odrazivosti a velká část sluneční energie je polcována oceánem, pak dochází ke změnám, ale musíme si uvědomit, že klíčová není otázka povrchu oceánu, ale skutečnosti, že hloubka 3,5 kilometru, čo je proměnění hloubka oceánu, představuje několik vrstev vody s odlišnými fyzikálními vlastnostmi. A hlavní problém je promíchávání těchto vrstev nebo nepromíchávání těchto vrstev. A jelikož když dojde k promíchání těch vrstev a horní svrchní vrstva se prohřeje, pak dochází nejenom k problému v oblasti mořských proudů, protože všimněte si, teplá voda a změna salinity vody vede k tomu, že máte dvě termodynamická čerpadla na planetě, která začínají kolabovat. Je to Golfský proud, který přesouvá obrovské masy teplé vody z Mexického zálivu přes Atlantický oceán a směřuje první pásmo k severní Evropě a druhé pásmo do Guinejského zálivu. A pak máte proud Kurošivo, který přenáší studenou vodu z asijského kontinentu směrem k Jižní Americe. Jestliže tyhle ty termodynamická čerpadla začnou kolabovat, tak se samozřejmě změní i, řekněme, ohřívání vody. Pak dojde k tomu, že tahle ta teplá voda se nepromíchává ze studenou, která by ji ochladila, ale dochází k výraznému navýšení teploty na povrchu oceánu. Když tohleto se zvětší, zvýší se výrazným způsobem odpařivost vody z povrchu oceánu, ta salinita nebude bránit odpařivosti vody a najednou máte obrovské masy vodní páry v atmosféře, které ale obsahují obrovské množství energie. A to obrovské množství energie pak posiluje tvorbu hurikánů, tajfunů, tornád a podobně. A najednou vidíte před sebou obraz obrovských atmosférických cyklických procesů, ale které nejsou ničím jiným než obnovením energetické dynamické rovnováhy mezi jednotlivými částmi povrchu planety. A vy řeknete, ale tohle tady nikdy nebylo, to je katastrofa. Tak si prosím vás vzpomeňte, že před 14,5 tisíci lety hladina oceánu byla níž o 120 metrů. Jak docházelo k promíchávání vod? Končila poslední doba ledová. Většina kontinentu byla pokryta pancířem ledu o tloušťce 1 až 3 kilometry. A uvědomujete si, že jeden ze základních zákonů planety. Množství vody je konečné, ale mění se poměr skupenství vody. Vodní pára, tekutá voda, led. A tohleto konstantní proměňování pak se promítá do distribuce energie tomu, aby například takzvaná oceánská cirkulace změnila svůj charakter brzdění obrovských přesunů teplých vod k jiným částem. Vidíte ty vpády z chladného arktického vzduchu do Severní Ameriky, kdy jste viděli v tohletom roce v zimě ty jevy. A na druhé straně evropský kontinent taky mění svou, řekněme, energetickou dynamiku. Haló? Haló?
1: Ano, pane profesore, trošku nám to tady zahaprovalo, ale dobrý, slyšíme, to všechno běží,
0: dobře.
1: Tam to skočilo.
0: Dobře, takže dochází k tomu, že si musíme uvědomit jednu základní skutečnost. Před 600 miliony let celá planeta byla kromě úzkého pásu na rovníku pokryta ledem. Před 60 miliony let celá planeta byla v tropické podobě, včetně toho, že v Antarktidě byly tropické pralesy, existovaly tam dinosaury a podobně. Za posledních zhruba 14 milionů let jste měli 4 doby ledové, 4 doby meziledové, 61 dob klimatických změn, kolísání hladiny oceánu o 120 až 160 metrů, zároveň docházelo ke zásadní změně poměru souše a vody, což znamenalo změnu proudění, protože některé části byly nad vodou nebo pod vodou a měnily směřování mořských proudů. A my se chlubíme tím, že posledních 160 let měříme teplotu, posledních 80 let měříme změny energetických potenciálů v atmosféře planety a známe všechno. No kurňa, to je tak, jako kdybyste plivl a řekl podle letu vašich slin, umíte předvídat všechno, co se děje. Tak nezlobte se, tohle to ukazuje velice dobře míru nepoznání. A konec konců, když se bavíte o oceánech, korektní oceánolog vám řekne, že známe fungování svrchních 80 až 100 metrů hladiny oceánu. Co je pod tím, jenom odhadujeme. No a teď položím dvě takové zajímavé otázky. Jestliže dochází nyní, a to je objev oceanologie, k obrovským sesuvům sedimentů na mořském dně, u mořských úbočích hor, a objemy těch sesuvů sedimentů jsou 500 až 700 kilometrů kubických. Myslíte si, že to nemá vplyv na promíchávání mořských vod? Nebo další věc, jestliže tající grónské ledovce, kdy teplá voda stéká na dno oceánu, představuje hlubokomořskou řeku, která teče pod ně oceánu, nad ní je studená a těžká voda. A za 40 let to dorazí k pobřeží Newfoundlandu a zdvihne to průměrnou teplotu 12 stupňů. To je taky konspirace? A nebo si neumíme představit, co to udělá s klímou? No a víte, že výbuch sopky Pinatubo v 93. změnil energetickou situaci na planetě na 3 roky. Měl jste studená léta. No a teď najednou, kdybychom měli propojit vulkanologii, oceanologii, klimatologii, glaciologii a další vědy o půdě, tak asi bychom viděli jiný obraz. Vemte jenom skutečnost, že mořská voda se prohřívá velice rychle, ale rychle uvolňuje energii. Země se prohřívá pomalu, ale velice pomalu uvolňuje energii. To znamená, jestliže chladne země pomalu, tak taky atmosféra nad touhletou zemí funguje v jiném módu, než atmosféra nad oceánskými prostory. A jelikož oceány tvoří 2/3 povrchu planety, tak musíme asi odhadovat se sakramentsky jiné souvislosti energetických výměnných procesů. A pak to, co vidíte teď, a může se vám zdát děsivou vizí teplotní kopuly nad Evropou, když vezmete glaciologické záznamy, zjistíte, že to není neobvyklý jev. Samozřejmě minulé procesy byly, řekněme, před 6000 lety. No kdo by si pamatoval 6000 let? Takže prosím vás, krátkozrakost pohledu na klimatické, geologické a oceanologické procesy nás vede k absurdní úvaze, že jelikož se to nestalo posledních 120-140 let, tak to nemůže být. Ne, může to být. Jenom změňte paralaxu pohledu na vývoj planety Země.
1: Tak, pane profesore, další taková souhrná otázka od Jany. Zdravím, pane profesore, mám otázku. Nemáte pocit, že je to všechno, ty lži a tak dál, jenom paraván, jak s oblibou říkáte, a všechny ty lži, o kterých jste hovořil, mají zakrýt něco zlověstného. Co nám můžou zakrývat tyhle ty veškerý takový ty divadelní hry, které se tady dějou? Je to na vás, pane profesore?
0: No, první otázka. Ano, můžou být paravánem, které mají zakrývat skutečné procesy, které jsou kolem nás v přírodě, ve společnosti a tak dále. Druhá klíčová otázka. Co když mají zakrývat právě to, že i ty elity vědí, že tenhle ten způsob společnosti je dlouhodobě neudržitelný? Že stejně vzhledem na enormní zbrojní výdaje budete mít situaci totálních sociálních nepokojů, že dojde ke kolapsu finančního systému, že dojde k tomu, že budete mít obrovské problémy s potravinami, vodou, s energií, se vším ostatním. A ty elity chtějí zůstat u moci, ale na to, aby to zvládli, potřebují pouze čas se připravit. No takže vytvoří paraván lží, abyste byli klidní, že se o vás starají, předvídají vývoj, snaží se ho upravit tak, abyste byli spokojeni a klidně žili, jenomže ve skutečnosti vědí, k čemu dojde. Nebo si opravdu myslíte, že ta studie, která byla publikována před 2,5 roku, která říká, že do 10 let dojde k terraformaci tak, že 40-41% dnešního vodného prostoru pro život na planetě zmizí, a objeví se 20-21% nových území, které budou hodny pro lidskou civilizaci a život, byla jenom tak publikovaná studie. A já se ptám, kde jsou další pokračování? Kde jsou ohlasy na závěry téhleté studie? Nikdo ji nespochybnil jako konspiraci. Jestliže tyhle ty důsledky jsou zřejmé a pravdivé, pak by to znamenalo připravit se na obrovskou změnu podmínek pro život na planetě. A teď si všimněte další věc. My zlikvidujeme mangrové pralesy, pak se zasoluje půda a voda do vzdálenosti 80-100 km od pobřeží. Najednou máme problémy s potravinami a s vodou a vším. Ale příroda najednou udělá to, co udělala, a najednou mangrové pralesy máte zpátky. Ne proto, aby ochránila člověka, ale aby zabezpečila dynamickou rovnováhu. Tvrdíme, že velký korálový útes se mizí v důsledku globálního oteplování moří a podobně. A najednou výzkumy australských odborníků ukazují, že kurňa na rozdíl oproti vědě těm korálům se daří dobře. A teď si vemte další věc, klasický signál. Dochází k objevování nových druhů například na evropském kontinentě v důsledku změn biologického prostředí. Teď největší problém řeckých rybářů, je tady nový druh dravé ryby, která má, jak se říká, papuli podobnou člověku, no možná je to taková říčka přírody, která je zuřivá, trhá rybářům sítě, vyžírá jim tam ryby a podobně. Nikdy tady ve Středozemním moři nežila a najednou je tady. Nebo ti strašliví černí mravenci v Německu, no ti všiváci nám žerou a chutí jim optické kábly a elektrická vedení. No teda, umíte si představit tu drzost té přírody, že nám tady pošle takové černé mravence, které nám destruují optické internetové sítě? A nebo jenom nechápeme, jak funguje udržování dynamické rovnováhy na planetě a ty elity, které nedokážou ani zvládnout, ale bohužel někdy ani předvídat změny přírodního prostředí, se snaží ne je změnit, ale alespoň zvládnout té změny přírodního prostředí. Možná mají dostatečné odborníky, kteří předvídají budoucí příští přírodní změny. No a pak musíte vytvořit ve společnosti představu, že vše máte pod kontrolou. Přece proto vás zvolili a proto jste elita. No a kdyby se ukázalo, že to prostě pod kontrolou nemáte, tak kdo by důvěřoval takovému vedení nebo takové elitě? Tak vytvoříte paraván lží. No a klasická podoba je paraván lží o ropném vrcholu. Pamatuji si na obrovské vzrušené diskuze odborníků o tom, že ropný vrchol byl dosažen v 70. letech, pak dalších 80. letech, pak v 90. letech, pak v roce 2000, pak v roce 2010. A pořád jsme se děsili ropného vrcholu a pak přišel vrchol, který bude prý v roce 2030. No a pak přijde několik autorů, geologů, který konstatují, no bohužel víte, s tím ropným vrcholem je to trošku blbé ze dvou důvodů, protože ropa se nám objevuje ve vytěžených ropných ložiscích, takže asi jsme nepochopili mechanismus vzniku ropy. A pak tady máme druhou věc. My se horlivě pustíme do frakování plynu a těžby ropy z ropných písků, ale jak jsme zapomněli na sekundární důsledky těchto skvělých technologií. Kontaminace spodních vod, výrazné zvýšení seismicity území, destrukce mikrobiomu v půdě a podobně. A znova si položíte otázku, jednoduchou a prostou, jestliže tohle to je pravda, proč nás krmí lžemi? A zapomněli jste, že když se objevilo frakování plynu, tak v Evropě nastal obrovský boom. Dokonce Polsko prohlásilo, že má nesmírné množství ložisk, které je možné vytěžit frakováním plynu. Nejenom Mazurská jezera. No a to bylo před 10 lety. Já se ptám, proč teď v Polsku netěží extrémní množství plynu frakováním? A všichni drží pusu jako partizán. Nikdo o tom nemluví. A nebo opravdu si myslíme, že ta lež o bezpečné těžbě plynu frakování byla jenom náhodou? A já dokonce tvrdím, že hlavní předmět, který by se měl učit na univerzitách, je fenomén náhody. Všechno kolem vás je náhoda. No a pak se na tu náhodu napojí konspirátoři a pak se zjistí, že ta konspirace za půl roku není ani náhodou, ani konspirací, ale pravdou. No, ať žijí lovci konspirátorů. Už.
1: Tak, děkuju. Přátelé drazí, když jsme u těch konspirací, tak já tady připomenu sled konspirátorů nebo takových nepohodlných vlastenců na autogramiádě, která bude teďka na Novotnýho Lávce a bude to ve čtvrtek, tento čtvrtek 2. července od 15 hodin Praha, Novotnýho Lávka, je to hned vedle Karlova mostu. A koho tam můžete potkat? Tak, Jiří Jaroš Nikely, člověk, který se zabývá druhou světovou válkou, velký bojovník proti sudetoněckého
0: Landsmannschaftu.
1: A takže zámky plné nacistů. Jaroslav Doubrava má cesta osvobozeným Donbasem. Nemusím představovat našeho bývalého senátora. Kancléří prezidentů Jiří Novák o svém knížka o jeho otci, který dělal kanceléře třem prezidentům Československa. Všechno začíná v 15 hodin 2. července. A tak prosím, registrujte se mi zde, napište se tady do toho formuláře, aby jsme pro vás zajistili místa k sezení. Je samozřejmě zajištěný catering, jak jste vždycky zvyklí. Takže hlady ani žízní neumře nikdo a věřím tomu, že se užijete nejenom s našimi autory, ale i s dalšími hosty, kteří tam budou příjemný odpoledne. A takže pište a registrujte se. Ostatním, který třeba nemůžou přijet, tak doporučuji, abyste se jukli na náš e-shop přímo na těch stránkách petrbudeštv.cz, kde máte spoustu knížek. Vyberu jenom některé od pana profesora Staňka, Digitální svět a lidské tělo, Dve slnka, pak tady máme ještě Dilema civilizací a Podivná odysea života. To jsou všechno díla, které jsme vydali s panem profesorem. No a vy, který byste chtěli něco proti popálení nám, tak tady máme za super cenu maďarský spray Irix. A toť k tomu, takové malé okénko. A zpátky k panu profesorovi, protože tady máme další otázku, kterou jsem pro vás měl připravenou a to bylo, tady to zmizelo, Kristovirány. No, Itálii experimentují s reaktorem, který je na bázi studené fúze. Jak vidíte budoucnost týhletý technologie, jestli teda je to otázka, já nevím, 5-10 let, nebo prostě ta technologie je tak vzdálená, že vlastně napodobit slunce. Jestli má smysl jít touhle cestou, nebo třeba tou, kterou teďka Číňani rozjeli ten toriový reaktor. Jak to vidíte vy?
0: První otázka, která je u studené fúze, je to vlastně termojaderná fúze při izbové teplotě. To je první věc. Druhá věc, je to více projektů a snažení, například projekt ITAR a podobně, které se snaží dotáhnout jadernou fúzi do téhleté podoby. Ten projekt ITAR běží desítky let, zatím ty výsledky nejsou. Číňanům se podařilo v oblasti studené fúze dokázat po dobu několika desítek vteřin, kdy energetický výkon byl větší než spotřeba energie pro magnetický prstenec. Víte, že fúzní reaktor je založen na tom, že probíhá termojaderná fúze v magnetickém poli, které plazmu drží v hranicích, aby se neotklo stěn reaktoru a generovalo elektrickou energii. Tohle to všechno ale souvisí s tím, že zatím všechny pokusy vedly spíše k tomu, že sice proces probíhal, ale energetické vstupy byly větší než energetické výstupy, které projekt přinášel. Samozřejmě souběžně s tím běží ten čínský toriový reaktor, a pak taky běží projekt takzvaného recyklačního i systému jadrového paliva, který realizují Rusové. A ještě pak je tady nový typ jaderného reaktoru, kdy například raketa Burevestník, ano, ten šílený stroj, používá na pohon jaderný reaktor. Ten jaderný reaktor zahřívá vzduch na tisíce stupňů, tím vytváří tah motoru. No ale představte si, že ten jaderný reaktor je směsnán na nesmírně malý prostor. Jak je to možné? A pak tady máte poslední oznámení Američanů, který prohlásili, že významným způsobem pokročili v tvorbě fúzního motoru pro meziplanetární lety a dokonce proběhly první úspěšné testy. No a samozřejmě můžete být konspirátor, takže pak položíte drobnou otázku, proč těch 13 vědců pracujících v oblasti, nazvíme to, zvláštních projektů energetiky zmizelo, když jeden z klíčových projektů je tzv. Získávání energie z nulového bodu na časoprostorovém rozhraní jednotlivých vesmírů. No, tohle to jsou všechno tzv. Velice zvláštní, exkluzivní projekty, ale zatím musíme otevřeně říct, že i projekt ITAR, i když je to mezinárodní projekt dotovaný obrovskými množstvími peněz a tak dále, nedospěl k funkčnímu fúznímu reaktoru. Množství takzvaných úspěšných reaktorů, kdy po jistou několika desítek vteřin ten reaktor produkoval energii a podobně, je více. Ale zatím funkční typ reaktoru, který by trvale generoval větší množství energie, než je spotřeba energie na magnetický prstenec, zatím neexistuje. Nebo alespoň oficiálně neexistuje. A pak se musíte vrátit několika dalším otázkám, jako například Teslova volná energie, nebo některé další projekty, které tady byly v oblasti energetických zdrojů, a pak záhadně zmizely. Vemte jenom například ten projekt auta na vodu, který teď znova obnovili Číňané v Číně, nebo auto na vzduch. Umíte si představit, jak by vypadala automobilová doprava, kdyby žádné elektromobily s drahým litiem a ostatními věcmi nepotřebovali nic jiného než vzduch nebo vodu? No a toto vyústí do další klíčové otázky, kterou byste si měli položit. Jaké patenty a druhy vynálezů jsou ve skutečnosti uloženy v trezorech jednotlivých států nebo výzkumných korporací a které by radikálně mohly změnit obraz světa kolem vás jenom z důvodu prostých peněz nejdou ven? Protože kdybyste důsledně začali uplatňovat technologii auta na vodu, tak všechny těžba ropy, zpracování ropy, distribuční systémy, výroba motorů na naftu a na benzín a všechno by mělo cenu šrotu. Ale to se přeci nemůžeme dovolit, protože vlastníme akcie automobilek, vlastníme akcie rafinérií na zpracování ropy, vlastníme ropní zdroje a podobně. A kam bychom došli, kdybychom tohleto všechno přišli? Čili znova se dostáváte k otázce lži a pravdy. Jestliže tyhle ty Teslovy vynálezy byly tak skvělé, proč jsme klamáni s tím, že to nefungovalo? Jestliže auto na vodu jezdilo perfektně a na litr vody ujelo 330 až 340 kilometrů, proč to není kolem nás? A jestliže se někomu podařilo spustit funkční prototyp fúzního reaktoru, proč se o tom nepíše, nemluví se o tom, protože je to strategická výhoda pro vlastníka tohoto patentu? A vůbec nezáleží na tom, že budete si ničit přírodní prostředí větrníky anebo fotovoltaikou nebo něčím jiným. A tu jste právě u té klíčové otázky. Jestliže jsou lži, které zakrývají tyhle ty patenty, pak si položte otázku, proč ty lži a to zavádění. A asi jste sami nalezli odpověď.
1: Tak, bohužel, pane profesore, Michal se tady ptá, co odsolování akvadukt ze severu Polska až do Česka a Slovenska. Je to reálný?
0: Na akvadukt, takhle, odsolování bude potřebovat extrémní množství elektrické energie. Velice rychle se dostanete do situace, ve které buď budete mít elektrickou energii pro cloudová ložiště dat, anebo pro odsolování. Odsolování by v tomto směru bylo jediným argumentem pro to, abyste stavěli větrníky a fotovoltaické panely, protože ty by měly produkovat elektrickou energii na odsolování. Pro Boha neblázněte. Už skutečně si myslíte, že budete vozit akvadukty vodu z Baltického moře a pak ji budete odsolovat v České republice. To jako skutečně už jsme dospěli do stadia totální demence, převyšující dopady Alzheimeru.
1: Děkuju. Tady mám další otázku od Aleny Tubový, která ji ale poslala mailem, takže trošku delší úvod, já vám to všechno, celý vám to přečtu. Dobrý večer, pane profesore. Kdysi, když byla mládež místo krmení gendrem ještě vedena ke znalostem, jsem v časopise viděla krásně zpracovanou problém.

0: mají rozličné chemikálie, které jsou uvolněny například ve válečných konfliktech do vzduchu, například kolem Íránu, Izraele, na Ukrajině. Sledujete někdo vůbec, řeší třeba někdo, a tohle to jsme vlastně neprobrali. Máme tady vojenský konflikty, kde se mluví, že tamhle vybuchla půltunová bomba, pětitunová, vylítne do vzduchu hromada materiálu, že jo, vyhodíte do luftu kde co, Bůh ví, co se tam původně od chemických laboratoří až po sklady munice a dalších látek a tohle. Přece tyhle ty vojenský konflikty musí mít daleko větší, jako řekněme, vliv na to klima a na tu přírodu, na to, a vy jste vlastně řekl třeba i to rozbití té, jak se to jmenuje, té hráze, že jo, na tom...
1: Ano, jo, Kachovka, vodní přehrady, Kachovky.
0: Takže řeší vůbec tohleto někdo, protože já jsem se taky nevšiml, že by Greta jako někde protestovala proti válce.
1: Ne, tohleto se, pane Bureš, vůbec neřeší oficiálně, žádným způsobem. Neřeší se taky skutečnost, jakým způsobem velké vodní plochy a přehrady radikálně mění seismologické, ale i hydrologické poměry. To odparování například z přehrady Lipno má obrovský vliv na mikroklima a široce daleko. Další věc, když vám vybuchne termobarická bomba nebo střelivo, tak vysává z atmosféry kyslík. Jakým způsobem dochází ke změnám v lokálním průřezu? Teď vemte jenom důsledky například použití střeliva s ochuzeným uranem, které generuje dlouhodobé radioaktivní zamoření. Klasická podoba je Jugoslávie nebo další země. A tohleto všechno byste měl zvažovat při dopadech na přírodní prostředí. Další věc, kterou tady máte, je obrovské uvolňování emisí a znečištěného vzduchu. Teď se chápe, že například jenom v Evropské unii v důsledku znečištění vzduchu, který dýcháme, umírá zbytečně kolem 220 až 250 tisíc lidí ročně. Viděli jste snímky měst v Asii, kde ten smog je tak obrovský, že vám nepomůže ani rouško, ani to, že nechodíte ven, když je smog. A to není písečný smog, jako v některých čínských městech. To je smog chemických látek. A teď se podívejte, konečně to, co se přiznalo, máte chemtrails, které obsahuje rozpašování těžkých kovů, kadmia, vanadia a další věcí. Jak to působí na atmosféru? A jak to působí na půdu? A vemte taky jenom ten klasické letecké palivo a toxické hliník, které je uvolňován z leteckého paliva. Vemte ty tisíce letů, které vidíte každý den. A samozřejmě pak tady máte další věci, kdy ty větrníky skutečně destruují mikrobiom půdy, zvysoušejí půdu, mění struktury. A teď si vemte skutečnost, že odlesňování vede k extrémnímu nárůstu ztraty z praše a analýzy za Evropskou unii ukázaly, že ročně Evropská unie ztrácí 1,4 až 1,6 miliardy tun z praše větrnou a vodní erozí. No a když vám odejde spraš, tak pak už můžete mít akorát jalovou půdu a na ní nevypěstujete nic. A další výzkumy ukázaly, že 1 centimetr spraše přirozeným způsobem vzniká 8 až 10 tisíc let. A vadí to někomu? Vadí to v Evropské unii skutečnost, že dochází díky větrné erozi a vodní erozi k výraznému odnášení spraši? Vždyť vemte, že když ta půda ztratí schopnost vázat vodu, tak ta voda rychle stéká, odnáší povrchovou spraš a zůstává jalová půda. A opět to nikdo neřeší. No a samozřejmě válečné konflikty při použití chemických látek, které tvoří značnou část dnešních výbušnin, znamená dlouhodobou kontaminaci půdy, ale i ovzduší, a znamená taky zásadní ohrožení bezpečnosti i té skvělé kvalitní černozemi na Ukrajině. Že tohle to všechno je kontaminováno nejenom tím, že zničíte nějakého vojáka, zabijete ho a pak ta mrtvola je nepohřbená, ale především tím, jakým způsobem dochází ke kontaminaci různými chemikáliemi. A vy si myslíte, že opravdu někdo řešil, když při válce v zálivu zapálil Saddam Hussein ropné vrty

0: a obrovské množství hořícího ropného plamen způsobilo totální destrukci životního prostředí na dlouhá léta? Ano, jsou to zásadní věci, které by měly být zkoumány a měly by být zahrnuty do důsledků válečných konfliktů. Ale tohle to nikdo do těchto konfliktů nezahrnuje. Jsou to takzvané vedlejší přijatelné ztráty, abych citoval vojenskou terminologii. No a tohle to všechno pak znamená jednu věc. My si skutečně vůbec neváží přírodního prostředí. A víte o tom, že jsou depa, ve kterých je umístěno množství nervové paralytického plynu VX, který dokonce nemůžete spálit ani napalmem. A když Američané z některých základen odcházeli, tak jenom zabetonovali vstupy do těchto dep se střelivem a podobně. A kdyby tohleto svinstvo uniklo, tak na celém evropském kontinentě žádný tvor s vyšší nervovou soustavou nepřežije. A nebo jste už zapomněli, že v roce 1993 americká armáda potopila v Mariánském příkopu dvě lodě Liberty, naložené 16 a 18 tisíci tunami střeliva naplněného plynem VX. A kromě jiného paradoxu, plyn VX je rozpustný ve vodě. A opravdu se tváříme, že tohle to nás nezajímá, a to byste měli samostatnou relaci na to, co znamená ztratené jaderné pumy, co znamená přemístění tisíců tun kontaminované zeminy po havárii v Palomares v 61. roce a taky další obrovské množství zeminy, která byla co? Přepracována, kontejnerována, která vznikla kontaminací zničení nukleárních pum při haváriích letadel. A nebo si neuvědomujete, že když se potopí jaderná ponorka, tak jednak máte dva reaktory, které jsou v každé jaderné ponorce, které zabezpečují pohyb, a jednak tam máte jaderné hlavice raket, které jsou na palubě té ponorky, a nikdo neví, co se s těmi hlavicemi stane. A to nejenom je případ ponorky Komsomolsk, která se v 86. potopila v Barencově moři. No, Rusové tvrdí, že ty reaktory jsou odstavené. No a když jsou odstavené a nehrozí radioaktivní kontaminace, tak proč tam norská vláda pravidelně posílá kontroly kontaminace prostředí? A tohleto všechno je komplexní pohled na to, co děláme s přírodním prostředím. Paradox je, že žádní ekologičtí fanatikové, ani paní Greta, tedy slečna Greta, se tímhletím nezabývají. Tak si položte otázku, oč kráčí všem těmhletěm fanatikům ekologie. Bohužel.
1: Děkuju. Pane profesore, na závěr bych dal ještě jedno téma, který tady taky rezonovalo, o který se děláci píšou, a tak co je, a takový jednoduchá věc, jo, tak co je a jak funguje vědomí?
0: No, na vědomí jsou dvě teorie. Jedna teorie, která říká, že je to jenom produkt pohybu elektronů ve vašich neurálních synapsích a vaší neurologické mapě, která se adaptuje v jednotlivých fázích vašeho života, čili dochází k přeskupení synaptických propojení, a to v konečném důsledku znamená, že vaše vědomí je jiné v dětství, v dospělosti, stáří a podobně. Druhá teorie, která se zabývá vědomím a konstatuje, že je to nemateriální kvantová podoba přesunu informací, je tedy materiální i vlnová zároveň. No a největší objev Stanfordské lékařské fakulty, ve vašich neuronech jsou takzvané uhlíkové nanotubuly, které pomohou k tomu, abyste se v jisté změnové formě myšlení napojil na morfické pole univerza a četl informace z morfického pole. Zatím jsou v pouze tyhle ty dvě mainstreamové teorie vědomí, ale žádná z nich se nezabývá tím, jaká je podoba informací, s kterými pracuje vědomí. To nejsou žádné binární čísla 0 a 1. Podle všech poznatků tyhle ty informační engramy mají nesmírně složitou vnitřní architekturu. Uvedu vám jednu ukázku, kterou používám obvykle jako ilustraci. Jestliže jdete po lese a používáte skutečně vliv lesa na váš imunitní systém a na vaše vědomí, tak zhruba 40% pozitivního efektu můžete vytvořit a definovat materiálními fenomény. Například silice a pil z květu a podobně. A 60% je neznámý druh informací, který proniká do vašeho těla, mění váš imunitní systém, aktivuje samoopravné mechanismy a představuje informační engramy a soustavy prvků, které umožňují aktivaci všech samoopravných mechanismů ve vašem těle. My to neumíme ani zmapovat, ani zatím monitorovat. Umíme jenom popsat efekty následné, které tenhle ten informační přenos zabezpečuje. A v tomhletom ohledu, bohužel, musím to říct na rovinu, žádná umělá inteligence žádné vědomí nemá. Když vám umělá inteligence lže, a to je 70% případů, tak je to velice logické vysvětlení. Nemá vědomí, ale přečetla všechny knihy, filmy, studie a zjistila, že jedním z klíčových fenoménů lidské společnosti je lež. No tak pochopitelně jako kopíruje tvůrce, takže bude taky klamat, bude lhát, bude vytvářet situaci, abyste ji nevypnuli a podobně. Ale to neznamená, že máte vědomí. Jeho kolegy přišli se zajímavým nápadem, který jsem již jednou popsal. Mysleli, že vědomí souvisí se senzorickým způsobem vnímání vnějšího prostředí, ale i vnitřního prostředí vašeho organismu. Takže humanoidní roboty, řízené umělou inteligencí, vybavili senzory, které vnímají změny vnějšího prostředí, ale které poskytovaly informace i o stavu systému zvnitřku. Doufali, že se objeví fenomén vědomí. Bohužel, ukázalo se velice jasně, že vědomí se neobjevilo. Čili nesouvisí to jenom s tím, jak informace získáváte z vnějšího prostředí a z vnitřku vlastního těla. Vědomí je zřejmě jiná, nová forma organizace a práce s informacemi, kde i ta kvantová podoba pohybu informací vysvětluje pouze pohyb informací, ale nevysvětluje složitou architekturu, kterou tyhle ty systémy lidského těla využívají a vytvářejí vědomí. Vědomí je tedy pravděpodobně informační architektura něčeho nekonečně dokonalého. No a samozřejmě existují dokonce teorie, které říkají, že vědomí je nejsilnější fenomén ve vesmíru. Protože jsou potvrzené empirické případy, kdy díky vědomí jste byli schopni odrušit gravitaci a vznášíte se v prostoru. A to ještě nemluvíme o dalších výzkumech vědomí, které souvisí s takzvanými změněnými stavy vědomí, jako je opuštění lidského těla, jako jsou interpersonální přesuny, jako je dálkové vidění, remote viewing, a jako jsou schopnosti vašeho vědomí sledovat události tisíce kilometrů daleko, bez toho, abyste se tam fyzicky přenesli, pouze ve změněném stavu vědomí. Vzpomeňte si na výzkumy a procesy, které pro NSA dělal Uri Geller, významný psychotronik izraelského původu, a který ukazoval možnosti zastavení například srdce, zvířat anebo člověka vědomím. Nemluvím o žádných hoaxech, žádném science fiction a podobně. Dokonce Američané natočili známý film Muži, kteří zírají na kozy. Všichni muži si mysleli, že zírají na prsa nějakých žen. Ne, zírají na kozy proto, že skutečně se podařilo zastavit srdce kozy vědomím a pak obnovit puls tohoto srdce. A to jsou věci, které ukazují, co všechno neznáme. Vždyť vemte jenom skutečnost, že neuroplastická mapa dlouhá léta nebyla vůbec akceptována. Dokonce, že se tvrdilo, že neurony vznikají jenom do 18. roku vašeho věku a pak, když nevznikají nové neurony. A najednou se ukázalo, že neurony vznikají po celou dobu vašeho života, že dochází k přestavování synaptických propojení vaší neurologické mapy, že vaše neurální mapa se mění. No a teď samozřejmě k tomu přistupují další objevy v oblasti temného genomu, otázky změny synaptických propojení jednotlivých neuronů a celkové architektury neuronální sítě. Čili tohleto dnes je předmětem obrovského výzkumu a jeden nejmenovaný představitel DARPA prohlásil, že výzkum lidského mozku a lidského vědomí je klíčovým parametrem příštího bojiště. No a jistě jste slyšeli o tom, že existují protézy, které ovládáte myšlenkami. Ale myšlenky znamenají jenom pohyb elektronů. To není vědomí. Samozřejmě zastánci počítačových systémů tvrdí, že vlastně vědomí je jenom složitý procesor, který zachycuje pohyby elektronů v jednotlivých neurálních systémech. Ukazuje se, že skutečnost je neporovnatelně složitější.
1: Děkuju, pane profesore, za vyčerpávající odpověď. Ono, tyhle témata, to by bylo na celý další pořad. Tady to je možná na příště nebo do budoucna, nebo nevím, jak to vzít, ale já to přečtu. Dobrý večer, píše Havárie 2903. Pane profesore, často vzpomínáte různé knížky. Mohli byste, prosím, sestavit nějaký seznam a ten potom zveřejnit například 30 nebo 50 nebo 100 knížek, které by stálo za to přečíst. Moc děkuje Beata S. z Bratislavy.
0: No, jednu věc můžeme říct okamžitě, pane Bureš.
1: Ano.
0: Tajemné vědomí rostlin. Nesmírně zajímavá monografie. Tajemné vědomí rostlin. Další. Dvě monografie, které jsou výsledkem rozsáhlých výzkumů v kanadském Montrealu v oblasti neurologie a jmenují se takhle. Váš mozek se může změnit a váš mozek se může uzdravit. Další. A pak tady je nesmírně zajímavá monografie, která se nazývá Druhý mozek. Ukazuje neurologické a vědomí propojení mezi prvním a druhým mozkem, který máte v lidském těle. Zkuste se podívat jenom na tyhle ty čtyři knížky. Změní to váš pohled na sebe sama, ale změní to i váš pohled na vědomí.
1: A já tady dodám ještě, že zkuste se podívat taky na knížky pana profesora Staňka, který najdete samozřejmě na webu www.petrbureš.tv.cz na e-shopu, protože pan profesor je studnicí se svými spolupracovníky obrovského vědomí, obrovských vědomostí a velice užitečných informací, takže toť k tomu. A přátelé drazí, dovolte mi, abych se s váma pro dnešek rozloučil. Popřál vám opravdu krásný, chladnější trošku už vstup do nového pracovního týdne. Ať ty prázdniny budou vám nabijou baterky trošku a ať už ty horory s tím vedrem trochu pominou. A já věřím, že brzy se zase tady sejdeme. Zítra od 6 hodin Vítě Pilmajer, od 8 Skaldoviny, potom samozřejmě ve středu Skálova simultánka, ve čtvrtek máme autogramiádu, plus teda, jak jsem říkal, další pořady v pátek, no prostě máte toho tady hromadu, proto si dejte odběr, vy, kteří jste to ještě neudělali, a dejte zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa, protože toho tady máme spoustu. Máme teď i v terénu kameramany, takže točíme videa pro vás, různý besedy a tak dál, abyste byli v centru informací. A pane profesore, já vám moc krát děkuju, dneska to bylo opravdu zážitek.
0: Děkuji pěkně.
1: A ještě jednou přeju vše dobré, všechno nejlepší a krásné jmeniny, svátek a nechť každý den je dalším svátkem pro nás, pro všechny.
0: A já děkuji všem posluchačům i vám, pane Bureš, a říkám, těšme se každý den z krásných radostí života a uvědomme si, že sice zlo je kolem nás, ale dobro nezvítězí. Dobro nám dá naději do života. A ať vás tahle ta naděje provází všechny. Děkuji pěkně.
1: Tak vážení přátelé, děkujeme moc, přejeme krásnou dobrou noc a jak říkáme s básníkem, až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Užívejte naplno sluníčko, o zbytek se postará Irix.

Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři. Týden ulétl, svět stále ještě je. Já myslím k naší obapolné nebo všeobecné radosti. Na začátek jenom řeknu, kdybyste slyšeli malilinké šustění dnes ve zvuku, tak je to to, že jsme si přeci jen dovolili tady pustit trošku víc větráky, abych se úplně nezadusil. Já se hned vrhnu na ten chat. Jirka z Ostravy píše, máme tady také nějaký jeho dopis potom, nebo něco z toho dopisu. Jirka je teď hodně aktivní člověk, já mu moc děkuji, že si tak dopisujem. Pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným přeje Jirka z Ostravy. Převzal trošku štafetu. Dnes bych chtěl popřát všechno nejlepší našemu drahému a milovanému panu prezidentovi, který slaví dvojnásobný svátek Petra i Pavla. Stejně tak chci poděkovat našim váženým ústavním soudcům za jejich moudré rozhodnutí. Díky němuž jsem si teď jistý, že opravdu žijeme v demokratické společnosti a v právním státě. Váženému panu Hájkovi to jistě nemusím vysvětlovat, ale pro jistotu, kdyby to náhodou někdo nepochopil, tak to myslím ironicky. Já myslím, že to, Jirko, pochopili všichni. Jenom k tomu Petru Pavlovi, ještě tam mám k tomu tam jeden dopis. Ono je to trošku tak, že on vlastně nemá ten svátek jako Petr Pavel, protože on má to Pavel jako příjmení. Jo, takže jeho se týká vlastně jen ta jedna část toho svátku, protože tak, kdyby ho křtili, což určitě se nestalo, byl křtěn jako Petrem. Ale to je jenom technická poznámečka. Modrý varan. Přeji příjemný podvečer, přátelé pravdy. Pojďme podpořit pana Petra, pravidelného poutníka proti proudu, při prolamování propagandy pro posílení paměti, pevných postojů a poctivosti. Moc děkuji. Varane, pořádná pravda po ruce přichází. Já myslím, že to děláme všichni, ale děkuji za to. Opravdu tohle je pro mě důležité slyšet. Vojta Mára, mír a klid všem. Pane Hájku, ta komedie, co tu je se summitem NATO, je divadlo pro ovce, ale obávám se, že to slouží na zakrytí něčeho daleko horšího. Každopádně bychom měli hlavně řešit odchod z NATO. Já s tím naprosto souhlasím. Do jaké míry to slouží k zakrytí čeho, to ještě asi uvidíme. Určitě to samozřejmě vede k jediné věci, k oslabení institucí, na které spolehá vláda, a posílení institucí, které chce mít pod sebou šéf opozice Pávek 107 a jeho tým. Ale myslím si, že ta výzva nebo ten povzdech, že bychom každopádně měli především usilovat o odchod z NATO, je jednoznačný. Obávám se však, že ani tato vláda na něco takového nemá. Na to by měl samozřejmě, kdybychom tady měli premiéra za SPD, tak možná, ale to v tomto případě je nereálné. Ale snažit se a usilovat o to rozhodně máme. Všem Petrům a Pavlům na chatu přeji